She's welcome. Uprchlíci, vítejte. A na druhou stranu cvičí saudskou pohraniční stráž, aby si hlídali jejich vlastní hranice před uprchlíky. Takové chucpé, že to s námi přímo mlátí o futra dveří. Nám sem Německo láduje miliony uprchlíků a to samé Německo cvičí saudskou pohraniční stráž, aby jim do země uprchlíci neproudili. Do arabské země, arabští uprchlíci. Proč to dělají, pro boha? Někdo by se mohl zeptat. Rodina Saudů v Saudské Arábii využívala bohatství z ropy k ukotvení sociálního blahobytu a smíru. Do takové míry, že země do dnešní doby připomíná spíš západní vyspělou zemi. Ovšem se sociálním standardem někdejšího Švédska. Dnes už ne, Švédsko je dnes úplně nikde jinde. Jo, ale to je i jeden z důvodů, proč Riad odmítá přijímat muslimské běžence a uprchlíky ze Sýrie, z Afriky a z ostatních zemích muslimského světa. Protože by tito uprchlíci rozvrátili sociální blahobyt a smír v zemi Saudů. Mají strach o uchování svého sociálního standardu v rámci své rodinné diktatury. Oni to nedělají jenom tak, ale mají k tomu zatraceně dobrý důvod. Saudové jsou přímo ve středu té globální hry, ruku v ruce se západními velmocemi. Za 14. v roce 2016 německá vláda schválila tehdy několik vývozů zbraní do Saudské Arábie a Ománu. Bylo to konkrétně 23 vrtulníků Airbus, 660 kulometů, 660 dodatečných hlavní a 550 samopalů. Tím dodavatelem byla tehdy německá zbrojařská firma Heckler & Koch. Dál 130 automatických pistolí a automatických pušek a 65 000 nábojů do minometu. Tady byl zase dodavatelem německý výrobce zbraní Rheinmetall. Takže tady je vidět, jak Německo dodává zbraně do Saudské Arábie, Ománu, Spojených arabských emirátů. A ještě kromě dodávky zbraní, Německo cvičí saudskou pohraniční stráž, aby si Saudové bránili hranice před uprchlíky. Za 15., když si to vsadíme do časové souslednosti, chronologické osy, tak v sobotu a v neděli 20. a 21. května 2017, což bylo 3 týdny po návštěvě Angely Merkelové, všímejme si té časové osy. Taktéž do Riádu Saudské Arábie zavítal i americký ex-prezident Donald Trump. A ten tady sjednal dohody ve zbrojní a hospodářské oblasti za téměř 400 miliard dolarů, což je v přepočtu 9 bilionů korun. Za 16. vezměme si Kanadu a společnost General Dynamics Ontario. Od této společnosti si Saudové objednali bojová vozidla. Mimochodem, Kanada sjednala se Saudskou Arábií zbrojní dohodu ve výši 15 miliard dolarů. To tehdy obhajoval třeba kanadský ministr zahraničí Stéphane Dion. Za 17. protiletadlové ruční střely Starburst, které Saudské Arábii dodávala britská společnost Thales Air Defence, a to podle smlouvy podepsané v roce 2007. Takže Německo, Američané, Kanaděné i Britové všichni sjednávají obrovské zakázky z větší části zbrojařské firmy vojensko-průmyslový komplex se Saudskou Arábií. Za 18. Možná si také vzpomínáme na březen 2019, kdy byla zveřejněná zpráva Výboru pro dohled a vládní reformu americké sněmovny reprezentantů. A v této zprávě se pravilo, že Donald Trump se snažil prosadit, aby americké korporace prodaly jadernou technologii Saudské Arábii. To je pecka jako prase. Trump chtěl pomoci Mohamedu bin Salmánovi získat zakázané americké jaderné zbraně. To je něco šíleného, protože bývalý poradce pro národní bezpečnost Trumpovy administrativy Michael Flynn a Trumpův zeť Jared Kushner působili ohledně této dohody jako prostředníci. Michael Flynn byl poradcem dceřiné společnosti IP3 International, která je přímo autorem výstavby jaderné elektrárny v Saudské Arábii. Samotná IP3 International představila tuto dohodu jako, cituji, Marshallův plán pro střední východ. Trump, myslím, v únoru nebo březnu 2019 to bylo, pozval 12 firem
do oválné pracovny, aby projednali výstavbu jaderné elektrárny v Saudské Arábii. Toho setkání se zúčastnili bývalý ministr energetiky Rick Perry, členové Rady pro národní bezpečnost a ministerstva zahraničí. Jenomže na té schůzce v oválné pracovně spolu s Donaldem Trumpem byli také zástupci korporace CBS, dříve Westinghouse Electrics, kterou vlastní společnost, která investovala do mrakodrapu na Manhattanu, který patří rodině Jareda Kushnera. A položme si otázku, proč Donald Trump na jedné straně řve, nebo řval, že žádní migranti do Spojených států, zakážeme příchod uprchlíků do Spojených států. A na druhé straně prosazuje tak obrovské bezpečnostní riziko, jakým je postoupení jaderné technologie Saudské Arábie. A v tomto okamžiku připomenu to, o čem jsem hovořil o pár desítek minut dříve v tomto pořadě. Protože v roce 1974 Henry Kissinger tehdy uzavřel tajnou dohodu se saudsko-arabskou měnovou agenturou SAMA. Součástí této tajné dohody mezi Washingtonem a Riádem byla záruka ze strany Saudské Arábie, že organizace zemí vyvážejících ropu, tedy OPEC, bude obchodovat s ropou pouze v dolarech. A na oplátku Saudská Arábie požadovala zaručení vojenské bezpečnosti a možnost velkorysé koupě amerického vojenského obranného vybavení. Odtud se datuje obrovská, přímo monstrózní spolupráce Američanů se Saudskou Arábií. Proto Donald Trump přijel v Riádu v květnu 2017 s obrovskými zbrojařskými kontrakty za 400 miliard dolarů do Saudské Arábie. Proto byl na spadnutí obrovský kontrakt, kdyby Američané postoupili Saudské Arábii technologii pro výrobu jaderných zbraní. Trump plnil prostě jenom to, k čemu se zavázali Američané touto tajnou dohodou před zhruba 40 lety, že Saudové budou nakupovat americké vojenské obranné vybavení. Všechno to má zárodek v tajné dohodě z prosince 1974 Henryho Kissingera se Saudy. Ale důvod, proč Donald Trump sjednal obrovské zbrojní kontrakty v květnu 2017, má ještě další logické vyústění. Za 19. O rok dříve, v roce 2016, Američané odtajnili dokumenty spojující saudskou královskou rodinu s útoky 11. září. A pak najednou americký kongres přehlasoval veto prezidenta Baracka Husajna Obamy, který umožňuje pozůstalým obětem z 11. září začít žalovat Saudskou Arábii za její podíl na útocích. Baracku Husajnu Obamovi se tehdy nepodařilo tento zákon zamést pod koberec. Saudové pohrozili, že z amerických bank stáhnou své peníze a aktiva ve výši přes neuvěřitelných 750 miliard dolarů. Americká vláda je zcela závislá na dobrotivosti rodiny Saudů a jejich ochotě prodávat ropu exkluzivně a pouze za americký dolar, to znamená petrodolar. Proto si jel Donald Trump udobřovat Saudy, jak později v květnu 2017 dojednal tam zbrojní kontrakty za 400 miliard dolarů. Proto chtěla Trumpova administrativa postoupit Saudům technologie na výrobu jaderných zbraní v roce 2019. Už chápeme, jak jsou Američané zavázaní Saudům. Saudové prodávají ropu za dolar, respektive za petrodolar. Oni můžou stáhnout 750 milionů z amerických bank. A Saudové hlavně můžou začít prodávat ropu za euro nebo za jakoukoliv jinou měnu než dolar. A Američané si je musí hýčkat, předcházet si je. Saudská Arábie je centrem islamského terorismu. Je to země, kde vznikla Al-Káida v rodině místního oligarchy a stavebního magnáta Bin Ládina, otce Usáme Bin Ládina, který jenom ve Spojených státech disponuje desítkami hotelů a kancelářských budov, které jeho mamutí developerská firma postavila, stavební firma. Propojení mezi rodinou Bin Ládinů a rodinou Saudů a americkými neokony kolem rodiny Bushů, Dicka Cheneyho a dalších je doslova děsivé. Za 20. dokonce CIA dodnes provozuje síť mujahedínů s americkými vízy pro operace po celém světě. Samotná americká ambasáda v Riádu v Saudské Arábii vydávala víza teroristům. Přesně toto prohlásil bývalý šéf vízového oddělení amerického velvyslanectví v Riádu, Michael Springman.
Michael Springman totiž napsal knihu Víza pro Al-Kaidu, ve které odhaluje ohromující a otřesné skutečnosti

že americké vízum v pase slouží jako univerzální potvrzení pro všechna letiště a bezpečnostní mechanismy, že držitelé pasů jsou prověření americkými úřady, protože jinak by přece americká víza nedostali. Na mezinárodních letištích je americké vízum považované za nejvyšší možný stupeň prověření. Všichni spolu pečou. Přesvědčujeme se o tom stále dokola. Žádní přátelé a nepřátelé neexistují. V zákulisí spolu celá tato světová oligomafie kšeftuje a všichni jsou kámoši. Vždyť všímáte si, co se aktuálně děje v Saúdské Arábii? Saúdská Arábie jako jedna z prvních zemí na světě natvrdo utahuje šrouby pro své neočkované občany. Autoritářský stát Saúdská Arábie oznámila, že pro neočkované obyvatele vešel v platnost od 1. srpna zákaz vstupu do obchodů, obchodních center, restaurací nebo na trh. Informoval o tom server Al Arabia News. Prostě Saudové jedou s globalisty naprosto natvrdo v podvodu migrace i v podvodu covidismu. Napadlo by vás vůbec někoho, že zrovna právě Saúdská Arábie vystartuje jako první takto natvrdo po neočkovaných proti covidu? Pro veřejnost je to jenom pohádka pro dospělé a hra na toho hodného a zlého policajta. Aby se rozmíchávalo napětí, veřejnosti se předhodila záminka, proč je nutné investovat do armád, do zbrojního průmyslu, kdyby panoval mír totiž. No tak by ty důvody investic do zbraní, do armád najednou zmizely. Ty stovky miliard dolarů utrácených v černých dírách, živených válkami, neklidy, napětími, chrastěním se zbraněmi. Celý tento komplex by byl najednou zbytečný. Třeba v roce 2018 americká sněmovna reprezentantů schválila svou verzi vojenských výdajů Spojených států na rok 2019 a to ve výši 717 miliard dolarů. O rok dříve, tedy v roce 2017, to bylo 725,9 miliard dolarů. Jenom pro srovnání, druhá Čína na zbrojení vydala v roce 2017 228 miliard. Třetí byly Saudové se 69 miliardami, čtvrté Rusko se 66 miliardami a pátá skončila Indie se skoro 64 miliardami. Těmi největšími mezinárodními teroristy jsou ve skutečnosti samotné vlády velmocí. Jenom ve 20. století bylo zavražděno více než 150 milionů lidí rukou státu. V Rusku rudý teror 60 milionů lidí. Hitlerův režim 22 milionů lidí. Mao Tse-tung 60 milionů venkovských rolníků. 300 tisíc civilistů v Guatemale. Přes 2 miliony zavražděných vládou v Kambodži. To byl Pol Pot. Půl druhého milionu obyvatel zabitých v Turecku. 300 tisíc zabitých v Ugandě. 800 tisíc lidí ubito k smrti mačetami ve Rwandě. A tak dále, a tak dále. To bychom tady mohli vypočítávat. Tady vidíme, že největšími mezinárodními teroristy jsou samotné vlády a nejenom ta v Bílém domě, které přiživují napětí, strach a nedůvěru mezi státy, aby před veřejností ospravedlnili ty stovky miliard pumpovaných do černých děr nekonečného zbrojení. Vidíme, že první zemí, která pumpuje nejvíce peněz do zbrojení, jsou Spojené státy, to by nás nepřekvapilo, druhá je Čína a třetí, kdo? No přece Saudové s 69 miliardami. Chceme ještě nějaký další důkaz? Stále se najde nějaký hlupák, který to ještě nechápe. Saúdská Arábie dokonce požívá významného postavení a velké podpory dokonce i v OSN. Za 21. Saúdská Arábie byla zvolena do Rady Organizace spojených národů OSN pro lidská práva. Pro boha, na co si tu hrajeme? Přední saudské rodiny, prominentní Saudové s úzkou vazbou, šejkové s úzkou vazbou na saudskou královskou rodinu, Británie, Německo, Amerika, Kanada, pa i bývalý španělský král. Všichni se s nimi objímají, plácají se po ramenou, sjednávají zbrojařské kšefty za stovky miliard dolarů a nikdo nám tu bude mydlit oči, že se stará o fungování lidských práv v Saudské Arábii, aby tam ženy měly řidičáky. Když ta země byla zvolená do Rady OSN pro lidská práva? Pro boha, jaká tam jsou lidská práva?
ženy v Saudské Arábii dál nemohou třeba

jíst svobodně v restauraci na veřejnosti. Ženy nesmějí chodit nezahalené v Saudské Arábii. Ženy nesmějí chodit ven nebo cestovat bez mužského doprovodu v Saudské Arábii. Ženy v této zemi se nesmějí bavit s cizími muži, tedy s nikým, kdo není z rodiny. Saudské ženy se nesmějí vdát za toho, koho chtějí. Saudské ženy si nesmějí zřídit bankovní účet a tak dál a tak dál. Možná se už tam pár věcí třeba trošku změnilo, ale ten signál je naprosto jasný. Je to opět hra na veřejnosti předstírání, jak Západ domlouvá těm zlobivým Saudům, aby dodržovali nějaká ta lidská práva, ale když s nima kšeftují ve stovkách miliard dolarů, nechávají se uplácet, tak z nich Saudové mají tak akorát legraci. Pustí jim pár stovek milionů dolarů nebo euro, nasáklí chropou a oni se před nimi podělají, padnou na zadek, všichni si je uplatí. Tak jaká pak lidská práva? Ale když rozplétáme různé vazby a souvislosti na té mezinárodní úrovni světové oligarchické mafie, nejenom tedy se Saudskou Arábií, nestačíme se divit, protože Carlyle Group, o které jsme hovořili, zdaleka není všechno. Bratr ex-prezidenta George Bushe mladšího, Marvin Bush, byl členem správní rady společnosti Securacom od roku 1993 do konce roku 2000. V září 2001 už oficiálně nefiguroval v této společnosti. Nicméně je to podle mě jenom kouřová clona maskování, něco jako Andrej Babiš, který taky nefiguruje v Agrofertu, ale každý ví, že ano. Svěřenský fond, že? Marvin Bush seděl ve správní radě, ale už možná svou práci v rámci bezpečnosti budov Světového obchodního centra udělal a už nebyl potřeba. Zajímavější byla ale skutečnost, kterou ti mainstreamoví pravdovědci takticky obcházejí, a to, že mezi lety 1991 až 2001 byl generálním ředitelem této společnosti bratranec ex-prezidenta George Bushe mladšího Wirt Walker. Společnost Securacom, která se později přejmenovala na StraightSec, je americko-kuvajtská korporace, poskytující bezpečnostní služby. Mohutně do ní totiž investovala kuvajtská investiční skupina KUVAM, psáno KUVAM, pokud by si to chtěli vyhledat. Navíc bratr ex-prezidenta George Bushe, Marvin Bush, byl také šéfem pojišťovny HCC, stejně jako působil ve správní radě této kuvajtské KUVAM společnosti, která navíc masivně do jeho pojišťovny HCC investovala. A ono to dává celkem i logiku, to souručenství a spojení nebo sepětí Američanů s Kuvajťany, tak i se Saudy, protože proč George Bush starší, kromě jiného, začal válku v zálivu v roce 1990, kdy Američané bránili Kuvajt před Saddamem Husajnem, vyčerpaného z vleklé války s Íránem celá 80. léta. George Bush starší jenom hájil a chránil své kuvajtské obchodní partnery, kdy znovu bratr jeho syna, ex-prezidenta George Bushe mladšího Marvin Bush, seděl ve správní radě kuvajtského investičního fondu KUVAM. To je chucpe, že to s náma práská o zeď. Pojďme ale prozkoumat vazby na Kuvajt dál. Vzpomínáte si třeba, to už jsem tady zmínil, na hezkou tvářičku Najrách. To byla ta kuvajtská zdravotní sestra, která vystoupila před americkým kongresem a prohlásila tam, že byla svědkem toho, jak iráčtí vojáci vyhazovali miminka z kuvajtských inkubátorů. A později se ukázalo, že ta Najrách byla ve skutečnosti dcerou Sauda Al-Sabaha, což byl kuvajtský velvyslanec ve Spojených státech amerických. Takže Američané si jenom chránili svoje vlastní ropné investice a své obchodní partnery, když předtím poskytovali chemické směsi jako sněč slezinou jejich spojenci proti Iránu svému Saddamu Husajnovi na válce v zálivu a tak dále, to teď nebudeme rozpitvávat, ale je zajímavá ještě jedna věc. Dva měsíce před invazí Saddama Husajna do Kuvajtu, 20. června 1990, George Bush mladší prodal 2/3 svých akcí ve společnosti Harken Energy. Vzpomínáte si, jenom pro osvěžení paměti, jak jsem popisoval, že George Bush mladší a starší bratr Usámy Salim bin Laden založili v Texasu společnost Arbusto Energy, která skoro zbankrotovala, tak se spojila vedle Spectrum 7 Energy se Harkenem Energy, ale stále zatím stály Bushové a jejich obchodní partneři.
tak právě George Bush mladší prodal 2 měsíce před útokem Iráku na Kuwait své akcie v této Harken Energy. Tehdy se psalo, že George W. Bush kvůli tomu porušil zákon, protože transakce byla prodejem akcí osob zasvěcených do vnitřních událostí nebo informací. Jednoduše, že zneužil vnitřní exkluzivní informace o chystaném útoku, když ostatní takovou informaci mít nemohli. No a samozřejmě proběhla válka v zálivu tehdy, Američané ochránili kuvajská ropná pole a vypráskali Sadáma Husajna vyčerpaného z leklé války s Iránem. No a v této souvislosti je ještě zajímavá situace po takzvané operaci Pouštní bouře. Zmínil jsem, že starší bratr Usámy, Salem bin Laden, šéfoval jedné z největších stavebních společností na Středním východě. Ta společnost se jmenovala Bin Laden Brothers Construction, později se přejmenovala na Bin Laden Group, jednoduše Bin Laden Group. A když Salem Bin Laden zemřel v roce 1988 u města San Antonio v Texasu na záhadnou leteckou nehodu, společnost samozřejmě zůstala přirozeně v rukou saudské rodiny Bin Ladenů. A teď se k tomu dostávám, protože tato obří stavební společnost v regionu Bin Laden Group pomáhala Američanům budovat jejich letiště právě na Středním východě. To je chucpe, panečku. Saudská rodina Bin Ládinů pomáhala Američanům budovat letiště na Středním východě. Koho by to napadlo? Historie je plná paradoxů. Jenom pro naši představu, stavební společnost Bin Laden Group má zhruba kolem 40 000 zaměstnanců a je zastoupená ve velkých městech Saudské Arábie a arabských hlavních městech. To znamená Bejrút v Libanonu, Káhira v Egyptě, Amán v Jordánsku a Dubaj ve Spojených arabských emirátech. Mimochodem právě v Dubaji byl lékařsky ošetřený doktor z Bílého domu Usáma bin Laden 4. července 2001 a přijel se tam za ním podívat šéf zdejší pobočky CIA, tam, kde mají sídlo bin Ládinové, nebo jedno ze sídel té jejich firmy Bin Laden Group v Dubaji. Stavební společnost Bin Laden Group staví dálnice, bytové jednotky, domy, továrny, hangáry a dokonce vojenské základny. A to je další chucpe. Některé vojenské základny jsou součástí americko-saudské dohody s názvem Peace Shield, to znamená mírový štít, tehdy se to jmenovalo. Takže saudská rodina Bin Ládinů pomáhala Američanům stavět nejen letiště po operaci Pouštní bouře v 90. ale dokonce jim pomáhala budovat některé vojenské základny na Středním východě. Tak to jsou takové opravdu neskutečné kontrastní paradoxy historie. My si jenom zapamatujeme sepětí a souručenství Američanů s Kuvajťany i se Saudy. Pojďme ale zpět ke společnosti Securacom, později StrateSec. Tato společnost Securacom, později se přejmenovala na StrateSec, zajišťovala bezpečnost pro United Airlines, což byla společnost, jejíž 2 letadla byla zapojená do operace 11. září. Může to být náhoda, samozřejmě. Ale dál, tato americko-kuvajská společnost StrateSec zajišťovala bezpečnost v mezinárodním letišti Dallas. Ne Dallas, ale Dallas, Dulles, Dallasovo letiště, jo, spletli. A od začátku 90. let až do 11. září i v komplexu budov Světového obchodního centra. Dokonce mezi lety 1996 až 2000 nainstalovala tato společnost do budov Světového obchodního centra nový bezpečnostní systém. Marvin Bush, bratr ex-prezidenta George Bushe, byl také ředitelem holdingu pojišťoven HCC až do listopadu 2002. A u této společnosti HCC byla pojištěná část budov Světového obchodního centra. A právě tato HCC, dříve Houston Casualty Company, má Houston, Texas, domovský stát Bushů, poskytla část pojištění na budovách Světového obchodního centra po jejich zničení. Takže pro stručnou rekapitulaci toho, co jsme si dnes řekli. Máme tu ex-prezidenta George Bushe, jehož bratr Marvin Bush byl členem správní rady společnosti Securacom, později StrateSec, která zajišťovala bezpečnost jak pro budovy komplexu Světového obchodního centra, ale také letecké společnosti United Airlines, jejíž 2 letadla byla do operace 11. září zapojená. Bushův bratranec Wirt Walker byl výkonným ředitelem této americko-kuvajské společnosti mezi lety 1991 až 2002. Marvin Bush dále
jeho bratr, byl dále také šéfem pojišťovny HCC, stejně jako působil ve správní radě kuvajtské QFM, která masivně do jeho pojišťovny HCC investovala. Navíc samotný ex-prezident George W. Bush byl poradcem zbrojařské korporace Carlyle Group, do které masivně investoval saudský rodinný klan Bin Ladenů. Spoluzakladatelem zbrojařské Carlyle Group byl obchodník židovského původu David M. Rubinstein. Jeho další kamarád židovského původu Larry Silverstein vlastnil budovu číslo 7, která se zřítila díky požáru, ačkoliv do ní žádné letadlo nenarazilo. A navíc si nechal pojistit 6 týdnů před 11. zářím veškerý komplex budov Světového obchodního centra před teroristickým útokem na 7 miliard. Ta pojistka. Prý je i konspirační teorií to, že mezi nájemce budovy číslo 7, která se zřítila bez nárazu letadla, patřila CIA, Ministerstvo obrany, daňový úřad a byl tu i nouzový bunker starosty New Yorku. Třeba komise pro burzu a cenné papíry skladovala v budovách 3 až 4 tisíce složek vztahujících se k obrovskému množství burzovních vyšetřování a podvodů. Tehdy si pamatujeme, že probíhaly obrovské podvody na burze, které se snažili zamést pod koberec. Oficiální mainstream tvrdí, že požár na budově číslo 7 byl tak obrovský, že se po 8 hodinách v 5 hodin odpoledne i tak ta budova zřítila. To je klasická damage control, respektive napravování škod, respektive vyvracení pravdy lží. Protože nikdo z těch oficiálních mainstreamových chytráků nevysvětluje, proč potom všechny budovy, které obklupovaly dvojčata a které obklupovaly dokonce i budovu číslo 7, tak ty všechny budovy zůstaly nepoškozené a zřítila se jenom budova číslo 7. Oni vám ale budou tvrdit, že to způsobily trosky vyletujících z dvojčat, které zapálily nějaké dieselové agregáty v budově číslo 7 a proto se po 8 hodinách zhroutila. Ale pokud by to byla pravda, byla by to třetí budova v historii Spojených států, která se zhroutila díky ohni. První dvě jsou budovy Světového obchodního centra. Trosky zasahovaly i okolní budovy. Vodovodní přípojky byly také vypnuté i ve všech okolních budovách, takže hasiči tam nemohli pořádně hasit. Zřítila se ale jen věž číslo 7. Všechny ostatní budovy stály. Ještě závěrem tohoto dílu, protože už se blížíme ke konci, tak závěrem ještě tohoto dílu se podívejme na řadu záhad a náhod. Jak už všichni víme, Larry Silverstein získal 6 týdnů před pádem dvojčat právě tato dvojčata do pronájmu, včetně pojistky v případě teroristického útoku. A právě Larry Silverstein totiž začínal každý svůj pracovní den zcela neměným rituálem snídaní s novými nájemníky Světového obchodního centra v restauraci Windows Underworld ve 106. patře severní věže. Od 24. července, kdy získal do pronájmu dvojčata, nevynechal snídani ani jedinkrát. 11. září si nicméně svou snídani poprvé odepřel. Měl hlad, byl určitě hladový, kručelo mu v břiše, přesto si poprvé 11. září tu snídani odepřel. Cituji jeho výrok onoho dne. Protože mám světlé vlasy a světlou kůži, mě moje žena, Bůh jí žehnej, objednala k dermatologovi. Pamatuji si, jak jsem jí říkal, drahoušku, mám v centru tolik práce, musím toho doktora zrušit. A ona prohlásila, že nic rušit nebudu a k tomu dermatologovi půjdu. Odpovídal později v rozhovorech na otázky po svém dopoledním programu. Třeba ve Wall Street Journal své přežití přečetl, cituji, zázraku, absolutnímu zázraku. To však nebyl jediný zázrak toho dne. Jisté smrti unikli i jeho syn Roger a dcera Lisa, kteří figurovali ve vedení té společnosti jeho Silverstein Properties. A v době útoku měli sedět na oné pracovní snídani také, kam nedorazil jejich otec. Oba údajně nezávisle na sobě, přišli ale s drobným zpožděním a už se tam nedostali. Cituji, kdyby se útok stal jenom o trochu později, oba by pravděpodobně zůstali uvězněni ve Windows Underworld, napsal New York Observer. Štěstí tehdy přálo i řediteli firmy Geoffreymu Hartnovi,
který na meeting do restaurace na vrcholu severní věže sice dorazil, ale podle tvrzení Lisy Thompsonové, ředitelky Lower Manhattan Culture Council, se kterou tam probíral možnou spolupráci, schůzku nečekaně zkrátil. Oba se dostali do výtahu v 8.44, tedy pouhé 2 minuty před nárazem letu číslo 11. Stejně skvěle se 11. září vedlo i Franku Lovimu, šéfovi partnerské společnosti Larryho Silversteina Westfield America, která si ve Světovém obchodním centru pronajala maloobchodní prostory. I on se v úterý ráno svému pracovišti obloukem vyhnul. To jsou náhodičky, že? Tolik lidí a najednou všichni si tu snídani odepřeli zrovna toho 11. září. Asi se najedli třeba někde za pochodu, dali si třeba hot dog někde u stánku, nevím. A jak už jsem dříve zmínil, 11. září 2001 se odehrála ještě jedna zajímavá schůzka. Členové zbrojařské společnosti Carlyle Group, George Bush starší a jeho bývalý ministr zahraničí James Baker se setkali v hotelu Ritz-Carlton ve Washingtonu DC spolu se Šáfikem Bin Ládinem, dalším z bratrů Usáme Bin Ládina ze Saudské Arábie. Těch záhad a propojení rodinných klanů Bushů a Bin Ládinů v Saudské Arábii je celá řada. Tak třeba po teroristických útocích 11. září byly všechny lety nad Spojenými státy ve vzdušném prostoru Spojených států zastavené, ale došlo k jedné výjimce. Já mám takový pocit, že jsem tady zmiňoval, teď si nejsem jistý, ale radši to zopakuju, protože opakování je přece jenom matkou moudrosti. Bílý dům povolil vzlet letadlům, která vyzvedla 144 saudských státních příslušníků, včetně 24 prominentních členů rodiny Bin Ládinů, žijících v různých městech ve Spojených státech, aby je přivedli zpět do Saudské Arábie, kde by byli v bezpečí. Bílý dům jim povolil bezpečný průlet, aby se do Saudské Arábie dostali včas a v bezpečí. To bylo v době, prosím, těsně po útocích 11. září, v době, kdy žádnému jinému letadlu nebyl povolený vzlet v americkém vzdušném prostoru. Tito členové rodiny Bin Ládinů nebyli nikdy vyslýchaní. To je, prosím, článek, který cituji dokonce ze serveru Denver Post, kde probírají jednak tu schůzku Bushu a jednoho z Bin Ládinů 11. září a jednak i tyto záhadné lety, které se sbíraly saudské členy rodiny Bin Ládinů jako jediný let během 11. září. To by bylo pro dnešní díl všechno, milí posluchači, já vás prosím a žádám a pléduji, jako na plénu OSN plédují, tak i já pléduji, prosím nasdílejte tento příští druhý díl kamkoliv můžete, protože jsem přesvědčený o tom, že by se tyto informace měly dostat k co největšímu počtu lidí, zvláště v tomto 20-letém výročí po 11. září 2001. A jednak si prosím překlikněte na druhý díl, další díl a poslechněte si ho také, protože právě ve druhém díle budeme onen dokument Piloti za pravdu o 11. září prezentovat. Vy, co posloucháte v premiéře, na druhý díl si počkejte samozřejmě. Před samotným dokumentem se ale ještě ve druhém díle podíváme na historii budov Světového obchodního centra a dozvíme se třeba, že se už dvakrát oficiálně žádalo o jejich zbourání, protože jejich rekonstrukce by byla mnohem dražší, než je nákladně zbourat. Budeme si klást zásadní otázky, které bychom měli formulovat každému, kdo bude plácat oficiální báchorky o 11. září, ale podíváme se hlavně na ohromující obchod s drogami v Afghánistánu. Mnoho západních bank prálo velké miliardy peněz z drog, za což dostali pokuty. Ovšem, samozřejmě my prozkoumáme rapidní nárůst produkce a distribuce drog v Afghánistánu z více perspektiv. Povíme si, kudy se pašují drogy severní cestou do Německa nebo Nizozemska nebo balkánskou cestou do jižní a západní Evropy, ale afgánské drogy, heroin a tak dále zaplavuje neskutečným způsobem i státy kolem Ruska. Jak ten prstenec nebo věnec zemí kolem Ruska. Povíme si, že právě tohle je jedním z nástrojů projekce americké moci v regionu. Zaplavit nepřátelské státy drogami. Samozřejmě zroste kriminalita, bují násilí, lidé kvasí, reptají a jsou náchylní ke svržení vlád nějakou tou barevnou revolucí a nastolení nějaké proamerické vlády. A hned budou Američané zase o krok blíž k Rusku. Tedy to pašování, distribuce a produkce drog z Afghánistánu je jedním z destabilizačních mechanismů geopolitiky v rámci projekce moci.
Mám tu konkrétní údaje a fakta, dokonce Kalifornie chtěla stavět ropovod přes Afghánistán z Turkmenistánu v roce 1997. A ještě tehdy, v roce 1997, jim k tomu Talibán dal požehnání a dokonce to podpořil Talibán z Turkmenistánu. A to bylo, prosím pěkně, 4 roky před 11. zářím, kdy Američané naprosto úzce s Talibánem spolupracovali. Dozvíte se více, snad jsem vás dost navnadil, motivoval na to, abyste si druhý díl pustili. Já se na vás budu těšit a samozřejmě se budu těšit, když mi třeba zanecháte nějaké komentáře, postřehy, vaše názory, tvrzení pod tímto pořadem na kanále Odyssey, kam se prosím zaregistrujte, klikněte na tlačítko odebírat, abyste odebírali tento kanál, který je necenzurovaný na rozdíl od YouTube, kde by mě určitě tento pořad nenechali, protože už mě tam smazali 3 pořady ohledně Pizzagate a tak dále. Takže to dáváme na tuto platformu, takže se prosím zaregistrujte a klikněte na tlačítko odebírat na tomto kanále Odyssey a zanechte nám samozřejmě i komentáře, vaše postřehy, návrhy, tvrzení, budu velmi rád za jakékoliv vaše reakce. Od mikrofonu Svobodného vysílače vás zdraví Vítek, já vám přeju krásný čím nerušený večer a počkejte si za 2 dny na druhý díl, který bude ještě hutnější, ještě výživnější snad i než, nebo minimálně stejný jako tento díl první. Hezký večer a těším se na vás. Ano.

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, zdraví vás Vítek na svobodném vysílači CS. Vítejte při poslechu druhého dílu Záhad kolem 11. září, kdy letos procházíme 20letým výročím této události, ve kterém tak trochu rekapitulujeme, co se za těch 20 let přihodilo a hodnotíme realitu v geopolitickém kontextu. Pokud jste, milí posluchači, neslyšeli první díl, vřele vám doporučuji, abyste si ho pustili, protože budete navazovat na tento díl druhý. Ten totiž bez toho prvního nebude mít až takovou šťávu a takový velký smysl, protože spousta informací, které dnes budu prezentovat, pocházejí z předchozího prvního dílu, na které budu navazovat. A možná je to právě třeba trochu pro vás náročnější, ale snažil jsem se všechno rozdělit na, řekněme, přehledné kapitoly, tak, abychom v tom měli pořádek. Také se snažím ty věci uzavírat v kapitolách, provádět lehkou stručnou rekapitulaci, abychom se v paměti ty věci utříbili, uchovali a snáze ji zapamatovali. V prvním díle jsme si pověděli informace ohledně Usáme bin Ládina v 80. letech v Afghánistánu, kde cvičil skupiny mudžahidů, kdy mnoho z nich přivedl potom do Bosny a Hercegoviny v 90. letech do dějiště Evropy, na Balkán přímo, aby se připojili ke kosovské osvobozenecké armádě UČK proti Srbům. Když teď lehce budeme rekapitulovat, co jsme si řekli v tom předchozím prvním díle. Také jsme si představili německé důkazy o zbraních, kterými Američané zásobovali kosovské Albánce, a několik výroků německého a britského ministra zahraničí a obrany, že za těmito operacemi stála CIA. Oficiální autorizované certifikované výroky ministrů. Podívali jsme se také na americký vládní program International Visitors Leadership, který absolvoval v roce 1987 Hamid Karzai, kterého Američané dosadili na post premiéra po vpádu amerických vojsk v roce 2001 přímo v Afghánistánu. Prozkoumali jsme úzkou spolupráci rodinných klanů Bushů a Bin Ládinů už od 70. let minulého století. Zbrojařskou Carlyle Group, kterou řídil Hamid Karzai, po něm George Bush starší a Bush mladší tu dělal poradce, do které mohutně investovali i Bin Ládinové, rodinný saudský klan Bin Ládinů. Také jsme si představili dva židovské obchodníky, kteří na válce nesmírně vydělali. David M. Rubinstein, spoluzakladatel zbrojařské Carlyle Group, která za jeden den války v Iráku vydělávala 250 milionů dolarů. A Larry Silverstein, který 24. července 2001 podepsal pojistku na budovy komplexu Světového obchodního centra s dodatkem vyplacení té pojistky v případě teroristického napadení. 6 týdnů před 11. zářím stihl to. Zatímco David Rubinstein rýžoval 250 milionů dolarů na jednom dni války v Iráku, jeho další kámoš Larry Silverstein vyrýžoval skoro 5 miliard dolarů na vyplacení pojistky za 3 zničené budovy World Trade Center. Téměř 5 miliard je skoro jako 20 dní války v Iráku za 250 milionů, kdy takto vydělával jeho kámoš David Rubinstein. Závěrem toho předchozího dílu jsme také prozkoumali kompletní vazby západní velmoci na Saudskou Arábii, stejně tak jako klan rodiny Bushů přes společnosti na kuvajtské prominentní šejky a rodiny a důvody války v zálivu. George Bushe staršího po operaci Pouštní bouře pomáhala právě obří stavební společnost saudské rodiny Bin Ládinů budovat některá americká letiště a některé americké vojenské základny v rámci dohody Peace Shield, respektive mírový štít. To jsou takové paradoxy historie a pověděli jsme si také něco o záhadných schůzkách zajímavých lidí přímo 11. září, kteří záhadně o vlásek unikli smrti. Proto prosím, pokud jste neslyšeli, pusťte si ten předchozí první díl, rozhodně nebudete litovat, aspoň tedy doufám. Tak, pojďme dál v tomto druhém díle. Povězme si teď něco málo o dvojčatech, o budovách Světového obchodního centra, tedy severní a jižní věži. Dvojčata byla postavená roku 1976, výška 417 metrů, 110 pater, konstrukčními inženýry byli John Skyling a Les Robertson. Prostory k pronájmu budov Světového obchodního centra byly hned od počátku velmi těžké obsadit a trvalo to celé dlouhé roky. Prostory kanceláří byly nepřijatelné, nízké stropy, malá okna, prostě celkem nevyhovující prostředí.
Prvních 10 let byly dvojčata finanční katastrofou. Potom ještě vyvstala potřeba nákladů na renovaci budov. To znamená, byla potřeba renovace elektrických rozvodů a vzduchotechniky zhruba za 800 milionů dolarů. Dále byla potřeba odstranit asbest za 200 milionů dolarů. Potom je důležité, že nosníky pater budov se skládaly ze svářených tyčí, které byly vystříkané asbestovou izolací. Když bylo jasné, že asbest má karcinogenní rakovinotvorné účinky, bylo nutné ten asbest odstranit z těch všech nosníků, které jím byly vystříkané. Správa města několikrát odmítla dokonce žádost o řízenou demolici těch budov. Tím vlastníkem, který žádal o řízenou demolici budov, byl konkrétně správní úřad Port Authority of New York and New Jersey. Hlavně kvůli tomu asbestu, který by se tím dostal do ovzduší, pokud by se budovy měly obnažit až na konstrukci a prakticky znovu postavit. Náklady tak náročné rekonstrukce se měly vyšplhat až do výše 5 až 6 miliard dolarů. Některé odhady byly až 15 miliard. Ty budovy byly v zásadě odsouzené k zániku. V prvním díle jsme si prozradili, že 24. července 2001 přešel komplex budov do soukromých rukou společnosti Silverstein Properties formou pronájmu na 99 let. Ten komplex obsahoval obě 110-patrová dvojčata, čili severní a jižní věž Světového obchodního centra, tři nižší budovy Světového obchodního centra, to znamená budovy 4, 5 a 6, a 22-patrový hotel Marriott. Silverstein Properties už vlastnila budovu číslo 7. Tato společnost patřila samozřejmě Larrymu Silversteinovi a jeho partnerům. Za pronájem všech budov zaplatili 3,2 miliard dolarů. Nabízí se logická otázka, proč to pro boha dělali, když bylo třeba investovat na masivní rekonstrukci budov 5 až 15 miliard dolarů. Je velmi důležité, že tato nájemní smlouva obsahovala klauzuly, cituji, budou-li budovy zasažené teroristickým útokem, povinnosti nových vlastníků vyplývající ze smlouvy o pronájmu tím zanikají. Byl to mimořádně neobvyklý odstavec pro leasingové smlouvy, díky čemuž vlastníci nemusí splácet leasing, ale mohou inkasovat pojistné. Silverstein měl nárok ve finále na 7 miliard dolarů pojistky, dostal 4,5 miliardy, 4,55 miliardy, necelých 5 miliard, mám takový pocit. Samotné pojišťovny se také parádně napakovaly, protože vzhledem k událostem zvedly pojistky o 2000%, takže své zisky maximálně znásobily. Je to něco podobného, jako když pojišťovny zvednou pojistky třeba v záplavových oblastech, kde hrozí značné riziko zatopení vodou. A tím, že byl podniknutý teroristický útok, se to riziko teroristického útoku také značně zvýšil, stejně jako v těch záplavách, v těch záplavových zónách. Jo? Díky čemuž ty pojišťovny zvedly své pojistky budov o 2000%. To byl majstrštyk, opravdu majstrštyk, jak mohou vydělat obě strany. Larry Silverstein zhrábne pojistku a pojišťovna se zahojí na zvýšení pojistek ostatním všem pojištěncům o 2000% díky zvýšenému riziku teroristického útoku. Vydělají obě strany, nikdo nepřijde zkrátka. Pojďme na závěrečné základní otázky. Zrekapitulujme si základní poznatky velmi telegraficky, protože rozebíráním už stokrát rozebraných faktů o pádech dvojčat bychom tu strávili zbytečné hodiny. Je tady jasné a potvrzují to američtí architekti a američtí inženýři, američtí piloti, jak z komerční, tak i armádní sféry, že 11. září byla operace pod falešnou vlajkou a inside job, tedy vnitřní úkol provedený americkou armádou ve spolupráci s tajnými zpravodajskými složkami. Je jasné, že letecké palivo nedokáže rozstavit ocel mrakodrapů a že budovy Světového obchodního centra byly stavěné mimo jiné i proti útokům letadla, dokonce i proti atomovému výbuchu. Jak jsem zmínil v minulém díle, pod budovou číslo 7 se nacházel protiatomový bunkr pro starostu New Yorku. Je také jasné, že byl použitý nanotermit, vyráběný ve vojenských laboratořích americké armády. Zmínil jsem také bratra Marvina Bushe, který byl členem správní rady americko-kuvajské bezpečnostní agentury Securacom, později přejmenované na StrateSec. Byl ale také ředitelem bezpečnostní služby budov dvojčat a nechal na 2 měsíce před 11. zářím vypnout kamerové a bezpečnostní systémy a polovinu výtahů v budovách prý kvůli rekonstrukci.
Je jasné, a to také tvrdí američtí architekti a inženýři rozporující oficiální verzi, že na mnohých patrech dvojčat byly nainstalované výbušniny a že se nařezávaly nosníky v jednotlivých patrech. Také jsme si prozradili, že na místo likvidace asbestu budov dvojčat se natíraly nosníky tekutým nanotermitem. Když to zjednodušíme, dvojčata byla i tak odsouzená k zániku kvůli extrémně nákladné rekonstrukci vzhledem k asbestu, tak by se pravděpodobně svrhla tak či tak. Ovšem, v hlavách skupin Deep State se zrodil plán, jak aspoň tohle svržení využít pro vyšší cíle, pro vyšší účely. Nejenom to technicky chladně svrhnout, jako by nic, ale když už to máme svrhnout, tak z toho aspoň udělejme kabaret, že do věží narazí fingované letadlo. Budovy budou svržené stejně, tak aspoň to svržení může posloužit jako mýtus, záminka, jednoduše vyšší cíl. Když se nad tím zamýšlím ještě možná hlouběji, tak oni vlastně museli toho Larryho Silversteina nechat zbohatnout a nechat ho vydělat, vyplatit mu tu 5miliardovou pojistku, protože jinak by popřeli ten samotný teroristický útok, tu vyfabulovanou legendu, že? Oni nemohli říct, nic vám nedáme, na pojistku nemáte nárok, ale v rámci podpory té legendy teroristického útoku mu ty peníze museli vyplatit, i když to provedli oni sami jako false flag a inside job. Takže vykutálený židovský obchodníček, který našel skulinku a právě na této skulince trhlině parádně vydělal. Deep State mu musel se skřípajícími zuby tu částku vyplatit. Přece se stál teroristický útok, no ne? Ale pojďme dál. Víme, že na nejlépe chráněnou budovu světa, tedy americký Pentagon, nespadlo žádné letadlo. To bude vysvětlovat také dokument Piloti za pravdu o 11. září, který si za chvilku pustíme. Víme, že do toho otvoru 3x3 metry v budově Pentagonu se nevejde Boeing 737, aniž by v okolí nárazu nerozbilo žádná okna. Známe také to, co spatřili očití svědkové, kteří stáli v době útoku u budovy Pentagonu. Víme také, že se zlato v trezoru budov Světového obchodního centra jen tak nevypaří. V dokumentu se dozvíme také, že druhé letadlo bylo ve skutečnosti vojenský speciál řízený na dálku ze země. Jednalo se o bezpilotní letoun v rámci zmodernizované operace Northwoods. Northwoods a všechny ty věci kolem Johna Fitzgeralda Kennedyho jsme probírali v předchozím díle. Víme také, že se budovy nehroutí 20 minut před tím, než to reportérka BBC oznámí v televizi. Další chucpe. Víme také, že jiné mrakodrapy, a byla jich celá řada, které uvádí třeba Richard Gage z architektů a inženýrů pravdě o 11. září, hoří třeba celé dny a nespadnou. Známe od architektů a inženýrů fakta o explozích, že ocel se jenom tak nerozpadá v prach. Dnes už také víme, že většina leteckého paliva vyhořela mimo budovy. Víme také, že tehdejší viceprezident Dick Cheney několikrát schválně ignoroval varování leteckých důstojníků, že hrozí New Yorku nebezpečí. Například Minetovo výpověď, která to dokazuje, si také poslechneme v dokumentu Piloti za pravdu o 11. září za chvilku. Víme také, že samotný Usáma bin Ládin umíral v pákistánské nemocnici na Marfanův syndrom za asistence lékařů z Bílého domu a CIA v roce 2001 jen několik měsíců po 11. září. Proto ho lékaři z Bílého domu navštívili a poskytli mu komplexní lékařské vyšetření 4. července 2001 na americké vojenské nemocnici v Dubaji. Mimochodem byl to americký den nezávislosti, to je taky takové docela zajímavé datum, že zrovna v ten den mu poskytli lékařskou péči. Těch Usámů bylo samozřejmě více a představovali jakýsi fantom a hnací motor, aby se národ mohl jakoby semknout proti imaginárnímu nepříteli a jeho zhmotněné verzi Usámy bin Ládina. My víme, že jen tak s Boeingem se trefit do budovy není žádná legrace ani pro zkušeného pilota. Natož pro Mohameda Atu, člověka, který dvakrát propadl na zkouškách pro práškovací letadlo, pro boha. Proč CIA zabavila všechny černé skřínky a videonahrávky z okolí Pentagonu po tom nárazu? Kam se vypařily motory letadel? Jednoduše známe všechno to, co vypověděli svědkové, experti, odborníci, znalci přeživších, hasiči, bývalí agenti. Stejně tak, jako známe to, jak George Bush na půdě OSN varoval, že nebudou tolerovat žádné konspirační teorie.
Známe to, jak Colin Powell lítal a ječel, jak jsou v Iráku zbraně hromadného ničení, které se ale nikdy nenašly, ale které ten útok ospravedlnili. Zvláštní, že George W. Bush zrovna takovou konspirační teorii toleroval. Ta mu pozoruhodně nevadila. Víme, že všechny zbraně v Iráku byly zabavené Američany už ve válce v Perském zálivu. Víme, proč byla vypnutá protivzdušná obrana Pentagonu a také víme, proč se před 11. zářím konalo jedno z největších vojenských cvičení v dějinách Spojených států NORADu. Vzdušné obrany Severní Ameriky. Možná si také vzpomínáme na informaci, že George W. Bush a někdejší britský premiér Tony Blair byli shledaní vinnými malajským mezinárodním tribunálem pro válečné zločiny. Víme, proč ex-prezident George W. Bush podepsal tzv. Patriot Act, sérii šmírovacích zákonů, které se postupně vtmelily a včlenily do americké legislativy natrvalo. To byl ten účel. Víme, proč po hrozbě terorismu globalisté drží lidstvo pod krkem vyvoláváním falešné pandemie COVID-19, která ospravedlňuje a akceleruje ty samé procesy jako hrozba po 11. září. Terorismus je všude a nikde, virus je všude a nikde. Už chápete? Proto totální kontrola obyvatel. Globalisté budou vraždit dál a nic se na tom nezmění, pokud se nezměníme my, pokud nebudeme dostatečně informačně vybavení o zákulisí těchto skupin, o tom, jak ve skutečnosti operují všichni společně, organizovaně mimo naše zraky, mimo televizní kamery. Jejich nepřátelství je jenom mediální fikcí a iluzí. Je to taková moderní pohádka pro dospělé. Dobro a zlo. Jenom ještě jeden příklad, abych podpořil to, co říkám, že je to mediální iluze a fikce ohledně těch nesmiřitelných nepřátel Západu, Ruska, Východu, Číny a tak dále, Arabů samozřejmě. Etiopan Tedros Ghebreyesus, protože on je původně z Etiopie, jak víme, šéfuje Světové zdravotní organizaci WHO. A tento Tedros Ghebreyesus byl do čela Světové zdravotní organizace WHO zvolený v květnu 2017. Ale o pouhé dva měsíce předtím, v březnu 2017, přednesl Tedros Ghebreyesus hlavní projev na pekingské univerzitě Tsinghua University a na stejné přednášce pekingské univerzity přednesl svůj projev také Bill Gates s názvem Pohled do budoucnosti, inovace, filantropie a globální vedení. Když se podíváme do správní rady této Tsinghua University School of Economics and Management, tak ve správní radě této čínské pekingské univerzity najdeme pozoruhodné prvotřídní globalisty a osoby z elitních světových bank. Henry Paulson, generální ředitel Goldman Sachs, Jamie Dimon z JP Morgan Chase. Ve správní radě této čínské univerzity sedí také Mark Zuckerberg, šéf Facebooku a Instagramu, Elon Musk tam také sedí, rakety, satelity, družice zná společnost SpaceX, ten, co lítá teď s Jeffem Bezosem do vesmíru mimochodem, a sedí tam dále Tim Cook, Lawrence Fink, ten pochází z jednoho z největších globálních investičních fondů BlackRock, a generální ředitelé společností Dell, IBM, Walmart, General Motors, jak jsem zmínil, BlackRock a tak dále, a mnoha dalších. A tito všichni elitní globalisté sedí ve správní radě čínské pekingské univerzity, ve které přednášel šéf Světové zdravotní organizace WHO dva měsíce před jeho zvolením do této organizace, Tedros Ghebreyesus, anebo Bill Gates. A tuto univerzitu vede Fang Pishan, viceprezident Čínské lidové republiky. A tohle jsem si nechal úplně nakonec této kapitoly ve správní radě této pekingské Tsinghua University sedí také chvilka napětí. Kdo myslíte, že tam sedí? Jistý David M. Rubinstein. Vy, kteří jste pečlivě poslouchali a věřím, že je vás většina, ten předchozí první díl, už se vám rozsvítilo. Ano, je to přesně ten spoluzakladatel obří zbrojařské Carlyle Group, ve které figurovala rodina Bushů, do které mohutně investovali Saudové, jak rodinný klan Bin Ládinů, tak saudský princ Al-Walid Bin Talal. A kde byl generálním ředitelem Hamid Karzai, pozdější předseda afgánské vlády po útoku Američanů v roce 2001. Tak tento David M. Rubinstein sedí v této pekingské univerzitě.
Tsinghua University. Tak to je ta provázanost předních globálních elit ze západu na Čínu. A s námi tady budou hrát nějaké divadelko, že čínský virus z Wuhanu a nesmíme obchodovat s Čínou, protože Huawei a tak dál. A všichni ti přední západní globalisté sedí ve správní radě univerzity, kterou vede Fang Wishan, viceprezident Čínské lidové republiky. My tu nemusíme spřádat nějaké divoké spekulace a teorie, byť logicky podepřené. Ono stačí jít po jménech, kde kdo sedí, s kým se setkává, kde přednáší, co vede, jaká je jeho minulost. A ty parchanty tam máme úplně všechny bez nějakých dlouhých zdrojování. Co tihle všichni pohledávají v radě čínské univerzity? To je spíš strategická rada globalistů. Američané v těsném obětí a souručenství s Číňany a Araby. Ještě to snad nikomu není jasné. U 15 z údajných 19 únosců letadel 11. září bylo prokázané, že byli Saudové. Proč myslíte, že se Američané nerozhodli zaútočit rovnou na Saudskou Arábii, ale vtrhli nejdříve do Afghánistánu a potom do Iráku? Dovede to nikdo z těch spřadatelů oficiálních páchorek vysvětlit, jako všechno ostatní. Amerika 15 let zatajovala 28 stran dokumentů, které Saudskou Arábii potvrzovaly. OK, americká veřejnost tyto informace sice nevěděla, neznala, fajn, to beru, ale americké tajné složky zpravodajské služby, včetně ex-prezidenta George W. Bushe, to věděli celou dobu. Už od začátku. V roce 2016 až Američané tyto dokumenty odtajnili a pak najednou americký kongres přehlasoval veto ex-prezidenta Baracka Husajna Obamy, pravým jménem Barry Soetoro, k zákonu, který umožňuje pozůstalým po obětech z 11. září začít žalovat Saudskou Arábii za jejich podíl na těch útocích. Baracku Husajnu Obamovi se nepodařilo tento zákon zamést pod koberec. Saudové tehdy pohrozili, že z amerických bank stáhnou svoje peníze a aktiva ve výši přes neuvěřitelných 750 miliard dolarů, 3/4 bilionu. Americká vláda je zcela závislá na dobrotivosti rodiny Saudů a jejich ochotě prodávat ropu exkluzivně a pouze za americký dolar, to znamená petrodolar. Proto si jel Donald Trump udobřovat Saudy o rok později, v květnu 2017, a dojednal tam zbrojní kontrakty za 400 miliard dolarů. Proto chtěla Trumpova administrativa postoupit Saudům technologie na výrobu jaderných zbraní v roce 2019, už jsem o tom mluvil v předchozím prvním díle. Už chápeme, jak jsou Američané zavázaní Saudům. Saudové prodávají ropu za dolar, respektive za petrodolar. A Saudové můžou stáhnout 3/4 bilionu z amerických bank a Saudové také můžou začít prodávat ropu za euro nebo za jakoukoliv jinou měnu než dolar. A v tom okamžiku jsou na hraní, protože dolar by šel dolů. Dolar stojí na ropě a právě Saudové prodávají ropu za dolar. Američané si Saudy musí předcházet, hýčkat. Ale zpět k tomu Talibánu ještě. Mimochodem velmi zajímavá informace. V roce 1997 zahájila kalifornská společnost Unocal, která měla řadu spojení s pozdějším viceprezidentem George Bushe Dickem Cheneym, přípravy na ropovodu Afghánistán, který by vedl z Turkmenistánu přes Afghánistán a do Arabského moře a do rukou ropných společností vedených Spojenými státy. A tehdy si představte, že v tom roce 1997 ještě talibánské i protitalibánské skupiny tu dohodu podpořily, a to natolik, že potenciálním pracovníkům bylo poskytnuto školení pod vedením Spojených států, které jim pomohlo při pokládce potrubí toho ropovodu. Ale americké organizace do toho tak šily a vrtaly přímo ve Spojených státech mediálně, že kalifornský Unocal byl nucený od té dohody odstoupit. Takže ještě 4 roky před 11. zářím byli Američané dychtiví a ochotní spolupracovat s Talibánem na obchodech s ropou v rámci společnosti spojené s Bushovým viceprezidentem Dickem Cheneym, Unocal, nebo jak se to jmenuje. Dokáže třeba tohle někdo z těch pravdovědců oficiálních báchorek logicky vysvětlit? No samozřejmě, že nedokáže, proto se o tom raději ani nebudou zmiňovat. Snad jedním z nejvíce přehlížených aspektů spojení rodiny Bushů a Bin Ládinů jsou obvinění z obchodování s drogami po invazi do Afghánistánu.
Zatímco Talibán vyjádřil podporu výše uvedenému ropnému potrubí, tomu ropovodu, stavěl se naopak velmi ostře a tvrdě proti produkci obchodování s heroinem z obrovských dodávek opia v zemi. Když americké síly vstoupily do Afghánistánu, mnozí si všimli, jak se produkce heroinu nejenom vrátila do doby před Talibánem v roce 1996, kdy začaly vládnout, ale dramaticky stoupla na historicky nejvyšší úroveň. Americká armáda se totiž krátce po invazi zmocnila těchto opiových polí a zůstala pod jejich kontrolou i v následujících letech. Talibán se aktivně pokoušel ten rozkvět obchodu s opiem ukončit. Může to být náhoda, ale je fakt, že CIA rozkvět obchodu s opiem naprosto přehlížela, ačkoliv rapidně stoupl. Dokonce samotná Organizace spojených národů, OSN, varovala, že produkce opia pro výrobu heroinu byla v Afghánistánu na historicky nejvyšší úrovni. Distribuce opia stoupala každým rokem o 9 000 tun, což bylo zhruba o polovinu než předchozí rok. Maková pole se znovu objevila i v dříve čistých afgánských provinciích. Pro pěstování drogy sloužilo území o rozloze například Libereckého nebo Karlovarského kraje. V Afghánistánu vzrostla výroba heroinu o 300% a zisky z tohoto obchodu s drogami měly některé americké banky. Prali peníze konkrétně Citigroup, Wells Fargo anebo HSBC. Kterým za to, mimochodem těm bankám, byly uložené obrovské pokuty. Banka Wells Fargo prala obrovské peníze z drog také z Mexika například, obšírně o tom referoval WikiLeaks třeba. A nebo třeba nedávno v roce 2020 se vynořila další obří kauza, když jsme u těch bank po Panama Papers, tak ta kauza se týkala uniklých dokumentů s názvem FinCEN Files a ty uniklé dokumenty odhalují praní peněz skrze největší banky světa. Nebyla tam zapojená pouze HSBC, ale třeba i německá Deutsche Bank, francouzská Société Générale a další a další a další banky. Mimochodem z českých bank se v těch dokumentech FinCEN Files ocitly 4 banky. Raiffeisen Bank, PPF Bank, to zná Petr Kellner dříve, že Česká spořitelna a Komerční banka. S Českem souvisí přes 200 dokumentů z celkových 2100 uniklých dokumentů a celkem se týká 144 českých subjektů mimochodem. Ale vraťme se k tomu hlavnímu tématu této kapitoly a to je produkce drog v Afghánistánu a pojďme prozkoumat tuto záležitost více do hloubky a budete zatraceně překvapení, co se nám z toho začne rýsovat. 3. května 2019 se v Taškentu konalo 11. setkání ministrů zemí, které se účastní memoranda pro regionální spolupráci v oblasti kontroly narkotik. To setkání odhalilo řadu znepokojivých tendencí souvisejících s růstem výroby drog v Afghánistánu a jejich šířením za hranice této země. Této konference se účastnili diplomaté ze zemí SNS, to znamená Společenství nezávislých států, které nejvíce pociťují negativní důsledky afgánského obchodu s drogami, což je Rusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Azerbajdžán. A také zástupci pracující v oblasti mezinárodních struktur, jako je organizace Aga Khan Development Network, Šanghajská organizace pro spolupráci, Středoasijské regionální informační a koordinační centrum CARIC, které bylo zřízené pro boj proti šíření nelegálního obchodu s drogami, a také se tu účastnil úřad OSN pro drogy a kriminalitu. Mezi účastníky této konference pozoruhodně nebyl Afghánistán, odkud vychází hlavní drogová hrozba pro svět. Je taky docela zajímavé. Od té doby, co se vláda v Kábulu v roce 2001 dostala pod kontrolu Spojených států, výroba afgánských narkotik zrostla desetinásobně. Podle údajů úřadu OSN pro drogy a kriminalitu se v roce 2017 produkce opiového máku v zemi zvýšila ve srovnání s rokem 2016 o 87% a dosáhla rekordní úrovně, jak jsem zmínil předtím před chviličkou, 9 000 tun. Rekordní hodnoty dosáhla i rozloha osevní plochy opiového máku. V roce 2017 vzrostla na 328 000 hektarů, což je ve srovnání s předešlým rokem zvýšení více než 1,5krát o 63%. V provincii Balkh osevní plocha máku vzrostla o 10 000 hektarů.
v Kandaháru o 7,5 tisíc hektarů, v Nimrozu o 6,2 tisíc hektarů, v Urušganu o 6 tisíc hektarů a v Helmandu, nejrozlehlejší provincii Afghánistánu ležící na jihu země, se rozloha výsevu opiového máku zvýšila rovnou o 63,7 tisíc hektarů, tedy o 79%, což zajistilo asi polovinu z celkového přírůstku. Provincie Helmand je hlavním centrem výroby drog v Afghánistánu. Je tady zřízený obrovský počet heroinových laboratoří, takzvaných. Dříve byl Helmand takzvanou zónou odpovědnosti britských okupačních vojsk, ale potom Angličany vytěsnili Američané. Když převedeme objem produkce opiového máku za jeden rok na zisky, tak za rok 2017 ve srovnání s předešlým rokem vzrostly zisky o 55% a dosáhly 1,39 miliard dolarů, což vypočítali, že je 7% afgánského hrubého národního produktu. Existuje několik cest pro dodávky afgánských drog na zahraniční trhy. Máme tady severní trasu. Severní trasu tak ta vede přes Tádžikistán, Kyrgyzstán, Uzbekistán, dále Kazachstán, Rusko, Ukrajinu, Bělorusko nebo Pobaltí do zemí východní Evropy, do Německa a Nizozemska na západě. No, takže severní cesta většinou je to Německo a Nizozemsko v

což obchod s drogami výrazně zjednodušuje. Pro pašování afgánských drog je nejzranitelnější nebo řekněme nejlehčí pro to pašování, chceme-li, rusko-kazachstánská hranice. Ta totiž po zemi měří více než 5900 kilometrů, narkotika se převáží prakticky po celé její délce, po celé délce té hranice. V březnu roku 2018 napsal íránský tisk, citující afgánské odborníky, že hlavní zisk z obchodu s drogami připadá Američanům. Samotní afgánští odborníci tvrdí, že největší zisky z drog mají Američané. Bez spolupráce s americkými vojáky by se afgánská narkotika v takovém měřítku nemohla dostat do Evropy. Američané používají k obchodu s drogami vojenská letadla, která překonají hranici samozřejmě logicky bez kontroly. Vojenská přítomnost Spojených států v Afghánistánu zajišťuje šíření mezinárodního obchodu s drogami. Výjimečně výhodná poloha Afghánistánu umožňuje projektovat moc v severním směru, což je Střední Asie a Rusko, pak v severovýchodním směru, což je Čína, a západním směru, což je Irán. Musíme si uvědomit, že drogová válka je jedním z nástrojů projekce moci proti geopolitickým nepřátelům Spojených států. Jednoduše, chcete postupně rozežírat, nahlodávat a ničit nějakou nepřátelskou zemi, když nemáte žádný přesvědčivý a pádný důvod, abyste na ní zaútočili. Jednou z těch možností je, že ji zaplavíte drogami. Tím je budete dostávat na kolena. Bude tam růst kriminalita, bujet násilí, země bude rozkolísaná ekonomicky, sociologicky nebo sociálně a bude se zmítat v násilí. A teď si všimněte jedné zajímavé věci. Které státy si stěžují, že po americké invazi do Afghánistánu jsou zaplavované drogami? Stěžují si Rusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán a Ázerbajdžán. Když se podíváte na mapu, je to věnec nebo prstenec zemí kolem Ruska, včetně Ruska samotného. Tak to je, panečku, věc. Najednou nám to všechno začne dávat perfektní smysl a všechny pucle nám začnou zapadat dohromady, do hrůzného, ale naprosto logického vzorce souvislostí. Když Američané nemohou rozpoutat nějakou barevnou revoluci ve věnci prstenci zemí kolem Ruska, aby se dostali ještě blíže k tomu Rusku, protože si brousí zuby na obří zásoby ruského nerostného bohatství, plyn, ropa a tak dál, tak začnou destabilizovat tyto země záplavou drog z Afghánistánu. Takže část drog je distribuovaná do Evropy, ale větší část je pašovaná do těchto zemí kolem Ruska. Lidé v těchto zemích začnou být nespokojení, protože se necítí bezpečně, roste kriminalita, brutalita, násilí. Ekonomika států začne být rozkolísaná a lidé začnou brblat a celá společnost začne kvasit. A co to je? To je revoluční kvas. Zárodek podhoubí pro nějakou rozbušku, která rozpoutá nějakou pěknou, dobře zorganizovanou, crowd-eventovou, serešovskou barevnou revoluci. Takže rapidní vzrůst distribuce drog z Afghánistánu náhle získává nový, naprosto děsivější a širší rozměr. Nejde tam pouze o ten finanční aspekt nebo prvek Američanů, pod jejich patronací zrostla osevná plocha mákových polí. Ale jde tu o rozkymácení, rozkývání a destabilizaci věnce prstence zemí kolem Ruska. Aby zdejší lidé byli stále nespokojenější, aby vykvasili a ve finále byli tvárnější jako plastelína pro nějakou tu barevnou revoluci a nastolení nějaké té prodemokratické vlády vstřícné k americkým zájmům. Třeba jako Hamid Karzai, bývalý generální ředitel zbrojařské Carlyle Group, spolu s Bushem starším i mladším, kterého si Američané připravili už v roce 1987 v programu International Visitors Leadership a kterého za 15 let v roce 2001 nainstalovali na vedoucí post afgánské vlády. Takovíto lidé čekají, aby převzali moc i v těchto destabilizovaných zemích kolem Ruska. Oni je mají připravené, samozřejmě. Tak to třeba se dělá geopolitika. Variabilita těch nástrojů projekce moci je vskutku široká a rozmanitá. A co se odehrává právě teď v Afghánistánu? Po 20 letech, rozumějme na 20leté výročí 11. září, se Američané stahují z Afghánistánu a situace se tu

0: vrací před rok 2001. Talibán se na územích, odkud vytlačilo vládní vojska, vrací ke starým praktikám, starým pořádkům z dob své vlády v letech 96 až 2001, tedy před vpádem amerických vojsk. Dokazují to oběžníky se zákazy a příkazy, které jeho vůdci rozesílají místním imámům a objevují se i na sociálních sítích. Navíc Talibán získává bez boje zbraně a munici, která zůstává na základnách po americké armádě, která tam asi všechny tyto zbraně jenom tak náhodou zapomněla. Bylo mezi nimi třeba 900 ručních palných zbraní a minometných granátů a 55 vozidel. Čistě náhodou tam všechno Američané zapomněli. Všechny ty granáty, miny, vozy a stříkačky. A jak dopadla jedna z vazalských zemí s názvem Česko? Tak třeba 5. srpna 2018 zahynuli 3 čeští vojáci při hlídkové patrole v Afghánistánu, kde se vyhodil do vzduchu muslimský sebevražedný útočník. Martin Marcin, Kamil Beneš a Patrik Štěpánek. Naše takzvaná mise v rámci působení českých vojáků v Afghánistánu stála Českou republiku třeba v roce 2016 přes 693,55 milionů korun. Dalších 32,87 milionů korun stála ochrana Českého zastupitelského úřadu v Kábulu jednotkou vojenské policie každý rok. Počet českých obětí v Afghánistánu během mise NATO do dnešního dne činí 17 vojáků, včetně kynologa Tomáše Procházky, který zemřel v říjnu 2018. Pokud to zprůměrujeme a do Afghánistánu jsme každým rokem vrazili 500 miliardy, 600 milionů, 500, 600 milionů, vyhodili jsme za 20 let 10 miliard. Jenom na to, aby koaliční vojska po 20 letech odtáhla a znovu se k vládě dostává Talibán. Za to jsme zaplatili minimálně 10 miliard za 20 let. Pravděpodobně to bude mnohem více. 20 let smažme, Afghánistán se vrací před rok 2001. Toto je výsledek jedné z nejnákladnějších válek v Afghánistánu, trvající 20 let, jako záminka po 11. září 2001. Vojensko-průmyslový komplex se pekelně pořádně napakoval, mezinárodní oligomafiáni od Američanů přes Araby až po Číňany si mnou ruce uspokojením nad tím, jak jim na válečné mašinérie rostly zisky, včetně židovských obchodníčků jako David Rubinstein, zakladatel zbrojařské Carlyle Group a Larry Silverstein, který 6 týdnů před 11. zářím uzavřel pojistku proti teroristickému útoku a získal tak téměř 5 miliard dolarů. Stejně jako rodina někdejší britské premiérky Theresy May, kteří vylížovali třeba na válce v Sýrii. Vydělávají všichni, rvou si na kusy státy, nelítostné šelmy, psychopati, sociopati, kteří klidně odsouhlasí fingovaný útok pro vyvolání záminky pro válku, jako operace Northwoods, řešil jsem to v prvním díle, kterou zastavil až John Kennedy. Samé otázky, záhady, podivnosti. Myslím, že pro tento okamžik bylo řečeno vše podstatné. Více bych jen zbytečně nafukoval to, co už všichni známe a víme. A samozřejmě budu moc rád, pokud i vy, milí posluchači, znáte některé další informace, střípky a souvislosti, kromě toho, co jsem tu dnes a minule sdělil. Podělte se s námi a napište nám naše postřehy, komentáře, názory pod pořad na kanále Odyssey. Za jakékoliv komentáře budu velmi rád a předem vám za ně děkuji. Pojďme si tedy teď poslechnout důkazy, které přinášejí američtí piloti v dokumentu Piloti za pravdu o 11. září. Uslyšíte rekonstruované průběhy letů, komunikace s dispečery, řízení letového provozu, piloti s věžemi a další popisné důkazní materiály. Pohodlně se usaďte a pojďme na to. Co se přihodilo 11. září 2001 ráno v oblacích? Proč se americká protivzdušná obrana zdála být neúčinná? 11 mužů nás varovalo, že letí směrem na Washington. Získali jste takovou informaci od letu American 11. Vypněte ten simulátor, zmáčkni ten knoflík, zbav se toho krámu. Podle zprávy Komise pro vyšetřování 11. září, 4 letadla vystartovala z amerických letišť tohoto krásného rána v severovýchodní části Spojených států. 2 startovala z bostonského Loganova letiště, jedno z Newarku z New Jersey a další z Washingtonu, Dallasu a Virginie. Letadlo, které údajně vrazilo do Světového obchodního centra, údajně vystartovalo z bostonského Loganova mezinárodního letiště. První letadlo bylo údajně American 11, číslo N334A, údajně opustilo Loganovo letiště kolem 8:00 ráno. Letadlo United Airlines 175, číslo N612UA, odstartovalo pár minut za ním. Říká se, že tato letadla byla unesená muslimskými extrémisty, kteří byli vyzbrojení nožíky na řezání krabic. Na základně amerického letectva v Utahu, kde se nachází 84. radarový vyhodnocující útvar, rovněž známý jako RADES. Právě ten poskytl díky zákonu o svobodném přístupu k informacím, programy a složky týkající se radarových pozorování 11. září 2001. V tomto pořadu budeme jejich materiál analyzovat. NORAD poskytl zvukové nahrávky z rána 11. září 2001, které pořídilo jejich severovýchodní centrum, známé pod názvem NEATS, což je středisko zodpovědné za obranu severovýchodní části Spojených států. Federální letecký úřad rovněž zpřístupnil jejich zvukové nahrávky z Bostonu a z Washingtonu DC. Při sledování této prezentace mějte prosím na paměti, že piloti za pravdu o 11. září nepoužívají materiál dodaný vládními orgány, ale pouze skutečná data, která i přesto musí být analyzovaná. Piloti za pravdu o 11. září sami analyzovali stále vzrůstající množství dokumentů a informací, které byly vydané vládními úřady, z nichž mnohé nesouhlasily s vládní verzí vývoje událostí. Jak mohou vládní organizace dospět k závěrům, které jsou v rozporu s jejich vlastními podklady? Od vládních orgánů a Komise pro vyšetřování 11. září musí být požadovaná zodpovědnost za tyto nesrovnalosti a přesto se k tomu odmítají vyjádřit. I kdyby třeba byly informace pozměněné přímo vládními zdroji, falšování údajů, poskytnutých díky zákonu o svobodném přístupu k informacím, je zločin a nikdo za něj musí nést zodpovědnost. Tohle jsou radarové záznamy tras jednotlivých letadel z rána 11. září 2001 a dokumentují čas zhruba od 8:00 ráno až do 10:15 podle 84. radarové vyhodnocující letky RADES. Je také zachycená činnost bojových stíhaček, ale nedůležité radarové záznamy byly odstraněné kvůli přehlednosti záznamů. Podle těchto záznamů někdy kolem 8:15 letadlo American 11 dostalo příkaz stočit se o 20 stupňů doprava, aby se vyhnulo jinému leteckému provozu.
1: American 11, stočte se o 20 stupňů doprava.
0: Posádka opakovala instrukce a příkaz provedla. Zhruba za 15 vteřin dostal American 11 příkaz od řízení letového provozu, aby stoupal a udržoval výšku 35 000 stop, 10,7 km.
1: Začněte stoupat do výšky 350.
0: Ale letadlo neodpovídalo. Bostonské středisko se nadále pokoušelo obnovit kontakt s American 11, ale neúspěšně.
1: American 11, stoupejte do výšky 350. American 11, tady Boston.
0: Letadlo United Airlines 175 se ohlásilo po odstartování z Loganova letiště v Bostonu.
1: Halo, věž, tady je United 175. Věž k United 175, tady Boston.
0: Další hlášení tohoto letadla byl onen neslavně známý hovor Mohameda Aty, který údajně už letadlo pilotoval a který prý byl údajně omylem vysílaný, ale který byl ve skutečnosti požadavkem pro piloty.
1: Je to American 11, kdo zkouší volat? Máme nějaké nožíky na řezání krabic. Chceme, abyste byli zticha. Budete v pořádku, rozumíte? Letíme na letiště.
0: Toto bylo asi 10 minut po posledním ohlášení posádky.
1: Kdo mě zkouší volat?
0: Je důležité si uvědomit, že tento telefonní rozhovor mohl být vysílaný odkudkoliv. Ti, kteří podporují vládní verzi, tvrdí, že tento hovor pocházel opravdu z letadla American 11, protože jim to prostě vláda řekla.
1: American 11, jste to vy, kdo volá? Nikdo se nehýbejte, všechno bude v pořádku. Pokud se budete zkoušet hýbat, letadlo, prostě zůstaňte sticha.
0: Zhruba 25 minut po odstartování v 8.05 údajné American 11 změnilo kurz podle radarového záznamu RADES. Letadlo se stočilo na jih směrem na město New York. Letadlo United 175 bylo předané dalšímu středisku.
1: 175, spojte se s bostonským střediskem na 133-42. 133-42, tady United 175.
0: Ale v tomto středisku zahlédli UA-175, které bylo vizuálně stejné jako American 11.
1: United 175, tady Boston. United 175, pokračujte prosím. Sledujte polohu v oblasti mezi 12. až 13. hodinou asi 10 mil na jih, jestli tam někde neuvidíte American 767. Hlásíme negativní kontakt. Tady 175.
2: USF 583, can you see it?
1: Pořád je nemáme, ale stále je hledáme. V pořádku, United 175, teď máte směr 12 hodin pro dalších 10 mil. Dívali jsme se po 27, 20, 9, 20, 8 tisíc. V pořádku, děkuji.
0: Letadlo UA-175 dostalo instrukce, které je měly přivést za druhé letadlo a pak se mělo vrátit na svoji další pozici, což je město Sparta, VOR, New
1: Jersey. UA-175, tady Sparta. Tady UA-175.
0: UA-175 je potom předané New Yorkskému středisku asi 5 minut předtím, než údajné American 11 vrazilo do severní věže.
1: United 175, hlašte se středisku na 127-17. 127-17, United 175.
0: Asi v 8.30 se poprvé ozvala bostonská jednotka řízení letů, známé také jako Boston TUR, aby oznámila únos letadla American 11. Jack of American 11.
1: Federální letecký úřad, východní středisko, tady Tony. Dobré ráno, Tony, tady je bostonské středisko. Máme tu negativní situaci s letadlem American 11. Myslíme, že se pravděpodobně jedná o únos letadla.
3: We believe it's a possible hijack situation.
1: Dobrá, pokračujte. Jak odletěli z Bostonu, ztratili jsme s nimi rádiové spojení, ztratili jsme odpovídač a máme za to, že v pozadí slyšeli nějaké výhrušky. Teď, ano, výhrušky. A teď by mělo letadlo letět na západ, ale zatím směřuje k jihu. Ano, vidím ho. Nikdo s nimi teď nemluví, že? Litujeme, jestli nerozumíme. V pořádku, můžu pro vás ještě něco udělat? Ne, vůbec nevíme, kam to letadlo letí, možná k New Yorkskému centru.
0: Velitelské centrum doporučilo upozornit také všechna okolní střediska, obzvláště New York a Cleveland.
1: Speciálně Clevelandu a New Yorku, aspoň těm to dejte vědět pro případ, že by to tihle chlapci nabrali jejich směrem. Rozhodně, dobrá, to uděláme. Cleveland? Ahoj Clevelande, tady New York a Boston. Máme situaci s American 11, American 11. Letadlo 757 odletělo z Bostonu a mířilo na letiště Los Angeles. Nevíme, jestli tím směrem letí. Mělo letět na Los Angeles, což je směrem na západ, ale ztratili jsme jejich frekvenci a pak jsme ztratili i jejich odpovídač. A teď to vypadá, že letí směrem na jih. Počkejte, podívám se na to. Máme tady blokování záznamu na něm. Ano, ten hlavní. Ten hlavní cíl je jeho západně. V pořádku. Upozorním své okolí směrem na jih. Pozorované na 290, 29. Jihozápadně něco jako směrem na Hancock, přímo tam je asi 15 mil za ním. Nevíte náhodou, kam míří? Nevím. Můžete ho najít na přístrojích pro detekce vzdálenosti letadel? Pouze hlavní. Ano, pouze hlavní. V pořádku. V pořádku, děkuji.
0: Asi v 8:35 ráno byl Bostonským střediskem vznesený požadavek na vyslání bojových stíhaček. Jednali přímo se základnou Cape a snažili se také navázat kontakt s velitelskou základnou Otis.
1: Základna Cape, potřebujeme sledovat Tracon, linka 41. Ano, Tracon. Dobrý den, můžu mluvit se základnou Otis na této lince. A nejsem si jistý, ale jestli s nimi potřebujete mluvit, tak by mohl, myslím, že mají linku 7. Podívejte se, máme tady situaci s letadlem American 11. Cože? Máme situaci s letadlem American 11. Chcete mluvit s věží na základně Otis? Chci mluvit s Traconem Otisu. Potřebuji, aby poslali nějaké stíhačky. Rozumím, vydržte vteřinu, seženu nadřízeného. Halo, Vinny, vezmi to na lince 41. Něco o vyslání letadel, nevím přesně o co jde, přiblížení, základna Cape. Ahoj Cape, zde je Dan z Bostonského střediska. Ano. Máme situaci s letadlem American 11, je to pravděpodobný únos. American 11? Ano, odletělo z Bostonu směrem na Los Angeles a právě se nachází na jih od Albany. Potřebovali bychom za ním vyslat nějaké stíhačky, aby ho sledovali. Aha, rozumím, budu mluvit se základnou Otis. V pořádku, ať odstartují, my podáme oficiální žádost.
0: V 8:40, o 5 minut později, Bostonu volá velitelské centrum s tím, že chtějí hovořit přímo s newyorským Traconem, aby je informovali, že únos letadla je potvrzený.
1: Tady velitelské centrum. Dobrý den. Velitelské centrum, tady je město Boston, mohu mluvit s Traconem. Samozřejmě. Další kvůli, ano, kvůli American 11. Můžete opakovat. Volám kvůli American 11. Vám se s ním nepodařilo spojit? Ne, nemáme s ním spojení a je tu potvrzený únos. Ahoj Tracone, tady Bostonské středisko. Letadlo vyletělo dnes ráno, je to American 11 a je typu 757. Je to možný únos. American 11 typ 757 bude přistávat? To nemáme tušení, ale letělo na severovýchod a teď se nachází na jihu Sparty. Zpočátku podstatně zrychloval a máme za to, že jeho záměr je, že zkouší přistát a proto teď zpomaluje. Právě zkoušíme, takže teď je u kopců kolem Sparty. Ano, je v okolí Sparty, ani nevíme, jestli teď je to hlavní cíl. Chápu, hledám teď jakýkoliv hlavní cíl, ale kdybych ho aspoň mohl vidět, ale nevidím. Tady mám něco na přístroji CSC, což ukazuje, kterým směrem letí. Dívám se tady na základní radarové informace, ale nikde nevidím, vůbec nic tady nevidím. Začnu je hledat. My nemáme tušení, ne že bychom nic neměli, ale ta rychlost se podstatně snížila a právě klesá. Dobrá, takže vám děkuji. Buďte opatrní. Děkuji. Bostone? Ano. Říkáte, že je to potvrzený únos. Co se stalo, je, že pilot měl mikrofon puštěný, zatímco jiní lidé hovořili v kabině pilota. Chápu, takže co jste slyšeli? Slyšeli jsme výhrušky. Víte, nebylo tomu moc rozumět, ale vypadalo to, že je to opravdu únos. Dobrá, kdyby bylo něco dalšího, zavolejte, pomůžeme vám. Ví o tom New York? New York o tom ví, Cleveland o tom ví, potom jako další uvědomíme Washington. Teď potřebujeme vyslat nějaké stíhačky. Zkoumali jste to? Ano. Dobrá, postarám se o koordinaci s Washingtonským střediskem, dám jim vědět, co se děje. Děkuji.
0: Podle hlášení velitelského centra byl Washington rovněž upozorněný ve stejné době, aby dával pozor na podezřelé letadlo. Toto probíhalo hodinu před útokem na Pentagon v 8:45 ráno. Minutu před nárazem do severní věže základna Cape volala Boston a upozornila je, že potřebují povolení od severovýchodního obraného centra známého pod názvem Needs, aby mohli stíhačky vystartovat. Základna Cape hlásí Bostonu informace o vojenských letadlech jako Penta 45 a 46.
1: Tady základna Cape. Ahoj, právě jsem mluvil se základnou Otis a říkali, že potřebují povolení od severovýchodního centra Needs. Budeme mluvit s Needs a dáme vám vědět. V pořádku. Jen abyste věděli, přiděli nám letadlo Penta 45 a 46.
4: NTA Alpha November Tango Alpha 45 and 46 Flight 2.
1: Brzy vystartuj. Dobrá, děkuji.
4: Great, thank you. All right, TJ.
0: Je důležité vědět, že American 11 a United 175 měli stejné místo startu a stejný cíl z Bostonu do Los Angeles, ale každé z nich mělo jinou trasu. Letadlo American 11 bylo navigované přednostním směrem přímo do Los Angeles, což znamená, že letadla letí přímo přes město Syracuse ve státě New York. To je ta nejpřímější cesta na mezinárodní letiště v Los Angeles. Letadlo United 175 bylo navigované více na jih, což je trasa používaná hlavně letištěm v Newarku ve státě New Jersey. Kvůli jižnímu směru letadla United 175 bylo toto letadlo blíže budovám Světového obchodního centra těsně poté, kdy byla severní budova zasažená. Kdyby toto letadlo letělo běžně používanou trasou, trvalo by mu déle doletět k cíli a možná by právě to poskytlo dostatek času vojenským stíhačkám, aby ho dostihli ještě předtím, než letadlo k cíli doletělo. Také kvůli změně trasy United 175 mohlo letadlo přetnout dráhu letadla American 11 v rozmezí několika málo mil od sebe. Ve stejnou dobu odstartovalo letadlo United Airlines 93 z newyorského letiště v New Jersey. Letadla UA-93 a UA-175 použila tu stejnou trasu a letěla pouze pár mil od sebe. To nám připomíná operaci Northwoods. Operace Northwoods byl plán vyvinutý hlavním brigádním generálem Lenicerem. Tento plán popisoval záměnu běžného komerčního letadla po vzletu za bezpilotní letoun řízený ze země, aby mohl být zestřelen. Z tohoto činu měla být tehdy obviňovaná Kuba a mělo to být důvodem pro její napadení. Byl to přímo ukázkový bojový úkol pod falešnou vlajkou. Předstírat napadení, svádět to na nepřítele a získat tím nejen podporu veřejnosti, ale hlavně podporu kongresu pro válku. Existuje mnoho tras, které zdánlivě vedou mimo správný směr, aby se mohly spojit s domnělými cíly na akci 11. září a pak se zase oddělit. Došlo v těchto místech k záměně letadel, co by jakási upravená, zmodernizovaná operace Northwoods. Samozřejmě, jak vládní agentury, tak ti, kteří vymýšlejí výmluvy, nám poskytnou jednoduchá vysvětlení, ale tyto shody okolností nemohou být ignorované.

0: V 8.52 ráno vystartovala vojenská letadla ze základny Otis a měla letět přímo k bodu Z, což bylo město New York. Uvolnění jejich cesty bylo vyžadované řídící věží federálního leteckého úřadu.
1: I don't know where I'm scrambling these guys to.
2: Nevím ani kam tato letadla posílám. Potřebuji upřesnění směru cíle. V pořádku, dám vám pod set. Je to severně od města New York. Mám tady pozici 41 15 74 36. 73 46. Pošli je tím směrem. Rozumím.
1: Copy that.
0: A hned na to přišla zpráva, že unesené letadlo vrazilo do Světového obchodního centra.
2: Můžu vám pomoci? Ano, samozřejmě. Právě jsme se vrátili ze zdola a to unesené letadlo vrazilo do budovy. První letadlo potvrzené je o to samé American Airlines, které vrazilo do Světového obchodního centra. Rozumíte? Je tohle, co jste říkal? Ano, to je ono.
0: Systémem obíhala další zpráva, která tvrdila, že poslední známá pozice letadla byla 15 mil na východ od letiště Johna Fitzgeralda Kennedyho.
2: Poslední hlášení z Bostonu říká, že letadlo je 15 mil na východ od letiště JFK.
0: Místo toho, aby byly vojenské stíhačky vyslané přímo do města New York, severovýchodní centrum Nic změnilo jejich dráhu a přikázalo jim vyčkávat na dvojité V105, což je prostor na jižním okraji Long Islandu, s tím, že to byla poslední známá pozice, která ale nebyla nikdy ověřená. Tady měly stíhačky přikázáno setrvat, zatímco radar ukázal zrychlení letadla na rychlost o 150 uzlů vyšší, než je maximální operační rychlost letadla 767, jeho cílem přímo před ním, což byla jižní věž Světového obchodního centra. V naší prezentaci 11. září útok na Světové obchodní centrum jsme důkladně analyzovali rychlost tohoto letadla a na základě porovnatelných údajů a aerodynamiky jsme zjistili, že letadlo typu 767 by nebylo možné řídit při tak vysokém překročení jeho maximální provozní rychlosti. Bylo toto letadlo upravené na to, aby předstihlo vojenské stíhačky ze základny Otis na cestě k Světovému obchodnímu centru. Pokud by tomu tak bylo, pak by musely být takové úpravy navržené někým, kdo dobře zná reakční dobu americké protivzdušné obrany. Stejně jako nikdy neexistovalo letadlo, které by dokázalo překročit svou maximální provozní rychlost o 150 uzlů a svoji manévrovací rychlost o 220 uzlů a jehož konstrukce by to vydržela a přitom by bylo stále ovladatelné ani před 11. zářím, ani potom. Po druhém nárazu dostali stíhačky ze základny Otis pokyn k sestavení bojové letecké hlídky nad New Yorkem. Byla přivolaná letadla s pohonnými látkami za účelem tankování ve vzduchu a dále vyčkávala. Skoro 35 minut poté, co se American 11 odmlčelo, což je známé jako událost žádné rádio, a změnilo směr letu. Letadlo American 77 se mezitím ztratilo středisku Indianapolis.
2: Středisko Indianapolis je v kontaktu. S kým? American 77. V pořádku. Let číslo 350. Ztratili radarové informace, ztratili kontakt, ztratili úplně všechno a nemají zdání, kde je a co se stalo. Takže co jsme udělali my v okolních centrech bylo, že jsme nařídili, aby je všichni hledali.
0: Indianapolis se třikrát spojilo se společností American Airlines, aby je upozornilo na další pohřešované letadlo. V 9.08 bylo rovněž vyrozuměno letiště v Langley a bylo přikázané zaujmout bojové postavení, což znamená, že piloti sedí v letadlech, připravení okamžitě vystartovat. Přesto se stíhačky v Langley dostaly do vzduchu až skoro o 20 minut později.
2: Odstartujte z Langley, pokud možno stejným směrem. Příkaz odstartovat, pouze Langley.
0: Byl vydaný pokyn, aby stíhačky zamířily nad Atlantický oceán, místo toho, aby přímo letěly chránit oblast Washingtonu. Jakmile byl napaden Pentagon, stíhačky z Langley byly obrácené zpět směrem na Washington. Existuje mnoho leteckých základen, které jsou blíže Washingtonu a New Yorku a které mohou poskytnout ochranu. Základny Otis a Langley byly vybrané kvůli tomu, že mnoho letadel z jiných základen bylo odvoláno na cvičení. Několik cvičení bylo ve skutečnosti naplánováno na toto ráno 11. září.
2: Musím zrušit cvičení, protože tohle je směšné. Tady zprávy, Watson. Ano, mají to podchycené. Nebyl jsem si jistý. Sleduji to už 10 minut a zajímalo by mě, pokračuje se s těmi cvičeními. Ne, už ne. Nikdy jsem nezažil, že by se během cvičení přihodilo tolik skutečných věcí.
0: Letecká vojenská základna Andrews byla pouhých 10 mil, 16 kilometrů od Washingtonu DC. Jejich stíhačky byly poslané do Severní Karolíny. Stíhačky F-16 ze základny u města Atlantic jsou také mnohem blíže městu New York než stíhačky F-15 ze základny Otis. Ale stíhačky ze základny u města Atlantic v té době cvičily nad Atlantickým oceánem. Popravdě i základna Otis měla některé stíhačky pryč na cvičných misích a pouze dvě z nich byly v bojové pohotovosti. Severovýchodní centrum Needs bylo rovněž na cvičení, když došlo k útokům. Needs měl na radarových obrazovkách simulované letecké trasy a odstranili je až téměř v 9.30 ráno, což bylo dávno po útoku na druhý mrakodrap. Podle kapitána Jeffa Lodise, někdejšího pilota stíhaček F-15, který měl za sebou dva turnusy v Iráku, nepravdivé informace na radarových obrazovkách jsou bezprecedentní, s výjimkou 11. září. Můžete si poslechnout ten zmatek, když se severovýchodní centrum Needs pokouší lokalizovat svá tankovací letadla. Tento rozhovor byl podepsaný T-23.
2: Toto je skupina 23. Víte co, zbavte se toho nesmyslného simulátoru. Vypněte ten simulátor, zmáčkněte ten knoflík, zbav se toho krámu.
0: Americká obrana vypadala skoro jako 100 let za opicemi na každém kroku. Bylo to tak schválně? Jak mohli únosci vědět, že mohou zaútočit v takový chaotický den, kdy se Spojené státy nacházely pod minimální ochranou? Skoro to vypadá, že únosci měli toho rána 11. září nesmírné štěstí, tedy pokud je pravda to, co nám řekla komise vyšetřující 11. září. A přitom i tato komise přiznává, že nedostala pravdivé informace. Pentagon, Národní vojenské velitelství. Jak se mohlo dostat letadlo tak blízko k Pentagonu poté, co byla Amerika napadená skoro hodinu předtím? Pentagon, situovaný ve Washingtonu DC, je dobře chráněný. Aspoň to tvrdí bývalý ministr obrany Kasper Weinberger. Celé město je obklopené jak leteckými, tak námořními základnami a schopnost dostat obranná letadla do vzduchu je velmi, velmi vysoká. A zároveň byste podnikli to, co se provádí, a to je uzavření celého vzdušného prostoru. Takže se ve skutečnosti nad celým Washingtonem nesmí létat. Takže kterákoliv letadla se do něho dostanou a my je nemůžeme identifikovat, jednoduše se střelíme. Pentagon má také protivzdušnou obranu. Samozřejmě veřejnost o těchto zařízeních nic neví, protože by nepřátelé mohli tyto informace snadno získat. Jestli Pentagon měl podobné zařízení, bude to jistě podléhat utají. April Gallopová přežila útok na Pentagon. Vylezla skrze díru ve zdi se svým synem v náručí. April uvádí, že neviděla nejmenší náznak zříceného letadla a dověděla se, že bylo hlášené, že letadlo způsobilo takovou škodu, teprve až byla dovezená do nemocnice. April se velmi diví tomu, že nebylo vydané žádné varování a nebyla aktivovaná žádná obrana proti tomuto útoku, obzvláště když už málem celý svět věděl, že Amerika byla napadená po útocích na světové obchodní centrum. Když mluvíme o vzdušném prostoru kolem hlavního města Spojených států, často se hovoří o omezeném vzdušném prostoru, tedy o zakázaných oblastech pro všechna letadla kolem budovy Kapitolu a kolem Bílého domu. Musíme se ale podívat dál. Toto je známé jako vzdušný prostor třídy Bravo. Je to přísně kontrolovaný prostor, pro který je nutné zvláštní povolení při vstupu a také zařízení pro obousměrnou rádiovou komunikaci a funkční odpovídač typu C pro hlášení výšky. New York a Washington DC mají oba kolem svých hlavních letišť vzdušný prostor třídy Bravo. New York takto pokrývá letiště JFK, Guardia a New York, New Jersey. Washington zahrnuje Baltimorské letiště, Reaganovo národní letiště ve střední oblasti a na západ Dallasovo letiště. Letadlo American 77 zmizelo z radaru poté, co byl jeho odpovídač vypnutý v 8.56 ráno. To bylo 10 minut po nárazu letadla do prvního mrakodrapu a 16 minut poté, co byl Washington upozorněný na neexistující podezřelá letadla. Danielle O'Brienová z washingtonského Trajkonu sledovala rychle pohybující se objekt, který vnikl do Washingtonu washingtonského prostoru třídy Bravo. Ještě nevěděla o tom, co se stalo v New Yorku, ale washingtonské středisko o tom vědělo. Proč byla tato zpráva zdánlivě utajená před pracovníky Trajkonu ve Washingtonu? Kdyby byla paní O'Brienová a její spolupracovníci uvědomění o tom, co se stalo v New Yorku, nebyli by opatrnější a nenechali by cizí objekt vstupující do washingtonského prostoru Bravo zadržet. Zpráva měla rovněž zastihnout piloty stíhaček z letiště Langley, kteří se v té době proháněli nad Atlantickým oceánem. Jestli cizí neidentifikovaný objekt přiletěl až do Washington DC, protivzdušná obrana Pentagonu měla rozhodně zareagovat, pokud ovšem měla April Gallopová pravdu. Někteří namítají, že Pentagon žádnou protivzdušnou obranu nemá, protože Reaganovo národní letiště je tak blízko a letadla tamtéž přistávající a odlétávající by mohla být nechtěně sestřelená. Ti, kteří tohle tvrdí, nejsou obeznámení s tím, jak národní protivzdušná obrana funguje. Většina letadel, která přistávají na Reaganově národním letišti, jsou dobře známá ještě před odletem z výchozího letiště. Ta, o kterých se nic neví, jsou rovněž ostře sledovaná ještě předtím, než vstoupí do washingtonského vzdušného prostoru Bravo, který začíná 30 mil, 50 kilometrů od Reaganova národního letiště. Ta letadla, která se neohlásí, anebo mají vypojené odpovídače, to jsou cíle k sestřelení. Nehledě na to, že už víme, že není možné, aby letadlo způsobilo škodu takového rozsahu, jako byla na budově Pentagonu, což víme z výpovědí svědků, kteří se nacházeli přímo na místě, a taktéž podle informací zveřejněných vládními agenturami, žádné neidentifikované letadlo nemělo šanci se ani k Pentagonu přiblížit. Takže se zdá, že stíhačky byly zadržené vždy o krok pozadu, dokud nebyl celý plán provedený. Chaotické pokyny v celém systému procedury 11. září zřejmě přispěly k tomu, že pachatelé mohli úspěšně provést všechny plánované akce. Zatímco se neidentifikovaný cíl blížil ze západu k Washingtonu DC, byla do systému zanesená zpráva, že letadlo American 11 je ještě ve vzduchu.
2: American 11 stále ještě letí a na cestě na Washington souběžně s ním letí jiné letadlo. To je nejnovější hlášení, které máme. Dobrá, zkoušel jsem získat jeho údaje a mám dojem, že je někde nad New Jersey nebo trochu jižněji. Rozumím, takže American 11 je unesený. Byl unesený. Takže American 11 byl unesený. Ano, a letí směrem na Washington. Je tam ještě třetí letadlo. To třetí letadlo letí na Washington. Máte o něm nějaké informace? Dále zkusím něco sehnat, pokud to půjde. Toto je zpráva z washingtonského střediska. Možná byste měla mluvit s někým přímo odtud, jestli mají nějaké informace. Rozumím. Sežeňte třeba hlídku DC nebo někoho podobného, kdo o tomto letadle něco ví. Díky. Máte o něm nějaké zprávy? Zkusím to sehnat.
0: Oči všech se pak soustředili na cíl, který se blížil z východu, ale ne ze západu. Tato zpráva dále tvrdila, že letadlo letí na Washington dávno předtím, než se přiblížilo k Filadelfii v Pensylvánii. Proč byla rozšířená tato fáma, že letadlo ze severovýchodu je na cestě do Washingtonu a nikoli do Filadelfie? Bylo to za účelem svedení pozornosti všech na falešný cíl a odvedení stíhaček od skutečné hrozby, která se blížila ze západu? Ten, kdo tuto fámu rozšířil, není dodnes známý.
3: Hi, this is Huntress ID.
4: Huntress, yeah, go ahead.
3: Yes, sir. We have fighters on.
2: Ahoj, tady je. Pokračuj. Ano, prosím, máme tu letadlo ve vzduchu, které údajně míří na Washington. Odkud jste získali tuto informaci o American 11? American 11 z Bostonského vojenského centra. Opravdu? Z Bostonského vojenského centra? Z Bostonu? Ano. Vojenské centrum? Ano, říkali, že tu zprávu dostali z Washingtonu, ne z washingtonského střediska. Jste si jistá, protože American 11 je to letadlo, které, jak nám bylo řečeno, už vrazilo do Světového obchodního centra? Ano.
0: Opět někdo zabránil těm, co měli tomu všemu zabránit tím, že jim dodal nesprávné informace. Washingtonský Trajkon byl vyřazený z funkce tím, že v New Yorku nebyli uvědomění o tom, co se stalo. Zbývající obranný systém byl od washingtonského Trajkonu doslova izolovaný, protože Trajkon neusoudil, že byl neidentifikovaný cíl nebezpečný, až do doby, kdy bylo příliš pozdě. Znovu bylo to zaviněné tím, že důležité informace se zdály být před washingtonským Trajkonem utajené.
2: Řekněte jim, aby nás volali. Z nějakého důvodu nemůžeme telefonovat ven.
0: Touto dobou už mnozí ví o neslavné výpovědi Normana Minetti před komisí vyšetřující 11. září. Letadlo bylo 50 mil 80 kilometrů daleko, 30 mil 50 kilometrů daleko, 10 mil 16 kilometrů daleko. byl příkaz stále platný. Ten mladík také řekl viceprezidentovi, platí stále ten příkaz. A viceprezident Dick Cheney se otočil a řekl, samozřejmě, že příkaz stále platí, dostal jste snad jiný příkaz. Tehdy jsem nevěděl, co to všechno znamenalo. A to letadlo, o kterém mluvíte, je to, co přiletělo do Pentagonu. Ano. Do dnešního dne panuje mnoho dohadů o tom, co tyto příkazy znamenaly. Znamenalo to, že bylo přikázané zůstat nečinní, aby mohlo k útokům na Pentagon dojít? A nebo to byly příkazy k sestřelení? Minetova výpověď byla snad nejškodlivější, protože ti, kteří se vymlouvají na vládní páchorky, zažívají horké chvíle, když zkoušejí tento rozhovor s viceprezidentem vysvětlit.
5: Some young man came in and said to the vice president, there's a plane 50 miles out. Coming towards DC. So I said, Monty.
0: Jakýsi mladík přišel a řekl viceprezidentovi, je tady letadlo a je 50 mil, 80 kilometrů daleko a letí na Washington DC. Řekl jsem Monte Belgerovi, který je druhým zhora u federálního leteckého úřadu, Monte, co máš na radaru ohledně toho letadla, které se blíží? Má vypnutý odpovídač, takže nevíme, kdo to je. A také neznáme výšku a rychlost. On se zeptal, kde se to nachází, na což jsem odpověděl, že někde u Great Falls. A to je, kdy přišel onen mladík a řekl, že je to 20 mil od nás. Zeptal jsem se ho, Monte, jak vysoko je to letadlo od země? Na radaru nemůžete vidět výšku letadla. Radar může pouze určit zhruba vzdálenost. A také jsme nemohli určit jeho rychlost a výšku. A jak jsem tak s ním mluvil, tak najednou řekl, ach jo, ztratil jsem ho. Najednou to letadlo ztratil. Povídám, no a kde je? Někde mezi Roslinem a Národním letištěm, odpověděl. V ten moment se někdo další napojil do hovoru a řekl, pane ministře, právě jsme dostali zprávu od policisty z Arlingtonského okresu, který nám sdělil, že viděl letadlo American Airlines, jak vrazilo do Pentagonu.
5: Mr. Secretary, we just had a confirmation from Arlington County Police Officer.
0: Někteří tvrdili, že letadlo, o kterém se mluvilo, bylo United Airlines 93, které letělo z Pensylvánie a že minutovo časování bylo nepřesné. To ale nemůže být pravda, protože United 93 se nikdy k Pentagonu ani nepřiblížilo. Jiní si mysleli, že to bylo American Airlines 11, ale to bylo to samé, protože ani toto letadlo se vůbec k Pentagonu nepřiblížilo. I když vezmeme v úvahu takzvanou pobřežní trasu, což znamená, že radar, který sleduje letadlo, pokračuje dál směrem odvozeným z posledních získaných informací, by se toto letadlo stejně nikdy nedostalo k Pentagonu. Letadlo, o kterém mluvil viceprezident Cheney, a což zaslechl Mineta, mohlo být pouze letadlo, které odstartovalo kdesi na západě a odtud se mu podařilo vniknout do washingtonského prostoru třídy Bravo. Zkombinujeme to se skutečností, že stíhačky z Langley v té době mířily nad Atlantický oceán a obrátily se zpět až teprve poté, co letící cíl zmizel z radaru v blízkosti Pentagonu. Vypadá nad slunce jasné, o jaké příkazy se jednalo. A velitelské středisko letectva, což je vojenská verze letadla typu 747, se nacházelo ve vzduchu, když se neidentifikovaný cíl blížil ze západu na Washington. Podle informací z Radesu právě toto letadlo přetínalo trasu neidentifikovaného cíle v době, kdy stíhačky F-16 mířily nad Atlantik. A opět v ten moment, kdy neidentifikovaný cíl zmizel v Pentagonu, byly stíhačky F-16 vrácené do Washingtonu. Operace Northwoods navrhovala vyměnit letadla za bezpilotní letouny a použít jak vytvoření útoku pod falešnou vlajkou, z něhož by byla obviněná Kuba. Existují důkazy o tom, že původní letadla po jejich údajné havárii stále létají. Na rozdíl od zkreslených fám, které se šířily systémem ve snaze zabránit v činnosti těm, kteří nás měli chránit, existují údaje, které potvrzují, že United 93 bylo nadále ve vzduchu i po údajném nárazu, stejně jako letadlo United M612, které údajně vrazilo do jižní věže. Přepis řízení letového provozu ukazuje výpis United 93 stále ve vzduchu na místě jižně od kráteru po dopadu. Data ze systému pro komunikaci s letadly zvaný ACAR dokazují, že United 175 byl stále ve vzduchu někde v západní Pensylvánii za asi 20 minut po jeho údajném nárazu. Tyto informace ACARU také udávají nejbližší středisko, které bylo s letadlem ve spojení. Oficiální trasa údajného letadla United 175 ukazuje, že na to, aby letadlo mohlo přijímat zprávy systému ACAR, by muselo přiletět z vysílacích míst na východě. Toto je mapka středisek ACAR v okolí města New York. Ale komunikace ACAR vyšla ze středisek v Harrisburgu a Pittsburghu v Pensylvánii až po takzvaném útoku na mrakodrapy Světového obchodního centra. Podle radarového odborníka a elektrotechnického inženýra Denise Sinina je to naprosto nemožné, pokud opravdu United N612 vrazilo do dvojčat.

0: Válečné hry, simulované radarové stopy, letové trasy jiné než ty, co mají být použité, které umožnily dalším letadlům, aby se přiblížili ke světovému obchodnímu centru po prvním nárazu. Letadlo, které překračuje svoji maximální provozní rychlost o více než 130 až 150 uzlů. Hlášení nepřesné polohy letadel. Falešná hlášení o cílech letadel. Zbíhající se letadla, která letí ve zjevném útvaru a pak se oddělují od podezřelého letadla, zapojeného do akcí 11. září. Stíhačky poslané nesprávnými směry, letadla stále ve vzduchu i po údajných útocích, komunikační problémy, nefungující telefony.
1: Nějakého důvodu se nemůžeme dovolat ven, mám pouze vaše číslo.
0: Může nás překvapovat, že americká národní obrana byla vždycky o krok pozadu, zatímco pachatelé zapojení do 11. září mohli úspěšně splnit svou misi s vojenskou přesností. Máme skutečně věřit tomu, že Al-Kaida řídila tyto všechny zásahy, aby takzvaní únosci mohli tento plán provést. Bin Laden nebyl ani uvedený na seznamu podezřelých osob pro 11. září a přesto Američané vtrhli do Afghánistánu, aby ho odtud vykouřili. Toto jsou ty skutečné otázky, chladná fakta, přidávaná k rostoucí hromadě informací a podkladů, které nesouhlasí s tím, co nám tvrdí naše vláda. Pište vašim kongresmenům a senátorům. Vyžadujte úplné a důkladné vyšetřování, než nám přidají ještě více zákonů na omezení naší vlastní svobody pod záminkou bezpečnosti. Ti, kteří se vzdávají základních svobod, aby získali trochu dočasné bezpečnosti, si nezaslouží ani svobodu, ani bezpečnost. Benjamin Franklin, 17. února 1775. Děkujeme vám, že jste si našli čas na to, abyste se dozvěděli více.

0: Krásný, příjemný, dobrý páteční večer, vážení přátelé. Vítejte všichni na našem dnešním streamu s Ivanem Kratochvílem, odborným kruzích zvaný Homer. Ahoj.
1: Ahoj, krásný večer všem, kdo jsou přítomní, ať v pátek, či v den jiný, kdo nás si bude koukat ze záznamu. Doufám, že se tací taky najdou. Dneska je krásný, nebo byl krásný den, aspoň v okolí mém, kam jsem dohlédl. A tenhle ten krásný den má několik výročí, u každého jiné, ale výročí, které se týká nás všech, a nevím, jestli mainstream se tomu věnoval, je 25 let od 11. září, které změnilo svět. Svět nejenom v Americe, svět i u nás, svět v podstatě po celém světě, protože nevídané a neslýchané se stalo skutkem. A dneska já si to přiznávám, jsme tenkrát všichni s otevřenými ústy a vytřeštěnýma očima jsme si nechali nalejt do hlavy pěknou blamáž a lež. Někteří tomu věřili chvíli, někteří tomu věřili pár dní, někteří věří té oficiální verzi ještě dneska. Nicméně tato událost změnila chod světa a především změnila morálku na nejvyšších místech. K horšímu, bohužel k horšímu. Ty máš nějaké vzpomínky na tyhle ten den, Petře?
0: No, já vzpomínám, že jsem byl tady v papírně ten den a moje bývalka měla narozeniny, tak to jí dali pěkný dárek. A faktem je, že to, co jsme se v první chvíli tak nějak jako, co nás napadlo, že bude válka. Uhum. Velká válka. Jo, ale prostě všichni jsme hltali ty televizní záběry, že jo? A v prvních fázích prostě to byl obrovský šok, že jo? Jak se něco takového vůbec může stát?
1: Jak někdo může něco takového dopustit? No. A pak, když jsme se v tom začali trošku vrtat, tak začali vylejzat na povrch věci, které jednoznačně ukazovali na tom, že není vše takové, jak se předkládá a že ta pravda bude někde trošičku jinde. A ta pravda, aspoň tak, jak já to dneska vidím, je ne trošičky, ale úplně, úplně jinde. A už jenom to, že v důsledku úderu dvou letadel do dvou věží, to znamená těch baráků, těch mrakodrapů, tak v důsledku těchto dvou úderů spadly mrakodrapy tři. To už samo o sobě hovoří o něčem. Tohle to, co nám ukazuje Petr, tohle je

0: ku podivu ještě dostupné na YouTube. Je to film, který se jmenuje Mír, válka a 11. září, to je český překlad. A pod tímto názvem to najdete na internetu s českými titulky, otitulkované česky. Není to moje práce, je to práce toho, kdo je tam pod tím podepsaný. Je to velmi dobře udělaný film, je realistický, pro některé možná až moc, takže citlivým dávám pokročilém těhotenství či kojícím matkám, tak prostě se na to nekoukají. Ty si dal, prosím tě, pod nás odkaz na tohleto video?
1: Tak link bude pod videem, a takže lidi si ho budou moct potom sosnout, kliknout na něj. A...
0: Kdo bude mít zájem.
1: No. Ne, teď sledujte to, co je tu. My jsme si rozuměli. Ivan vás naladí nejenom samozřejmě fakty, ale i dobrou poezí. A povíme si prostě o tom, nejenom o tomhle, ale i o jiných věcech, které se dějou. A potom samozřejmě můžete klikat na ten film.
0: Tak. Jako tím, že jsem ten film viděl, já vybral jsem ho a ono se tomuto tématu dneska na alternativě věnuje hodně lidí, tak si myslím, že to nebudeme rozebírat až tak hluboce, protože víme všichni, o co se jedná. Je to událost, která, ať chceme nebo nechceme, nás vrhla do takového stavu, kdy civilizace, která, o které se dalo říct, že má nějaké ideály, tak tímto okamžikem ty ideály ztratila. V důsledku vlastně 11. září bylo rozpoutání válek, bylo naplánovaných 7, provedeno 6 a 7 probíhá teď, po 25 letech. A je to v podstatě pokus o rozbití a ovládnutí středního Blízkého východu takovým způsobem, aby, jak se říká, zobali z ruky americké administrativě. Že to ve světě není tak jednoduché, víme všichni. Do toho se ještě namotali pokusy o likvidaci Ruska. Takže ten rozkývaný svět dneška, můžeme říct, že vlastně byl do určité míry zahájen tímhletím. Říct podvodem je dost špatné, ale podvod to byl. Podvod na nás, podvod na miliardy lidí žijících na té naší krásné země kouli. Ono, když si to vemete, jaké to mělo důsledky, že v podstatě nejdřív ve Spojených státech a pak ve všech dalších vlastně státech, protože v té době už byl svět monopolární a Spojené státy tehdy určovaly chod celého světa, celosvětové politiky. A bohužel místo, aby si vybrali vládu, která by byla vládou vzájemné úcty, vládou vzájemného porozumění, tak to byla vláda absolutní americké dominance. Všechno, co bylo ve prospěch amerických elit, bylo správné. Všechno, co nebylo, přestože to bylo morální podle normálních lidských kodexů, tak to bylo špatné. To je ten nejhorší důsledek v podstatě toho procesu, který byl viditelně odpálen před těmi 25 lety. Tož tolik asi k tomu. Péťo, k tomhle tomu tématu by si řekl ještě něco, nebo necháme ho být a půjdeme dál?
1: No, samozřejmě tak já musím připomenout, protože prachy jsou všude až na prvním místě, byl to taky pojistný podvod. A pojišťovna dlouho nechtěla vyplatit peníze tady tomu majiteli toho baráku, nebo těch baráků, který si je koupil asi 3/4 roku předtím, nebo půl roku, nebo jak dlouho, dlouho předtím, než spadly, a dokonce na nich byl i demoliční výměr kvůli tomu asbestu. A oni byli zaplněni zhruba z 1/3, že jo. Už tam lidi jako v tom moc nechtěli pracovat, nechtěli bydlet, asi to bylo drahý, nebo já nevím. A už to neodpovídalo, tak ekonomicky to byl prostě průšvih. A najednou, díky této tragédii, kde zařvali tisíce lidí, tak prostě bylo vyplaceno, nevím kolik teď miliard, ale jako velký prachy. A zajímavý bylo, tam jsou takové drobnosti třeba, že totiž vlastně veškerý letecká doprava, že byla zastavená.
0: Poté.
1: Měla být, pozor. Krom toho, že odletěla rodina Bin Ládinů, příbuzný a všichni, ty mohli odletět pryč. Je to zajímavý, ale je to fakt.
0: Je to fakt, je to pravda. A Usáma Bin Ládin, přestože byl členem této široce rozvětvené rodiny, tak asi nepatřil mezi tatínkovi oblíbence, protože byl obětován.
1: No ono, tam, že jo, ta rodina samozřejmě propojená právě přes ty kšefty s naftou a s palivy pohonými s rodinou Bushů, že jo, léta, desítky let. A tak shodou okolností tady George W. Bush, který jakoby se nechumilil úplně v klidu, že ho přijal ve školce informaci a pak pokračoval dál ve čtení, že jo, až teda ho tajná služba odvedla, že už to bylo hodně vokatý. A tam nemůžeme říct, že byl dementní, tak jako Biden. Ale jako tak jsou tam takové zajímavosti, například, že ty torza, ty zbytky, ten odpad, který vlastně z těch baráků, že ty trosky, takhle to mám říct správně, ty železný nosníky, které byly zajímavým způsobem poškozený, tak odvezli ne někam po Americe, ale zase, že do Saudské Arábie. Takže je to opravdu zajímavý, jak se někdo hodem rychle jako úspěšně zbavoval důkazů, aby na, to je zrovna tak podobná story, jako když tamhle na Majdanu v Kyjevě, že ho někdo odřeže všechny stromy, aby nebylo vidět
0: odkudlítali kůlky.
1: No. Takže je to takový zvláštní. No ono, údajně se nenašly ani motory a jako části těch letadel, které tam vlítly.
0: No prý se našel jeden motor, ale ten jaksi nepatřil k tomu typu, který údajně do toho měl vletět. Takže to byla velká otázka. A to letadlo, které se mělo trefit do Pentagonu, tak taky jako tam jako ta díra neodpovídala tomu, co tam
1: mělo přistát. Letadlo,
0: co tam mělo přistát. Takže jako kdyby to nestálo tisíce lidských životů, kdyby to jeden jediný lidský život, kdyby kvůli tomu zařval, tak to za to nestojí, si myslím já. Ale jak je vidět, tak prostě ty kšefty, které potom následovaly, počínaje Irákem, Iránem, Libií, teď to bylo
1: 20 let v Afghánistánu, vem si to.
0: Ano.
1: Business jako prase. Rozjetí vlastně kšeftů konečně, jo, CIA si mohla vozit z Bond Steelu, že jo, drogy z celého světa, prostě všechno to měla pod sebou. Teď ten Afghánistán vlastně, že jo, v tu dobu před válkou byl pochválen, myslím, že OSN, za to, že de facto tam úplně zlikvidovali trh s opiem.
0: Ano.
1: Prostě nevyváželi nic. No, po válce se situace obrací, nebo v rámci války se situace obrací, což je taková náhoda, a ve velkým se prostě ve velkým se vyváží drogy, že, do Evropy tak. A USA.
0: A vyvážíš se do té doby, dokud jsou tam americká vojska. Když americká vojska odejdou, tak se mák přistává pěstovat, protože už to není výhodné.
1: No jsou to zajímavosti, anebo jestli to nebylo náhodou změnou jako klimatu.
0: Jo. Jako, že by tam ty jaci přestali prdět, jo? Nebo jakým způsobem si myslí, že to bylo způsobený?
1: Politického klimatu?
0: Politického.
1: Není klima jako klima.
0: Ano, není klima jako klima.
1: Zdravím, Jana z Rokycan, děkuju ti za příspěvek. A Franta Sandra 3623, díky taky, posílá nám na kafe. Tak ty jste hodný. A vidíš to?
0: No.
1: A ty jsi to kafe nedal.
0: A já jsem si to kafe nedal.
1: Teď už můžeš.
0: Dobře.
1: Tak. Takže to. No, pojďme dál. Já se teda vrhnu ještě, počkej, já se podívám, jestli tady něco k tomu tématu, jakoby, krom toho, že nás tady všichni zdravěj. Jo, tady právě Franta píše, Ivane, je to výročí velkého podvodu na lidstvu. Tady dnes výročí zavraždění Allendeho taky.
0: No, vidíš.
1: No. Dobrý večer, hodně zdraví. Pánové, díky za to, že do toho jdete z jiného úhlu pohledu. Tady, počkej, tady další. Celodenní upřímně z Ostravy, všem přítomným na zdraví. Jarmila. A nedá se pochopit, obětovali lidi kvůli penězům a politice.
0: No. Ono nejenom to, ono vlastně, když si to vememe z toho dlouhodobého hlediska z optiky Kellerského plánu, tak to do toho zapadá, protože tohle to byl vlastně takový impuls, který omezil nějakou protiaktivitu normálních lidí proti tomu, co pak přišlo. Ano? No. To je ty sledovačky, buzerace na letišti a všechny možné další ty věci, které už dneska nevnímáme, ale které předtím nebyly a kterým by se lidi bránili, tak to prošlo právě díky tady tomu.
1: No druhá taky samozřejmě ten Bush, že jo, a vůbec to měli hodně nahnutý, že jo, i politicky, protože oni to vypadalo, že jako neobhájí mandát a díky tomuhle tomu se jako všichni spojili zase okolo té vlajky. A taky se jako jim to, no prostě ono jim to de facto jako zabilo několik much jednou ranou, jak se říká. Já jenom na tomhle momentu, jenom přátelé vám ukážu tady na webu petrbudeš.tv, nově teda v meníčku tady menu vpravo nahoře, když si kliknete, je tam blog a Pavel Kočička, náš kamarád a kolega, tady právě napsal zajímavý článek o tom vlastně, jak se ta doba změnila od toho 11. září. Jo, nový svět, který vyrostl ze strachu a prostě, když na to kliknete, tak jenom budu číst ty nadpisy rychlosti, jo. Den, po kterém začala nová éra strachu. Válka, která nemá konec. Bezpečnostní stát jako nová normalita. Sledování zabalené do pohodlí. Jestli vám to něco říká, tak je to podobnost čistě náhodná. Média, válka a povinný souhlas. Krize důvěry, průmysl permanentního nebezpečí, nový jazyk moci, jo, a tak dál, a tak dál. Prostě to vám čtu jenom tady ty úryvky. Doporučuji, jukněte se na právě blog na webu, říká meníčko vpravo nahoře, tam si otevřete blog, já to potom nechám dát někam, aby to bylo i viditelnější. A tady ještě nejvíc mě utekl záběr moderátorky BBC, která hlásila zřízení třetí budovy a šlo o přímým přenos a v okně za záběr na místo činu. No a ta budova tam ještě stála. No,
0: ano, to je jeden z dalších přímých důkazů, že to nebylo tak, jak nám vnucováno. Je to tak. A tyhle to, samozřejmě to video se potom ztratilo ze sociálních sítí, nicméně byli lidé, kteří chytře si to stáhli, takže to tam pak vrátili, po té, co to bylo oficiálně vymazáno. Takže ano, celé to video tam běhá taky. A to další videa, tam jako, jak je možný, že štáb BBC na to čekal? Jo? Jak to, že tam oni byli připravení, měli nastavenou kameru, teď ten štáb tam nahnat, to taky chvíli trvá.
1: No ne, no tak počkej, zase to není poprvé, kdy takhle jako oni vyčuchali. Například, když si vzpomeneš na rok 1989, 17. listopad, tak všechny štáby, americká CNN a myslím, že i BBC zrovna už byly na a stáli tam na těch vyvýšených, měli ty kamery zvednutý na autech anebo na takových podstavcích zvednutých na národní třídě, ačkoliv ten průvod tam nikdy neměl být.
0: Jo? Detail. Detail.
1: Detail. Ale ty záběry samozřejmě do dneška jsou a používají se, aby se zdokumentovalo, jak spontánní tady studentský proces změnil režim. Tak byl tak spontánní, že od začátku tam měli ty kamery ještě dřív, než to vůbec začalo. Jo. O tom asi ale jindy, no, to je jiný téma, ale k té spontánnosti prostě, jak to tady...
0: Je to prostě, jak je vidět, tak prostě ty notičky jsou pořád stejný. Jo? To je prostě podle jednotného výkladu.
1: Výška dvojčat v průměru 116 metrů, 110 pater, to je 3,8 metrů na patro. Výška Boeingu v kokpitu je 11 metrů. Jak mohl proletět skrz? No. To jsou zajímavé věci. No, otázka je samozřejmě, jestli to byly skutečně tyhle ty letadla, nebo to bylo samozřejmě jako tady třeba víš, jestli tam jsou nějaký drony, ale ono už v 50. letech vlastně si a na Kubu zase plánovali, že tenkrát pošlou.
0: Jenom, že tenkrát to Kennedy nepustil.
1: No jo, ale ta technika už byla, jako technologie, jo, jak
0: ano,
1: to udělat.
0: Ano, ty technologie byly. Jestli se bavíme o tom, jestli to letadlo mohlo být naváděno dálkově, tak ano, mohlo. Mohlo. Jo?
1: Samozřejmě. Tady Jarek Indira píše o tom, že taky o rozkradení společnosti Enron. Do těch věcí tam bylo celá řada právě. To je na tom jako zajímavý, hlavně ta třetí budova číslo 7, že jo?
0: Ano. VTC která... 7, tam byly kanceláře tajných služeb.
1: No, mimo jiný. A dokonce se našel teda i telefonát, se podařilo někde vyhrabat, kdy se jako ptali, co s tím a bylo jim řečeno, že hasičům, že to mají strhnout, no tak já nevím, jo. Samozřejmě o tom, jestli je to pravda nebo fake, já nebudu tady vůbec polemizovat. To jsou věci, které si halt musíme všichni sami jako zodpovědět, protože třeba tady Světa napíše, konstruktéři říkali, to bylo tak postavený, že to nemohlo padnout a majitel a dvojčata pojistit před 6 týdny, a každý ráno tam chodil na snídaní a ten den nepřišel. Pozor, ale zase, jo, moment, aby jsme byli fair. On byl objednaný u zubaře, pozorná ten den, to byla náhoda.
0: Dermatologa.
1: Aha, promiň, dermatologa. A víte, jak je to s těma dermatologama, prostě to je, jak u nás se zubařema, prostě nepřijdeš a čekáš další měsíc.
0: No.
1: Jo, takže, ale těch, který
0: tam... Byla jeho rodina, která tam měla kanceláře, tak taky nepřišla nějak. Když táta nebyl, rozumíš, tak si polehl, že
1: když táta vysral, nepřijde,
0: tak co bychom chodili do práce.
1: No, tak spousta lidí jako zaspalo, nebo tak to je. Ale zase jako, samozřejmě, prosím vás, není na tom nic divného, protože vzpomeňte, když vybuchly po druhý Vrbětice, tak zaměstnanci dostali dovolenou všichni, že jo, povinně. Ale samozřejmě za to může Čuk a Gek, jako, který tam nařídil zaměstnancům Vrbětic, aby si vzali dovču, nebo deplacený volno, nebo já nevím, co konkrétně. Takže je vidět, že se takovýhle věci jako pro nás dneska nepochopitelný můžou stát, že jo? To je taková náhodička. Odrý Varan píše, celé to sahá až do roku 1988, kdy byla zakázaná demolice odstřelem kvůli asbestu, tak čekali, až bude Rumsfeld ve funkci ředitele CIA, myslím, aby to mohl zamíst všechno pod koberec. No, tady Kobylky taky upozorňuje. V knize, kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina, je skoro všecko, scénáře se pořád opakujou. No.
0: Ano.
1: To je pravda, ta falešná vlajka, vždycky ten jako vyhlášení něčeho. No ono ve finále, jako, že jo, když jsem se třeba dozvěděl z těch amerických archivů, že jo, jak začala válka ve Vietnamu, že jo, tam to bylo v tom Tonkinském zálivu, že jo, měla nějaká lodička japonská, vietnamská napadnout tu americkou loď, že jo, a ve finále se dozví, že se to vlastně vůbec nestalo. No. Jo, takový detail, ale samozřejmě celý svět tomu do dneška věří. Jo, ale to je náhoda samozřejmě. Tady, Oldo, děkujeme ti za příspěvek. Co se děje v Jemenu? No, to je...
0: Tam se dostanem.
1: Tomu se dostanem. Tak, a pozor, jo, tady právě. Pak Ratofil by mohl vysvětlit, jak se dá navést velké dopravní letadlo ve složitém terénu, aby trefila barákovelosti tady ICAO runway, byl tam nainstalovaný ILS.
0: ILS approach, to je, jdete naváděcí systém na letiště, který automaticky, když máš tu krabičku v letadle, co máš mít, tak tě navede až na práh dráhy. Jo? Že v podstatě podle pokynu ILSu si jde to letadlo v podstatě jde samo na přistání, protože přistání je nejhorší manévr, který v letectví je. A jak se dá to, ono do těch, jestli jste si všimli i ty záběry, které pouštěl Péťa na začátku, tak to letadlo letělo rovně. Ono nepřistávalo, ono letělo rovně. To znamená, nebyl tam manévr výškou, byl jenom manévr v podstatě azimutem, jo, aby se to našlo, a pak se to tam někam muselo trefit. Takže ten manévr byl velmi jednoduchý, velmi zjednodušený. Řekl bych, že po nějakém krátkém zacvičení by to mohl tenhle ten sebevražedný manévr spáchat kde kdo. Otázka je, který magor by to udělal, aby si set za ty rajčáky a napálil to do baráku. Spíš to vidím na to, že tam prostě byla buď kamera, nebo to bylo naváděno pomocí pozemního zařízení, ale možné, jo, tady vaříme z vody, možné je lecos. Každopádně není to až takový problém. Právě to, že tam není ten přistávací, ten sestupný manévr, ten se špatně odhaduje, velmi špatně. To se nacvičuje dlouho, protože při těch vysokých rychlostech člověk nemá odhad. Takže ano, dá se to udělat.
1: No, další věc zajímavá byla, že všichni byli někde na cvičení, všechny letadla vojenské.
0: Jenom to, že probíhalo asi 8 cvičení naraz, jako by to někdo zapomněl, že by se to mělo koordinovat. A pak ti, kteří měli být ve službě, prostě zabezpečení, to vojenské zabezpečení letového provozu, tak ono najednou nefungovalo. Jako, my jsme taky cvičili, ano, taky cvičili, protože musí cvičit, jinak by zleněvěli ty obsluhy, ten systém. Ale v okamžiku, kdy přišla reálná situace, tak se cvičení přerušovalo a šlo se na reálnou situaci. A to byla otázka jednoho povelu. Takže, ať mi někdo nevysvětluje, že hodinu nebyli schopní převíst ten systém zpátky do reálu, to je nesmysl. To je další nesmysl.
1: No ne, tak možná nechtěli, aby v tom byl chaos, že nejdřív doděláme jednu věc, jo, tam ty počkaj, no a... ale pak dostávali prej, jako i ty, co teda nalítávali, že ty stíhačky dostávali nějaký blbý, chybný koordináty, prostě celý to bylo, jakoby prostě nebyl zájem se tomu vyvarovat, ono už jenom tak, že když vezme, že vlastně je dobře, pominu všechno a řeknu jako úplný like, může se stát, že někde se někde nabourá letadlo. To se může stát. Jedno. jak je možný, že za chvíli, nebo za nějakou dost dlouhou dobu, tam přiletí druhý. A nikdo to neřeší, jako jo, víš co? Jak je to možný? Jako
0: no, že to muselo být udělané najednou. Najednou přepadnou 4 letadla. Koordinovaně, jo? To je opravdu, to už je vyšší dívčí. Je to tak. No, každopádně určitě to nebyla náhoda.
1: Tam dokonce jedno to letadlo muselo čekat, že jo? Nebo respektive teda mělo zpoždění, aby to ty teroristi nestihli, prej? To je taky zajímavý. No, ale... Ale tady to je dobrý. Novinář CNN stál před Pentagonem, koukal na tu díru, hlásil v přímém přenosu. Žádné troské letadla tu nejsou. No.
0: Jo, jsem rád, že se tyhle ty věci ještě nevypařily lidem z paměti, že lidi prostě o tomto tyhle ty věci, které narušují tu oficiální propagandu, že si ji uvědomují, protože je důležité. Je důležité mluvit pravdu, žít pravdu, prostě, protože ona ta pravda se nakonec ukáže. Ano?
1: A tady píše Míša Fleischer, že někde slyšel, že mají údajně Rusové záběry z družic a ty letadla tam vidět nejsou. No, tak to je to, to může se stát, že? Doporučuji si přečíst příběh o Míče Oken. Okna v mrakodrapech nejdou otevřít od roku 1956 kvůli klimatizaci a taky kvůli taky jsou neprůstřelné, nerozbitné kvůli ultralightům a kvůli atentátům. Okna odolávají. No, k tomu třeba, že do toho mrakodrapu, myslím, že v New Yorku, tenkrát narazil nějaký bombardér, nebo co to bylo. To je, jako jak se jmenuje ten, teďka je tam znova nejvyšší. Taková ta budova, jak se zmenšuje, zužuje nahoru.
0: Empire State Building?
1: Jo, myslím, že jo. A, tak do té kdysi měl narazit nějaký ten a samozřejmě jestli se poškodil, ale jako vůbec ne fatálně. Jo. Takže je to takový zajímavý. Že...
0: Každopádně už jenom, když si vemeš, jaký je to obrovský barák, konstrukce, jaká je to obrovská plocha, ten barák, jo? A do té plochy se opírá vítr. Jo? A tady jsme na pobřeží, tam ty větry, když jde bouřka, tak jdou přes 100 km v hodině. A na jakou obrovskou plochu. To jsou šílený momenty, které na to tlačejí, na tu konstrukci toho baráku, a ten barák je na to stavěný. Jo? Takže to letadlo ano, má nějakou hmotu, má nějakou masu. Určitě ty skla by se rozbily, to má všechno nějakou svoji sice odolnost, ale ne nekonečnou. Ale ten barák by to měl přežít, prostě ta nosná konstrukce měla vydržet. Tohle to je to.
1: Jo, tohle to je o tom, tady, to je Wikipedie, prosím, takže jdeme do Wikipedie, co už jinýho, že když jsme konspirační médium. A tady, když si najdete právě nález bombardéru B-25 do Empire State Building, jo, letecká nehoda, která se stala v roce 1945, kdy pilot bombardéru B-25 Mitchell, letící v husté mlze nad New Yorkem, narazil do toho mrakodrapu, jo, náraz sice neporušil statiku, ale způsobil 14 úmrtí, 3 členové posádky, 11 obyvatelů budovy a škodu ve výši 1 milionu dolarů. A tady se popisuje, jak se ta událost stala. Tady jsou nějaké fotky, ale to vám asi moc neřekne. Jo, ale i tak teda prostě není to poprvé, co takhle vysoký mrakodrap stál v cestě nějakému letadlu. A žádný mrakodrap nikdy předtím nespadl. No. Náhoda.
0: A to se nebavíme o těch, že byly zakázané ty rozbory, protože by se tam našly stopy po výbušninách a tak dále a tak dále. Takže jo, tohle to všechno je, je to prostě událost, která rozpoutala nechutnou agresivní dominanci bez ohledu na životy lidí. A je to věc, kterou si musíme připomínat, protože vlastně ve svém důsledku to, co potom následovalo, tak bylo úmrtí spousty lidí po celém světě. Tak. Já bych se tomu tématu asi byl.
1: Poslední tady, Péťo, odpověď na to vše najdete, když si pustíte začátek olympiády v Číně. Tam lítá drak nad stadionem, vše je hologram. Díky. Tak, to máme, tohle téma jsme probrali, myslím, že fest, ale není to jenom o tom v životě, takže pojďme dál na další věci, které jsi připravil.
0: No, já jsem si to moc nepřipravil, ale připravil si to dění kolem. Nevím, jestli jste si všimli, jestli v našem mainstreamu jsou nějaké odezvy, ale teď v Indii probíhá velká pracovní schůze BRICSu. Je to z celosvětového hlediska obrovská událost, protože se tam scházejí lidé, kteří jsou, řekněme, ekonomicky půlkou, nebo možná už víc jak půlkou toho, co se na země kouli vyrobí. Takže je to událost celosvětového významu, která se ale nás netýká, protože my s nimi nechceme mít nic společného. BRICS je organizace, která se rozvíjí, která spolupracuje a která se snaží eliminovat sílu dolaru, snaží se obchodovat na bázi vlastních peněz a tím nepodporovat ten systém, o který vlastně teď jsme se bavili, dělá takovéhle, když to řeknu slušně, skopičiny. Takže to nám tam probíhá tam. A v rámci toho kousek vedle Indie máme Irán, že jo? A Irán válčí se Spojenými státy, což můžeme říct, že je to druhé bojiště, kde Spojené státy teda bojují už napřímo, ne jako na Ukrajině, kde bojují rukami někoho jiného, tak jak mají anglosasové ve zvyku. A v této druhé válce došlo právě k velmi výraznému zvratu. A to takzvané proxy jednotky, to je Ansars Allah, jak se to přesně řekne, ty to umíš. Tak, no, Hutijové. Tak provedli útočnou operaci a obsadili pobřeží Jemenu, tam to pobřeží u Rudého moře, včetně přístavu Mocha. A tím dostali pod svůj kontrolu vlastně to hrdlo vstupu do Rudého moře. A tam v tom hrdlu jsou ještě dva ostrovy, které patří Jemenu a ty oni obsadili taky. Takže to je významná událost pro celosvětové dění, protože teď, kdo chce, tak jak je blokovaný Hormuzský průliv, to hrdlo, tam, když chce někdo proplout, tak musí být potvrzený Iránem. A teď ten, kdo chce proplout tímto hrdlem, Rudým mořem, tak tam máme Hutie, což jsou, tvrdí se o nich, že je to proxy armáda Iránu. Což je další rána americké dominanci ve světě, především námořnímu světovému obchodu, protože jednoznačně tyhle ty vojáci v šlapkách, jak se jim říká, nebo v pantoflích, tak prohlásili, že veškerý obchod, který jde do Izraele, anebo je pod izraelskou vlajkou, takže oni nepustí. A spousta nadnárodních společností díky tomuto nepoužívá Rudé moře a tím pádem do prčic. Nejdou touto kratší cestou, ale musí obeplouvat Afriku. Čímž jsou v podstatě, to je delší doba plavby, dražší plavba, zvýšené náklady. No a tím vzrůstá ku podivu význam severní mořské cesty, protože severní mořská cesta jako spojení mezi východní Asií a západní Evropou je v tomto okamžiku rychlejší, levnější. I přesto, že se tam prodírá to zboží za ledoborcem, tak už je tato cesta pro ně výhodnější. Dokonce už je jedna čínská přepravní společnost zahájila pravidelnou linku severní mořskou cestou. Takže už to začíná fungovat pro obchodníky velmi pozitivně, ale zase to je obchod, který není pod palcem anglosaské nadvlády. A uvědomme si, že anglosasové mají v podstatě svoji světovou dominanci založenou právě na tom, že ovládají námořní obchod. Právě na tom, Peťo, tohleto zobrazení, ono neodpovídá realitě. Jo? Tohleto zobrazení je vhodné zhruba k tomu, aby se zobrazilo to, co je kolem rovníku, ale to, co je kolem, nahoře kolem těch čepiček severního a jižního pólu, tak to území je výrazně menší. Jo? To měřítko právě je progresivní, takže ten pohled neodpovídá. Ale ten vršek je prostě kratší, než to obeplouvat spodem. Přestože to tak na první pohled nevypadá, to je právě díky tomu zobrazení. Protože to je koule rozložená do čtverce, nebo do obdélníku, takže
1: dobře, najdu si Google Earth.
0: Najdi si kouli.
1: Ano. Prosím tě, tady já jenom udám, zajímavý je, že teda do taková perlička z toho dneška zase použiju, jsme konspirační médium, takže idnes.cz a tady vidíte, idnes píše: Rusko a Indie posílí vztahy i obchod, Modi a Putin jednali také o obraně či energetice. Takže Vladimír Putin dorazil na jednání právě přímo do Indie, na jednání BRICSu, takže i přes to, že by ho správně měli, že ho zhaftnout, nebo jo, protože přece na něj byl vydán a tak dál, tak vidíte, tohle to je skutečnost. To je docela taky zajímavý. Jako staví se nám na zadní chuligáni, to bychom si měli jako říct, že takhle jako to Rusko asi neporazíme. A je otázka, jestli už není právě nejvyšší čas začít pošilhávat po tom BRICSu. Jo. Jenomže to znamená, že musíme něco udělat i s naší měnou a s celou naší ekonomikou, protože jsme navázaný na euro na dolar, že jo, takže musíme to nějakým způsobem, jako bude to...
0: Bude to složitý, nicméně my díky tomu, že jsme si zachovali korunu, tak to máme jednodušší. V okamžiku, kdybychom chtěli začít s nimi obchodovat, oni obchodují i přes dolary, jo? Oni ne, že by ho úplně jako zahodili ten dolar, protože prostě to je realita v celosvětovém obchodu, nicméně oni omezují. Preferují prostě výměnu národních měn, takže my tím, že máme národní měnu, takže my bychom mohli, ano, my bychom mohli za korunu s nimi obchodovat. Už jen to znamená, že musíme mít co nabídnout. Jo?
1: No, další věc, jako nesmíme mít Tajvance, že jo, a takovýhle idioty, který ty země BRICSu, hlavně tu Čínu, že jo, nasírají do běla. A mimochodem Čína je na tom tak momentálně, že zvažuje, jestli vůbec má význam jako držet velvyslanectví v České republice, jo. Což je takový zajímavý, že by si Češi prostě mohli ty věci vyřizovat zrovna tak v Maďarsku. No, takže takhle jsme to dopracovali jako v těch našich vztazích.
0: Bohužel to je politika a diplomacie je výraz politiky. Jo? A to je i v diplomacii, i v politice je, že prostě akce vyvolává reakci. A někdy ta reakce je taková, že končí vojenským střetem, protože ta válka je pokračování politiky násilnými prostředky. Ano? Tam, kde selže diplomace, nastupuje armáda.
1: No, jenomže, jak vidíme, naše vlády prostě pořád ještě budou líst do prdele Americe a proto se nerýsuje nic, jako už bych chtěl, že by někdo prostě začal přemýšlet hlavou a postavil se na vlastní nohy, to si myslím, že se nějak nestane. My budeme poslední nebo mezi posledníma, který budou ještě tady, jak se tomu říká, garantovat, že patříme na západ a budou vzývat prostě duchy minulosti a zatímco třeba naši němečtí partneři, že ty už jsou dávno na půli cestě do BRICSu, mimochodem. Ale nemluví se o tom, že jo, jako to znamená, tak se nemluví o tom, že Německo si nezničilo, ale zachovalo svoje marky, oni to mají prostě v trezorech, jo. Pro případ, že by se to třeba mohlo hodit, jo, jako...
0: Ano, že by odešli od eura, ano.
1: Tak jaková náhoda. No,
0: to přitom... jsou Němci.
1: No, ale jo, ale vím to, že prostě v době, když tam vystrčil, přilítnul, jakože jsem Tajvanec a my všichni jsme Tajvanec, jo, kdo dostal notičky prostě z ambasády a udělal tam za sebe blbce, tak, že jo, Čína okamžitě prostě zabanovala Škodovku a řekli, že s takovýma, jako jsme my, který neuznávají prostě mezinárodní právo a to, co je uznaný prostě v OSN, tak, že s náma prostě kamarádi nebude. Jo? Že jo? No,
0: a my jsme příliš malí na to, aby jsme se prosazovali nějakým jiným způsobem.
1: No, a teď si všem, ale tam chci říct jednu věc, jako oni zatrhli tu Škodovku, samozřejmě Petrov a další, a s Volkswagenu vyjelo nejvyšší vedení samozřejmě, včetně zástupců německé vlády, spolkové, do té Číny, zlí, jo, a teď tam prostě vysvětlovali a žadonili, že Volkswagen nemá s Českou republikou nic společného, že Škodovky teda ať jako klidně prostě nechají zdechnout, jo, ale že teda tady ty Passaty a tyhle ty stroje, takže to je jako to a že Německo samozřejmě uznává stejně tak jako celá Evropská unie celý jednotnou Čínu, prostě politiku jedné Číny a tak dále, jo, prostě přesně pravý opak toho, co tady blkají mainstreamový média a bláboli, jo, tak tohle to prostě se děje za našimi hranicemi a taky třeba ta slavná baterkárna, že jo, se staví v Drážďanech a nikoli v Čechách, jak se měla stavět, že jo.
0: Ano.
1: Hedvábná stezka končí v Maďarsku a v Polsku, místo toho, aby končila v Čechách, jak bylo naplánováno, jo. Takže prostě to jsou důsledky. Takže volte TOP 09, volte tyhle idioty, prostě ano, jen víc do větších sraček, prostě ať Česká republika spadne, možná se pak více lidem rozsvítí, anebo více lidí se ještě sfanatizuje a bude volat po válce s Ruskem. Jako, je to šílený.
0: Je to šílený.
1: A nejhorší je, že jim to prochází, jako jo, že prostě ještě jim tomu tleskají tady prostě lidi, jo, a to je neuvěřitelný.
0: dlouho tleskat nebudou. Protože už i na té Ukrajině se to hroutí. Na Amerika tím, že... Ale když já jsem věděl před 2-3 rokama, že Amerika je schopná vést maximálně jeden konflikt střední intenzity a ona si rozjede 2 konflikty a ten, co je na Ukrajině, tak ekonomicky není konflikt střední intenzity. Tam jsou milionové armády. Nebo skoro milionové armády. Tak prostě to nemůžou dlouhodobě vydržet. To nejde prostě. A oni si ještě rozpoutají druhý konflikt s Íránem. Protože to mají rozběhnutý ideově. Jo? To je... No tak kdo chce kam, pomůžeme mu tam. No. Důsledek je, že nevím, čím budeme topit v zimě, protože to, co je v zásobnicích, tak teď se musíme modlit, aby nám na radarech udělali teplou zimu. Aby nebyla přirozená zima, ale aby byla mírná. Protože jinak nám ten plyn v těch zásobnicích dojde. A no dobře, máme oproti minulosti máme už slabší průmysl, nemáme tolik obrovských těch průmyslových spotřebičů. Takže dejme tomu, že ty domácnosti by tou zimou projít mohly. Nicméně tohle není řešení, rozumíš? To je zase na úkor zdražování vstupů, takže i to, co se ještě dneska vyrábí, tak už se neudrží. Bude to neudržitelný. Počínaje výrobou chleba a rohlíků. Protože ty pekárny taky jedou na plyn. Jo? Pak se budeme divit, když bude rohlík za 15 korun. No.
1: Ale člověče, třeba Globus, ten už jako právě využívá solární energii, takže oni si na té střeše toho hypermarketu tam pro tu pekárnu jako používají sluníčko. Nevím, jak to bude v zimě teda, ale no a nějaký nepečený, co? Pamatuju, cukrový takový nepečený bylo.
0: Jo, cukrový nepečený, to jo, no.
1: No, bude to zajímavý, no. Až se zima zeptá. Až se zima zeptá, tak to bude.
0: A ona se začne ptát velmi brzy.
1: No, ale zase na druhou stranu musíme prostě ty evropské hodnoty jako podržet a být principiální. Přece nechceš, aby Evropa odebírala, nedej bože, ruský LNG třeba, že jo. Což teda jo. Sice jako ano, letos jsou to rekordní odběry, že jo, to je jako kompletní Jamal vlastně teče do Evropské unie pouze, prostě tato vybrala ze 100%, ale to se nikdo radši netahá, protože to se neříká takovýhle věci. Ale jsme principiální samozřejmě a příští rok se od něj odstřihneme, že jo. Myslím, že jo. A ono ani to, že jo, zase tam je zajímavý, jak jsme principiální, že nebudeme dovážet ani ty běloruský hnojiva, takže vlastně nebude na jaře čím pohnojit pole, no, takže bude všechno bio.
0: A nebude pak co sklidit. No,
1: to je... A jo, takže další důvod ke zdražení. No tak oni jako říkají, že ta inflace jako přirozená musí být, že to je zdravý. Tak nevím, jestli nám chtějí jako naordinovat tedy nějakou redukční jako...
0: Redukční dietu.
1: No, tak já bych to asi potřeboval, to je pravda, ale ne každej, no. No, jako... Hele, já jsem fakt zvědavej, teď furt je to takový jako v klidu, jo? Ne náhodou snad, že jako budou volby, že jo? To s tím určitě nemá co společného, Babiš nikdy na tohle nehleděl. Byť když jsme koukali na ty lockdowny a tenkrát tohle, že jo, tak vždycky až po volbách, jakože přitvrdil, tak tentokrát určitě ne, že jo, ještě o Budulínkovi, ale všimni si, že zatím jako ty ceny jsou v pohodě, všechno je takový, jakože dobrý, že klid se bouří.
0: No, lezou nahoru, sice plíživě, ale lezou.
1: Po maličku, no. Ale teď si vím, že až bude po volbách a výsledky už budou dokonány, jo, tak pak si myslím, že teprve se jako to rozjede ve velkém stylu, protože budou taky Vánoce, takže lidi budou chtít nakupovat na Vánoce, tudíž nebudou koukat na korunu a řetězce si budou chtít namastit kapsy na konci roku. Takže tam si očekávám jako dost vysoký jako inflační tlaky a dost vysoký. Vzpomeň třeba loni, kolik stálo máslo před Vánocema, jo? Dneska se dá koupit v akci za 20 korun. Myslím, že to bude v pondělí, zase v Penny Marketu.
0: No jestli jo. Bude máslo a bude to máslo za 20 korun, tak si ho kupte. A nakupte si ho dost, protože je otázka, jak to bude vypadat za půl roku.
1: Samozřejmě odborníci vám řeknou, že to, ale já si myslím, zase to není tak strašný. Ono rok, tohleto máslo, že vždycky je v těch hmotných rezervách těch našich západních států a potom se teda zabalí, přebalí a pošle k nám. Tak je prověřeno časem a proto je tak levný. Takže, ale i tohleto máslo stálo přes 50 kaček, že jo, když jsme ho kupovali ještě loni v zimě, a takže oni zase budou určitě jako tlačit tu cenu nahoru, protože prostě budou vědět, že Češi budou chtít pít cukroví a tohle a takže
0: užijeme takže si tak, no. Toho roku můžem, ano.
1: Ano. Ale no, bude to ještě zajímavý. Máme tam ještě něco, nebo jsme probrali pro dnešek, která asi...
0: Já bych řekl, že asi všechno. Já jsem dokonce i slepil jistou veršovánku na toto téma. Nevím, jestli se teda lidem bude líbit, ale no.
1: Jsem s ní.
0: Jdem do toho. Jo.
1: Blum, blum, blum, blum.
0: Vinen jsem a nejsem sám. Viníku plno, kam se podívám, všichni jsme sedli na tu lež, že od letadla spadla věž. Jedna, pak druhá, třetí, co bez úderů dolů letí, tím pohádka drsná začíná. V té je skrytá pravá příčina, ten zásah mocný ničí vše, co lidského v lidech je. Pro pocit moci omamný je lidský život podřadný. Vinen jsem a nejsem sám. Přesto svou vinu odmítám, chci v pravdě žít a nelhát. Za pravdu jasnou chci se prát. V pravdě čisté budoucnost je. A kdo je vlastenec, ten ji se mnou buduje. Nevím, dneska to asi na...
1: Bylo to hezký? Bylo to od srdce? Ono, myslím, že i na tyhle vážné témata je potřeba občas tu poezii takhle dát. Přátelé, děkujeme moc všem, kteří jste s náma byli až doteď. Díky vám za všechny vaše dary, příspěvky, lajky, za to, že si dáváte odběr, takovým 97 tisíc odběratelů, tak doufám, že to bude brzy. Pak nás čeká 100 tisíc a až nás budou miliony.
0: Tak se začnou dít věci.
1: To bude veliký. A zítra se uvidíme, kdo bude v Nymburku. Nymburk, ten kulturní dům Kokos, tak tam bude takový to posazení, grilovačka, pohodička, povídání, někdy od po 10. hodině, od 11. řeknu, do odpoledne, takže přes den prostě přijďte do Kokosu a do Nymburka.
0: Určitě.
1: No, ty teď někam... No, povídej.
0: Když jsme u těch pozvánek, tak já bych si dovolil připomenout a pozvat lidi do Polešovic, což je sice až na Moravě, ale předpokládám, že tam bude sešlost velká, slušná a budou se tam probírat ty věci, které se v Příčovech neprobíraly. Já si myslím, že to bude mít význam tam si dojít a poslechnout, popovídat a šáhnout si na sebe. Předtím, než začne potom šílenství vánoční, teda volební a pak vánoční.
1: Tak, já jsem tady hodil ten plakátek, není to kompletní, protože pak byl vydán jiný, který tady samozřejmě

0: stravovat, takže hlady neumřem, žízní taky ne, bude dobrá nálada, já tam vezu knížky, stánek tam vybudujem a doufám, že to bude stát za to. Přátelé, děkujeme moc, přejeme vám krásnou dobrou noc a až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Čau.
1: Dobrou noc.

0: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Pro tuto chvíli písničky dohrály, připraveni jsou VK i Vítek, kteří se připojili. Dobrý večer oběma a já nebudu zdržovat, protože všichni čekáme na dnešní komentáře, Vítku.
2: Já tě zdravím, Helenko, v první řadě a zdravím zároveň všechny naše posluchače, věrné i nevěrné, i promiskuitní, všechny posluchače. Zdravíme a přejeme krásný páteční večer a jsme velmi rádi, že jste se k nám připojili a sdílíte s námi náš dnešní páteční večer a budete s námi až do konce a budete nás poslouchat ať z živého vysílání nebo záznamu. A je tedy, ještě bych měl připomenout, abychom na to nezapomněli, 11. září výročí té nepovedené Inside Job operace pod falešnou vlajkou v rámci 11. září 2001, takže máme zase další, už nevím, kolikáté výročí. Všechno se koná znovu, ta divadelka, ty kýče, všechny. Bohužel to odnesli a odskákali to ty oběti, které opravdu za nic nemohly a těch je nám velmi a upřímně líto. Takže to jenom na začátek a já ti předám slovo VK. Ahoj.
3: No, ahoj Vítku, Helenko, zdravím vás samozřejmě všechny, naše posluchače, čtenáře. No Vítku, ano, je to 25 let, samozřejmě je to čtvrt kulaté výročí, je to velký, moc zase akcí okolo toho není, protože zase se řeší trochu jiné věci, především vysoké ceny ropy, ceny dieselu ve Spojených státech dneska prorazili hranici $6 za barel, teda za barel, to by bylo ještě super, ale za galon samozřejmě. Takže v Americe zdražuje doprava veškerého zboží, zdražují potraviny a vypadá to, že podzimní volby, doplňovací volby, takzvané midterms do kongresu, že dopadnou

0: naprostou katastrofou pro republikánskou stranu. Tam se dokonce mluví o tom, že přijdou o 60% všech křesel a Trump bude čelit okamžitě impeachmentu a bude odvolán zřejmě, pokud získají demokrati prostě nějakou velkou kontrolu nad horní komorou, nad senátem. A hned potom se Trumpa zbaví. Já už jsem to říkal, už jsem měl tam několik povídání, že jakmile Trump skončí funkci prezidenta, oni se ho zbaví. Nějakým způsobem. Takže to bude, to možná bude a taky nebude, možná jedno z hlavních témat, takže já vám přeju krásný poslech, no a víte, kdo to uvede.
1: Bude to VK jedno z témat, ale až to druhé, k tomu si samozřejmě dostaneme, protože to jsou velmi důležité události na té geopolitické šachovnici, řekněme, tektonických deskách, které se pohybují nezadržitelným směrem. Nicméně začneme samozřejmě v rámci evropského starého kontinentu, protože i u nás se toho hodně děje. A myslím, že média v České republice i kdekoliv v Evropě jsou plná vítězství AfD v Německu, tak to pojďme rozebrat. Protože AfD rozdrtila CDU v zemských volbách v Sasku a Anhaltsku a Merz okamžitě našel viníka v Moskvě. Kancléř označil 57% voličů za bezpečnostní hrozbu, zatímco Weidlová vyhlásila Německo za zbankrotované a navíc prohlásila, že Německo by mělo jednat s Ruskem o míru namísto vyzbrojování Ukrajiny. Je v Německu skutečně velká šance na změnu kormidla i vzhledem k následnému vývoji, bezprostřednímu vývoji tento týden po volbách?
0: No, tak to je věštění z křišťálové koule, protože tady je takový šílený blázinec, že se dokonce jako očekává, že může být třeba i AfD zrušená. Otázkou je, jestli k tomu dostanou odvahu, protože Fritz, tedy Friedrich Merz, říkají Fritz, tak má prostě strašně nízkou podporu a jeho vlastní spolustraníci se ho chtějí zbavit a čeká se na volbu v Pomořansku, v Mecklenburgsku, jak dopadnou další zemské volby. To, pokud i tam to dopadne prostě nějakým způsobem jako velký špatný, tak pro CDU, tak já říkám, Merz bude odstřelený, odstřelí ho jeho vlastní poslanci, bude vyjádřená nedůvěra vládě a dost možná by mohly být někdy v lednu, no v únoru, znovu opět předčasné volby. To znamená, situace je velice vypjatá, ale hlavní a důležitý je, že já se nebudu samozřejmě vracet k článku, článek si můžete přečíst, ale trochu to jako rozvinout, protože určitě jste zaregistrovali a všimli jste si, a není to vůbec jako žádná náhoda, že v posledních dnech a týdnech se po celé Evropě dělají taková divná, podivná, zvláštní, nezvyklá cvičení. Možná jste toho byli svědky v uplynulých dnech i u vás v Česku. A v různých dalších zemích. Já to přesně nesleduju, kde všude se tohleto cvičení policejní dělá a dělalo a ještě se bude dělat v následujících týdnech. Ale většina zemí Evropské unie začíná nacvičovat uzavírání hranic. A je to, teď to, tenhle ten týden to, myslím, bylo u vás, tam u vás vaše policie to nacvičovala prý údajně se slovenskou policií na česko-slovenské hranici. A potom bude ještě nějaké další nacvičování na česko-polské hranici a podobně. Budou se jako nacvičovat, jako proč a z jakého důvodu a co a kde a jak. Že? Někdo by si řekl. No, údajně, jako tvrdí se, nebo nikdo to nepřizná, ale tvrdí se, že je to kvůli migrantům, jakože situace v Ceutě, to znamená na severu Afriky, což je španělská exkláva na severu afrického kontinentu, která patří Španělsku, že jo, ta událost s tím obrovským přílivem asi nějakých 50-60 tisíc migrantů, potom se jako vrátili někteří z nich a nějakých 15 tisíc tam zůstalo, tak že v podstatě jako je třeba nacvičit uzavírání hranic jako před migranty. Ale prosím vás, tohle, když vám někdo řekne, tak je to nesmysl, je to naprostý nesmysl, nemá to s migrací nic naprosto společného. protože byl přijatý migrační pakt Evropské unie. A ten jasně říká, že migrační problém se řeší vždycky ve vstupní zemi do prostoru Evropské unie. To znamená, tohle to je vnitřní problém Španělska. Španělsko to tam obšancovalo a udělalo obchvat, aby se nedostali ani těma lodičkama nahoru, že jo, do prostoru Gibraltaru, aby ten úzký profil nebo ten průliv, aby prostě nepřeplavali na různých lodích a podobně. Takže to, a pokud se to někomu podaří, tak to jsou třeba desítky migrantů. Jo, desítky. Kvůli tomu se samozřejmě nedělají tyhle ty obrovské manévry navíc uvnitř prostoru Schengenu. Uvnitř, jako pochopil bych, kdyby tyhle ty manévry, pojďme si nacvičit zavírání hranic, se dělaly ve Španělsku nebo v Itálii, to znamená v těch hraničních nebo pobřežních státech, nebo ve Francii, jo, to znamená tam, kde přistávají ty lodě těch migráčků, tak tam by se dělaly tahle cvičení jako uzavírání, že jo, těch hranic a tady to a kontrola nácviky, kdyby náhodou přišla nějaká migrační vlna, že, tak aby policie byla prostě připravená, měli to nacvičený. Ale proč se tohle to nacvičuje uprostřed Evropy? Že? Dámy a pánové, tohle je velká věc. Nikdo to nepřizná samozřejmě. Nikdo. Všichni to popřou. Naprosto všichni. Všechna média, všichni tiskoví mluvčí, nikdo to nepřizná. Vnitro to nepřizná, policie to nepřizná, vláda to nepřizná, nikdo to nepřizná. Ale tohle je nácvik před tím, co může přijít. Oni to neví. Samozřejmě. Oni jenom doufají, že třeba ne. A někdo zase doufá, že ano, že jo. To podle toho, jestli se jedná o chci míry, anebo o chci války. Klíčový bod bude 20. září tohoto roku. Volby do ruské státní dumy. Pokud dojde k tomu, co se očekává, to znamená, dojde k navolení, dojde k poslání vzkazu od voličů. Voliči chtějí změnu v přístupu k válce na Ukrajině. Chtějí změnu. Těch signálů může být mnoho. Mnoho. Jeden z těch signálů bude, že například komunisté, ruští komunisté dostanou nezvykle mnoho hlasů než normálně obvykle. Třeba dostanou o 5 nebo o 7 nebo dokonce o 8% více než normálně. To znamená jakýsi vzkaz. Jsou tam potom další strany, další partaje, vedle tedy té hlavní majoritní, že jo, Adina Jarsi a tedy jednotné Rusko, tak to prostě vyšle nějaký signál. Další signál bude, jak bude vypadat nová sestavená vláda, protože to bude vše říkající, to napoví. Jestli tam budou zvoleni do jednotlivých funkcí ministrů jestřáby, jakým způsobem bude nastavený nový kabinet, protože tam do toho bude samozřejmě mluvit Putin, protože tento samozřejmě tam bude všechno odsouhlasovávat a takzvaně dělat bilanci. To znamená, potom 20. září, jak už to tajné služby, vojenské služby, jak už říkají, že Rusko po skončení voleb bude mobilizovat. Rusko se chystá udeřit na některé země Evropské unie, na jejich výrobní podniky, takzvané propagační údery na různé výrobny a různé závody, které vyrábí drony a tak dále a tak dále. A víte, že ve chvíli, kdy tohleto probíhá, tak když došlo k tomu, k čemu došlo dneska, a to bude v článku večer, bude tam i video. Běloruský prezident Lukašenko na tiskovém briefingu byl na štábu, tam má tam video s vojákama. Zase jako takové to trošku jako zinscenované video, takové v tom přátelském prostě pobavení s generálama, s hlavním generálním štábem. v tom prostoru a Lukašenko oznámil, že Rusko prostě teď jako má nějaké prostě boje, že jo, na Ukrajině a tohle to všechno, on to tak jako meldoval, tak chodil okolo horký kaše a potom to z něj vypadlo. Lukašenko prohlásil, že od této chvíle je Bělorusko připraveno na válku. Došlo k transformaci řízení běloruské armády podle zadaného programu. Celá armáda běloruská je transformována. Jsme připraveni na válku, prohlásil Lukašenko dneska. Konceptuálním analytikům dneska spadly hodiny ze zdi. Je to tady, dámy a pánové. Je to tady. To znamená, abych se vrátil k tomu nacvičování uzavírání hranic. Oni přesně vědí, co se začne dít ve chvíli, kdy dopadnou ruské Iskandery na výrobní závody ve východním Polsku, v Pobaltí, nebo nedej bože na východním Slovensku, někde v okolí Prešova a podobně. Oni vědí, co se začne dít. Oni to vědí. Lidé začnou utíkat. Nikdo nebude čekat na mobilizační povolánky. Ne, ne, ne, vůbec. Oni budou potřebovat mít nacvičené uzavírání hranic. To je ten skutečný důvod. Proto tady u nás, tady v Německu, bylo nacvičované v červenci uzavírání hranic. U vás se to nacvičuje teď. V dalších zemích se to bude nacvičovat asi v následujících týdnech. Proto znovu je třeba říct, že je-li přání války u evropských politiků tak obrovské a tak mohutné, tak to znamená, že oni si tu válku chtějí střihnout a dělají pro to úplně všechno a doufají, že potom 20. září jim to takzvaně vyjde. To znamená, že dojde ke změně přístupu a postupu ruské politiky ve vztahu ke speciální vojenské operaci a Kreml bude donucen takzvaně atvičať, to znamená odpovědět na všechny ty raketové údery do ruského vnitrozemí a provede propagační údery na nějaká zařízení v pobaltských státech, případně v Polsku. Jak říkám, mám velký otazník nad Slovenskem, protože Ficova vláda je víceméně poslední, jakoby nějak spřátelená vláda s Ruskem. Poté, co skončil Viktor Orbán, tak nějaký případný takový jakoby propagační úder na Slovensko, na nějakou továrnu, který vyrábějí drony, považuji za velmi málo pravděpodobné, ale pokud by se Moskva k něčemu rozhodla, že provede nějaký propagační úder, tak by to určitě byly nějaké podniky buď v pobaltských zemích, v Polsku, a nebo dokonce i tady, v Německu. Což by už ani nebyl propagační úder, to už by bylo hodně drsný. To si dovedu opravdu představit. A proto oni neví samozřejmě, jo, protože oni mají samozřejmě informace, rozvědka, Kreml je plný západčiků a plný špehů, odkud unikají informace do západních tajných služeb, to nikdo se tím ani netají, konec konců, ale oni neví úplně všechno, neví podrobnosti, neví detaily. A proto oni začali v podstatě nacvičovat uzavírání hranic, co znamená lidé, aby nemohli utíkat. No ve chvíli, kdy samozřejmě bude vyhlášený takzvaný celoevropský válečný stav, protože pozor, tady si musíme teď říct jednu důležitou věc. Tady se neustále hovoří a jako i na alternativě se mluví o tom, jako co by se stalo, kdyby opravdu k tomu došlo, že by Evropská unie vstoupila do války s Ruskem nebo země Evropské unie. Došlo by k útoku prostě na členskou zemi NATO v Evropě ze strany Ruska. Někde by prostě vybombardovali Rusové nějaký závod na výrobu dronů a podobně. Tady jde o dvě otázky, nebo o jednu otázku. Kdo by vyhlásil ten válečný stav? Jestli každá země jednotlivě, anebo by předsedové vlád na Evropské radě v Bruselu se shodli, že vyhlásí společně válečný stav na území celé Evropské unie, jakožto celá unie. Což je poměrně pravděpodobné. Ve chvíli, kdy to k tomu dojde, tak první, co udělá Ursula von der Leyen jako vrchní velitelka ozbrojených sil Evropské unie, zemí Evropské unie v případě napadení. Si to představte. Ona, vrchní kráva, gynekoložka, která přivedla k bankrotu tady Bundeswehr a byla tak neschopná, že ji radši odsunuli do Bruselu a udělali z ní šéfku Evropské komise. Tak představte si, ona by šéfovala, ona by byla v roli vrchní velitelky ozbrojených sil zemí Evropské unie v době vyhlášení válečného stavu. A první, co by udělala, by bylo uzavření hranic, aby lidé nemohli utíkat před mobilizací. To je první věc, co by udělali. O tom jsem naprosto přesvědčen. Proto je asi jasné, že když dojde na nejhorší, tak oni potřebují mít nacvičené některé procesy řízení, takzvaného krizového řízení, a to je uzavírání hranic, aby jim lidé neutíkali. Oni samozřejmě mají zkušenosti z Ukrajiny. Oni vidí, jak Ukrajinci utíkají před válkou. Oni si nemůžou dovolit, aby Evropani začali utíkat prostě z Evropské unie a začali někam odjíždět, někam na Balkán do Turecka, nebo sedali na letadlo, letěli někam do Ameriky a podobně. Oni to všechno budou potřebovat prostě mít zastavený, zablokovaný, aby lidi nemohli prostě přejíždět hranice, a to i z toho důvodu, že některé země se k tomu nemusí připojit. To je zase další věc, to nacvičování, to trénování. Oni si můžou určit, že chceme mít pod kontrolou hranice, aby naši občané byli mobilizováni v daném prostoru našeho státu a nechceme, aby utíkali do sousední země a podobně, to znamená zavřený hranice. A ještě jeden důvod může být, že některé země v Evropě se celého toho hurá holportu do války s Ruskem nebudou účastnit, jako například Rakousko. A Rakousko zkrátka by bylo takovým prostorem, že tam by prostě jako utíkalo, předpokládám, jako dost lidí. Jako takzvaná první signální, to znamená první volba, protože jako nejblíž, že jo, minimálně někde v prostoru střední Evropy. A tohleto zkrátka oni potřebují mít podle mého názoru nacvičený. Proto probíhají v posledních týdnech tyhle ty nácviky jednotlivých policií, jednotlivých států na svých společných hranicích si trénují uzavření hranic. A když se někdo zeptá, no je to kvůli migrantům, je to kvůli migrantům, si nevšimejte, tady není nic k vidění, jeďte dál a podobně, ale já samozřejmě tomu nevěřím. A každý, kdo je trošku konceptuálně gramotný, tomu rovněž nemůže věřit, protože od chvíle, kdy platí migrační pakt, tak procesy migrace jsou nastavené naprosto jasně. Žádná hrozba nějaké migrační vlny, jako byla v roce 2015, od této chvíle už nehrozí, protože platí migrační pakt. Je jasně určeno, kdo se postará o migranty na vstupu. To znamená, není pravda, že tohleto se dělá kvůli migračním vlnám. Žádná migrační vlna není a nebude. Tohleto jsou podle mého názoru, a můžu se mýlit samozřejmě, ale z největší pravděpodobností jde opravdu o nácvik pro případ vyhlášení válečného stavu na území Evropské unie. Podle to, co probíhá. Takže všechno to zapadá jako mozaika do sebe, naprosto dokonale. Dnešní výrok Lukašenka o tom, že Bělorusko je připraveno na válku, to je velký. Proto, víte, on vždycky seděl na dvou židlích. Lukašenko byl vždycky zkrátka z jedné strany velký přítel Ruska, pro ruský, na straně druhé velký západčik, vždycky prostě měl snahu sedět na dvou židlích a do značné míry z toho profitoval a díky tomu se udržel a stále se drží tak dlouho u moci z počátku 90. let, ale zkrátka v nějaké chvíli takzvaný ten, kdo je silnější, prostě mu nařídí, co musí dělat a prostě teď ve chvíli dostal prostě pokyny, samozřejmě z Kremlu, musí být jeho armáda připravena. Já dokonce jsem přesvědčený, že ani Putin mu neřekne úplně všechno, co se chystá. Takový to ruský přísloví, není potřeba vidět, že se jde na smrt, stačí, že lidi budou tušit, že něco není v pořádku, že... to je taková ta mentalita. On to samozřejmě ví, Lukašenko, protože on normálně během toho pokusu o státní převrat v létě po těch volbách v roce 2000, co to bylo za rok 2019 nebo 2020, kdy tam byly ty prezidentské volby, já už se fakt nepamatuju na ten rok. Když tam byly ty obrovské demonstrace, ten pokus o státní převrat, tam to dokonce vypadalo a dokonce už západní média hlásila, že Lukašenko už má připravený vrtulník a uteče do Moskvy a Bělorusko bude osvobozeno a že jo, všechny ty organizace národního osvobození převezmou moc a budou transformovat Bělorusko na prozápadní a probruselský stát, že tam byly velký plány. A nakonec z toho nic nebylo, protože Lukašenko oblíknul uniformu, vzal do ruky Kalašnikov AK-47 a zavolal do Moskvy a Moskva poslala Lukašenkovi na pomoc ruskou armádu a speciální pořádkové jednotky OMON, pozuby ozbrojené, kulomety a slzným plynem a nervovým plynem, dokonce i těmi vrháči nervového plynu, že jo. To jsou ty NKZ-14 granátový nábojnice s tím nervovým plynem, který vlastně ty lidi úplně položí a začnou prostě jim téct sliny z úst a dostanou křeče a jsou na zemi, že jo. Takže tam oni se s tím vůbec jako nepárali. Moskva jasně věděla, že jo, Minsk nemůže přijít v procese řízení. Bylo rozhodnuto potlačit celý ten pokus o státní převrat. Takže tohleto zkrátka došlo do fáze, kdy za tuhletu bratrskou pomoc mu Putin určitě tenkrát řekl, přijde chvíle, kdy tohleto mi budeš muset vrátit. Tuhletu službu. Tuhletu laskavost. A já se obávám, že ta chvíle právě teď přišla. Lukašenko je postavený do pozice, že pokud bude rozhodnuto po 20. září, že se musí urychlit konec války na Ukrajině a že se udělá velká severní fronta, půjde se do Kyjeva a vezme se Kyjev, protože ten zelený feťáček, který tam je, už přesluhuje, už má takzvaně po svoji vlastní expiraci, dlouho po svoji expiraci, tak ve chvíli, kdy dojde k tomu rozhodnutí, tak Lukašenko bude muset mobilizovat a poslat vojáky společně po boku s ruskou armádou. Tím se upevní takzvaný, že oni tomu říkají ten svazkový stát, že? Myslím, že tomu říkají ono, že jo, sojuzné gospodářstvo, myslím, že tomu říkají ten takový ten holport speciální mezi Ruskem a Běloruskem, kdy oni v podstatě jako mezi sebou mají jakoby svazovou charakteristiku svazového státu, jakoby z dob Sovětského svazu, pouze s tou výjimkou, že nemají nejvyšší sovět a nemají takzvané nejvyšší plénum sovětu, to znamená znamená obdobu jakéhosi společného svazového parlamentu. To nemají. Jo, to nemají, ale jinak jsou tam nastavené svazové struktury společného řízení a dokonce i bezpečnostního a částečně i zahraničního řízení. To znamená, že Vladimír Putin sice říká, jako, že žádný Sovětský svaz se obnovovat nebude, ale co se týče Běloruska, tak Bělorusko je prvním stavebním kamenem obnoveného Sovětského svazu ala prostě nějaká light verze Sovětského svazu. Jo? To znamená, nebude to úplně až tak finální, nebude to nějaké úplně všeobjímající a společné zakotvení nějakého parlamentu společného, ale zatím to bude v takové té volnější bázi, ale zase ne tak úplně volnější, aby Lukašenko si mohl dovolit znova přistavit v Minsku dvě židličky a sednout si na ně přesně uprostřed. To už dovoleno samozřejmě nebude. No, židlička tam teď bude už jenom jedna. A ta bude pěkně prostě krajkovaná a bude pěkně vyřezávaná a vedle bude pěkně balalajka opřená ruská. A bude se dávat pozor, jak dobře, jak správně Lukašenko na té židli sedí. Aby bylo všechno podle předpisů, jak Kreml nařídí. To znamená, to, co teď probíhá, samozřejmě Lukašenko z toho nemá radost, to je naprosto jasné. Je de facto do té pozice dotlačen. Dobrou zprávou pro něho je, že ani Vladimír Putin nechce ohrozit to úzké svazové spojení s Minskem, protože ve chvíli, kdy opravdu to zvolí tuhletu kartu a pošle Bělorusy do války na Ukrajině, v tom okamžiku podpora pro Rusko ze strany obyčejných Bělorusů obrovsky klesne. V tom okamžiku. A Putin samozřejmě je šachista, on tenhle ten krok nechce udělat. Pokud nebude nucen, pokud Putin nebude nucen, tak to neudělá, protože to není dobré řešení. Ze strategického hlediska samozřejmě. Ale ve chvíli, když by byla ohrožena integrita vlády v Kremlu, pokud ruský volič řekne, že chce změnu, a změna nebude možná jinak než se zapojením Běloruska, běloruského území a běloruské armády, aspoň do nějakých pozičních ukotvovacích pozic, aniž by třeba Bělorusové šli někam moc daleko za hranice. Ono úplně bude stačit, že běloruské jednotky se postaví někde těsně za hranicemi na ukrajinském území, někde do hloubky nějakých 20 kilometrů a tam vytvoří někde nějaký nárazníkový pásmo, kde budou rozmístěny raketomety, které budou samozřejmě dálkově ostřelovat prostě Kyjev a ta opevnění, která jsou na severu a na severo západě a na severovýchodě Kyjeva, že jo, tam zhruba z těch pozic nějakých těch 70 až 60 kilometrů budou prostě tam posílat Iskandery. Proto já si dovedu představit, že potom 20. září nebude, jak jsem to říkal už minule, nebude to samozřejmě hned druhý den, bude se tam sestavovat vláda, bude se určovat nějaký program, ale výhledově i do konce roku, možná ještě před Vánocema, by mohlo k něčemu dojít. K nějakému rozhodnutí, k nějaké události, k nějaké akci, k něčemu. No a kdyby to došlo tak daleko, jak by to mohlo zajít, tak samozřejmě Lukašenko dostal pokyn a proto, jak dneska řekl, Bělorusko je připraveno na válku. No, takže takhle bych to zase s velkým přesahem uzavřel, tohleto první téma, Vítku. Dáme si krátkou přestávku, jednu písničku a potom bychom se pustili do ještě ne teda, ale do druhého tématu.
1: Fajn, pustíme se zhruba do čtvrthodinového tématu, stihneme to do té 9. hodiny, když si teď zahrajeme právě písničku, kterou Helenka vybere, uvede.
2: Na přání Hanky, Zdenky a Lenky mám připravenou písničku české písničkářky a zpěvačky Kateřiny Marie Tiché. Zničená zem. Tolik Kateřina Marie Tichá a já se ptám, jestli jsme připraveni pokračovat dalším tématem. VK, Vítku?
0: Ano, ano.
1: Ano, já jsem tady také, jenom pro účely záznamu připomenu, že jsme hráli písničku, kde potom byly slyšet zvuky vody a dýchání, tak to ne, že se Helenka sprchuje, ale to bylo opravdu v rámci té písničky. Protkal se to do toho mluvení, tak jenom aby to posluchači chápali ten kontext, protože do záznamu písničky nedáváme, tak to jenom vysvětlení. Ale pojďme tedy na další druhé téma, které tu máme, a tím se vlastně vracíme okruhem k začátku, které VK uvedl ohledně 11. září, jak jsme to trošku zaglosovali, tu situaci, která je aktuálně patrná ve Spojených státech amerických. Witkoff a Kushner přivezli z Moskvy horší podmínky míru. Ukrajinská poslankyně odhalila ruský požadavek na změnu ukrajinské ústavy, uznání poválečných hranic, a vojáci se ptají, jestli je Trapatý posílá na Donbas nasekanou, aby je Zelenský po válce nepotkal v ulicích Kyjeva. Zima se blíží, jaká je tedy situace s těmi jednáními VK v Moskvě, respektive reminiscence, které se odehrály těsně poté, jak si právě navázal na tu situaci, která panuje v Americe?
0: No, tak to bude i znova v tom večerním článku, protože tam bude ještě další video. To se dobře doplňuje, protože Zelenský dneska prohlásil, že prý údajně první mírový návrh a že jo, něco o ukončení války, že by mohlo být k dispozici již na konci září. On je teď Zelenský na návštěvě v Kanadě a uvedl to tam, jako že v podstatě už na konci září očekává prostě nějaké jako první výsledky a že prostě bude jako jednat prostě o ukončení války ještě před zimou, ale že i tak se prostě musí Ukrajina připravit na zimu, protože Rusko prý ukončit boje nechce, ale Ukrajina prý bude usilovat o ukončení bojů ještě před zimou. No, tak samozřejmě, on musí říct tak, jak to je, protože ta zima si bude bez elektriky, bude bez plynu, bude bez naděje a bude bez lidí možná už brzy. Takže on tak trošku jako musí jít s pravdou ven. Takže tohleto je jenom ukázka toho, že to 20. září bude důležité. A konec konců Zelenský tam o tom hovořil, že do ruských voleb do 20. září neočekává, že se vůbec něco změní, ale teprve až po volbách, že by se mohlo něco změnit po volbách. Je jasné, že jemu rozvědka jasně říká nějaké scénáře a Američané určitě mu poslali nebo v uzavřeném jednání se Zelenským, když tam byl Witkoff s Kushnerem, tak mu asi řekli, jaká je realita, jaká je možná realita v měsících následujících po ruských volbách do státní dumy, co říká americká rozvědka, co se bude odehrávat a jak by mohlo vypadat ruské tažení na Kyjev a podobně. To znamená, Zelenský v podstatě je taková figura, která je dosazená, vlastně ovládaná jakoby dálkově, nějakým dálkovým ovladačem podle toho, jaký je zrovna nejsilnější signál. Když přijdou Američani do Kyjeva, tak nejsilnější signál dálkového ovládání mají Witkoff s Kushnerem. Jo, prostě to je nejsilnější. Jakmile odjedou, tak najednou nejsilnějším signálem je Brusel. Případně Londýn, případně kdokoliv, kdo má naditou prkenici a její obsah předá do Kyjeva. Ten má vždycky největší, nejsilnější dálkový ovládání na celou tu Zelenského chuntu. To znamená, ta vláda, která tam je, vlastně o ničem vůbec nerozhoduje. O čem se rozhoduje je, že jestli Evropská unie bude chtít riskovat vyvolání konfliktu teď, a za jakým účelem a za jakou myšlenkou. Pokud by Rusové skutečně udeřili na nějaké podniky v nějaké zemi NATO v Evropě, tak dovedu si představit, že ten leitmotiv má následující podobu. Není nezbytné jít do války s Ruskem hned, ale je pro nás dobré vyhlásit válečný stav na území Evropské unie a tím získat naprostou kontrolu nad více než 400 miliony obyvatel, kteří nám dělají v poslední době problémy třeba ve volbách. protože v době válečného stavu se zastavují volby. Během válečného stavu se zastavuje demokratický proces. Žádné volby by už nebyly ani tady v Německu, ani u vás, ani nikde jinde. Všechno by bylo zastaveno, všechno by bylo zablokováno. Maďarsko je hotové, Orbán je pryč, to znamená, tam by zůstal Péter Maďar. No, no, zkrátka, oni se můžou rozhodnout, že to zablokujou, že udělají tzv. Stop stav, vyhlásí válečný stav a transformujou celou Evropu do válečné výroby, naženou lidi v mobilizačních povolánkách do válečného zbrojení, do válečných podniků. Začnou, že jo, nábory do armády a tak dále, a tak dále. To znamená, nemusí to být hned konflikt a střet s ruskými vojsky někde v Kaliningradu. Vůbec ne. Může to být zkrátka jenom záminka k tomu, co oni potřebují. Rusko by jim tím úderem dalo záminku k vyhlášení válečného stavu a k uzavření všech hranic na území celé Evropské unie. K získání totální kontroly. Totální kontroly nad veškerým obyvatelstvem. Daleko větší kontroly, než byla v době covidové pandemie. Ve srovnání s covidovou pandemií to bylo nic ve srovnání s tím, jaké pravomoce by měly během válečného stavu. By se vůbec nedalo srovnávat. Proto já si dovedu představit, že tohleto, co de facto probíhá, tak je motivováno opravdu tím využít tu situaci na Ukrajině k nějakému modelu, kdy se očekává, že pokud ruský volič rozhodne, že chce změnu, tak Kreml bude donucen vyslat nějaký vzkaz a nějaký signál. A druhá možnost, druhá varianta je, že ve chvíli, když by přišla varianta číslo 2 a byla by potvrzena současná politika Putinovy linie, to znamená, Rusové by řekli, my souhlasíme s tím, že, nebo souhlasíme s prací, jak to funguje do téhle doby. Nevadí nám, že nám lítají prostě ukrajinský drony až do ložnic a do paneláků. Nevadí nám, že je nedostatek benzínu. Nevadí nám, že si nemůžeme objednat z Wildberries a z Ozonu nějaké zboží. Nevadí nám spousta dalších věcí. Tak, jak to dělá gosudár, tak jsme s tím spokojení. To znamená, i tohleto je třeba možnost, jak to může dopadnout samozřejmě. Ale spíš se očekává, že dojde k nějaké změně a ta změna samozřejmě bude mít nějakou reflexi v tom, co začne ta nová vláda dělat zhruba tak 2 až 3 měsíce poté, co bude ustanovena. Proto oni se na to připravují v Evropě, na všech úrovních, na všech pozicích. A pokud se mluví o volbách kdekoliv v současné době, tak vždycky by se mělo mít na paměti, že o volbách se může mluvit pouze v mírovém stavu, ne ve stavu, který je válečný. Ve válečném stavu se žádné volby nedělají. A oni, kdyby chtěli vidět příklad, jak to funguje, tak je to na Ukrajině. Na Ukrajině je válečný stav a žádné volby tam nejsou. A takhle to prostě chtějí udělat v celé Evropské unii, pokud na to přijde, samozřejmě. A musíte si uvědomit, že mnoho politiků, třeba i francouzský prezident, kterého čekají příští rok volby, to má naprosto spočítané. Ale pokud by byl vyhlášený válečný stav na území Evropské unie, tak zůstane prezidentem neomezeně dlouho. Stejně jako Petr Pavel v Praze, stejně jako jednotliví premiéři, všichni, kteří jsou u moci a tak dále a tak dále. Někomu by to vyhovovalo. velmi významně a velmi značně. Třeba se uvědomit na to, že válka, kromě toho, že se válčí, tak zároveň umožňuje i uchopit a získat obrovskou moc. A v případě o něch záležitostí, které se týkají voleb, tak dokonce i během toho válečného stavu zkrátka neuspořádat a nerealizovat volby. Nechat zkrátka u moci toho, kdo tam je, dané osoby na jednotlivých pozicích. Proto oni počítají se všema možnýma alternativama, se všemi možnými nuancemi, které mohou nastat. A Zelenský, no, ten jenom plní požadavky, které na něho klade Brusel a samozřejmě Londýn. Znamená i to, co on vlastně dneska řekl v té Kanadě, je de facto jenom jakési konstatování toho, jakým způsobem Evropa chce udržovat stavy, vztahy se Spojenými státy, ještě je úplně nerozbourat, ještě je úplně nehodit přes palubu, a to znamená jednat s Američany o nějakém mírovém návrhu, to znamená získat čas. Ono se totiž potom 20. září stejně uvidí a do té doby je možné s Američany jednat. To je ten model. Zkrátka za 9 dní budou volby do státní dumy a oni uvidí, jak to dopadne, a podle toho se zařídí. Takhle třeba se na to dívat. Takže tohleto téma bych teda takhle uzavřel. A jestli teda máš, Vítku, nějaký další dotaz, tak ještě bychom zodpověděli. No a nebo bychom se dali nějakou přestávku a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
1: Nemám peká dotaz, já myslím, že to je všechno naprosto jasné. Já bych preferoval tady tu skutečnost, že bychom si dali pauzu, dali bychom si 2 písničky. Helenka určitě má v záloze nějaký repertoár od posluchačů, po případě, jestli nechceš, Helenko, něco sama zaspívat, což nepředpokládám, tak určitě máš nějaké písničky sama. Tak si zahrajeme.
2: Písniček, které přichází jako přání, tady mám opravdu hodně. Vybrala jsem z nich písničku Spiritual Quintetu Až se k nám právo vrátí. Písničky dozněly, volající je připraven na telefonní lince, a tak se ptám, jestli i my jsme připraveni odpovídat na otázky. Vítku, VK?
0: Ano, ano.
1: Ano, jsme tady oba dva, bude to v plné palbě, protože máme 21.01, takže posluchači mají celou hodinu, 60 minut, necelých 60 minut, takže to je opravdu unikátní, takže doufám, že toho využijí bez zbytku.
2: Také věřím, že toho využijí prvního volajícího. Máme hezký večer, ptejte se.
3: Dobrý večer, já bych se chcel opýtat něco k té invazi Hutiou smerom do Južného Jemenu, že si cieľom je úplně zastavit vlastně prepravu ropy cez Červené more. A prečo to prišlo práve teraz, že či to súvisí s voľbami v Spojených štátoch amerických do kongresu, alebo či je to súčasťou nejakej širšej eskalácie, lebo vyzerá to tak, že teda tí Hutiovia teda spôsobili aj dosť veľké problémy armáde Saudskej Arábie. A potom ešte jednu takú možno trochu úsmevnú otázku. Na pohrebe norského kráľa sa zúčastnil aj český prezident, že či to bolo také nevyhnutné, aby tam išiel, lebo tých prezidentov tam bolo, ja neviem, možno 2-3, ale bol tam aj Zelenský. A že či to teda má nejaký význam, alebo to je nejaká spekulácia.
2: Áno.
0: No, já děkuji za dotaz.
3: Českého prezidenta to byl asi jeden další zážitek.
0: Já vám na to rovnou odpovím. Je to velmi jednoduché. Ta návštěva kvůli tomu, protože oba dva samozřejmě jsou napojeni na financování z takzvaných norských královských fondů. To znamená, norské královské fondy financují válku na Ukrajině a stejně tak pomáhali, podle těch informací jsou tam napojeny nějaké ty finanční řetězce na volební kampaň prezidenta republiky. Jo, byly tam nějaké ty vazby na norské fondy, protože norské fondy jsou mimochodem velice aktivní v České republice v neziskovém sektoru. Přispívají neziskovkám, takže já dokonce označuju tu účast Pavla za povinnost. Že jo, peníze, tak aspoň ta slušnost, že jo, přijet na pohřeb, no, takže takhle. No, a ten první dotaz, co se týče těch útoků, podívejte se, to je všechno okolo Iránu motivované, to znamená, jestliže Spojené státy chtějí pokračovat ve válce proti Iránu, protože samozřejmě Benjamin Netanyahu dal povel Trumpovi, aby pokračoval, tak samozřejmě Irán dal povel Husium a oni v podstatě uzavřeli ten průliv, že jo, směrem k Suezu, celé to Rudé moře je de facto uzavřené. Dalo se to čekat, nikdo jako netváří, že by se měl něco otevírat. Jak jsem říkal na začátku, v Americe v důsledku té krize v Perském zálivu a v prostoru Arabského poloostrova vylezla cena dieslu nad $6, no a cena ropy vyskočila na nějakých 105, 106, 107, tam se někde pohybuje cena za barel ropy. Zkrátka, blíží se americké volby v listopadu a to, co začíná teď, je nic, to je čajíček ve srovnání s tím, co bude po 20. září. A co bude po tom 4. listopadu, nebo ze druhé úterý listopadu, nevím přesně teď, jaké je to datum, budou volby do kongresu a po těch se budou také dít věci. To znamená, to si ještě počkám. Jsou takové dva hlavní termíny velmi zásadních radikálních změn, které nás čekají, takže na to si samozřejmě počkáme.
2: Haló, slyšíme se?
1: Ano, my čekáme na další telefon.
2: Na dalšího
0: na další telefon, no, samozřejmě, já to skončilo. Tedy,
1: já jsem do toho nechtěl vstupovat.
2: Já jsem si právě taky říkala, že do toho nevstoupím, ale dobře, tedy další volající je připraven, hezký večer, ptejte se.
4: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Já by som ešte chcel doplniť článok pana VK, ten posledný, o Tuckeru Carlsonovi, ktorý rozprával o tom, ako Trump zradil svojich voličov, pretože ďalej podporuje Ukrajinu a nič neurobil proti tomu, aby sa tá vojna na Ukrajine zastavila, nič neurobil proti podpore Ukrajiny. A ja by som chcel doplniť ten článok pána VK, pretože on to rozpráva tým, alebo Carlson to takisto zvaluje na neokonov. No spýtame sa, kto sú tí neokoni a kto ich financuje. Všetkých neokonov financuje AIPAC. Či je to Ted Cruz, bol to Graham, Rubio, Tom Cotton, to sú všetci, ktorých financuje AIPAC. Hovorí sa, to povedal aj Alex Jones, že šéf CIA Radcliffe je len stenograf Mossadu, pretože na ňo majú svinstvo, ktoré robil vraj s nejakými chlapcami. Do toho prichádza Tusk, ktorý povedal predvčerom, že dostal práve od šéfa CIA pomerne presnú správu, ako budú vyzerať najbližšie mesiace v Európe, že sa bude východné krídlo NATO bude postihnuté a Tusk bije na poplach. Takže tento môj dotaz alebo komentár je doplnením na to, kto všetko za tým stojí. Tí neokoní sú platení aj pakom.
0: Ďakujem. No, děkuji za dotaz. No ano, ale pozor, AIPAC je pouze zase jenom organizační schránka. To není ten, kdo to rozhoduje. Jo, prosím vás, neokoni jsou kádři, nejvyšší kádři amerického vnitřního národního prediktora. Ovládá je schránka, operační schránka Izraele, a to je AIPAC a všechny ty další organizace, ADL a další, které kontrolují americký kongres. AIPAC de facto je pouze schránkou umístěnou ve Spojených státech. Ta schránka je ovládaná z Izraele. Mossad je v podstatě operativním nástrojem Izraele pro ovládání této manipulační schránky ve Spojených státech. Znamená, Mossad je napojený na AIPAC, AIPAC ovládá americké senátory, kongresmeny, politiky. Jednoduše, to je linie pohybu, linie koordinace. Ale Znovu, Mossad není samonosná jednotka, která by byla na vrcholu. Mossad je zase pouze jenom nástroj. Jakási páka, za kterou někdo tahá. No a kdo tahá za tuhletu páku? No, za tu tahá samozřejmě Benjamin Netanyahu. Ale pozor, to je zase jenom figura. Figura, která tahá za páku. No ale kdo ovládá tu figuru? Kdo je nad ní, nahoře? Protože to je figura samozřejmě, která je na provázkách. To je marionetka, že? A kdo je tou rukou nahoře? No, to jsou vyvolení, to je Chabar Lubavič. Chabar Lubavič kontroluje Trumpa, Chabar Lubavič kontroluje Benjamina Netanyahu, Chabar Lubavič kontroluje Vladimira Putina. Takhle nastavený systém světového řízení. To znamená, pokud se budete ptát na schránky, jako je IPEC, tak nepochopíte, jakým způsobem je řízená světová moc. To je pouze schránka. Nebo pokud se budete ptát na páku, to nic neznamená. Pokud se budete ptát na ruku, která hejbá pákou, to znova nic neznamená. Důležitý je ten, kdo ovládá procesy řízení nahoře. Chabar Lubavič. Ti, kteří jsou nad Židy. Nad Židy. Židé jsou nad všemi a Chabad je nad Židy. To znamená, oni jsou úplně nahoře. Proto, když v roce 2007 bylo otvíráno nové oddělení Židovského muzea v Moskvě, tak Vladimir Putin slavnostně otvíral, měl po boku Berela Lazara a hlavní fotografie, která tam byla za nima postavená, je fotografie Menachem Mendelšnirsona. Že? To je ta slavná fotografie. A mimochodem, velká, rychlá forward smyčka do budoucnosti, z minulosti do budoucnosti, nebo do minulé budoucnosti, to znamená konkrétně do 7. října 2024, co se stalo v New Yorku. Donald Trump přišel uctít památku těch obětí útoku Hamásu ze 7. října 2023. Byla to vzpomínková akce a konala se těsně před americkými volbami prezidenta 7. října 2024 v New Yorku. A kde? Konala se u hrobu Menachem Mendelšnirsona. A v tom stanu, on tam je, vyfocený Trump, a na tom podstavci je tam obraz, velký obraz. Koho? Opět obraz toho samého muže, který by je, u kterého stál Vladimir Putin v Židovském muzeu v Moskvě. Ten samý obraz. Menachem Mendelšnirsona. A u jeho hrobu předčítal Stanachu. Slib služby Izraeli. Protože z Tanachu se, to je rytovací knížka, mimochodem Tanach. Jo, jenom pro další informace, kdybyste se dostali někdy do nějakých prostě struktur, nějakých loží a většinou těch velkých. Jo, tohle to se netýká těch normálních a těch velkých loží, tak pokud byste se stali prostě vyvolenými k ochraně, oni tomu říkají svatý stát, že svatého státu Izrael, k jeho ochraně, tak byste přísahali na Tanach, četli byste z Tanachu slib služby věrnosti a museli byste se to naučit v hebrejštině. Jsou to jenom dvě věty, že jo, no, mimochodem se vyčerpou, jakýkoliv se to naučí, není problém. Takže to je ten důkaz toho. Proč? Protože samozřejmě, chápete, co se týče konceptuální gramotnosti, je na tom americká alternativa velice špatně. Není to kvůli tomu, že by neměli zdroje, ale je to kvůli tomu, že oni jsou Američané. Oni rádi vidí věci jednoduše ve světě. To znamená černá, bílá, špatný, dobrý. Jo? Oni nemají rádi, když je to příliš komplikovaný. Oni nechápou ani takové jako ty souvislosti, jakože proč někdo někomu slouží, proč někdo je nadřazený, proč někdo je vyvolený. Nechápou tyhle ty koncepty. Jo? Vůbec tomu nerozumí. A u Tuckera Carlsona je vidět, že tam je ten konceptuální otvírák patrný, ale je to jako, když otevřete flašku s pivem, ale jenom do půlky. A to víčko vám tam zůstane, jo, zaseklý. Máte ho sice lehce otevřený, ale to víčko je pořád zaseklý, nedá se otevřít. A tomu já říkám konceptuální otvírák jenom do půlky. protože jemu samozřejmě v tom povídání chyběla ta příčina, ta hlavní příčina, o které on tam vůbec nemluví. To znamená, američtí neokoni, kteří sloužili a dodneška jakoby slouží v podstatě nebo v zájmech amerického národního prediktora, ten národní prediktor byla páka světového globalismu, světových globalistů. A kdo to jsou světoví globalisté? No to je vyvolený národ samozřejmě. A který? No to je ten, který je úplně nahoře. To znamená, oni slouží systému globální moci vyvoleného národa. A jak to poznáte? No všechny největší korporace.

Bouchy, sněste si mě. Ne, ne, ne, tam jsou všude jenom jejich lidi. Jenom jejich. A samozřejmě, kdo tady toho vidí, kdo tomuhle rozumí, tak rozumí i procesům řízení. Není potom překvapený, jak dopadnou volby, respektive co vyleze z těch voleb. Není potom překvapený, jak se chovají ty vlády, jak se chovají ti ministři, jak se z nich stávají, tak, že jo, se najednou, že jo, původně to byly vlastenci, najednou jsou z nich proizraelští tupelos. Najednou, kde se to vzalo, kde se to stalo. No ale pokud ovládáte tu konceptualitu, tak chápete, že jinak to vlastně vůbec ani nejde. Oni byli připuštěni ke korytu a když jsou připuštěni ke korytu moci, musí zkrátka sloužit. Jinak se jim stane nehoda. Nebo to ne, to hned ne. Prostě je dají pryč. A oni, kdyby se cukali, tak se jim stane nehoda. Jako Jörg Haider, když se cukal a nechtěl se nechat koupit. Že? Dostával nabídky. Že jo? A no tak nakonec mu poštelovali brzdy, no a zabili ho. Když jel v autě. Takhle to funguje zkrátka. Politici, když se někam dostanou, tak u nich uvidíte tu proměnu. Najednou se promění. A prosím vás, ty koncepty proměny jsou velice jednoduché. Je to systém cukru nebo biče, anebo obojího. Cukru a biče. To znamená, nabídnou jim peníze a když by náhodou chtěli odmítnout, ukážou jim, co proti nim použijou na jejich zničení. Takže raději vezmou ty peníze a raději začnou sloužit. Já už jsem o tom hovořil. Donaldu Trumpovi v roce 2024 kvůli těm jeho soudním procesům, které běžely ve Spojených státech, hrozilo vězení kriminál. Federální soudci byli připraveni poslat Trumpa do vězení, ale přišli zachránci. Přišli zachránci. Najednou byl zbaven obvinění. Teda zbaven. Oni ho odsoudili, ale soudce v New Yorku rozhodl, že žádný trest mu nedá. Že byl zvolen prezidentem a že samotné odsouzení stačí, ale bude bez trestu. To znamená, byl odsouzený za podělání účetnictví, že platil prostitutku z nákladů firmy a že to sfalšoval, tohleto všechno, ale nedostal žádný trest a zkrátka najednou ho federální soudce, který ho nesnášel, nenáviděl, ho nechal jít. Proč? No, protože přišla informace ze zhora. Chabat zvedl telefon a dal pokyn. On bude od teďka pracovat pro nás. On pracuje pro nás. On bude 7. října u hrobu našeho mesiáše. Tam složí slib v Tanachu a bude sloužit nám. Rozpoutá válku s Iránem. Udrží v chodu válku na Ukrajině. Bude pracovat pro nás. Proto je to komplikované, ale znovu jenom zopakuju, já vím, že to je dlouhý, ale je to důležité si uvědomit, že vždycky, když se mluví o tom, že kdo za něčím stojí, že někde jsou neokoni. Neokoni jsou ovládáni AIPACem. AIPAC je ovládaný Mossadem. Mossad je ovládaný Netanyahuem. A Netanyahu je ovládaný tím, kdo je tam nahoře. Chabat. Ti, kteří jsou nad všemi. To je jednoduchý proces. A ve chvíli, kdy vidíte najednou ty souvislosti a tu mozaiku, vidíte, jak stojí ruský prezident u obrazu Menachem Mendel Schneerson. Vidíte amerického prezidenta, jak ve stanu na hřbitově stojí vedle obrazu Menachem Mendel Schneerson. Když najednou vidíte souvislosti, jak není dovoleno v Moskvě, a když vidíte souvislosti, jak není dovoleno v Bílém domě Trumpovi, tak zkrátka vidíte najednou vládu divných procesů. Vidíte najednou válku, která nedává smysl na Ukrajině. Vidíte najednou prezidenta, který něco sliboval a nic z toho neslíbil. A naopak, co sliboval, tak dělá teď věci, které jsou v naprosté kontradikci a opačné k tomu, co sliboval. Sliboval ukončení všech válek a namísto toho zahájil novou válku s Iránem. Sliboval ukončení války na Ukrajině a místo toho do dneška podporuje a vyzbrojuje Ukrajinu. A dokonce na tom

0: ještě naprosto nemorálně vydělává peníze. Ten Biden, který byl předtím, před ním, ten aspoň ty zbraně Ukrajincům posílal z přesvědčení, zadarmo. Z přesvědčení, že my podporujeme Ukrajinu, protože oni tam bojují, pokládají životy. Tak z přesvědčení tam poslal ty zbraně zadarmo. Trump ne? Trump svým voličům MAGA říká, že zastaví válku, a když ta válka, že zastaví válku na Ukrajině, a když je zvolený prezidentem, tak namísto zastavení té války začne ty zbraně těm Ukrajincům prodávat a začne na tom rejžovat. Chápete to? On nejenom, že je podrazil, on dokonce ještě na tom vydělává peníze. Respektive ne on, ale jeho kamarádi z vojensko-průmyslového komplexu. Ano, takhle končí volby. Takhle vypadají výsledky voleb. Je to hrůza a děs. Phobos a Deimos. Takže takhle bych na to reagoval, no pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
2: Dobrý večer všetkým. Počúval jsem pana VK, ako hovorí, že Američanům chýba ta konceptualita, ale bol som dosť prekvapený v súvislosti s Ceutou, konkrétne na zápase Realu Madrid, boli protižidovské hesla a niečo v tom zmysle, že my vieme, kto to tu riadi a podobné veci. Takže som celku prekvapený, že toľko ľudí vlastne už vie a prebudza sa, že o čo tu vlastne ide, o čo sa tu hrá. A keďže pracujem v Rakúsku, mohol by som sa označiť, že som možno šťastný v súvislosti s tou vojnou, ak by sa tu niečo odštartovalo. Ale chcel som vás pýtať, či to nebude aj moja možno nejaká prasť, ako sa potom z toho Rakúska by som sa dostal preč niekam z Európy. A tiež som to vás chcel spýtať, čo bude vlastne ten signál, keď odtiaľ to zmiznú? Či bude to tá prvá raketa, alebo čo? Ďakujem, prajem pekný večer, pán Veka.
1: Ďakujeme.
0: No, děkuji za dotaz. Tak tohle to je velmi zásadní otázka. Kdy přijde ten signál? Podívejte se. Ruští vojenkoři budou mít ten signál zhruba 12 hodin předtím, než k tomu dojde. Jako byl signál, i my jsme měli signál zhruba 12-13 hodin před invazí na Ukrajinu. Zhruba těch 12 až 13 hodin. Ale to se týká zase jenom lidí, kteří mají nějaké kontakty na ruské informační zdroje a kanály. Ale já očekávám, že tak rychlé procesy nepůjdou, že ve chvíli, když se objeví nějaké údery na ruské, a budou to prokazatelně ruské údery, nebude to nějaká provokace, ale budou to prokazatelně ruské údery na nějakou výrobní továrnu někde v zemi NATO, jakmile tedy ty údery budou provedeny, tak začne běžet čas a bude to závod s časem, a tam bude mezera zhruba 12-13 hodin, kdy bude okamžitě svolána Bezpečnostní rada NATO, ale vedle toho bude svolána i Evropská rada v Bruselu, kam se budou muset sletět všichni předsedové vlád. A tam se budou scházet, ta schůzka bude večer. A za předpokladu, že Rusové udělají útok v noci nebo nad ránem, tak to bude časová prodleva zhruba 12 hodin. A začnou zasedat na Evropské radě okolo 6 hodiny večer a ve 20 hodin bude nějaké oznámení o něčem. Teoreticky o vyhlášení válečného stavu na území celé Evropy a uzavření hranic. Proto, pokud by došlo k nějakému úderu, bude bezpečné evakuovat se z Evropy v tomhletom okně 12 hodin. Potom už to podle mého názoru nepůjde. To je rada pro každého, kdo se chce zabezpečit takzvaně pro případ, že by to opravdu spustili. Že by opravdu do toho šli. Protože Ti blázni, kteří teď řídí Evropu, jsou v podstatě nastaveni do toho, že chtějí válku s Ruskem, ale otázka je, nebo pro nás, jako pro obyvatelstvo, je otázka toho, jakou to bude mít podobu, ta přípravná fáze pro rozjetí té války, protože to nepůjde hned. A oni budou chtít mít kontrolu na uvolňování prostředků pro horečné zbrojení na přípravu války a k tomu potřebují rozvolněná rozpočtová pravidla. Bez výběrových řízení, no a k tomu potřebují výjimečný stav v podobě válečného stavu na území celé Evropské unie. Takže, jak říkám, může to tak být, nemusí to tak být. Může to tak být, že třeba i dojde k nějakému úderu a Evropská unie se úplně sesype a nebude schopná vůbec žádné reakce. Budou z toho všichni na prášky a Evropa se rozhádá a někdo bude chtít výjimečný stav a válečný stav někdo nebude chtít. Začnou se hádat a najednou se zjistí, že nikdo se nedokáže na něčem dohodnout a nakonec prostě někdo vyhlásí nějaká země válečný stav, nějaká země nevyhlásí a podobně. Může se to takzvaně rozkouskovat a rozpitlíkovat, ale jak říkám, pokud někdo chce být prostě připravený na nejhorší, tak říkám, že pokud někde udeří ruská armáda na nějakou zemi NATO, bude prozíravé hned koupit letenku, bude plno na letištích, já předpokládám, můj odhad, bude plno. Stejně, jako jsme to viděli na Ukrajině, když to začalo v noci 24. února, tak okamžitě ráno bylo peklo. Nedalo se nic. Autobusy vyprodaný, vlaky vyprodaný, nedalo se dostat vůbec nikam. Letiště zastavený v Kyjevě. Naprostý chaos. Proto jak to bude vypadat v Evropě v případě, že Rusko opravdu udeří na Evropu, nedovedu se představit, to už můžeme jenom spekulovat, jakou to bude mít podobu. Na Ukrajině to byl naprostý chaos. Takže kdo se chce připravit, tak ví, jak rychle to asi bude fungovat. A může se na to připravit. Doufejme teda, že to nebude třeba, protože, jak říkám, pokud by k tomu došlo, potom by opravdu k tomu střetnutí s Ruskem bylo velice blízko. Když se podíváte jenom na ty řeči některých politiků, především polských politiků, jako oni říkají, že zaútočíme na Kaliningrad. No, pokud zaútočí na Kaliningrad, protože tam je malá ruská posádka, ta by tam dlouho nevydržela, ale je tam ještě něco rozmístěného, kromě ruských vojáků, jsou tam ruské jaderné zbraně, taktické, na Iskanderech, rozmístěné. Pokud by hrozilo obsazení ruského území, velitel Kaliningradské oblasti dostane rozkaz použít na zastavení postupu nepřítele taktické jaderné zbraně. Bum a budeme tam. Víte, tohleto je jenom otázka sensibility, to znamená, jestli je někdo při rozumu nebo není při rozumu z těch politiků v Evropě. A když se podíváte na ty krávy, na ty voly a na ten ostatní dobytek, který je u moci v Bruselu a konec konců i v Londýně, tak nemáte jistotu, že jsou tam lidi, kteří nejsou šílení, kteří nejsou zaplacení, kteří nejsou zarytovaní, kteří nejsou pod čupcem, pod zástěrou nebo pod jinými hadříky, do kterých se navlékli při rytu. No, jak říkám, uvidíme a doufejme v to nejlepší. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
3: Dobrý večer, pane Veka, otázka. Hitler nastoupil k moci 31.33. 27.2. hořel Reichstag, Vladimír Putin nastoupil v srpnu 99 a v září byly atentáty na činžovní domy, obrovská tragédie, spousta mrtvých a hodně to změnilo veřejné mínění v Rusku ve smyslu války na Čečně. A moje otázka je, co to je za false flagy, co to je za válečné umění, jako odkud to pochází, jestli je to nějaká válečná chabadnická kabala, nebo jo, nám se to pořád opakuje v té historii neustále dokola a neustále na to skáčeme. A odkud to pochází? Jo? Co to je za učení? Jestli je to nějaká starověká, válečná, okultní nauka? Jo? Nebo odkud to vybírá tohleto? Děkuji.
1: Děkujeme.
3: Dobrou noc.
0: No, já děkuju za dotaz. No, numerologie má v takzvaných okultních procesech řízení svoje nezastupitelné místo. Velké akce a velké operace se vždycky berou a zavádějí a používají se vlastně vybraná okultní data, datumy, které mají nějaký význam, mají nějaký vztah, mají nějakou souvislost nebo mají nějakou číselnou kombinatoriku, dávají nějaký signál, nějaký symbol. Proto já si dovedu představit, že kdykoliv vlastně dojde k rozhodnutí spustit nějakou válečnou operaci, tak se vybírá datum. Vybere se datum, které má nějaký význam, předpokládá se, že bude to datum používáno v následující historii, že bude zapsáno do historie a chtějí, aby to datum bylo pěkné, aby bylo zapamatovatelné, aby tam byla nějaká numerologická vsuvka. Podle toho se ta data takhle vybírají. Mimochodem, takhle se dneska zakládají běžně i velké firmy s nějakým takovým zajímavým, třeba základním rozpočtem, že jo, aby firma měla úspěch, tak se chodí za numerologama a oni vyberou datum založení firmy. Stejně tak se dělají svatby, že jo, svatby se dělají tak, aby ty součty těch čísel byly sudé, že jo, aby tam byly prostě nějaká šťastná čísla, aby se to si tam vyhla, aby se vyhlo lichým číslům, že jo, někdo dokonce radši odloží svatbu, aby na konci prostě nemělo liché číslo, že jo, při svatbě, že jo, tak odloží o jeden rok svatbu, nebo podobně, zkrátka dělají se různé věci, ale jak říkám, co se týče spouštění válek, tak tam opravdu hraje numerologie opravdu velkou roli. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, můžete se ptát?
4: Dobrý večer, já jsem si dovolil zavolat ještě raz, protože odpověď panu VK, samozřejmě vím, kdo stojí za IPKom a kdo riadí. Já jsem skôr narážel na to, kto stojí za predlžovaním vojny na Ukrajine. Komu to profituje, komu to sedí, aby tá vojna s Ruskom a Európou ďalej išla. Pretože keď Tusk hovorí, že dostane správu od CIA priamo, tak dostane správu od vyvolených a o tom to išlo. Pretože to zapadá do toho deja, keď ešte v 80. rokoch Netanyahu vyhlasoval, že keď padne sovietský zväz, tak to bude najlepšie pre Izrael kvôli tomu, že sovietský zväz nebude môcť podporovať PLO. Ďakujem pekne.
0: Ďakujeme. Ďakujem. No, pro koho je to účel, nebo pro koho znovu? Ja som na to odpověděl. Chabar Lubavič je součástí takzvaného světového tandemového řízení. A teď se dostáváme znova k základům konceptuality. To znamená, globální prediktor vládne nad touto planetou za pomoci dvou domů. Oba dva domy jsou domy vyvoleného národa, který je správce nad touto planetou, takzvaným Progos. Jeden dům je dům Sion, který kontroluje veškeré finanční toky na této planetě každého živého člověka. Není živého člověka, jehož peníze by nebyly emitovány a kontrolovány domem Sion. Druhý dům je tvořený domem Chabad, který je někdy nazývaný jako dům Jeruzalém nebo dům Jehova, a ten kontroluje veškeré zdroje a nejsilnější zdroje, ale rovněž i největší okultní síly nad touto planetou. Kdo to byl Rasputin? No, to byl carův hlavní okultista, který mu pomáhal vlastně takzvaně otevírat takzvaná zřídla, pomáhal mu vidět do budoucnosti, už tehdy mu vlastně zřídil takzvané okulárium, že jo, nebo zkrátka to byla ta nádoba, že jo, kamenná nádoba, tam měl tu vodu. A do té vody vlastně on pokládal, car pokládal vodu a de facto to sloužilo, pokládal hlavu do té vody, že jo, a v té vodě byly nějaké látky, omamné látky, které navozovaly změněný stav mysli, byl schopen vidět prostě do jiných světů, že jo, komunikovat s různými entitami a tak dále, a tak dále. Proto a tyhle ty dvě síly jsou rozděleny, jsou odděleny a globální prediktor je rozdělil na dvě tandemové síly. Tyhle ty tandemové síly mají kompletní kontrolu nad touto planetou. A jejich hlavním cílem je spravovat tuhletu planetu pro zájem takzvaného syndikátu. A syndikát ten má zájem na snížení populace této planety. Snížení populace planety se dosáhne různými způsoby. Na jedné z šesti priorit, přičemž ta šestá válečná je nejefektivnější a nejrychlejší. Vehnat národy Evropy do vzájemné války mezi národy Rusů na jedné straně a mezi národy Evropy je nejrychlejší způsob. A co je důležité, je samozřejmě to, aby to zničení vytvořilo na povrchu nosiče co nejmenší škody. Já jsem o tom několikrát hovořil, že malé termonukleární údery operačně taktickými raketami, jadernými raketami jsou povolené, jsou dovolené. Proč, z jakého důvodu? Oni si ověřili na explozi v Černobylu i ve Fukušimě v Japonsku, že radiační dopad na prostor je poměrně omezený a následky se vytrácejí poměrně rychle. To znamená, oni mají propočítáno, že omezené termonukleární údery v případně v Evropě, pokud by to bylo bez zapojení Spojených států, samozřejmě, jenom mezi Ruskem a Evropou, by de facto umožnili znovu osídlit a znovu obydlit a no, řekněme znovu využít prostor Evropy zhruba 20 až 50 let po termonukleární výměně. To je nějaký ten jejich model, který oni mají. A proto je asi jasné, že ten plán, o kterém mluví v ješivách, tedy v těch náboženských školách v Izraeli, jednotliví rabíni, jak hovoří o zničení Edomu, tak hovoří jasně. Edom bude zničen způsobem, že rozvrátíme národy Evropy tak, že nasuneme do národů Evropy muslimy. To probíhá v rámci migrace, kterou Angela Merkel a všichni ostatní podporovali až do téhle doby, do téhle chvíle. To je součást procesu řízení. To proroctví říká, že ve chvíli, kdy bude Evropa zaplavena muslimskými nebo islámskými migranty, dojde k velké válce v Evropě mezi králem severu a mezi takzvaným králem jihu, přičemž znova ta válka je vedena na takzvané komplementární úrovni. Není to skutečná válka ve smyslu jednotlivých komplementářů, to znamená, není to válka skutečná mezi oběma domy globálního prediktora, ale co je skutečné, to jsou nástroje, které oba dva domy do té války proti sobě posílají. Proto umírají Slované, jak říká jeden politik, že umírají Slované v té válce na Ukrajině. Ano, umírají. Umírají tam ruští Slované, umírají tam ukrajinští Slované. Ale to není dost. Jak v tom filmu, it's not enough. To není dostatečné, to není dost. Oni chtějí víc. Oni chtějí, aby populace byla zredukována na území celé Evropy. To znamená, jak se to udělá? Nejprve se spustí nacifikace a renacifikace a refašizace celé Evropy. Jakmile bude celé evropské obyvatelstvo znacifikováno a rusofobně zpracováno, bude znovu vrženo do zničující války s Ruskem. dojde ke zničení jak Rusů v té válce, tak i celé Evropy. A po zničení bude vymazaný celý Edom. Takhle to přednáší v těch ješivách v Izraeli. Máte tam to video. Samozřejmě, to už má asi přes 400 tisíc zhlédnutí, nebo kolik má. Že jo, ta kompilace výroků těch rabínů, jak mluví o tom, jak bude zničený Edom. Tam to všechno máte, to znamená jenom na odpověď pánovi, to je ten hlavní účel, zničení národu takzvaného křesťanského světa, to znamená západního světa, rovná se Evropy. To je ten hlavní model, to je ten hlavní cíl. A zájem je na samozřejmě na redukci populace na této planetě. V tomhletom pracují pro zájem takzvaného syndikátu. Je to komplikované pro americké analytiky, je to těžko pochopitelné, ale jak říkám, pokud se podíváte na to, co se děje, a pokud si poslechnete ty rabíny, o čem hovoří, všechno to zapadá dokonale do sebe. Jejich plán běží na 100%. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, jste ve vysílání a máte slovo.
5: Ano, dobrý večer, já vás zdravím, já vám fandím. Já mám takový jednoduchý dotaz ohledně Putina. V úterý byl pořád, já si dovolím tvrdit, že si myslím, že mám dost jako kritické myšlení. Byl pořád večer na Prima Zoom, já jsem viděl jenom nějaké úryvky a prosím vás, byl to dokumentární pořád, v podstatě bych to nazval Život a dílo lumpa Putina. My víme, že podrazil koho mohl, odkrágloval kámoše, to teď nechci řešit. Byly tam podrobnosti, pouštěli tam videa kratičky z televize, co kdy prohlásil, jak jednal, bral od začátku, kde působil, tak bral provize z těch zločineckých struktur. A to, já nebojte se, já jenom o čem, se to, o čem to je. A mě to, ten dotaz, ano, můžu, halo?
1: Ano.
5: Ten dotaz. Jenom to bylo tady o tom, jo, a to prostě vyloženě, na mě to působilo dojem, mě to znepokojilo a já jsem si říkal, nic není náhoda. To, že tento pořad byl natočen takhle autenticky, byly tam výpovědi svědků, třeba ta vdova potom Litvíněnkovi a podobně, tak já jsem si říkal, to je normálně, mně to připadá, že se rozhodli zlikvidovat toho Putina, že, jakoby, že už je určený k odstřelu. A teďka ze dvou důvodů, a teď to ta otázka pana Veka, je to možný, že buď to teda už jako toho má hodně na svědomí, už se jakoby okouk.
1: My vás neslyšíme.
6: Tak pán vypadl.
1: Tak pán vypadl.
6: Zkusme nějakým způsobem navázat na to, buď se Putin okoukal a je připraven k likvidaci už, řekněme, řízené na těch vyšších strukturách VK, tak jsem to aspoň pochopil ten dotaz.
0: No tak já bych především nějaký prostě pořád někde na nějaký dehonestační, který prostě takzvaně mlátí Putina, vůbec ani nekomentoval. Nevím vůbec, jako kdo to natočil, kdo je autor, jestli nějaký ukrajinský
6: tak
0: režisér.
6: Tak byla to Prima Zoom, to znamená CNN, to znamená Demokraté.
0: Já jako fakt nevím, tak když tak potom mi pošlete odkaz, že do kontaktního formuláře na Aeronetu, abych se na to podíval, jestli to někdo je k dispozici. Těch pamfletů je prostě samozřejmě spousta, k tomu jako nebudeme se vyjadřovat, jako, že jestli kolik si Putin nahrabal, no tak chudák určitě není a koho nechal oddělat. No a podívejte se. Co se týče Prigožina, tam samozřejmě došlo k tomu, o čem já jsem před chvíli hovořil před několika minutama. Prigožin se stěžoval, že nemá zbraně v Bachmutu na dokončení operace na osvobození Bachmutu, že tam umírají jeho Wagnerovci. Začala řovat na Šojgua a na Gerasimova, na čelníka generálního štábu. A když se to nikam nehejbalo, tak vzal svoje vojáky a vyrazil s tankama, s obrněnýma vozama do Moskvy, po silnici z Rostova na Donu, nahoru do Moskvy. De facto by šlo o státní převrat, že jo, chtěli si to vyjednat přímo s Putinem v Kremlu. To byla vzpoura. Za vzpouru v Rusku je smrt. Nic jiného není. To, že skončil Prigožin, je kvůli tomu, že nechápal konceptuální procesy té války. Účelem té války není vyhrát. Účelem té války je zlikvidovat obyvatelstvo na Ukrajině, především mužského původu. A je to úkol, který je konaný v zájmu samozřejmě pro oba dva domy, o kterých jsem před chvíli hovořil. Realizace takzvaného nebeského Jeruzaléma. Kdyby měl Prigožin trochu konceptuální gramotnosti, tak by věděl, že není dovoleno postupovat ve válce rychle, že cílem je udržet válku v chodu a ten masomlín tam použít k likvidaci ukrajinského obyvatelstva, aby byl v provozu. Provoz toho masomlína by skončil v okamžiku, kdy válka skončí. Ale pokud je cílem takzvaně dehumanizovat a odlidnit Ukrajinu od původního obyvatelstva, tak to potom už dává smysl, proč ta válka běží tak, jak běží nesmyslně. A už dává smysl, proč pro ten proces souhlasí dokonce Londýn. Ani on nechce zastavit tu válku. I jemu vyhovuje likvidace Ukrajinců. No a článek z dnešního dne z ukrajinských novin. Evropská unie vyzvala, představitelka Evropské unie vyzvala Ukrajinu, aby začala aby změnila zákon a začala mobilizovat i ženy, dámy a pánové. Informace z dnešního dne. Aby Ukrajina, Evropská unie vyzývá Ukrajinu, aby začala mobilizovat i ženy. Co to znamená? Válka, respektive mobilní masomlín, který semele celou Ukrajinu do posledního Ukrajince. To je ten cíl té operace. A pracují na tom oba dva domy. Londýn i Moskva. Úplně společně. Ani jedna strana nechce tu válku zastavit, protože není dokončeno mletí obsahu masomlína. Není dokončeno. Musí se mlít dál. Chápete? Je to strašný, je to zoufalé, taková je realita, takhle to funguje, takhle je to nastavené. To znamená, v těch ješivách, já jsem o tom hovořil, mají tam ty tři mapy, znovu to zopakuju. Mají tam mapu původní staré Judeje a Egypta, kam byli Židé vyhnáni. Pak tam mají druhou mapu. To je mapa Velkého Izraele, jakou bude mít velikost, až Mesiáš se stoupí na Chrámovou horu. A pak tam mají třetí mapu, a to je mapa nebeského Jeruzaléma na jihu Ukrajiny. Tři mapy mají v ješivách. Aby viděli minulost to, co je realizovaná současnost a takzvaná budoucnost. To znamená, minulost je to, co bylo Judea a Egypt. Budovaná současnost je Velký Izrael a budoucnost nahoře, to, co bude v budoucnu, je takzvaný nebeský Jeruzalém. Proč? Z jakého důvodu? Proč potřebují izraelští sionisté nebeský Jeruzalém na jeho Ukrajiny? No, protože součástí těch proroctví těch sionistických rabínů je, že při budování Velkého Izraele bude Izrael zničen. A oni budou potřebovat nový domov. A tím novým domovem bude nebeský Jeruzalém na jeho Ukrajiny. Takhle to mají naplánované. To je ten plán. Jo? Takhle je to nastavené. Zkrátka pro asi takovou tu běžnou laickou veřejnost je to hodně těžko stravitelná, ale taková je zkrátka realita. Takže takhle by na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
7: Ano, dobrý večer, nejdříve chci teda srdečně pozdravit a poděkovat za všechny informace. A já mám jaksi takové úvahy a to je moje otázka. Ten svět, který je tady teda ovládán vyvoleným národem, globálním prediktorem a tak dále, kam směřuje vlastně, nebo co je cílem, protože pozvednutí lidí a tohoto světa to nějak evidentně moc není. Pokud jsou ty úkoly dané jako vylidnění země a spíš kontrola nade vším a nade všemi, takže to určitě není nějaká světlá budoucnost. Jak se na tohle to dívat? Jak se dívat vůbec na směřování této planety, jejího vývoje? Tak na to bych se ráda zeptala. A děkuji moc, budu poslouchat.
1: Také děkujeme.
0: No, já děkuji za dotaz. No, to je zase s velkým přesahem otázka. Protože co se týče civilizací, tak na tady té planetě samozřejmě civilizace vznikají a zároveň zanikají. V minulosti na povrchu tady té planety byly desítky a desítky civilizací vysoce vyspělých, které v průběhu svého vývoje zanikly a úplně zmizely a jsou pryč a dneska o nich vůbec nic nevíme. Civilizace před desítkami tisíc, stovkami tisíc let a podobně. To znamená, vezměte si, že naše civilizace, nebo to, čemu říkáme dnešní křesťanská civilizace, tak to je stará něco přes 2000 let a to je strašně krátká doba. Vezměte si, že ještě před nějakými 120 lety zhruba, nebo dokonce 100 lety, podle toho, jak se to vezme někde na venkově, jezdili lidé ještě na koních a nejvyšším výdobytkem, že jo, pohybu byl prostě nějaký vůz, který byl tažený koňmi a měl prostě loukoťová kola. A rozvoj, technologický rozvoj nastal prakticky až s příchodem první světové války. A další zrychlení přišlo s příchodem druhé světové války a těsně po ní. Proto teď vidíme nějaký třetí vývoj těsně před třetí světovou válkou a to je umělá inteligence. Což je zase téma úplně na něco jiného, ale jak se říkalo, že kdo zůstane po třetí světové válce? No, nějací lidé jenom s nějakýma klackama a kamenama. No, možná, že ani to ne, ale zůstanou robotické systémy, zůstane umělá inteligence. No, samozřejmě to už jsou trošku jakoby filozofické přesahy, to jako o tom probírat nebudeme, ale co se týče jako nějakého toho smyslu existování, funkce existování, to není třeba nad tím přemýšlet, protože to se počítá vždycky z osobní roviny. To znamená, každý život je modelovaný jako nějaká cesta v daném prostředí, v daném čase a zažívá nějaké zkušenosti, které tu danou duši mají takzvaně pozvednout a posílit a posunout na vyšší mentální level po té, co skončí v podstatě její projekce. Takže tady ani není důležité se bavit o tom, jako jestli je nějaký smysl v procesu vývoje populace, protože vždycky ta populace má nějaký začátek, má nějaký apex a má nějakou deklinaci a má nějaký zánik. Jo, to znamená, my se toho nedožijeme, doufám, ale nad tím není třeba jako vůbec jako přemýšlet. Bylo mnoho civilizací a bude mnoho civilizací po nás, takže takhle bych na to odpověděl.
1: Máme dalšího volajícího, zřejmě posledního, máme 7 minut do závěru vysílání, tak tedy ptejte se.
8: Dobrý večer. Ja by som mal ešte jednu takúto otázku. Ja som videl to video s tými rabínmi. Oni tam hovoria o Edome ako o najväčšom zle. Ale z ohľadom na to egyptské porobenie a potom otroctvo v Babylone, tak ten Edom čím tak ublížil vyvolenému národu, že ho tak nenávidia a hovoria o ňom ako o tom najväčšom zle. Lebo ja nemám ako okrem nejakých spontánnych akože prenasledovaní na následnom presune židovského obyvateľstva, tak myslím si, že otroctvo v Egypte, ktoré trvalo strašne dlhú dobu, takisto babylonské ríši, tak ja neviem, podľa mňa to bolo horšie. A potom by som sa ešte chcel spýtať, keď môžem ohľadne toho, čo ste hovorili aj minule o tých dušiach, ktoré uviazli niekde v nejakom medzipriestore, že nesplynú ani so svetlom, ale teda nejdu ani do toho, neviem, kvázi očistca alebo do tej siene, tak rímskokatolická cirkev veľmi odsudzuje samovraždu. A napríklad, ak teda človek spácha samovraždu, tak tým pádom sám preruší nejakú vlastnú vôľu, teda tú naplánovanú cestu a potom uviazne v tom priestore. Tak toto by som sa chcel opýtať. Ďakujem, do počutia.
1: Ďakujeme.
0: Áno, áno. Áno, áno, je to přesně tak. De facto nejedná se, a pozor, nejedná se jenom o sebevraždu, jedná se i o takový způsob smrti, který daným člověkem není očekáván a je prudký, náhlý, neočekávaný. Týká se například lidí, kteří byli zastřeleni a nečekali to. Pozor, něco jiného je, pokud se jednalo o popravu. Popravu zastřelením. Tam je situace, kdy ten člověk ví, že jde na smrt, připravuje se na tu smrt, ví, že spáchal nějaký velký strašný čin, za který byl odsouzen a bude zastřelen, nebo bude oběšen a podobně. Tak tam ne, tam to neplatí. Tam normálně dojde vlastně k tomu soudu a dojde ke kontaktu s žehovou a k tomu testu, jestli dokáže splynout, a nebo jde do takzvaného kolumbária, kde potom se vybírá nějaké ty další reinkarnace a podobně. Ale je-li ta smrt neočekávaná, je prudká, náhlá, někdo vás zastřelí, nebo dopravní nehoda, srazí vás nákladák na místě, umřete, nečekali jste to, tak tělo v podstatě je terminováno bez očekávání a ta duše může zůstat v podstatě v prostoru, že není v podstatě otevřený tunel nebo není v podstatě otevřený přístup k světlu a k opuštění jakoby našeho prostoru, našeho realmu. A v takovém případě ta duše zůstává v něčem, čemu se říká mezisvětí. Je to v podstatě, vypadá to jako náš prostor, ale není to náš prostor, je to jiná dimenze, ale v podstatě kopie, prosvícená kopie našeho prostoru, naší dimenze. A snaha těch, kteří tam zůstanou, je vrátit se zpátky do přerušeného života, který byl neočekávaně ukončen a přerušen, a dokončit svůj život. A to jsou ti, kteří se řadí do té řady v porodnicích a na všech místech, kde se rodí nové děti. Tam všude se nacházejí seřazení okolo. A to dítě je tím třetím okem, protože dítě ještě samozřejmě nemá vyvinutý zrak jako normálníma očima, ale má třetí oko, že? Takzvané třetí oko v hlavě. A tím vlastně vidí ty postavy. Samozřejmě se jich děsí, protože mají různé tvary, mají různé podoby a de facto ten vstup do toho života je teda spojený často s tím křičením toho dítěte, které prostě jako vidí, jako přichází do toho prostoru. A někdy je dítě úplně tiché, že jo, narodí se a porodník, doktor, že jo, tohle to všechno se diví, že třeba dítě jako vůbec nebrečí, vůbec nekřičí, mají dokonce strach a obavy, že co s tím dítětem je, jestli není mrtvý, že jo, a jenom tak třeba jako se usmívá nebo tohleto, a že vůbec jako nekřičí a jestli je všechno v pořádku, že jo. No, to je právě okamžik, kdy rodička porodila v místě, kde nikdo tady z těch entit nestojí. To znamená, je to místo, které je bez nich. Je úplně, je velmi výjimečné mimochodem. Jo, a v tom případě to dítě přichází na svět úplně v klidu. Jo, takže takovým, to jsou požehnané děti, jo, které přijdou v takovémhle klidu na svět. Takže to je jenom jako pro zajímavost, abyste měli o tom představu, jakým způsobem to teda funguje. To znamená, je to náhlý odchod z života, na který se člověk a jeho duše nedokázala připravit. Protože v procesu umírání člověk ví, že umírá, má nějakou nemoc, nebo tohle to všechno, tak ví, že umírá, připravuje se na odchod, na ten naplánovaný odchod v rámci tedy nějaké té projekce a to je v pořádku všechno. Stejně tak, pokud je někde nějaká poprava, on ví, jako, že bude popravený, tak je to ta příprava. Ale ve chvíli, kdy ten odchod je náhlý, například vrah někoho zastřelí, nebo někdo někoho přejede a podobně, tak jsou to v podstatě náhlé smrti, kdy ta duše na to není připravená. Je to náhlé, je to nečekané a ona v podstatě jakoby vypadne z toho těla a nedojde k tomu procesu toho otevření toho portálu. To znamená, pro někoho se to jeví jako tunel, na jehož konci je světlo, pro někoho je to velká záře ve dveřích, v nejbližších dveřích, které vidí, tak je tam obrovská záře. Pro každého se ten vstup do prostoru, že ho vyjeví trochu jinak. Pro každého trochu jinak, jo? Ten archetyp je pro každého trochu jiný, abyste měli představu. No, tohle to je všechno. Máme 22.00. Já doufám, že dneska jste si něco dozvěděli, že to nebylo moc pesimistické a že si nás opět naladíte za týden po 19.45. Opět přineseme aktuální témata z domova i ze světa. Takže já vám děkuji za poslech, no a samozřejmě tobě, Vítku, za support a Helence za pěkný písničky. Doufám, že teda se opět uslyšíme za týden ve zdraví, že jo, všichni si nás naladíte, no a pro tuto chvíli přeji krásnou dobrou noc.
6: Já se s tebou taky loučím, BK, mě se moc hezky, děkuju za vysílání té informace, stejně tak jako s tebou, Helenko, a i s vámi, milí posluchači, mějte všichni moc hezky, příjemný víkend přeju a ode mě to je taky všechno, dobrý večer, případně dobrou noc.
1: I já se loučím, děkuji za zajímavý večer, tobě VK i tobě Vítku a přeji vám všem hezký zbytek večera.
9: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Takže om šanti, jako obvykle, přátelé, já vás velmi zdravím, tady z Dežavička, studia Dežavy, tady z centrály, a sedím na svém obvyklém křesle pohodlném, protože vypadá to opět na dlouhý pořad. Tak jsem se tady uvelebil, tričko jsem si ještě nepřeblíkl, mám tam nějakého vlka, teda jako nápis na obrázek, s kterým pracuju na poli, takže jsem neměl čas, protože jsem přiletěl teďka zrovna, no nedávno teďka, jo, z terénu, tak sedím tady, jak sedím. Nicméně to nebrání tomu, abych vás tady přivítal, všechny je nás tady hodně, už nám tady někdo píše, jakože krásný dobrý večer. Takže i tímto pozdravem zdravím posluchače Svobodného vysílače studia Deja Vu. No a jsme tady opět v pořadu Průvodce vzestupem a hlavní teda průvodce je Mára Hašlár, který už je tady po několikáté, asi možná po deváté už, ale ve Zbrusu Nové Sáze, Průvodce vzestupem. Jo? Takže já bych, přátelé, my jsme si už vyzkoušeli zvuky i obrazy, byly trošinku technické, nějaké nedostatky, ale napravili jsme to, jo? Takže, co se týče mě, vysílání je živé, můžete telefonovat, já vám tady potom ukážu telefonek, na který můžete telefonovat, pořád je asi zřejmě, Máro, interaktivní, teda samozřejmě dotazy, komentáře, otázky můžete psát tady na chat, anebo v SMS-ce, anebo lepší možná telefonovat. Takže já předávám slovo hlavnímu průvodci, a sice Márovi Hašlárovi. Om šanti, Máro, je to tvé. Děkuju.
1: Já zdravím všechny posluchače i diváky. Petrucho, děkuju. Samozřejmě zdravím i všechny i hosty, kteří sem přišli. A moc jim děkuju za jejich odvahu a děkuju za to, že mají chuť sdílet svoji životní zkušenost. Samozřejmě sdílení je pro mě velice důležitý a já mám to velice rád, protože mi to určitým způsobem naplňuje a ten můj osobní smysl, jo? Že najednou cítím hlouby sebe, že se potřebuje něco důležitého odehrát, abych se posunul dál. A zároveň to sdílení vnímám, že to je jakoby i ta realizace trošku, jo? Že už to dávám do toho oběhu, do té realizace, tu moji zkušenost a to moje osobní poznání. Takže chvála hostům. Samozřejmě pamatuju si to u babičky vždycky nad těma dveřma nahoře, tak byl takový ten nápis jako host do domu, Bůh do domu. Já jsem vždycky na to koukal, úplně říkám, a to je boží heslo, jako. Tak jenom děkuju. Samozřejmě chvála i průvodci vzestupem, protože pro mě to je obrovská zkušenost vlastně s tím materiálem pracovat. A posuneme se samozřejmě dál. Je to vlastně druhý cyklus průvodce vzestupem. A myslím si, že to je jakoby další krok, protože ze začátku jsme byli v rámci lidství, v rámci evoluce, kdy jsme hledali toho svýho pozorovatele, kde jsme byli takovým tím evolučním dětství, kdy jsme zkoumali sebe sama, aby jsme vnímali to své já, to jsem. A nezištně. Jako to dítě, které si jako může hrát, nemá hranic, může se jako vidět ve všech možných rolích. Tak teďka přicházíme do té druhé fáze jedinečnosti. A to je božství. A to je i ta kvalita toho tvůrce. To je jsme součástí najednou té spolutvorby. Takže jsme obrovsky zapojení, takže je tam už ta dospělost, kdy vnímáme zodpovědnost té tvorby. To je důležitý krok v jakýmkoliv životním cyklu i toho človíčka, který se tu narodí a zemře, tak tam má tu dospělost, kdy přechází z té fáze dětství, kde je jako bezstarostnej, kde si může jako všechno dovolit, ale zároveň už našel jakoby sebe, tak by měl uplatnit toho tvůrce, zapojit se do tvorby. A proto tenhle ten cyklus, která otevírá průvodce vzestupem právě toho našeho božství, kdy vstupujeme do úrovně Boha a bohyně, aby jsme byli schopní se zapojit do tvorby, je potřeba obnovit elementární chrám. Takže teď přecházíme do této důležité fáze dospělosti. A já bych byl teďka rád, teda, aby jsme samozřejmě toho průvodce dělali tak nějak stejně jako v prvním cyklu. Takže si teďka nejdřív budem chvíli povídat o tom tématu. A samozřejmě dám ještě teďka hostům za chvíli, aby se mohli taky vyjádřit, představit a říct něco. A pak budeme mít to téma, kterým já teďka ze začátku trošku mluvím. No a pak přejdeme i k té analýze, kdy si budeme zase dávat určité podněty a budeme si analyzovat tím svým osobním pozorovatelem a toho našeho tvůrce a i jeho nástroje, jestli má ty nástroje v pořádku nebo v jaké rovnováze jsou. A pak se i projdeme samozřejmě i centra vědomí. Jak neprojevená centra, tak i projevená centra. No, tak ve své podstatě jsem asi úvod tak nějak naznačil, tak si můžu Petrucho, udělej tam víc lidí teďka. Budu chtít dát totiž slovo hostům. Tak super, já nevím, jestli můžu to teda úplně moderovat, tak já dám, mám přednost asi samozřejmě mladšímu chlapovi, který se určitě těší, že bude tady první, aby si to konečně už řekl. Tak máme tu Christiana a děkuju teda, že přišel. Máš slovo.
2: Tak já taky zdravím všechny posluchače, zdravím i vás. Děkuju za zkušenost, opravdu mě těší. Já jsem prostě jako obyčejný mužík, který si trejdá po světě a chce žít pravdě se vším, všudy a bez servírek, prostě v čistý pravdě, ať už to nese cokoliv. A přál bych se tady předat vlastně můj prožitek, moje prožitky, můj svět a to, co to všechno obnášelo a to, že mi to dalo vlastně jako náplň do života, to je skoro.
1: Tak super, Christiane, děkujeme ti. Stačilo nebo ještě nějaký? Tak nám třeba řekni, jako, odkud seš, nebo co jako děláš, jako, co máš rád, nebo co bys chtěl dělat.
2: Tak já jsem z Českých Budějovic. No, aktuálně zase nastupuju ke studiu, abych konečně se dodělal tu maturitu. Tu maturitu, že? A co mám rád? Já mám prostě rád všeobecný život, kreslení, básničky, všeobecně umění, přírodu, převážně přírodu a sport, tak to je takový jako moje hodně niterní zvířátka. A všeobecně mám rád komunikaci s kýmkoliv, debaty, kdy jeden se naslouchá, druhý zase říká svůj úhel pohledu a takhle se mění ty názory a přináší to vlastně do světa to nejvíc, co může a to mě opravdu velmi baví jako pozorovat a být toho součástí, tak to tak nějak ve zkratce. Je mi teď čerstvě 21 let, nádherný a děkuju.
1: To jo, to jsi to úplně odhalil také celý, no tak samozřejmě pro posluchače si teďka udělal opravdu velice krásný okýnko, kdo jseš, co jseš a jak asi vypadáš. Tak děkuju ti.
2: Potom stejně bude asi možnost i říct něco hlubšího, tak nechci asi hned.
1: Jo, jo. Tak díky. A tak teďka nechci úplně říkat, ale kdo má teď chuť z holek, tak chcete se někdo přihlásit, můžete vykřiknout a začít mluvit klidně.
3: Tak já si klidně vemu.
1: Pája.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače, mě už znáte, jmenuji se Pavla Vintrová, žiji v Praze a aktivně se zajímám o vzestup těla, o přírodu, o lidstvo a tak dále, tak jsem i dnes součástí Takže takhle zatím asi ode mě vše a předám slovo ženám. Díky.
1: Tak děkuju, Pájo. Tak co? Kdo bude další? Můžete?
4: Tak dobře, tak já začnu. Jmenuji se Marcela, alias Marcy, jak jsem tam napsala. A jde, kde začít? Já tohle vlastně hrozně nemám ráda. Takže řekněme, že jsem hrozně ráda za tuhle příležitost. Je to můj trénink mluvení. A protože jsem vždycky zaseknutá a buší mi srdce a hlavně mám tady úplně prázdno. A to je vlastně to, co třeba poslední dobou hodně teďka řeším. A takže tohle jsem brala jako takovou příležitost pro sebe. A jsem hlavně ráda, že jsme potkali Máru. Říkám potkali, protože vlastně se to týká i mýho muže. Díky němu teďka tady bydlím nad Kružbelskou přehradou, na samotě u lesa, v krásné přírodě. A já se těším, že to tady trošičku víc přístupníme třeba i dalším lidem. Takže uvidíme, jak se to podaří. A vlastně to řeknu asi už teďka rovnou na začátek. Vlastně to, že jsme potkali Máru, mi hodně změnilo život, protože vlastně před měsícem dva, kdy jsme začali intenzivně jít dělat ty chrámy, nebo spíš můj muž, tak to byla prostě obrovská změna. A já jsem ráda, že on vlastně teďka pomáhá mně, protože předtím jsem pomáhala jemu, prošla jsem jakoby spoustu metod, jak zpracovávat třeba emoce a podobně. Ale tohle je ještě úplně něco jiného, kdy se de fakt přímo do srdce, přes srdce a je to vlastně možná něco, co jsem celou dobu hledala. A jak se dostat sám k sobě a teďka vlastně on pomáhá mně, protože pro mě je hrozně těžký si sama se sebou sednout. Takže já mu říkám, pojďme do zahrady, jo, já potřebuji prostě si něco v sobě pořešit.

0: Ale a víš, že mě zase těší, že potkám vás. Víš, jako, že si děláme jako obojetný takový zajímavý štěstí, který vzniká jako z ničeho nic a napojuje to všechno. A vůbec to není ani nikoho, takže to nejde ani nikomu jako dát, víš, jako, takže tam nevznikne žádná závislost na tom, kdo s tím poznáním přišel. Že v téhle společnosti si tohleto bydlo jako přehazujeme na toho druhýho, jestli to znáte, ne, že mně to nejde, tak prostě nemám, jo, nemám čím se posunout, tak prostě běžím k někomu jinému, kdo má to bydlo, abych se jako odstrčil. Tak to je super, že si to takhle zatím přehazujete. No tak sláva. Jejda, až z toho vypadla.
1: Jo.
0: No tak nic, tak děkujeme zatím. A ty ještě zbyla teda Míša, Michaela. Tak
2: jo,
0: můžeš, jestli
2: ano,
0: chceš.
2: Tak ahoj. Jo, já se jmenuji Michaela Forest. A v současnosti bydlím na severní Moravě, vlastně kousek od Martví. My jsme polčata, tady můžu prozradit asi. A já jsem se přestěhovala teďka nedávno poblíž vlastně, já jsem v Bílovce. Já jsem totiž žila 24 let v Anglii, takže možná bude slyšet trochu můj přízvuk. Po 24 letech se to trochu odrazilo. A pak jsem potkala moji lásku a rozhodla se přestěhovat. Takže teď jsem tady zpět v Čechách, poznávám znovu moji mateřskou zemi. Je to úplně z jiného úhlu, protože jsem se hodně změnila před 10 lety. Jsem například odešla od manžela, abych se mohla poznat, že jsem nedokázala udržet vztah podívat se sama na sebe, přitom abych se poznala na sebe. Takže jsem opustila vztah a 10 let jsem se poznávala. Posunula a ten nový vztah teď, co je úplně jiný. A je daleko více naplňující. Není, jako tam jsou tam překážky, schopnosti, ale je to u toho víc toho pozorovatele, jak Marek o tom mluvil. Je to vlastně ta reflexe je tam, tomto vztahu, takže já okamžitě vidím, a tam to neznělo. Tam to bylo nějaký falešný, tam prostě to není úplně z toho správného úhlu, co jsem zrovna řekla. Já říkám, že to znělo zvláštně, protože jakoby já slyším ty falešné tóny, je to i proto, že dělám uzdravování zvukem, nebo zvukové lázně dělám. A takže ten zvuk, mám zvláštní vztah s tím zvukem, kterou vidím, jakoby spíš jako cítím, jako často. A spojí mě to i mým vyšším já, nebo s něčím prostě, co je mimo trochu tuto fyzickou realitu. Ten zvuk je takový žebřík, takový tam můstek vlastně. Zároveň je fyzický a zároveň je fyzický. Takže si takhle hraju teďka, no. Děkuji moc, to příležitost tady být.
0: My ti děkujeme, Mišo. Tak chvála všemu, co nás uvádí k přítomnosti, že jo? To je, i ten zvuk je geniální na tu přítomnost. Jo, někdo hraje nějakou příjemnou melodii a hned ta pozornost je hned tady okamžitě, bez nějakých problémů jsme v tom pozorovateli a hledáme tu superpozici. A tady Petrucha by si určitě s tebou nějak určitě mohl popovídat, protože ten dělá.

0: On dělá takový zvonkohry a přesně každý se ladí do nějaké správné tóniny.
1: Tak jestli,
0: Tak
1: Váro, jako mi dáš slovo, tak já jenom v
0: ano,
1: krátkosti bych
0: Petrucho.
1: řekl, takže já bych úplně reagoval, ano, Bůh do domu, host do domu, Bůh do domu. Jestli jste četli Slovácko sa nesúdí, tak tam zase bylo motto, Bůh do domu, ne, host do domu, hůl do ruky. Jo, ale vy jste vzácní hosti, takže žádnou hůl nebereme. A já jsem velmi rád, že jste přišli opět v takovém počtu, no, jako, takže já jsem hlavně teda jako muzikant, jo, já tady to studio, vlastně to mělo být původně, přátelé, hudební studio, jo, studio Deja Vu. No, ale pořád tak nějak z písní, moje žena je taky muzikantka, jo, zpívá krásně, skládá texty, má nádherný hlas a já hraju na kytaru, ale nějak se k tomu zatím prostě nemáme, protože děláme furt něco jiného, takže já tady to Deja Vučko používám tady pro ty různé pořady, který jsem měl hafol, ale protože už vysílám jenom to, s čím skutečně souzním, tak jsem to velmi okleštil. Zůstali jste vy, Mára Hašlar, a zůstal další Mára Čermák na téma Živý člověk. No a abych to teda nezakecal, takže vyrábím, je to asi rok a půl, nevím, prostě objevil jsem sobě tvůrce skrytého i jako manuálně zručného. Nechci se teda moc zbytečně chlubit, ale začal jsem vyrábět zvonkohry z hliníkových trubek, a co je zvláštní, tak není to laděný ve 440 Hz, ale ve 432. Celé sestavy děláme v různých jako živlech, že ten každý živel má nějaký svůj tón, nebo ne tón, ale jako nějaký ten akord, jo, nějakou tu skladbu intonační, a těch trubek je tam třeba od 6 až do 12. A teď dělám normálně chromatickou obrovský nástroj, který vlastně imituje klaviaturu na klavíru, to znamená bílý klávesy, černý, takže chromatika ve dvou velikých bednách. Takže tím se teďka bavím. No a Michailo, zvukové lázně, dobrý, my děláme něco taky kolikrát podobného na těch našich aktivitách, hudebních seminářích, nemenuje se to teda lázně, ale je to vlastně melodie čísel, anebo ten náš projekt se jmenuje Víte, jak zníte, že každý máme svůj osobní tón, s kterým se rodíme, my ho vlastně odposloucháme, jo, nějakým způsobem, protože každý ho má jako stejný a ten tón funguje jako léčitel, jo, že uzdravuje toho člověka v každém věku. No a potom skládáme na ten tón melodii čísel, jo, že ten človíček si řekne nějaká čísla, můžeme použít čísla třeba narození nebo tak, ale to nechci zabředávat do detailu, jenom
0: Tak,
1: v
0: Petrucho,
1: krátkosti, že ta
0: žemelej.
1: hudba je veliká spojovatelka.
0: Ty jsi chtěl jenom říct, že děláš zvonkohry a
1: Jo, tak
0: vykládáš nám už celou teorii normálně.
1: já jsem si pustil trošku hudbu na špaci. Ne, já jsem se totiž zasnil a vidím tam tu velikou zvonkohru, takže já tím teďka hodně, jako jsem z toho velmi rád, že prostě to dělám. Takže předávám slovo za mě.
0: Super, já bych ti řekl, hele, tak jo, tak dobře, tak každý tady splňuje nějakýho toho tvůrce, jo, teda, takže asi každý ví, že když si už přestane konečně hrát na tom pískovišti a přestane být tím dítětem, tak přichází do toho tvůrce, do toho dospěláka. Jo, začnu najednou si říkat, hele, já bych jako chtěl něco jako umět a mít nějaké řemeslo, jakoby. A prostě umět něco jako tvořit. Ať je to cokoliv, ale samozřejmě ten člověk může vidět, řekněme, tu svoji tvorbu i v tom normálním životě. To není nic, jako, co by se vás netýkalo. Každý den totiž potřebujete ten svět jako vytvořit. Jste tvůrci toho světa, aniž byste to věděli. A teď si představte, že už jenom to, že si řeknete, já jdu do práce, no tak se to prostě stane. Tak jdete do práce, jo. A když si řeknete, já budu mít volno, no tak mám prostě volno. Jo, stane se to. A takže tam už jsme takový malý, malinkatý, sice takový malinkatý dinký, ale jsme tam tvůrci. ale taky vidíte, jakože, že ten svět jako nějak existuje a vy tou tvorbou to jenom tak jako modulujete. Že jste jakoby takový, jenom se jako bojím do něčeho pořádně šťouchnout, co kdyby náhodou se to změnilo. A já byl opravdu jako úplnej ten celý tvůrce, jako ta existence. A teďka na jednu stranu, proto možná jsme asi trošku zakomplexovaní jako tvůrci. Hodně zakomplexovaní. Já trošku jako to chápu, protože když si tak jako představím naší společnost, která byla založena na tom, že to naše božství je to, k čemu se máme klanět, jo, a říkat, že to je ten Bůh, který je na tom nebi nebo někde, že přilít a že nám teda jako pomůže k té tvorbě, že jako on nám bude tvořit tu naši existenci a my budeme jako rádi za to, je, o bože, klaníme se k tobě za to, že nám to tady tvoříš jako tvůrce. A lidi jsou pak spokojení. Chodí si do kostela, do různých kostelů a tak nějak si ty svý bohy udržujou, aby jim jako tvořili tu existenci. Je tam to, že to dítě ještě nemuselo dorůst k té zodpovědnosti toho tvůrce, přijmout to božství v nás. A ono se z toho jakoby chtělo z té dospělosti vymanit a tak šlo do toho náboženství, tam, kde prostě mu řeknou, co má dělat. Má tam svý jistý. Je to úplně hustý. Protože na jednu stranu, když vy si takhle řeknete zčista jasna, že znovu chcete objevit jako prenatální stav toho božství, to je ten prvotní stav toho božství, no, aby se jako očistilo, aby se ten příběh odkryl, aby se vám zvědomil příběh vašeho božství, vaše rozhodnutí a v této tvorbě, třeba když si to vem, jako tvůrce. Je zajímavý, že tam vznikají už velmi, velmi silný tíhnoucí kvality, které já budu nazývat jakoby utrpení a pak jako strach z tvorby. To znamená, že se bojím se nějak rozhodnout určitým směrem, protože to třeba způsobilo nějaké trauma, které už pro mě jako nechci jít tou stejnou cestou. Jakože nevkročím tam, kde mě to ublížilo, to mý rozhodnutí. Tak tam mám strach jako tvořit, manifestovat v určité kvalitě. To znamená, že je zapotřebí znovu najít svoji existenci božství, ne ho zbošťovat to externího světa, že tam jsou, ano, ty bytosti, ano, tam jsou ty bohové, jsou tam stejní tvůrci jako naše božské tělo. Akorát bychom degradovali to božské tělo, když jsme přijmuli to božství, že je mimo nás, protože jsme ho odevzdali. A pak jsme ji hledali teda samozřejmě, protože jsme lidské bytosti, které touží po té celistvosti, takže jsme hledali jako to své božské já. No a chtěli jsme ho za každou cenu, takže jsme se vrhli i po tom náboženství, aby jsme ho někde cítili. Oni nám to dávali jako když chytáte rybu na nějakou žíželku takhle a vždycky jako pojď. Tak oni vždycky jako ukazují tu skutečnost, ale jakože toho dosáhneš jenom, když budeš dělat, a teď už ti nadiktujou, co máš dělat, jako dogmaticky vás naprogramujou. Ale přitom my, tvůrci, tu jsme. Je to určitá superpozice v rámci trojedinočnosti. Je to ta dospělost. Tam hluboký proces toho, že už jenom nebrnkáme jako tvůrci, že já jdu do práce, já tamhle pojedu, já jedu na dovolenou, já se zapnu televizi, já cokoliv, já jdu do krajiny. To jsou prostě, že si zapínáme určitý reality. Ale spolutvůrce znamená, že už začínáte používat stejné nástroje jako Bůh a bohyně, jako božství, jako tvůrci téhle existence. Na jednu stranu si člověk řekne a první věc je, jestli on je jako schopen mít takovou zodpovědnost, co když stvoří něco, co není součástí udržitelnosti života, co když se sebe zničí. Ano, je tomu tak, aby člověk dosáhl to skutečnou celistvou povahu toho tvůrce, řekněme, té božské kvality, no tak se průběžně skrz chrám srdce právě očišťuje. Očišťuje všechna chování, které jsou součástí toho, že se ty božské cykly nedokončily. My potřebujeme, aby se všechny ty cykly, které byly spojeny, ty příběhy, které byly spojeny s tou tvorbou, s tím tvůrcem, s tím božstvím, aby se také douzavřely. A douzavřou se jenom tehdy, když najdete tu prvotní jedinečnost toho božství, abyste znovu mohli otevřít celý ten příběh, všechny ty cykly, které jsou součástí toho, té tvorby, toho rozhodování a těch možností. A všechno tohleto, ten příběh je tam vepsaný a je s váma spojený, protože vy jako lidské bytosti máte obrovský dar, můžete si to číst najednou. Můžete si číst najednou lidství, božství a jednotu. Nemusíte prodlévat božství. Můžete si prodlévat ve všem, čím uznáte. Buďte si v té prvotní tvorbě, nebo jako tvůrce tady, jako to božství. Znamená, všechny cykly si můžete prohlédnout, rehabilitovat, regenerovat, formou regrese pročistit natolik, že se v rámci vzestupu spojí, v rámci trojedinečnosti vlastně celý ten proces. Ale jestli blokujete nějakou tuto pozici jako třeba právě tvůrce, že nechcete dospět, že nemáte chuť přijmout zodpovědnost za to, že jste spolutvůrci této existence a radši odevzdáte tu svoji kvalitu a těmhletěm vládcům a řeknete si, OK, když oni to za nás vlastně můžou řídit, mě to tady celá baví, tak nevím, jako to je vaše rozhodnutí, které teďka momentálně po vás jakoby celý ten vzestup se snaží říct. Abyste probudili svoji jedinečnost, celé trojedinečnost. Přešli z toho lidství a přijmuli své božství. Protože v této chvíli se jenom připojíte, opravdu, můžu vám vysloveně říct, že se mi po té chvíli, jakmile jsem se jako zapojil do toho příběhu, zvědomil si ho a začal postupně pročišťovat, tak se všechny ty nástroje, které potřebujeme, a to je velice důležitý krok teďka, ty nástroje. Naše existence je složená z elementů, ze čtyřech elementů a pátého, které ho sjednocuje. Znamená, že tento elementární chrám zde projevuje dvě kvality, to znamená pět elementů tvorby bohyně. Ten neprojevený svět, to je ta Eva, to je to ženství, to je to nic. Pak je tam i tvorba toho Boha. Jo, zase to velké něco, manifestace, zase ten duch, muž. A v této části se zapojují do tvorby a svojí interakcí vlastně můžeme říct, že tou tvořivou interakcí toho tvůrce si vyrovnávají té vztahy, které ještě nebyly dokončené v rámci toho vzestupu. A protože vzestup je tady teď v tom člověku, je tady na té planetě, takže je potřeba, aby ty bohové znovu jako obnovili. To je zajímavé, že to vlastně to božství jasně touží se znovu spojit s tím člověkem, s tím lidstvím. Protože díky tomu se zapojí do toho vzestupu. Díky tomu i ty bohové najednou se můžou vyvázat z těch cyklů té tvorby, které ještě nebyly schopný nějak pochopit, dokončit a v rámci toho vzestupu rehabilitovat, jo, ten proces. Rehabilitace znamená, že když je určitá bytost zacyklená a stále se opakuje, že to po naučení jakoby nefunguje, ona se zacyklí. A to je obrovsky zajímavý téma, které jsem tady chtěl už dneska nakrýt, protože tohle to zacyklení karmické má i v rámci toho evolučního příběhu, jak na planetě Zemi, tak i v rámci celé té tvorby duální. Ta má velmi, velmi dlouhý příběh, který je součástí právě určité linie a to je podle jako těch našich jakoby kvalit, které tu známe a personifikujeme jako symbolicky, tak jsou to jako dračí linie. Dračí linie byly velmi důležitou součástí jakoby té prvotní tvorby, které dávaly vlastně celému tomu potenciálu obrovský dar. Že každý, kdo vstoupil do té hry z té prvotní tvorby, tak jako vnesl určitou kvalitu. On si vzal určitý atribut, kvalitu, která měla působit na tu tvorbu. Jo? Na ty bohy, na ty nástroje, aby jsme měli možnost nějakým způsobem tvořit. A řekněme, že evolucí, když se to pak hodně zvrátilo do těch bojů, kdy navzájem začaly jakoby ty vývojové linie bojovat, tak upadly i draci do evolučné tíhy, když to takhle nazvu. A trošku jakoby ztratili pojem o tom procesu té jedinečnosti a celistvosti, aby vlastně jako měli přehled o té celkové evoluční stopě. Vlastně se navrátili do toho stromu poznání. Tím, že se jakoby nenavraceli a ještě s tím člověkem i tady s tou krajinotvorbou nebo s tou planetou a s celým tou soustavou, těma činama, které se tady uskutečňovaly formou válek a ovládání, tak ztratili úplně jakoby ty křídla. Takže najednou se z nich staly jakoby spíš linie, které tíhly do toho nižšího, jako víc půdového a víc do toho jakoby půd sebezáchovy, aby se člověk jako zabiju, abych přežil a takhle ty velký kvality šelmy. A tak pan nesli vlastně i do té plazí a do té hadí linie. Byli s nimi velice hluboce provázány. Takže v rámci jako naší krajinné tvorby a tvorby člověka, jako jeho zasíťování, znamená těch meridiánů, které máme od těch našich center a celým člověkem všech meridiánů, tak zodpovídali vlastně tato linie. Jo? Pro představu. Takže navrhovali, jako v prvotní tvorbě, navrhovali energetické linie, jak v planetárním, tak v solárním systému. To jenom tak představím, to zasíťování. Jo, že umožňovali zasíťování těm civilizacím. A tím, že byli degradovaní nějakýma těma útokama, jak na různý planety naší soustavy, na Slunce, a pak i na samotnou planetu, pak skrz ty lidi, takže tam došlo jako k velkému poškození. A tahle ta kvalita tvůrce nebyla nikdy člověku úplně plně předaná. Oni si totiž ty bohové, evolučně totiž se jako ten člověk měl vyvinout tak, že měl už mít to božství zpracovaný, aby ho mohl v tom těle, v tom lidství uskutečňovat evolučně. Aby ta reflexe toho božství v rámci toho prožitku v tom chrámu toho pozorovatel měl tu správnou reflexi. Jo. Ale on ten člověk, to nebylo jako předaný, když řekli asi ty bohové, tak hele, tak když je teď naprostý chaos v tom vesmíru, tak prostě my si tady ty lidi prostě přivlastníme a my budeme jako ty nadřízený, který budou jako určovat tu evoluci toho lidstva. No tak si tam zařídili, vzali si to zasíťování a zařídili si tam svoje archy úmluvy, které vlastně oni tam stělesňovali, začali stavět ty prvotní chrámy vždycky v rámci toho svýho zasíťování. A jak jsem naznačoval na planetě, spoustu zasíťování, které se různě jako čistějí, transformujou a v rámci toho vzestupu uvolňujou, aby se navrátilo do toho středobodu vlastně té trojedinečnosti. Aby se znovu mohl rehabilitovat a znovu, aby se ta zkušenost mohla dostat vlastně k tomu začátku a konci toho cyklu. To je velice důležitý krok, tohoto zasíťování. A protože spoustu ještě jak galaktických rodů, tak civilizací tady na planetě, tak mají různé vibrační zasíťování. Jo, jestli si rozumíme. Každé to vibrační zasíťování je, jakože to teď vnímáme tak, že tady je hmota vibruje takhle a pak máme různý jiný vibrace, které už nejsou tak hmotný pro nás, jako A ještě takový ty bližší vibrace, které jako vnímáme vyšší, tak nás udělávají teplo, různý pocitový vymy a tak dále. Ale pak dál už to jsou takový vyšší vibrace, které jsou pro nás jako hůř stravitelné. Ve své podstatě každá tato vývojová linka se teďka synchronizuje v rámci toho vzestupu. Znamená, to je křižovatce všeho, na té superpozici toho vzestupu. Se spojují všechny časoprostory, aby si navzájem tyto cykly mohli ty tvůrci a ty bohové a i ty galaktické rody, co taky vlastně jako vstupovali sem jako božská bytost, která chce ponaučit lidi, chce je někam posunout, tak jo, zapojuje se tam jako tvůrce, tak to můžu taky brát, jo, že i ty návštěvy, to po prvoosídlování jakoby lidstva vypadalo tak, že tady jakoby podle mýho se asi vytvořil nějaký první člověk, jako vyjel z té Atlantidy, jako na nějakém stroječku a oni do něj vlastně jakoby snažili to vědomí vložit. Jo, jestli si rozumíme. A to bylo fůra experimentů, než ten člověk jako dospěl k tomu, aby on byl schopen to božství jakoby přijmout. Jo, i v té zkušenosti toho poznání té vědomé praxe. Matrix, ty vládci tohohle světa nám to vlastně zakazovali, protože nechtěli, aby ten člověk jako evolučně dospěl, aby byl schopen dosáhnout toho tvůrce, aby znovu navrátil ten elementární chrám naspět do sebe. Protože on byl jako, člověk byl vykraden, protože němu byl ten chrám tvorby vykraden a jestli ten člověk teďka není schopen změnit tuhletu realitu a tuhletu existenci, no tak mu spoustu nástrojů tvorby bylo odcizeno. Nebo si to sám zakázal a následně na to to bylo odcizeno. To znamená, že někdo jiný používá ten váš elementární chrám. Jo, takže to bylo velice jakoby zajímavé najednou pozorovat. Jak najednou očistit sebe, abych mohl být součástí právě i toho spolutvůrce, ale zároveň, abych nezasahoval do toho mocenského prostoru. A protože tam, jakmile jako vstupujete zase jako Bůh do toho mocenského prostoru, tak tam vznikne jako ten boj, ta soutěživost. Kdo je lepší, kdo líp tvoří. Je to ta úroveň toho ega, kdy jenom se opravdu stělesňujete, jako já jsem Bůh a já můžu všechno. A teďka zároveň ten spolutvůrce znamená, že já jakoby chápu, skutečně vědomě vím, co je potřeba uskutečnit pro ten vývoj. A to je vlastně jako nepředstavitelný, že vy najednou se jakoby zapojujete do těch plánů té tvorby v rámci evoluce, vzestupu udržitelnosti, jo, té jednoty a celistvosti. Znamená, že najednou vy sami od sebe víte, jak máte tvořit, abyste nenarušovali někomu vývoj. Stáváte se najednou těmi zodpovědnými tvůrci, najednou dospíváte a zjistíte, teď já můžu jít tamhle do krajiny, může tam vzniknout nějaká spolupráce a já tam budu jako spolutvůrce, že ta krajina změní potenciál a pak i jsem si všimnul, že když se něco takového stalo a byla tam ta výměna přes to srdce, přes ten chrám srdce, tak najednou i ve mně byl ten potenciál nějakým způsobem obnoven, navrácen. A tam právě v té krajině navracíme ten elementární chrám, ty tvůrce. Je potřebujeme všechny elementy znovu navrátit do toho těla. Potřebujeme jim najít úplnou rovnováhu a to je ten pátý element. A v té chvíli se celé vaše tělo začne i na té kvantové pozici, i na té projevené, neprojevené kvantové pozici začne rehabilitovat, regenerovat, obnovovat a skrze přítomnost dostávat do vědomého stavu, tvůrce. Znamená, že opravdu působíte na své buňky, opravdu působíte na své DNA, cítíte jakýkoliv vaše rozhodnutí a manifestaci, které okamžitě mění všechno kolem vás, mění váš vnitřní stav, jak psychický, emoční, fyzický. Prostě jste tam jako tvůrce. Najednou neodevzdáváte to tělo nebo tu rozbitou bytost někomu, aby to spravil. Ne, vy jste správný tvůrci, který se potřebujete jenom naladit, dostat se do takové té evoluční atmosféry, právě do té lásky, abyste chápali ten evoluční nádech a výdech, abyste mohli být v tom prožitku, být tou součástí, podělit se o tu zkušenost toho poznání, o to, za to sdílení, které tu máme životní. Proto jako tvůrce je pro mě vlastně pokaždý, když já přemýšlím v té hloubce, jako na nějaký křižovatce životní. Tak a teď se potřebuji jako nějak rozhodnout. A to je pro mě jako zásadní zkouška toho tvůrce. Najednou takový to zásadní rozhodnutí. A teď je tady jeden velký zásadní krok, který je součástí právě těch linií naší planety a našich i meridiánů, našich linií, jo, té energie, která proudí. Navrátit znovu těm drakům křídla. Opravdu je znovu v této rovině tvorby, které tady na planetě a v nás, v lidech, uvolnit tu hadí energii toho plaza, který brání té dračí linii, aby znovu zestoupila. Protože představte si, evolučně, když vnímáme kundalíní nebo tu hadí sílu, tak je to čistě ten souboj yin-yang, který neustále se točí, aby mezi sebou jako bojoval, plus a mínus. A to je hadí síla. Protože se furt někam pohybuje. Jakmile přejdete do té božské kvality, do toho tvůrce, tak vy krystalizujete. To znamená, že z té hadí síly krystalizujete do takové středové bytosti, která krystalizuje, to je ten tvůrce, že se jako formuje, jo, ten svůj krystal, krystalizuje totiž i to jeho energetický tělo, znamená i ty meridiány, i ty centra, vzniká krystalizace do toho tvůrce. A my jsme tady měli cyklus chaosu a řádu dlouho opakovaný, protože jsme nedokázali přejít do dalšího cyklu evoluční. A to bylo furt stále o kundalíní, o boji yin-yang, o boji dobra a zlá, a furt o tomhle do kolečka. Už to opušte kundalíní, opušte, prostě vykrystalizujte konečně do nějakého opravdového tvůrce. Vznikne určitá stabilita. Tam není ten boj o tom, že já musím furt tam být zacyklený. A to je i to, o čem jsme se trošku tady začínali bavit. Že my se můžeme vymanit z těch karmických cyklů. Tím, že a ztransformujeme tu hadí sílu v sobě. Tím pomůžeme samozřejmě i evoluci, i té dračí síle, aby ona mohla ztransformovat ty všechny prožitky, protože jsme toho byli součástí, takže pro ně to je taky velice evolučně důležitý. Oni tím můžou zestoupit tou celou zkušeností stejně jako my, takže se jim navracejí křídla. A to je ještě, jako, ještě velice taková příjemná vsuvka, že když teda ty draci přinášejí to zasíťování, no, jakoby, tak tu ještě samozřejmě byl velký rod ptáků, který jsem měli tendenci jako přinést tomu lidstvu takovou tu vnitřní naději, takovou tu hlubokou naději těch dobrých časů. Jo? Protože oni prostě věděli, ty dvě linie, že to prostě ten vývoj toho člověka jde jako špatně. A teď každá se to snažila nějakým způsobem zvrátit. Jo? Buď ten stav tady na planetě, aby jsme nebyli zaseklí, prostě s těma hadama tady furt do kolečka se točit, prostě jak blázni a juchat. Ale prostě zpracovat. A to je velice i důležitý krok, že to se týká vlastně i té naší sexuality. Jo, že já jsem naznačoval, jo, že ta přílišná sexualita vám odebírá, to je furt reprodukce. Vám odebírá vlastně zkušenost do té vertikální, to znamená do té kvality. A to jsou zase ty ptáci, kteří zase nám přinášeli ty křídla. Jako koukejte, teď nemusíte být tak přízemní, můžete mít i ty křídla a přijmout toho tvůrce. Jo, a znovu se stát jako součástí té evoluce. Takže na jednu stranu sexualita sama o sobě člověka zaměstnává, odebírá mu velkou velikou tvořivou kvalitu. Samozřejmě někdo bude jako říkat, ale teď sexualita je správná. Ano, určitě. Jestli bude dělaná tak čistě, jako právě ten akt té vědomé praxe, no pak už to ale není sexualita, pak to můžeme říct, že to je jenom čistě jako prožitková věc, kde nevnímám sexualitu, ale sexualita, která je teď nastavená ve společnosti, je úplně jiná. Tam vždycky je někdo, tam, jako sloužíme někomu, oddáváme se někomu, je to ta hra dualit, furt se tam prostě perem o ty energie. Když by se jako vědomě ta sexualita vzala, no, to znamená, že všechny civilizace, které to vzaly vědomě, tak to berou opravdu jako reprodukční systém. Když potřebují se spojit s duší, která se má narodit tady na té rovině, no tak jí to umožní tímhle tím způsobem. Jo, vznikne velmi hluboké spojení těch duší. Je tam mnohem větší extáze, než existuje jako pro té fyzické extáze. To znamená, že když člověk prochází vlastně tím božským tělem, tak i tu sexualitu určitým způsobem řeší. Protože tam má obrovskou ztrátu, kde on člověk jakoby nemá pak ten oheň, řekněme, nebo oheň, to spojení s tou tvůrčí silou, která dává právě tomu tvůrci možnost nějak jako působit. A to je tím, že najednou se z toho stane ta hadí síla. Začne se cyklovat jenom jakoby dole a nechce přejít k tomu vývoji do toho srdce. Protože když ta hadí síla přejde do toho srdce, tak v tu chvíli ona vyvolá tu krystalizaci. Jo, jakoby krystalizaci téhleté kvality a začne člověk krystalizovat. V té chvíli se začnou krystalizovat i meridiány. Tím, že člověk někde má zablokovaný meridián, tak tam vzniká to, že tam je zacyklená hadí síla, která nedokáže se jakoby transformovat. A to převážně bývá spojený s určitým chováním, které jsme ještě nedokázali zpracovat, nebo jsme si nerozpomenuli na nějaké trauma. Samozřejmě tyto meridiány nebo tyto zacyklené hadí síly, my teďka se snad budeme snažit nějakým způsobem ty stíny objevit. Takže pro mě v této chvíli já jako tvůrce bych se měl naučit, a to první věc, abych něco objevoval, tak je jako velká pokora. Tahle ta velká pokora, já ji teda ještě nazvu jinak, a to je neutralita. Jo, jakože jako tvůrce se nenechám nějakým způsobem nalákat, jo, na něco, jako na nějaký cukříček. Jo, znamená, že opravdu jako tvůrce vnímám i tu neutralitu. Bych nebyl těma emocema nějak popotahovaný. To je velmi bezpečná věc, jo? Že na jednu stranu, jak mi dosáhnete určitého chování v rámci té neutrality, tak nefungujete tak extrémně spontánně, jo? Že prostě nejdřív si to jako tvůrce zpracujete víc v té neutralitě, v tom klidu toho tvůrce, kdy jsem našel jako tu svoji jedinečnost. Ale ta neutralita, když vzniká jako ve vás, že přestáváte jako někomu fandit, jo? Že to, že přestáváte vidět tu spásu v tom, že budete se jako modlit k nějakému bohu, že to je ten obrovský stín toho. Jo? Utopie, dogma, náboženství, to všechno vlastně vám to božství vytrhává zevnitř vás ven a najednou to jsou modly, najednou to jsou slova, najednou to jsou spoustu věcí, třeba i nápoje, nebo je to nějaká top sexy star, která prostě běhá na pódiu jak šílená. To je prostě úplně to samé. Vy to zbožňujete, to je pro vás Bůh najednou. Tak v tu chvíli vy to božství jasně odevzdáváte nějakému kolektivní krádeži toho kolektivního vědomí, který tady neustále prochází v rámci toho Matrixu. Samozřejmě ono jim to prochází jenom kvůli tomu, že ten člověk jako nechce přijmout to božství. On, jak jsem říkal, on má docela velký strach být ten spolutvůrce. jo, tak se jenom brnká, jenom tak v dílničce, doma, v klidu, jenom tak něco zkouší, ale nechce se úplně zapojit do nějaké velké to jinak říct do té velké rodiny, ale o tom tady budeme ještě polemizovat. Tak já jsem toho tvůrce takhle jakoby letmo vysvětlil, že to je úplně nová pozice najednou v rámci té vědomé praxe. Musíme se vrátit úplně k tomu tvůrci. Už to není, že jsem pasivní pozorovatel, který si může jako užívat, jo, bez té zodpovědnosti. Najednou bych měl jakoby chápat, jako jak to by, jak tvořit, jak toto řemeslo, jo, jako jak to uchopit správně, aby to udělalo to, co já potřebuji, to jak. Přesně, jako přijdu do práce a někdo mi řekne, udělej tohle. A já první řeknu, jak to mám udělat. Takže to je jenom tenhle ten základní princip, který vlastně potkáváme neustále v práci. Se učíme se tady tuto jedinečnost, umět se rozhodovat zodpovědně a tvořit v rámci evoluce a v rámci toho spolutvůrce tu realitu udržitelnou a skutečnou pro ten přirozený potenciál, který je založený právě na tom sdílení, na té lásce, na tom porozumění, na tom hlubokém prožitku poznání, na všech těch nádherných příbězích, který se navzájem lidi dokážou jak do hloubky předat. Já třeba musím uznat, že spoustu lidí dokáže předávat příběhy nejenom slovy, ale skrz oči, skrz energetická těla, skrz záblesky, skrz vibrace. Všechno my dokážeme od těch našich úžasných lidí, které potkáváme během toho života, navnímat spoustu příběhů, které nám pomohly, jo, že nám něco objasnili, někde ulevili z určitých poloh, které, třeba z toho utrpení, jo, to je, že někdo sdílí třeba nějaký taky hluboký prožitek utrpení a co s tím jako udělal, nebo jak to třeba nějak to uměl zpracovat, tak tuhle zkušenost, když dokáže někomu předat, tak mu obrovsky nějakým způsobem ulehčuje. Samozřejmě to předání té zkušenosti je velká jakoby škola toho řemesla, toho tvůrce. Protože ne každý naše slovo a rozhodnutí a každému jako ukáže, jo, abych mu jako pomohl nebo nějakým způsobem poradil. Najednou vidíme, že můžeme někomu pomáhat v dobrém, a ono mu to, vlastně, nebo mně to pak ve výsledku jako vytvoří spíše nějakou destrukci. A na jednu stranu se pak ptám, aha, a někdy vyvolám destrukci, nebo jakože řeknu ne a vlastně to zastavím, a na jednu stranu to pak může vyvolat i dobro. Takže pro mě jako toho tvůrce je opravdu důležitá ta neutralita. Že já zároveň můžu jako být jako ty růžový brejle jako sundat, ne každý mu říkat jo, je super sluníčko, ale sundat je a prostě říct ne, já prostě jako to nebudu dělat, to prostě nebudu součástí, prostě můžu úplně stagnovat, takže tam ten tvůrce je ta neutralita jako velmi blízká. A my taky jakoby my sami jako by jsme byli tvůrci a určitě jsme nějaký rozhodnutí udělali, že bylo jako v dobrém, ale někomu to způsobilo zlo a my ani o tom nevíme. To znamená, že když my se pak navracíme k tomu tvůrci, tak se k nám vrací jako by tenhle ten příběh, tenhle ta stopa, kterou jsme zanechali evolučně. Když se navracíme na začátek, tak si dokážeme ten příběh najednou přečíst. Proto teda dneska vás určitě vyzvu, aby jsme si udělali tu analýzu, to znamená, budeme znovu psát na papír a budeme si dělat takovou reflexi, analýzu našeho božského těla, našeho elementárního chrámu tvorby. Uděláme to tak, že já zase budu jednu část řekněme, toho chrámu božství. Každopádně jako pět aspektů bohyně a pět aspektů boha. A zase tam budu dávat nějaké podněty. Vy na to samozřejmě budete reagovat. Přesně, co vás napadne, taková ta spontalita klidně tam je. Nebo naopak klidně napište, jak se v tom cítíte. Jo? Normálně zase si hrajem, zase budem dělat analýzu, budem dělat sebereflexy na kvality právě toho elementárního chrámu. Když si takhle projdem těch pět aspektů, tak pak dáme zase takovou tu reflexi tady u nás ve studiu s hostama. No, kdyby někdo chtěl, samozřejmě si ozvěte, tak můžete potom i na ten chat nebo zavolat. No, tak pak přejdeme k dalšímu, to znamená k tvorbě Boha v rámci elementárního chrámu. To je pro mě ten Adam. Na závěr si uděláme takovou jakoby reflexi dohromady, že každý bude ještě chtít třeba něco sdílet. Tak jakoby na závěr toho bych dal prostor ještě možná tomu tématu, co jsem tady naznačoval, třeba té dračí linii, protože to je teď velmi aktuální téma v rámci našeho stavu planety a i těch věcí, které se teďka dějí, protože je víc zemětřesení a přibližuje se sem i Nibiru, které je součástí vlastně té hadí síly a se snaží vlastně znovu jakoby tu hadí sílu tady udržet do toho cyklu, aby jako nepřešla ta planeta, tak on ji tady víc ukotvuje. Takže máme tu i působení jako z vesmíru, aby tady byla zachovaná ta hadí síla. Aby se nekrystalizovali do té jedinečnosti božství. Takže i naše planeta, jak je zasíťovaná, tak se vlastně teďka tím zestupem uvolňuje. Samozřejmě vznikají určité sopečné činnosti, posuny, desek. Přesně na těch místech, kde není transformovaná ta dračí síla. Protože ty linie zde stavěly draci ještě v té prvotní tvorbě. A to, co vlastně bylo teď pokřivené tou hadí sílou, tak jakoby nerezonuje s tou zestupovou vibrací. Takže uvolňuje ten svůj potenciál velmi agresivně. To samé se bude dít i u lidí, které nebudou transformovat tu vyšší vibraci a jejich meridiány jakoby nebudou schopni jako udržet tu frekvenci natolik, že se budou poškozovat různě. Ty poškození podle mě vyvolávají i ty velké, ty rychlé úmrtí. Že vlastně to cupuje vlastně nejspíš asi úplně ty energie. Jako když je třeba přetlakovej hrnec, který najednou vypouští tu páru, tak podobným způsobem se tak jakoby natlakuje ta energetická síť toho člověka tam, kde není ta rezonance, je tam ta hadí síla, ale prostě ještě to nechce pustit dál, tak ona je hodně silně jako vypuzená. U těch lidí to vyvolává velmi traumatický efekty. Dokonce i tím, že ten člověk jako začne jako ztrácet jako ten psychický stav, emoční stav, že si navzájem chce ulevit tou smrtí nebo opakovaně škodí ostatním. To všechno může být z naprostého přetlaku, protože ta hadí síla je v nás velice zakódovaná. Kdyby tady byl člověk, který už zestoupil do té krystalické formy, tak by transformoval celý zasíťování toho lidského organismu tak, aby zkrystalizoval jakoby celé té mřížce. To znamená, že by fungovaly vlastně i ty, řekněme, ty mikročástice, které jsou součástí té existence, kterou vnímáme, tak oni fungují na heliocentrickém vlastně jako působení v rámci toho středovodu, toho jádra, a pak tam jsou různé ty pohyby neustálí. Tak to vlastně vzniká to, že ta krystalizace a ten božský tvůrce je v té přítomnější chvíli. To znamená, že on najednou už nemá ten cyklický potenciál, že není působená ta dualita. On tím tvůrcem a tou krystalizací vlastně donutí tělo, aby nebylo zapojený jenom do toho lineárního času, který je jakoby vznik a zánik. V té chvíli by to tělo bylo schopné krystalizací dosáhnout právě té tvůrčí schopnosti se vlastně teramorfovat stejně jako naše planeta. A pro mě to znamená ten kosmický člověk, že zestoupil, to znamená, že on najednou si šáh na tu věčnost, on jako začíná jako ten tvůrce si začíná šahat jako ještě vejš do té trojedinečnosti a do té jednoty, do té celistvosti, kde vidíme začátek i konec. Já to znamená, že my chápeme i to, proč jsme vstoupili do toho příběhu duality. Tady jako tvůrci, jako božství se učíme, jak tvořit. Dole jako lidství se učíme ten prožitek, ten báječný, ten reflektujem prožitek, chrám srdce. A v rámci té celistvosti je tam to proč. To znamená, ano, my už chceme někam zapadnout jako tvůrci. My hledáme zpřízněné bytosti, s kterými chceme tvořit, jo, být součástí té tvorby. Takže my už tam hledáme tu celistvost. My už jako tvůrce hledáme té zpřízněné bytosti spolutvorby. Takže jako tvůrce odkrýváme i to naše skutečné společenství. A zároveň díky tomu, když ho objevujeme, tak chápem i ten princip, že díky tomu společenství se dokážeme jako dohodnout, že cokoliv staneme jako výzvu pro tu tvorbu, pro tu evoluci, jako by udělat jako zkušenost, jako výzvu, tak v té chvíli cítíte, jak celé to společenství vlastně přidává to svoje řemeslo, každý ten svůj díl, takže dohromady pak zvládnete jako velké věci. Každý udělá malý krok, ale jako společenství uděláte obrovskou věc. A to je pro mě ta spolupráce, že vy najednou působíte na vývoj, najednou změníte existenci. Vstupujete, působíte jako tvůrce na vývoj. Takže to máme a zase vždycky tam vidím ty možnosti té bohyně, tom tvůrci, vždycky ty možnosti toho bohyně. Znamená prostě nebát se rozpustit do nic, znovu obnovit toho tvůrce, najít svoji skutečnou bohyni v sobě. A najít v sobě svoji prvotní kvalitu Boha. Samozřejmě oba jsou prostě jakoby těžký. Protože, jak jsem naznačoval, tak naše možnosti, které tady teď máte, sami si teď zkuste říct sami, jaký mám možnosti, když jsem třeba nemocnej, co můžu udělat? Co můžu udělat pro to jako tvůrce? A teďka sami si řeknete, ano, já tak občas si něco přečtu, nebo začnu se nějak čistit bylinkama. Jo, ale to jsou obrovsky stále malé možnosti, když máte nespočet, nekonečnou možností. Operaci je, jste si nějakým způsobem jste uzavřeli. A to je to, že jste si tu bohyni určitým způsobem zakryli, řekli, já nechci takový možnosti, mě stačí málo, já si udělám jenom takový malej kurníček, který já budu tady bydlet jenom jako v malým kurníčku, já dál nechci. Já už vám to stačí. Znamená, že tyhle možnosti té bohyně my si potřebujeme vyčistit. A to utrpení, které nás tam drží, že proč tam nechci, je uvolní. A teď důležitý krok právě i se nebát rozhodnout. To je ten Bůh, prostě to je ta projevená tvorba jeho, to je to něco. My jako tvůrce tam vstupujeme a najednou vidíme, ale vždyť proč chceš tvořit, když tady je všechno stvořený, každý ti tvrdí, ale vždyť už tady je tohle, to nemusíš dělat. Vždyť tady máš tohle, hele, tamhle věci to vymysleli, už to nedělej. A já si připadnu, že všechny nápady, které jsem chtěl uskutečnit, mi už každý čmajznul a už dávno uskutečnil. Takže jsem se rozhodl, že na to dlabu. A že prostě budu tvořit, ale nebudu jakoby se bát tvořit. Jo? Nebudu se bát tvořit, že mi za to někdo vynadá, že to je nevhodné, nebo já nevím cokoliv, že to narušuje tady nějakou společnost, nebo jejich dogma, nebo jejich skupinový pravdy. To je úplně jedno. Já budu prostě tvořit a budu se snažit to, co, na co přijdu, vždycky tou možností se očistím, najdu tu bohyni, tak aby se zapojili, tak hned začnu jako tvořit. A pro mě tohle byla důležitý krok, že to byla ta svobodná spolupráce, o které já tady celou dobu mluvím. Já jsem se poprvé zapojil do tohodle a nazval jsem to svobodnou spoluprácí. Že v tu chvíli jsem si uvědomil, že tyhle ty tvůrčí síly najednou jakoby ve mně se staly součástí něčeho, co pohnulo tou zemí, co pohnulo vývojem ve mně, v těch lidech třeba, té zemi, ale nebylo to udělané jenom jako mnou. Bylo to udělané právě díky tomu, že se znovu obnovilo to společenství. A to je to božství. To je právě to společenství. A to je i ta spolupráce. A to je byl obrovský krok. Najednou být tvůrce. To znamená něco úplně jiného, než přitakávat na kolektivní pravdu. Jo, cokoliv já si nedokážu ověřit jako tvůrce, jako pozorovatel, tak pro mě je iluze. Snažím se prostě si to takhle vysvětlovat, protože když, tak to je informace, kterou někdo přijmul, přeposlal přes nějaký lidi nebo internet ke mně a pak mi to jako vlezlo do té mý hlavy, do té mysli a já jako tvůrce to mám uskutečnit? Ne, to prostě jako, to je blbost naprosto. Vy jako tvůrci jste zodpovědní za to. Vy nemůžete dělat něco, co není jako váma nějak ošetřený vaší jedinečností srdce. Kdy vlastně to je součástí vaší existence, že to tak cítíte a vnímáte, že to tak máte dělat. Jo, to je důležitost toho tvůrce, že on najednou tam má ty dvě polohy a bylo by moc dobré, kdyby se na to občas ten člověk zamyslel v rámci vědomé praxe. Kdy jako vstupuje sem jako tvůrce, kdy má tu výzvu překonat jo, nějaké ty trauma, který jako brzdějí ty možnosti té bohyně. Nebo naopak ten strach se rozhodnout, že jako brzdí tu transformaci toho boha, tu nápravu boha. Tak, já jsem, tady koukám, že už mám tmu, já se zkusím rozsvítit, tady omlouvám. A, super. Já myslím, že ten úvod jsem udělal. Tak možná můžeme přejít rovnou k té analýze.
1: Je, ono... ahojte.
0: Ahojte, neusnuli Maro, jste, holky kucí.
1: Ne, Maro, počkej, já tam mám ozvěnu, jak je to možné. Slyším se tam několikrát, jo, už vím proč tady. Dobrý. Mari, já tady mám na tebe dotaz v komentářích. Je vhodná doba nebo až potom? Neslyším, máš zamutovaný mikrofon.
0: Ano, už se mi to, jo, už se mi to povedlo.
1: Takže...
0: Já myslím, že to je, klidně může, že si můžu ve zkratce a pak dám prostor, jestli můžeme začít, jestli chce někdo tady z hostů.
1: Jako jsou tady dva dotazy, no, ale přečtu jeden, ten druhý zatím je takovej, uvidíme, až na to bude vhodnější doba. Takže od Petry Galty...
0: Hele, jestli to je v tématu, tak jo.
1: No, ani moc ne. Petra má k tématu, jo. Čauko... Hezký večer všem, probouzím draka od roku 2017, přivedla mě k tomu intuice u sošky draka. Děkuji za dnešní díl. Prosím, jak poznám v sobě, kdy se drak otevírá v cestu v živli? Petra Galtit, děkuje.
0: Jak bych vám to vysvětlil asi obráceně, mně se líbí to téma poslední, začnu od zpátku, že jak se jako probouzí ta dračí síla v nás. Jakmile my přijímáme jako zodpovědnost toho tvůrce a chceme se jako tvůrce právě zapojit do té evoluce, aby jsme udělali tu udržitelnost toho života, tak v té chvíli se k nám vlastně jakoby připojuje ta vývojová síla těch draků, aby nás jako spojili, zapojili do vývoje. To je ta míza toho stromu poznání, jo, když to představím. Ten tok té mízy toho stromu. Tak to představuje dračí síly. A my máme jako... Oni nás protáhnou jako celou tou trojedinečností nás protáhnou. Jo, jakoby. všude to zasíťování nám zabrnkají na to zasíťování, aby se odhalily ty hadí síly, které vlastně jako kundalíní furt, jako ten boj mezi dobrem a zlem, yin-yang, furt neustále se točí, vyměňují ty energie. Vztahy,

0: tak přitáhne právě nějakou zemitou bytost, která má přehršleté vody a země třeba, aby se jako spojili. A skrz tu lásku a ten prožitek toho vztahu vlastně ta bytost, jak žena i muž, jsou schopní jakoby reflektovat tu celistvost toho chrámu. Že najednou, když jsou spolu a když se milujou a když vlastně je tam ta rovnováha, tak najednou jsou schopní vlastně ty všechny elementy, které v sobě neměli ty jedinci, jo, tak mít jakž takž v rovnováze. Ale to je jako ten začátek. Pak v tu chvíli, jakmile ta láska jako vyprchává a začnou tam být a nějaký ty programy a ta dogma, a začne to být jako těžší potom, tak v tu chvíli my jako zpracováváme právě, že tam hledáme tu svobodu v tom vztahu. Hledáme ten celek, ten smysl, aby jsme se jako každá bytost našla v tom vztahu, aby tam nebyla nadřazenost, aby tam nebyl furt ten souboj, ale aby jsme chápali ten smysl. To znamená, zase krystalizuje jakoby ten vztah, kdy je založený právě na lásce, na svobodě, na to, když se, když ta láska pěje každému jakoby ten vývoj jedinečnosti, kdy se nechcete, kdy tam není ten nadvláda najednou. A v tu chvíli to lidi zpracujou. Ale když to nespracujou, tak se jakoby pak musí se rozejít a ty lidi, kteří hledají jakoby tu celistvost, tak hledají partnery, kteří to řeší, kteří chtějí reflektovat, jo? Ty svoje nedostatky a chtějí i reflektovat ty svoje dostatky. Jo, že si to navzájem prostě řeknou, že si nejsou evolučně jo, jako laxní v tom vztahu. Naopak, jako evolučně ho potřebujeme vykrystalizovat. Takže se posunout dál jako v tom vztahu. Ne se rozcházet. Jako. Já si myslím, že spoustu lidí se rozchází jenom kvůli tomu, že tam je to nepochopení. Tam vznikne velký nedorozumění a ty lidi nedokážou asi mezi sebou reflektovat, jo, tuhle tu zkušenost té jedinečnosti a celistvosti. A v tu chvíli oni najednou začnou říkat, ah, to není moje cesta, já musím najít jinou cestu, kde to prostě najdu. A to prostě tak furt dělají, dokud nenajdou člověka, který opravdu má rád jenom díky tomu, že si dáváte svobodu. V tu chvíli začne ten vztah založený na hlubokém vztahu, na hluboké věčnosti. To znamená, že vy nacházíte svůj skutečný smysl těch bytostí. To je vyšší láska, to je najednou, kdy se spojují ty tvůrci skrz vás, najednou řemeslo, jo? Najednou si jakoby tu svoji vnitřní kariéru si neponižujete v tom vztahu. To je pak jako blaho, to potom najednou jste vy, jste stělesněním Boha a bohyně najednou a zase hledáte rovnováhu jako ten tvůrce. Zase najednou v tom vztahu vidíte a já vlastně potlačuju ty možnosti, víš, tam najednou si řekneš, aha, kurňa, já v tom vztahu zakazuju, co je vlastně nápad, co budem dělat a kam pojedem na vejlet. Já jsem panovačnej najednou a říkám, jak se to má stát a žádný možnosti se tam nestalo prostě, smetec. Takže tam zase ponižuju jo, tu bohyni. A někdy zase jako tvůrce si být jako nadřazený bůh a řeknu, a jedeme tam. A jo, a tak protože já jsem tam vždycky chtěl jet a teď tam pojedu a to rozhodnutí prostě vemu a prostě každému odluču o hlavu, kolik tam nepojedem. Jo, že to taky je jako přesně nějaký způsob toho tvůrce. Jo, jako ty možnosti a to rozhodování. To je velký jako krok. Tak já teď nevím, jestli jsem odpověděl na tu první otázku. Možná jo. Možná
1: to byla jenom jedna. To byla zatím jenom jedna. Maro, to byla jedna, je tady ještě druhá.
0: To je škoda.
1: Co je škoda?
0: Chudáci hosti. No, že se ještě hosti ještě nevyjádřili. Ne?
1: Nevyjádřili. No tak jako... No dívej, jako v rámci celistvosti i ten druhý dotaz si myslím, že sem patří. Jo? Tady ta posluchačka následuje i další vysílání na Dežavíčko zase s Márou Čermákem na téma živý člověk, kterýhož to Máru má velmi ráda. U tebe si nejsem tak jistý, protože přečtu vám ten dotaz, odpověz jak chceš. Možná to bude zajímat více lidí, protože tady ta Denny už psala i komentáře pod minulé a předminulé videjko, takže já ho teda přečtu. Jo. No, nevím, či odpově, Marek, je pod vlivom psychotropních látok, oči prezradili, zacíklený v chaotickom ezo-ego prednese. No, takže... Je to

0: Dobře, tak já teda nevím, ale až si projdeme tady tohle, co já tady vám vysvětluju, tak budete docela koukat, protože každý člověk, který je tady na planetě, je pod vlivem nějakých látek, jakýkoliv, protože celý jeho organismus neustále produkuje a vyrábí všechno to, co obsahuje příroda. Všechno to. To znamená, že vy jste schopni určitým změněným stavem vědomí se chovat stejně, jako když jste na psychotropních látkách. Máte stejný vejlety, máte stejný příznaky, dokonce i tu látku v sobě synteticky máte a vylučujete. A já vám tady říkám, že jakmile si projdete tenhle ten elementární chrám a aktivujete svoje endokrevní žlázy, no tak si budete připadat jak úplný feťák. Úplně totálně. Protože vy budete skákat úplně do největších extází a nevíte proč. Nejenom máte pocit, že jste snědli snad úplně všechny extázy světa. Protože nejednou to je fakticky jako silný. A děje se to jenom díky tomu, že vy jako člověk jste velmi otevřený a vaše centa vibrujou. Naladí to vaše tělo. Endokrevní žlázy vytvoří tolik dostatečných hormonů, který vám zajistí jakoukoliv emoční pohodu. A jestli máte vy pocit, že tohle to nechcete praktikovat, tak to prosím vás vůbec nepraktikujte. Protože tohle by z vás udělalo totálního blázna. Totální. Nic z toho, co tady ty lidi, který tu znám, stovky lidí, kteří to praktikují, si prožili velmi psychedelické zážitky. Velmi psychedelické zážitky. A kdyby to nebyly velmi vyspělé bytosti, tak by to nepřežili. Takže vám fakt radím, jestli si myslíte, že tohle je nějaký trip, nějaký vejlet, nějaký látce, no tak to vůbec neskoušejte. To je pro vás velice nebezpečný. Protože tohle je skutečnost, kde se odřete. Tohle je skutečnost, který vám najednou to tělo začne produkovat a říkat, že tohle je existence. A vy budete vědět, ale já jsem nesnědla žádný LSD, já jsem nesnědla žádný tryptamin. Jak to, že se mi to děje? No protože se vám vyloženě syntetizuje ve vašem krásném tělíčku. A je podle mě teda úplně jedno, jestli jsou to i lidi, kteří experimentují v rámci šamanismu, v rámci nějakých cest s rostlinama, které obsahují tyhle ty látky. Já si myslím, že to není úplně jako na škodu si občas tu hlavu pročistit. Jo? Ale berte to tak, že to je po každý tvůrce. Po každý. Je to velmi zodpovědná činnost. A já jsem čistý. Já jsem naprosto rád, že jsem čistý a že si to můžu užívat jako čistý člověk. Všechny tyhle ty krásné chemikálie, který tenhle ten svět nabízí. Takže paní, klidně pište další otázky. Velice podnětné, mě to obrovsky baví. Děkuji.
1: Mě to taky bavilo a Denny teda odpovídá, nevadí, dajte priestor dámám a chlapcovi děkujem. Takže taky děkujem, Maro, fakt toto bylo hodně vyživný. Tady ta odpověď byla velmi jaksi taková prostě přirozená, přírodní a děkuju. Jo, i tak jako...
0: Tak prosím tě, můžem pokračovat. Témata jsou tady
1: ano.
0: Všechny takový libový, který potřebuju. A myslíte, že bychom to mohli urychlit a rovnou jít do analýzy? Máte vy něco na mě? Máte, nemusíte. Můžeme jít rovnou do analýzy, tak to je skvělý. Tak kdyby si někdo, hlásíš se, kdy jsi?
2: Já bych chtěl poděkovat, protože vlastně opravdu se vším plně souzním. A můžu říct, že já jsem se opravdu prožil stavy na různých látkách. Teda teď tak vypadám, jako kdybych na ničem byl, ale nejsem. A vím, jaký to je. A zmínil to i právě kvůli Denči. A děkuji za velice jako dost tematický dotaz, protože říct lidem určité prožitky, které by se staly, tak hodlám se říct, že přesně tohoto bude u hodně lidí ta první myšlenka. A proto já bych se taky k tomu nějak rád vyjádřil, protože jsem se právě různýma látkama, opravdu desítek látek jsem se prožil. A můžu říct, že mě to i určité traumata vedly k velmi závažným stavům, kdy už došlo k absolutní stagnaci a následně pokusení se o nežití. Možná se občas budu zasekávat kvůli vhodným slovům, aby se tento stream ani později na YouTube video nesmazalo. Tak možná se občas budu zasekávat právě tady z toho hlediska. Došlo do stavu, kdy právě jsem už se rozloučil se všema lidma, s různýma, opravdu i dopisy, všechno možné bylo jako napsáno. A už jsem to chtěl jít uskutečnit. Díky bohu jsem poznal, nebo potkal človíčka, právě tady Pavlu, která nádherně zareagovala a měl jsem možnost snět rovnou na akutní oddělení, kde mě i hned hospitalizovali s silnou podvýživou a docházelo k x akutním oddělení soudní zbavení své právnosti, abych nemohl podepsat revers, x desítek hospitalizací, víc než desítek léků za den braní, injekcí na sklidnění stavu, kurtu, všeho možného a od akutních oddělení po doléčovací oddělení, terapeutický a tak opravdu jako velké množství. Doktory už se nevěděli absolutně se mnou co rady a málem došlo i k elektrošokům, díky bohu tím, nebo díky bohu sešlo z nich. A říkám to proto, že dostal jsem diagnózy, které jsou nevyléčitelné. A řeknu to ještě jednou, že jsou nevyléčitelné a stejně nedělá mi problém teda s nějakýma zakrytýma věcma, tudíž jako mé rodné číslo a tak, kdykoliv ukázat moji dokumentaci ohledně tady toho a následně klidně, pokud tady bude nějaký člověk, tak udělat znova testy, protože opravdu já jsem úplně jiný člověk. Já potom, co jsem tady tu praxi opravdu začal vědomě dělat a to jenom díky tomu, že už jsem se prožil vším možným, já už jsem absolutně nevěděl co a začal jsem ji dělat proto, že ta možnost kdykoliv sejít právě k té smrti, to vám nikdo nikdy vzít nemůže. A tohle je ten důvod vlastně, proč to sedím, protože bych tohoto opravdu ze srdce si přeju vlastně tady předat. A to je vlastně ta moje zkušenost a to je to, že vlastně terapeuti nikdo nevěděl už absolutně co se mnou. Já už jsem byl prostě ztracený případ, opravdu. Tam nebylo co už jako mě dělat. Tam dostal jsem se na oddělení, kde už i pláč u mě byl zakázaný a v moment, co já jsem plakal, tak hned přišla injekce. Potlačím sám sebe, já jsem non-stop, já jsem jenom vyvolával a přál jsem si už tady nevejít. Potom, co jsem zde začal dělat opravdu centra vědomí a vlastně zase objevovat to srdce a tak, abych konečně už se zbavil těch pocitů.
1: Tož, Chris se nám trošinku seknul, asi to neměl říct. Jo. Třeba to řekne později. Je tam seknutý.
0: Jo, jo, Chrisy.
1: Chrisy, no
0: bylo to hustý. Slyšet, Chrisy.
1: No, Chris nemluví.
0: Nás možná ani nevidí. On nás nevidí. Ani nevidí.
1: On se sekl.
0: To je škoda. On zrovna si to připravoval, podle mýho, jo. On už se už nabíhal na začátku, že to chce říct právě. A teď to úplně ze srdce. Teďka já bych to nejde komentovat asi už. Jo, teď vypad. No tak...
1: No.
0: Já nevím, dáme mu ještě, nebo prostor, on zmizí, jestli se připojí.
1: On se připojí, dejme 10-15 sekund a on se totiž a uvidíme. Asi přihlásí
0: no, znovu. Tak on chtěl totiž, on chtěl navázat na to, já úplně celkově neznám, jo, jako pro mě je to člověk, který jsem potkal, co na prstě, jakoby mám prstíků, na ruce prstíků, to znamená, že nic moc, ale jako do hloubky, když si navzájem jakoby vysvětlíme i nějaký jako procesy, který v sobě máme, tak si jako tak hluboce souzním, jo, s některýma jeho sdílenýma věcma. A když já s ním souzdím nějakou věc, kterou třeba nedokážu nikomu jinému říct, že by mě nepochopil, tak je to velice hluboký a pro mě je to jako dar vždycky najít člověka, který mi rozumí v těch prožitkách. a který někdo okamžitě někam zaškatulkuje. Okamžitě řekne, je, to je feťák, jako má nějaký trip halucinace nebo buchví co. Takže to prostě jakoby, chápej, že najednou vzniká souznění, který je mnohem hlubší. No, není to jako, že nějaká party a ty si zažijem, zajucháme, to tak jde, ale tohle je, já potkám občas člověka, kterýho znám chvilinku a mám tak hluboký prožitek toho příběhu s ním. Jo, tam nějaký provázání, který ještě spolu jako to společenství samozřejmě hledáme. My tam krystalizujeme v tom společenství toho tvůrce. My teďka evolučně kupodivu tím vzestupem, jo, to společenství prochází do té krystalizace. Takže i tohle naše sdílení malý je takový malinký dar všem, kdo teďka třeba můžou nějakým způsobem. Že chápejte, lidi vám říkají svoji osobní pravdu. To není to, co si někde vyčetli. To je jejich prožitek, to je největší dar, který vám lidi můžou dát. V rámci toho společenství, to je úplně největší. Protože nic jako noviny, zprávy, internet, tohle vám nedá. Jo? Když se potkáte ve správnou chvíli a ty příběhy se protnou, jako ta křižovatka na tom vzestupu, tak to je velice hluboký. Takže děkuju Chrisi teda za tvojí křižovatku života, kterou jsem mohl na chvíli prožít. Velký dar, děkuji ti.
1: Taky, já jsem to prožíval úplně teda s ním, jako v té léčebně, jo, ty jeho stavy prostě. Já se přiznám, já jsem si prošel kdysi jako dávno jako těžký rocker a metalista zase alkoholem, jo, a tady tímto prostě věcma, party různý a mejdany a prostě moře alkoholu, takže taky jsem měl nějaký prostě léčebnu.
0: Ale dejme holka, myslím, něco chtějí říct, ať to posunem.
1: A jenom teda Chrisovi tady děkuju ještě Nataša, jo, že prostě svítí krásně, jak duševně krásné sluníčko, je vidět, že si prošel spoustou nezrovna příjemných zkušeností, dostal se z toho, otevřelo se mu srdíčko a děkuje za to, že jsi Chrisi a další Denny píše Chrisi, palec hore. Tak děvčata, kdo chcete, pojďte na to.
3: Já jenom u toho velkému tématu, tam hodně diskuzí všude, že úplně chápu, co Marek říkal, a já jsem nikdy necítila potřebu nějaké psychotropní látky zkoušet, ale v určitém období jsem něco vyzkoušel a můžu říct, že to skutečné prožití těchto látek, které opravdu tělo dokáže vytvořit samo, je jakoby nevyvolané. Ty rostlinné učitelé nám můžou něco dát, ale tam ta vědomá praxe je strašně důležitá. Já jsem vždycky k tomu přistupovala s velkým respektem a byla jsem vděčná za to, co mi to ukázalo, ale teď už vůbec necítím potřebu něco takového si prožít, protože vím, že toto tělo tak vděčné, tak magické, že my vlastně můžeme proti tu jakékoliv stavu, vytvořit si jakýkoliv stav, který existuje, který si můžete představit. A vlastně pokud pracujete s tím, co Marek pracuje, tak můžete skočit do stavu, který si vůbec nedokážete představit. Protože vy tomu tělu dovolíte jít do té extáze, jít do toho rozprostření, že vlastně cítíte celý svět, cítíte ten
1: vesmír. Je to
0: nádherné. Děkuji. No, já teda musím poděkovat, že někdo má podobnou zkušenost. Já jsem samozřejmě za mý mladý léta, to bylo šílený. Byly technoparty a to byly vlastně akce, že by se člověk za ně jako styděl ještě nějaký čas. Ale přesně jak říkáš, někdy, a to, jakmile se to stane jako vědomně a přirozeně, tak to jde velice do hloubky. Najednou se to stává vaší skutečností. Když to máte jenom přes ty rostliny, nebo jak si naznačovala přesně ty průvodce rostlinní, tak je to takový napůl, že oni tě jako průvodci vemou, tak nějak ti ukážou, co to je jako za nastavení, jo, toho vědomí. A pak se toho snažíš jakoby znovu dosáhnout, jo, tu zkušeností. Pak bych jako věděl, že to u těch indiánů jako mohlo skvěle fungovat. Že v té přechodové době, kdy tam dospívá ten člověk v té pubertě a má přijmout tu dospělost toho tvůrce, tak tam má přijmout i to božské tělo. Jo, a v té chvíli ty rostlinné průvodci nebo ten přechodový rituál, který dělali v přírodě, v krajině, součástí svých předků a tak dále. Takže to mělo podle mě velký vliv na tu evoluci toho člověka, protože on najednou začal dospívat. A to je velký dar, najednou mu začaly vlastně dospívat i ty orgány, protože normálně, když mě člověk není morálně dospělej, tak mu nedospěly ani orgány. Jo, to je vtipný právě, jo, že on je na jednu stranu okradený o aktivaci těch endokrevních žláz, je okradený o aktivaci svých neurálních sítí. On je vlastně furt dítě a hraje si a nemá chuť tu tvorbu nebo vůbec přijmout to božství. Já úplně chápu, úplně každýho. Každý má svoji cestu. Nevnucuju svoji. Já se snažím jako popsat, co všechno jako člověk může mít. A vy sami si otevřete buď ty možnosti, jestli si máte v sobě tvůrce, tak haleluja, jo. Ale já ho prostě v sobě objevil v rámci vzestupu. Díky němu jsem součástí svobodné spolupráce a zapojuju se do vzestupu na téhle planetě, celé té soustavy a celé trojedinečnosti toho lidství. A v rámci té spolupráce mám úžasné zkušenosti, které já tady vlastně sdílím, protože všechno, co já tady mám, tak mám v rámci té spolupráce. Všechny ty informace, všechny ty věmy dokážou ty centra navnímat, dokážou je zpracovat do té podoby, aby to bylo předatelné, aspoň pro ty lidi, kteří to chtějí chápat samozřejmě. Jo, takže pro mě celá tyhle, všechny tyhle, ten průvodce vzestupem je takový jakoby dar toho, že jsem jako pozorovatel hleděl do té krajiny, navnímával ji natolik, abych pochopil, jak ona vzestupuje, jaké kvality potřebuje k tomu vzestupu. A ty sobě transformoval natolik, abych to pochopil, abych to mohl sdílet, to poznání. Takže chápejte, ty informace, které já předávám takový, který už jsem v sobě transformoval a vím, že fungují, proto bych to někomu takhle neříkal. Já nepotřebuju žádný diváky, nejsem žádný guru, nikdy nebudu. Každý to zná, kdo chodí na moje semináře, tak se toho prostě bráním, aby si ten člověk ty odpovědi hledal sám, aby převážně to nebylo vždycky jako, že já něco musím říkat, ale zároveň jako průvodce vzestupem, protože každý člověk, kdo tady udělá krok dopředu, jo, krok dopředu k určité zkušenosti toho vzestupu, tak vlastně tak přichází do té spolupráce, že potřebuje se zapojit tou službou do toho tvůrce. Služba, potřebuji tam dát. Já potřebuji dát něco, aby ten vývoj podpořilo. Takže budu sdílet. Jo? A pro mě je to úplně šumafuk. Jestli to mý sdílení, který tady mám, se dotkne pár lidí a určitým způsobem mi to vyřeší jejich psychický, emoční, fyzický problémy, budu jenom rád, protože to byl můj krok se rozhodnout tohle celý naciťovat, zpracovávat, abych to mohl jednou pozdílet. No? A pro mě ta zkušenost toho tvůrce byla jako neskutečná, protože ty věci, které se děly, když se aktivoval ten elementární chrám, byly opravdu božský. Opravdu jste součástí téhle tvorby. Najednou jste velice rozšířená bytost, která je součástí té celé tvorby. Najednou už nemáte jenom sami sebe, najednou jste opravdu součástí obrovského společenství. Najednou s vámi všichni komunikují, jednají jako sobě rovnýmu. To je velký počin, protože se bavit s nějakou velmi vyspělou bytostí a tvůrcem, který ho potkáte, a je velký dar na jednu stranu v rámci té zkušenosti. A nemám to tak, že on mi něco jako nabudliká, řekne a já to tady pak jako na tom internetu jako přehláskuju, jako že jsem si to zapamatoval. To tak vůbec není. Jakmile vy se stáváte jako spolutvůrci, no tak tam to funguje jako, jako spolupráce. Když se zapojíte jako tvůrci, tak máte zkušenost a z toho vy pak posuzujete další krok té tvorby. A takhle pokračujete a najednou zjistíte, že jste si jako obnovil ten chrám a že teďka jste oslovován v rámci té spolupráce. Že vám, řekněme to společenství, ze vstupu řekne tak a teď se bude dělat a tato výzva, jo, v rámci vzestupu a tvorby, jako chceš se přidat, přijmeš tu výzvu a teď já se svobodně jako rozhodnu jako tvůrce. Ano, a to zní velice zajímavě, to téma mě zajímá, já bych fakt se rád to řemeslo nějak naučil nebo pochopil a pak najednou začne ten rok, ty dva roky najednou jsou jak pohádka, to je jak kosmický věk, najednou jste úplně někde jinde, jste vyučovaný v tom řemeslu. Najednou odplyne ten rok a vy máte prostě pocit, že jste zažili snad jako půl evoluce, jo? Že najednou do vás nahustili. A teď si zjistíte, wow, a teď mě to pomohlo ten příběh jako vyladit, pomohlo mi toho tvůrce, dolazuju neustále, protože pro mě to znamená stále vytvářet ten chrám toho božství. Stále tam nacházím, že má další a další prostě komůrku podoby, který jsem si nějakým způsobem vybračně nebo určité schopnosti tvůrčí, které jsem si blokoval. A jsem teďka velice rád, že se za ně nestydím. Jsem rád, že mě i právě v rámci té evoluce a toho vzestupu někdo osloví a řekne, hele, tady je výzva, chceš do spolupráce, můžeš se to naučit. To je geniální. A když jsem to poprvé zažil, tak jsem byl velice šťastný, protože ta výuka a ta škola byla velice příjemná. A neměl jsem potřebu někomu inklinovat jako k nějakému guruovi nebo bytosti, která mě imponovala. Ne, naopak, jsme si tam byli hodně rovní. A to je pro mě i ta neutralita, jo, ta nejvyšší pokora, že přijímáte jako...
4: Krmenej elektronikou. Grace imrvere sere pak, jo.
0: Tak teď tam někdo zahulákal pěkně.
1: Skočil, pěkně, ne, skočilo tam videjko, já jsem tady hledal nějaký něco a skočilo tam videjko, omylem, omlouvám se.
0: Tak se tady omlouváme, Petrucha ano, ruší.
1: Nikdo tam neskočil tady s těma to slovičkama, bylo to videjko, který tady bylo uložený a omylem tam skočilo, takže...
0: Tak dobře, takže asi můžeme... Dej nás tam všechny, jestli jsme hotoví v tom vyprávění.
1: Ano, jdu na to.
0: A můžeme přejít na tu analýzu.
1: Dobře,
0: asi.
1: Dobře. Tak.
0: Jsme tam všichni.
1: Je tam a Chris přišel, Chrisi, takže velmi krásné komentáře přišly na tvoji bytost a děkuju všichni, nádherný. Pěkný příběh.
2: Taky děkuju.
1: Emoční.
2: On ten jenom konec byl takovej, že mi tohoto pomohlo takovou bleskovou rychlostí, co to vlastně, nebo každý by to měl samozřejmě individuálně, ale najednou já jsem se z toho dostal opravdu velmi brzo na to, v jakém stavu jsem byl. A teď já mám úplně, mě se tak opravdu velmi změnil život, to nejde ani popsat, jako tak autentický, opravdu ho vidím se vším, přijímám i dávám, vidím vlastně propady i zase kdy to jde zase nahoru a vlastně vždycky hledám někde ten střed a opravdu to i s tím říkal Marek, že tenhle ten stav ani, to je absolutně odlišné, vzít si něco, nějakou drogu, a tady to zažít s vlastní jako přirozeností je, jsou dvě absolutně odlišné věci. Ani to nejde jako vůbec spojit, protože to jedno je vlastně takovej, jak to nazvat vyloženě, aby to jako odpovídalo. Je to taková jako zkrátka, která zároveň i vám něco vezme, ale jako taky něco nabídne. Ale není to ta pravá podstata. To, co se vám stane ve vaší vlastně přirozenosti, je něco, co z vás samotného jako vyplyne, je to úplně něco odlišného, takže vlastně člověk, který vám tady to může jako něco takového vyjádřit, když to tak cítí, tak Já klidně ty testy na drogy dám a udělám si a klidně tomu člověku to předám. Ale to není nic proti tomu té ženě, která to psala, si teda nepamatuji jméno, ale naopak mi to přijde jako skvělá otázka, protože i to
1: Nádhera.
2: Je to jako potřebné.
1: Ano, taky jsem rád za ňu.
0: Tak děkuju, že jsi to teda takhle douzavřel.
2: Taky děkuju.
0: Jasně, ty jsi nám tam vypadl, no, já jsem si to neuvědomil. Jsem ti měl dát dřív ten slovo. Musíš mě zastavit. Tak, haleluja, jdeme do té analýzy, tu nejsme do rána. Jo, tak super. Tak kdo tady ještě zbyl po té naší drogové party, tak pojďme na to, vezmeme si teda něco skutečného, a to je papír a tuška. To jsou dvě skutečné věci, jako nástroj tvorby. Obrovský nástroj tvorby. Ano, vidím i hosty, že drží tyto nástroje. To jsem velice rád. Já jsem naznačoval, že budu říkat teda určité kvality. Vždycky dáme prostor, abyste si nějak zapsali, jak na to reagujete, jak se v tom vnímáte, co vám to připadne v rámci života, vašich zkušeností a toho, co jste jako bytost, jako tvůrce. A prosím tě, Petrucho, ty jsi hlásal, jako že nám tam pustíš nějakou hudbu,
1: ano,
0: aby tam nebyly ty dlouhý mezery, aby nás lidi nevypínali, že nefunguje rádio.
1: Tak, mám tady hudbu, Máro, normálně představ si o tvůrce, o tvůrce Marka Hašlara a jedna se jmenuje Ambient a druhá Trible. Myslím, že ta Trible je taková meditační, ta by se tam asi hodila. Co ty na to?
0: Tak dej.
1: Nevím teda, jak se to čte, mají to napsané Trible, a takže pouštím, zeslabím a
0: dávím. To je pracovní název.
1: Ano, to je dobrý. Nechám ji tam ve smyčce.
0: A dej jí tak, aby i ten hlas, viď? Ty to asi umíš namixovat, viď? Aby jsme si tam nepřekřikovali.
1: Já ji dám tak jenom do pozadí, tak lehce prostě na podbarvení. Jú? Tak jo, přátelé, om šanty, takže pojďme na analýzu.
0: Tak. Tak doufám, že tam něco hraje. Já nic neslyším, ale můžeme teda začít.
1: Hraje.
0: Potíš, hraje.
1: Ale hraje.
0: Brá.
1: Je to tam.
0: Takže jenom abychom si upřesnili, co teďka budeme psát, tak elementární chrám. Jo, čtyři elementy plus pátý, takže vždycky pět aspektů, pět podmětů, vždycky za úroveň bohyně, budete, pak uděláme tvorbu boha. Jo, teď říkám správně podle toho našeho PDFka. Nějak. Dobře, takže první podnět, který teďka přichází, je život.

Doufám, že máte dostatek času. Další podnět, to je kvalita, moudrost.

Mov, to je důležitá kvalita. Máme zde další podnět. Je to krása.

Tak doufám, že jsem dal dost prostoru, abyste si mohli udělat nějakou sebereflexi, protože to byly velmi, velmi významné a velmi vývojově významné kvality, které nás opravdu v rámci jako tvůrci uvádějí to hrací pole. A teďka já, ještě teďka, než začnem si o tom trošku povídat, kdyby si chtěl někdo zazdílet z hostů třeba, tak já ještě dopovím, ke kterým kvalitám patří ty elementy. Abyste si sami udělali nějakou sebereflexi, jak reagujete, a v jakým způsobem vlastně ty elementy máte uspořádány. Protože vlastně teďka zkoumáme, analyzujeme naše chování. Naše chování, které může vypuzovat určité kvality z těla. Jo? To je ty elementární síly. To znamená, že by bylo teďka záhodný si to tak nějak jakoby zpracovat v rámci té analýzy, co člověk jako přijímá životně, jakou kvalitu přijímá, jakou je schopen pracovat jako tvůrce, ale jako kriticky, ne že se něco namlouvá, ale i kriticky, kde tam je ta neutralita, kdy se nesnažíme si přesně jako furt říkat, tak jsme my dokonalí a my nepotřebujeme se nic učit, ale naopak to zkoumat prostě neutrálně zase, aby jsme jako byli, aby jsme se nenadřazovali. Takže za mě život, byla první kvalita, je element země. Klidně si to tam můžete dopsat. Život je element země. Zde máme krásnou kvalitu moudrost. To je vždycky blaho úplně slyšet. Já vždycky, když to jenom řeknu to slovo, tak už úplně kvílim blahem. Usnout v knihovně byl můj cen a vlíz do knížky, jako to udělal v Nekonečném příběhu, to si přeju už od nepaměti. Takže pro mě moudrost, jako představovat knihovnu všeho, umět se tam napojit na tu moudrost. Moudrost je element vody. No a máme tady ten... Když ho člověk má, tak se cítí jako nejdůležitější člověk na světě. A to je domov. No a když ho nemá, tak se zase cítí jako ten nejhorší člověk na světě. Takže to je velmi zákeřná síla, ale velmi poučná a zároveň velmi vývojová. Takže pro mě je to důležitý, jak se jako zachovám. A domov je pro mě element duchu. Prostor, vzduch.

0: No a teď jsme tady u té, to je taky slovo, o kterém se dá pít úplně nekonečné ódy, a to je krása. Samozřejmě, každý na krásu má svůj názor a pro mě, což je zajímavé, je právě element ohně. Bez elementu ohně byste totiž krásu sotva zahlédli, takže jsou to velmi provázané síly. A máme tu poslední kvalitu, a to je čistota. Wow, čistota, to je velmi zákeřná věc. A když se podívám do té historie naší lidské, tak čistota, ve jménu čistoty, se tady dělali fakt hustý věci. Takže prosím vás, já nemyslím nic takového historického. Je to čistě hra, to znamená, kdo reagoval na čistotu, udělal si úžasnou věc, protože si analyzoval právě ten sjednocující prvek v rámci té bohyně. A to je čistota. Sjednocující prvek, to je ten sjednocující element bohyně. Je čistota. Znamená chovat se tak, abych nenarušoval tu prvotní jiskru, ten prvotní pohyb té prvotní tvorby. Čistota je chování, který nenarušuje. To znamená, jakmile já už to nějak uchopím, tak to zmoduluju a zmoduluji si to do svojí pravdy a pak to někomu cpu. Jo? Čistota znamená, že dosáhnete stavu, kdy vás to ego tolik neovlivňuje jako tvůrce. Když jste v rámci čistoty a tvůrce, vlastně jako nejde udělat chybu, protože vždycky budete součástí, jo, toho, té prvotní tvorby, toho plánu, jo, jak uskutečnit v rámci vývoje, v rámci poznání, celistvosti. A to, co zajišťuje láska. Aby se všechno spojilo a dalo dohromady a pochopilo se. To znamená, pro mě čistota byla velice jako taková jako ze začátku zákeřná věc. Já jsem si ji jako nejde si ji domáhat. Čistoty není jako, že si já něco domůžu, že budu jíst prášky, čistit se Bůh ví jak blinkama, chodit na procházky. To je všechno dobrý. Ale v rámci čistoty znamená prožít čistotu. To je velmi vysoká praxe dosáhnout čistoty. V rámci i té meditace, i toho průvodce, abyste dosáhli čistoty vnímání, i v rámci čistoty srdce. To je, když si představíte, že najednou, když spojíte tu čistotu se srdcem, tak jakoby to srdce se přestane domáhat té iluze. Najednou začne jako čistě prožívat, bez vnášení projekce, bez hodnocení. Najednou je čistě v prožitku. Wow. Jakmile jsem čistě v prožitku, tak jsem najednou spolutvůrce, že nenarušuju ten vývoj. Najednou skrz mě proudí ty tvořivý síly a můžou se tady realizovat v rámci toho tvůrce. Wow, do třetice, wow. Jo, že dobře, jestli tohle dosáhnete, tak já bych řekl, že jako jste zvládli fakt hodně, že čistota je pro mě úplně krásně vyladěný éterný tělo, protože čistota, my tady nazýváme, můžu to tak nazvat, jako éter, nulový bod. Když to opak to v tom chrámu toho spojeného bude zase ten astrální projev, tak u té bohyně ten sjednocující prvek je éterný. Takže tu najednou máme v té tvorbě toho chrámu dva scelující prvky od Boha a bohyně. Od bohyně je to ten éterný nulový bod a od Boha je to ten manifestační, jo, ten astrální bojový pohyb, ten, ta tvorba. Znamená, že my, abychom jako vytvořili ten vývoj, tak potřebujeme obojí. Potřebujeme i ten nulový bod éter, i ten astrál. A potřebujeme, aby se navzájem vyrovnali, aby se dokázali spojit v rámci jeden, jo, ten smysl, to proč té prvotní tvorby. To je právě skrz tu čistotu a ten prvotní nezměněný projev toho Boha, to znamená ten astrální svět. Ale v tom prvním výronu, pak když se to nějak moduluje už tím vývojem, tak to jsou ty zkušenosti, které se pak navracejí, ale my teď potřebujeme najít ten prenatální stav toho chrámu. Takže my tu hledáme ten nejvyšší ideál teďka těch elementů. A tyhle ty kvality, o kterých jsem se bavili a přiřadili ke každému elementu, stělesňoval ten ideál, ten prvotní stav. Takže sami jste si teďka mohli udělat určitou analýzu a já bych se tady určitě chci podělit. Jo? Já jsem tady i měl nějaký to básnický střevo, jak se říká u toho. Tak mám tady něco. Mám tady tu moudrost, když jsme měli tu moudrost, to byl teda element vody, tak jsem prahnu a letím za ní. Je jak vánek, který vše plní. Je, ty brďo, já když jsem si to přečet třikrát, to jsem úplně, to je blaho, já tu moudrost asi fakt miluju. Tak jenom podělím se. Samozřejmě měl jsem tady nějakou takový ty kritický jakoby pohledy, že jsem se tam jako necítil v různých pozicích. Když mám jako, já to takhle vemu čistě, jo, krása, jo, ten element ohně. A teď si všimněte, jo, že ty ženy, ty muži, jak chodí po té ulici, tak oni tu krásu využívají proto, aby stáhli tu svoji pozornost na sebe. To jste si všimli, jako pozorovatel, když jedu a nějaká žena má takové zajímavé oblečení a je prostě hodně vyvinutá, tak prostě člověk se úplně zasekne a úplně koprňák pozorovatel nikde. Jo, takže tam je vidět, že i ta krása je používaná jako síla pro ovlivnění jako toho normálního stavu, že já se pak nemůžu dostat do té neutrality. Já se pak snažím a úplně vždycky, ne, je to úplně v pohodě, všichni jsme krásní. Já úplně se snažím být obrovsky neutrální, ale vždycky, když mluvím o té kráse, tak si na tohle vzpomenu, na tohle, co občas zažiju. A zpracovávám to, ano, protože tam máme tu hadí sílu, která nám odebírá samozřejmě tu kvalitu. A je tam to spojeno se sexualitou. A oni vlastně jakoby potom pachtějí, jo, tyhle ty ženy, které jsou hodně sexuálně i vyzývavě oblečení, tak vlastně pachtějí, aby tu pozornost na sebe stahovali a vám trošku jako odebírali z té dolní čakry, kde je i ta sexuální síla jakoby k ním. A vy vlastně jako máte mechanismus nějaký v sobě jako reakci, kterou se snažíte jako odblokovat, že? A říct si, aha, takže já mám navázaný jakoby nějaký reflex, nějaký program. Zrovna když jde o tenhle element, tak já se na tohle chytím, tak si dám prostě příště pozor. A prostě hned jedu, všichni jsou krásní a funguje to. Najednou nemám ten výkyv, jo, v tom pozorovateli, to jenom abyste věděli. Takže krása mě teda vždycky zastavila, já vždycky tam nevím, co mám napsat, abych nebyl tady jako braný jako za nějakého úchyláka. Ale je to tak, prostě v té společnosti to tak jako prostě funguje. Když se pojádáte kamkoliv, na reklamu, do televize, herci, herkyně, zpěváci, všichni jedou tuhle sexuální sílu. Přes tu krásu. Jo? A dokonce se ve společnosti ví, kdo je krásný, tak je úspěšný. To je prostě jako dost nesmysl, protože opravdu všichni jsme krásní. Element ohně patří všem. Měl by se navrátit znovu jako do toho člověka. Aby on zářil opravdu tou krásou a mohl lidi osvětlovat tu svoji neskutečnou krásou, že jo, jak je roztomilej. Takže prosím vás, to, co dělá společnost prvně stávající, je fakt magie, je to čistá magie, kde zavázali tuhletu krásu právě na ty magické rituální programy. Stále jsme pod jejich velkým vlivem. Je to hodně spojený s tou sexualitou, nemáme to ještě vyřešený. Vidím to tam taky, že i sám sobě jsem hledal tu krásu nějakým způsobem. hodně jsem se ponižoval. Hodně jsem se jako říkal, že nejsem jako vnitřně krásný. Já jsem z toho ani nebyl krásný. Jakmile člověk jako nevyzařuje svoji vlastní jasnost té krásy, tak vlastně ani jako nemůže být ani v obličeji krásný. Takže i člověk byl takový bledý a furt co jako úkolek bubák. Takže jsem si říkal, no kurňa, ono to fakt bude jako nějak, že já potřebuji jako svítit a ku podivu, čím víc jako toho ohně a toho světla máte v sobě, to znamená, že máte i víc rezonance, že totiž světlo a oheň vzniká z rezonance, z harmonické rezonance. Když vy jste v harmonii a v rezonanci, a to je ta krása, krása je harmonická rezonance, jo, to je, že se něco sladilo uvnitř vás ven, jo, prostě sladěný jste, tak jste krásný. A to je celý kouzlo té metafyziky, jo. Že vlastně, kdybyste věděli, že celý vesmír drží vlastně i ta krása, že tohle, co my říkáme krása, drží celý vesmír pohromadě, jako mně připadá, že to velký úlet, jako. Jo, že a my ji používáme pro takový uchylárny a ono to je taková vývojová věc. Jo, takže to, co jsem se fakt jako zasmál a začal jsem tu krásu používat pro svoji tvorbu. Začal jsem celý svý tělo prostě milovat, že je krásný. Že jsem prostě krásný. A že rezonuju harmonicky. Že opravdu kdokoliv se mě dotkne, tak taky zkrásní, protože věřím, že jsou všichni krásní. Víš, jakože že vidím, jak to funguje. Že krása je prostě dar, obrovský dar. A člověk by si ji měl vážit, když ji má teda hodně a nemusí pro to nic dělat samozřejmě. Ale je dar to umět i přijmout, jo? Sám v sobě, že jsem jako krásný. Tak já nevím, tak já jsem se podělil už hodně a už se tady nebudu slíkat do naha. Tak chce někdo z hostů se podělit, sdílet? Já mám prostor.
1: Víš, možná navázal. Nebudu říkat všechno, ale třeba ta krása, to je hrozně hezký, protože první věta je všude kolem nás. Jo, to jste několikrát zopakoval. Ale ještě možná řeknu na úvod, že vlastně už se to dám po několikátý a vlastně po každý je to jiný. To je hrozně zajímavý. A už mi vlastně stalo, že jako vlastně při tom, co si jakoby vnímám to slovo, tak tam je vždycky nějaký jakoby vývoj, že něco ve mně se prostě mění. A tady, co jsem si napsala, je takže všude kolem nás, to, co vidíme, co je ve mně, vidím i kolem sebe, hledat krásu v sobě a venku. A pak mám tady takovou větu s otazníčkem, jako obdivování krásy pomáhá vidět krásu i v sobě a vždycky jemnost. Jo, tak... A ještě možná řeknu k té čistotě, že tady mám první slovo zase jemnost, krást. Čisté srdce. A v ten moment jsem fakt jako vnímala to srdíčko moje a bylo tam prostě okamžitě dojetí a vděčnost. Takové krásné završení. Tak děkuju.
0: Jak když jsem se jako představil, že teďka najednou mám s tou láskou a s tím srdcem jakoby všechny tyhle ty elementy jako spojit a tím obnovit to spojení, aby se navrátili, tak bylo po každý krásný shledání. Jo, že i s tou krásou, i s tím ohněm. Jo, že to je přesně ta jemnost. I s tou čistotou. Já jsem se jí jako hodně bránil. Prostě zuby nechty jsem se furt špinil, abych jako nebyl vidět vlastně jakoby. Jsem měl pocit, že se jako slíknu.

0: něco naplňuje. To je nepředstavitelný zázrak. Vy najednou máte pocit, že jste na začátku i na konci toho života. Že už jako neprhnete po ničem, co vás jako dokáže naplnit. Že jste se najednou úplně uvnitř sebe naplnili a řekněme tím celým příběhem. Najednou ten příběh zaplnil všechny ty vaše prázdné místa, které v sobě máte. A díky té čistotě, ku podivu, díky té čistotě. Takže já úplně najednou jsem jako úplně jako blaho, děkuju, to, co jsem nenáviděl, tak teďka jako mám rád, hurá. Jo, protože já tu čistotu neměl rád, mě byla jako hodně násilně vnucovaná přes nějaký ten úklid a ty, znáte to, výchovné praktiky a zároveň já měl jako pocit, že bych asi nesnes možná jakoby ten pohled do toho zrcadla, jako jaký doopravdy jsem. A fakt jsem se jako zakrýval. Bál jsem se toho pohledu vidět sebe přesně takovýho, jaký jsem. A blaho vidět, že tam není ta vina. Jo? Že tam není ta vina, že jsme špatní. Na konci je to, že jsme tím zdrojem, že jo? Že je všechno v pořádku vlastně. Jo, to, prostě, to byl docela jako šok. Já jsem prostě myslel, že Bůh ví, jako, jak tam nedostanu naplácáno na to, jak jsem zlobil tady v té tvorbě. A naopak za tou čistotou to bylo jako jiný. Nakonec jsem měl jako... Nebylo to jednoduchý vlastně jako pustit ty mý nedostatky. Pustit nedostatky, to bylo úsilí. Jako otevřít si ty možnosti prostě to je ta čistota. Někdo může vnímat čistotu jako úplný nic. Takže každý na to má úplně jiný pohled. Ano, tam, kde není nic, tak máte furt uklizíno. Tam se prostě nemůže udělat bordel. To mě připadlo mít skříň na nic, to by bylo úplně skvělý. A cokoliv bych tam dal, tak by zmizelo. Hned bych to nemusel uklízet. Ale ne, to je jenom pro představu, jak jsem si z toho všeho dělal srandu. Takže já blaho, čistota, ano, za mě, klobouk dolů. Tak kdo chce, další, může...
1: Tak jestli můžu, já bych taky navázala, protože to je teda jakoby velmi zajímavý, co vzniká, protože já bych taky ráda se vlastně vyjádřila k té kráse a k té čistotě. Že takovým mým druhým povoláním je vlastně jakoby umění a dneska si vlastně duše s duchem zvolili, že budeme malovat. Takže vlastně u toho běžely velmi silné vlastně jakoby prožitky. U té krásy jsem vlastně viděla dům a viděla jsem ho na moři. Ten dům měl, z toho domu vycházely, jak vlastně, když jsou váhy, tak takové vlastně vypadalo to jak lodičky, které sedějí vlastně na těch vlnách. A skrze celý ten dům vlastně v úplném středu byl meč. A vlastně bylo zajímavý prožívat, že i když je rozbouřené moře, tak vlastně ten dům stále stál a stále mi v něm bylo dobře a mohl prostě plout tam, kam potřeboval. A vlastně tak takhle bych to řekla, protože já jsem taky přesně, jak Marek říkal, já jsem měla obrovský problém s krásou. Velmi, velmi jsem to cítila poníženě, zneuctěně a vlastně jako dlouhodobě vlastně s tímto elementem jsem se nějakým způsobem potýkala. Samozřejmě jsem se ho i velmi jakoby bála, když se mi otevírali určité jakoby zkušenosti, ale dnešní prožitek je teda takový, že se ho budu ještě fakt teda jako zpracovávat, jo, takže takhle pro možná inspiraci, nevím. A k té čistotě taky, já teda musím vyjádřit absolutně jako dojetí, protože nejdříve mi tam obrážel obraz vlastně jako nekonečného srdce, a v tom srdce všechny srdíčka, které

0: byly vlastně vedly nitky od každého srdíčka ke srdíčku, ale to každé srdíčko se spojovalo, bylo spojeno i s tím nekonečným srdcem. A to, co mě teda absolutně dojalo, byl prožitek uvědomění ponaučeného démona. Já nemám slov prostě na to, jak obrovsky vlastně jsem dojatá, protože si vlastně uvědomuju, jak obrovský potenciál by tato zkušenost vlastně vývoj přinesla. Takže takhle jenom vlastně ohledně čistoty. Děkuju.
1: To je dobrý, hele, ty jsi jako vyčistila démona, to je super, ty prťo. To dát, ale potřeba asi drsnej rejžák, že jo?
0: Ano, drsnej rejžák i velkou vanu.
1: Jo. Ne, tak jako na jednu stranu my na sebe vážem takovéhle bytosti, jak andělské, tak démonické a je to jako škoda, že jo, my je taháme do té tvorby, protože jako nezvládáme tvořit, takže jako moc prosíme, aby to za nás udělali. Ale jak ty démoni nebo anděle, jestli zasáhnou do toho vývoje takhle, tak se jakoby zavážou, udělá se smlouva, jo, s tou vaší tvorbou. To, co jste nezvládli vy, udělal někdo jiný a vznikla smlouva, to znamená provázanost, jo, určitá dohoda. A tyhle ty smlouvy a vám vlastně jako určitým způsobem blokujou, aby se ta síla navrátila úplně k vám. Může být právě založená jak s démonem, tak s andělem. Je to stejně proveditelné, jsou na to speciální rituály, ale my, když to děláme přes to srdíčko nebo přes ten chrám srdce, tak my se snažíme právě rozvázat všechny tyhle ty programy. A ta čistota je naopak a vede k tomu, aby se jako zlustrovaly tyhle ty smlouvy, tyhle ty programy, aby se vědělo, ale čistota jakoby rozpustí to, co není skutečné. Jo, úplně do morku kostí, jak se říká. Takže vlastně to má jakoby svůj efekt. Jo. Děkuju ti za tvoji zkušenost, Pájo.
0: Děkuji, Marku, ještě to říkáš, že já bych tam ještě teda vypíchla ten jeden detail. Ono vlastně z toho démona ten úplně zmizel a stalo se z něho to čistý srdce, který vplul do toho srdce, toho zdroje. Takže vlastně jako moc děkuju, co vlastně jako říkáš, že na to jakoby navazuješ, protože vlastně tak ten obraz jakoby končil.
1: Ku podivu, když jsem jako měl svobodnou spolupráci v rámci krajinotvorby a vzestupu země, tak když se aktivoval tenhle ten elementární chrám a ta čistota a jakoby zešlo čistit jako ty roviny v té planetě, jako v rámci toho vzestupu se to vlastně uskutečnilo a začalo se to jako dít, a tak normálně z těch rovin vystupovaly nejenom jako světelné bytosti a anděle, jako který byly uvězněný, jo, jakoby v těch rovinách, ale zároveň přesně i ty démonické síly, které jakoby, víš, jako zůstaly taky tam někde jakoby v tom cyklu, že jo, moci a dobývání a přesně těch hadích sil jako svázaný, taky oni měli a najednou možnost jako tímhle způsobem jakoby vzestoupit, jo, protože to bylo jako nabídnuto, oni mají zase svobodnou volbu se rozhodnout, protože když oni přijmou to po naučení, tak je to jako stejné, jako třeba co Kristus třeba jako říkal celkově, že i ten jakýkoliv člověk, který udělá nějaký hřích, který mu stěžkne, tak když to jako se ponaučí a přijme tu zkušenost, že jako prostě už by to jako by neudělal, ne, že si to říká v hlavě, ale že to přijme právě tím srdcem, to znamená zase tou krystalizací, to znamená, že on to vykrystalizuje jako by tu zkušenost, že už nemá tendenci to potom dělat, nebo nemá jako chuť, tak to ponaučení proběhlo. A to je stejný s tím andělem i s tím démonem. Si to jako můžeme představit. A v té krajině jako to byl zážitek po každý, když se tohle z toho obnovovalo, tak vidět ty zástupy těch různých bytostí, které tady byly vázané na ten vývoj a prostě tady jako usnuli, protože to lidstvo tu vibraci tady nepozvedlo. A tím, že se pozvedá teďka, tak vyloženě a tyhle ty tvůrci, tyhle ty božské bytosti, které tady byly takové stázy časové, tak se vlastně jako probouzeli tou obnovou toho chrámu. A pro mě jako tenhle ten zážitek vidět jako v krajinotvorbě, pak to prožívat rok v rámci jako té mé vnitřní praxe, jako nepředstavitelný. Nevíte, co si s tím máte jako počít. Jo? Jako nevíte, jako kam to zařadit, jak s tím jakoby pracovat. Ale tohle všechno umí čistota. To dělá čistota. Vlastně to uvolňuje z nás a uvolňuje všechno, co je svázané, tak uvolňuje i z té krajiny okolo nás, z té celé tvorby. Tak wow, tak chcete ještě někdo z hostů? Pojďte na to.
2: Tak já jdu. Můžu jít, nebo? Tak když jsme u té krásy a čistoty, tak to jsou zrovna dvě kvality, kterým jsem se vůbec nevěnoval dřív, absolutně, spíš možná opaku. Jako ten metalista, jako ten rocker, jako ten vlastně alkoholik, jo, takže bylo to úplně naopak. Když jsem se podíval do zrcadla po těch třech dnech, tak říkám, jak říká Mara, wow, co to je, kdo to je, jo. Ale poslední dobu, no poslední, jako v průběhu těch let, kdy jsem se očišťoval, jo, tak prostě se tomu jako tak trošku začínám věnovat. Schudl jsem, zhubl jsem 16 kilo za rok, což je krása, dělá mi to krásně na těle i na duchu, cítím se nádherně, nevím, jestli je to krása, ale zapnul jsem básnické střevo, které někdy používám k tvorbě těch textů, a takže krása jsem napsal: oči tvé napověděli, jak krásná je tvá duše, taková hloubka a nedozírnost bez konců a začátku a bez hranic, a tam je vše možné, i to, že tma se rozsvítí. No. A ta čistota tady ruku v ruce s tou krásou, nebo je to hodně podobná kvalita, takže jenom krátce, ta vůně, kterou znám z prostoru těsně vedle tohoto a přitom tak vzdálených. Jo, takže tam možná ta touha po tom alabastru, jo, po tom zdroji, jako po tom vlastně prostoru, odkud jsem přišel, jako daleko a přitom tak blízko, protože je to ve mně. Jo. Jo, ale kolikrát dostat se do sebe je ta největší práce a největší vzdálenost. No a pak tady mám ještě například moudrost, to mě připadá takový vtipný. Probudí se, kdy to nejméně čekáš, bez usilování, a obejme tě zevnitř tvého těla navždy. Vysune nožky a vede tě. Takže ta moudrost ve mně vlastně, jak ty teleskopy vystrčí ty nožky, a už vlastně jedu v té kvalitě moudrosti, která přišla, aniž bych ji volal a čekal, ale možná těma prožitkama, jo, za ty desetiletí se sama od sebe zjevila, kdy uznala za vhodné, aby mě vedla dál. Takže Om Shanti, díky za prostor. Předávám slovo.
1: Tady je skvělý, Petrucho, už se tady i to naznačovalo, viď, že koliv je to jednoduchá věc, vypadá to jako, že to s váma nic nedělá, ale když si to jako chcete znovu zkusit třeba za týden, za 14 dní, tak zjistíte, že jste udělali posun. Už jenom tím, že nad tím trošku uvažujete, že se to dostane do vašeho pole, toho tvůrce. Že to jsou velmi silné kvality. Ono, vám se to nezdá, ale teď tu opravdu mluvíme o nástrojích tvorby elementární. To znamená, že oni ty bytosti, které tvoří, tak z tohohle čerpají, z těch kvalit. A my jsme to nějak nazvali, jo, nějakýma slovama. A to je pro mě jako významný, že ten pozorovatel se bude stále posunovat, takže on uvidí další úhel té krásy, uvidí další úhel té čistoty, že on po každý to neuvidí stejně. On si teď vyloží, ten člověk, ale vyloží si jenom zrníčko celého písku, který tady na zemi máme. To znamená, že podle mýho je to velká zkušenost se jako vejít vůbec a stát se součástí toho božství. Protože v této chvíli se vám začne každé to zrníčko zvědomovat. A to je obrovská provázanost. Obrovská, protože najednou, jak to říct, jakoby, to, co jsem furt odděloval od sebe, tak v té chvíli najednou už je mnou, v té chvíli už není to oddělení, že se nemusím snažit. Že ty mluvíš o moudrosti jako odrazu toho, co v tobě vyvolává třeba, protože ten pozorovatel to teďka jako potřebuje slyšet. Ale v té chvíli, jakmile a ti to začne fungovat, ta moudrost, tak to znamená, že ty si přečteš jakoukoliv buňku v tvém těle a ta buňka ti řekne svůj příběh. Otevřeš si celý DNA a celý DNA ti řekne celý tvůj příběh moudrosti. Pak jakoukoliv stopu, kterou jsi tady zanechal a byla součástí určitého vývoje moudrosti, znamená jako se sladit, ponaučit se a prostě pochopit ten evoluční proces, tak to pro mě znamená uchovat vývojovou kvalitu. To je moudrost. Uchovat tu zkušenost pro udržitelnost života. Ano, to je moudrost. To je skutečná moudrost. Moudrost má, ty se vydáš na cestu, tam máš nějakou zkušenost, jaký tam bylo počasí, jestli si potřeboval tohle, tamhle. A celou tu zkušenost pak se s ní vrátíš domů a když jdeš znova na tu cestu, tak ta moudrost znamená, že už vím, co si mám vzít sebou. Protože jsem tam už byl a mám tu zkušenost. Takže jsem se ponaučil a teď si vemu třeba nožík, cirky, jo, plachtu. Jo, najednou jsem moudřejší. A to je ta udržitelnost života. To je pro mě moudrost. To je ta velká hloubka, která tam pak je. To znamená, že my nebuďme úzkoprsí, ale zkusme si se na to nahlížet, na ty kvality, stále a stále porozumět, aby jsme jakoby věděli jako jedinečnost i celistvost těchto kvalit. Tak jo, tak ještě samozřejmě, a už se objevila i Mercy, tak dávám zase prostor hostům, jestli chtějí nějaké sdílení.
3: Já možná... Ano, nemám.
1: Nejste vy dvojčata, náhodou holky. To začali mluvit ve stejnou chvíli, to bylo hezký, děkuji vám. Tak vám řeknete si vy? Tak ta zmizela. Ne, objevila. Tak necháme koho? Michaelu, to tam vypadá stabilně. Michaelo, můžeš klidně, jo?
3: Jo, tak jo. Jak jsi mluvil krásně o tom, bych se chtěla trochu k něčemu přiznat, že jak jsi mluvil o tom, jak člověk spojuje s těmi elementy a Marci asi potvrdila, že si je dělala několikrát, že viděla vývoj svůj tam, vlastně vzestu, jestli jsem to dobře pochopila. Tak já vlastně při každém činí já cítím tu energii v mém těle, takže já vlastně i cítím, že se tam něco děje. Je to nějaký jakoby pohyb, jako můžete to nazývat třeba pohybem svalů, pohybem trávení, ale já vím, že to není jenom tak, že se to prostě neděje jenom tak, že tam je vlastně ten posun, pohyb. Něco se uvolňuje, něco odchází a podobně. Takže je úžasné mít tu zpětnou vazbu okamžitě při tom psaní a při tom načítání, vlastně propojování s tím elementem, propojování s tou kvalitou. Takže jasně přivolávám k sobě, abych ji poznala, abych ji více poznala. A třeba když jsi od loni žádala o poznání vděčnosti, protože se mi zdálo, že prostě nemám tu vděčnost, že ji neznám. Já jsem nebyla vychovávána v prostředí, kde by ta, byla ta vděčnost, takže jsem si jako žádala o to, abych ji poznala. Jako dejte mi vděčnost, dejte mi vědět. A opravdu mi to přišlo, začalo to přicházet. Takže vlastně můžu potvrdit, že tady ty úžasné kvality, jako život, moudrost, domov, krása a čistota, se dají jako načíst, poznat. A třeba u toho života, tam se mi hodně zrcadlo taková ještě dualita, kterou tady mám s tím. Takže třeba tam přišlo okamžitě to nadšení a pohostinství a překrásná umoření, transformace a bytí v srdci. Ale až jsem si říkala, a tam něco ještě dalšího, jako ještě mi dej, jako co tam je pod... Takže jako strach ze smrti a strach z udělání chyb. Jo. Takže tam bylo krásně. Ale tím, že jak jsem se to zvědomila, že jsem se nebála toho se na to podívat, tak už jsem cítila, jak mi to odchází. Zase nějaká, ne všechno, jako to je postupný proces, co tak jako cítím. Možná si to nedokáže dovolit to okamžité okamžitě odejítí těch stránek, které mě brzdí, ale cítila jsem ten posun. A pak ještě bych se chtěla vyjádřit k té čistotě, což tam jako mi přišlo očista, což bylo samozřejmě jako zajímavé, jak jsi mluvil o tom, že to není jako s tím spojený, ale já to tak mám a možná i tím pádem vlastně tam cítím to čištění, pročišťování, když se spojím s tím světlem, což jako je zajímavé, co je spojené s tou krásou, jako vidět světlo v každém okamžiku, mi tam přišlo. A u té čistoty, tam byla to učista prvně, ale pak jako neutralita, 100% bytí, a pak jsem se úplně rozprostřel do toho nic. Že to 100% bytí, tam bylo to nic, tam bylo to rozprostření do všeho. Což je zajímavé, což je vlastně teďka mi tam došlo to propojení vlastně, takže nic a všechno. To je v tom jedno. Takže děkuji moc.
2: Přátelé, možná je vhodný čas, abych vyzval taky posluchače, který tady jsou, kdyby se chtěli zapojit.
1: Ještě Marsi.
2: Můžete Marsi taky zavolat. A Marsi, jestli má teda taky analýzu. Máš zamutovaný mikrofon? Nemáš, dobrý.
4: Už se tam asi.
2: A vypadla.
4: Jsme slyšet, vidět?
2: No, nejseš vidět, ale
1: vidět nejseš.
2: Slyšet si.
4: No.
2: Tak do.
4: Tak asi bez mě.
1: Si, tak
2: Marci,
1: můžeš tě zkusit.
2: Slyšíme tě.
1: Mluvit, chceš slyšet.
5: Nech to
2: zapadá. Počkej, ona... A je za, na pódiu tady ji mám, takže... Marci, my tě slyšíme, my tě nevidíme, ale slyšíme, takže můžeš mluvit.
4: Já mám slovo někomu jinému.
1: Ale oni nás neslyšejí asi, Petrucho. Tak já nevím, si zkusíš zase jako restartovat, že by se připojila?
2: Dobře, takže Marci, odebrat hosta. Takže odebírám... Tak, odebírám
1: já nevím takovou malou vsuvku... Tadyhle ještě k Míše, to bylo vlastně jako moc hezký, že tyhle z ty kvality, to nebylo jako tak, že by mi někdo nadiktoval, co jako mám dělat, jo? Že jakože já přijdu do kostela a tam mi někdo něco řekne. Ono to tak vůbec v tom lese, v té krajině jako nefunguje. Tam, když se nestáváte jako součástí toho, opravdu jak jsem to naznačoval, a nejste zapojeni tou výzvou do té spolupráce, tak se tam vlastně nic nedovíte. Tam sedíte, koukáte, přiletí ptáček, odlítne, nic se neděje. Vůbec nic. Vůbec nic. Ale tehdy, jakmile tady mluvíme o něčem, že se vám dokáže rozšířit vědomí, že dokážete vnímat i jakoby vývoj, kvality v té krajině, tak právě mě bylo úplně úžasný pozorovat tu krajinu, jak přede mnou zestupuje a dává mi jasný znamení, čím toho dosáhla. A vždycky jako ta kvalita se vyzářila, jako holon, takhle, jako ty nebesa se spojily tou kvalitou. A já úplně, jo, to si musím zapamatovat, to si potom někdy přečtu, co to vůbec bylo. A tak až pak ze mě za pár let teprve vypadne to slovo, třeba moudrost. A já úplně, wow, tak to byla moudrost. Já jsem se divil, že jsem nějak zmoudřil potom. Jo, že to funguje prostě jako úplně trošku jinak. A mně se to moc líbí, že tam byly ukázané jakoby takové ty ideály toho vzestupu. Ale jak tady vidíme, kam ty kvality jako zašly, a jak jsme byli jako my lidi schopní je dehonestovat i v rámci naší společnosti, i našeho osobního vývoje, jako je opravdu hrozný. Takže super, Marsi, tak máš slovo ještě, přidáš se, zkus něco říct.
2: Vypadá tak, že nás neslyší. Marci, my tě zdravíme, ale máš zamutovaný mikrofonek. Aha. A zamrzla?
1: Snaží se.
2: Ale snaží se, vypadá se tak, že se snaží.
1: Tak budeme ještě trpělivější. Hlásí se.
2: Plaha, Chris.
1: Tak můžeš, Chrisy.
5: Tak já bych měl taky ke kráse a čistotě. A u krásy hned jako první mi tak jako zaznělo opravdu, že krása je vlastně už od narození až po ten život, až končící vlastně smrtí a furt takhle dokola. Tak to se mi tak jako ukázalo zároveň i v obrazu, bylo to hodně jako zajímavý. A taky tam v té kráse přišlo jako pozor. V té nepozornosti se velmi lehko spálíš. No to tady vlastně už nějak jako řečený bylo. A u čistoty mi velmi zajímavý přišlo, existuje zde prach, jako prach, ta špína, která se má mít. A tak to mi přišlo jako zajímavý. No a zase vše a nic.
1: S tím prachem, to je zajímavý, že jo, že ten prach je jakoby ta tíha, která nás jako špiní, že jo, jakoby tím se jako oddělujeme a zakrýváme jako tu svoji skutečnost a pak se tý tíhy jako nemůžeme jako zbavit, že máme pocit, že to jsme jako my a že když jakoby se zbavujeme té tíhy, tak máme pocit, že se zbavujeme sama sebe. Jakoby jsme to přijali za svý, ale opravdu, když to takhle vemu, jestli vycházíme z čistoty a ze zdroje, no tak to naše není. To vůbec nemá s náma nic společného. To na nás jako někdo napatlal, aby jsme tady stěžkli a opakovali ty věci do nekonečna. Takže jsem jako taky zařval haleluja, teď ona vlastně, ta tíha neexistuje, to je iluze, to je jenom to oddělení, to tady prostě se mnou nemá nic společného, tak se taky začaly dít jakoby věci. Jo, že ta čistota je opravdu velice léčivá věc, ale velice jako takzvaně nebezpečná. Ona je jakoby agresivní. Jo, ta čistota je prostě agresivní, protože to je najednou ten pohled se vyčistí, to okno se vyčistí a ty to najednou vidíš celý. A to ti to úplně vykulíš oči. To je až takhle, jo, to jsem teda vůl, že se tady domnívám, že jsem takový jako, no, jako ten pohled se ti opravdu rozšíří natolik. A já bych to chtěl teďka uvíct na pravou míru ještě s těma kvalitama elementama, protože to bylo jako záhodný. Takže element země je spojený s endokrinními žlázy, pohlavními žlázami, protože země je vlastně spojená s životem, takže element země aktivuje naše endokrinní žlázy, pohlavní endokrinní žlázy. Tam je i ten hormon té naše chutě do života. Nezapomenout, že když nám tohleto v rámci toho přechodu pak začne mizet tenhle hormon, tak nemáme chuť do života. Takže spojovat, ano, Máme endokrinní žlázu, která je přímo centrum elementu země. Chování všech životních funkcí, co je spojeno s životní funkcí, je spojeno s řídícím centrem endokrinní žlázy pohlavních orgánů. Když máme element vody, moudrost, to jsou endokrinní žlázy nadledvinky. Ano, nadledvinky zajišťují v celém těle naprostý dovoz všech surovin. Oni připravují prostředí našeho těla na jakoukoliv reakci. To znamená, že jestli se jedna buňka rozhodne, já potřebuju tohle, tak okamžitě zjistí, že nadledvinky to předvídali, měli moudrost, to předvídali a připravili prostředí tak, aby ta buňka mohla uskutečnit cokoliv. Takže čím větší moudrost, tím větší možnost připravit buňky na jakoukoliv činnost. Takže nadledvinky, úplně úžasně geniální endokrinní žlázy. Báječné. A jdeme dál, máme tu element vzduchu. A je tu endokrinní hlavní žláza brzlík. Brzlík je velmi významná endokrinní žláza, která teda čistě zajímavým způsobem, tím, že zůstaneme v pubertě zamrzlí, tak nám začne vyloženě, se říká tvrdnout, nebo vyloženě kamenět, až přestane úplně fungovat. A brzlík zajišťuje výchovu, a to je ten náš domov, že jakmile my se cítíme spokojení v našem domově, tak jsme schopní jedině tehdy se ponaučit, a to je ta výchova. Schopný přijmout tu ten prožitek a tu reflexi. A to je ten domov. A to je brzlík. Brzlík vychovává naše buňky. Nejdřív se narodí buňky mladý, jsou to malí děťátka a začnou kolovat. A jakmile se rozhodne jako to tělo, že potřebuje víc těchto buněk, no tak brzlík zajišťuje to, že vychová tyhle ty mladičký buňky do jakoukoliv kvalitní řemeslné práce, mistrovské práce na buněčné úrovni. Brzlík je výchova a domov. To je významná endokrinní žláza, která je zakrnělá po pubertě. Když se nerozvíjí vlastně tenhle ten potenciál domů, ten člověk nedospěje a nezačne ten domov vlastně uskutečňovat. Ona se nedovyvine, protože ten člověk ani nepochopí tuhle kvalitu, protože ji nezažije. Že se prostě typicky nedovyvíjí. Domov je braný opravdu v rámci bytosti. Si představte, vy jste bytost, která přišla od někud. Vy nejste jako tělo, vy jste jako bytost v tom těle. To znamená, odkud přišla ta bytost? Teď si představte, že pošlete lásku té esenci domova a pak zjistíte, já jsem napojený támhle na tu hvězdu, já jsem napojený támhle na ten vývoj, já jsem napojený támhle na ty duše. Najednou vidíte ten svůj osobní domov. Vytváříte si vlastní prostor. Pro život. To je velmi významná žláza. To je velmi významná žláza. Ku podivu je to vlastně nejdůležitější žláza v rámci regenerace těla. Protože ona jediná zajišťuje, že znovu vyučuje ty buňky. Oni jsou pak schopní se bránit. Oni pak schopní se regenerovat na tělesné úrovni. Když není aktivovaný brzlík, přenášejí to jiný žlázy. Střeva, žlázy, kostní dřeň. Ale ty buňky nejsou dobře vychovaný. Jsou chaotický, neumějí reagovat, mají špatné reflexy, jsou pomalí. Ano, to všechno se děje. Genově si to předáváme, tuto degeneraci těch žláz i brzlíků. To znamená, že když někdo to překoná, dospěje a začne opravdu skutečně vytvářet domov, kde se všichni cítějí spokojeně, kde se můžou ponaučit a vychovávat jakoby, přirozeně. Tak v té chvíli funguje i jeho brzlík na této kvalitě. Pak on vychovává neskutečné množství buněk, které dokážou celé to tělo úplně naprosto vrátit do prenatálního stavu. Do miminka, do úplného miminka. Wow, takže velice důležitá žláza. Další element ohně, krása, to je štítná žláza. Štítná žláza řídí celý metabolismus, všechny reakce v těle. To je oheň. To je prostě oheň. Jestli neumíte metabolismus, neumíte přizpůsobovat tělo, necítíte se to je zajímavé, je to i v tom krku. A teď to vidíte. Jakmile nezvládáte tu tvorbu, znamená jakoby nezvládám ten oheň, nezvládám krásu, sebelásku a tohle, tak to jde vždycky do krku. Jakmile já se cítím, jakože mě někdo chce ponížit, když jdu třeba na praný s tím, že jdu na tohle video, tak to cítím v krku. Cítím, jak to tam tu krásu někdo chce potlačit, že ty to nedáš, zase ti někdo řekne, že vypadáš jak feťák, jo, cokoliv. Ale já si řeknu, ne, já jsem krásný, všechno je krásný, já to dám a řeknu to tak čistě, jak to nejvíc dokážu cítit. Tak pak se to povolí samozřejmě, ale vždycky to jde do krku. A pak se i špatně metaboluje, pak prostě celé to tělo je studený, je takový, pomoc, a úplně vyprchává ze mě prostě život. Ano, protože neumíte štěpit reakci, dělat. Neumíte vyrobit teplo. Spoustu věcí. A jsme tady u čistotě pátého elementu. Wow. Pátý element je endokrevní žláza, kterou nejvíc miluju. A to je šišinka. To je epifýza. Protože ta vás spojuje, ta je největší čistota, ta vás spojuje s tím zdrojem. Ta do vás stříkne dimetyltryptamin, jakmile se otevřete a rozšíříte celé své vědomí. Ano, je to velmi tvrdá psychedelická látka, kdo mě poslouchá, a naše šešinka je schopná jí syntetizovat okamžiku, ani se nenadechnete. Udělá to píp a letíte celým vesmírem. Ani jste si toho nevšimli. Ano, to zajišťuje čistota. To je šišinka. Kdo neumí čistotu, má problém. Samozřejmě, jak jsem vám naznačoval, není to jednoduché, protože jakmile se spojíte s předivem všeho, skrz čistotu, tak jste opravdu, jak jsem vám říkal, úplně nahatý. Vidí do vás ten zdroj, už nic neschováte, už neexistuje nic oddělit od toho. Už neexistuje nic odděleného. Vidíte, co se vám stane, když se aktivuje tato žláza? Vám najednou začne pomalinku vstřikovat. Jo, tenhle ten dimetyltryptamin do celého organismu, abyste si zvykli na to, že nejste oddělené bytosti, ale že jste součástí kurňa toho zdroje. Jo, to je úplně báječná věc. To znamená, že jakmile začnete navracet tyhle ty elementární chrám bohyně, aktivujou se vám vaše endokrevní žlázy, protože to je v těle její hmotný projev na tomhle projektu člověk. Jediný dvě věci, které řídí tělo. Endokrevní žlázy a druhá část boha je neurální sítě. Samozřejmě mozek tam je taky, ale ten to jenom jako vyhodnocuje, ale neurální sítě. Tyhle dvě řídící složky boha a bohyně vytvářejí tvorbu vašeho těla. Bohyně formou těch látek a chemických věcí, hormonů, transmitérů, vytváří ty možnosti toho těla. Neurální sítě vlastně zajišťují tu viditelnou, tu projevenou tvorbu toho boha. Oni vlastně jako propojují všechno. Manifestuje se to. Ano, tady jsou možnosti bohyně, ale my musíme udělat rozhodnutí, takže uděláme nějaký čin. To neurální sítě má někde rozsvítit a vytvořit něco. Takže vidíte, že máme dvě řídící složky, které se navzájem chtějí dohodnout. Ale protože do toho kecá ten mozek do toho tak neskutečně kecá do těle těch řídících věcí, že nedá šanci potom té neurální ani těm žlázám se dovyvinout. Protože my jsme přijmuli určitý chování naší společnosti, který nám zakázalo to božství. Řeklo, vy jste blázni, nic takového neexistuje. Člověk nemá právo nic takového ani obsahovat. Tady se k tomu modlete, jo, tady prostě choďte do kostela, tady si prostě dělejte tohle, ale držte hubu. Jo. To znamená, že my opravdu navracíme celý to božství do sebe. Tím, že aktivujeme tyhle na tělesné úrovni. To. Funkce. Wow. A teďka já jsem si to postupně času uvědomoval, že to je tak neskutečně provázený. A vždycky, když pracuju s těma elementama, tak se jako představím, že třeba představím si tu zemi a teďka se do ní rozpouštím a vnímám to centrum, jak z toho jako saje, že ty pohlavní orgány se spojují s tou živoucí esencí, která z ní vyvěrá z té země, z té naší Gáji. Prostě vyvěrá. A já prostě přijímám tu esenci života a obdarovávám skrz ty pohlavní orgány, vlastně jako, že oni vytvářejí esenci pro celé moje tělo. A ta esence proudí ke každé buňce a dává jí živoucí sílu. A teď vidíte, buď děláte tohle s těma orgánama endokrevníma, anebo máte tu sexuální úchylku a furt se snažíte sexuálně uspokojit. To je prostě další varianta tady v lidstvu. Buď vyvíjíte ty orgány opravdu evolučně, anebo jenom čistě vám jde o tu reprodukci, jenom do kolečka, nic jiného, prostě žádná kvalita jako mě nezajímá, hlavně ať je víc dětí, oni mi pak pomůžou. Ale je jim jedno, jak se chovají ty děti. Jo, tam se to má vyrovnat. Tam se ta kvantita a kvalita té reprodukce má vyrovnat, aby to nebylo zdrcující pro toho člověka. To znamená, že on má být velice vědomý v tom, když opravdu sexuálně jakoby má ten akt, aby něco stvořil. Nedělá to jenom pro nějaký půdový uspokojení. To potom on jakoby ztrácí a ty orgány endokrevní ztrácejí tu sílu. Pak se života domáháte spíš. Chcete, aby vás někdo miloval. Furt jako chcete jako někoho víc mít tu nadvládu sexuální. Jo, že v tom to je. A vy sami sobě máte nekonečný zdroj živoucí síly. Ale jen to, když se vzdáváte toho sexuálního hrašení totálního tady, co tu je. Jo, tohleté příšerné magii, která prostě úplně vlezla úplně všude. Jo, já když to vidím už mezi mladejma, tak to mají fakt jako trošku jako narušený. Teď kolik těch pohlaví teďka vzniklo, kolik destruktivních já nevím, představ o tom, jako, jaký člověk jako může být, a ještě si tím uřezává si ty orgány, různě se deformuje nesmyslně, geneticky, hormonálně, no úplně šílený. To, co je zdravotnictví, zdravotnictví se nesnaží aktivovat vaše endokrevní žlázy. Ono se vám snaží jako tak na nejvíc je udržet při životě tak, že nahrazujou ty chemické látky, jakoby ty, co už nezvládáš. Říká, máte už nevyvinutý, takový rozbitý, tak já vám budu dodávat lékem. Ale neumějí zregenerovat jako ten orgán. A teď si představte, když byste tyhle ty možnosti přesáhli jako dál a řekli si, ano, regenerace, ale je možná, když já si aktivuju tyhle ty všechny endokrevní žlázy, i tu pohlavní žlázu, aby se vytvářela ta životní esence pro všechny buňky. Vidíte, tady jenom ty možnosti tam jsou? Proč si je neotevřete? Proč je nemáte? Proč vám nefungujou? Proč jenom v nějakém malém měřítku, jenom pocuť a dál už prostě ne? Jo, tam je veliký posun, jak má jdete dál. Teďka můžu i prodejchat ten element, jo, do toho těla. Můžu si jako představovat, že miluju a raduju se, že běhám po té zemi a jsem velice rád. Jo, že to všechno může být velký pokrok, když jenom tomu přidáte trochu radosti a lásky, že vidíte rádi tu zemi, tu živoucí sílu, která vás oživuje, protože ona vám dává vlastně ten život. Ona vám, jo, ta hmotná složka vás udržuje tady při životě a dává tu možnost. Díky těm orgánům pohlavním jste se tady narodili jako bytosti. To je neskutečný dar. Jo, v tomhle tom jako bych přešel pak dál, můžete i s tou vodou, samozřejmě zase nadechujete do té své bytosti tu vodu, radujete se, že se navrací. Kde je radost a láska, tak tam bývá ta přirozenost, že postupně to začnete dělat jako přirozeně. Už to pro vás nebude jako překážkou, nějaká oddělená věc, takže když se dáváte někam, že máte jako radost, že vidíte zemi, vidíte vodu, vidíte vzduch, máte ten vzduch, jste jako součástí, až by z radosti a z láskou si přeju, aby se mi jako navrátil a znovu jako, jo, ta bytost se zcelila. A zase vnímám v tom vzduchu, že i ten brzlík se začne prostě rozpínat a já najednou dejchám, znovu ho otevírám, že on, brzlík vypadá jako takový komůrky, tam má nespočet komůrek, jako když jste ve škole, máte spoustu tříd a ta buňka prochází různýma těma komůrkama a tam jsou tak speciální věci, které jako vychovávají, učej tu buňku, aby byla připravená na různý funkce. To je geniální věc, takže když se vytvoří ten prostor, kde se můžete učit, tak prostě se i ten brzlík aktivuje. A to je vzduch. A jenom jste vytvořili prostor, domov. Úžasný. Báječný. To s ohněm, to jde dělat pak i s tou čistotou. Že se prostě jenom představuju, že čistota je všude. Je ve mně, okolo mě. Je to jenom způsob chování. Je to jenom to, že to nechávám prostě čistě plynout. Že prostě dokážu se chovat takhle, takhle nezištně. A znovu, jakmile se začnete takhle chovat, tak v té vědomé praxi se vám aktivuje ta šešinka a ona vám okamžitě tam prostě kápne ten transmitér, aby ten mozek vlastně vůbec ten zdroj nějak pochopil nebo ho nějak přefiltroval, tak potřebuje ten transmitér, protože on fakt opravdu funguje i pro ten mozek, pro to tělo, protože my, když ten prožitek nespracujeme, on je velice obsáhlý, ten prožitek. On zdrojová informace prvotní obsahuje jako celý ten příběh, takže ten mozek to potřebuje přefiltrovat. A proto mu ta žláza udělá zase ty možnosti, že připraví ten mozek pod ty nervy na to, aby mohli vlastně to mít ten prožitek, jo, toho zdroje, tou čistotou. Takže vůbec, jakože já jsem najednou začal praktikovat ten elementární chrám a mě se aktivovaly ty endokrevní žlázy. A každou tou aktivací endokrevní žlázy to mý tělo dělalo opravdový zázraky. I na té emoční úrovni, i na té psychické, i na té tělesné. Jo, prostě najednou jsem neměl ty výkyvy, najednou jsem byl jako ta krystalizace, najednou jsem byl jako stabilní, neutrální, už jsem tam nevykyvoval prostě, už jsem byl krystalický. Najednou, jakmile se zcelí potom ten chrám, tak se stane jakoby taková zvláštní věc. A pro mě je, jakože se může vytvořit záblesk. To znamená, že se ten zdroj, že zdroj najednou jakoby přijde k tobě nebo k té společnosti a zažije to propojení s tím zdrojem. To je informace, kterou budete rozebírat jako dlouho, protože ten prožitek je dlouhý. Ale vy teďka najednou máte ten chrám a on se ten záblesk, on se ten zdroj, ta jednota mohla jakoby skrz vás vyzářit. Vy teďka máte možnost to božské tělo toho tvůrce se stát jako součástí této úžasné věci, která je vzestup, která je právě ten evoluční proces, který se odehrává jak v rámci planetárního vědomí, tak i solárního vědomí, tak i vědomí toho člověka. Takže chvála. Wow, tak jsem prolít ještě celý ten chrám elementární z úrovně bohyně, posvátného nic, nejčistějšího ze všech a blaho jí, naší posvátné matce, protože díky tomu, že mi jako umožnila jako znovu vejít do toho lůna, tak já jsem opravdu ztratil, nebo objevil jsem obrovskou důvěru a ztratil jsem ten strach se rozpustit. Zároveň se narodit a zemřít zároveň a nemusí u toho člověk procházet na fyzický úrovni. Protože vám to tělo na tohle začne reagovat tím, že začnou zanikat ty buňky, které mají zanikat a začnou vznikat buňky, které mají vzniknout skutečně, podle té skutečné povahy vaší bytosti. Jo, protože vy jste teďka programovali to tělo do tohohle hroznýho stavu, v kterým ho máte. Každý se teďka zpytujte, s čím máte jako fyzický problém. Protože to znamená, že jste vypudili ze sebe element. Jo? Vypudili element nějakým chováním. A proto se tato nemoc, to fyzický, nějaká reakce objevila formou nemoci. Víte, to je i tak řečený. Nemoc. Jo? Že nemám moc. Víte, to je úplně jasný, někdo mi prostě tu moc té tvorby vzal, proto nemám moc. Jo, je to úplně, v té češtině je to krásné. Takže úžasný dar. Úžasný dar. Přejdeme k tomu druhému daru a to je ta úroveň toho Boha. To je najednou úplně, jakoby, kdybychom obrátili všechno z hůru nohama. Nejdřív děláme všechno, že neděláme jako nic. A teď najednou stojíme na té křižovatce a máme udělat pravý opak a udělat něco. A to je někdy jako najednou šok, když si řekne člověk, kurňa, A já myslel, že to bude tak jednoduchý, že vlastně budem dělat furt nic. Teď to je úplně super, nedělat nic. Vlastně, když bych nic neudělal, tak bych nic neskazil, že jo? No jo, to je prostě normální. Proto se neradi rozhodujem. Ale jsem tu s váma v tom životě a prostě my se jako neradi rozhodujeme. A vždycky trošku jako máme pocit, že chceme, aby nás tam ten život jako dokopal úplně, úplně sakumprdům dokopal na hromádku a pak teprve se jako rozhodnem, jako doopravdy, jinak to je jenom jako a možná, co kdyby, a jako jo. A... Takže vidíte, že to tam nemáme v pořádku. A že by bylo velice dobré se teda umět začít rozhodovat. A to je pro mě ta manifestace. A to je ta část toho, té tvorby toho Boha, toho Adama, který zase používá tu neurální síť toho člověka. A v těle je zase pět neurálních sítí, nebo pět chování neurální sítí. Těch pět chování, těch aspektů, těch elementů, se projevují jak v kvantové úrovni, tak i v té neurální, protože neurální sítě jsou teďka posledním jakoby důkazem v našem těle, že objevili několik neurálních sítí, které nejsou přímo spojené s naší nervovou soustavou a to tudíž s mozkem. Dalo by se říct, že nervy a mozek je jenom takové jako vyhodnocovací centrum, které snímá informaci z mnohem rozsáhlejšího pole, kde je vlastně doopravdický ten proces těch kvant v tom reálném čase. Fungují v těch kvantových sítích, to znamená v celém těle. A mozek jenom vybere opravdu jenom jako vyhodnocení, jako a té nadměrnosti dat, který pak vychází, jo, z toho prožitku. To znamená, ty neurální sítě jakoby reagujou na tu tvorbu, jako řekněme. Já se pro něco rozhodnu a teď najednou ty neurální sítě se vlastně začnou plnit a měnit a narážet na to, co dokážu a nedokážu, jestli to rozhodnutí jako ustojím, neustojím, tak oni se začnou formovat tím, jak my se k tomu postavíme, k tomu rozhodnutí, jako tvůrce, jako Bůh, jako manifestace. Můžeme přejít teda k té analýze, kdy si zase dáme pět podnětů, zase si vezmeme papír a tužku, aby jsme si tam mohli napsat nějaké reflexy, reakci, jak na ty kvality budeme reagovat. Tak, dávám ještě chvíli prostůrek, abych napiju.
2: A prostůrek tady udělám i Marcelce, která se zapojila z posluchačů a ohledně čistoty, a že to je dech, rosa a chůze v orosené trávě, jemný vánek ve vlasech. Tak Marcelko, velmi romantické a příjemné.
1: Děkujem.
2: Díky. Děkujem.
1: Tak, jestli jsme připraveni, zkusme zase toho našeho pozorovatele, ať jsme schopní si přečíst, analyzovat a kvality elementárního chrámu, projevené manifestace Boha Adama. A první podnět, který budeme naciťovat, je instinkt.

Instinct. Instinct je taková ta rychlá reakce. Takový ten reflex, který máme. Dost prostorů. Můžeme zkusit další podnět. Šifra. Tajemství.

vám odkryla, co měla. Můžeme jít další kvalitě. A to je etika, kvůli chování.

Tak a byl bych teda rád, aby jsme začali další kvalitou. To je světlo, impuls.

Máme tady poslední podnět pro vaší reflexy a to je provázanost.

Tak já vám děkuju, jste se takhle snažili a byli jste i trpěliví. Doufám, že vám to přinese, co zrovna teďka potřebujete. Mat z té vaší vnitřní bytosti. A já samozřejmě jsem obrovsky rád, protože se i taky trošku přinutím nad tím jakoby přemýšlet stále. A pro mě vlastně tato část tvorby toho Boha bylo trošku, mně se do toho nechtělo. Já jsem se stále schovával u té bohyně, prostě v té náruči té bohyně, té matky, a prostě jsem jakoby nechtěl do té další tvůrčí fáze. A samozřejmě je to trošku logické, jo? Jsem třeba jako chlap, tak můžu mít jako averzi k těm ženám a takhle jako bývá to často.

0: A já to vnitřně cítil, že tam mám jako pokoj. Tam mám jako dostatek jakoby času na všechno. Tam je taková pohoda. Tam mám to, jo, našel jsem to dno, to lůno, tam je ta důvěra, tam je to případné obrovsky jako úžasný. A že já teď najednou musím s tou kůží jakoby na trh a musím najednou jako něco říct, něco rozhodnout, něco manifestovat, mě připadlo jako dost traumatický. A vůbec i v životě, když si to tak vemu, tak jsem radši byl ten introvert a nerad jsem se dělil o ty své zážitky, nebo vůbec jsem se nechtěl ani dělit, mě to vlastně jako nezajímalo, jestli to někoho zajímá. Jo, to je, abyste věděli, že jsem k tomu neměl žádný sklony, že to mě přivedlo až to nutkání to sdílet, jo, že najednou se potřebuji jako vypovídat z toho. A tady to najednou jsem narazil a říkám, a kurňa, tak to ten Bůh je, tak to bude bolet, jo, to prostě, no, tak jsem postupoval velmi po lehoučku tady, jo. K té bohyni jsem se jako tulil, ale tady to bylo takový jako, jak to uchopit, jo, co s tím teda mám dělat, jakoby s tím mužským projevem toho Adama. Mně připadly totiž strašně, všichni totiž mužové takový jako máčovský. Jestli znáte, co znamená máčovský, tak to znamená, že jsou právě, že snědli moudrost všeho a jo, jsou takový vládnoucí typové, máčové, jasně, máčovský. A já jsem ty chlapy prostě nechápal, a proč hrajou ten fotbal, a proč tak křičejí u toho, a proč dělají ty auta, proč mají ty auta, a proč se tak chovají, a jsi to pochopil až teď? Že oni prostě nemají vyvinutý ten systém, jo, prostě těch neurálních sítí. Oni se neumějí použít toho muže správně, jakoby toho boha. Jo. Oni tam prostě cpou zase jiný programy, které prostě jsou docela jakoby narušují ten vývoj. To znamená, já jsem si úplně, moc se mi líbí, třeba ta provázanost, jo, abych vám to jako osvětlil, tak zase řeknu spíš ty elementy a pak si začneme vyprávět, takže já nechci přeskakovat, ale ke každému teďka tomu podnětu my si doplníme elementy, abyste měli přehled. Takže začneme, pouvám se tím instinktem, ten byl jako první. A samozřejmě tam máme zase element země, instinkt, země. A teď to je jako zajímavé, ne? Jako jak to, že to chování té neurální sítě vlastně zajišťuje jako ochranu toho života. Instinkt ochraňuje živoucí sílu, která je ve vás. Že? Takže ona jenom je tu život, vy jste jako obživli a jedna ta vlastně ta pozemská síť toho boha má za úkol chránit ten život, chránit svoji existenci. A teďka, když my to jako přežijem, jako, jak to jako říct, jako máme tam spoustu dilemat, které jsou součástí našeho instinktu. Někdy se stane nějaká situace a my najednou zůstaneme stát a nevíme, co máme dělat. Najednou úplně nedokážeme ochránit sebe, nedokážeme ochránit nikoho ve okolí, prostě nám jakoby jsme jak opařený a vůbec jako nechápem, co máme dělat. Já si nevím proč, já si vždycky pamatuju, říkám si, ať se komukoliv stalo, z mých přátel, nebo jsem dělal sport, tak vždycky jsem jako měl tendenci jako být záchranář, takže jsem vždycky skákal jako první tam, kde bylo nějaký štěstí. Když jsem něco slyšel, jak jsem běžel, někoho zachraňoval. Několik bouraček jsem já osobně prožil i viděl, takže jsem tam hned běžel, hned vytahoval, pomáhal a reagoval jsem velice instinktivně. A i když jsem nikdy jako nevěděl, co mám dělat, tak v tu chvíli, jakmile šlo o můj život nebo o někoho život, tak jsem věděl, co přesně mám všechno udělat, abych zachránil ten život. Nebo aspoň, abych ochraňoval ten život spravedlivě, aby se ta neurální síť z toho ponaučila, z toho instinktu. Je to takový ten put sebezáchovy, jak se o něm baví. A teď vidíte, kam to vede. Proč jsou vlastně války? No, protože jsou kvůli té praštěné sexualitě, že jde o ty ženský a chlapy, a proto se mezi sebou perou. A to vlastně celý tohle to vlastně jako je. Jo, že ta válka je vlastně put sebezáchovy, jo, nepochopený instinkt, který přešel do té zvířecí fáze úplně, do té šelmy a místo toho, abych chránil život, tak radši toho člověka zabiju, abych jako by třeba, víš, jako nemám jinou možnost, ne, musím ho hned zabít, musím přemoc ten národ, musím ho jen pokořit. Takže tam jsme velice jako špatně nastavení. Jo, my by se měli chápat život jako komplex, životní síla. Jo, někdy se stane to, že můžu udělat čin, abych zachránil někoho jiného a daruju ten život, jakoby. Není to jako ta oběť, ale můžu prostě jakoby... Já mám dělat instinkt kvůli tomu, abych zachránil život. A ne o to, bych musel brát život. To prostě je obráceně než ten neurální systém. Já vím, že si řeknete, a to je Gandhi. O, Gandhi, ten přece dělal ty demonstrace bez násilí. Vy se nechali pak všichni ty mnichové zmasakrovat a zabít jenom pro nějakou kvalitu. Ale o tom to víceméně jako je. Já nebudu jako ponižovat cizí život ani svůj život. Já ho chci chránit. Chci chránit všech život. Takže udělám cokoliv jinýho, jenom ne někomu vzít život. V rámci půdu sebezáchovy. Udělám cokoliv jiného. I kdybych měl zdrhnout, i kdybych měl přeskočit neskutečnou věc, abych někoho zachránil, tak to udělám. Víte, v tom je ten instinkt, že najednou jste úplně naplněný tou živoucí sílou, že dokážete opravdový zázraky. Ne? To je pro mě báječná věc. Někdy to člověk samozřejmě přehání, jak to říkám, dostává se do té oběti, pak tam, že on se radši obětuje pro ostatní, než aby prostě jakoby přiznal, že se necítí dobře, že je potlačovaný v té živoucí síle. Takže někdy to děláme i obrácení. Máme tam spoustu těch poloh. Buď je tam ten lovec, nebo je tam ta oběť. Je tam i ta praštěná sexualita, kterou máme pokřivenou. Jo, ten lovec, oběť a takhle, to je s tím hodně spojený. A většinu vlastně útoků, které jsou braný, tak jsou vlastně kvůli této dezinformaci v rámci sexuality. A toho půdu sebezáchovy, že určuješ vlastně, kdo má žít a kdo nemá žít. Je to obrovský téma. A wow, takže šifra, tajemství, tak to je element vody. Jo, to byl podnět pro to, aby... A představte si, že další chování té neurální sítě je, že ona zašifruje všechny informace, které si chcete zapamatovat a pracovat s ní jako v rámci moudrosti, tak ona zašifruje do vaší speciální šifry, který jste jenom vy, že vy jste ten speciální pohled, vy jste ta nastavená bytost, která má unikátní adresu, kterou si ještě dokáže tu zkušenost a ten prožitek zašifrovat, aby vám to nebylo odebráno. A vy i dokonce zanecháváte teda ten punc té šifry, takže každý ví, že jste to udělal jako vy, jo, že tam necháváte ten punc. A proto ta šifra je unikátní. Znamená, že my uvolňujeme ze sebe takové ty informace, které bereme jako probuzení. Tak ono to funguje tak, že my rozšifrujeme tu síť a porozumíme tomu příběhu. A díky tomu se uvolní ta informace z vašeho těla. Takže to zašifrování je velice důležitý. Umět zašifrovat a odšifrovat, nebo to tajemství s ním pracovat, aby jsme si to neblokovali. Protože proč nevidíme do svých buněk? Proč nám nedokážeme přečíst ty informace? No protože ty informace jsou zašifrované v tom projeveném stavu. My jsme je zašifrovali dokonce svojí vlastní šifrou. A dokud na to nepřijdeme, jak jsme to udělali, tak se nám neuvolní ta informace. Z jakékoliv buňky, z jakékoliv DNA. Takže velice unikátní umět dešifrovat, jo, dešifrovat ten symbolický symbolikum, které může naznamovat ta šifra. Ono to má smysl toho tajemství, jo, že to tajemství jsem tam schválně jakoby zadal, protože mě to spojuje, jako, že ta šifra má ochraňovat, co je jako ryzí, aby to nebylo před zraky hnedka okamžitě vybrakováno. Když vy něco ještě jako zpracováváte, aby se to stalo tou složkou, kterou už chcete sdílet, tak je to teprve rizí, jestli to snažíte teprve dosáhnout nějaké rizosti. V té chvíli jste zranitelní. V té chvíli vy potřebujete, abyste si ty informace uměli uchovat a ta je ta šifra. Jakmile to zpracujete uvnitř do té celistvosti, tak se vlastně ta šifra změní a uvolní a zapojí se do toho vývoje. To znamená, jste pak dohledatelný, jakože ano, na to přišel tady tenhle člověk, tam má své označení, tu šifru, tu svoji jedinečnou šifru. To je krásná věc a to je element vody, projev Boha. Tu kvalitu. Máme tu další kvalitu, etika, chování. A to už asi vám trošku naznačuje, to je taková ta forma té analýzy, kterou se tady učíme, jako takové vnímat to chování. A to je element vzduchu, projev Boha. Element vzduchu je ale etika chování. No, tahle ta naše analýza, nebo to pozorování toho chování, ta analýza, je velice důležitá, protože já to tady u vás obrovsky vidím. Člověk si nerad vstupuje do té kritické fáze. On nerad vstupuje do těch stínů, takže nejdřív on pozoruje, co je na tom pěkný, co mu to přináší, ta kvalita. Ale jakmile on začne jakoby jít do hloubky těch elementů, víc je prozařuje jakoby v tom chrámu srdce, tak se mu právě odkrývají i ty stíny, který dlouhodobě potlačoval. A to je to utrpení a strachy, který si zastrkal do toho podvědomí. V této chvíli tvůrce prostě není naplat, všechno musí jít ven, všechno si musí odvětrat, protože kdybyste dostali plnou tvůrčí sílu a měli tam schovaný tyhle ty kostlivce a tyhle ty nepříjemnosti, které jste nespracovali, tak by to bylo pro vás velice destruktivní. Takže velice opravdu na místě tou analýzou všechny dostatečně prozkoumat. Celý ten prostor prozkoumat a to je ta analýza. To je ta etika chování. Já prostě jenom neutrálně pozoruju tenhle ten nástroj, jo, v tom prostoru toho mýho života. No, to je obrovská věc. A tady ta analýza, na tom vydělávají nepředstavitelní prachy lidi. Protože oni vždycky si vytvoří jako nějaký nástroj, jako jak si člověk může analyzovat nějaký problém, v rámci nemocí, v rámci psychických, emočních stavů. A vy jdete na ten kurz, tam se jakoby pak zanalyzujete, s čím máte problém, pak vám řeknou, co máte dělat. No a vás to stojí strašný peníze. Teď si představte, že každý z vás to má v těle, dokáže sebereflexy, protože má srdce a protože má tuhletu neurální síť, ta úplně skvěle dokáže prozorovat to chování, dokáže skvěle analyzovat všechno. To znamená, že jako blaho element vzduchu vám pomůže k sebereflexi. Jo? Už nepotřebujete, opravdu nepotřebujete, všechno v sobě máte, jenom tomu dejte prostor. A nakonec zjistíte, že všechno v sobě máte, že jste to jenom neviděli, nebo jste se špatně dívali, jo, formou té analýzy. To je tápu, a ne každý je schopen uvěřit, že si dokáže sám sobě nelhat, že si něco nevymýšlí a že to vnímá velice neutrálně právě a velice kriticky. To znamená, že se neschovává jako za tím růžovým, za těma brejlema růžovejma, ale že sebe vidí kriticky. Protože si opravdu zahraje tu roli toho tvůrce. Tak. Jo, já prostě mám rád, když se odehraje nějaká situace a já se pak koukám, a které té části toho elementárního chrámu na to zareagovaly. A které části umím jakoby tam dát, a které neumím. Dám třeba příklad. Odehraje se mi nějaká nemoc, nějaký proces a já teďka to pozoruju a říkám, analýza, no tak co jsem dělal? Snědl jsem něco špatného, nebo já nevím, nějaká bakterie, nebo bůh ví, co se mi stalo, no to je naprt analýza, to mi nepomáhá, že jo. No tak já bych musel jít jako do hloubky. A teďka najít třeba, nechovám se třeba nějak jako nevhodně, to tělo pak třeba není připravený na ty různý překážky, které tu ten život přináší. Jo, není to třeba tím, že nejsem dostatečně připravený, že nemám tu imunitu dobře vytvořenou, nemůže to být někde ještě jinde, nemůžu pro to něco udělat. A tím analyzuju. Skvělý. To je skvělý. Já jsem touhle analýzou pak došel k tomu, že jakýkoliv jako projev, který se mi odehrál v životě, jsem si dokázal okamžitě jakoby odrazit v té reflexi a viděl jsem, ano, teď s tím teďka pracuju, ano, to teďka mám v té vědomé praxi, ano, ten nástroj tady teď opravdu řeším a čistím, proto se mi teď projevuje tohle v životě. To je úplně super, teď já to teď krásně můžu reflektovat a mám tam tu analýzu. Super, geniální. Takže jako pro mě blaho, když to někdo umí dělat sebereflexy. A máme tu element ohně a to samozřejmě je impuls nebo to světlo, že je jako docela logické. Brát to tak, že to chování v tom neurální síti je, že něco musí udělat jako reakci, jako impuls v té síti, jako poslat zprávu, jako aktivovat to, jo? Kdy jako pošleme impuls. Takže tyhle ty impulzy, které procházejí celé tou neurální sítí, je právě ten oheň, že se to dává do toho pohybu, že jsme v tom impulzu. To je velice jako důležitá věc. Protože my, když máme málo ohně, tak on prostě ten neurální síť jako nemá ten svůj proces ve správné, jako nemá tam dost energie, nemá tam dost šťávy, aby ten kvantový proces mohl procházet. Takže převážně to bývá tak, že když zažijete nějaký silný psychický, emoční třeba proces, tak člověk spí hodně, je takovej jako vygumovaný, že vlastně vůbec nemyslí, je takovej jakoby úplně stand-by, jakože odpočívá prostě. Tak to je přesně to, že tam nemá ten oheň. Že prostě narazil na něco najednou, že nemůže zpracovat, protože nemá ten výkon, nemá tu energii. A to zase trvá, než to člověk jako navrátí do sebe ten oheň, aby mu fungoval v tu chvíli, kdy on potřebuje. To znamená, že já když potřebuji stimulovat, jo, ten neurální proces, no tak tím ohněm navýším to světlo, ten oheň a stimuluji ho a jsou ty záblesky a najednou ta neurální síť funguje a najednou mám tu odezvu a najednou začne to kmitat. Takže úžasný dar pro mě. Jo, já jsem s tím měl problém, protože já jsem se nerad viděl ve světle. Já jsem naznačoval, že jsem se radši schovával v té jeskyni, abych nemusel jít na světlo. Abych nemusel lidem říkat ty svý prožitky z té jeskyně a nějak to manifestovat. Takže to byl velký odvážný čin pro mě, jakoby ty všechny prožitky potom prohnat tou neurální sítí a vyprodukovat něco, co můžu jako touhle naší omezenou řečí trošku jako vysvětlit, co to bylo, co se to odehrálo, co mi to pomohlo, co mi to znovu obnovilo, jaký potenciál nebo jakou tu manifestaci pro tu tvorbu, jako tvůrce. Wow. No a poslední, to byla ta provázanost. A to je zase ten sjednocující element aspektu Boha. Pro mě ještě jsem to nazýval jako astrál, nebo ještě se tomu říká i soucno, jako ta prvotní projev té tvorby. Takže byl nejdřív jakoby ze zdroje přišla nějaký smysl, nějaký impuls a ten impuls vytvořil první projev. První světlo tady v té tvorby. Pro mě to bylo, že to je ta prvotní síť, že jsem to nazýval dřív jako prvotní síť, a ten prvotní záblesk, který vytvořil tu provázanost všech. Ale my jsme naprosto provázaný. Je dokázaný, že na té kvantové úrovni neurální jsme provázaný s každou částečkou existencí tady, v ten duální světě. To znamená, že prožíváme všechno najednou. To by i znamenalo, že je to všechno, ta síť. Jo? ten sjednocující prvek je ta, ta prvotní síť. Kdežto u té bohyně to, to byl ten éter, to znamená ta prvotní čistota, to prvotní nic. A pak je to, jo, v té tvorbě je to zase ta prvotní soucno, to sjednocující prvotní tvorba. Tak, doufám, že jsem vám to nějak objasnil. Že jsem byl dostatečně srozumitelný. Když tak, kdyby někdo chtěl, tak samozřejmě můžete, máte i tady teď prostor, samozřejmě i vy jako hosté, tak bych byl rád, i kdyby diváci se chtěli přidat. Tak, dávám vám prostor, můžete, chvála.
1: Tak, já klidně začnu. Já jsem, pro mě bylo jako zajímavý, že vlastně než jsme začali, tak, nebo když jsme těsně začínali, tak mi přišla věta, nikdy nejsi sám. A já bych se zastavila právě u ohně a u provázanosti. Já jsem s ohněm měla opravdu jako i vlastně v této části tvorby opravdu velký problém, protože jsem si vlastně, když jsem se začala vlastně jako uvědomovat určité záležitosti v minulosti, tak jsem se obrovsky vlastně jakoby vylekla. A v tu chvilku, když jsem vlastně byla sama doma, tak jsem si vlastně furt žádala jako srdíčko, furt jsem se ptala, jak jako to můžu unést vůbec, jako to, co se mi jako začalo otevírat. Šlo vlastně o čin, který jako skutečně zasáh velmi tvorbu. A dneska jsem moc ráda, protože vlastně to, co cítím z ohně, je opravdu veliký respekt a přípravu. Jsem moc ráda, že vlastně té energie se už nebojím, ale vnímám, jak obrovsky jako důležitá ta příprava, ta očista vlastně jako všeho je. Protože jsem si vlastně jako uvědomila, že tak jako vše působí na nás, tak my působíme na to vše. A u té provázanosti to prostě fakt já nemám slov. Tak jak začínalo vlastně celý ten proces větou nikdy nejsi sám, tak u té provázanosti vlastně přišla věta staníš se pro celek. A vlastně namalovala jsem tady tři bytosti s holema a přišly mi k tomu velmi zajímavé atributy, takže si to zase ještě jako dál budu prozkoumávat. No, takže jsem tak jako hodně vnitřně jako dojata, protože se mi jako nějakým způsobem cítím odkryvá něco, na co jsem jako vlastně dlouho čekala a uvědomuji si, že jsem to vlastně jako cítila už jako dřív. Ale bála jsem se vlastně si to přiznat. Takže takhle za mě. Děkuju.
0: No, tak to chvála, protože to je zajímavý, že my tu provázenost máme daný už z té prvotní tvorby a my si ji hned okamžitě zakážem, že na to nemáme právo, na tu provázenost. Což je jako zajímavé. Děkuju, ty. Pájo. Tak, hurá, do boje.
2: Já bych navázala, protože přesně jako ten impuls a tu provázanost jsem měla takovou trošku jinou než všechny ostatní. A přesně, měla jsem tady takový hezký pocit u toho světla, jo, protože jakože záblesk, probuzení, nový vznik, energie, formování něčeho nového, naladění na lásku. A to mám radost, protože přesně, já jsem doteďka měla obrovský jako obavy se jakoby projevit. A tohle vnímám jako posun. Jo, že mám pocit, že už jsem schopná ten impuls vnímat jakoby pozitivně a ne jako tlak do něčeho. Ale pak ještě tu provázanost, tak tam se to bylo pro mě jako nejvíc neuchopitelné. Takže jsem tam měla jakoby spojení, propojení, spolupráce, otazník. Šla mi tam ta síť, to mi tam šlo, ale ani už jsem to jako neuměla jakoby napsat a obava. Takže tam vím, že tam mám teda... A už se mi do toho nechtělo jít. Už to bylo prostě, tam mě to stoplo a jako říkám, aha, a nazdar, jo. A jenom možná si zmíním, že ty předchozí. To je hrozně zajímavý, jak jsi říkal, že vlastně máme jít do toho negativního. Protože mě se tam u těch předchozích i ten instinkt, šifra, etika vždycky ukázalo něco negativního, jo. Jakože instinkt, jakože žádný nemám, špatnýho mám, neposlouchám ho, takovýhle. A když jsem si začala prožívat tohle negativní, tak mi tam přišlo, ne, to nechci. A pak mi tam šlo jako, OK, jít do sebe, hledat, nacházet, jo, jo, jít do srdce. Tak to je takový zajímavý. Takže vlastně teďka nevím, jako, tak mám jít víc do hloubky s tím negativním, nebo je to OK, že vlastně tam mám tu potřebu, jako, nebo tu, já jsem to vnímala jakoby pozitivně v tom, že tam změním tu negativní kvalitu v to pozitivní. Tak teďka takový otazník.
0: Je, tak to je krásný, máš to už v procesu. To je moc hezký. Já na to netlačím. Já to nechávám, jako aby se to transformovalo přirozeně, protože my jsme jako zvyklí manifestovat s tím tlakem, s tím chtěním. A najednou zjistím, že se ta věc může provázat, aniž bych chtěl. A to je zajímavý efekt v tu chvíli. V tu chvíli najednou já už jsem se propojil, proč bych se teda já musel chtít s něčím propojovat, když už jsem provázán. Takže to mě vlastně přistalo k tomuhle, že já jsem si přestal tohle úplně blokovat. On se mi ten příběh okamžitě otevře celý, takže já cítím, že něco potlačuju, jakoby, tak okamžitě tam dám tu provázanost a najednou se mi dopoví, proč to potlačuju. Celý ten příběh se mi jako začne doutvářet. Že mám najednou jako k tomu mám najednou příběh, k tomu prožitku. A to mě velice, velice jako posunulo dál. Byl jako schopen i tu kritickou věc, přesně, jak jsi říkala na konci, vidět velmi vývojově. Velmi to vývojově.
2: A jakoby jet i v tom negativním, protože jo, to jako necítím se v tom dobře, že jo, cítím ten tlak.
0: To je ta neutralita, přesně.
2: A nemám to zastavovat teda.
0: Jo. My dokonce, aby jsme znovu to trauma právě neprožili, tak máme obranný mechanismy. Jo, proto se tyhle ty mechanismy uvolňují, když se člověk opije alkoholem, tak on automaticky mu tyhle mechanismy odcházejí a on se začne chovat najednou jako to, co v něm skutečně je, jakoby, jak je naprogramovaný. A to je vidět, že najednou, jak má člověk někdy chodí zastřízliva do hospody, tak se docela pobaví, protože zjistí jako opravdu, co v tom každém člověku jako je hned a nemusí být žádný psychiatr. Jako, začít se jenom dívat. Takže to tak, jo, super. Hezky jsi to, uchopila.
2: Aha.
0: Tak jo, tak dáváme prostor. Chce někdo ještě vyjádřit? Můžeme.
3: Můžu? Dobré, já počkám.
0: Tak počkejte, Robert. Robert tam není vidět, ale on tam byl schovaný. On se teďka jako osmělil, že nám chce něco říct. Dáme mu prostor teda ještě. Můžem. Nevadí, Michálo. Tak Roberte.
3: Ahoj. V prvé řadě ti chci poděkovat za vyznání lásky.
0: Ty brďo, dík.
3: Taky tě miluju a těším se, až se uvidíme zase naživo po dlouhé době. A prostě chci jenom říct, že jak jsme dělali tu Evu, tak normálně jak se najelo na krásu a na čistotu, úplně mě to vyplo. Neskutečně během zlomku vteřiny jsem šel úplně do útlumu, do spánku. A spravilo se to, až jsem to dal potom jakoby do srdce a s tím začal trošku pracovat. Jo. A chci se zeptat teda, jestli to mám ještě nechat odležet a pracovat dál s těma centrama, jakoby s těma planetama, anebo už se teďka začít pohlížet po té neprojevené Evě těch elementárních chrámů, co jsme dělali.
0: Ale to je takové jako už na ty centra, ale klidně řeknu. Prosím tě, to je ta, jak jsem říkal, že máme meridiány, to jsou prostě jako linie, energetické linie v celém člověku, které jakoby spojujou a jo, s těmi centry. A teď si to jako představ, že ty meridiány, jakoby ta síť, jo, a teď najednou, do té sítě přijde ten záblesk toho ideálu, jo, jakoby té prvotní jedinečnosti, té kvality. A ona jako cinkne do té sítě, jako do té hladiny a teďka ji rozvlní a oni začnou vyplývat na povrch ty místa, které ještě mají jakoby tu nestransformovanou, tu hadí sílu, která se vlastně zaciklila a nekrystalizuje ten meridián. Jako. A v tu chvíli, jak mě jasně na toto vědomí narazí, tak ono udělá právě ten obranný mechanismus a to je ten útlum, aby se to jako začalo jako uvolňovat. Jo, že jakmile my jsme moc napnutí a jsme v té manifestaci a furt já chci, já musím, teď se to musí stát, tak se to nestane. Protože my potřebujeme jít do útlumu. My potřebujeme, jakmile jsme něco zjistili, na něco narazili, tak ne proti tomu bojovat. Rozpustit to. Čistota. Hej? Zase pak záblesk, narazíme. Čistota. A vy prostě putujete jako po té síti, po těch meridiánech toho těla a roznášíte z těch center jakoby ty projevené a neprojevené kvality a toho vědomí téhle duální tvorby.
3: Takže tou láskou.
0: Ano, vždycky, přesně. Vždycky se to jako vrátí k té, tomu prožitku, aby si jako uvědomil, čeho se to jako týká v té evoluci. To tě spojí s tím vývojem. Ona ta kvalita najednou už se nezacíklí, jakmile se vrátí do toho cyklu, tak krystalizuje. Tak se nezacíklí. Krystalizuje. V té chvíli najednou už to není hadí síla, už to přechází zase do té prvotní linie jakoby té dračí síly, která dostala jakoby naspět a jakoby tu svoji prvotní tvorbu, že zase ty křídla, že si navrátí, takže vlastně vzestupujou, takže všechny ty úrovně, které jsou pokřivené jakoby tou hadí silou, tak se teďka transformují a to transformuje i celý náš meridiánový systém. Jsi totožnej s tím vesmírem. To jsi mikro i makro vesmír. Takže ta nerovnováha i v tom vesmíru se bude odehrávat i v tvém meridiánovém systému.
3: Jo, to sedí.
0: Konce to je tak hustý, jo, že normálně ten... My totiž v sobě nesem různý genetický materiál různých linií a každá ta linie jsem vložila jakoby různé kvality, takže ten člověk je přenastaven, že ty centra se mu přenastavují podle toho, jaký genom převládá. A tady na Zemi je ten projektor, to lidství a to vloženě podporuje planeta svojí vibrací a ta vytváří genom, který je univerzální pro toho pozorovatele, právě pro toho, který je tím rozhodčím toho vývoje. To znamená, že ona ho upravuje do té přirozené podoby toho genomu, jaký jako tu má být nastavený, jo, jako přirozený. A díky tomu se ti potom jakoby přenastaví teda i ty meridiány, i ty centra, i ty projevy, ale je tam ta součinnost té trojedinečnosti, že vlastně si uvědomujem jedinečnost lidství, jedinečnost božství a jakoby ta jedinečnost té celistvosti, ale na jednu stranu my si tím jenom aktivujeme ten proces té trojedinečnosti. Tím, že přijmem tu jedinečnost. Tu chvíli se nám začnou odehrávat všechny situace, které se snaží vlastně jako dokončit ten cyklus. Znamená, že když chci tohle to udělat a ty si na to cinknul a teď ses dostal jakoby do toho, že to tělo potřebuje být utlumený, tak v té chvíli ty putuješ do hloubky toho příběhu, do hloubky své bytosti, abys to víc provnímal v tom prožitku, aby si ten příběh celý načet, aby tam vzniklo to poznání, že? Aby to cinklo v tobě. Jo, takže to já děkuju i za tato poznámku, sice to není úplně spojený tady s tou analýzou, ale děkuju.
3: Jo, děkuju.
0: Tak ohlasila se Michaela, Míša, chce nám říct něco k analýze?
4: Děkuju. Mě se tady tak krásně jako provázaly některé věci. To mě světla po impulzu, byla manifestace vedení, plynutí ve světle a krása. Taky propojila i ta bohyně, možná bohem. Jakože se mi ukázalo, že vlastně tak vidím tu krásu, tak tam to vedení, tam mě to vede. Tak je tam to plynutí, no. A, jako tam je ta moje cesta. A toho bylo to provázano. Tam se mi to zase spojilo, tam, protože jsem tady měla propojení. Každá akce má reakci. Je to vědění, vědomí, napojení na vyšší vědění a vědomí, že vlastně vidím, uvědomuji si, že každá akce má tu reakci. A propojilo se mi to s tím vzduchem, s tou etikou, kde ten kreativní ráno může být, že je tam to vněšování, vnucování svého názoru ostatní. A kdežto, když je si člověk vědomý tou provázaností, tak nemusí být možné. Tam ještě tam něco říkám, ty výjimky.
0: Navzájem mezi sebou samozřejmě v té celistvosti ty elementy kooperujou. V rámci, jo, je tam ta služba, ta spolupráce. Znamená, že jeden bez druhého by to nefungovalo. Jo, že oni jsou opravdu hodně provázaný, protože ta provázanost je spojuje. Takže jo, pro mě je najednou to blaho, když jsem byl schopen jakoby vnímat jako ten celý projev těch elementů. Že nejdřív jsem byl jakoby takovej, že jsem hledal ty aspekty, takže jsem se jako soustředil na tu jedinečnost každýho, kde vynikám, kde mi to nejde. A furt jsem jako nechápal, jak je mám jako spojit. Jo, jako jak to budu vnímat, tu spojitost těch věcí. A musím říct, je to, o čem se tady bavíme, je to, že se vám opravdu rozšíří to vědomí a vy najednou jste buď tím ničím úplně, že se rozpouštíte do ničeho a jste, chápete ten začátek všeho, té evoluce. A nebo naopak máte pocit, že se stáváte jako vším, že vnímáte každou reakci v celém vesmíru, v celé existenci, najednou vnímáte celou tu kvantovou reakci všeho najednou. A tam to vnímám. Tam najednou vnímám, že my se tu sice bavíme o takových malých věcech, ale tyhle malé věci obsahujou jako celou tu tvorbu. Takže jeden tenhle aspekt se pak bude odrážet, jako třeba krása, jo, jak si o nich mluvila, ty krásný, se bude odrážet v celé té tvorbě, jo, kde ona bude potřeba, aby furt vyvažovala jakoby přesně tu harmonii, aby slaďovala lidi, aby byli všichni jako krásní. tak toto mi připadne jako geniální, že my lidi, ačkoliv jsme naprosto primitivní, tak se bavíme o takovejhlech velice mystických věcech, které byly dlouhou dobu jako tajemstvím. Tohle lidem je odkrývaný tím vzestupem. Tohle ty lidi odkrývají sami v sobě. Tohle odhalení vzniká z lidí. Jo? Oni se probudějí, odhalejí tu svoji totožnost, tu svoje umění. A to je to velké odhalení, které tu dáváme vlastně celému vývoji. My odhalujeme ten celý genom, který v nás, jakoby, že my ho máme blokovaný. Jo? Oni se ho nedokážou přečíst. Přes tu naší šifru se nikdo nedostane do našeho genomu. Jenom my můžeme dát svolení. My jsme dali svolení Matrixu, aby ovládal jenom pár procent. Zbytek je celá naše genetická výbava, o který já se tady celý bavím, o tom celém vývoji, je tam vepsaný. Jsou tam i tyhle ty nástroje toho božství, jsou tam i ty v rámci té prvotní tvorby, jsou tam i celý genetický materiál lidství, jo? Že vlastně všechny aspekty, které se podílely na materiálu lidství. A teďka my, že to už zašifrujeme, tak jakoby zablokujeme ten vývoj v těch rovinách. Jo, že je to jakoby zajímavý, jo, že jsem říkal, proč každýho teď zajímá, jak ten člověk vzestoupí. Mně to připadne jako dost trapný, jako, že tady stojí všichni v pozoru a koukají na tu planetu a koukají na to, jak se člověk zachová v této situaci. A úplně si říkám, kurňa, proč to jakoby je, co je tak obrovsky zajímá, když by mohli hrát tuhle hru úplně někde jinde a bylo by to třeba zábavnější. Ale ne, ono jde o to, že oni, my jim nedovolíme si to přečíst. Tím, jak jsme hloupí, nevědomí, tak jsme to sami zavrhli, že ten vývoj pošlem vítekám do velký pr. Jo, znamená, tím, že jsme ho i v sobě pohřbili, ten vývoj, tak jsme pohřbili i ten vývoj globálně. Jako tvůrce. No a je vtipný, že oni tam stojí v pozoru a modlí se za to, aby my jsme se probudili, aby my jsme jim vlastně navrátili to, co je jejich, a oni se mohli evolučně posunout taky dál. Jo, je to takové celé jako vtipné a teď ten člověk je furt jako takový jako kurňa, ale teď já jsem jenom člověk, já musím chodit do práce a já tu musím jednat s lidma, nesmím vypadat jak blázen, jak to mám jakoby udělat? A oni ti řeknou, ne, tady se to mění s tím vzestupem té planety. To znamená, že ty lidi se probouzejí, uvědomují si to ve správnou chvíli, kdy se probouzí i ta planeta. Takže ona sama určuje, a to i tak vnímám, že mi odkryvá ty roviny, které vnímám stejně postupně, jak se mi vyladějou ty centra, stejně hmotně jako tuhle tu rovinu. Akorát, že některé roviny vnímám, že stále nevyřešili tu hadí prostě karmickou zátěž. Takže na ně přijde jako ta drsnější jako transformační složka, když se člověk něčemu brání, tak taky to má pak drsný, jo? Že to je projev té nemoci a pak umře. Jo? Takže to je vlastně to samé, co se pak děje s tou planetou nebo s tou linií, která je v nějaké časoprostorové vzestupové části. A všiml jsem si, že jak jsme na křižovatce a tady se spojuje jako nespočet těch časoprostorových lidí, tak ona vlastně jakoby tím vzestupem ta planeta ukazuje těm lidem, jak se mají chovat a oni si sami vybírají ty časoprostorové linie, které jsou pro něj vhodné. To znamená, že jestli někdo říká, že vzestup do 5D, tak kecá, protože tady je možnost vzestoupit až ke zdroji. Tady není omezení, kam zestupujete. Vy si vybíráte časoprostorové linie, které jsou pro vás důležitý, pro váš vzestup. To není daný jako nějak, to někdo žblepnul a šíří se to jako pravda. Jo, se to šíří prostě všude okolo. Takže jasný, že to je dogma. Ale každý člověk si vzestup vytváří sám. A kolektivní vzestup znamená to, že planetární a solární vědomí vzestupuje. A my lidi máme svobodnou vůli, jako v rámci lidství a pozorovatele, se buď přidat, nebo ne. Jiný jakoby něco mezi tím neexistuje. A teď každý je vlastně, teďka to vidím, úplně každý je hozený do toho, co teda chceš. Chceš teda se cítit dobře a vyvíjet se, anebo furt tu chceš plakat, jak nic nejde, jo, jak je všechno překážka, jak prostě, jako to, prostě teď to každý dostává na talíři takhle každý, ten podnos prostě, jo, teď se rozhodni, jak to uděláš. To znamená, i tohleto je ta výzva v rámci toho tvůrce. Protože já nemůžu najednou jakoby to nevědět a nepřidat se jako tvůrce do toho vzestupu. Protože ten vzestup vzniká, protože my ho vytváříme. On nevznikne tehdy, když my bychom ho nevytvářeli. Pak by vznikla zase nějaká cyklická, kataklizmatická, jako ten reset té civilizace a my jsme znovu museli projít zase tou hadí silou prostě a znovu se ponaučit tady z těch divných jako srágor, protože jsme to jako nevyřešili. A teď, když vy to vlastně jako přijmete a začnete krystalizovat, no tak už pro vás ten vývoj nebo ty linie, které budou součástí jenom té hadí síly, se vás nebudou týkat. A to je jedno, jak to uděláte. To je jedno, jestli to uděláte skrz smrt, jakože umřete přirozeně, nebo jestli se vám to stane jako tělesně. To je úplně jedno. To je úplně jedno. Každý si nachází svoji časoprostorovou linii, na kterou naskočí dál. Jo? To je vzestupové čas. A ta událost se odehrává, řekněme, v nějakém úseku, ale nemělo to tak být. Mělo to být jako v rychlým zábleskovým, jako udělat záblesk, jo? Jakoby, že by to způsobilo jako všechno najednou. Jinže se zjistilo, že ty meridiány a ten člověk je tak prosáklej tou hadí sílou, že kdyby to udělali, tak by se vlastně všichni ty lidi vypařili. Tady nebyla vůbec žádná vibrace, ani země to neměla zpracovaná, ta by se úplně zničila totálně. A takže vlastně nikdo nechtěl, aby se ty informace, co má člověk v tom genomu, takhle zničily. Oni je potřebovali dostat do toho vývoje, do vzestupu, aby se znovu navrátili do toho stromu. Takže nás potřebovali živí. Takže řekli, ne, udělá se právě nejdřív vzestup planetární a solární a ty lidi se probudí. Určitě se probudí, prostě tomu věřili. Lidi k tomu jako naznačovali, že mají tendenci ten vzestup podpořit. Takže lidstvo udělalo obrovský skok. To je nikdy nepředstavitelný, jaký skoky ty lidi teďka udělali. Já když jsem si to celý jako napozoroval a nacítil, tak jsem říkal, hele, oni vyřešili za pár roků to, co se řeší braky reinkarnací, jako jak pár takových rozhodnutí a úplně všechno lítalo. A pak jsem si říkal, co to je za kouzla. A to mi bylo řečený, to je vzestup, to je, nám je obrovsky pomoženo, když se tomu odevzdáme v rámci té bohyně a když uděláme nápravu toho boha. Znamená jako nápravu té neurální sítě. Pozvat tu bohyni opravdu zase naspět a napravit toho boha. To znamená, aby tu tvorbu nedělal tak, aby byla náchylná na to nedorozumění, aby nebyl máčo, aby nebyl bůh máčo. Přesně, za to budu bojovat. No, ty. Protože to pak spěje jako úplně k šílenostem. Jo. No, tak snad jsem vás tak motivoval. Máte ještě někdo něco krásného, kdybys někdo... Já myslím, no, že to akorát stačilo, víš, že 3 hodiny odplynuly.
5: 3 hodiny, určitě 3 hodiny, no.
6: Já bych ještě rád řekl, protože to, co jsem napsal, to se mi vlastně nikdy nestalo. Já jsem teď popsal 2 stránky dohromady. A já jsem vlastně úplně jako v uvozovkách odzbrojený od mluvy, protože já asi k tomu ještě nemám jako vlastně co říct. Já to nějak potřebuji vlastně zpracovat, abych to vůbec mohl nějak dát do slov. Ono, jako tam vlastně není žádné jedno slovo, z toho jsou prostě souvětí a já jsem jenom koukal, teď mi takhle jala ta ruka s těma chvilku třeba přestal, a byl jsem jako, co se to je, a teď mi jela znova. A jsem byl jako, co to je? No tak mám z toho radost, že zažívám teď něco úplně jako poprvé, protože vždycky to bylo tak, že to jenom jako tak vystřelilo a hned jsem měl pár jako slov a tak to jako končilo najednou. To mám prostě takovýhle jako slohy pomalu, tak jsem z toho takový, no, je to zajímavý. Překvapení.
5: Tak díky. Já se teda...
0: Jsi dobrý teda, pozorovatel, tak můžeš, Petrucho.
5: Já se teda taky připojím, taky bych psal, ale nakonec jsem napsal tady pár krátkých jako příběhů. A vy jste začali řešit to světlo jako oheň a provázanost a to zrovna je takový příběh krátký, který se mě hodně jako zalíbil, který jsem jí prožil, jo. A jsem to stvárnil tady do pár vět, vlastně světlo, teda... Tenký paprsek vyslaný z luna bláznivé čarodějky napříč všemi temnými světy, co potřebují probudit se. Jo? A já jsem tam byl součástí jednoho toho z těch temných světů, kdy jsem ten paprsek, který asi aj hořel, bylo tak hořící lano, kterého jsem se chytl vlastně a klouzal jsem k té čarodějce, až teda jsme se dotkli. Jo? A došlo k provázanosti, jo? A nevím teda, proč jsem napsal tady, je někdy mě počkej, já tady už špatně vidím tady, někdy mě sere každé tvé slovo, čin, myšlenka, ale co na plát mluvíš mými ústy, jsi já a já jsem ty, a pak se zase vidím, jak se třepotám na tom laně, jo, v tom nekonečném koloběhu vlastně z té temnoty do světla k té čarodějce a zpátky, no, takže takový jenom krátký příběh, že vlastně došlo k té provázanosti asi s každým atomem i toho mého těla, protože jsem to byl vlastně furt a furt já.
0: Jseš wow.
5: Wow. Maro, ty jsi říkal 3 hodinky dobrý, ale my už vysíláme 4 a čtvrt.
0: Jo, tak to
5: no
0: sorry.
5: Jo, to je ten tak lineární to čas. Toto, ale dobrý, ne, jo, nechtěl jsi to, ne, že nechtěl. Ty jsi to chtěl, já tě znám, ty jsi to chtěl, ale bylo potřeba říct tady mnohé, zadařilo se, pěkná hudba nám k tomu hraje. A mě se zastavili normálně, mě se zastavili životní jako teďka vlastně takový ty potřeby, funkce, vůbec jsem ještě nebyl jako si ani
0: zkušený.
5: Sedím tady jak bobán a hledím a poslouchám vás jako jo.
0: Tak já bych to trošku zakončil. My jsme udělali samozřejmě znovu takový jakoby ten materiál pro tu vědomou praxi, kdo chce jako studovat, tak jsou to zase PDFka, takový listy, člověk může tohle prozkoumávat, o čem jsme se tady bavili. Mě teda, já když jsem s těma božskýma silama vlastně se jako bavil, jak to teď mám jako prezentovat, protože dřív ještě, když tu nebyl člověk a nebyl vyvinutý, tak oni, aby tady ty elementy a ten elementární chrám fungoval, tak se vždycky ty božské bytosti jako vydali do té tvorby, aby tam stělesňovaly ty kvality. A teďka, protože se ta evoluce jako mění a navrací se to do člověka, tak vlastně ty elementy už nejsou jako spojovaný s tím, že je přinášejí do těch cyklů ty božské bytosti, ale naopak, že jako vznikají a navracejí se k člověku. Když to v té fázi toho vzestupu se ten elementární chrám projevoval, tož bylo zajímavé, právě jako stělesňovaly to ty božské bytosti. To znamená, že vždycky ten cyklus, aby se douzavřel, tak v tom chrámu měly přijít vlastně ty božské bytosti, které byly spojené se vzestupem vzduchu, vzestup ohně, vzestup vody, vzestup země. Vzestup čistoty. A teďka, když jsem si to jako představoval, tak každý jakoby ten proces toho vzestupu přivolalo právě ty bohyně, které s tím byly spojené. pro mě to byla největší podsta v mém životě, se setkat se všema těma bohyněma. Protože to byly velmi vědomé, velice láskyplné, citlivé, velice podpůrné, velice, dali mi obrovskou důvěru.

0: Na závěr jenom taková perlička. Tak dobře, kývete.
1: Perličku, jo.
0: Děkuju, perličku, jo. Ano. Perličku, malou perličku. Takže prosím vás, a budeme začínat element země. Jak jsem říkal, je to živoucí síla, takže to byl aspekt bohyně, živoucí síly, takže bohyně života. Bohyně života je vlastně naše Gája. Ona nejdřív nebyla součástí úplně té naší planety, nebyla součástí té naší duše, ale protože ona se částečně potřebovala tím rozhodnutím jako vejít do toho vývoje, aby se k nám dostala blíž, aby nám jako víc zprostředkovala tu živoucí sílu, tak vstoupila vlastně do té planetární úrovně. Takže znamená, my jako planeta máme opravdu jedinečnou kvalitu, a znamená nejenom duši, ale i kvalitu bohyně. Že i tvůrčí kvalitu. Naše planeta má obrovský potenciál. Ve všech jiných planetách to je vždycky trošku jako jinak. U nás to je unikát díky i tomuhle, že vzniklo její rozhodnutí svobodně a i podpořila lidstvo, že vstoupila přímo na planetární vědomí. Božská síla. To znamená, že jakoby hvězdné vědomí prostoupilo planetární vědomí. Jako spojení. Takže jedinečná substance, která začne jakoby to lidstvo živit. Jo? Že najednou ten život vstupuje a může vytvořit takový potenciál, aby vytvořila tu lidstvo. Naše Gája je prostě bohyní života a pro mě to byl nepředstavitelný dar pokaždý se s ní sejít a pokaždý si jakoby říct, a co potřebujeme pro ten vzestup a jak to prožíváme, a pokaždý to v rámci té krajinotvorby a spolupráce bylo jako velmi, velmi niterné a hluboké. Obdivuju její odhodlání nás takhle neustále podporovat a živit nás, aby jsme tady mohli jako existovat. Takže chvála bohyni země, bohyni života. A máme zde element vody, tož asi každý vzpomene na dobu Atlantidy. To byla etapa, kdy tady bylo nejvíc vody. Taková vodní éra, takzvaně. Takže element vody tady hodně převládal. A ku podivu, zde byl i velice důležitý efekt. A to je jako, že tomu lidstvu se mělo předat, nebo tomu projektu toho člověka se mu měla předat vlastně i moudrost, evoluční moudrost. A v té Atlantidě se to pokoušeli jako do té formy vložit, aby ten člověk uměl s tím jakoby pracovat, aby uměl s tím elementem pracovat, takže tu moudrost, aby jako jo, uměl. A vlastně byla tam ta rozepře v té Atlantidě, že evolučně to lidstvo mělo získat, ale protože najednou se stala prostě věc, že bylo to hřiště rozdělené na to dobro a zlo a najednou prostě začaly protichůdný vývoje proti sobě soupeřit, takže ten člověk nebyl schopný se dovyvinout, nebyl schopen přijmout tu moudrost. On byl schopen a začal jí uctívat, jo? Začal jí ze sebe vlastně vypuzovat postupně, začal uctívat, jakoby řekněme ty, že je někdo chytřejší než ten druhý a tím se poníže. Vlastně je to jakoby hluboký, protože ona od té doby byla ponižovaná, ta moudrost. Díky téhle nadvládě, že někdo má jakoby jakoby patent na moudrost. Já jsem ji nazýval bohyně Atlantidy, protože byla součástí toho vývoje. Udržovala tam božský archetyp božství. Samozřejmě se nechtěla přidat do toho, aby ta moudrost mohla lidem ubližovat, takže se celou dobu snaží vlastně člověka navrátit přirozené moudrosti, navrátit element vody. Samozřejmě zůstala tady s náma, stále nás podporuje, ačkoliv řekněme, po tom pádu Atlantidy to měla velice stížené. Ten úpadek toho společenství, tím, že byla na nás vázaná tím vývojem, vlastně ponížil i její kvality, takže vlastně tíhla jakoby její božství, takže upadala i

0: ona a nakonec některé ty části, které byly rituálně odňaté, tak všechny tyhle ty vlastně aspekty bohyně byly pak zneužívané pro černé aktivity vlastně těch okultně magických černých nápadů, které měly vždycky narušit ten vývoj. Takže vlastně zneužívali. Ta oběť byla zakázaná, protože ono vždycky, když to božství přišlo a udělalo oběť, aby nás lidstvo nějakým způsobem vyvedlo, tak se vlastně stal opak, že ta oběť dopadla jakoby špatně a ta bytost se tam cyklicky taky takhle jakoby uvěznila. A nemohla pak vzestoupit, takže čekala, až lidstvo vzestoupí, aby znovu jako skupinově se uvolnily ty síly, které vlastně jako držely a tu moudrost, držely element vody. A i tu bohyni Atlantis. Já jí říkal bohyni Atlantis, protože mě připomínala velice moudrou ženu, která samozřejmě je ve spojitosti všech moudrých žen, které tady běhaly, co ty vědmy, a přesně jak se dokáže člověk napojit na jakoukoliv informaci, tato schopnost. V naší historii to bylo dlouho udržované řemeslo. Tak můžeme přejít do vzduchu a element vzduchu, to bylo jako velký setkání. Já jsem vždycky obdivoval panu Marii, nevím proč, ale od malinka mi byla vždycky jako velice přínosem. Vždycky, když jsem se bál, jsem si jako představoval, hlavně když jsem usínal, že má jako, ona má jo, to vyzobrazení té náruče a to je ten domov. Jo, takže já jsem už z ní jakoby cítil, že tam mám takový zázemí, kde se vnitřně jako můžu ustálit, abych ten svůj potenciál dokázal otevřít a dát světu. A to chce obrovskou důvěru. Jako to opravdu chce najít úplnou tu pradůvěru všeho. To úplně jste pak tím lůnem. A nezapomenout, že Panna Maria se sem neustále jako vrací jako božská síla. Neustále oroduje za lidi, aby se navrátili do hvězdného domova. A ku podivu tu zanechala i jako Krista na misi, aby jakoby stělesnila ten akt, který tady neustále pro nás všechny dělá, že za nás jakoby oroduje, prosí, aby my jsme se konečně upokojili natolik, aby jsme přijali ty nekonečné možnosti toho domova, aby jsme si neblokovali tu manifestaci v tom domě, že ten domov, ten potenciál toho srdce opravdu otevírá a to je i ten vzduch, že se to srdce najednou stane vším. To je pro mě jako důležitý aspekt, že paní Marienka jako poukazovala na hluboký jakoby symbolismus, který byl samozřejmě v Biblii, tak všude jako trošku jako zakalený, ale když se pak s tou bytostí jako setkáte vědomě, komunikujete s ní a dlouhodobě spolupracujete, tak vy zjistíte mnohem víc, než když si přečtete Bibli. To vám jako zaručuju. Protože setkání s touhle bytostí bylo naprosté upokojení. Já jsem tak hluboko takovej vnitřní mír necítil, když se vám podívala do očí. Já jsem byl tak naprosto upokojený, že jsem jakoby nebyl schopen si nic zakazovat. Nebyl schopen se nevidět jako ten nejvyšší potenciál té celistvosti. Najednou všechno šlo, nebyl žádný problém. Jakmile okamžitě se přestala na vás koukat, zjistili jste, že najednou, že to neumíte, že najednou nic z toho nedokážete zase překročit, že jenom její přítomnost prostě byl zážitek a pomohla mi navrátit ten pokoj do toho mého domova. Pomohla mi najít ten můj potenciál. Už se tomu dlouhodobě nebráním, ale jsem velice šťastný, že ten potenciál prostě proudí a já nemusím jako vyloženě se dožadovat něčeho, že stačí jenom se upokojit, úplně přestat omezovat, najít tu hloubku toho svého potenciálu tím, že ho jenom přirozeně, jo, vyloženě přirozeně předám tomu vývoji. A to je právě ten chrám srdce. Já když jsem si to pak spojil, že že ten Brzlík a že tam je ta výchova a že to je ten domov a že to je ta Panna Marie, která nám říká, že máme své místo ve svém hvězdném domově, že prostě tam nikdo nás jako nevyhodil, že to je jako špatně celý. Tak říkám, je, to je úplně naprostý blaho. Já se teď cítím jako v tom mém srdci, cítím, že najednou se nebojím zářit, se bojím, nebojím, prostě najednou to pouštím a už se nenutím zářit. Už mám pocit, že se nemusím nutit zářit, protože jsem ten potenciál objevil. To je důsledek toho domova. To je obrovský dar, který nám tady celou dobu přinášela. Snažila se vlastně jako neustále nám osvětlit, jak tomu dojít. Wow. Pro mě úžasný dar. Element ohně byl spojovaný s bytostí, která tady dlouhodobě teda byla spojená právě s tou krásou. A pro mě byla, říkalo se jí bohyně růží, nebo jako paní růží. Ale to byla bytost, která byla dlouhodobě tady jako zainteresovaná, protože ona celkově má do vínku, že spravuje rajskou zahradu. Ona je prostě jako by ta, která umožňuje té rajské zahradě, aby každé naše poznání, které máme, aby stělesnilo nějakou rostlinku právě v té zahradě. A ona tam mohla vyrůst rostlinka. Takže ona zajišťuje to, aby ta krása byla. Aby takové rostlinky mohly tam vyrůst. A pak jako odleskem přijít znovu sem, aby se jako mohly realizovat. Jako já jsem si uvědomil, že to je nádherná věc, se vnímat v té jemnosti kráse. Vnímat se právě v té ladnosti. Takže harmonie a synchronizace znamená, že jste opravdu na to předivo prostě tak naladěný, že jak to jakoby říct, že nenarušujete ten vývojový pohyb. Takže se snažíte být jakoby přilnavý. To mi připadlo úplně báječný, protože tu přilnavost, ta je důležitá, ta přilnavost. Vy dokážete pak líp číst všechno ve okolí. Ta přilnavost, ta jemnost zjemňuje všechno. Najednou už to nejsou strohý informace, najednou ta jemnost to ještě víc ten povrch a tu strukturu vyjasní. Takže pro mě to byl velký dar vědět, že ta krása mě spojuje s tou rajskou zahradou. Že já, když vnímám tu krásu, tak vlastně v každém vidím tu rajskou zahradu, kde každý nese ty své rostlinky, ty plody toho poznání. A že každý má právo na tuhle tu zahradu. Takže každýho potom, kohokoliv jsem potkal, tak jsem měl za úkol mu to přát, abych to v něm jako viděl. To mi to chvíli trvalo, ale jako blaho potom to vnímat, že to dokážete říct po každém. Ne třeba hned, třeba první reakce ještě, pomoc, co se to děje, a pak řeknete, OK, teď i tenhle člověk má právo, je součástí té rajské zahrady, teď je to člověk, prostě obsahuje krásu. A já nevím, jestli studujete trošku jako jiné jakoby nauky, ale o té právě té bohyně růží se hodně píše, to byla a hodně vzývaná právě v rámci i okultních magických sil, takže teď, když si to představíte, tak vlastně v rámci i té černé magie je jako zneuctívaná ta krása, vždycky vemu jako to panenství a tu krásu a musí to jakoby v té oběti jako týrat, jo, toho člověka a tím on vlastně zneuctí jakoby tyhle ty kvality a získá ten elementární chrám z toho člověka a daruje to tomu démonovi nebo tomu té temné síle. Takže obráceně my, když se teďka jakoby navracíme, tak když žádáme ty zpátky, jako navracíme ty zpátky, protože my jsme nevěděli, jestli jsme nebyli součástí nějakého rituálu někdy v minulosti, nebo jsme nepřijali nějakou tuhle smlouvu, aby jsme něčeho dosáhli. Takže my pak se snažíme, aby se ten elementární chrám vrátil. A zase to dělám jenom v tom srdci. A přeju si teda, abych si vyřešil tu kvalitu lásky. Teď si jako představuju tu rajskou zahradu, třeba tu krásu, jak jako ji přijímám, jak vlastně jako jsem schopen ji prožívat. a jakoby vnímat jí v rámci i té lásky, že bych tam měl ten prožitek a to spojení. A to samý dělám, že s tou vodou, s tou moudrostí, že jako si přeju, abych porozuměl všem buňkám, všemu, aby se mi prostě ty věci nezakrývaly a nezašifrovaly. Takže jsem si vytvořil takové jakoby takový přání v tom srdci, aby se mi ten chrám takhle jakoby znovu navrátil ke mně. No a ku podivu to bylo součástí právě té krajinotvorby a vzestupem té božské síly tady zde na planetě. Takže vlastně jsem vždycky jako to viděl v krajině nebo v tom prostoru, nebo se to stalo v tom vývoji a pak se mi to dělo třeba, já nevím, tak 3-4 měsíce se mi to dělo jako sebereflexe v rámci toho vnitřního příběhu a příběhu té bohyně a příběhu té kvality toho elementu. Takže já jsem to měl ještě jako, že i ty bohyně v rámci toho vzestupu se uvolňovaly z tohoto a já jsem z toho mohl čerpat, protože v rámci spolupráce na vás jako působí ta kvalita. Takže na mě to bylo velmi transformační a musel jsem projít procesem té očisty do té míry, abych mohl dál zase spolupracovat. Já jsem byl velice rád a pak jsem si vlastně uvědomil, že oni mi řekli jako pápa, my už jako bohyně ti nesmíme pomáhat, ty jsi teďka dorost do nějaký tý stabilnější fáze a hlavně, když teďka budete mluvit o těch elementech, tak už to s náma nespojujte, protože my už jsme se z toho cyklu jako vyvázali. A já říkám, wow, to znamená, že už nám jako nebudete pomáhat. A oni říkali, no, ono to je tak, že ta pomoc už je, ona už neustále je uskutečněná tím vzestupem toho solárního a toho planetárního vědomí zde tady, v té oblasti. A vy jako lidi to budete prostě jako z té setrvačnosti teďka prožívat. Stejný proces, který jsme prožívali my v té božské úrovni vzestupu, tak vy si teď prožijete taky. Tak já jsem jenom udělal wow, no tak teď nevím, jako to asi tomu nejde nějak říct jako ne, protože si to jako přeju, že ty kvality jsou pro mě opravdu hodně vývojový a musím jako uznat, že mi to velmi takže srovnalo funkce všech těch endokrevních žláz a i se mi začaly řešit problémy, které jsem měl z minulosti, co se týkalo dyslexie, dysgrafie, různých poroch psychických, kdy ty neurální sítě byly prostě jako nabouraný a programem zdeformovaný. A já jsem místo toho, abych rozvinul tu neurální síť, tak já jsem ji hned jako zablokoval, že jsem prostě neumím to a nechci to. Já, že jsem vlastně jako nerozvíjel tu tvorbu toho Boha, že pro mě byla hodně agresivní. Tak jo, tak já jenom na závěr jsem to chtěl takhle zakončit. Jestli to nebylo dlouhý, tak končíme.
1: Na závěr, přátelé...
0: Ty tam, ty brděl, jste to vydrželi.
1: Já tady vydrželi člověče i bez potřeb. Mám tady kafičko, který tady už 4 a 3/4 hodiny ucucávám, usrkávám, už je teda studený, ale nevadí. Já na závěr tady mám krátkou výstižnou a krátkou básničku od naší posluchačky, ale fakt dlouhou dobu jsem hezčí krátký spojení slov neslyšel, jo. Úplně obyčejný, jednoduchý a v té jednoduchosti je ta největší krása a největší síla. A zní tak. V dnešní den se neotevřelo jedno srdce jen. Když se nad tím zamyslíte, to je nádherný, jo. Takže, a ono to má ještě pokračování, jo, taková nadstavba, ale to už je taková, jako, je to taky pěkný, ale toto je to srdce, jo, toto je to jádro a to stačilo, když to zaznělo a na tom se dá potom stavět cokoliv. Takže vím, o koho se jedná, takže děkujeme posluchačce a děkujeme přátelé všem posluchačům, přátelům Studia Deja Vu, všem tvůrcům, vám, hostům, ale vy jste dneska hostí hlavně Marka, Jo, takže já jsem médium tady z Dežavíčka, i když jsem jeden z vás dneska. Takže Máro, ty se tak už víceméně rozloučil, takže máš něco ještě?
0: Můžu to tak udělat, přesně. Každý jed si teďka může říct jenom ten svůj poslední slovíčko. Tak já taky děkuju za poslech, samozřejmě, že jste vydrželi, a kdo si to ještě pustí, tak doufám, že vám to ještě nějak něco připomene, a děkuju všem teda za i trpělivost, protože toho průvodce celkově se mnou a prožívají různé skupiny lidí, které navštěvuju, a sami si to vlastně na vlastní kůži zkoušejí. Takže jsem i rád, že mi dávají zpětnou vazbu, že to na ně určitým způsobem jako funguje tak, jak potřebujou, že to není pro ně nějak složitý, že se tam pak dokážou i najít. Takže moc děkuji za jejich trpělivost a snahu. Děkuju a posílám teda všem velké, krásné, otevřené srdíčko, a doufám, že se mi to bude dařit takhle, protože nás čekají velmi krušné časy, tak doufám, že to tak nějak udržíme. Tak díky, ahojky, mějte se.
1: O veliký blagadar, om šanty, přátelé, hosté, posluchači, loučí se Petrucha z Dežavíčka a dobrou noc. A Marcelka, parádní vysílání, děkuje. Marcelko, taky děkujem za komentáře a za pěknou analýzu kvality. Tuším, čistota to byla. Takže těším se na příště. Ahojte.
0: Tak ještě klidně hosté, ať můžou ještě něco na závěr klidně, ano. Nechtějí.
2: Ať se daří, krásný večer a děkuju moc.
1: Děkujem, Pájo.
3: Taky díky. Ahoj. Děkuju moc za zkušenost. Byla skvělá. Děkuju.
1: Díky.
4: Tak já taky moc děkuju. Se mnou pracovalo a mluvíme se segrou samozřejmě spolu.
0: Jo.
4: A přeju hezký večer a krásnou dobrou noc.
0: Taky.
1: Taky dobrou, přátelé.
5: Jo, děkuji.

0: Zdravím všechny Čechoslováky, zdravím všechny lidi v České republice, Slovenské republice, ale zdravím taky všechny Evropany a všechny obyvatele Evropské unie. Dneska pod jedným symbolem jsme svědky toho, jak symboly mají velký význam. A já vám chci některé ty symboly připomenout v kontextu roku 2026. Možná si rovnou přeskočte na konec toho videa, anebo si rozhodně počkejte na závěr tohohle videa, abyste věděli, o čem tady hovořím. Dneska v České republice víme, že když máte například symbol Z na tričku nebo na mikině, tak vás může zatknout česká policie. Naproti tomu některé symboly jsou velmi bagatelizovány a jsou dneska de facto uctívány většinovou společností celé Evropské unie. To je třeba ten ukrajinský trojzubec. Ukrajinský trojzubec to znamená, je nacistický, zcela identický symbol, který nacistická Ukrajina používala během Třetí říše a během druhé světové války. Vzpomínám si například, a to je tady z toho letoviska, které mají velmi v oblibě Němci, německý národ, tak si vzpomínám, když bylo mistrovství Evropy, tuším, ve fotbale a Rusko protestovalo proti ukrajinským dresům a proti jejich fotbalovým uniformám, kde byl tento symbol trojzubce. Existují různé historické dokumenty, knihy a historická fakta, které ukazují, že s těmito symboly a heslem Sláva Ukrajině bylo pracováno za nacistického Německa a Ukrajiny. No a my víme, že bohužel je to velmi smutné říct, zejména pro nás, pro slovanské národy, je toto nesmírně důležité se nad tím zamýšlet. Je deformovaná historie, je přepisovaná historie, je upravován výklad historie a například i vlastně vliv spojenců a vítězných spojenců na druhou světovou válku. Na co narážím? V České republice například, když řeknete, že nás osvobodil Sovětský svaz, tak se dokonce vede polemika, jestli nás skutečně osvobodil. My, Slované, bychom si měli uvědomit jednu věc. Kdyby nebyl Sovětský svaz a zapojení Stalina ve spolupráci s Churchillem a Spojenými státy, tak tady zřejmě my, Slované, jsme vůbec nebyli. Kniha So oder So toto popisuje. To jsou originální německé materiály, které popisují, jak jsme měli být buď poněmčeni, anebo úplně vyhlazeni. Když skončila druhá světová válka, tak jsem si nedávno četl myšlenky Jana Masaryka, což byl syn prvního československého demokratického prezidenta, TGM, Tomáše Garrigua Masaryka. A Jan Masaryk říkal, jak pohlížet na vývoj Evropy, když za hranicema, myšleno hranicema Československa s Německem, je stále několik stovek tisíc lidí, možná dokonce spíš jednotek milionů, který mají nadále zájem nás vyvraždit, nás vyhladit, mají v sobě nenávist. Toto všechno říkám v dobrým slova smyslu, že bychom měli být velmi kritický v dnešní době a začínáme bohužel jako slovanské země znova stát na určité křižovatce toho, jestli si vybereme německou cestu, německé vize, německé zbrojení a všechny ty nebezpečná hesla, co říká třeba dnešní kancléř Merz, anebo jestli si vybereme proces spolupráce mezi národy a zejména mezi slovanskými národy. Dneska Evropa totiž má jeden veliký sen. Nemá žádnou jinou vizi, než je jedna jediná vize. A ta vize je programovaná do mladých lidí, do rodin a tak dále. Je bagatelizovan nacismus, je bagatelizovan fašismus a je vyzdvihován protiruský narativ. To znamená, jinými slovy, Sovětský svaz a dnešní Rusko, to je ten nacismus, to je to nacistické, Putin je nacista a my všichni jsme ty hodní Němci, hodní demokrati, hodní Evropani a my nejsme ty neonacisti. A ten, kdo má jiný názor, tak to je ten neonacista. Podobnou nálepku jsem nedávno dostal i já od jedných známých, že podívej se na to, jak jsi urputný, ty seš ten neonacista. Za prvý se mi nelíbí tohle nálepkování bez diskuze a za druhý ve chvíli, kdy si člověk klade podobné otázky posledního zejména půl roku intenzivně, tak narazíme na takové krásné symboly tady, které si můžete běžně pořídit. Takže se pojďme podívat autenticky, co si můžeme pořídit. Tak jo. Čau. Tak jo. Takže Hitler. Is legal? Is legal?
1: No photo.
0: Is logo? Hitler is legal?
1: No photo.
0: Policie? Policia?
1: No.
0: Hitler is legal?
1: No photo.
0: Legal or illegal?
1: No. Legal.
0: Legal, okay. No. Přátelé, nechce se mi dělat rozruch všude tam, kam přijedu. Některé věci vůbec nehledám, ale zajímavé je, jak některý lidi za tímhle zavírají oči. S tím prodejcem jsme se tam potom v klidu pobavili. A kdo si myslíte, že ty hrníčky kupuje? Ty hrníčky tady uvidíte ještě na závěr videa. Druhá otázka. Proč si myslíte, že ty hrníčky se tam prodávají? Ono to souvisí s tou první otázkou. Vygoogloval jsem si zákony v Itálii a v Německu zejména. Tady je totiž místo, kde se nacházíme, je zejména velmi oblíbené místo pro Němce, ať už jsou z východu nebo západu, západního Německa. A když to zjednoduším, tak když v Itálii nepodporujete přímo fašismus nebo se nepodílíte na obnově fašistické strany, tak ty symboly tady trestné skutečně nejsou. Horší je to v Německu. V Německu máte jakoby přísné zákony. V praxi to vypadá tak, že si tady Němec koupí hrníček a odveze si ho domů. Bude z něj pít čaj nebo kafe v hospodě, nebo doma, nebo v práci, nebo v garáži, nebo na ulici. Každopádně německé zákony říkají zhruba toto. Nejsem právník, ale kdybych to zjednodušil. Domácí použití nacistických symbolů trestné není. Doma si můžete hajlovat, jak chcete. Můžete si vyznávat svého vůdce, jakého chcete a jakýmkoliv způsobem, ale ne na veřejnost. To znamená, když si tento hrníček vemete na svoji zahradu v Německu a máte příliš průhledný plot, tak můžete být účasten trestního řízení. Ale když ten plot není průhledný a vy si tam v klidu využíváte jakýchkoliv nacistických symbolů a tak nějak v klidu ve smrádečku a německým pohodlíčku si hajlujete, tak je to v pořádku. Ten hrníček je tady velmi prodávaný. Je to velmi smutný, protože Evropa neřeší klíčové otázky. Dneska, když vidíme, ještě řeknu jeden komentář, který se někomu možná líbit bude, někomu spíše líbit nebude. V Německu právě teď proběhly jedny z části voleb, kde převažuje strana AfD. Pro mě strana AfD je jedním z krásných praktických příkladů, proč zrušit politické strany. Pro nás, pro Čechy, Slováky, je to jedna z nejnebezpečnějších stran. Tady v té straně jsou totiž nalezli velmi radikální Němci, kteří by okamžitě zrušili Benešovy dekrety. Tady jsou zalezlí mimo jiné v těch řadách AfD, jsou zalezlí lidé, kteří sympatizují s tady s těmi symboly. Neříkám, že všichni, protože AfD podle německých informací, ověřených informací, je minimálně na 5 frakcí. Je to takový bordel a takový chaos spojený v jedné straně, že je to vlastně o to nebezpečnější, co tam převládne. Druhá věc. Dneska už se nepěstují symboly veřejně na formu nášivek, na bundách a podobně. Dneska jsou to lidi v pěkně nažehlených košilích, pěkně nažehlených a čistých sakách, ale některé ty košile jsou světle hnědé a nebo dokonce tmavě hnědé. Podobně jako pěkně smradlavý německý hovno. Takže AfD, kdo tady adoruje, kdo se nad tím raduje, tak po všech těch kritických rozhovorech, otázkách, googlování a zjišťování si, mám jeden jediný pozitivní názor. A to je, že tahle strana může přispět k rozpadu Evropské unie. Ale jinak pro nás, pro Slovany, pro nás, pro Čechy a Slováky, Moravany, Slezany a pro Slovany jako takové, je tato strana nebezpečná. Ve svých řadách totiž mají konkrétní osoby, které jsou pro zrušení Benešových dekretů, kteří chtějí zpátky Velkou říši. Jestli se tohle, přátelé, nepovede, tak v roce 2026 tady řeknu jednu větu. Vizi. Pozitivní vizi. Jakákoliv další chyba Německa by měla být strestána tak, že nebude jenom jedno a druhé Německo, ale že se musí definitivně rozpadnout Německo na malé částečky po jednotlivých zemích a už žádné spolkové Německo nikdy být nesmí. Možná i toto, ta decentralizace té moci, v mírovém slova smyslu, bez jakýhokoliv násilí, by měla být předmětem mírových diskuzí uprostřed Německa i v rámci celé Evropy. Aby jsme předešli toho, že Němec chce mít zase obrovský vliv, obrovský symbol, obrovskou armádu a jednou vizi pro Evropu. Nic, tady je to video, s prodejcem jsme se potom objali, trošku se zasmáli, ale moc do smíchu mi, přátelé, z toho není. Tohle to je totiž běžný, co se tady prodává a Němci s tím odjíždějí ve svých kufříčích zpátky do své říše. Mějte se krásně a pozdravujte ve všech koutech Evropy.
2: Kam se ubírá Evropa, jo? Myslím, že to je dobrý, co? No, tak tohle není umělá inteligence. Můžete každý přemýšlet, kam se ubírá Evropa. Pak si u toho koupit, Coca-Colu nebo brambůrky a dát si kafe z tohohle hrnku. No, to je běžný obchod, jo? Běžný obchod suvenýrů.
0: Přátelé, abychom se rozloučili aspoň trošku pozitivně, tak ještě jeden italský symbol, a to je Bella Ciao. Ciao Bella. Takže baila, baila, baila. Pustíme si jednu takovou českou verzi, aby jsme se společně obejmuli, aby jsme se zasmáli, aby jsme se zamýšleli nad tím, co nás spojuje. V klidu, míru, v radosti. A to rozhodně nejsou tyhle symboly, které se úplně běžně prodávají tady. Takže Bella Ciao v češtině. Mějte se krásně a ve vší úctě za všechny, co bojovali za naši svobodu, nezávislost, slovanství a taky za všechny ty, kteří po válce upozorňovali na ten obrovský fuck up, který se nám někdy může plíživě vracet. Mějte se hezky, tady je Bella Ciao.

Děkujeme za vaši podporu pro natáčení dalších rozhovorů. Objednávat můžete na internetovém obchodě Inovace republiky. Inovaci republiky můžete také sledovat na platformách X a Odyssey. Děkujeme za podporu.

Krásné ráno, hezké odpoledne a nebo také dobrý večer. Vážení přátelé, vážení chcimíři, mý drazí Slované vlastenci. Záleží na tom, kdy se zapnete váš oblíbený pořad, co týden dal a jak správně mnozí doplňujete, co nám také vzal. Tak tento týden zaplať Pán Bůh nám podle mého názoru více dal, než vzal, a to vidím jako pozitivní. Nemohu jinak, musím začít u našich západních sousedů ve východním Německu. Takhle to řeknu, protože pan Zikmund, který vyhrál volby v jedné z nejmenších zemí Spolkové republiky Německo, to znamená Anhaltsko, Sasko-Anhaltsko, tam je zhruba 2 miliony obyvatel, tak to vítězství v zemských volbách bylo skutečně naprosto drtivé. Bylo ještě větší, než předpokládali některé průzkumy, a my jsme se tady o tom bavili několik týdnů dopředu, že by si mohli sahnout až na 44%, což se nakonec zaokrouhleně v podstatě povedlo. A proč z toho máme mít radost v České republice? Protože mnozí můžete namítat, no pojďte se Vojtěchu, ale když tady v Jihočeském kraji vyhraje ODS například hejtmanství, tak jaký to má význam pro nás, jako pro Českou republiku, jaký to má význam pro Německo a tak dále? No samozřejmě, že žádný. Má to význam pouze pro nás, Jihočechy, a to buď to pozitivní, anebo negativní, podle toho, kdo koho volil a kdo koho preferuje. Ale tohle to nebyly obyčejné zemské volby. Tohle byl lakmusový papírek celé části bývalého východního Německa, protože ty následující dvoje volby dopadnou úplně stejně, s výsledkem 36% plus, a znamená to totální otočku o 180 stupňů proti tomu, co jsme v Německu viděli za poslední dekádu. To znamená, ten lakmusový papírek ukazuje to správné pH pro Bundestag, to znamená pro celkové volby ve všech 16 zemích Spolkové republiky Německo. A ty budou zřejmě mnohem dříve, než je jejich termín, protože pokud se nemýlím, tak ten termín je téměř prakticky shodný s termínem voleb v České republice plus minus půl roku. A Friedrich Merz sedí na židli, která nemá 4 nožičky, ale má 2 nožičky, a on se opírá pouze o jednu nohu, protože tu druhou má chorou. Co to znamená? Znamená to, že v tom lepším případě bude odvolán. Je to nejméně oblíbený kancléř. A Alice Weidel mu to jasně vysvětlila. Já jsem přemýšlel, jestli vám tady pustím ten její projev, který je datován na 20. července tohoto roku, ale protože má 13 minut, tak jsem si říkal, že tím nechci zase zabít úplně podstatnou část, co týdne dal. Ale to, co tam ona říkala a predikovala, tak se v podstatě stalo, anebo se to děje. To znamená, tady nejde zdaleka jen o migraci, tady se teď hledá, kdo za to může? No samozřejmě, že za to může vláda CDU, CSU a SPD, a předtím semaforová vláda a ještě předtím vláda Angely Merkel, která vládla mnohem ještě déle než Margaret Thatcher, a to se samozřejmě odrazilo na celém Německu. Negativně se to odrazilo, protože když v roce 2015 prohlásila jako nejmocnější žena Evropské unie Verschaffen das, tak dneska už ti Němci v drtivé většině říkají wir schaffen das nicht, a máme velký problém, protože nejenom, že to nezvládáme, ale ještě navíc to má dopady na naše děti, má to dopady na naši ekonomiku, má to dopady na náš život. Mladí Němci utíkají z Německa, o tom se skoro vůbec nemluví. Přitom je to tak. A utíkají ti nejvzdělanější, to znamená ti, kteří tam mají tvořit ty hodnoty pro to, aby se třeba něco vymyslelo a tak dále. Kdo si myslíte, že je bere? No Čína si je bere. Já jsem tady dával v týdnu příklad patentu, který tady tomu člověku trval 7 let. 7 let. V Číně 3 měsíce.
tak jak s tím chceme bojovat. To znamená, vítězství AFD je jako když si složíte domino a trefíte tu první kostku. Tak to je. To znamená, celé se to zhroutí. A protože Německo je nejdůležitější země po odchodu Velké Británie z Evropské unie a tvoří ten hlavní proud, protože předsedkyní Evropské komise je kdo? No von der Leyen, samozřejmě bývalá ministryně Bundeswehru, která Bundeswehr dotáhla, jak by řekli Němci, zu Grund. A tady ta změna přijde úplně jasně. Co bude následovat? No, volby ve Francii, v Itálii, sice Giorgia Meloni tento týden dosáhla rekordu, takhle dlouho tam byl naposledy Benito Mussolini, ale na druhou stranu i Giorgia Meloni jde hodně ubrala ze svých zásad a tak dále, protože to skutečně byla matka Itálie, když to takhle řeknu. A za zády roste generál, který z největší pravděpodobností dožene a pokud budou další volby, i třeba předčasné volby, tak ona se bude muset dohodnout, protože ta radikalizace té společnosti je přece naprosto pochopitelná. Mnozí tady říkají, hlavně z té liberální a levicovější části, že se máme bát. Že AFD je to samé, co bylo NSDAP ve 30. letech 20. století. Někteří to přirovnávají 30. lednu roku 1933. To znamená, toho času se stal rakouský malíř kancléřem Německa. Jenomže takhle to, přátelé, vůbec není. To může říct jenom člověk, který nemá znalosti, protože rakouský malíř by v dnešní době nevolil AFD, ale volil by zelené. Tak to je, ať se to někomu líbí nebo ne. To znamená, že já největší nebezpečí vidím u zelených levicových fanatiků. Tady jich máme také dost. U nás jsou nejenom ve straně zelených, ale jsou i v pirátské straně, jsou velmi nebezpeční a uvidíme, jak teď dopadnou v komunálních volbách. Já doufám, pořád ještě se snažím věřit v to, že se najde zdravý rozum a že se ti mladí lidé nenechají zblbnout, protože ne všichni mladí lidé jsou hloupí. To je špatné tvrzení a je to hlavně nepravdivé tvrzení, protože spousta těch mladých lidí si uvědomuje, že ta situace začíná být pro ně neúnosná. Tyto partaje, tyto šílenci, co tady chtějí zabírat byty, jim to bydlení nezajistí. Na to měli 8 let, za celých 8 let neudělali nic. Takže to, že AFD vyhrála drtivé volby Anhaltsku, ještě samozřejmě vůbec nemusí znamenat, že složí vládu, ale podle posledních informací to vypadá, že Sarah Wagenknecht není blázen a bude podporovat aspoň tiše menšinovou vládu právě v čele s panem Zikmundem, protože tam není jak jinak to udělat. Pokud by neprošly dvoje volby teď po sobě, tak by byly z největší pravděpodobností vyhlášeny nové volby. Myslím tím teď volby na toho šéfa zemského, řekněme zemského premiéra. A co by to znamenalo? Znamenalo by to, že AFD v těch dalších volbách nedostane 44%, ale 50%. To si samozřejmě uvědomuje i CDU, i SPD. SPD si polepšilo, Linke a tyhle ty si také polepšili, Zelení myslím, že si také polepšili trošičku. Nejvíce ztratilo CDU. Zcela logicky tam to opravdu byl sešup o polovinu, více než o polovinu. Ale znova opakuji, že se není čemu divit, protože s jejich přístupem k jaderné energetice, k migraci, k zaměstnanosti. Německo stagnuje, je tam stagflace už 3 roky. Vůbec se to nelepší, to, že Friedrich Merz něco tvrdí, to je pak úplně jinak. Pak se tady taky straší samozřejmě s tím, že nám odejdou ti lidé, kteří jsou v sociálních službách, ve zdravotnictví, a to se týká i České republiky nebo třeba v pohostinství. Jasně, oni se všichni zbalí a půjdou zpátky například na Ukrajinu. Celý žhavý. Jo, to je opět strašení, je to naprostý nesmysl a nic takového se v žádném případě nestane, přátelé. To budou jednotky. Takové, nebo taková ta videa, jak tam vidíte na Instagramu, jak se balí ti Auslandři a tou pryč, tak tomu já se můžu tak leda smát, protože těch se to totiž vůbec netýká. To se netýká asimilovaných lidí. To se týká
Koho? No afroislámských fundamentalistů, nelegálů a tak dále. Těch se to týká. A ti samozřejmě by měli být deportováni zpátky, odkud přišli, aby si budovali svoji zemi. A ne, aby nám tady v Evropě, v křesťanské Evropě, v židovské Evropě, aby nám tady budovali právo šaria. To zkrátka dobře není možné. A kdyby se Izrael jenom trošku choval, například v Palestině jinak, tak by určitě měl i větší podporu právě proti afroislámským imigrantům. Jenomže bohužel to, co předvádí Izrael, ta prohlášení genocidní vůči dětem v Palestině, tak to samozřejmě nad tím člověk nemůže říct, ježiš, to je v pořádku, to je dobře. No, to není, protože přece úplně stejně mluvili SSáci o tom, že je potřeba vyhladit i děti ve vyhlazovacích a koncentračních táborech. Hlavně v bývalém generálním guvernementu. Ne? Takže to si myslím, že není úplně správné, aby takovým způsobem vystupovali představitelé Izraelu. Tím si nezískají sympatie lidí. Spíše naopak. A to, co předvádí i na západním břehu Jordánu, to, jakým způsobem se tam chovají k těm lidem, tak to není správné. Tak to se to nevyřeší. Na druhou stranu, stejně tak není řešením vzít 2 miliony 200 tisíc lidí z pásma Gazy a odstěhovat je na Ukrajinu. Protože i o tom hovořil Donald Trump naprosto vážně, že by něco takového mohli udělat. Velmi pochybuji o tom, že by se jejich asimilace podařila. A jak s oblibou říkám, mně Arabové nevadí, pokud jsou v Arábii. Takhle to beru já. A když vezmu ty jednotky těch lidí, kteří se sem dostávají nebo dostanou, tak ti vzdělanější třeba, co jsou skutečně těmi lékaři a inženýry a tak, tak tam není přece žádný problém. Proti ním tady nikdo nebojuje. To vždycky tomu tak v minulosti bylo a vždycky tomu tak bude, že tito lidé budou se snažit jít za lepším. To je úplně logické. Ale jestli si opravdu tady někdo myslí, že nízkou porodnost v Evropě vyřeší afroislámští migranti, tak je blázen. To se na mě nezlobte, to prostě nejde jinak říci. Já se o tomto tématu ještě více se spolu o tom pobavíme v Kidech z bunkru, protože jsem vedl takovou velmi zajímavou diskuzi, tak v rámci možností, co mi ten Google povolí, tak bych byl rád, abychom se o tom pobavili, takže mě, přátelé, samozřejmě můžete napsat do komentářů, jaký na to máte názor. Co se týče naší domácí politiky, tak zasedala V4, což se nás bytostně týká. Bylo to na Slovensku, myslím si, že to bylo velmi produktivní, ale na druhou stranu prohlášení Andreje Babiše vůči Ruské federaci, vůči Ukrajině a tak dále mi skutečně připomíná takovou odlehčenou neboli soft verzi ODS. A nejsem s tím v žádném případě spokojen. Na druhé straně asi si nikdo z nás nepřeje, aby zpátky se vrátil Petr Fialenko, protože to byla naprosto servilní politika, to je z extrému do extrému. Ale na druhou stranu nejsem úplně šťasten z toho, jak se ta vláda chová. Myslím si, že by měla začít plnit ty sliby, o kterých hovořila. To znamená, aby zrušila poplatky v České televizi. Abychom opravdu tady měli nastaveny rovné podmínky, co se týče daní, daňové zátěže, a ne, že budou hovořit o tom, že budou zvedat daně. Pokud mají zvedat daně, tak ať se podívají na ty korporátní. Tam si myslím, že ten prostor je. Podívejte se, jak se nepovedl windfall tax, o tom jsem tady toho namluvil spousty a všechno se to vyplnilo úplně do puntíku, protože je jasné, že když někoho dopředu varujete, tak ten člověk se připraví. Takže opravdu měli by, když teda teď schvalují v poslanecké sněmovně ty zákony, které se vracejí potom vetu, například prezidentském a podobně, tak by se měli více soustředit na to, co slibovali před volbami a co byla ta nosná témata. V týdnu nám bylo řečeno, že opozice by teď vyhrála volby, je to naprostá blbost, já tomu vůbec nevěřím, to říkám úplně na rovinu a už vůbec ne těmto průzkumům. A jestli ANO ubyly hlasy, tak určitě ti lidé nešli ke stanu.
s tím naprosto nesouhlasím, to mě to vůbec jako nechápu, kde tohle to berou, tenhle ten sociologický průzkum, protože když se podíváte, jak padá ODS a zaplat pánbůh za to, tak přesně ty hlasy, které jim padají, tak jdou, stanou. Tam bych to chápal, protože to je stejný elektorát voličů. Ale voliči hnutí ANO určitě nejsou stejní jako voliči stanu. To mě jako nikdo tohleto nemůže namluvit. Ale jo, tak může tomu někdo věřit, ale já si tady to zkrátka nemyslím. To samé, co se týče motoristů, my tady máme zjištění, že na Šumavě na 1,5 hektaru zhruba plus minus jsou nějaké nebezpečné látky, které je potřeba zlikvidovat, které tam zůstaly ještě po sovětské a československé lidové armádě. Takových prostor je v České republice daleko více, to není zdaleka jenom na Šumavě, na Klatovsku, ale je to velmi nebezpečné. Bohužel, říkám to nerád, ale pan Turek rychleji mluví, než myslí, což mu velmi škodí. Já to tady říkám celou dobu. I to je třeba jeden z důvodů, proč bych ho nikdy nevolil, protože já mám rád, když ten člověk ví, co říká a rozmyslí si to, protože to může velmi uškodit. A v tomto případě to těm motoristům škodí. Tak, jak jim pomohl do poslanecké sněmovny a bez ní bys to nedostali, tak si myslím, že teď jim škodí. Protože už toho je moc takhle. Je toho moc. Jo? Ale na druhou stranu, mně jedno, jestli je tam ipery, difosgen, chlor, sarin a tak dále. To není podstatné, přátelé. Podstatné je, že jsou tam nebezpečné látky, které, když začnou hořet, tak mění skupenství. Kapalné, naplyné a tak dále. A protože jsou tam ty sloučeniny různé, tak z toho samozřejmě může vzniknout difosgen, chlor a podobně. Jo? To znamená, on to ten Filip Turek neřekl zase úplně blbě, akorát k tomu dodal, že zaúkoloval ministra, no a to se samozřejmě nelíbí už ani panu Macinkovi, ale není se čemu divit, protože vládní zmocněnec, který momentálně nemá vykonávat vládního zmocněnce, protože se sám odstavil, takhle to on řekl v červenci, tak asi těžko může číst některé dokumenty, které patří mezi tajné nebo přísně tajné, protože na tuto dokumentaci nemá prověrku. Jo? On má tu úplně nejnižší, kterou dostane každý, kdo má občanský průkaz a je svéprávný a tuto prověrku nemá. Takže když o tom začne takhle hovořit, mně je jasné, že mu to jako kamoši ukážou. To je v pohodě, ale on to nemá bonzovat, protože on vlastně, všimněte si, že on potápí i ty lidi, kteří jsou tam šikovní, jako je ten docent Wasserbauer a nebo pan ministr Červený. Mně ten člověk přijde plně lucidní, to řeknu na rovinu, a člověk, který ví, co dělá. Alespoň takhle na mě působí. A ten Filip Turek to trošku prostě schazuje. To, že to samozřejmě nafouknou ta média, to je jiná věc. A to je další fascinující záležitost. Proč ta média nehovoří o tom, že se tam něco našlo, co tam bylo už v roce 2023, bylo to tam i v roce 2020 a bylo to tam i v roce 1970 třeba. A že na tom ta vláda předtím nedělala a že to ten Hladík podcenil. Místo toho tady řeší jednu jedinou společnost, která má všechna kulatá razítka a shodou okolností je to společnost, jejíž asi jednatel nebo majitel podpořil motoristy. Ale to spolu vůbec nesouvisí. Jestliže to je jediná společnost, která může likvidovat ty odpady, může likvidovat tyhle ty jednotlivé specifické složky, které tam jsou, tak to ta společnost má dělat. Bez ohledu na to, jestli to je někoho kámoš nebo ne. To není malá domů, to je prostě holý fakt. Ano, ta částka je přes 200 milionů korun. Ano, bude to trvat do roku 2028, není to vůbec nic jednoduchého, jenom kolik tisíc tun zeminy se bude muset odvést, ale nelíbí se mi, že ty novináři zase přijdou a řeknou, oni tady chtěli dát úplatek, úlitbu a tak dále někomu, kdo je podporuje. Takhle to prostě není. Je to jediná firma v České republice. Těch firm je 6 a tahle ta jediná firma má všechna ta razítka. Takže stejně to výběrové řízení tahle ta firma vyhraje. Protože to nemůže dělat firma,

0: Posunuli jsme se do druhé části pořadu za 5 minut 12 a já už tuto chvíli přivítám naše další hosty. Jindřich Reichl, předseda PRO. Dobrý den.
1: Děkuji moc za pozvání a přeji všem divákům televize Nova hezký den.
0: A diskutovat bude se spolupředsedkyní strany Zelených s Gabrielou Svárovskou. Dobrý den i vám.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane předsedo, opravdu koalice funguje, vztahy v ní fungují tak dobře, jak popisoval Andrej Babiš? Navzdory tomu, že vlastně je řada věcí a není to poprvé, co asi zřejmě nesouhlasí úplně s vystupováním některých svých koaličních partnerů.
1: Já myslím, že funguje výborně. Z mého pohledu jsme tam tři partneři. Každý samozřejmě má trošku jiné programové priority, na něco máme jiné názory, ale z mého pohledu zatím vše probíhá v rámci standardní konstruktivní diskuze. Teď třeba ohledně rozpočtu jsme měli opravdu dlouhou debatu, jak s panem premiérem, tak s paní ministryní financí, ale to je podle mého názoru logické. Kdybychom měli všichni stejné názory, tak jsme všichni v jedné straně a nikoliv ve třech. Takže z mého pohledu se tady jedná o naprosto standardně fungující model a nevidíte v podstatě žádné přestřelky na veřejnosti a velmi konstruktivní debatu ku prospěchu našich občanů, protože to je samozřejmě náš cíl.
0: K tomu rozpočtu o tom budeme hovořit za malou chvíli. Zeptám se ještě vlastně na ten případ, který se ukázal minulý týden. Minister zahraničí poskytuje rozhovor vlastně v nějakých pochybných prostorech vlastně jako muži, který mu lhal, z toho rozhovoru neodchází. Vám to nepřišlo za čáru? Nebylo to třeba, nemá třeba opozice tak trochu pravdu, že vlastně toto je nějakým způsobem určitě riziko, které nemusel podstupovat?
1: A pro mě je tohle netéma, opravdu. Já myslím, že my se neustále, já to kritizuju dlouhodobě, my poslední půl roku, když se podíváte na televizní debaty, tak jsme se bavili o tom, kdo pojede do Ankary, jestli je tady střet zájmů, jakým způsobem budeme prostě řešit tady nějaké konflikty mezi prezidentem a vládou, ale z mého pohledu to jsou věci, které nemají žádný vliv na život běžných občanů. Já se na politiku dívám jako na službu pro naše lidi a každý krok, který dělám, tak prostě vždy si vidím tou optikou, co to přinese do běžného života našich lidí. A tohle za měsíc bude prostě pěna dní, na kterou všichni zapomenou. Já bych opravdu velmi rád přesunul vždy ty televizní debaty, ta témata na ekonomiku, na naši strategii suverenitu v rámci Evropy, na svobodu názorového projevu a věci, které skutečně, samozřejmě bezpečnost, věci, které ovlivňují ten život, protože z mého pohledu to nejdůležitější je dnes peněženka, kdy třetina lidí neušetří z výplaty ani korunu a 19% žije na hranici nebo pod hranicí chudoby. To jsou pro mě témata, která bych chtěl řešit.
0: Předsedkyně, souhlasíte s tím?
2: Netéma, zajímavé, jak si pan Reichl osvojil klausovský slovník.
1: Já jsem vždycky byl velkým obdivovatelem.
2: Já bych k tomu chtěla říct, že se ukázalo, že Petr Macinka skutečně nemá soudnost jít v pozici vicepremiéra chráněné osoby do neznámého prostředí s neznámými maskovanými lidmi. To je výsměch a je to podle mě z toho jeho statusu chráněné osoby vyplývá i určitá povinnost, protože ochranná služba policie České republiky má nějaké povinnosti vůči němu, má povinnosti vyplývající ze zákona a on jim tímhletím opravdu tady napomáhá. Nakonec to byl vtip, ale příště by to vtip být nemusel, takže si myslím, že to vlastně není taková legrace, jak se koaliční partneři snaží předstírat.
0: On argumentoval tím, že v kapse nosí od prosince takové tlačítko, které kdyby v případě nouze zmáčknul, že by se začaly dít věci.
2: Ano, tak může chodit jenom s tlačítkem a nemusí mít tedy vůbec ty policisty kolem sebe. To je přece několika stupňová ochrana. A jestli se tady pan Macinka snaží jako lidem tímhle lidovým způsobem interpretovat, jak má fungovat vlastně ochrana té chráněné osoby, tak se netrefil. Ještě k těm vztahům ke koalici bych ráda řekla, že se ukazuje, že zkrátka ty vztahy jsou harmonické proto, protože hnutí ANO prosadí všechno, co potřebuje. A ty koaliční strany nemají tedy mnoho prostoru. Máme tam pravicové motoristy sobě, kteří spolkli ten masivní dluh. Máme tam lidi, kteří demonstrovali ještě před lety na Václavském náměstí proti bídě a dneska jim nevadí snižování podpory v nezaměstnanosti. Takže si myslím, že to je Andrej Babiš, kdo určuje agendu dne a ti ostatní nemají mnoho prostoru se proti tomu vymezit.
0: Pane předsedo, je to tak, protože vlastně už jenom to, že koaliční partneři byli minulý týden v pondělí překvapeni,

0: Jak vlastně, jak vypadá návrh státního rozpočtu, respektive s jakým schodkem ho předsedkyně financí navrhuje. Není to tak trochu pravda?
1: Já myslím, že jsme úplně překvapení nebyli. Mě baví, když paní Svárovská nám tady říká, jak
0: pan předseda Okamura říkal, že se to dozvěděl až pondělí.
1: Do té kuchyně, kde ještě v životě nebyla, takže z mého pohledu je to opravdu směšné, aby nás hodnotila. Podle mého názoru skutečně není vůbec pravdou, že si ANO prosadí všechno. Naopak, my za SPD musím říct, že jsme prosadili celou řadu věcí. A celou řadu věcí také na ně budeme tlačit celá jednoznačně. Na druhou stranu je potřeba vycházet z reality a to jsou demokratické volby v říjnu loňského roku, kde hnutí ANO dostalo 80 mandátů, my 15 a z toho prostě musíme vycházet. Nemůžeme říkat my půlku a vy půlku. To je logická věc a podle mého názoru takhle by to mělo fungovat. To znamená, to nejsilnější slovo má hnutí ANO v rámci té koalice, ale určitě to není tak, že my bychom tam byli nějaké páté kolo uvozu, které pro všechno zvedá ruku. Já jsem zcela jednoznačně přesvědčen, že když už jsme se bavili o té podpoře v nezaměstnanosti, že tam budou na tom ještě velké debaty a samozřejmě i ohledně toho státního rozpočtu, kde my jsme přišli s naprosto konkrétními návrhy, jak ten rozpočet upravit, takže se k tomu také ještě dostaneme. Takže určitě to není tak, že by si to Andrej Babiš válcoval. Možná to mediálně tak může vypadat, protože on má samozřejmě ten dosah nejvyšší, ale já za sebe tvrdím, že tomu tak není a mohl bych dát tady celou řadu příkladů.
0: Jaká je tedy ta hranice, přes kterou už byste vy nešli, pro co byste nezvedli ruku?
1: Já jsem moc rád za tuhle otázku, protože pro mě to číslo není podstatné. Pro mě je klíčová struktura toho rozpočtu. Víte, já to převedu na klasickou rodinu. Když si půjčíte 500 tisíc korun na zájezd na dovolenou a za 14 dní je utratíte, tak to není dobrá půjčka. Když si půjčíte 5 milionů na rozvoj vašeho podnikání s tím, že víte, že budete v příštích letech vydělávat 3 miliony ročně, tak to je dobrá půjčka.
0: Nicméně ekonomové tvrdí, že právě to se teď děje. Že vlastně si půjčuje stát na svůj vlastní provoz.
1: Proto jenom chci říct, že ty moje připomínky, které já jsem měl vůči tomu rozpočtu, se netýkaly ani tak toho konečného čísla. Já bych byl klidně ochotný se podepsat i pod vyšší schodek, pokud bych tam viděl jednoznačné prorůstové pro investiční tendence. Takže z mého pohledu jde daleko víc o tu strukturu, abychom v tom roce 2028-2029 byli schopni ten schodek snižovat a nikoli o to konkrétní číslo. Já se vždy inspiruji modelem zemí, kde to funguje. Mým vzorem je Irsko, kde je v tuto chvíli velmi naopak nízká daň, 12,5% korporátní daň, ale hospodářský růst 12,2% ročně, to je více než Čína, více než Indie. A zároveň mají přebytkový rozpočet. To znamená, je nezbytné tu ekonomiku nastartovat, vytvořit tady pro podnikatelské prostředí a v tu chvíli samozřejmě může začít teprve ten stát fungovat. Je to stejné, jako když máte v autě plyn a brzdu. Nejdřív musíte na plyn, pak na brzdu. Jakmile šlápnete nejdřív na brzdu, nerozjedete se. Takže z mého pohledu ta struktura toho rozpočtu, tak abych se nám vrátili ty investice. Já vždycky každý výdaj vnímám jako investici, nikoliv jako jenom prosté vyhození peněz, tak to je pro mě mnohem důležitější, než jestli to bude 389, 359, nebo jaké to bude číslo v tom konečném účtování.
0: Obejde se vláda bez nutnosti zvyšovat daně, tak aby vlastně dostála, řekněme, i programovému prohlášení a podobně.
2: To je důležitá otázka, na kterou hned odpovím ještě k té kuchyni, jak zmiňoval pan Rajchl, ve které jsem možná na rozdíl od něj byla. Připomnělo mi to, jak pan premiér říkal, že kdybyste láskavě počkal, až domluvím, jak premiér říkal, že Václav Havel byl příznivcem většinové vlády, jak on si vždycky dokáže nějakou tu svoji tezi celkem živě podsunout do nějakého výroku. Bylo to přesně tak, že ODS a ČSSD se snažili zvrátit ten volební systém ve prospěch většinového, aby si zajistili tedy větší volební zisky a Václav Havel byl tím, kdo to napadl u ústavního soudu a napadl to úspěšně. Tak to je jenom ta korekce. Andrej Babiš podle mého názoru opravdu válcuje tu vládní koalici, je nadále ve střetu zájmu, pobírá dotace vyplacené českým státním rozpočtem, které Evropská unie neproplácí. Čili tady už máme jednu takovou poměrně solidní díru, kterou nám z toho rozpočtu odtékají peníze, které Evropská unie neproplatí. dokud premiér Babiš skutečně nevyřeší svůj střet zájmu.
0: Odpověď na tu otázku, zda se obejde bez zvyšování daní, pokud vlastně se zaměří na toto?
2: Ucpat díry, určitě zrušit všechny výjimky pro nejbohatší, které minulé vlády přijímaly jedna i druhá, například zrušení daně ze superhrubé mzdy sborem, které jako zvýšilo vlastně příjmy těm spíše těm vysokopříjmovým a těm nízkopříjmovým, tu jejich situaci zhoršilo. To byla koalice ODS, ANO, myslím si, že SPD to také podpořila. Výjimky ze zdanění z kapitálových příjmů na sklonku minulého období, takřka celá vládní koalice až na jednoho poslance STAN a také poslanci opozice. Čili já tady jenom s údivem poslouchám, že vzorem pro pana Rajchla je nízká korporátní daň. Já myslela, že jste příznivcem zdanění zahraničních korporací.
1: Ano. To se vylučuje,
2: protože přesně ty vysoké příjmy irské, ten daňový dumping, který v tomto směru Irsko provozuje, především vůči těm velkým technologickým platformám, které jsou nedostatečně zdaněné na půdě Evropské unie, tak tam se to právě projevuje. V České republice ano, korporátní daň podle vládního prohlášení skutečně preference nižších příjmů, to znamená, ti nejbohatší budou dále bohatnout a ti chudší budou stále chudnout. Já bych chtěla říct, že prostě český daňový systém, a teď konečně odpusťte se vracím k té otázce, kterou jste položila, český daňový systém zvýhodňuje velký majetek a největší firmy. Lhostejno, jestli zahraniční nebo domácí, Agrofert má pobočky v 21 zemích světa, to je stejná úroveň jako zahraniční korporace. A já prostě kritizovala jsem to, jak minulá vláda nechala dopadnout energetickou krizi na pracující a domácnosti a nevidím vůbec žádnou snahu na straně stávající vládní koalice tohleto napravit.
0: Bude muset vláda, nebo respektive vy byste byli třeba, bylo by pro vás přípustné zvednout ruku pro zvyšování některých daní, protože teď už opatrně Alena Schillerová o některých, tedy spotřebních, o vlastně daních z neřestí hovoří.
1: Já jenom si dovolím krátce zareagovat. Tady jsme zase slyšeli klasicky prostě zelené piráty. Nejdřív, jak si EU nám nebude něco proplácet. No samozřejmě, protože byste to tam udali. To je úplně fantazie, jak si udávat vlastní firmy, to je paráda. Druhá věc je, že jsme tady slyšeli místo daní prostě opět politiku antibabiš, nic jiného. A třetí, samozřejmě nejbohatší lidé, pokud je budete ty české občany, ty české kapitány průmyslu zdaňovat, tak oni odsud odejdou. To je naprosto jednoduchá věc. Ale když už jsme se bavili, já jsem velmi rád.
0: Zrušení superhrubé mzdy, které původně mělo být na dva roky.
1: Já jsem velmi rád, že tady padlo to, že v podstatě ta minulá vláda skutečně způsobila to, že ti nejchudší lidé na tom byli nejhůř. Obyčejní lidé na tom byli nejhůř. Tohle je naprosto klíčová tabulka. Kumulovaná inflace versus růsty platů ve státní sféře a růsty mest ve soukromé sféře. A tady vidíte, že obyčejní lidé přišli v reálných mzdách o 14% ve státním sektoru a o 12% v soukromém sektoru za 4 roky. To je vizitka té minulé vlády. Takže co se týče řešení, protože to je nejdůležitější v tuto chvíli, my jsme přesvědčeni, že na té příjmové straně ohledně těch daní, a to je právě to, co paní kolegyně bohužel nechápe, že se nevylučuje nízká korporátní daň s tím jaksi zdaněním těch největších nadnárodních korporací, protože lze zavést takzvané sektorové daně. Sektorová daň například pro banky ve výši 1% z objemu aktiv, případně, jako to má švédský model, z úrokové sazby. To je věc, která je naprosto běžná a musím říct, že to má Švédsko, má to Španělsko, má to Maďarsko, Rumunsko, tak, Slovensko.
0: Znova u té vyjednávací pozice koaličních partnerů. Prošlo by toto přes
1: mluví? Jistě, že já jsem přesvědčen, já už jsem se o tom bavil s paní,
0: něco podobného navrhovala
1: paní ministryní financí, takže z mého pohledu je to věc, která je mnoha zemích Evropské unie naprosto běžná. Získá nám to desítky miliard korun do státního rozpočtu, aniž by to jakkoliv bolelo naše občany.
0: To druhá je z návrhů, na kterým si třeba budete trvat v rámci toho vyjednávání po době státního
1: rozpočtu. Ano, ale to samozřejmě je až na ten rok 2028, protože teď se to legislativně nestihne. Druhá je sektorová daň pro výrobce a dodavatele zbraní. Klasický windfall tax, protože zatímco naši občané přišli o 15% na reálných mzdách, tak banky zvýšily svoje zisky o 100% a zbrojaři o 1000%. A je prostě nezbytné, aby ty váhy placení daní se tomu odpovídaly. Prostě nemůžeme dál sahat do kapes obyčejných lidí, jako to dělala ta předchozí vláda, když jim rušila školkovné, když jim rušila slevu na manžela. Oni připravili tou svojí konsolidací běžnou rodinu, standardní rodinu o 135 tisíc korun za tu svoji dobu, za ty 4 roky. A samozřejmě poslední je ta dorovnávací a digitální daň na ty velké technologické korporace, o kterých už tady byla řeč, protože je prostě nemožné, aby tady společnosti jako Google platili 18 milionů korun na daních. To není možné. To znamená, já jsem připraven podpořit cokoliv, co vyrovná, nebo respektive možná zavře ty nůžky, které tady se otevřely za poslední 4 roky mezi těmi nadnárodními korporacemi, na které ta předchozí vláda vůbec nesáhla. Vůbec. Ani korunu jim nesebrala. Zatímco u našich občanů jim zvyšila daně z nemovitosti, zvýšila jim prostě mnoho a mnoho dalších věcí, zrušila jim, snížila valorizaci důchodcům a tak dále a tak dále.
0: Tak znamená, my budeme
1: zcela jednoznačně, a myslím si, že se na to díváme všichni stejně. Když jsem byl nedávno v debatě s panem kolegou Pražákem z ANO, tak jsme se shodli na tom, že nebudeme v žádném případě zvyšovat daně, které by se dotkly běžných lidí. Musíme zvyšovat daně, které se dotknou těch velkých nadnárodních korporací, které tady prostě v tuto chvíli neplatí férovou část do státního rozpočtu.
0: Pane předsedo, rok 2028, není to pozdě, co se týče, řekněme, fází jednoho volebního období?
1: Je, ale rychleji to neuděláte. Prostě ta situace je taková, že běžný legislativní proces trvá 6 až 9 měsíců, pokud vám to ještě nevrátí Senát nebo prezident. To jest, prostě nelze to dělat. My jsme přijímali ty zákony, bohužel opozice velmi často obstruovala, prodlužovala ta jednání a já bych byl velmi rád, aby to začalo rychleji. Navrhoval jsem to neustále, ale z mého pohledu jsou to věci, které prostě pro ten rok 2028 by měly být přijaty. A za stranu pro je to součást našeho programu od počátku vzniku naší strany. Protože my jsme přesvědčeni, že se tady dá sestavit vyrovnaný rozpočet, ale musí se sáhnout do těchto velkých korporací a k tomu je nezbytná jediná věc. Odvaha se proti ním postavit.
0: Podzimní volby budou naším dalším tématem v druhé části, paní předsedkyně. Čím to, že vlastně strana zelených dlouhodobě, opravdu to není vlastně jako záležitost několika posledních let, by se ve volbách bez partnera neobešla, aby uspěla ve většině. Myslíte
2: teď vlastně ty komunální volby?
0: Myslím, komunální volby jsou specifické, ale myslím teď vlastně volby obecně, když se podíváme na vaše preference.
2: Ano, je to samozřejmě v české politice významně otázka finanční. To znamená, pokud nemáte dostatečné příjmy do stranické kasy od sponzorů, těžko uděláte kampaň. Kampaně dneska v dnešní době jsou opravdu velkoformátové z mnoha billboardy, které stojí spoustu peněz a takhle my zkrátka politiku neděláme. Naše financování je založeno na členských příspěvcích a příspěvcích od menších dárců.
0: Systém dárců, ano.
2: Chtěla bych říct, že nám členstvo neklesá, ale stoupá. Od té doby, co jsme se vrátili do sněmovny, tak nám přibylo několik desítek členů a ten trend je tady setrvalý, je pozitivní. V několika místech v tom komunálu jsme tou vůdčí stranou, jsme tím, kdo ostatní subjekty zve na ty kandidátky. V Brně máme aktuálně 3 starostky, máme celkem 135 zastupitelek a zastupitelů po celé republice, takže si myslím, že v tom komunálu je právě ta síla zelených, kterou předpokládám, že obhájíme a doufám, že i posílíme, protože myslím, že lidé, zvlášť po tom posledním suchém létě, vidí, jak strašně důležité je hospodaření třeba s dešťovou vodou ve městě, i jak důležité je dostupné pořádné bydlení, kde se dá přežít i v letních horkách, jak důležitý je veřejný prostor, stromy ve městě, dostupné školy a školky, dostupné veřejné služby. Tohle jsou všechno věci, o které se naši lidé v komunálu starají a jsou to i lidé, kteří v těch profesích působí jako učitelé, jako ochránci přírody, jako farmáři a farmářky. Takže já věřím, že ta spolupráce, kterou jsme uzavřeli například v Praze s městskou stranou Praha Sobě, že bude úspěšná a že potom, co jsme se vrátili v loňském roce do sněmovny, tak se vrátíme nejméně se dvěma zastupiteli i na pražský magistrát.
0: Myslíte si, že Praha Sobě, že by mohla být potom třeba i součástí vlastně třeba nové koalice? Potom, co jsme viděli to v tom možné, minulém volebním období, jak vůbec opravdu, za jakých porodních problémů vzniká.
2: Záleží opravdu na těch výsledcích voleb, ale myslím si, že například i Pirátská strana po té současné zkušenosti v té stávající koalici v Praze nemůže být spokojená s tím, co se jí dařilo prosadit ze svého volebního programu, protože z mého hlediska, z hlediska Pražanky, to končící volební období pražského magistrátu bylo spíše stagnací.
0: Pane předsedo, co se týče ambicí hnutí pro, jaké jsou a kde je ta hranice, kdy vy byste si řekl, že tady jsme se lhali?
1: Jsou vysoké. Já jenom se krátce vyjádřím k tomu, k té reportáži, protože já jsem se tady nad tím pousmíval. Tam skutečně podle mého názoru nebyla pravda vůbec nic. My jsme nestratili žádné členy, naopak. Od té doby, co jsem vstoupil do poslanecké sněmovny, tak máme asi o 50% nárůst členské základny, poměrně razantní, protože lidé pochopili, že ty nálepky, které nám byly dávány, zejména tady mě, že jsou absolutně mylné, směšné a trapné. Druhá věc je, že jsme tady jaksi radikální extrémní pravice. Já nevím, jestli chtít mír, chtít zrušit Green Deal, dělat něco s migrací a nechtít euro, jestli je to radikální extrémní pravice. Podle mě to je zdravý rozum. Podle mě, co je radikální, je naopak to, abychom přišli o naši vlastní měnu, aby tady vznikly Spojené státy evropské, abychom si zrušili právo veta, abychom si tady ničili politiku tou nesmyslnou zelenou dohodou, nechali se dál okrádat ze strany Evropské unie, kdy tady třeba my platíme nejvíce na hlavu z celé Evropy, 7000 korun v rámci emisních povolenek.
0: Takže můžeme na ty vaše ambice.
1: Já velmi rád, ale jenom chci říct, že skutečně, jak si to, a to je podle mého názoru velmi důležité, že to vnímání veřejnosti, podle mě extrém je tohleto, jo, a ne to, že my chceme mít.
0: Zároveň vlastně jakoby jste normálně politický subjekt, který teda má to štěstí v dnešní době, kdy ostatním stranám a hnutím většinou členové a podporovatelé ubývají, protože lidé ztrácí zájem obecně o politiku a veřejné dění, tak máte možná štěstí.
1: A to není štěstí. To je práce. Výsledek naší
0: těm
1: práce.
0: Ambicím, prosím.
1: Takže co se týče komunálních voleb, tak my máme, nebo respektive naši členové jsou zúčastněni na 110 kandidátkách celkem, což je poměrně vysoký počet. Máme kandiduje přes 400 lidí, což si myslím, že je také velmi zajímavé. Máme svoje vlastní kandidátky v několika větších městech, například v Havířově, kde je přímo naše solitérní kandidátka v čele Martin Gara, úžasný náš člen. Máme například lídra v Táboře, kde tam máme šanci pro Tábor, on je tam lídr. Máme samozřejmě lídra v Ústí nad Labem, jak už tady bylo řečeno, o mnohých dalších velkých městech, takže já se na to velmi těším. A co se týče senátních voleb, tak tam také bylo řečeno, že my příliš nemáme ambice, no naopak, já myslím, že tam se můžeme dočkat docela překvapení, protože v roce 2022, když jsme byli téměř neznámí, já osobně, mě tehdy znalo jenom pár jaksi přívrženců, možná z těch demonstrací, tak jsme v Ostravě, naše kandidátka Hana Zelená měla 14% a náš kandidát na Vysočině Tomáš Něsel měl 12%. A nám dnes na Ostravěvsku kandiduje přímo v Ostravě Milan Loprajs. Známe to jméno, bratr současného závodníka rally Paříž-Dakar a synovec legendy Karla Loprajze. Na Děčínsku máme Jana Skalického, který tam je také podle mě má šanci a je to velmi pracovitý člověk. Na Trutnovsku Hinka Berana, což je člověk známá tvář boje proti větrným elektrárnám, a na Příbramsku pana doktora Šornu, což je lékař, který tam dlouhé desítky let působí. Takže já se na to těším a myslím si, že ten náš výsledek může být velkým překvapením už jenom z jednoho prostého důvodu, že nás nejvíce oslabují ty průzkumy, kde se lidé často bojí hlasovat pro strany, které nemají v průzkumech nad 5%, ale v tom senátu to neplatí, tam se hlasuje pro osobnosti. A já jsem přesvědčen, že ty 4 osobnosti, které my stavíme, 2 společně se SPD jako koaliční kandidáty, pana doktora Šornu a právě Milana Loprajze, takže tito lidé mají šanci na velmi solidní úspěch.
0: Proč ta dohoda na společných kandidátech nebyla širší? Proč tak to vlastně možná i zbytečně tříštíte síly, kde se to zadrhlo?
1: Takhle to není úplně. Musím říct, my jsme samozřejmě z hlediska nasazování těch kandidátek, tak jsme si jasně řekli, že někde, kde se samozřejmě v těch senátních obvodech domluví ti místní členové, takže to bude koalice, ale v těch ostatních já jasně říkám, že tam, kde nekandidují naši kandidáti, my vlastně jdeme proti sobě jenom v jednom jediném obvodu, to je Trutnovsko. Jinak všude máme buď to kandidáta my, anebo SPD. Takže tam, kde jsou naši kandidáti, tak to podporuje SPD. Tam, kde jsou kandidáti SPD, tak my budeme samozřejmě podporovat v plné síle kandidáty SPD.
0: Paní Zuzana Majerová tady chvíli před vámi tady vlastně mluvila trošičku jinak, že vlastně by si to ona ideálně představovala trošku jinak, že by ta dohoda mohla být lepší mezi vámi.
1: Já si myslím, že v rámci toho našeho klubu SPD Pro, Trikolora, Svobodní, tam ta dohoda je výborná. Nevím, jestli to měla na mysli, neseděl jsem tady u toho, ale já jsem si třeba představoval a byl to můj ideální model, že bychom jako vládní koalice postavili ve 27 obvodech, v každém obvodě jenom jednoho společného kandidáta, protože jsem velkým zastáncem té vládní spolupráce a toho, abychom netříštili síly.
0: A to neprošlo přes koho?
1: Myslím si, že ano, bylo tím hlavním elementem, je to nejsilnější strana, cítí se dostatečně silní. Já jsem vždy přesvědčen, že ta druhá kola jsou problematická v tomhle systému, protože po té prvním kole, kdy jsou komunální volby, kdy lidé přijdou, tak se výrazným způsobem sníží volební účast v tom druhém kole. To je známá věc, tam jsme po 20% v každých těch volbách a to je samozřejmě naše slabina. Takže z mého pohledu by bylo lepší, kdybychom se domluvili společně. Nestalo se tak, ale já jsem zase na druhou stranu rád, že Stranu Pro reprezentují právě tyto čtyři osobnosti, které považuji za skutečně významná jména a jsou známá vlastně celorepublikově. Milan Lopraj za mě největší favorit.
0: Paní předsedkyně, tříštění sil, řekněme, na jedné či druhé straně spektra se vyčítá i vlastně dnes opozičním stranám. Proč vlastně třeba na této vaší straně nedošlo tam na více místech? Tam myslím, že sedm míst, co se týče senátu.
2: My jsme byli, myslím, jako Zelení v celku velmi konstruktivní. Máme vlastní lidi, kandidátku a kandidáta na Lounsku. Za nás kandiduje pedagožka, zastupitelka a místní organizátorka komunitního života Iva Hluštíková v Děčíně a architekt Miroslav Štros. A máme i podporu ostatních, tedy opozičních stran pro tyto kandidáty, například Pirátů nebo SEN21. Podpořili jsme řadu dalších kandidátů z řad Pirátů. Adéla Šípová v Kladně určitě je nám hodně blízká. David Smoljak, kandidát Stanu v Praze 9, Jan Čižinský na Praze 7, starosta Prahy 7 a zároveň politik Prahy sobě. Čili máme několik velmi, myslím, nadějeplných spoluprací. Asi desítka senátorů a senátorek nebo kandidátek a kandidátů s naší podporou po celé republice. A já jsem s těmi spolupracemi spokojená. Není to kalkul, je tam skutečně nějaká zatím úvaha o hodnotové blízkosti a především konkrétní body programu, se kterými se s tím člověkem shodujeme.
0: Jak se může změnit vlastně mapa, řekněme, jak se může přebarvit senát po volbách?
2: Protože já doufám, vlastně že se to nepřebarví, protože princip vlastně senátu je, že to je druhá komora parlamentu, která má korigovat tu první. Současná vládní koalice má většinu ve sněmovně, čili si myslím, že by bylo pro demokracii zdravé a správné, aby v senátu přicházela tedy určitá korekce, jako se to stává s těmi zákony, jako je ten stavební zákon, který včera předevčírem sněmovna přehlasovala, ale ten krok přes ten senát je velmi důležitý a skutečně ty připomínky, které k těm vráceným zákonům přicházejí ze senátu, jsou poměrně dost hodnotné. A myslím si, že to opravdu stojí za to, aby tenhle ten korektiv v tom celém legislativním procesu v České republice byl.
0: V minulém volebním období to tak nebylo. Andrej Babiš se na to často stěžoval.
2: Nemohu komentovat, stěžoval, ano, je to pravda.
1: To byl ten největší problém v minulém období, že vlastně ta pětikoalice měla úplně celou paletu politickou a já bych byl velmi rád, aby naopak tomu přebarvení došlo v tom senátu, protože pokud chceme zanést do ústavy právo platit českou korunou, právo platit hotovosti, pokud chceme opravdu tady udržet mír, bezpečnou zemi, aby sem neproudili migranti, ať už z jedné nebo z druhé světové strany, pokud chceme prostě zemi prosperující, šťastnou a bohatou, tak musíme uspět i v senátu.
2: Ano, teď pan Reichl ukázal, že je skutečně krajně pravicový politik.
1: To je velmi pravicové, musím říct, že jak si platit českou korunou, to je velmi pravicové. Já nevím, co je opravdu extremismus, jestli prostě sem tahat migranty a zavádět Green
2: Deal. Extremismus, pane Reichl, je štvát lidi proti sobě. To je ten extremismus.
1: Nebo já je neštvu proti sobě. Já jsem jednoznačně tady nabízel jasná konkrétní řešení a za mě platit korunou, nemít tady Green Deal a nemít migraci a nemít tady válku, není extremismus.
0: Děkuji, dostali jsme se na závěr.

0: za čárou a naším hostem je pan Lubomír Zaorálek. Dobrý den.
1: K vám přeji, dobrý den.
0: Pane doktore, jste v dobré náladě navzdory tomu, co se děje všude možně po světě?
1: Tak to není jenom to, co se děje na světě. Pěte se, já jsem byl třeba na operaci kyčle a za 3 měsíce běhám. Jako ta moderní medicína, to je úžasná věc.
0: Abyste nebyl takže dobré náladě.
1: Žijeme ve světě, ve kterém navzdory tomu, že se toho tolik chmuří kolem nás, tak si nemyslím, že žijeme špatné životy.
0: No tak jo. Tak pojďme začít těmi zásadními okamžiky v minulých dnech, které se dějí ve světě, mají jakýkoliv vliv na naše životy.
1: To je, ano.
0: Já začnu tím Ruskem, protože respektive Ruskem a Ukrajinou, v Moskvě i v Kyjevě byli američtí vyjednavači a jednu chvíli už to vypadalo, že k nějaké dohodě dojde. Teď jsem zase včera v noci četl dlouhé vyjádření pana Lavrova, který zase všechno jako háže úplně do jiné roviny. Co se, pane Zaorálku, děje?
1: No bylo to nesmírně zajímavé, i když to teďka vypadá, jako kdyby se toho tolik nestalo, ale přesto to bylo zajímavé. Už jenom si vezměte, jakým způsobem se to dělo. Americká delegace, Witkoff, Kushner a dokonce i ten člověk, který má na starosti sankce, dojede nejdřív do Moskvy a jedná se 3 hodiny za přítomnosti Putina s Kirillem Dmitrijevem a dalšími, kteří vypadají velmi spokojeně jako po tom jednání. A teprve pak se pak delegace přesune do Kyjeva a nakonec to celé končí telefonátem hodinovým mezi Donaldem Trumpem a Putinem. Už jenom tady ten způsob, jak se to celé děje, je důležité si uvědomit. A teďka můžeme říct, co se teda asi zhruba stalo, protože Trump vykřikoval sice, že přináší nový mírový plán, nicméně to nezdá se, že by něco takového moc přicházelo v úvahu, protože Putin řekl poměrně zřetelně a říkali to i všichni lidi kolem něho, že oni trvají prostě na těch cílech, které mají a nevidí žádný důvod od toho ustoupit. To je v podstatě dobytí Donbasu, demilitarizace, denacifikace a podobně. A nezdá se, že by vůbec Putin měl nějaké důvody, aby řekl, od toho odstupuju. Takže by se řeklo, hora porodila myš. No, není to tak úplně pravda. Protože něco se přece jenom stalo. Tady se najednou je vidět, že funguje ten komunikační kanál mezi Amerikou a Ruskem. Vypadá to, že oběma stranám z nějakého důvodu na tom záleží. Američanům na tom záleží také, protože se blíží volby, že jo, v listopadu, takže potřebuje Trump předvést, že na té mezinárodní scéně se pohybuje a také, že je schopen řešit problémy. Třeba problémy s ropou. Od Scotta Bessenta, ministra financí amerického, zaznělo, že vadí ty útoky Ukrajinců na rafinerie. Protože vlastně to, že se likvidují ty trasy, tankery a podobně. A dokonce tady vlastně říká, že Ukrajina se podílí na tom, že dneska máme $100 za barel, takže nejenom Hormuz, ale vlastně i Ukrajinci se na tom podílejí. A je tady jasná kritika Ukrajinců za to, že komplikují světově energetiku. Takže tady je tlak na Ukrajince. To podle mě bylo jedno z těch témat taky toho jednání. My asi tušíme, co se nabízelo, když tam byl ten takzvaný sankční car za Ameriku. Takže vlastně se nabízelo třeba to, aby se třeba v tom období, co se blíží, aby se omezili útoky na energetiku. Aby je omezili Rusové a zároveň, aby je omezili Ukrajinci. To je jedna z těch možností, které naznačovali řečníci. Nakonec i Zelenský řekl takovou zajímavou větu. On řekl, no je možné, že Putin nakonec s Trumpem, že mu Putin nabídne nějaký diplomatický balíček Trumpovi, jo, že tam něco bude. To něco, to může být třeba tady tohle, že se odsouhlasí, že se nebude likvidovat energetická infrastruktura, protože to není zájem světa, není to zájem ani Ameriky, i Trumpovi to komplikuje život, protože to vypadá, že i on je neschopný, dokonce před těma volbama. No ale ono je to zajímavé i pro Putina možná na něčem se dohodnout, jenom připomínám, že má týden před volbami, tato schůzka s Trumpem pro něho je docela zajímavá. No a také Putin musí vypadat jako někdo, kdo je schopen to vést k nějakému konci. A já vám řeknu, těch možností je víc, ale jedna, o které se teďka mluví, je, že Putin by mohl jít na variantu 6měsíční příměří, během kterého by se na Ukrajině udělaly volby. To je pro Putina docela zajímavé. Jo, to, že by se objevil nový partner na Ukrajině, nejenom, že by se dala jakoby šance Ukrajině se zotavit, ale zároveň by se změnila situace a někdo s tím by byla možná větší šance, aby se přistoupilo na ty podmínky, které Putin na nich trvá a nehodlá z nich ustoupit. Takže ne, že by Putin ustoupil, ale tu situaci v tomhle změnit. Tohle, co jsem teďka zmínil, to je pravděpodobně ta krajní možnost diplomatického balíčku, že by to šlo až tak daleko. Co z toho se zrealizuje, to uvidíme. Ale jisté je, že zřejmě na obou stranách je určitý zájem možná něco předvést. Ale to neznamená, opakuji, neznamená to, že by Putin byl, že byl ochoten ustoupit v těch základních věcech. To je zřejmé, protože tady se že vyprávěla ta pohádka o tom, máme to Wunderwaffe, drony ukrajinské, jak Ukrajina vítězí. Dneska už si všude přečtete, že to byla trochu iluze. Taky to podpořil třeba francouzský prezident, který to vyhlašoval Ukrajinci. Tady se toho samozřejmě taky všichni chytili. Teď se ukazuje, že to byla skutečně iluze. Realita je taková, nejenom, že Rusové stále pomalu postupují na Donbase, ale především začali vyvíjet nové lehké střely. Balistické střely vyrábějí obrovským tempem, proti kterým dneska najednou Ukrajina nemá obranu. A zároveň teda mluví se dokonce o určité skryté mobilizaci v Rusku. To znamená, Rusko nevypadá, že by jakkoliv bylo ochotno ustoupit. A ten rozdíl je v tom, že jakkoliv Trump vypadá jako transakční, kdo chce obchodovat, tak je třeba si uvědomit, že Putin mu nejde o obchod. Pro něho Ukrajina je existenční záležitost. To znamená, on to má v jiné rovině a proto on nemůže ustoupit.
0: No pojďme se k tomu ještě vrátit, k těm schůzkám. Z hlediska nějaké diplomatické praxe, pane doktore, je něco, co by se dalo vyčíst z toho pořadí první Moskva, potom Kyjev?
1: No, že
0: jako kdo vchází první do paláce v úvozovkách?
1: Pro mě to, co bych zhrnul, je, že Ukrajina přihlíží spíš tomu, co se děje. Protože ona, Ukrajina, to jsme už slyšeli vícekrát, to dává najevo Trump. Teď naposledy to dal najevo tím, když řekl, že bude chtít po Evropanech, aby mu zaplatili všechny náklady, které vrazili do Ukrajiny. 125-150 miliard dolarů, já to budu chtít zpátky. To jako kdyby řekl, celý tenhle biznis byl špatně, ty prachy se tam neměly dát, my nejsme žádný milodary, my to chceme zpět. A to je přece evidentně tlak na Evropu, jako tohle, ten váš biznis, my s ním nemáme vůbec nic společného. Tady vlastně, jako kdyby to je na hraně toho, že oni řeknou, my ani nebudeme ty zbraně na Ukrajinu vám prodávat. Takže a navíc přece to hlavní, co se děje, je ty skandály, které dneska slyšíme a jak vlastně se zmítá doslova ten Zelenský v těch korupčních skandálech. Teď zrovna New York Times napsal, že ho uveřejnil velmi důležitý text, ve kterém píše, že se dostali k auditům, které byly neveřejné a ve kterých jsme se dověděli, že za rok 2024 se na Ukrajině podvody a korupcí zlikvidovalo 1,2 miliardy dolarů. Jako, to znamená, to je, najednou se dovídáme rozsah toho, té korupce, která je gigantický. A klidně se o tom píše. Zavírají se další členové, teda lidi nejblíž kolem Zelenského. A pro mě teda, já jsem byl úžasný, když jsem viděl, že na těch rozhovorech mezi Američany, Witkoffem a Kushnerem v Kyjevě se Zelenským, tak po levé straně vedle Zelenského pořád sedí Andrej Jermak, jeho bývalý šéf kanceláře, který je obviněn z obří gigantické korupce. Takže jako tam, co se... A teďka vy asi všichni si všimli té přestřelky mezi domácí a zahraniční zpravodajskou službou Ukrajiny, kde se poměrně brutálně střílili po sobě. Jako to znamená, na té Ukrajině vlastně to, co se děje, i ten způsob, jak se kryje ta korupce, se stává jako kdyby stále méně únosný.
0: Ještě mi řekněte, co může znamenat vyjádření Lavrova, že v okamžiku míru nebo příměří nebo konce války z toho bude mít USA určité výhody. Co on tím myslí?
1: To je to, co jsem řekl, že se tady pořád drží ta komunikace mezi Amerikou a Ruskem. Řekněme, jsou důvody, proč na tom záleží oběma stranám. A Rusové pořád dávají najevo, ano, ty vaše nabídky, které dostáváme v té obchodní oblasti, jsou pro nás zajímavé. A on vlastně, oni říkali, potom ten telefonát se tak zhrnoval, i po těch schůzce se řeklo, že my dostáváme z americké strany takovou pozici. Jestliže se podaří zastavit ten konflikt, tak okamžitě se otevírá velká perspektiva obchodních vztahů mezi Ruskem a Spojenými státy. A Rusové říkají, jo, pro nás to je zajímavé, my neříkáme ne, ale ten konflikt jako jenom tak nezastavíme. Ale chceme se s váma o tom bavit. Jo? Takže ten vtip je v tom, že Rusové se nebrání tomu, aby se drželo to partnerství, A já si myslím, že to má velké geopolitické důvody, protože víte, dřív nebo později si Rusové prostě, nebo si to pořád uvědomují, že ta vazba na Čínu je sice pro ně něco, co jim strašně pomohlo a co jim umožnilo dokonce tady vést tady tento konflikt s Ukrajinou. Na druhé straně pořád jsou ty ta hrozba, že ta Čína spolkne. Takže oni potřebují nějakou rovnováhu v těch vztazích ve světě. Oni vlastně potřebují ty vztahy s Amerikou. A výhledově je to pro ně. Takže ten Lavrov dává najevo, my vám nechceme jenom tak smetat. I po těch volbách vlastně pokračovat. A projev kanceléře Merce, který jsem teď sledoval, tak ten mě teda zaujal, protože ten byl docela útočný a vůbec to nebyla nějaká reflexe, že tady je možná někdo, kdo zobecňuje jinou zkušenost, má jiný názor, jednak na sociální vývoj země, na to, že tady jsou vysoké ceny energií, průmysl je ohrožený, ale taky na ty zahraničně politické otázky. AfD říká, že chce jednat s Ruskem, že chce obnovit ty vztahy, že dokonce si taky myslí, že tu válku je třeba zastavit. Tady je docela zásadní alternativní názor. A k tomu se vlastně staví ta elita politická současná jako k něčemu, co je spíš něco kontaminovaného, toxického, co je třeba dát do karantény. A já si myslím, že tahle pozice, která dokonce se objevuje i v českém tisku, je do budoucna bude neudržitelná.
0: Máte jasno, pane doktore, v tom, čím to AfD vyhrálo takto drtivě?
1: No, já si myslím, tak ono to, tam je jednak, protože ty důvody jsou hluboké. A jak jsem řekl, to souvisí se sociálními nejistotami, s tím, že když dáváte peníze na zbraně a rozvíjíte tu zemi, tak jako dneska současná vláda, tak trpí ten sociální systém. Takže to je jedna věc. A pak si myslím, že v tom Sasko-Anhaltsku to bylo zajímavé, tam to vlastně už nebylo nějaká zlobná kampaň rozzlobený, jak byste čekali. Najednou ta kampaň byla velice pohodová. Ty hesla byly, bude dobře, všechno je možné. Jako ten Zigmund to objížděl na mopedu Simpson a vlastně byl velice pozitivní. Říkal lidem, nebojte se, my se zase dostaneme ke slovu, jako to dobře dopadne. A ta pozitivita, to je hrozné překvapení, protože každý si myslí, že tohle je sdružení, které nenávist a podobně. Tady se najednou objevil úplně jiný tón. Nebojte se, je možné změnit věci. My nejsme dneska někdo okrajový. My budeme a jsme ve středu dneska. Těch 44% potvrzuje, že my nejsme nějací marginálové. My nejsme nějací dezoláti. My jsme někdo, kdo v této zemi bude mít slovo a oni nám ho nevezmou.
0: Je to začátek obratu pro Německo?
1: Já si myslím, že stále je třeba uvědomit si a domýšlet, že tohle není nějaká nemoc. To je skutečně zobecnění zkušeností. Já bych to vysvětlil, protože ono to není jasné, co tím myslím. Podívejte, tady ta zkušenost, to je třeba zkušenost 80. let, já jenom připomenu jednu událost. Tedy došlo k velkému zblížení mezi Helmutem Kohlem a Erichem Honeckerem, západoněmeckým a východoněmeckými představiteli, že oni si jako kdyby najednou uvědomili, nejenom, že jsou Němci, ale že pokud dojde k jadernému konfliktu, tak Německo bude vymazáno celé, bez ohledu na to, jestli je východní nebo západní. Mimochodem, Československa se to týkalo taky. My jsme byli terén té války, co se chystala. A oni si tehdy řekli, no my přece se musíme dohodnout na tom, že musíme dělat všechno pro to, aby se to nevyeskalovalo. A tato zkušenost v tom východním Německu podle mě stále je docela silná. Jako to a zajímavé je, že oni zřejmě i jinak brali ty ruské vojáky. Měli jich tam 350 tisíc, ale ne jako u nás. U nás byli v roce 68, což my jsme vnímali jako zradu. Oni tam měli po válce a byl to takový jakoby trest za Hitlera. V tom byla jakoby určitá logika. To znamená, to východní Německo i ten vztah k tomu Rusku, i k té Ukrajině zřejmě žije jinak. A má prostě jiný názor na to, který má současná vláda. My ty Rusy pokoříme, my je dostaneme na kolena. V tom východním Německu je vlastně, když jsem řekl, že tam je alternativa, tak to nejsou pomatenci jako proruští. To jsou vlastně někdo, kdo jinak zobecňuje svou zkušenost dejnou, kterou má. A já si myslím, že ten vtip je v tom, takže Rusové to samozřejmě vítají, to je jako evidentní tady tohle, že najednou přichází alternativa, někdo, kdo říká, že se chceme s nimi bavit. A my si říkáme, protože platí taková ta teze toho slavného historika Fergusona, že chcete-li vědět, co se stane v Evropě, dívejte se na Německo. Ale dneska Protože já nepochybuju o tom, že ten Merz má stále silnou podporu kruhu korporátních, finančních, mediálních. Podívejte se, jak ho podporuje Frankfurter Allgemeine Zeitung, Handelsblatt. Tyhle vlivné kruhy toho establishmentu prostě podrží toho Merze. Oni ho jen tak nepustí, protože on je spojen s určitými penězmi dneska, reformami, toho nenechají odstřelit. To znamená, to nejde o to, že by dneska díky těm volbám nebo příštím volbám Mecklenburgu pomoření, že by došlo ke zásadní změně. Merz vypadá, jeho projev byl velice tvrdý, řekl, my si to pohlídáme, tady bude jenom jedna migrační politika, žádná reflexe. Jenomže vtip je v tom, že dneska ten, kdo slibuje změnu v nejbližší době, není Německo, to je dneska Francie. Ve Francii budou na jaře volby a tam to vypadá, že může dojít ke změně, která posune události v Evropě tak, jak v této chvíli ještě Německo není schopno, ale tam to pomaličku roste. To znamená, ten alternativní postoj, co jsem řekl, ten se tady rodí nejenom v tom Německu, aby nabývá na síle. On se především dneska rodí v té druhé nejsilnější zemi, ve Francii.
0: Těším se na příště.
1: Možná bude další volby.
0: Bude určitě, děkuju, nashledanou.
1: Děkuju za pozvání.
0: Další díl pořadu Za čárou a naším hostem byl tentokrát Lubomír Zaorálek.

budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Tak vás všechny vítám, všechny vás zdravím, všechny vítám tady na Midgardu a všechny také zdravím z Midgardu. No a protože nevím, kolik z vás bude poslouchat až potom z archivu, no tak vás také zdravím. Vy, opozdilci, co to nejste schopni poslouchat prostě hned, vy to musíte poslouchat až z toho archivu, no tak i vás pochopitelně tady vítám. No, když už jsem přivítal ty, co tady jsou, ty, co tady budou, tak je ještě potřeba přivítat ty, který tady vítám obzvlášť rád, protože jsou to mý hosté. A bez hostů bych tu byl jenom já a to by bylo málo, takže vítám tady mého dnešního hosta Jiřího. Jiří, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj, čau, čau, taky tě zdravím. Hezký den přeju.
0: A prosím tě, ty jsi někde jako daleko od sluchátek, nebo jak?
1: Ne, jsou sluchátek.
0: Jsi u sluchátek?
1: Jasně.
0: Jo, no dobrý, tak já si to budu muset doladit, koukám.
1: Mám ty nové sluchátka z minulého týdne, takže by to mělo být všechno v lati.
0: Máš nová sluchadla?
1: Ano, doporučené tebou.
0: Samozřejmě, tak ty jsou nejlepší, to je hned slyšet, prostě. Ne, tak je dobře, že je máš, protože určitě tě uslyšíme naprosto skvěle. No a jak jinak, že jo? Uh-huh. Víš co, Jiří, my to hned vyzkoušíme. Otázka zní, co jsi dělal, co jsme se neslyšeli?
1: Co jsem dělal? Měl jsem velmi pracovně náročný týden, byl jsem až v Praze na poradě a bylo to náročné, řešili jsme nějaké strategické záležitosti, umělou inteligenci jsme řešili, takže bylo hodně témat na stole. A řešili jsme německou ekonomiku, takže měli jsme na poradě i Němce. A musím ti teda říct, že ten citát, co říkal kdysi ohledně toho, jak se jmenoval Napoleon Bonaparte, jak prohlásil, že o té lži, že žádná lež není tak nehorázná, aby tomu Němci nevěřili, tak je to prostě pravda. Je to prostě pravda. Protože ti Němci jsou fakt tupí. Jo, a nedají si říct, komu není rady, tomu není hospodářské pomoci, protože to, co jsme vyslechli, ty keci o té německé ekonomice, no to je jako takový pohádky zaklínadla.
0: Nebyli to vyslanci Merce?
1: Nebyli to, ale bylo zajímavé, že prostě, já jsem viděl projekt Merce, který vlastně vykládal, že je po sociálním státu a blablabla bla, bla, a prostě musíme se uskromnit a musíme začít pracovat a nesmíme jako být líní a musíme makat víc a kde si co si. A úplně to stejný říkal ten náš manažer německy. Úplně jako jedna ku jedné. Takže oni jsou fakt jsou asi hloupí, nebo já nevím, kde se to v nich bere.
0: No, hele, ono v našich firmách, jo, jsou taky určitě takhle nadaní kazatelé těch manter a vykladači manter. Asi nepomůžeš. Hele, jo. Ono jim zmehne.
1: Myslím si, že máš pravdu.
0: My aspoň na to budeme připravený, protože my už to víme. Oni k tomu teprve budou muset dospět. No jo, no, tak měl jsi to pestré, chlapče. A propo, z toho se mi rýsuje kluku jeden, že ty umíš německy.
1: A i bischen, já.
0: Já?
1: Milena z prasečáku říkala akt 8. Můj milý západu německý.
0: 8. Milé zlatý. 8. Acht.
1: Aber das ist wenig. To je málo.
0: A co bys ještě nechtěl? To je poctivý zlato po babičce.
1: Jo, když je poctivý jezdit dělat si zloštit, protože my nejsme žádný ultravacrmaní.
0: Jo, my jsme poctivý jezdit dělat si zloštit. Jo, no to ne, tak nezbývá, než koukám, aby jsme teda něco dělali, no. Tak jsi na to připraven?
1: Já jsem připraven, ano, mám tady témata, vlastně v
0: Máš
1: podstatě od
0: sluchátka, máš
1: včerejška mi
0: témata?
1: mám sluchátka, mám témata, od včerejška mi témata chodili a takže já si myslím, že toho máme zase víc, nestihneme probrat, ale uvidíme, no.
0: No tak začneme tím, co nám poslala Božena Blanka.
1: Určitě, určitě.
0: 11. září je datum, ve kterém se fakt ale událo hodně věcí. Například v roce 1416 Pražská univerzita vydala osvědčení o Husově bezúhonném životě a pověsti. Církevní koncil v Kostnici na to reagoval tím, že činnost Pražské univerzity na neurčito zastavil.
1: To je klasika prostě.
0: Tak to nevymyslíš, rozumíš? To je klasika, ty.
1: To bylo, i kdyby to bylo současný, jako.
0: Čeče, tak mě tak napadá, jestli ten církevní koncil už nebyl v Bruselu, ty.
1: No, přesně. To je typická bruselovina, toto.
0: No, já si myslím, že už tenkrát padlo podezření, jestli ten Hus není ruský agent.
1: No to jo, to rozhodně, no.
0: Minimálně hned po něm následoval agent Švejk, že? Tak,
1: Přesně.
0: 1861, 11. září. Čeština ustanovená vyučovacím jazykem na pražských školách. V závorce by tady mohlo být, které ještě stále byly uzavřeny.
1: Ano.
0: Ne, to už že 250 let už potom, tak. Nebo dokonce 450 let. Tak. 1881 na památníku bitvy u Lipán byla odhalena Lipanská mohyla. 1940 k českým novinářům a kulturním pracovníkům protektorátu přednesl Joseph Goebbels projev o spolupráci v nové Evropě. No, tak to už zavání pochopitelně tím, co známe, že jo?
1: Ano, to je hodně současné.
0: To je hodně současný. 1951. Vlak svobody na trase z Prahy do Aše projel se 110 cestujícími ostře střeženou hranici do americké okupační zóny v Bavorsku. Víc se tady nepíše. 1966. Českoslovenští volejbalisté se stali na domácím světovém šampionátu mistry světa. A v roce 2001, 11. září, automobilka Škoda, pozor, v roce 2001, když víme, co bylo, že jo? Tak automobilka Škoda Auto představila veřejnosti novou modelovou řadu Škoda Superb, čímž se po téměř 50 letech vrátila k výrobě vozů střední třídy. A pakže ta dvojčata spadla zbytečně. Víš? Je potřeba občas nějakou oběť. 2007 oficiálně začalo vyjednávání mezi Českou republikou a Spojenými státy o konkrétním znění bilaterální smlouvy SOFA o umístění amerického radaru do oblasti Brd. A to už bylo moc i na mě tenkrát. Pentagon a útoky na VTC. To ještě k tomu budeme mít. Svět. 1297. Anglicko-skotská bitva u Stirlingského mostu. Roku 1565. Velké obležení Malty. Osmanské invazní síly utrpěly zdrcující porážku ve střetu s vyprošťovacími silami posílenými částí obránců ostrova a uprchlíky z Malty. V roku 1697 v bitvě u Zenty překvapil a rozdrtil Evžen Savojský turecká vojska, přecházející Tisu, čímž započal úpadek Osmanské říše. 1709 války o španělské dědictví. V krvavé bitvě u Malplaquet se střetla francouzská vojska vedená maršály Villarsem a Bufflersem, svojsky proti francouzské koalice Evžena Savojského a vévody s Malbou. V roku 1714 ve válce o španělské dědictví zase padla Barcelona do rukou bourbonských vojsk. Datum je každoročně připomínáno jako den Katalánska a popíjí se Bourbon.

0: blízko amerického Washingtonu začala stavba Pentagonu. 11. září 1954 končí superprojekt 8 M-Kultura, který zkoumal vliv LSD. 1969 na autosalonu IAA ve Frankfurtu nad Mohanem měl světovou premiéru nový model osobního automobilu Škoda 100-110. MB by se mělo ještě říct. 1970. Vyvrcholení únosu Defson Shield, hromadného a synchronizovaného únosu 4 komerčních letadel teroristy z palestinské organizace LFOP. Pozor, v roce 1970. Asi s nima lítali až do roku 2001, člověče.
1: Nebylo to tehdy kvůli té olympiádě?
0: Nevím. Hromadný a synchronizovaný únos 4 komerčních letadel teroristy z palestinské organizace LFOP. 1973, vojenský puč v Chile, podporovaný CIA a vedený generálem Augustinem Pinochetem, svrhl prezidenta Salvadora Allenda, který během bombardování prezidentského paláce zahynul. Pinochet zůstal u moci téměř 17 let. 1976, bombový útok na Grand Central Terminal. 11. září 1978, v izolaci Catherine de Barnes Isolation Hospital zemřela medicínská fotografka Janet Parker, poslední známá oběť pravých Neštovic. 1980 byla schválena ústava Chile. 1989 otevřela se železná opona v 11. září. 89 se otevřela železná opona mezi socialistickým Maďarskem a Rakouskem. Přes otevřenou hranici odešlo tisíce východních Němců na západ. 1991, 11. září, americký prezident George Bush pronesl projev o stavu Unie. 1997, takzvaná kurská tragédie v Estonsku. 14 vojáků Baltského pluku estonské armády utonulo v rámci cvičení, když měli v plné polní přebrodit kurský průliv. 2001, 11. září, teroristické útoky v USA, které odstartovaly takzvanou válku proti terorismu. 2007 byla otestována ruská termobarická Puma, otec všech bomb. 2012 při útoku na americkou ambasádu v libyjském Bangází zahynul ambasador Chris Stevens a 3 další Američané. 11. září 2024 bouře Daniel přeplnila přehrady ve vádí Derna nad stejnojmenným libyjským městem. Jejich následný kolaps zaplavil město, jehož významnou část zcela zničil a vyžádal si tisíce obětí. No, krátké agenturní zprávy, krátké agenturní. Ruský bankovní systém je naprosto stabilní, penězům občanů nic nehrozí, prohlásil Medveděv v rozhovoru pro Vědomosti. Vojenský potenciál Ruska umožňuje zasáhnout Kyjev a klíčové objekty NATO tak, že z nich nezůstane kámen na kameni, prohlásil Medveděv. Kolektivní západ se záměrně snaží přivést svět na pokraj jaderné apokalypsy, také uvedl Medveděv. Zelenský podplatil několik vlivných členů amerického kongresu desítkami milionů dolarů, uvedla agentura TASS s odkazem na bývalého pracovníka CIA a amerického ministerstva zahraničí Larryho Johnsona. A Rusko a Spojené státy mají o čem jednat a je důležité proměnit slova v skutky, uvedla Maria Zacharová. Trump navrhl přejmenovat Hormuzský průliv na jeho počest. Nazvat ho průlivem Trump. To je jako kdyby Zelenský prostě prohlásil, že by se Ukrajina měla jmenovat Zelená Ukrajina. Země, které nezaznamenávají zločiny Kyjeva,

0: se už nikdy nezbaví viny. Ve skutečnosti si sami špiní ruce krví teroristů, prohlásila Maria Zacharová. Vedoucí představitelé zemí, které jsou členy Evropské unie, budou na setkání na konci roku vést bouřlivé diskuze o budoucnosti Kallas a organizace, kterou vede, píše Euroactiv. Rusko by se mělo v otázce řešení situace na Ukrajině primárně spoléhat na sebe, uvedl pomocník prezidenta Ruska Petrušev. Potřeba Indie ruských letadel v horizontu 10 let se odhaduje na zhruba 100 kusů typu Superjet a více než 100 letadel IL-114-300, uvedl ředitel společnosti OAK Bádech. Evropská komise informovala vlády zemí EU o nutnosti vypracovat mechanismy pro deportaci ukrajinských občanů, kteří přijeli do Evropy jako uprchlíci, uvádí ruská zpravodajská služba. To je hodně zajímavá informace. V Evropě se nachází až 5,6 milionů Ukrajinců. Největší počet potenciálních rekrutů pro ukrajinské ozbrojené síly žije v Německu, Polsku a České republice, uvádí SVR. Evropa žádá Kyjev, aby zahájil mobilizaci žen, uvádí SVR. Situace kolem záporožské jaderné elektrárny a města Energodar se kriticky zhoršila. Kyjev vyhlásil hon na zaměstnance elektrárny a jejich rodiny, uvedl ruský zástupce při mezinárodních organizacích ve Vídni Ulyanov. Léto roku 2026 se stalo pro Evropu nejteplejším v celé historii pozorování. Případ přípravy teroristického útoku ukrajinskou bezpečnostní službou SBU proti britským diplomatům v Rusku by měl vyvolávat vážné obavy v Evropě, prohlásil Peskov. Londýn je informován o zadržení bývalého pracovníka bezpečnostní služby ambasády v Moskvě a zjišťuje podrobnosti, uvedl mluvčí britského ministerstva zahraničí agentuře TAS. Spojené státy se snaží přimět partnery v NATO, aby se připojili ke kampani za systematickou likvidaci Mezinárodního trestního soudu, uvádí Politico s odvoláním na diplomaty. Alžírsko oznámilo rozhodnutí přerušit diplomatické vztahy se Spojenými arabskými emiráty, informovala alžírská státní televize. Vztahy mezi Alžírskem a Spojenými arabskými emiráty se zhoršily kvůli neshodám ohledně zásahů do vnitřních záležitostí a regionální bezpečnosti. Alžírsko od 00 místního času 11. září uzavře svůj vzdušný prostor pro letadla Spojených arabských emirátů, oznámilo alžírské ministerstvo národní obrany. Výjimku budou mít civilní komerční lety Spojených arabských emirátů, které přiletají do mezinárodního letiště Howar Boumeit v Alžíru a odletají z něj. Na summitu BRICS není plánováno oficiální bilaterální setkání mezi Putinem a předsedou Čínské lidové republiky, ale budou mít možnosti promluvit neformálně, uvedl Ušakov. Putin a Xi Jinping se dohodli na konání plnohodnotných jednání během summitu APEC v listopadu v čínském Shenzhenu, oznámil Jurij Ušakov. V Litvě plánují zrušit zákaz rozmístění jaderných zbraní. O tom informoval televizní kanál LRT. Japonsko by nemělo Rusku, které zvítězilo ve druhé světové válce, diktovat, jaké památníky stavět a co na nich zobrazovat, prohlásil Medinský. Počet horolezců, kteří zahynuli v lavině v údolí Bezenji v Kabardino-Balkarské republice, se zvýšil na 15, informovalo Ministerstvo pro mimořádné události. A ještě tady mám takovou z BRICSu, to by se nám asi hodilo, tak to jenom tady nastřelím. Za posledních 5 let přes 40% světového HDP vytvořily státy BRICSu. Současně podíl skupiny G7 činil pouhých 29%, uvedl Vladimír Putin při svém vystoupení na zasedání sdružení. Nerozumím, proč se stále nazývají Velká sedmička. Dodal ruský prezident, což vyvolalo potlesk v sále. Další prohlášení ruského lídra. Téměř polovina růstu světové ekonomiky byla zajištěna zeměmi BRICS. V našich zemích rychle rostou města. Na místo starých lídrů přicházejí nové motory rozvoje. Státy BRICS mají silné a dynamické trhy, a rychle probíhá urbanizace. Naším úkolem je realizovat potenciál BRICS ve prospěch našich zemí. Toto sdružení se nesnaží omezovat a je připraveno ke spolupráci se všemi zeměmi světa. Vůči Rusku bylo zavedeno více než 30 000 sankcí, dvakrát více než proti všem zemím světa dohromady. Rusko rozvíjí národní suverenitu a vztahy se spolehlivými a prověřenými partnery. Za 3 roky ekonomické tempo Ruska překročilo celosvětové tempo. Nezaměstnanost klesla na rekordních 2,3% v Rusku. I v podmínkách přísných omezení je možné stanovovat ambiciozní cíle a úspěšně je dosahovat. V zemích, které iniciovaly sankční tlak, se projevují závažné důsledky. Jsou to data z jejich statistik, včetně rozpočtových deficitů, rostoucího státního dluhu a průmyslového poklesu. Rusko je otevřeno spolupráci se vším světem. Fórum BRICS pomůže realizovat mnoho nápadů a projektů, včetně technologické spolupráce a dalších oblastí. Tak, to se děje v BRICSu. No, co tomu říkáš? Co to v tom světě vlastně probíhá, Jiří?
1: No, o tom BRICSu to tady mluvíme celý rok v podstatě, protože to je to, o čem se bavíme. Západ je v těžkým ekonomickém úpadku, ať se to někomu líbí nebo ne, a BRICS je na markantním vzestupu a vlastně to globální HDP drží ten BRICS. Ne G7. To jsou jenom paraziti, kteří umírají a odchází. Tak to prostě je. A keci o tom, jak je USA hospodářská velmoc a jak se s ní máme spojit, tak kde si, co si, to jsou keci starého zbrojnaše, to už dávno neplatí. Takže tak bych to zhrnul, jednoduše. Co ty? No jde vidět ta východní dominance, prostě my budeme skanzen brzo tady, i Evropě, jako. Buďme vlastně skanzen.
0: Mně z toho vyplývá jednoznačně, tak si představme, že pokud sečteme všechny sankce, které byly, kde byly uvaleny teď momentálně na jakékoliv země, víme, že jsou sankce na Irán, víme, že jsou sankce na spoustu zemí, víme, že jsou sankce na Indii, na Indii, víme, že jsou sankce na Čínu. Když sečteme všechny sankce na světě, které byly uvaleny, tak je to pořád jenom 15 000 sankcí, když to na jenom samotné Rusko bylo uvaleno 30 000 sankcí. Je vidět, že kapitalismus v úzovkách dospěl, a teď je to ta neviditelná ruka toho trhu, jo? Jak se tady říkalo, tak neviditelná ruka trhu dospěla jenom ke dvou možným pobídkám. Jsou to sankce a jsou to dotace. Sankce ničí ty, kteří ty sankce vydávají, protože se izolují. A dotace ničí ty, kteří ty dotace obdrží. Takže de facto můžeme říct, že ten celý vrcholný kapitalismus, ta neviditelná ruka toho trhu, dospěla jedině a pouze k sebedestruktivním nástrojům, které používá, protože na nic jiného se nezmůže. A proč se nezmůžou? Protože nejsou tvůrčí, oni nejsou tvořiví. Je to verbež, která netvoří, je to verbež, která jenom parazituje. A buď parazitují tím, že někomu dávají sankce a tím ho ničej, anebo vydávají sankce s tím, že někoho hodlají omezovat, izolovat a ničit, ale v obojím případě to ničí vydavatele těch sankcí a těch dotací. To jsem si z toho také odnes. No a ještě jedna věc, a to je důležité teď pro nás, jakoby pro V4, takhle to řeknu, pro nás je důležité, že Vladimír Putin už z té retoriky vypustil, že ti, kteří napomáhají kyjevskému nacismu, tak ty země nebudou moci s BRICSem spolupracovat. Z toho vyplývá, že je jednoznačně už vytvořený plán na ruské straně, že ty země budou očištěny od těch strůjců a podporovatelů nacismu. To znamená, že ty nacisty v těch jednotlivých zemích už vědí, jak je budou řešit a že je řešit budou. To mi z toho vyplývá logicky. Nebo bys k tomu ještě něco dodal, Jiří?
1: No, jde vidět, že už se nebude, jak bych to řekl, že se nebude dělat takový globální nepopulární rozhodnutí pro celý státy, ale prostě se budou odstraňovat články, které nebudou fungovat. To znamená všichni tady ti váleční štváči a všechno, co s tím souvisí. Myslím si, to stejný. Jo, a že budou vlastně ten chirurgický řez, který provádí na Ukrajině, tak bude pokračovat dál. Ale trošku v jiném spektru, ale bude to mnohem rychlejší, si myslím.
0: Jiří, poprosím tě, podívej se, jestli máš zaplej mikrofon na těch sluchadlách.
1: No mám tady.
0: Mám to tam trošku jako, mám to trošku od tebe jako z kastrolu. Jako.
1: Jo, ale já ho mám, nic sem.
0: Máš dostrčený všechny čudiky.
1: Jo, všechno mám.
0: Jo, minule to bylo takový čistší. Jako.
1: Čistší to bylo. Je to tím, že mluvím jako málo, nebo...
0: Máš tam nějaký echo, tam máš silný v tom.
1: Echo, jo.
0: Jako kdyby jsi seděl v malé místnosti, tak?
1: No, já sedím takto v malé místnosti, ale...
0: Dobrý.
1: Teď je to lepší?
0: Ještě řekni něco.
1: Něco?
0: No, okay. Je to stejný.
1: Je to stejný.
0: Já jenom, jestli ti tam někde něco se neto, není to nějaký jiný mikrofon, který to bere oproti minule.
1: Ne, myslím si, že ne. A nebo počkej.
0: Dá.
1: Ne. No, to mi... Ne, bere mi to tento mikrofon. Jsem teďka vyzkoušel. Můžu dal slumit a... No, je to tady tento mikrofon, který mám na uchách. Na uších.
0: A kde ho máš? V jaké pozici? Máš ho někde u brady? Jako ve výši brady?
1: Ne, mám ho tak jako u pusy.
0: Tak si ho dej pod bradu. Dej si ho pod bradu.
1: On... Tak? Může být?
0: Pus? Mluvit? Trošku souvisel?
1: No. Teďka jsem si to dal trošku níž, tak ty sluchá, protože on nejde moc s tím manipulovat. Takže...
0: No jenom nahoru dolů jde.
1: Jo.
0: Nahoru dolů, tak zkus ho dát.
1: Na teď třeba?
0: No je to stejný. Dobrý, je nech to stejný. Přišlo mi to, že minule to od tebe bylo fakt čistionký. Jako.
1: Nevím člověče, co se... Můžu se podívat ještě během vysílání na ovladače, ale nevím, jestli to pomůže.
0: Nebere ti to ještě jeden mikrofon tam někde?
1: Já tady sluchátka mám vyplý, ty mi vůbec to neberou.
0: Jako kdyby ti to bral ještě druhý mikrofon, který ti tam dělá echo, víš?
1: No a teď?
0: No to je tak stejný, no.
1: Je to lepší? No, měl jsem tady jedny sluchátka ještě zaplý, ale...
0: Je to trochu lepší.
1: Je to trochu lepší, jo, teďka?
0: No. Pojďme se teda vrátit zpátky k těm našim tématům. Rozmohl se nám tady takový nešvar. Vymyslel se systém preventivních úderů. Jo? Vymyslel se princip nebo název pro genocídu a terorismus na civilním obyvatelstvu. A ten se nazývá preventivní útok, humanitární bombardování a podobně. Já tady mám takové hezké vysvětlení od jedné slovenské političky, která trošku školí ty opoziční magory, jo? Takže bychom si to třeba dali, co ty na to?
1: Jo, můžeme, a pak se pustíme do našich témat.
2: Ja som fascinovaná, šokovaná z toho, že niekto môže povedať, že idem preventívne niekoho napadnúť. To je zhruba asi také, že, tak aby som to nebolo, že na vás, tak na vás, pani moderátorka, preventívne vás zoberiem, nie že do väzby, ale preventívne začnem trestné stíhanie voči vašej osobe, lebo preventívne bude lepšie, keď vás odsúdime za vraždu tu pani Jurík. Dobre? Máte doma nožík?
3: Samozrejme.
2: No vidíte, a to je nejaký prostriedok, ktorým by ste mohli preventívne Dobre. Ohroziť pani poslankyňu, takže bude lepšie, keď vás akože zlikvidujeme takýmto spôsobom. Asi takto je to
3: preventívne. Pani Jurík, myslíte?
2: Dnes je výročie toho, ako bývalý generálny tajomník NATO v roku 2007 v jednom interviu povedal, že on keď bol generálom v Spojených štátoch amerických, tak tam zostali taký zoznam 7 krajín, ktoré sa Spojené štáty americké snažia alebo teda budú chcieť v priebehu 5 rokov napadnúť. A boli tam Sýria, Somálsko, Sudán, Líbia, Irak, Irán a Libanon. Týchto 7 krajín. To bol plán a cieľ slovami bývalého generálneho tajomníka NATO ešte pred rokom 2001. On o tom rozprával v roku 2007 v tom interviu. A keď si zoberiete všetky tie teda respektíve ten zoznam tých krajín, tak vám z toho naozaj vyjde, že sú to vlastne obrovské zásoby ropy, pretože nič iné. A keď už sa ideme baviť o tom, že na čo je teda Irán naozaj bohatý, a myslím si, že to asi nepredpokladá, alebo respektíve predpokladá málo kto, tak v Iráne sa napríklad nachádzajú najväčšie zásoby soli. A tu ani nejde o urán alebo o nejakú ropu. Samozrejme, že o ropu ide v prvom rade. Aby som sa teda vyjadrila úplne presne k tej ukrajinsko-ruskej kríze, aby nedošlo k omylu. 24.2.2022 my sme oslavovali, alebo respektíve to bolo výročie ukončeniu covidovej krízy. Pretože ukrajinská vojna nezačala 24.2.2022, ona začala skôr, ja neviem, o čom písali svetové a aj domáce médiá od roku, tuším, 2014, čo sa dialo na Ukrajine, to asi neviem, čo to potom bolo, ak to nebola vojna. Len ja som celkom nepochopila, ako 150 miliónov Rusov, nie, 500 miliónov Európanov žiada 300 miliónov Američanov o pomoc proti 150 miliónov Rusov. To mi nejak nevychádza.
3: Dobre.
2: Ja som...
1: No?
0: No, když půl miliónu občanů Evropy žádá 300 milionů Američanů, aby je bránili a pomohli je ubránit proti 150 milionovému ruskému národu.
1: No.
0: Američany, kteří mají skoro 1000 základen po světě, ale Rusko je agresor, který napadá, jo, a usiluje tady o nová území. To jsou prostě takový plky a žvásty, kdy, až se podíváš do historie, tak vidíš, co, jak ta Amerika, jak se chovala, jak se chová, jak drze pohrdá úplně vším. Prostě chovají se tak, jako když tenkrát připluli k břehům té Ameriky a vzali si, co chtěli, na úkor domorodého obyvatelstva, který vyvraždili skoro. Celý svět se na to koukal a celý svět je momentálně přesvědčovaný posledních 150 let, že Amerika je mírutvůrce a že všechno, co dělá Amerika, dělá v zájmu míru. Nikdo se nepozastavuje nad detailama, nad číslama, nad logikou věci. Všichni to tupě opakujou jako parta debilů.
1: Mm-hmm.
0: Parta debilů předříkává mantry a přesvědčuje sama sebe i ostatní, že to tak je pravda.
1: No.
0: Dostáváme se k tomu 11. září, my se tady nebudeme školit v detailech. Jo. Sami Američani natočili film, který jednoznačně vypovídá o mrak věcech. Jo. Zdůvodňuje tam prostě, že ta zkazka má spoustu děravých míst,
1: ano,
0: která jednoznačně vylučují tu oficiální verzi, kterou nám tady předložili. Pravda je, že 11. září 2001 tímto aktem vyhlásili temňáci válku lidstvu. A v roce 2020, já schválně ověřuju, u Iši jsme se o tom dneska bavili tady, jí prohráli. To, co momentálně vidíme, je manifestace té prohrané války, kterou tomu lidstvu vyhlásili. Jo, představ si to letadlo, které vletí do toho dvojčete. Už jenom technicky, prostě jak to letadlo v tom městě prostě nasměruješ. A teď on měl, že jo, určitě jako ten rádoby pilot, terorista, měl zakřížkovaný na tom baráku, měl zakřížkovaný to v okno, kam se má trefit.
1: Přesně.
0: Jo.
1: Tam se tref do té šachty, tam to nejlíp vybuchne a tam to nejlíp spadne.
0: No. Ale logicky, když tohleto si budeme povídat, tak dřív nebo později si musíme položit tu otázku. Qui bono, v čí prospěch? Tedy, pokud to neudělali teroristy, a teď ještě musíme si říct, kdo jsou teroristé, jo? Já se omlouvám, jsem si nepřipravil Wikipedii. Můžeš na Wikipedii si kliknout, prosím tě, specifikaci terorismus?
1: Ano, mám to tady, já mám Wikipedii z okolností otevřenou.
0: Tak prosím tě, jestli můžeš přečíst definici terorismu.
1: Terorismus, ano, píšu si tady, takže. Možná hledáte teror, ten tak, ne. Takže terorismus je užití násilí nebo hrozby násilím za účelem zastrašit protivníka a dosáhnout politických, případně politicko-náboženských cílů. Terčem teroristických akcí jsou většinou civilisté. Mezi teroristické metody patří atentáty, bombové útoky, únosy osob nebo dopravních prostředků a další násilné akty. Akty násilí bývají plánovány tak, aby u veřejnosti vyvolali pocit strachu a nejistoty. A tak dále.
0: Mm-hmm. Takže na jedné straně tady máme pojmy, které třeba se dlouho nepoužívaly a začaly se používat docela teď hojně, až v posledních třeba rok a půl, jaderné odstrašování. A vidno, že to odstrašování je ze stejné dílny jako ten terorismus. Když se potom začneme pídit, kdy vzniká terorismus, kde berou financování, kde berou rekruty, kde berou výcvik a kdo a s kým spolupracují, tak docházíme k závěru, že největším producentem teroristů na světě jsou americké tajné služby, největším podporovatelem terorismu na světě jsou USA, největším vyzbrojovatelem teroristů jsou USA. Takže tak jako my, malá země, jsme dali světu roboty. A ještě jedno slovo, a to je, hádej jaký?
1: Tunel.
0: Ano, výborně, tunelování. Tak, vidím, že máš dobrou paměť. Tak, Američani dali světu teroristy. Takže teroristé nevznikají jako odnož nějaké, řeknu, politické strany. Ono, mít jakoby nějakou partu záškodnickou je jedna věc. A druhá věc, a to jsem se vždycky jako, jsem se nad tím zamýšlel, proč již nějaký teroristi udělají nějaký útok bombovej na civilní obyvatelstvo? Proč se k tomu pak přihlásej?
1: Přesně, to jsem taky nechápal nikdy.
0: Viď?
1: No, tak jsou blbci, tak proč se k tomu hlásí?
0: No, tím pádem je to jednoduchý, tím pádem se k tomu přihlásej a oni toho šéfa dřív nebo později odlovějí. No jo, takže to jsem netušil, že šéf má pochopitelně imunitu tajných služeb. Jedině za předpokladu, že by mohl promluvit, že by mohl být nějakým způsobem nebezpečný svým zřizovatelům a podporovatelům, tak je odstraněn. Buď jako, anebo úplně. Třeba Bin Laden, že jo? Musíme se takhle, dejme si otázku. Proč nepřijeli teroristé do toho VTCčka, proč nepřijeli na elektrokoloběžkách z Číny, které tam zaparkovali a ty vzpláli třeba, jo? Proč nepřijeli na koloběžkách, ale proč přiletěli letadlama? A zejména tady to byly Boeing letadla, že jo? Víš to proč přiletěli letadlama?
1: Já se na to dívám jako více úrovní.
0: Nebe to majetkově, jak tečou peníze, napovím.
1: Protože ta budova byla pojištěná pár dní před tím, než vlastně ty letadla tam vyletěly.
0: No jasně, oni dokonce byli testovány a jsou k tomu
1: byli na to
0: atesty. Byly k tomu atesty, že musí odolat nárazu letadla a tak dále. Jo. Ale Jiří, to oni jsou šikovní, to jako kdyby přijeli na koloběžkách, tak by to pochopně pojistili na hoření z koloběžek, jo? Víš, proč přiletěli letadlama? Protože rodina Bushů a rodina Bin Ládinů, protože Bin Ládin nebyl žádný chudák, Bin Ládin nebyl žádný otrhanec, bezdomovec, který ho někde vyškrábli v kanálu. Rodina Bin Ládinů je velevážená rodina, arabská nebo muslimská, velmi zámožná A oni spolu vlastnili, to byli Bin Ládinové, dokonce jsou spoluvlastníci takové jedné firmy, která vyrábí letadla.
1: Ta letadla to jsem nevěděl.
0: No, ta letadla se jmenují Boeing, no. Přeci nepoletějí Iljušinama, tyjo.
1: To ne, tak to, to tehdy ten ruský narativ se tak nehodil, že jo, to potřebovali jiný. No,
0: dneska by se možná hodil. Hele, byl no, to Iljušin, byli to Rusové, nazdar.
1: Ale já si myslím, že třeba za 20 let to klidně popředělají, a že tam bylo, říkal, Rusové napadli to ekonomické fórum.
0: A že Bin Ládin bydlel na Kavkaze.
1: No, přesně. A že byl vlastně Rus.
0: No samozřejmě, jak jinak. Minimálně měl ruský pas.
1: Jo.
0: A poslouchal ruský rádio v obden. Tři hodiny. No, tak to jsou takové věcičky, jako, které pak z toho tak nenápadně lezou. No, ale ono to má mnoho, tak ono to má mnohokeré pozadí a má to obrovský přesah na všechny strany, jo, tahle ta událost. Vyhlášení v podstatě války lidstvu. Proč? Od té doby začalo být lidstvo extrémním způsobem kontrolované. A pozor, vůči lidem se začaly uplatňovat v některých zemích, kde byla do té doby svoboda, tak se začaly uplatňovat velmi rozsáhlá omezení lidských práv, držení zbraní, cestování se zbraněmi, vůbec kontroling na letištích, kontroling vlaků. Čili do té doby existovaly nějaké bombové útoky, existovali teroristi, ale nesvíkal si se prostě na letišti z bot, z opasku a tak dále.
1: To byly teroristi lokálního formátu, okresní přebor.
0: Tohle to byla liga, ano. NHL. Takže toto odstartovalo válku proti lidstvu. Ale pozor, pokud jsi viděl, a teď nevím, jestli to byla nějaká osmá řada filmu pod názvem Smrtonosná past, anebo tak ještě to druhý se takhle nějak jmenovalo.
1: Smrtonosná zbraň a smrtonosná past.
0: No, a teď nevím, který to byl, ale myslím, že to byla osmička, jo. To je film, který je natočený, člověče, podle skutečnosti. Jakoby. Protože to je film, ve kterém teroristé nejenom, že schodili ty dvojčata, ale teroristé při tom odklízení trosek se vydávají za pracovní čety, najedou tam normálně s obrovskýma nákladňákama na to, do toho prostoru odklízení těch trosek a velkýma kolektorama. Kolektory, to se říká těm tunelům, které jsou pod městama a v nich je infrastruktura. To znamená, že v moderních městech to není tak, že když v ulici praskne voda, takže se rozkope půl ulice. Tam je to prostě tak, že elektrika, plynovod, kanalizace, vodovodní řád, nějaký kabely televizních přenosů, nějaký světelný kabely, teda optický vlákno, kabeláže, optický s přenosem nějakých dat prostě a tak. Všechno je v kolektorech. To jsou tunely, které prostě jsou pod těma ulicema a propojují v podstatě všechny domy, to znamená, že z toho kolektoru pak už se jenom nahoru strká prostě ta konkrétní přípojka toho té infrastruktury směrem k tomu nějakému prostě baráku. Když tam potřebuješ zesílit, no tak tam natáhneš nový kabel, silnej, a nemusíš kvůli tomu prostě rozbít půl města. No a když vyházíš kabely a dáš tam malý vagonky, tak to máš malý metro. To už si dělám srandu. Takže tyhle ty teroristi prostě jakože odklízí trosky, ale nabourají se těma kolektorama, se probourají do skladů Fedu, do trezoru Fedu.
1: No.
0: A odvezou tam odtaď plný nákladňáky zlata. Film dobrý, ne? Mm-hmm. Jako.
1: Mm-hmm.
0: Jenomže on je tak trochu pravda. Protože to je další důvod, jak použili dvojčata, nebo další věc, jak použili dvojčata. Amerika v roce 1971 čelila už předtím v roce 69 de Gaulle, francouzský prezident, byl těžce nervózní z toho, že když v Bretton Woodu v roce 44 se dojednalo, že reparace budou měřený ve zlatě, tak Američani přes noc, když to celý dojednali, tak tam napsali do závorky nebo v dolarech a tím vlastně se zmocnili celého světa bankovně, protože prohlásili, že ten dolar, jejich dolar, že je krytej zlatem a že je úplně jedno, jestli se budeme bavit o nějakých prostě trojských uncích zlata, anebo se budeme bavit o dolarech, protože je tam jasně dáno, že prostě trojská unce zlata stála 34 dolarů. Jo. No a sice někteří brblali, ale nakonec to museli podepsat. Takže celý svět v podstatě vlezl do pasti. A de Gaulle byl nervózní, protože byl tady Marshallův plán, bylo tady spousta rozvojových plánů, ekonomika v mnoha zemích rostla, protože se budovalo, stavilo to, co se rozsekalo ve válce. No a Američani udělali s tím pádem z toho dolaru rezervní měnu. No a Američani tiskli dolary. No a ten de Gaulle na to koukal, že sice tisknou dolary, ale nenavážejí zlato. Takže bylo jasné a evidentní, že ten dolar už dávno není krytej zlatem v žádným poměru, ale že se totálně utrh. No a vlastně Francie spustila jakousi lavinu tlaku na Fed, který musel vyměnit velkou dolarovou zásobu, hlavně Francii a potom některým zemím, za zlato. To znamená, že Francie, proto má Francie nějakých, tuším, asi 2500 tun zlata, protože ona se vlastně, že jo, je to tak, myslím, 2470 nebo tak nějak, tak se zmocnila obrovského množství zlata tímto krokem. No a ostatní utřeli Rusku, protože okamžitě Nixon prohlásil, že je petrodolar a že dolar už to je přežitý, krytí zlatem a že momentálně ta ropa a tak dále. A vznikl petrodolar, který pochopitelně se v roce, tuším, 2008 nebo kolik, nebo jedna zanik, jo. A to už není důležitý. Podstatné je, že Francie strhla řadu dalších zemí, které chtěly aspoň část svých dolarových rezerv proměnit za zlato. A v Americe bylo navežené zlato z hitlerovského Německa. To, co Hitler ukradl různě po světě, i nám, co ukradl, tak v podstatě to, že jo, půlku asi našeho zlatého pokladu.
1: 26 tun, asi mám pocit, něco takového. To bylo.
0: Prosím, řekni to ještě jednou.
1: Asi 26 tun, myslím si, českého pokladu to bylo tehdy za Německa.
0: No, ona půlka toho, těch 26 tun šlo do Bank of London, do toho hnízda všeho zla do London City a Bank of London nám dala válečný úvěr. A půlka našeho pokladu vlastně ručila tím zlatem, který si stáhl Londýn. Druhou půlku toho, protože vlastně, když vláda emigrovala takzvaně do Londýna, čili Beneš a spol nechali občanstvo svému osudu na krku Háchovi a dalším, respektive, jak se jmenoval ten prezident? Hácha.
1: Ano.
0: Jo. Tak Beneš emigrovali, utekli do Londýna, protože se postarali o to, že Hitlera vyzbrojili, to bylo domluvené už po Mnichovu, to znamená, že Hitler se zmocnil nejenom Sudet, kde byl strategický průmysl, ale pak se zmocnil i armády, kdy nás obsadili úplně a všech výrobních kapacit, které byly, a vojenské kapacity, které byly v tehdejším Československu, respektive na území teda Čech a Moravy, tak tomu spadlo a tím se z něho stala, no, tím získal armádu, která přes noc zvýšila svoji kapacitu o 100%. Jak v mužích, tak ve zbroji, tak ve všech potřebných vojenských vybaveních. Čili ta kolaborantská vláda Beneše tato leto způsobila. No, pojďme k tomu. Takže takto ukradené zlato, které bylo v Americe různě a Amerika ho jako kdyby spravovala, tak Amerika ho potřebovala, aby ho mohla dát do těch zemí, které si prostě požádali o výměnu těch papírků, těch dolarů za skutečné zlato. A vzala si půjčku ve zlatě. Ta půjčka ve zlatě se odehrála v roce 1971 na 30 let a byla splatná v listopadu roku 2001. Půjčku ve zlatě úročíš a i s úrokama ji vyplácíš ve zlatě. To znamená, byla to půjčka ve zlatě, tečka, vrátit zlato. No jo, jenomže pochopitelně ještě navýšeno úrokem za 30 let. No a tak se stalo to, že Američané proměnili, Fed proměnil půjčku ve zlatě, kterou neměl jak vrátit, protože ve Fort Knox žádného zlata moc není. Amerika nemá skoro žádný zlato. Má jenom plnou hubu keců, že má zlato.
1: Přesně.
0: Tak proměnili půjčku ve zlatě na pojistnou událost a tu pojistnou událost, protože oni pojistili, měli pojištěné ty trezory toho Fedu, kde údajně to zlato bylo. Ono to bylo vzdušnou čarou od těch VTCček 100 metrů. Tak údajně při odklízení trosek, přesně jak to bylo v tom filmu sfilmované, tak údajně někdo, asi dneska už víme, kdo to asi byli Rusové, ale to tenkrát už to byli teroristi, jo. Ono se to různí, protože podle toho, kdo zrovna je nepřítel, že jo, to je jasný. Takže tenkrát to zlato někdo odcizil z trezoru toho Fedu, no a Fed vytisk papírky a těma papírkama tu pojistnou událost zamás. To byl jeden z důvodů, proč spadly ty věže, zejména proč spadla třetí věž. Ta, která vůbec spadnout neměla, to nebyla to věž, bylo to ta budova, tuším, kde taky sídlila nějaká tajná služba, ne?
1: Uh-huh.
0: Jo. Takže to je pozadí v podstatě, že to bylo v červených číslech, že to bylo potřeba se toho zbavit, že to vlastně nikdo nikdy nedostal z těch červených čísel, že to bylo prodělečný od prvopočátku až do konce, že se tam děly záhadné věci o víkendu, než se to stalo. Takže dva hlavní důvody.
1: Spousta lidí nepřišlo do práce, spousta židovských zaměstnanců, co tam pracovala, nepřišla do práce a tak dále. A tak
0: ano,
1: dále.
0: Spousta lidí, kteří cestovali v těch letadlech, tak doteďka žijou. Takže ty hlavní dva cíle, které to mělo, vyhlásit lidem válku a začít je zotročovat a vlastně nastartovat budování NVOčka, toho koncentráku, pro lidi, to za prvý, a za druhý vypořádat se s tím zlatem. což byl velký problém. Takže vidíme to za těma okolnostma. Takže motivů pro to, aby to opravdu bylo tak, jak rozumný člověk chápe a ví, jak se to odehrálo, že si to udělali sami, tak, jak bývá jejich zvykem, tak pochopitelně bylo dost a dost. A zase, kdo o tom všem podával ty pravdivé informace? No samozřejmě tajné služby. Mluvil jsem tady o tom, že tajné služby jsou strůjcema toho terorismu.
1: Ano.
0: A my máme věřit tomu, že ty samé tajné služby, které tvrdili, že v Iráku jsou chemické zbraně, a my víme, že už bylo vyvráceno, potvrzeno, jednoznačně potvrzeno, že to byl výmysl, že to nebyla pravda, tak těm samým službám my máme věřit, že Rusové v Lipsku nastražili ruský dron. Ještě tak blbě, že nevybuch. Podle toho bych řekl, že to musel dělat nějaký pomatenec z Čech.
1: Nějaký Kutil.
0: Nějaký Kutil. Možná ty dva.
1: Matapa.
0: No. Ty samé služby nám vyhlásili, že Vrbětice a tak dál. V tom víme, že Vrbětice zakrývali pouze černý obchod se zbraněmi, rozkrádačku se zbraněmi a tak dále. Takže já osobně zastávám ten názor, co říká Ivan David. Jsem velmi skeptický k jakékoliv informaci, kterou nám tady tlačí do hlavy tajné služby. To se nebavíme o fakultě v Praze, to se nebavíme o spoustě dalších věcech. A to, že končí šéf BISky Koudelka, který byl vyznamenaný jinou mocností, jinými tajnými službami za skvělou spolupráci, to už se nemusíme ani komentovat. Z toho jednoznačně vyplývá, že určitě se pletem. Jaký, co ty a 11. září?
1: No, já si to pamatuju jak dneska. Já jsem shodou okolností šel do kina. My jsme byli na základce, bo já jsem byl tehdy ještě na základní škole, nevím, které třídě, musel bych to dopočítat. Ale sedmá třída, něco takového, má, nevím. A základní školu jsem končil 2022, tak jsem byl asi v osmé třídě. No a pamatuju si to, jak dneska šli jsme do kina. Vím i na co, byl to Tomb Raider s Larou Croft, tehdy to hrála ta Ježišmarja, Angelina Jolie to hrála, ten přešitý chlap. A přišli jsme domů a doma už hrála televizka a v televizi byly tady ty záběry. No a pak jsme se do večera na to dívali. Takže a pak si pamatuju, že ten další den, kdy jsme šli do školy, tak vlastně se to probíralo celý den, moc jsme se neučili a hodně se to probíralo, diskutovalo a tak dále a tak dále. A to si vem, rok 2001, před 25 lety, žádný moc telefony, žádný moc internet, jak se vlastně ten digitální věk tehdy posunul, nebo jak se od té doby posunul, že s tímto jsou to události, souvisí i obrovský rozmach internetu, sledování osob, digitalizace a cokoliv jako dalšího, co se vzpomíná v rámci komunikačních technologií. Takže a umělá inteligence a tak dále. A souvisí s tím i to, že já to tady někde mám v telefonu, že tento týden šéf, počkej, kde já to tady mám, tento týden, no, to muset najít, protože tady asi normálně nemám, ale tento týden šéf té společnosti Palantir, mám pocit, vydali nový speciální sledovací zařízení nebo nový jako sledovací protokol, testují pro lidi v rámci umělé inteligence. Takže já to pak zkusím ještě dohledat, jo? Já to teďka nemám tady po ruce. Takže to byl ten začátek i rozmachu toho IT, těch softwarů, získat digitální stopu na lidi a podobně a tak dále, a tak dále. Takže to je tak.
0: Protože, Jiří, úplně se změnil přístup, jako byly zlomený poslední bašty odporu ve smyslu tohleto je šmírování, tohleto je zasahování do soukromí. Najednou bylo lidem vštípeno, že to je nutné, protože všude okolo nás jsou teroristi a proto se musíme vzdát své svobody, aby jsme vůbec přežili.
1: Přesně.
0: A to je obrovský tak zlom, jo?
1: Jo, jo. Je to prostě změna toho nastavení systému, co do nás jako tlačili a pamatuju si, že od té doby čas od času, aby udrželi lidi v tom jako strachu, aby se zase neoklepali, tak sem tam byl někde nějaký atentát. Jo, v Barceloně bumbrásk něco buchlo, jo,
0: v Londýně,
1: atentát, tam se střílelo a dělali takový diverzní akce, aby udrželi to, že to, co říkají, je pravda. Jo, a plánovali další akce a živili to.
0: A propos na teroristických útocích je nehezký to, že u toho umírají lidé, ale na teroristických útocích si můžeš položit další otázku, když jako potom jdou o tom nějaké informace. K čemu vlastně máme tajné služby? To je zásadní otázka. Neboť vždycky, ať to byl Boston, ať to byl jakýkoliv teroristický útok, je to nějaký terorista, nějaký občan, který ho dlouhodobě sledovali a věděli o něm, že by mohl něco takového udělat. On byl sledovaný a oni zveřejnili to, že už ho zatkli, protože tušili, kdo to byl, protože ho sledovali. Takže oni ho nezatkli, takhle oni ho nesledovali tak, aby když se začalo schylovat k tomu činu, aby tomu činu zabránili.
1: Ano, ano.
0: Oni až po tom činu prohlásili, my jsme ho sledovali, takže víme, kdo to je, proto šli jakoby najisto, zatkli nějakého člověka, a ten člověk se málo kdy dožil nějakého vyšetřování a soudního procesu. Všim si z toho?
1: Jasně. No
0: to má furt stejný rukopis.
1: Furt. Jako pokud ty služby měly pracovat správně, tak by měly předejít 100% těch útoků. Jo.
0: Oni je pouze údajně monitorovali.
1: Oni je monitorovali, ano. Oni je plánovali, financovali. To se můžeme bavit o bitcoinech, jo, o praní špinavých peněz a tak dále. To všechno se všem souvisí. Jo. Jestli si pamatuješ tu kauzu ve Francii, to Charlie Hebdo, jak tam zesměšňovali toho Mohameda proroka údajně a jak pak ti teroristi vystříleli
0: redakci.
1: To byla novinářská kancelář, nějaká redakce, že oni to vystříleli. To bylo organizované přímo francouzskýma tajnýma službama, jo? A pak ti budou tady tvrdit keci, že francouzská tajná policie něco, bla, bla, bla, a nedojeli. No vůbec. To je prostě, to je takový svinstvo, že všichni, kdo dělají v těch tajných službách, tak by se měli
0: Nemusíš to říkat. Je zajímavý, že třeba v Bostonu, že jo, se našli se našly komponenty z těch batohů, ve kterých vybuchly ty výbušniny.
1: No.
0: A

0: bránit. A ještě...
1: A nebo v případě těch letadel v oblasti 1000 kilometrů okolo New Yorku nebylo ani jedno vojenské letadlo. Jo, to si tehdy pamatuju, že tehdy to říkali, že tam letěli tam stíhačky, aby tomu zabránili prostě z hrozné dálky. Jo. To je zajímavé, že ty letadla byly odvelený a že byly spoustu letadel bylo v servisu a žádný jako letadlo tam jako vojenský nebylo. Přece kdyby jsi věděl, že ti má někdo napálit do mrakodrapu, kdyby to byla pravda, tak bys měl jako leteckou ochranu a ty letadla by tam křižovaly jak blázen.
0: No.
1: Víš, jako...
0: Minimálně máš na každém letišti, minimálně máš vrtulníky, minimálně na teritoriu toho města muselo být mrak policejních vrtulníků a těma mohli takovéhle letadlo klidně odklonit nebo ho sejmout, prostě, aby spadlo. Jo? A tak dále. Takže to nemá smysl vůbec jako tohle diskutovat. Podstatné je, že za teroristickýma útokama stojí tajné služby, ano. Stejně jako ovlivňování veřejného prostoru dělají tajné služby skrze neziskové organizace a to je všechno propojené a nemusíme chodit daleko, tak třeba když po Majdanu svrhli vládu Janukoviče tak, a Porošenka potom, tak kdo přišel, to je hodně zajímavý, jo? Tam ta armáda, jo, někdo řekne, jak by mohli vojáci střílet do civilního obyvatelstva, jako, jo. Ale je potřeba se podívat, co to je za složky. Je potřeba vědět, že na Ukrajinu se vrátilo mnoho mezinárodně hledaných teroristů, kteří byli původem Ukrajinci. A přišlo tam spousta mezinárodně hledaných teroristů, ze kterých byl ustanoven represivní, byli zařazeni do represivních složek Ukrajiny, byli vyzbrojení a vůbec už nikdo neřešil, nikdo nikdy neřešil ty mezinárodní zatykače, které na ně byly prostě uvalený.
1: Ale nejenom, že to byli mezinárodní zločinci, ale byli to i bývalí členové těch nacistických a fašistických praporů a potomci tady těchto lidí a to byly militantní, to byly všechno militantní jako grázly, a kteří se schovávali ve Spojených státech, v Argentině, v Kanadě, to znamená v kolektivním západě. A pak je aktivovali a využili je, aby cestovali zpátky na Ukrajinu a začali tam dělat bordel.
0: Na Ukrajině z nich udělali oficiální represivní složky.
1: Přesně.
0: Takže to je další ukázka toho, jak vlastně pracují tajné služby, s kým spolupracují. Vezměme si Sýrii. V Sýrii byly nalezeny zbraně z Vrbětic. V Sýrii byly nejenom zbraně z Vrbětic, ale byly tam také nášlapné miny, které měly být v rozebraném stavu ve Vrběticích. Měly být rozebrány tak, aby už nikdy nešlo je dát dohromady, a to podle mezinárodních úmluv. O tom se nemluví, o tom je ticho po pěší, jako jo.
1: Ano.
0: Ale Rusové to pochopitelně mají, ty důkazy z té Sýrie. A budeme se muset ještě k tomu vyjadřovat, protože jsme porušili mnohokrým způsobem mezinárodní úmluvy. Americký kongresman, bývalý by

0: Vysoký důstojník jedné z tajných služeb a bývalý důstojník Pentagonu, teď nevím přesně, jak se jmenoval.
1: Myslíš Henryho Kissingera, nebo...
0: Ne, tohle to byl, tak...
1: On byl diplomat, ministr zahraničí byl, a ty myslíš voják, byl to voják?
0: Ne, já teďko mluvím o člověku, který měl na starosti kompletní obsluhu těch teroristů v Sýrii, které tam z ISIS, tam jako, oni je zase, ten, to bylo všecko vybudované Američanama, jo, a on v podstatě, tenkrát se šuškalo, že ho možná Rusové zajali. Rusové se dodneška k tomu nevyjádřili a pak se najednou objevil s tím, že má rychlou rakovinu a umřel. Jako, jo.
1: Já se zkusím najít teda.
0: To nemusíš, to není podstatný. Podstatný je, že to byl styčnej, jakoby civilní, styčnej v úzovkách důstojník, který zabezpečoval výzbroj, financování a v podstatě veškerou komunikaci a zadávání úkolů pro tyhle ty teroristy. Jo. Takhle oni operují po celém světě. Takže to jenom, aby jsme se nějak tak k tomu 11. září v nějakým širším kontextu, aby jsme se vyjádřili, protože to 11. září mělo veliký význam pro velké kroky, 7mílové kroky při zotročování lidí.
1: Je to tak.
0: Doba covidová, pochopitelně, která byla ukončena v roce 2022, Vladimír Putin ji ukončil přes noc, dobu covidovou. To bylo hodně, hodně zvláštní, kdo si na to pamatujete?
1: No, jistě.
0: Jeden den byl covid a druhý den už o něm nikdo nemluvil.
1: No, jistě, no.
0: Vladimír Putin, ruská armáda, rozbila celou síť biologických laboratoří. Dneska o biologických laboratořích už se hojně mluví v americkém senátu. Je to přiznané ze všech stran. Rusové k tomu mají spoustu důkazů. Je také prokázáno to, co jsme tady říkali kdysi s Karlem Světničkou, že spoustu těch laboratoří stihli naložit a převést.
1: Ano. Jich tam totiž nebylo 16 nebo 17, jak se jich původně uvádělo, ale bylo jich tam 50.
0: No, možná i víc. Takhle 50 jich bylo amerických.
1: 50 jich bylo amerických. Oni tam samozřejmě byli i jiní. Jo, Británie tam měla svoje laboratoře a tak dále. Mm-hmm. Jo.
0: No, já jsem rád, že v takhle těžké době tady máme oddané lidi, kteří jsou schopni napsat na sítě spoustu povzbudivých slov. Jo. Poslouchej dobře. Uh-huh. NATO zmařilo ruský pokus o sabotáž podmořských kabelů u Špicberku. Rusko testuje, jak útočit na kritickou infrastrukturu Evropy. Internet do Ameriky ubráníme, napsal Jan Lipavský.
1: To jsem samozřejmě postřel, tak jsem tam příspěvek.
0: Internet do Ameriky ubráníme. To je ovado.
1: To je prostě... To je teplý tělo, to se nedá měřit.
0: Maso pro doktora Jacksona.
1: Ten má v hlavě víc nasaráno, než jsme čekali.
0: Však to bylo v těch černých baronech, ne? Myslím, že to bylo. Tak teď jsi nasral do krku.
1: Přesně, ano, přesně. Je to tak. Lipánek by měl asi, by mu měli vyříznout jazyk, protože to je fakt, a uřezat prsty, protože
0: No
1: to je
0: tak
1: fakt
0: on má
1: dement.
0: známosti z těch diplomatických kruhů, takže on to ví, že jo.
1: Jo, ale četl jsem pod tím příspěvek a normálně tam někdo, úplně první příspěvek a všichni to lajkovali, co to četli. Škoda, že není Lipavský ministr blablabla, protože určitě by jako pokračoval proti deeskalaci ruské agrese a tak dále, blablabla. Takže ho brali vlastně jako za hrdinu, že on něco udělal.
0: Jo.
1: No, to je, to prostě, to se nedá ani vyprávět, jo, to se musí zažít, jo. Je fakt idiot, jen to vzduchem brázdí, jo. Kdyby boli majstrovstva, tak by bol ozaj druhý, protože taky, že by nevyhrál. To prostě neuvěřitelné. To, nechápeš,
0: Víš jak,
1: ještě ten, no promiň, povídej. Ty to představil, co? Teď to jazyk.
0: víš jak měli Němci toho atleta, ne? On běhal nějakou.
1: Jo, to byl Alfred, byli to bratři a jmenoval se Kokot a
0: No,
1: stalo se
0: a ten Slovák to
1: Sokot
0: komentoval. Aj
1: Manfred.
0: boha, keby aj my jsme měli na Slovensku viac takých kokotů.
1: To bylo na atletickém mítinku v Mnichově a komentoval to Karol Polák, ano.
0: Ano.
1: No. Bude. A v páté dráhe beží Manfred Kokot. Tak bodaj, aj my bychom mali taky kokotovů. A my jich máme.
0: Já si myslím, že a nic.
1: To by se nám, kdybychom rozvíjeli tady to téma, by se nám zvrtlo vysílání, takže.
0: Ne, tak já jsem si představil toho Magora, jak brání ten internet do té Ameriky.
1: No, to prostě, no.
0: No ne, počkej. To, teďko vážně, jo. Kdyby jsme neměli ten kabel do té Ameriky, že jo, tak by jsme vůbec nevěděli, až Amerika přestane existovat.
1: No, to je pravda.
0: Protože to jsme se tady o tom bavili, že Rusko, Čína, KLDR a Irán, já ještě říkám, tím pádem tam je i Bělorusko, protože ty
1: Ano.
0: mají s Ruskem unii.
1: Ano.
0: To znamená, že ti to vytváří vojenský pakt,
1: Ano.
0: který má být protiváhou k NATO. Jo? To když si porovnáš ty dva potenciály,
1: No.
0: tak já si myslím, že ani viac kokotů by nepomohlo.
1: No, to je pravda. To je pravda. Hlavně východní národy ví, proč a za co bojují.
0: No to je ten rozdíl. Oni ty najatý, jo, většinou si stěžují, že na frontě je zima, že tam lítají
1: Ano.
0: kulky
1: Ano.
0: a že pod nich třeba chcou, aby bojovali i přes čas. To je
1: Ne.
0: ta mentalita toho Rusa, toho Číňana, toho Severního Korejce, toho Bělorusa, anebo toho Íránce. To je, když se nad tím zamyslíš, že se to protáhne. Teďko Čína, že jo? Čína prostě má ten zájem Venezuela.
1: Ano.
0: Tam Čína přišla prostě o ropu, protože Donald se usnes, že si to přes ten svůj Donald průliv odveze asi, kdykoliv se mu zachce, co se mu zachce. Írán by taky nejradši vykrát, že jo. No tak, že má Írán na dostřel Ukrajinu, že má Irán na dostřel Izrael, že Irán rozsekal v podstatě ve svém okolí všechny americké základny, a že Irán rozseká základny všem, kdo poskytnou svoji infrastrukturu vojenskou Američanům na útoky proti Iránu, tak o tom ani potom. Čili to, že Ukrajinci údajně jako připravují nějaké útoky na Irán, tím se netají Zelenskej. Tak si to vem, když to vezmou proti sobě takhle, tak to bude veselý. Ale základní potíž je v tom, že mainstream média vnucují lidem jakési pravdy o světě vůbec. Ať se to týká Ruska, kohokoliv, jo. Já tady mám velice zajímavý rozhovor, nebo velice zajímavé vystoupení Roberta Fica v Národné slovenské radě. Jo. Neumím si představit tuto rétoriku na půdě parlamentu, v podstatě, když takhle řeknu, před třeba 5 lety. Jo. Prostě nemyslitelný. Ale je důležitý, že se ta rétorika prostě mění. Hlavně v kombinaci, a to je tyko důležitý, jo, hlavně v kombinaci s tím, že Robert Fico pozval v celou V4 do Bratislavy společně s
1: irským prezidentem.
0: S irským prezidentem, který předsedá Unii, že jo?
1: Ano, ano.
0: Takže to je důležité. A důležité je, o čem teďko ten Robert Fico bude mluvit. A já si myslím, že Robert Fico moc dobře ví, kdo na něj spáchal ten atentát. A z toho, co bude říkat, vyplývá, proč ten atentát byl spáchaný. Takže dáme si Roberta Fica vo Slovenské národné radě.
2: Sa všetko dočítali napríklad do smrti Kadáfiho. Nič. Ale všetci súčasne vieme, že Kadáfi minimálne 5 miliónov dolárov, eur, libier poskytol francúzskému prezidentovi Sarkozymu na jeho volebnú kampaň a potom, ako bol zvolený, tak ho ostentatívne prijal v Paríži 3 mesiace po prezidentských voľbách. Čo ste sa dočítali o komisárovi Reindersovi, ktorý chodil na Slovensko a šíril múdrosti v oblasti právneho štátu a ľudských práv. A dnes sa dozvedáme, že je podozrivý z prania špinavých peňazí. Čo ste sa okrem povinných správ dozvedeli o našom nádhernom prezidentovi pánovi Kiskovi, ktorý preukázateľne podvádzal a páchal daňové zločiny v prezidentskej kampani a evidentne vyhral parlamentné voľby s podvodom a dnes máme právoplatne odsúdeného prezidenta. Tak sa nečudujte, že sa veľa nedočítate ani o tejto kauze, ktorá sa týka britského premiéra, bývalého britského premiéra. Viete, že som opakovane oznamoval, že 3 mesiace pre začatí vojnového konfliktu na Ukrajine bola na stole mierová dohoda. A Ukrajina bola pripravená túto mierovú dohodu podpísať. Začali sa chodiť ľudia, ako pán Johnson, ktorý v tom čase už bol poslancom britského parlamentu, nebol premiér. A títo ľudia veľmi aktívne prehovárali nielen západných lídrov, ale predovšetkým prehovárali ukrajinskú vládu, aby v žiadnom prípade nepodpísala mierovú dohodu, aby sa naďalej pokračovalo vo vojne. Pretože bola stratégia, že cez túto vojnu bude šanca dostať Ruskú federáciu na kolená. Ale kto pozná Rusov, vie, že keď sú na kolenách, tak len preto, lebo si zavezujú šnúrku na topánke. Takže táto stratégia nevyšla a preto veľmi jasne hovorím, že to, čo sa udialo s týmto úplatkom, je mimoriadne vážny problém. Príbeh spočíva v tom, že 3 mesiace po začatí vojny Boris Johnson veľmi aktívne prehováral, aby nepodpísali mierovú dohodu a až potom dostáva na svoju nadáciu milión libier od známeho podnikateľa zo zbrojárskej firmy, ktorá dodáva zbrane na Ukrajinu. A tento človek potom s ním absolvoval spoločnú cestu do Kieva a do ďalších miest, sú o tom záznamy, fotografie, jednoducho je tu dostatok dôkazov, ktoré to preukazujú, takže my dnes môžeme povedať na 100%, že bojoval Boris Johnson za to, aby vojna pokračovala, potom zobral milión libier od zbrojára a potom toho zbrojára zobral na Ukrajinu na rôzne rokovania s najvyššími ukrajinskými predstaviteľmi, evidentne predovšetkým o dodávkach zbraní na Ukrajinu. Môžeme z toho vyvodiť ako rozumní ľudia normálny záver. Áno, Boris Johnson nechcel ukončiť vojnu, lebo vedel, že má kamaráta, ktorý mu dá peniaze a za to on mu pomôže so zbraňami na Ukrajine. Tak si teraz predstavte, že, a nadväzujem na vašu otázku, pani poslankyňa, že by som jednoducho sa správal rovnako. Aby som od apríla, mája roku, kedy vojna začala, tvrdil, že neexistuje skončiť vojnu na Ukrajine, neexistuje. Potom by som zobral milión eur od nejakej zbrojárskej firmy na Slovensku a potom by som toho človeka zobral na Ukrajinu k prezidentovi Zelenskému, k ministrovi obrany a k ďalším ľuďom a tam by som ich presviedčal, že toto je výborný človek, ktorý vám vie dodávať zbrane. To je taký prúser. Ale samozrejme, nepatrí sa o tom hovoriť, pretože je to téma, ktorá nezapadá do mienkotvorných médií. Mienkotvorné médiá predsa hovoria úplne niečo iné o vojne na Ukrajine.
0: A co takhle jeden motorkář, ktorý obývá Hradčanskou 1
1: a měl červenou flanelku, prosím tě?
0: Měl červenou flanelku,
1: jo, tak vím,
0: který je. Musel jít do Ankary na setkání se zbrojařema, který je ve vedení firmy, která dodává zbraně na Ukrajinu, který kudy chodí, tudy vysvětluje, že je potřeba bojovat a je potřeba i za cenu zmobilizování, dejme tomu, mladých kluků v České republice jít dobít toho Rusa. Že rozhodně se nesmí žádný mír domlouvat, mír je špatný. A to, ať se podíváš na jednu, na druhou, na třetí, na čtvrtí, všichni jsou pod vlivem těch zbrojařů a všichni, kdo zvou, že se tam musí dobojovat do posledního Ukrajince, většinou do posledního Evropana, tak tam potečou peníze za ty zbraně. Aby se to mohlo rozkrádat, aby se to mohlo s tím obchodovat, aby jim do kapes tekly ohromné zisky.
1: Tohoto příběhu je čistě náhodná a pokud jste poznali nějaké osoby, tak to je taky náhoda. A během natáčení se nikomu nic nestalo.
0: Nikdo neutrpěl újmu. Žádné zvířátko neutrpělo újmu.
1: Přesně tak.
0: Jenom zemřelo několik milionů lidí.
1: Ano. Chtěl bych vidět ty ksichty, jak ten Fico jim to řekl. Jo.
0: To asi byly hodně protažený ksichty.
1: No, to jo. To jo. No a...
0: Ale umíš si představit tuhletu retoriku před dvěma lety?
1: Ne.
0: A já jsem rád, že jeden z... Dovolím si říct, jeden z lídrů V4, protože Robert Fico křísí tu V4, protože pochopili, tak, že jako Fico, tak je špatný, Fico je špatný, Fico špatně. Jako Orbán je špatný, že jo, když to byl Orbán. Ale jako V4, když začnou v Evropské unii prosazovat určité věci, mají šanci. Já jsem rád, že patříme do té V4, že i Andrej načerpá určitý, řeknu, informace, které možná má nebo nemá, to já nevím. Takže jsem rád, že máme Andreje v dobré společnosti, tak to řeknu.
1: A... Andrej tu iniciativu taky vlastně taky se do toho pustil a tu V4 jako vidí jako strategickou. Oni se samozřejmě, já to mám akorát trošku obavu z toho Petera Maďara, protože já úplně nevím, jak on se bude profilovat. Jo?
0: No
1: to
0: on
1: bude
0: je nečitelný, on je takovej no. Chvilku tak a chvilku tak. Já si myslím, že víš co, on bude jako ten, myslím Erdogan je Turek, ne? Turci vždycky táhli s těma, kdo jim za to zaplatil víc. A já si myslím, že ten Maďar bude dost podobný, jako jo. Teď třeba Maďarsko něco vyblokovalo, další nějaký peníze zablokovali, nebo ne, sankce, balíček sankcí zablokovali Maďaři. Proč, to nevím. Respektive vím, protože by to poškozovalo pochopitelně Evropany a Maďary, jo. Zejména. To znamená, že Maďarsko bude chtít taky vyvíjet nějaký tlak. Poláci jsou divní lidi. Tam nevíš, jako oni vůči Ukrajině jsou velmi vymezení, protože jim tam banderovci povraždili neskutečným způsobem spoustu civilního obyvatelstva. A navíc část Ukrajiny je Polsko vlastně. Maďaři chcou taky z Ukrajiny to svoje. Rumuni by taky měli dostat. Čili ono velmi brzy se začnou uplatňovat tyto nároky. Jo. Jakmile bude evidentní, že Ukrajina se rozpadá a že Ukrajina končí, tak uvidíš, co se začne dít, jako jak najednou spousta požadavků tam bude územních.
1: Myslím si to taky, no, protože to taky je prostě, no.
0: Takže já jsem rád, že ve V4 jsou lidi tohoto typu, jako je Robert Fico, jako je Andrej Babiš. Oni si vzájemně se jakoby... To, že Babiš nemá třeba tak vyhrocený názor jako Fico, nevadí, protože v té V4 se to může prosadit. Jo.
1: No, oni nemůžou být oba dva jako beranidlo. Každý musí hrát svoji roli.
0: Tak, nemůžou jet po stejný koleji. A propo, když jsme to otevřeli, máš ty nějakou informaci o V4? Já tady mám vyjádření Andreje Babiše, bychom mohli dát možná. A od toho se odpíchnem, ne?
1: Jo, odpíchnem. Já tady mám nějaký prostě jenom přehled o tom, kdo o čem chtěl, jak mluvit, můžu to přečíst.
0: No tak necháme mluvit premiéra.
1: Jo, přesně, určitě.
0: A potom pochopitelně to...
1: Na to navážem.
0: Na to navážem, tak... Počkej, ještě nemluv. On je divokej, člověče. Na to, kolik mu je. Tak, já se musím odblokovat a můžeme mu dát slovo.
3: V4 je zpátky, jak za starých časů, tenhle region nejbezpečnější, který vyřeší ilegální migraci, který má samozřejmě perspektivu a nejperspektivnější region Evropy. Tady jsme se setkali v Bratislave s irským premiérem, který má předsednictví Evropské unie a seděli jsme dlouho, nejdřív sami, řešili jsme víceletý finanční rámec, kde byly rozpočet Evropské unie a samozřejmě konkurenceschopnost ETS jedničky, které je potřeba pro tenhle region zkrátka teďka přerušit a zbavit se toho a ETS dvojky. Největší ohrožení budoucnosti Evropy, protože pokud by to prošlo, tak těch rafinérií bude ještě méně. Už teď máme o 40% méně kapacity a to je ta konkurenceschopnost, to řešení pro Evropu a za to budeme bojovat a na tom jsme se taky shodli.
0: Tak, úvodní informace a ty bys to mohl teď doplnit o detaily, Jiří.
1: Jo, no tak, já tady přečtu, co tady mám k tomu a co k čemu každý, jaký má hlavní motivace na spolupráci v rámci V4. Takže Slovensko předsedá Vyšegrádské skupině, proto akci svolal premiér Robert Fico, šlo o formát V4+, to znamená, premiéři byli doplněni o předsedu vlády země s předsedající radě EU. Jednalo se o budoucnosti Evropské unie připravovaném víceletém rozpočtu, to znamená 28 až 2034, konkurenceschopnosti, cenách energií, pohonných hmot a systému emisních povolenek a migraci. To znamená ty nejpalčivější témata v podstatě. Samozřejmě těch témat by mohlo být ještě víc. Obecně my jsme vlastně minulý týden se bavili o tom víceletém rozpočtu 2028 až 34 a ta, jak se jmenuje, ta blondýna z toho Bruselu, ta pinda Lejnová.
0: Ty myslíš jako prázdnuše?
1: Ne.
0: Myslíš Lejnovou?
1: Myslel jsem tu, myslím tu Lejnovou, ano, Lejnová. No, tak Lejnová prohlásila, že od roku v roce 2027 by se měla vádět ty digitální, to digitální euro a ta digitální měna těch centrálních bank a to navazuje na ten víceletý rozpočet a Andy to určitě ví. A budou chtít, to musíme uhánout na ty úspory těch lidí, co mají v bankách. Toto je totiž všechno provázané dohromady, tady tyto témata. Tak, o čem mluvil, nebo Robert Fico, jaký byl důvod účasti nebo hlavní motivace? Tak Robert Fico chce oživit V4 jako koordinační blok, chce, aby V4 nejenom se scházela před každým zasedáním Evropské rady, ale koordinovala své postoje s dostatečným předstihem. Prioritou má být tlak na nižší ceny elektřiny, zachování obálky pro kohezi a společnou zemědělskou politiku. Andrej Babiš, jak jsme si říkali, rozpočet a průmysl. Budoucí rozpočet musí být spravedlivý, nesmí poškozovat země se silnou průmyslovou základnou, které stále dohánějí vyspělé části Unie. Systém povolenek ETS 1 podle něj likviduje evropský průmysl a měl by být pozastaven, žádá odklad ETS 2. Petr Maďar, migrace a rozpočet je hlavní jeho doména, kritizoval, že Maďarsko platí denně 1 000 000 eur pokuty za to, že chrání společné hranice EU a u 7letého rozpočtu chce férové řešení bez krácení kohezních zdrojů. Polsko, bezpečnost a hranice. Příští rozpočet EU musí zohlednit úsilí zemí chránící vnější hranice. Region platí nejvyšší ceny energií, proto V4 neschválí plány, které by situaci zhoršily. Byl jediný, kdo debatu posouval k hrozbám Ruska a připomněl skeptičtějšímu Babišovi a Ficovi hybridní útoky. A Michael Martin, to je ten irský předseda vlády, takže Irsko v současnosti předsedá radě EU a proto byl irský premiér součástí jednání. Pro V4 klíčový kanál je dostat své postoje pro agendy rady před vyjednáváním o víceletém finančním rámci. Fico po jednání prohlásil, že V4 je opět živá, schopná vytvářet společné postoje a nejaktuálnějším evropským tématům. Podle deníku jsme to potvrdil i Petr Maďar, slovy, že silná Evropa nemůže existovat bez silné V4. Společným jmenovatelem je tlak na Brusel v otázkách rozpočtu, kohezní a zemědělské politiky a cen energie a migrace. V4 byla v posledních letech fakticky ochromená sporem o Ukrajinu. Fico a Orbán odmítali vojenskou pomoc Kyjevu, zatímco Tusk a Fialova vláda chtěli více. A Tusk se veřejně ptal, zda formát vůbec dává smysl. Změna vlád v Praze a Budapešti otevřela cestu k obnově spolupráce na méně konfliktních tématech. To znamená, to je ten víceletý finanční rámec, 2028 až 34, ceny energií, pohonné hmoty, revize ETS 1 a odklad ETS 2, migrace, ochrana vnějších hranic. Ruská otázka zůstala stranou jako téma do debaty, pouze vnášel Donald Tusk. Slovenské předsednictví V4 chce brzy uspořádat další zasedání, na kterém hodlá pozvat německého spolkového kancléře a do konce roku 2026 se chce sejít ještě s francouzským premiérem, tedy s francouzským prezidentem. Tak. Cílem je přenést témata projednávaná ve V4 do širší evropské diskuze. Takže to jsou ty témata, které se řeší. Jde vidět, že oni o tom Rusku se nebaví schválně a aby nevytvářeli vlastně nějaký, jak to řekl,
0: třecí plochy, no. To je asi.
1: Třecí plochy nebo potenciál jednak jako z evropské strany, ale jako ze strany Ruska zachovávají takovou neutralitu, ale ty, co stejně buduje dobrý vztahy s Ruskem dlouhodobě, a vím, že se teď někde vyjádřil, že oni mají kontrakty s Ruskem napřímo, mám pocit, ohledně energií, ale vyjádřil se ještě ohledně Ruska pozitivně, nevím, našim. Nespomenu si, tak musím to dohledat.
0: No, takhle, důležité je, že se V4 rozjela. Důležité je, že se nezakousla na nějakých sporných věcech.
1: Aha.
0: Ta nálada tam byla dobrá, bylo vidět, musíme ještě vidět jakoby kousek dál, musíme vidět to, že u toho byl a chtěl být u toho a chtěli mít u toho, to je taky důležitý, šéfa předsedající země, protože využívají ten jeho mandát pochopitelně k prosazování zájmu V4. Teď, když si do toho připočteme změny v Německu, jak retoriky, tak politiky, tak ale i veřejného mínění, tak se to dobře vyvíjí v podporu toho, co chce V4. No a ty ostatní evropské jakoby země všechny něčím trpí. To znamená, že všude je napětí, jsou obrovské protesty v mnoha zemích, tady se nám to vůbec neukazuje. Lidi jsou v ulicích, jsou to 100 miliony lidí, 100 tisíce lidí, který prostě vychází do těch ulic a proti těm všem úchylnostem a šílenostem vedení evropských zemí se ti lidé staví. To znamená, že Evropa povstala, Evropa je na nohách. My sice nejsme tak jako divoký, ale zase máme tu V4, přes kterou se to zase řeší. Každý národ má jinou mentalitu. Tak uvidíme. Já si myslím, že to je komplexní zasazení do té reality, která je, na rozdíl od takových vlhkých snílků jako Černochová, Lipánek a další, Fiala, který jediný co, tak rozkrádali peníze, jsou zavaleni kauzama, mají másla na hlavě tuny a byli úplně mimo realitu. To znamená, že vedení Evropy a vedení evropských zemí se vrací zpátky k realitě. A to je dobře. Jo, můžeme si povědět, jestli někde je rychlej, jestli někde pomalej, ale je to dobře. Jde to správným směrem. Má to dobrou trajektorii, bych řekl. Co ty na to, Jiří?
1: Jo, já to vidím stejně. V té situaci politické, jaké jsme, tak se to musí dělat přes funkční bloky, které se spojí, a to právě, že na to by měla být ta V4, spojení národů s podobnýma mentalitama a s podobnýma ekonomickýma zájmama a s takovým stejným přístupem. No,
0: my se za chvilku dostaneme k dalším věcem, které to podporují. Dneska ten svět se úplně přeformátovává, jo. Dneska země, které jsou ve velkém ekonomickém růstu, nebo se startuje ten ekonomický růst, tak nejsou jakoby zařazený a nemají svoje ukotvení v mnohých organizacích celosvětově působících. Můžeme se tady bavit o tom, jestli OSN vůbec má nějaký mandát a co se s ní stalo, ale pořád jsou to nějaké, řeknu, organizace, které, kdyby se chtělo, tak by mohly sehrávat určitou roli, jo, toho původního nějakého záměru. Ale Amerika třeba úplně bojkotuje a víceméně chce vyrušit vliv OSN. No, prostě oni nepotřebují takovou organizaci. Na co? Ona jim stojí v cestě, že jo? Pojďme, já tady mám Sergeje Lavrova. Myslím si, že další zajímavý vstup, co se týká budoucnosti Ukrajiny a co se týká ukončení nějakého umírání lidí. Vidíme to tak. Rus nikdy neřekne, že nebude jednat. Protože se nechce postavit do té role toho agresora. A to je právě třeba to, co jako mnozí nechápou, že kdyby Vladimír Putin byl agresorem, tak se nebude s nikým bavit. Podívejme se třeba na izraelského šílence, jo?
1: Jo.
0: Ten se s nikým nebaví, prostě ten tam masakruje prostě civilní obyvatelstvo a nebude o tom s nikým jednat. Rusové jsou jiní, Rusové budou jednat, ale to neznamená, že přestanou bojovat, jo.
1: Jo. Ale to jednání je i v souladu vlastně s těma článkama 105 v tom té charty OSN, jo. Ono to jde v ruku v ruce. Takže Rusové postupují přesně podle mezinárodních pravidel, jo.
0: Ano, dodržují jak protokol, tak mezinárodní právo. To, když se podíváš na Ameriku, tak to je obrovský rozdíl jako v přístupu k mezinárodnímu právu.
1: Ta nedodržuje vůbec nic. Já si myslím, že oni neznají pojem mezinárodní právo nebo ho neuznávají.
0: Tak oni znají jenom jedno právo a to je to jejich.
1: Jo,
0: oni mají právo na všechno.
1: Na všechno, přesně.
0: Na všechno. Tak pojďme, Sergej Lavrov nám to něco poví. I o postoji k evropským zemím, jo.
4: Týka otázky rokovaní o Ukrajine, tie sú dosť, ak máte na mysli, posledné stretnutie v Moskve, ne? Prezidenta Putina s vyslancami prezidenta Trumpa, tak toto stretnutie bolo dosť podrobne medializované, či už v priamom prenose na začiatku týchto rokovaní, alebo v komentároch, ktoré neskôr poskytli zástupcovia Kremľa. Ak to vezmeme zhruba, tak je v prvom rade nevyhnutné viesť rokovania, a my sme na ne vždy pripravení, na základe pochopenia prvotných príčin a na základe vypracovania dohôd o odstránení prvotných príčin súčasnej ukrajinskej krízy, ktorú vyvolal Západ predovšetkým. A predchádzajúca administratíva Spojených štátov a Európska únia, ľudia z NATO, ktorí sa doteraz snažia dosiahnuť, ako sami hovoria, porážku Ruska a vo všetkom podporovať Ukrajinu. Trumpova administratíva mala od začiatku chuť aj schopnosť vidieť prvotné príčiny konfliktu. A práve to nám dáva nádej, že rozhovory, rokovania a kontakty s príslušnými vyslancami sú užitočné pre obe strany. A po tretie, čo by som chcel v tejto súvislosti poznamenať, je to práve Európska únia, ktorá naďalej robí všetko preto, aby zabránila posunu situácie smerom k riešeniu prvotných príčin a hľadaniu ciest k spoľahlivému dlhodobému urovnaniu založenému na odstránení týchto príčin. Takto, v skratke.
0: Je zvláštní, že země Evropské unie, které mohou být nejvíc ohrožené, tak nejvíc chtějí a dožadují se té války. Jo.
1: A nejvíc zbrojí proti Rusku.
0: No, protože jsou všichni ve vleku těch zbrojařů. Všichni mají smočený rypáky do provizí a do financí, které pochopitelně, o kterých frčí vlastně. Jo. O to jde především. Takže jsou to skorumpovaní kolaboranti, kteří v podstatě vůbec jim nejde o lidi, nejde jim o zemi, kterou zastupují, o národ, jim jsou příslušníky. Oni jsou satanisté, pomlčka, nacisté, protože jejich rody v mnoha pokoleních se těmto okultním záležitostem oddali, tak se tak chovají. A je potřeba vyrvat ze spáru těch satanistů tu západní Evropu, protože pokud to neuděláme, tak Ukrajina se stane narazníkovým pásmem společně s několika zeměmi, jako jsme třeba my, Slovensko, Maďarsko. Toto všechno lze pak považovat za nárazníkové pásmo. A bude to dohoda 2+4, návrat k Jaltě a tak dále, tak dále. Čili bude to mít svoje opodstatnění.
1: Mm-hmm. No ty, když mluvíš o tom, o těch penězích, tak s těma penězama se vlastně, nebo já pozoruju jednu takovou věc, že se nám čím dál tím víc ty témata začínají propojovat, nebo propojují se nám čím dál víc, čím dál hloubš, a vlastně v tomto světě všechno souvisí se vším a i ten pohyb těch peněz. A to, jak jsme se na začátku bavili o tom zlatě, tak i to zlato vlastně hraje v tom roli. A zaznamenal jsem teďka velký pohyb, nebo v úvozovkách velké pohyby zlata ze zámoří.
0: Jo, k tomu se ještě dostanem. Já bych jenom poprosil ještě strpení. Já bych to zakončil něčím, co je velmi Rusům podobné. Jo? Vladimír Putin skázal Mercovi: nikdy na vás nezaútočíme, i kdybyste se vzdali, jste pro nás naprosto k ničemu. Nemáte ani energii, ani suroviny, jste zadlužení a plní cizinců. Během svého projevu v kremelských kruzích Vladimír Putin opět jasně uvedl, že Rusko nemá v úmyslu kdykoliv zaútočit na Německo, protože tato země je pro Moskvu prostě k ničemu. Nemá žádné suroviny, žádnou energii, je zadlužená a plná cizinců. Proto, jak uvádí, neokupovali bychom vás, ani kdybyste se vzdali s bílou vlajkou. Tato prohlášení učinil při hodnocení výsledků voleb v Sasku-Antalsku a prohlášení Merce, který se zdá být nelítostný a nepochopil poselství, které mu poslali němečtí voliči. Konkrétně Vladimír Putin údajně řekl: nechceme na vás útočit, proč bychom měli? Ta doba je dávno pryč. Každý, kdo má ještě mozek a umí myslet, to chápe. Za prvé, už máte státní dluh ve výši 2500 miliard eur a žádný seriózní ekonom neví, jak ho chcete splatit. Alice Vidlevová prohlašuje bankrot své země. A teď si chcete půjčit dalších 1000 miliard, abyste se proti nám ozbrojili. Za druhé, vaše země se hemží miliony imigrantů, kteří vás stojí 50 miliard eur ročně. Za třetí, významná část vaší populace je tak vyšinutá, že věří, že může ovlivnit klima jízdou na kole a konzumací hmyzu. Za čtvrté, váš vzdělávací systém byl kdysi příkladný. Dnes se v mnoha učebnách téměř nevyučuje, protože téměř nikdo nemluví německy. Za páté, vaše infrastruktura se hroutí a nestíháte opravy. Za šesté, Vaše železnice byly kdysi chloubou celého světa. Dnes vaše vlaky jezdí jako v Indii. A za sedmé, my nepotřebujeme vaše slavné inženýry. Během sankcí jsme se naučili, že se bez nich obejdeme. Ale kdybychom je opravdu potřebovali, obrátili bychom se na Čínu. Tam jsou nejen levnější, ale i lepší. Nemáte ani suroviny, ani zdroje energie. Tak proč bychom měli dobývat vaši zemi? Abychom vyřešili problémy, které bychom jinak neměli? Buďme realisté. I kdybyste nás zavolali, i kdybyste se vzdali a vztyčili bílou vlajku, stejně bychom nepřišli.
1: To je deklas. To je deklas numero uno, jako.
0: To je deklasování, co?
1: To je úplně toho utřelec pocený okno a ten má jenom do studi kabát, jo?
0: Ale to je prostě je to
1: diplomatická
0: pravda.
1: Smrt. A nejhorší, nebo největší prdel na tom je, že je to pravda.
0: To je na tom to nejhorší, jo, že to je jenom slušně vyjádřená pravda. Jo, pozor, to, že může přiletět nějaký kinžál do fabriky, která vyrábí zbraně nebo komponenty pro drony nebo drony a tak dál, to se může stát. Ale to nesouvisí s tím, co se tady říká. Tady se říká, že to strašení, že Rus chce zabrat Evropu, jsou prostě úplně mimo. Jako.
1: Co by si tady vzal?
0: Vzpomínáš, když jsme se tady bavili, já jsem tady vyprávěl o mým kamarádovi, který je velký znalec Ruska, poměrů a tak dál. Jak on říkal, že Rus, když začne kalkulovat, kolik by ho stála ta raketa, která by se měla doletět a rozbít tady něco, takže se to tomu Rusovi musí vyplatit, aby tu drahou raketu sem poslal. A zatím tu není nic, co by odpovídalo té ceně, jo.
1: A to nemají drahé rakety, jo?
0: Nemají 15x levnější než Západ.
1: Přesně. To je na tom to nejvtipnější. Ono, když si pospojíš všechny ty body a zjistíš, že Baťuška má pravdu, to by se dalo tesat, to, co napsal. Jo.
0: No.
1: A ta ekonomika je jasná a, norm, a jasně na veřejnost predikoval, jak to bude. Prostě to Německo zkrachuje. A je 5 minut od toho. A to je to stejné, co já jsem říkal na poradě teďka, že tady ty velký sny, jak ekonomika půjde nahoru Německa a tak dále, to zapomeňte na to vůbec. Končili jsme jasná zpráva, jo?
0: Hlavní motor, nicméně...
1: Hlavní motor ekonomiky, rozumíš, oni stejně chcou v rámci jenom toho průmyslu automobilového průmyslu propustit 100 000 lidí, jo?
0: No, já jsem teda četl, že až půl milionu.
1: A to je Volkswagen, samozřejmě.
0: No,
1: to je Volkswagen.
0: No.
1: Jo, BMW tam protestuje. A to je taky, nikdo nám neukáže, že před BMWčkem protestovalo teďka 20 000 lidí odborářů, jo?
0: No, protože přeci maximálně by protestovali proti ty Vejdelový, ale rozhodně nebudou protestovat proti Mercovi, ne?
1: No, takže Německo je dávno odsouzený k zániku. Jo.
0: Tak Německo se odsoudilo, ale pozor, já bych ještě pořád to nepodceňoval. Nezapomeňme, že před druhou světovou válkou Německo bylo v těžké krizi, čímž se připravovala půda pro nástup Adolfa Hitlera. To znamená, že to modus operandi mají pořád stejný, náckové mají pořád stejné modus operandi, které opakují.
1: A je otázka, koho připravujou na toto místo, protože určitě jedou stejný agendu.
0: Jo, to určitě. Je to, akorát, že dneska to je propojený s tou Ukrajinou, jo? To znamená, že Zelenský připravuje půdu pro někoho, jo? A to je, takže já bych řekl, že ten výrok Fialy, že na té Ukrajině se bojuje za naši budoucnost, je víceméně tak trochu pravda.
1: V podstatě jo, ale jinak než myslí on.
0: Přesně tak. No a teď je na čase si říct, proč se objevují v prostoru mediálním zprávy o přesunu obrovské tonáže zlata směrem do London City.
1: No.
0: To je tvoje parketa, tak povídej.
1: No, Peťo, to je dobrá otázka. Jo. Je potřeba se podívat na to zlato jako na nějaký dlouhodobější vývoj a jak když se na to podívám, furt mě není, nebo ne, kdyby mě to nebylo jasný, jako vím asi, co se děje, jo, ale v 21. nebo někdy na konci ledna bylo zlato $5,700 za trojskou unci a teď na poslední dobou se to furt tak šmodrchá okolo 4000 dolarů, 4300, 4400, 4500, pak to se klesne. A furt to tak udržujou a regulujou, aby to zlato nevystřelilo a držijou ho, lidově řečeno, za koule. A já jsem si zadal tady, aby mi udělalo tady systematicky rešerši, kdokoliv zlata má, kdokoliv zlata z toho USA vytlačil a kam se to zlato přesunuje, a jak toto zlato souvisí, nebo přesun tohoto zlata, protože když se přesunuje zlato, je to vždycky jako napováženou. A jak toto souvisí s budoucností měnové politiky Velké Británie a s digitálními penězi. A vyskočily mi takové zajímavé výsledky. Jo? Takže já tady k tomu něco přečtu. Já mám tady článek, který je asi na 5 stran, já se to budu snažit trošku zkrátit, tak to není rozvláčný. Takže během roku 2026 dokončili Francie a Nizozemsko přesun zlatých rezerv z New Yorkského Fedu. Francie 129 tun domů do Paříže, Nizozemsko 89 tun z New Yorku do Otavy a do Londýna. Německo a Itálie více než 2400 tunami v USA čelí silnému politickému tlaku. Důvod není bezpečnost trezoru, ale důvěra v americkou jurisdikci a použitelnost zlata v krizi. Zároveň se v Londýně a Frankfurtu rozhoduje o podobě digitálních peněz, takzvaných stablecoinů, digitální libry a digitálního eura. To se zlata týká více, než se na první pohled zdá. To znamená, tady mám Francie přesunula 129 tun, Nizozemsko. Důležité je třeba se podívat tady na Německo a na Itálii. Itálie 0 tun, ale sílí politický tlak. Jinými slovy, nechtějí do Německa přesunout ani tunu zlata a do Itálie to stejné, protože tam je podobná situace. Obě dvě země volají po repatriaci a ta jim není umožněna. Francouzský případ je zajímavý technicky. Prodejem, tam to vzniklo tak, že prodejem za špičkové ceny v USA a nákupem stejné tonáže v Evropě dosáhne Banque de France repatriace, aniž by převezla jediný prut přes Atlantik. A vyhnula se citlivému tématu odebrání té zálohy,
0: toho dolaru.
1: Odebrání. Tady je napsaný custody, to je, když někoho vezmeš do vazby. Prostě to znamená odebrání toho závazku z New Yorkského Fedu, které Německu způsobilo diplomatické třenice. To znamená, tady je zajímavý, jako, zajímavá operace, oni to zlato z Tama neodvezli, oni ho prodali a nakoupili ho někde jinde. A teď je otázka, jestli opravdu prodali fyzický zlato a jestli opravdu nakoupili fyzický zlato. Jo?
0: No promiň, do toho mi teďko chodí, jakoby, že to je finta, protože

0: ty v Evropě, než staré rafinovat a přepravovat. Chápeš to, jo? To jsou keci neuvěřitelného charakteru, jo?
1: Co se stane, soudruzi, když ponecháte zlaté pruty na dešti?
0: V New Yorku ve Fedu? Tak budou kouzelný a zmizí.
1: To bylo možná to zlato, co ukradli ty teroristi, ne? Tam.
0: No, je to možný, je to možný. A Nizozemsko po přesunu podíl zlata v Londýně vzrostl z 18,1% na 32,1% a doma zůstává 30,8%. Znamená, Nizozemsko má nějakých 30% těch zásob doma. New York
1: a promiň,
0: a
1: kolik nakoupila Itálie toho zlata?
0: Itálie, nevím, kolik nakoupila, ale nepřesunula ani tu.
1: Tak. Víš, o co jde? Oni prostě nabídli těm centrálním bankám, že se můžou zúčastnit toho podvodu. Oni totiž, ono už jim nestačí, že prodali zlato, který nemají. Oni už začali tvořit ze vzduchu skutečný kov v uvozovkách, uh-huh, který neexistuje.
0: Uh-huh.
1: Takže oni jakoby, aby v Americe neubylo, tak prodali ho Američanům, tím Američané řekli, my máme to zlato, my ho tady máme, jako, my jsme se ho nakoupili.
0: No a já tě ještě opravím, aby se v USA nezjistilo, že tam žádný zlato není.
1: Tak se ho nakoupili.
0: Tak si ho nakoupili znovu.
1: To neexistující zlato nakoupili, čímž udali. No.
0: A navíc to šlo i do ekonomické bilance.
1: No samozřejmě. A utopili v tom ty dolary, že jo?
0: A utopili v tom ty dolary. A ještě to šlo do ekonomické bilance těch států a vykazovali pozitivní růst HDP skrz tady toto v rámci Evropské unie, i když upadají. Rozumíš?
1: Ty, ale to už je virtuální ekonomika jak prase.
0: No, to je masakr, když se nad tím zamyslíš, jo?
1: Jak bych to řekl?
0: Jak to vyjádřit tak složitě?

0: Jiří, slyšíme se?
1: Čau, slyšíme se. Nějak mi to vypadlo.
0: Tak to, hele, tomu neuvěříš.
1: Normálně. Co se stalo?
0: No vyp se mi počítač. Začali
1: jsi mluvit o zlatu.
0: Vyp se mi počítač.
1: Aha. Ne, myslíš, začali jsme mluvit o zlatu a někdo ti na dálku vypl počítač?
0: Jo.
1: To by se nestalo určitě.
0: Ne, to. Hele, to se jenom snažím být zajímavý.
1: No, jasně.
0: No, prosím teďka, tě, ale my jsme dneska... ještě počkej, ať to můžeme doříct. Jo. Já radši teďko popřeju Denisám a Denisům k jejich svátku. Jo? Za chvilku uklidní.
1: Ano, popřej.

0: aby jsme nezapomněli. Původ jména Denisa můžeme hledat mezi řeckými bohy. Jméno je dodnes opojné jako jejich víno. No a významní nositelé, krásnou reprezentantkou jména je modelka a česká Miss World Denisa Domanská. Jméno nosí i modelky Denisa Dvořáková nebo Denisa Bórová. Nositelkou jména je také česká návrhářka Denisa Nová, kytaristka Denisa Veškrnová, atletka Denisa Ščerbová nebo tenistka Denisa Dvořáková. Americkou nositelkou jména je například herečka Denise Richards. Tak pozor, Denisa je jméno, které nosí v České republice 25 189 dívek, žen a paní. Je to 61. příčka a Denis, co má 3840 Denisů, stá příčka. Jo. Takže milé Denisy a milí Denisové, my vám právě teď s Jiřím přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a klidně bujné promořování. A my si teď zase zpátky řekneme něco o zlatě, protože ve chvíli, kdy jsme začali odhalovat, že bankéři přistoupili už i na to, že začali místo těžby, rafinování a ukládání zlatých prutů jako zlatých rezerv, začali ty rezervy tvořit ze zlata, které si nakoupili, ale nikdo ho nikam nepřivez. Tomu se říká takzvané umělé zlato, nebo já bych řekl virtuální zlato. Virtuální zlato. A tím se zachraňuje virtuální ekonomika. Dobrý, počítač jede, nikdo mi ho nevyp. Tak můžeme pokračovat. Itálie, všimni si, že Itálie se toho nezúčastnila. A tak vlastně nic nenaskladnila, že jo? Jenom někteří, jenom ti, kteří budou do nekonečna lhát, že mají zlaté rezervy. Ona, ta ekonomika, už stejně byla v tak virtuální fázi, že je to neudržitelné. Tak ono to stejně spadne. To je jenom zase o pár dní to oddálili. Protože já si myslím, že brzy to bude tak, že ty země, třeba země BRICSů, vyzvou některou zemi, aby jim předložila audit, anebo že se přijdou oni sami podívat, že v podstatě vůbec mají nějaký majetek, že mají vůbec nějaký majetek. On to začne tím zlatem a pak to bude, rozumíš, o tom HDP na Vilhaným, jo, tak.
1: To je ta G7, no, slavná. No a teďka, jak to souvisí vlastně s nedávnýma událostma, jo? Ten historický kontext s tím zlatem, proč vlastně po druhé světové válce Evropa ukládala zlato v New Yorku, bylo údajně jako ochrana před sovětskou invazí a záruka systému Bretton Woods. Ta logika vyprchala okolo toho roku 71 zániku toho zlatého standardu, ale zlato tam zůstalo ležet. Pak byla nějaká repatriační vlna v letech 2012 až 2020. To se od té doby změnilo. První důvod je tady ten zmrazení ruských rezerv v roce 2022. Katalyzátor, který centrální banky měl přimět brát vážně, že rezervy v cizí jurisdikci jsou politicky zabavitelné. Podle průzkumu Invesco podstatná část centrálních bank vyjádřila obavy z precedenců, který USA vytvořili. Další, nezávislost Fedu pod Trumpem. Volání po repatriaci nabralo na síle po výrocích prezidenta USA o zpochybňování nezávislosti Fedu. Německý svaz daňových poplatníků a politici CDU vyzvali Bundesbank, aby zlato z USA stáhlo. Gronsko a cla. Ekonomie, co se stane, když provokace kolem Grónska budou pokračovat. Riziko, že Bundesbank nebude mít ke svému zlatu přístup, roste. Auditní deficit. Poslední komplexní audit amerického zlata proběhl v roce 1953 a bylo otestováno jen pro 5% zlata. Sněmovní návrh nahrazuje první audit po 60 letech. Někteří němečtí poslanci proto požadují fyzické inspekce v New Yorku. Zlato překonalo treasury, to znamená zlato v držení centrálních bank, dosáhlo na začátku roku 2026 cca 4 biliony amerických dolarů a poprvé překonalo držení amerických dluhopisů týmiž institucemi. Zlato se stalo hlavním rezervním aktivem a k tomu se přizpůsobuje i jeho správa. A teď klíčová otázka, jo? Proč je to zlato v Londýně a ne domů? Tady máme nějaký oficiální věci, pak si k tomu řekneme naše. Klíčová otázka je z ní likvidita a použitelnost v krizi. Banka uvedla, že rezervy v New Yorku a v Otavě, nebo Národní banka v Holandsku uvedla, že v New Yorku a v Otavě jsou nelze v krizové situaci využít tak rychle a napřímo, že větší podíl v Londýně posílí funkci zlata jako kotvu důvěry. Londýn LBMA, to je ta burza, největší fyzický OTC trh na světě, zlato v Bank of England se dá okamžitě prodat, vyměnit za dolary nebo půjčit, aniž by se prut musel hnout. Doma uložené zlato je takzvaně mrtvé a dalo by se, aby se dalo použít, musí se nejdřív fyzicky převést do Londýna nebo do Curychu. Bank of England sama uvádí, že ta zástava pro jiné centrální banky podporuje finanční stabilitu tím, že jim dává přístup k likviditě k londýnskému trhu. Nizozemský model je takzvaný hybrid, třetina je doma, třetina je v Londýně a třetina je v Severní Americe kvůli diverzifikaci. To též dělá Česká národní banka, většina jejich zlata je v Londýně, odkud je to snadno obchodovatelné, to už jsme si říkali, a Česká národní banka ho občas půjčuje formou depozita jiným centrálním bankám za úrok. Londýn není bez rizika. Podle zástavy Bank of England v letech 2022-2024 byl podle analytiků vyvolán geopolitickými obavami rozvíjejících se zemí, britské sankce na Rusko a případ Venezuely. Jejich vládě bylo odepřeno zlato v Londýně. Evropa se tedy nestěhuje do neutrální jurisdikce, ale do spojenecké s hlubším trhem. Pro státy EU je Londýn nyní důvěryhodnější než Washington. Tak.
0: Ten závěr toho, co jsi četl, ten je absolutně vše vypovídající.
1: Ano.
0: Takže ono to už dneska není o tom jenom, že země jsou zadlužený. Co se týká jakoby peněz, dneska jsou země zadlužený i co se týká zlata. Takže když se rozhodne v Londýně, že ta či ona země zlobí, tak oni prostě řeknou, že nemůže nakládat se svými zlatými rezervami, protože oni ty rezervy použijou jako ručení dluhu, který má.
1: Ano.
0: Chápeš, to má tuhletu paralelu. Ano. A v tu chvíli není oprávněná mít měnu a musí přijít do nějakého krizového režimu.
1: Ano.
0: Oni tě prostě zničejí.
1: Přesně.
0: Čili aniž by teda věřitelé na tebe zaútočili, tak stačí, že věřitelé vyjádří pochybnosti, Bankéři použijou tvoje zlato ke krytí dluhu a seš totál. A teď pozor. Některé ty banky, které budou držet to virtuální zlato, které ale nebudou mít u sebe, ale budou ho mít v tom Londýně, jestli jsem to dobře pochopil.
1: Ano, ano.
0: To znamená, že vlastně země se zúčastňují toho, že pravděpodobně, aby na ně nevystartovali věřitelé a aby se mohli dál zadlužovat nad rámec nějakých pravidel, tak jako kdyby přikupujou zlato, čímž posilujou svoji to rentabilitu nebo svoji
1: bonitu.
0: Ale oni je do tohohle zatáhli skrze to, že nakupte to zlato, i když ho nebudete mít, protože oni se chystají, a tady to vidíš, že London City chystá a připravují se na novou měnu.
1: Na digitalizaci libry a na stablecoiny. Přesně tak.
0: Jo, nejenom na digitalizaci. Uh-huh. Oni, já si nemyslím, že no, kdyby se jim to povedlo, tak kdyby vyvolali hlubokou krizi, tak možná půjdou přes to, ale nějaký peníze vytisknout budou muset. Ale jim je to úplně jedno, protože jestli ty peníze, nebavíme se o oběživu, bavíme se o digitálních penězích, tedy o fiat měně, tak tam je to úplně jedno, jestli to je nebo není, jak hodně podložený zlatem. Tady jde

0: Tak já se tedy omlouvám tady naší celý výsce, že kvůli našemu vysílání všechny tři fáze v celé vesnici mrtví. Budu doufat a tajně věřit, že to opravdu s tím nesouvisí. ještě si připojím, doufám Jiřího, že se to podaří. Jak to máme s internetem, už nám to najelo. Tak, vidíme ještě, aby nám najel Teams. Vypadá to, že už jsme tady v éteru i na Teamsech. Haló, Jiří, já tě zdravím. celá vesnice mrtvá, jako jo, tě upozorňuju.
1: Ale to mě řekni, že zrovna takový hezký téma máme.
0: Nekonfliktní, nekonfliktní téma, rozumíš?
1: Nekonfliktní téma, no.
0: A zrovna se to takhle potká, že?
1: Jo. No nevím, bohužel... jestli to stihneme dokončit, protože...
0: Máme dvě minuty.
1: máme dvě minuty, no, takže... Tímto bychom vás rádi pozvali na příští týden na vysílání, protože dokončíme tady to velmi zajímavé téma.
0: No, to určitě dokončíme, doufám.
1: Protože já jsem si nachystal totiž i ty stablecoiny a nachystal jsem si i vlastně, jak ta Británie chce, nebo jak už ty stablecoiny používá a jak to souvisí s eurozónou a všechno do sebe zapadá neuvěřitelným způsobem.
0: No vidíš.
1: Takže ale bohužel to dneska nestihneme už, no, protože se nedá nic dělat, no. Tak tam pustíš nějakou hezkou písničku a bude.
0: Tak Helenka už je nachystaná. My jsme se tak trošku jako vyautovali.
1: No,
0: já si teď dám velice dobrou kvalitní tlačenku, co jsem si dneska koupil, když jsem byl pro náhradní díly. Nádhera, takže...
1: Ještě, že mám nachystanou klobásku, abych ti
0: no, nedal. No tak dobře, tak budeme muset prostě končit, teda se svítit.
1: No, budeme muset končit. Určitě sledujte alternativní média, začíná summit BRICSu, o tom si budeme příští týden taky povídat, protože summit v novém Daily. Cítink už tam přiletěl, je tam i Putin, už jednají s Modim, takže bude to velmi zajímavý. Sobotu, neděli bude probíhat ten summit. Takže to budeme určitě komentovat, uděláme na to speciál příště.
0: Dobrá, takže to bylo dneska tady z Mediátu všechno. Jiří, pojď se rozloučit rychle.
1: Rychle se loučím, opatrujte se, mějte se krásně, bacha na výpadky proudu a uslyšíme se příští týden.
0: Tak jo, děkuji ti za tvoji účast, děkuji ti, že jsme mohli probrat i nekonfliktní, lechtivá témata. No a za týden se budu pochopitelně těšit. Takže teď z Midgardu společně s Jiřím se s vámi loučí a zase se na vás těší, jak jinak než Petr Václav.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Pro tuto chvíli písničky dohrály. Připraveni jsou VK i Vítek, kteří se připojili. Dobrý večer oběma a já nebudu zdržovat, protože všichni čekáme na dnešní komentáře, Vítku.
2: Já tě zdravím, Helenko, v první řadě a zdravím zároveň všechny naše posluchače, věrné i nevěrné, i promiskuitní, všechny posluchače. Zdravíme a přejeme krásný páteční večer a jsme velmi rádi, že jste se k nám připojili a sdílíte s námi náš dnešní páteční večer a budete s námi až do konce a budete nás poslouchat ať z živého vysílání nebo znamu. A je tedy, ještě bych měl připomenout, abychom na to nezapomněli, 11. září výročí té nepovedené Inside Job operace pod falešnou vlajkou v rámci 11. září 2001, takže máme zase další, už nevím, kolikáté výročí. Všechno se koná znovu, ta divadelka, ty kýče, všechny. Bohužel to odnesli a odskákali to ty oběti, které opravdu za nic nemohly a těch je nám velmi a upřímně líto. Takže to jenom na začátek a já ti předám slovo VK. Ahoj.
3: No, ahoj Vítku, Helenko, zdravím vás samozřejmě všechny, naše posluchače, čtenáře. No Vítku, ano, je to 25 let, samozřejmě je to čtvrt kulaté výročí, je to velký, moc zase akcí okolo toho není, protože zase se řeší trochu jiné věci, především vysoké ceny ropy, ceny dieselu ve Spojených státech dneska prorazili hranici $6 za barel, teda za barel, to by bylo ještě super, ale za galon samozřejmě. Takže v Americe zdražuje doprava veškerého zboží, zdražují potraviny a vypadá to, že podzimní volby, doplňovací volby, takzvané midterms do kongresu, že dopadnou naprostou katastrofu pro republikánskou stranu. Se dokonce mluví o tom, že přijdou o 60% všech křesel a Trump bude čelit okamžitě impeachmentu a bude odvolán zřejmě, pokud získají demokrati prostě nějakou velkou kontrolu nad horní komorou, nad senátem. A hned potom se Trumpa zbaví. Já už jsem to říkal, už jsem měl tam několik povídání, že jakmile Trump skončí funkci prezidenta, oni se ho zbaví. Nějakým způsobem. Takže to bude, to možná bude a taky nebude, možná jedno z hlavních témat, takže já vám přeju krásný poslech, no a víte, kdo to uvede.
2: Bude to VK jedno z témat, ale až to druhé, k tomu si samozřejmě dostaneme, protože to jsou velmi důležité události na té geopolitické šachovnici, řekněme, tektonických deskách, které se pohybují nezadržitelným směrem. Nicméně začneme samozřejmě v rámci evropského starého kontinentu, protože i u nás se toho hodně děje. A myslím, že média v České republice i kdekoliv v Evropě jsou plná vítězství AfD v Německu, tak to pojďme rozebrat. Protože AfD rozdrtila CDU v zemských volbách v Sasku a Anhaltsku a Merz okamžitě našel viníka v Moskvě. Kancléř označil 57% voličů za bezpečnostní hrozbu, zatímco Weidlová vyhlásila Německo za zbankrotované a navíc prohlásila, že Německo by mělo jednat s Ruskem o míru namísto vyzbrojování Ukrajiny. Je v Německu skutečně velká šance na změnu kormidla i vzhledem k následnému vývoji, bezprostřednímu vývoji tento týden po volbách?
3: No, tak to je věštění z křišťálové koule, protože tady je takový šílený blázinec, že se dokonce jako očekává, že může být třeba i AfD zrušená. Otázkou je, jestli k tomu dostanou odvahu, protože Fritz, tedy Friedrich Merz, říkají Fritz, tak má prostě strašně nízkou podporu a jeho vlastní spolustraníci se ho chtějí zbavit a čeká se na volbu v Pomořansku, v Mecklenbursku, jak dopadnou další zemské volby. To, pokud i tam to dopadne prostě nějakým způsobem jako velký špatný, tak pro CDU, tak já říkám, Merz bude odstřelený, odstřelí ho jeho vlastní poslanci, bude vyjádřená nedůvěra vládě a dost možná by mohly být někdy v lednu, v únoru, znovu opět předčasné volby. To znamená, situace je velice vypjatá, ale hlavní a důležitý je, že já se nebudu samozřejmě vracet k článku, článek si můžete přečíst, ale trochu to jako rozvinout, protože určitě jste zaregistrovali a všimli jste si, a není to vůbec jako žádná náhoda, že v posledních dnech a týdnech se po celé Evropě dělají taková divná, podivná, zvláštní, nezvyklá cvičení. Možná jste toho byli svědky v uplynulých dnech i u vás v Česku. A v různých dalších zemích. Já to přesně nesleduju, kde všude se tohleto cvičení policejní dělá a dělalo a ještě se bude dělat v následujících týdnech. Ale většina zemí Evropské unie začíná nacvičovat uzavírání hranic. A je to, teď to, tenhle ten týden to myslím bylo u vás, tam u vás vaše policie to nacvičovala prý údajně se slovenskou policií na česko-slovenské hranici. A potom bude ještě nějaké další nacvičování na česko-polské hranici a podobně. Budou se jako nacvičovat, jako proč a z jakého důvodu a co a kde a jak. Že? Někdo by si řekl. No, údajně, jako tvrdí se, nebo nikdo to nepřizná, ale tvrdí se, že je to kvůli migrantům, jakože situace v Ceutě, to znamená na severu Afriky, což je španělská exkláva na severu afrického kontinentu, která patří Španělsku, že jo, ta událost s tím obrovským přílivem asi nějakých 50-60 tisíc migrantů, potom se jako vrátili někteří z nich a nějakých 15 tisíc tam zůstalo, tak že v podstatě jako je třeba nacvičit uzavírání hranic jako před migranty. Ale prosím vás, tohle, když vám někdo řekne, tak je to nesmysl, je to naprostý nesmysl, nemá to s migrací nic naprosto společného. Protože byl přijatý migrační pakt Evropské unie. A ten jasně říká, že migrační problém se řeší vždycky ve vstupní zemi do prostoru Evropské unie. To znamená, tohle to je vnitřní problém Španělska. Španělsko to tam obšancovalo a že udělalo obchvat, aby se nedostali ani těma lodičkama nahoru, že jo, do prostoru Gibraltaru, aby ten úzký profil, nebo ten průliv, aby prostě nepřeplavali na různých lodích a podobně. Takže to, a pokud se to někomu podaří, tak to jsou třeba desítky migrantů. Jo, desítky. Kvůli tomu se samozřejmě nedělají tyhle ty obrovské manévry, navíc uvnitř prostoru Schengenu. Uvnitř, jako pochopil bych, kdyby tyhle ty manévry, pojďme si nacvičit zavírání hranic, se dělaly ve Španělsku nebo v Itálii, to znamená v těch hraničních nebo pobřežních státech, nebo ve Francii, jo, to znamená tam, kde přistávají ty lodě těch migráčků, tak tam by se dělaly tahle cvičení jako uzavírání, že jo, těch hranic a tady to a kontrola nácviky, kdyby náhodou přišla nějaká migrační vlna, že, tak aby policie byla prostě připravená, měli to nacvičený. Ale proč se tohleto nacvičuje uprostřed Evropy? Že? Dámy a pánové, tohleto je velká věc. Nikdo to nepřizná samozřejmě. Nikdo. Všichni to popřou. Naprosto všichni. Všechna média, všichni tiskoví mluvčí, nikdo to nepřizná. Vnitro to nepřizná, policie to nepřizná, vláda to nepřizná, nikdo to nepřizná. Ale tohle je nácvik před tím, co může přijít. Oni to neví. Samozřejmě. Oni jenom doufají, že třeba ne. A někdo zase doufá, že ano, že jo. To podle toho, jestli se jedná o chci míry, anebo o chci války. Klíčový bod bude 20. září tohoto roku. Volby do ruské státní dumy. Pokud dojde k tomu, co se očekává, to znamená, dojde k navolení, dojde k poslání vzkazu od voličů. Voliči chtějí změnu. v přístupu k válce na Ukrajině. Chtějí změnu. Těch signálů může být mnoho. Mnoho. Jeden z těch signálů bude, že například komunisté, ruští komunisté dostanou nezvykle mnoho hlasů než normálně obvykle. Třeba dostanou o 5 nebo o 7 nebo dokonce o 8% více než normálně. To znamená jakýsi vzkaz. Jsou tam potom další strany, další partaje, vedle tedy té hlavní majoritní, že jo, Adina, Jarsi a tedy jednotné Rusko, tak to prostě vyšlo nějaký signál. Další signál bude, jak bude vypadat nová sestavená vláda, protože to bude vše říkající, to napoví. Jestli tam budou zvoleni do jednotlivých funkcí ministrů jestřáby, jakým způsobem bude nastavený nový kabinet, protože tam do toho bude samozřejmě mluvit Putin, protože tento samozřejmě tam bude všechno odsouhlasovávat a takzvaně dělat bilanci. To znamená potom 20. září, jak už to tajné služby, vojenské služby, jak už říkají, že Rusko po skončení voleb bude mobilizovat. Rusko se chystá udeřit na některé země Evropské unie, na jejich výrobní podniky, takzvané propagační údery na různé výrobny a různé závody, které vyrábí drony a tak dále a tak dále. A víte, že ve chvíli, kdy tohleto probíhá, tak když došlo k tomu, k čemu došlo dneska, a to bude v článku večer, bude tam i video. Běloruský prezident Lukašenko na tiskovém briefingu byl na štábu, tam má tam video s vojákama. Zase jako takové to trošku jako zinscenované video, takové v tom přátelském prostě pobavení s generálama, s hlavním generálním štábem v tom prostoru, a Lukašenko oznámil, že Rusko prostě teď jako má nějaké prostě boje, že jo, na Ukrajině a tohle to všechno, on to tak jako meldoval, tak chodil okolo horký kaše a potom to z něj vypadlo. Lukašenko prohlásil, že od této chvíle je Bělorusko připraveno na válku. Došlo k transformaci řízení běloruské armády podle zadaného programu. Celá armáda běloruská je transformována. Jsme připraveni na válku, prohlásil Lukašenko dneska. Konceptuálním analytikům dneska spadly hodiny ze zdi. Je to tady, dámy a pánové. Je to tady. To znamená, abych se vrátil k tomu nacvičování uzavírání hranic. Oni přesně vědí, co se začne dít ve chvíli, kdy dopadnou ruské Iskandery na výrobní závody ve východním Polsku, v Pobaltí, nebo nedej bože na východním Slovensku, někde v okolí Prešova a podobně. Oni vědí, co se začne dít. Oni to vědí. Lidé začnou utíkat. Nikdo nebude čekat na mobilizační povolánky. Ne, vůbec. Oni budou potřebovat mít nacvičené uzavírání hranic. To je ten skutečný důvod. Proto tady u nás, tady v Německu, bylo nacvičované v červenci uzavírání hranic. U vás se to nacvičuje teď. V dalších zemích se to bude nacvičovat asi v následujících týdnech. Proto znovu je třeba říct, že je-li přání války u evropských politiků tak obrovské a tak mohutné, tak to znamená, že oni si tu válku chtějí střihnout a dělají pro to úplně všechno. A doufají, že potom 20. září jim to takzvaně vyjde. To znamená, že dojde ke změně přístupu a postupu ruské politiky ve vztahu ke speciální vojenské operaci a Kreml bude donucen takzvaně atvičať, to znamená odpovědět na všechny ty raketové údery do ruského vnitrozemí a provede propagační údery na nějaká zařízení v pobaltských státech, případně v Polsku. Jak říkám, mám velký otazník nad Slovenskem, protože Ficova vláda je víceméně poslední, jakoby nějak spřátelená vláda s Ruskem. Poté, co skončil Viktor Orbán, tak nějaký případný takový jakoby propagační úder na Slovensko, na nějakou továrnu, který vyrábějí drony, považuji za velmi málo pravděpodobné, ale pokud by se Moskva k něčemu rozhodla, že provede nějaký propagační úder, tak by to určitě byly nějaké podniky buď v pobaltských zemích, v Polsku, a nebo dokonce i tady, v Německu. Což by už ani nebyl propagační úder, to už by bylo hodně drsný. To si dovedu opravdu představit. A proto oni neví samozřejmě, jo, protože oni mají samozřejmě informace, rozvědka, Kreml je plný západčiků a plný špehů, odkud unikají informace do západních tajných služeb, to nikdo se tím ani netají, konec konců, ale oni neví úplně všechno, neví podrobnosti, neví detaily. A proto oni začali v podstatě nacvičovat uzavírání hranic, co znamená lidé, aby nemohli utíkat. No ve chvíli, kdy samozřejmě bude vyhlášený takzvaný celoevropský válečný stav, protože pozor, tady si musíme teď říct jednu důležitou věc. Tady se neustále hovoří a jako i na alternativě se mluví o tom, jako co by se stalo, kdyby opravdu k tomu došlo, že by Evropská unie vstoupila do války s Ruskem nebo země Evropské unie. Došlo by k útoku prostě na členskou zemi NATO v Evropě ze strany Ruska. Někde by prostě vybombardovali Rusové nějaký závod na výrobu dronů a podobně. Tady jde o dvě otázky, nebo o jednu otázku. Kdo by vyhlásil ten válečný stav? Jestli každá země jednotlivě, anebo by předsedové vlád na Evropské radě v Bruselu se shodli, že vyhlásí společně válečný stav na území celé Evropské unie, jakožto celá unie. Což je poměrně pravděpodobné. Ve chvíli, kdy to k tomu dojde, tak první, co udělá Ursula von der Leyen jako vrchní velitelka ozbrojených sil Evropské unie, zemí Evropské unie v případě napadení. Si to představte. Ona, vrchní kráva, gynekoložka, která přivedla k bankrotu tady Bundeswehr a byla tak neschopná, že ji radši odsunuli do Bruselu a udělali z ní šéfku Evropské komise. Tak představte si, ona by šéfovala, ona by byla v roli vrchní velitelky ozbrojených sil zemí Evropské unie v době vyhlášení válečného stavu. A první, co by udělala, by bylo uzavření hranic, aby lidé nemohli utíkat před mobilizací. To je první věc, co by udělali. O tom jsem naprosto přesvědčen. Proto je asi jasné, že když dojde na nejhorší, tak oni potřebují mít nacvičené některé procesy řízení, takzvaného krizového řízení, a to je uzavírání hranic, aby jim lidé neutíkali. Oni samozřejmě mají zkušenosti z Ukrajiny. Oni vidí, jak Ukrajinci utíkají před válkou. Oni si nemůžou dovolit, aby Evropani začali utíkat prostě z Evropské unie a začali někam odjíždět, někam na Balkán do Turecka, nebo sedali na letadlo, letěli někam do Ameriky a podobně. Oni to všechno budou potřebovat prostě mít zastavený, zablokovaný, aby lidi nemohli prostě přejíždět hranice, a to i z toho důvodu, že některé země se k tomu nemusí připojit. To je zase další věc, to nacvičování, to trénování. Oni si můžou určit, že chceme mít pod kontrolou hranice, aby naši občané byli mobilizováni v daném prostoru našeho státu a nechceme, aby utíkali do sousední země a podobně, to znamená zavřený hranice. A ještě jeden důvod může být, že některé země v Evropě se celého toho toho hurá holportu do války s Ruskem nebudou účastnit, jako například Rakousko. A Rakousko zkrátka by bylo takovým prostorem, že tam by prostě jako utíkalo, předpokládám, jako dost lidí. Jako první, jako takzvaná první signální, to znamená první volba, protože jako nejblíž, že jo, minimálně někde v prostoru střední Evropy. A tohleto zkrátka oni potřebují mít podle mého názoru nacvičený. Proto probíhají v posledních týdnech tyhle ty nácviky jednotlivých policií, jednotlivých států na svých společných hranicích si trénují uzavření hranic. A když se někdo zeptá, no je to kvůli migrantům, je to kvůli migrantům, si nevšimejte, tady není nic k vidění, jeďte dál a podobně, ale já samozřejmě tomu nevěřím. A každý, kdo je trošku konceptuálně gramotný, tomu rovněž nemůže věřit, protože od chvíle, kdy platí migrační pakt, tak procesy migrace jsou nastavené naprosto jasně. Žádná hrozba nějaké migrační vlny, jako byla v roce 2015, od této chvíle už nehrozí, protože platí migrační pakt. Je jasně určeno, kdo se postará o migranty na vstupu. To znamená, není pravda, že tohleto se dělá kvůli migračním vlnám. Žádná migrační vlna není a nebude. Tohleto jsou podle mého názoru, a můžu se mýlit samozřejmě, ale z největší pravděpodobností jde opravdu o nácvik pro případ vyhlášení válečného stavu na území Evropské unie. Podle to, co probíhá. Takže všechno to zapadá jako mozaika do sebe, naprosto dokonale. Dnešní výrok Lukašenka o tom, že Bělorusko je připraveno na válku, to je velký. Proto, víte, on vždycky seděl na dvou židlích. Lukašenko byl vždycky zkrátka z jedné strany velký přítel Ruska, pro ruský, na straně druhé velký západčik, vždycky prostě měl snahu sedět na dvou židlích a do značné míry z toho profitoval a díky tomu se udržel a stále se drží tak dlouho u moci. Z počátku 90. let, ale zkrátka v nějaké chvíli takzvaný ten, kdo je silnější, prostě mu nařídí, co musí dělat a prostě teď ve chvíli dostal prostě pokyny samozřejmě z Kremlu, musí být jeho armáda připravena. Já dokonce jsem přesvědčený, že ani Putin mu neřekne úplně všechno, co se chystá. Takový to ruský přísloví, není potřeba vidět, že se jde na smrt, stačí, že lidi budou tušit, že něco není v pořádku. Že? To je taková ta mentalita. On to samozřejmě ví, Lukašenko, protože on normálně během toho pokusu o státní převrat v létě po těch volbách v roce 2019 nebo 2020, kdy tam byly ty prezidentské volby, já už se fakt nepamatuju na ten rok. Když tam byly ty obrovské demonstrace, ten pokus o státní převrat, tam to dokonce vypadalo a dokonce už západní média hlásila, že Lukašenko už má připravený vrtulník a uteče do Moskvy a Bělorusko bude osvobozeno a že jo, všechny ty organizace národního osvobození převezmou moc a budou transformovat Bělorusko na prozápadní a probruselský stát, že jo, tam byly velký plány. A nakonec z toho nic nebylo, protože Lukašenko oblíknul uniformu, vzal do ruky Kalašnikov AK-47 a zavolal do Moskvy a Moskva poslala Lukašenkovi na pomoc ruskou armádu a speciální pořádkové jednotky OMON, pozuby ozbrojené, kulomety a slzným plynem a nervovým plynem, dokonce i těmi vrháči nervového plynu, že jo, To jsou ty NKZ-14 granátový nábojnice s tím nervovým plynem, který vlastně ty lidi úplně položí a začnou prostě jim téct sliny z úst a dostanou křeče a jsou na zemi, že jo. Takže tam oni se s tím vůbec jako nepárali. Moskva jasně věděla, že jo, Minsk nemůže přijít v procese řízení. Bylo rozhodnuto potlačit celý ten pokus o státní převrat. Takže tohleto zkrátka došlo do fáze, kdy za tuhletu bratrskou pomoc mu Putin určitě tenkrát řekl, přijde chvíle, kdy tohleto mi budeš muset vrátit. Tuhletu službu. Tuhletu laskavost. A já se obávám, že ta chvíle právě teď přišla. Lukašenko je postavený do pozice, že pokud bude rozhodnuto po 20. září, že se musí urychlit konec války na Ukrajině a že se udělá velká severní fronta, půjde se do Kyjeva a vezme se Kyjev, protože ten zelený feťáček, který tam je, už přesluhuje, už má takzvaně po svoji vlastní expiraci, dlouho po svoji expiraci, tak ve chvíli, kdy dojde k tomu rozhodnutí, tak Lukašenko bude muset mobilizovat a poslat vojáky společně po boku s ruskou armádou. Tím se upevní takzvaný, že oni tomu říkají, ten svazkový stát, že? Myslím, že tomu říkají ono, že jo, sojuzné gospodářstvo, myslím, že tomu říkají ten takový ten holport speciální mezi Ruskem a Běloruskem, kdy oni v podstatě jako mezi sebou mají jakoby svazovou charakteristiku svazového státu, jakoby z dob Sovětského svazu, pouze s tou výjimkou, že nemají nejvyšší sovět a nemají takzvané nejvyšší plénum sovětu, to znamená obdobu jakéhosi společného svazového parlamentu. To nemají. Jo, to nemají. Ale jinak jsou tam nastavené svazové struktury společného řízení a dokonce i bezpečnostního a částečně i zahraničního řízení. To znamená, že Vladimír Putin sice říká, jako, že žádný sovětský svaz se obnovovat nebude, ale co se týče Běloruska, tak Bělorusko je prvním stavebním kamenem obnoveného Sovětského svazu ala prostě nějaká light verze Sovětského svazu. Jo? To znamená, nebude to úplně až tak finální, nebude to nějaké úplně všeobjímající a společné zakotvení nějakého parlamentu společného, ale zatím to bude v takové té volnější bázi, ale zase ne tak úplně volnější, aby Lukašenko si mohl dovolit znova přistavit v Minsku dvě židličky a sednout si na ně přesně uprostřed. To už dovoleno samozřejmě nebude. No, židlička tam teď bude už jenom jedna. A ta bude pěkně prostě krajkovaná a bude pěkně vyřezávaná a vedle bude pěkně balalajka opřená ruská. A bude se dávat pozor, jak dobře, jak správně Lukašenko na té židli sedí. Aby bylo všechno podle předpisu, jak Kreml nařídí. To znamená, to, co teď probíhá, samozřejmě Lukašenko z toho nemá radost, to je naprosto jasné. Je de facto do té pozice dotlačen. Dobrou zprávou pro něho je, že ani Vladimír Putin nechce ohrozit to úzké svazové spojení s Minskem, protože ve chvíli, kdy opravdu to zvolí tuhletu kartu a pošle Bělorusy do války na Ukrajině, v tom okamžiku podpora pro Rusko ze strany obyčejných Bělorusů obrovsky klesne. V tom okamžiku. A Putin samozřejmě je šachista, on tenhle ten krok nechce udělat. Pokud Putin nebude nucen, tak to neudělá, protože to není dobré řešení. Ze strategického hlediska samozřejmě. Ale ve chvíli, když by byla ohrožena integrita vlády v Kremlu, pokud ruský volič řekne, že chce změnu, Změna nebude možná jinak než se zapojením běloruského území a běloruské armády aspoň do nějakých pozičních ukotvovacích pozic, aniž by třeba Bělorusové šli někam moc daleko za hranice. Ono úplně bude stačit, že běloruské jednotky se postaví někde těsně za hranicemi na ukrajinském území, někde do hloubky nějakých 20 kilometrů a tam vytvoří někde nějaký nárazníkový pásmo, kde budou rozmístěny raketomety, které budou samozřejmě dálkově ostřelovat prostě Kyjev a ta opevnění, která jsou na severu a na severozápadě a na severovýchodě Kyjeva, že jo, tam zhruba z těch pozic nějakých těch 70 až 60 kilometrů budou prostě tam posílat ty Iskandery. Proto já si dovedu představit, že potom 20. září nebude, jak jsem to říkal už minule, nebude to samozřejmě hned druhý den, bude se tam sestavovat vláda, bude se určovat nějaký program, ale výhledově i do konce roku, možná ještě před Vánocema, by mohlo k něčemu dojít. K nějakému rozhodnutí, k nějaké události, k nějaké akci, k něčemu. No a kdyby to došlo tak daleko, jak by to mohlo zajít, tak samozřejmě Lukašenko dostal pokyn a proto, jak dneska řekl, Bělorusko je připraveno na válku. No, takže takhle bych to zase s velkým přesahem uzavřel, tohleto první téma, Vítku. Dáme si krátkou přestávku, jednu písničku a potom bychom se pustili do ještě ne teda, ale do druhého tématu.
2: Fajn, pustíme se zhruba do čtvrthodinového tématu, stihneme to do té 9. hodiny, když si teď zahrajeme právě písničku, kterou Helenka vybere, uvede.
1: Na přání Hanky, Zdenky a Lenky mám připravenou písničku české písničkářky a zpěvačky Kateřiny Marie Tiché. Zničená zem. Tolik Kateřina Marie Tichá a já se ptám, jestli jsme připraveni pokračovat dalším tématem. VK, Vítku?
3: Ano, ano.
2: Ano, já jsem tady také, jenom pro účely záznamu připomenu, že jsme hráli písničku, kde potom byly slyšet zvuky vody a dýchání, tak to ne, že se Helenka sprchuje, ale to bylo opravdu v rámci té písničky. Protkal se to do toho mluvení, tak jenom aby to posluchači chápali ten kontext, protože do záznamu písničky nedáváme, tak to je jenom vysvětlení. Ale pojďme tady na další druhé téma, které tu máme a tím se vlastně vracíme okruhem k začátku, které VK uvedl ohledně 11. září, jak jsme to trošku zaglosovali, tu situaci, která je aktuálně patrná ve Spojených státech amerických. Vitkov a Kushner přivezli z Moskvy horší podmínky míru. Ukrajinská poslankyně odhalila ruský požadavek na změnu ukrajinské ústavy, uznání poválečných hranic a vojáci se ptají, jestli je Trapatý posílá na Donbas nasekanou, aby je Zelenský po válce nepotkal v ulicích Kyjeva. Zima se blíží, jaká je tedy situace s těmi jednáními VK v Moskvě, respektive reminiscence, které se odehrály těsně poté, jak si právě navázal na tu situaci, která panuje v Americe.
3: No, tak to bude i znova v tom večerním článku, protože tam bude ještě další video. To se dobře doplňuje, protože Zelenský dneska prohlásil, že prý údajně první mírový návrh a že jo, něco o ukončení války, že by mohlo být k dispozici již na konci září. On je teď Zelenský na návštěvě v Kanadě a uvedl to tam, jako že v podstatě už na konci září očekává prostě nějaké jako první výsledky a že prostě bude jako jednat prostě o ukončení války ještě před zimou, ale že i tak se prostě musí Ukrajina připravit na zimu, protože Rusko prý ukončit boje nechce, ale Ukrajina prý bude usilovat o ukončení bojů ještě před zimou. No, tak samozřejmě, on musí říct tak, jak to je, protože ta zima si bude bez elektriky, bude bez plynu, bude bez naděje.

nebo v uzavřeném jednání se Zelenským, když tam byl Vitkov s Kušnerem, tak mu asi řekli, jaká je realita, jaká je možná realita v měsících následujících po ruských volbách do státní dumy, co říká americká rozvědka, co se bude odehrávat a jak by mohlo vypadat ruské tažení na Kyjev a podobně. To znamená, Zelenský v podstatě je taková figura, která je dosazená, vlastně ovládaná jakoby dálkově, nějakým dálkovým ovladačem podle toho, jaký je zrovna nejsilnější signál. Když přijdou Američani do Kyjeva, tak nejsilnější signál dálkového ovládání mají Vitkov s Kušnerem. Jo, prostě to je nejsilnější. Jakmile odjedou, tak najednou nejsilnějším signálem je Brusel. Případně Londýn, případně kdokoliv, kdo má naditou prkenici a její obsah předá do Kyjeva. Ten má vždycky největší, nejsilnější dálkový ovládání na celou tu zelenského chuntu. To znamená, ta vláda, která tam je, vlastně o ničem vůbec nerozhoduje. O čem se rozhoduje je, že jestli Evropská unie bude chtít riskovat vyvolání konfliktu teď, a za jakým účelem a za jakou myšlenkou. Pokud by Rusové skutečně udeřili na nějaké podniky v nějaké zemi NATO v Evropě, tak dovedu si představit, že ten leitmotiv má následující podobu. Není nezbytné jít do války s Ruskem hned, ale je pro nás dobré vyhlásit válečný stav na území Evropské unie a tím získat naprostou kontrolu nad více než 400 miliony obyvatel, kteří nám dělají v poslední době problémy třeba ve volbách. Protože v době válečného stavu se zastavují volby. Během válečného stavu se zastavuje demokratický proces. Žádné volby by už nebyly ani tady v Německu, ani u vás, ani nikde jinde, všechno by bylo zastaveno, všechno by bylo zablokováno. Maďarsko je hotové, Orbán je pryč, to znamená, tam by zůstal Péter Maďar. No, zkrátka, oni se můžou rozhodnout, že to zablokujou, že udělají takzvaný stop stav, vyhlásí válečný stav a transformujou celou Evropu do válečné výroby, naženou lidi v mobilizačních povolánkách do válečného zbrojení, do válečných podniků. Začnou, že jo, nábory do armády a tak dále, a tak dále. To znamená, nemusí to být hned konflikt a střet s ruskými vojsky někde v Kaliningradu. Vůbec ne. Může to být zkrátka jenom záminka k tomu, co oni potřebují. Rusko by jim tím úderem dalo záminku k vyhlášení válečného stavu a k uzavření všech hranic na území celé Evropské unie. K získání totální kontroly. Totální kontroly nad veškerým obyvatelstvem. Daleko větší kontroly, než byla v době covidové pandemie. Ve srovnání s covidovou pandemií to bylo nic ve srovnání s tím, jaké pravomoce by měly během válečného stavu. By se vůbec nedalo srovnávat. Proto já si dovedu představit, že tohleto, co de facto probíhá, tak je motivováno opravdu tím využít tu situaci na Ukrajině k nějakému modelu, kdy se očekává, že pokud ruský volič rozhodne, že chce změnu, tak Kreml bude donucen vyslat nějaký vzkaz a nějaký signál. A druhá možnost, druhá varianta je, že ve chvíli, když by přišla varianta číslo 2 a byla by potvrzena současná politika Putinovy linie, to znamená, Rusové by řekli, my souhlasíme s tím, že nebo souhlasíme s prací, jak to funguje do téhle doby. Nevadí nám, že

0: tam lítají prostě ukrajinský drony až do ložnic a do paneláků. Nevadí nám, že je nedostatek benzínu. Nevadí nám, že si nemůžeme objednat z Wildberries a z Ozonu nějaké zboží. Nevadí nám spousta dalších věcí. Tak, jak to dělá Gosudar, tak jsme s tím spokojení. To znamená, i tohleto je třeba možnost, jak to může dopadnout samozřejmě. Ale spíš se očekává, že dojde k nějaké změně a ta změna samozřejmě bude mít nějakou reflexi v tom, co začne ta nová vláda dělat zhruba tak 2 až 3 měsíce poté, co bude ustanovena. Proto oni se na to připravují v Evropě, na všech úrovních, na všech pozicích. A pokud se mluví o volbách kdekoliv v současné době, tak vždycky by se mělo mít na paměti, že o volbách se může mluvit pouze v mírovém stavu, ne ve stavu, který je válečný. Ve válečném stavu se žádné volby nedělají. A oni, kdyby chtěli vidět příklad, jak to funguje, tak je to na Ukrajině. Na Ukrajině je válečný stav a žádné volby tam nejsou. A takhle to prostě chtějí udělat v celé Evropské unii, pokud na to přijde, samozřejmě. A musíte si uvědomit, že mnoho politiků, třeba i francouzský prezident, kterého čekají příští rok volby, to má naprosto spočítané. Ale pokud by byl vyhlášený válečný stav na území Evropské unie, tak zůstane prezidentem neomezeně dlouho. Stejně jako Petr Pavel v Praze, stejně jako jednotliví premiéři, všichni, kteří jsou u moci a tak dále a tak dále. Někomu by to vyhovovalo velmi významně a velmi značně. Třeba se uvědomit na to, že válka, kromě toho, že se válčí, tak zároveň umožňuje i uchopit a získat obrovskou moc. A v případě o něch záležitostí, které se týkají voleb, tak dokonce i během toho válečného stavu zkrátka neuspořádat a nerealizovat volby. Nechat zkrátka u moci toho, kdo tam je, dané osoby na jednotlivých pozicích. Proto oni počítají se všema možnýma alternativama, se všemi možnými nuancemi, které mohou nastat. A Zelenský, no, ten jenom plní požadavky, které na něho klade Brusel a samozřejmě Londýn. Znamená i to, co on vlastně dneska řekl v té Kanadě, je de facto jenom jakési konstatování toho, jakým způsobem Evropa chce udržovat stavy, vztahy se Spojenými státy, ještě je úplně nerozbourat, ještě je úplně nehodit přes palubu. A to znamená jednat s Američany o nějakém mírovém návrhu. To znamená získat čas. Ono se totiž potom 20. září stejně uvidí a do té doby je možné s Američany jednat. To je ten model. Zkrátka za 9 dní budou volby do státní dumy a oni uvidí, jak to dopadne a podle toho se zařídí. Takhle je třeba se na to dívat. Takže tohoto téma bych teda takhle uzavřel a jestli teda máš, Vítku, nějaký další dotaz, tak ještě bychom zodpověděli. No a nebo bychom se dali nějakou přestávku a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
1: Nemám PK dotaz, já myslím, že to je všechno naprosto jasné. Já bych preferoval tady tu skutečnost, že bychom si dali pauzu, dali bychom si 2 písničky. Helenka určitě má v záloze nějaký repertoár od posluchačů, po případě, jestli nechceš, Helenko, něco sama zaspívat, což nepředpokládám, tak určitě máš nějaké písničky sama. Tak si zahrajeme.
2: Písniček, které přichází jako přání, tady mám opravdu hodně. Vybrala jsem z nich písničku Spiritual Quintetu, Až se k nám právo vrátí. Písničky dozněly, volající je připraven na telefonní lince a tak se ptám, jestli i my jsme připraveni odpovídat na otázky. Vítku, VK?
0: Ano, ano.
1: Ano, jsme tady oba dva, bude to v plné palbě, protože máme 21.01, takže posluchači mají celou hodinu, 60 minut, necelých 60 minut, takže to je opravdu unikátní, takže doufám, že toho využijí bez zbytku.
2: Také věřím, že toho využijí. Prvního volajícího máme. Hezký večer, ptejte se.
3: Dobrý večer, ja by som sa chcel opýtať niečo k tej invázii Hutijov smerom do Južného Jemenu, že si cieľom je úplne zastaviť vlastne prepravu ropy cez Červené more. A prečo to prišlo práve teraz, že či to súvisí s voľbami v Spojených štátoch amerických do kongresu, alebo či je to súčasťou nejakej širšej eskalácie, lebo vyzerá to tak, že teda tí Husiovia alebo Hutijovia teda spôsobili aj dosť veľké problémy armáde Saudskej Arábie. A potom ešte jednu takú možno trochu úsmevnú otázku. Na pohrebe norského kráľa sa zúčastnil aj český prezident, že či to bolo také nevyhnutné, aby tam išiel, lebo tých prezidentov tam bolo, ja neviem, možno dvaja, traja, ale bol tam aj Zelenský. A že či to teda má nejaký význam, alebo to je nejaká špekulácia.
2: Áno.
0: No,
3: lebo
0: ja ďakujem za dotaz.
3: Českého prezidenta to bol asi jeden ďalší zážitek.
0: Ja vám na to rovnou odpoviem. Je to veľmi jednoduché, ta návšteva kvôli tomu, protože oba dva samozřejmě jsou napojeni na financování z tzv. Norských královských fondů. To znamená, norské královské fondy financují válku na Ukrajině a stejně tak pomáhali, podle těch informací jsou tam napojeny nějaké ty finanční řetězce na volební kampaň prezidenta republiky. Jo, byly tam nějaké ty vazby na norské fondy, protože norské fondy jsou mimochodem velice aktivní v České republice v neziskovém sektoru. Přispívají neziskovkám, takže já dokonce označuju tu účast Pavla za povinnost, že jo, peníze, tak aspoň ta slušnost, že jo, přijet na pohřeb, no, takže takhle. No, a ten první dotaz, co se týče těch útoků, podívejte se, to je všechno okolo Iránu motivované, to znamená, jestliže Spojené státy chtějí pokračovat ve válce proti Iránu, protože samozřejmě Benjamin Netanyahu dal povel Trumpovi, aby pokračoval, tak samozřejmě Irán dal povel Husijům a oni v podstatě uzavřeli, že jo, ten průliv, že jo, směrem k Suezu, celé to Rudé moře je de facto uzavřené. Dalo se to čekat, nikdo jako netváří, že by se měl něco otevírat. Jak jsem říkal na začátku, v Americe v důsledku té krize v Perském zálivu a v prostoru Arabského poloostrova vylezla cena dieslu nad $6, no a cena ropy vyskočila na nějakých 105, 106, 107, tam se někde pohybuje cena za barel ropy. Zkrátka, blíží se americké volby v listopadu a to, co začíná teď, je nic, to je čajíček ve srovnání s tím, co bude po 20. září. A co bude po tom 4. listopadu, nebo ze druhé úterý listopadu, nevím přesně teď, jaké je to datum, budou volby do kongresu a po těch se budou také dít věci, to znamená, to si ještě počkám, jsou takové dva hlavní termíny velmi zásadních radikálních změn, které nás čekají, takže na to se samozřejmě počkáme.
2: Haló, slyšíme se?
1: Ano, my čekáme na další telefon.
2: Na dalšího
0: Ano, na další telefon, no, samozřejmě, ano, to skončilo. Tedy,
1: já jsem do toho nechtěl vstupovat.
2: Já jsem si právě taky říkala, že do toho nevstoupím, ale dobře, tedy další volající je připraven, hezký večer, ptejte se.
4: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Já by som ešte chcel doplniť článok pana VK, ten posledný, o Tucker Carlsonovi, ktorý rozprával o tom, ako Trump zradil svojich voličov, pretože ďalej podporuje Ukrajinu a nič neurobil proti tomu, aby sa tá vojna na Ukrajine zastavila, nič neurobil proti podpore Ukrajiny. A ja by som chcel doplniť ten článok pána VK, pretože on to rozpráva tým, alebo Carlson to takisto zvaľuje na neokonov. No spýtame sa, kto sú tí neokoni a kto ich financuje. Všetkých neokonov financuje AIPAC. či je to Ted Cruz, bol to Graham, Rubio, Tom Cotton, to sú všetci, ktorých financuje AIPAC. Hovorí sa, to povedal aj Alex Jones, že šéf CIA Radcliffe je len stenograf Mossadu, pretože na ňo majú svinstvo, ktoré robil vraj s nejakými chlapcami. Do toho prichádza Tusk, ktorý povedal predvčerom, že dostal práve od šéfa CIA pomerne presnú správu, ako budú vyzerať najbližšie mesiace v Európe, že sa bude východné krídlo NATO bude postihnuté a Tusk bije na poplach. Takže tento môj dotaz alebo komentár je doplnením na to, kto všetko za tým stojí. Tí neokoní sú platení aj pakom.
0: No jasne, jo, rozumím. No, ďakujem. No, děkuji za dotaz. No ano, ale pozor, AIPAC je pouze zase jenom organizační schránka. To není ten, kdo to rozhoduje. Jo, prosím vás, neokoni jsou kádři, nejvyšší kádři amerického vnitřního národního prediktora. Ovládá je schránka, operační schránka Izraele, a to je AIPAC a všechny ty další organizace, ADL a další, které kontrolují americký kongres. AIPAC de facto je pouze schránkou umístěnou ve Spojených státech. Ta schránka je ovládaná z Izraele. Mossad je v podstatě operativním nástrojem Izraele pro ovládání této manipulační schránky ve Spojených státech. Znamená, Mossad je napojený na AIPAC, AIPAC ovládá americké senátory, kongresmeny, politiky. Jednoduše, to je linie pohybu, linie koordinace. Ale znovu, Mossad není samonosná jednotka, která by byla na vrcholu. Mossad je zase pouze jenom nástroj. Jakási páka, za kterou někdo tahá. No a kdo tahá za tuhletu páku? No, za tu tahá samozřejmě Benjamin Netanyahu. Ale pozor, to je zase jenom figura. Figura, která tahá za páku. No ale kdo ovládá tu figuru? Kdo je nad ní, nahoře? Protože to je figura samozřejmě, která je na provázkách. To je marionetka, že? A kdo je tou rukou nahoře? No, to jsou vyvolení, to je Chabad Lubavitch. Chabad Lubavitch kontroluje Trumpa, Chabad Lubavitch kontroluje Benjamina Netanyahu, Chabad Lubavitch kontroluje Vladimira Putina. Takhle je nastavený systém světového řízení. To znamená, pokud se budete ptát na schránky, jako je AIPAC, tak nepochopíte, jakým způsobem je řízená světová moc. To je pouze schránka. Nebo pokud se budete ptát na páku, to nic neznamená. Pokud se budete ptát na ruku, která hejbá pákou, to znova nic neznamená. Důležitý je ten, kdo ovládá procesy řízení nahoře. Chabad Lubavitch. Ti, kteří jsou nad Židy. Nad Židy. Židé jsou nad všemi a Chabad je nad Židy. To znamená, oni jsou úplně nahoře. Proto, když v roce 2007 bylo otvíráno nové oddělení Židovského muzea v Moskvě, tak Vladimír Putin slavnostně otvíral, měl po boku Berela Lazara a hlavní fotografie, která tam byla za nima postavená, je fotografie Menachem Mendel Schneersona. Že? To je to slavná fotografie. A mimochodem, velká rychlá forward smyčka do budoucnosti, z minulosti do budoucnosti, nebo do minulé budoucnosti, to znamená konkrétně do 7. října 2024, co se stalo v New Yorku. Donald Trump přišel uctít památku těch obětí útoku Hamásu ze 7. října 2023. Byla to vzpomínková akce a konala se těsně před americkými volbami prezidenta 7. října 2024 v New Yorku. A kde? Konala se u hrobu Menachem Mendel Schneersona. A v tom stanu, on tam je, vyfocený Trump, a na tom podstavci je tam obraz, velký obraz. Koho? Opět obraz toho samého muže, který u kterého stál Vladimír Putin v Židovském muzeu v Moskvě. Ten samý obraz. Menachem Mendelšnírsona. A u jeho hrobu předčítal Stanachu. Slib služby Izraeli. Protože Stanachu se, to je rytovací knížka, mimochodem Tanach. Jo, jenom pro další informaci, kdybyste se dostali někdy do nějakých prostě struktur, nějakých lóží a většinou těch velkých. Jo, tohle to se netýká těch normálních, ale těch velkých lóží, tak pokud byste se stali prostě vyvolenými k ochraně, oni tomu říkají svatý stát, že svatého státu Izrael, k jeho ochraně, tak byste přísahali na Tanach, četli byste z Tanachu slib služby věrnosti a museli byste se to naučit v hebrejštině. Jsou to jenom dvě věty, že jo, no, mimochodem se většinou nějakýkoliv se to naučí, není problém. Takže to je ten důkaz toho. Proč? Protože samozřejmě, chápete, co se týče konceptuální gramotnosti, je na tom americká alternativa velice špatně. Není to kvůli tomu, že by neměli zdroje, ale je to kvůli tomu, že oni jsou Američané. Oni rádi vidí věci jednoduše ve světě. To znamená černá, bílá, špatný, dobrý. Jo? Oni nemají rádi, když je to příliš komplikovaný. Oni nechápou ani takové jako ty souvislosti, jakože proč někdo někomu slouží, proč někdo je nadřazený, proč někdo je vyvolený. Nechápou tyhle ty koncepty. Jo? Vůbec tomu nerozumí. A u Takeraka Rossona je vidět, že tam je ten konceptuální otvírák patrný, ale je to jako, když otevřete flašku s pivem, ale jenom do půlky. A to víčko vám tam zůstane, jo, zaseklý. Máte ho sice lehce otevřený, ale to víčko je pořád zaseklý, nedá se otevřít. A tomu já říkám konceptuální otvírák jenom do půlky. Protože jemu samozřejmě v tom povídání chyběla ta příčina, ta hlavní příčina, o které on tam vůbec nemluví. To znamená, američtí neokoni, kteří sloužili a dodneška jakoby slouží v podstatě nebo v zájmech amerického národního prediktora. Ten národní prediktor byla páka světového globalismu, světových globalistů. A kdo to jsou světoví globalisté? No to je vyvolený národ samozřejmě. A který? No to je ten, který je úplně nahoře. To znamená, oni slouží systému globální moci vyvoleného národa. A jak to poznáte? No všechny největší korporace vlastní židovské organizace, všechny světové banky vlastní židovské rodiny, všechny farmaceutické firmy vlastní židovské rodiny, všechna velká média, tiskové agentury jsou v rukách židovských majitelů. Zkrátka všude, kde se podíváte, jsou židovští majitelé. Úplně všude, v celém systému řízení této planety. Na všech úrovních. Úplně všude. Není dovoleno, aby tam byl nějaký goj. Není dovoleno, aby tam byl nějaký nachým, nebo někdo prostě, kdo jako někde přišel, bouchy, sněste si mě. Ne, tam jsou všude jenom jejich lidi. Jenom jejich. A samozřejmě, kdo tady toho vidí, kdo tomuhle rozumí, tak rozumí i procesům řízení. Není potom překvapený, jak dopadnou volby, respektive co vyleze z těch voleb. Není potom překvapený, jak se chovají ty vlády, jak se chovají ti ministři, jak se z nich stávají, tak, že jo, se najednou, že jo, původně to byly vlastenci, najednou jsou z nich pro izraelští tupelos. Najednou, kde se to vzalo, kde se to stalo. No ale pokud ovládáte tu konceptualitu, tak chápete, že jinak to vlastně vůbec ani nejde. Oni byli připuštěni ke korytu a když jsou připuštěni ke korytu moci, musí zkrátka sloužit. Jinak se jim stane nehoda. Nebo to ne, to hned ne. Prostě je dají pryč. A oni, kdyby se cukali, tak se jim stane nehoda. Jako Jörg Haider, když se cukal a nechtěl se nechat koupit. Že? Dostával nabídky. Že jo? Ale no tak nakonec mu poštelovali brzdy, no a zabili ho. Když jel v autě. Takhle to funguje zkrátka. Politici, když se někam dostanou, tak u nich uvidíte tu proměnu. Najednou se promění. A prosím vás, Ty koncepty proměny jsou velice jednoduché. Je to systém cukru nebo biče, anebo obojího, cukru a biče. To znamená, nabídnou jim peníze a když by náhodou chtěli odmítnout, ukážou jim, co proti nim použijou na jejich zničení. Takže raději vezmou ty peníze a raději začnou sloužit. Já už jsem o tom hovořil. Donaldu Trumpovi v roce 2024 kvůli těm jeho soudním procesům, které běžely ve Spojených státech, hrozilo vězení kriminál. Federální soudci byli připraveni poslat Trumpa do vězení, ale přišli zachránci. Přišli zachránci. Najednou byl zbaven obvinění. Teda zbaven. Oni ho odsoudili, ale soudce v New Yorku rozhodl, že žádný trest mu nedá. Že byl zvolen prezidentem a že samotné odsouzení stačí, ale bude bez trestu. To znamená, byl odsouzený za podělání účetnictví, že platil prostitutku z nákladů firmy a že to sfalšoval, tohleto všechno, ale nedostal žádný trest a zkrátka najednou ho federální soudce, který ho nesnášel, nenáviděl, ho nechal jít. Proč? No, protože přišla informace ze zhora. Chabat zvedl telefon a dal pokyn. On bude od teďka pracovat pro nás. On pracuje pro nás. On bude 7. října u hrobu našeho mesiáše. Tam složí slib v Tanachu a bude sloužit nám. Rozpoutá válku s Iránem. Udrží v chodu válku na Ukrajině. Bude pracovat pro nás. Proto je to komplikované, ale znovu jenom zopakuju, já vím, že to je dlouhý, ale je to důležité si uvědomit, že vždycky, když se mluví o tom, že kdo za něčím stojí, že někde jsou neokoni. Neokoni jsou ovládáni AIPACem. AIPAC je ovládaný Mossadem. Mossad je ovládaný Netanyahuem. A Netanyahu je ovládaný tím, kdo je tam nahoře. Chabat. Ti, kteří jsou nad všemi. To je jednoduchý proces. A ve chvíli, kdy vidíte najednou ty souvislosti a tu mozaiku, vidíte, jak stojí ruský prezident u obrazu Menachem Mendel Schneerson. Vidíte amerického prezidenta, jak ve stanu na hřbitově stojí vedle obrazu Menachem Mendel Schneerson. Když najednou vidíte souvislosti, jak není dovoleno v Moskvě, a když vidíte souvislosti, jak není dovoleno v Bílém domě Trumpovi, tak zkrátka vidíte najednou vládu divných procesů. Vidíte najednou válku, která nedává smysl na Ukrajině. Vidíte najednou prezidenta, který něco sliboval a nic z toho neslíbil, a naopak, co sliboval, tak dělá teď věci, které jsou naprosté kontradikci a opačné k tomu, co sliboval. Sliboval ukončení všech válek a namísto toho zahájil novou válku s Iránem. Sliboval ukončení války na Ukrajině a místo toho do dneška podporuje a vyzbrojuje Ukrajinu. A dokonce na tom ještě naprosto nemorálně vydělává peníze. Ten Biden, který byl před ním, ten aspoň ty zbraně Ukrajincům posílal z přesvědčení zadarmo. Z přesvědčení, že my podporujeme Ukrajinu, protože oni tam bojují, pokládají životy, tak z přesvědčení tam poslal ty zbraně zadarmo. Trump ne? Trump svým voličům MAGA říká, že zastaví válku a když ta válka, že zastaví válku na Ukrajině a když je zvolený prezidentem, tak namísto zastavení té války začne ty zbraně těm Ukrajincům prodávat a začne na tom rejžovat. Chápete to? On nejenom, že je podrazil, on dokonce ještě na tom vydělává peníze. Respektive ne on, ale jeho kamarádi z vojensko-průmyslového komplexu. Ano, takhle končí volby. Takhle vypadají výsledky voleb. Je to hrůza a děs. Phobos a Deimos. Takže takhle bych na to reagoval, no pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
5: Dobrý večer všetkým. Počúval jsem pana VK, ako hovorí, že Američanům chýba ta konceptualita, ale bol som dosť prekvapený v súvislosti s Ceutou, konkrétne na zápase Realu Madrid, boli protižidovské hesla a niečo v tom zmysle, že my vieme, kto to riadi a podobné veci. Takže som celku prekvapený, že toľko ľudí vlastne už vie a prebudza sa, že o čo tu vlastne ide, o čo sa tu hrá. A keďže pracujem v Rakúsku, mohol by som sa označiť, že som možno šťastný v súvislosti s tou vojnou, ak by sa tu niečo odštartovalo. Ale chcel sa vás pýtať, či to nebude aj moja možno nejaká prasť, ako sa potom z toho Rakúska by som sa dostal preč niekam z Európy. A tiež som to vás chcel spýtať, čo bude vlastne ten signál, kedy odtiaľ to zmiznú? Či bude to tá prvá raketa, alebo čo? Ďakujem, prajem pekne večer, pán Veka.
2: Ďakujeme.
0: No, děkuji za dotaz. Tak tohle to je velmi zásadní otázka. Kdy přijde ten signál? Podívejte se. Ruští vojenkoři budou mít ten signál zhruba 12 hodin předtím, než k tomu dojde. Jako byl signál, i my jsme měli signál zhruba 12-13 hodin před invazí na Ukrajinu. Zhruba těch 12 až 13 hodin. Ale to se týká zase jenom lidí, kteří mají nějaké kontakty na ruské informační zdroje a kanály. Ale já očekávám, že tak rychlé procesy nepůjdou, že ve chvíli, když se objeví nějaké údery na ruské, a budou to prokazatelně ruské údery, nebude to nějaká provokace, ale budou to prokazatelně ruské údery na nějakou výrobní továrnu někde v zemi NATO, jakmile tedy ty údery budou provedeny, tak začne běžet čas a bude to závod s časem, a tam bude mezera zhruba 12-13 hodin, kdy bude okamžitě svolána Bezpečnostní rada NATO, ale vedle toho bude svolána i Evropská rada v Bruselu, kam se budou muset sletět všichni předsedové vlád. A tam se budou scházet, ta schůzka bude večer. A za předpokladu, že Rusové udělají útok v noci nebo nad ránem, tak to bude časová prodleva zhruba 12 hodin. A začnou zasedat na Evropské radě okolo 6 hodiny večer a ve 20 hodin bude oznámení, nějaké oznámení o něčem. Teoreticky o vyhlášení válečného stavu na území celé Evropy a uzavření hranic. Proto, pokud by došlo k nějakému úderu, bude bezpečné evakuovat se z Evropy v tomhletom okně 12 hodin. Potom už to podle mého názoru nepůjde. To je rada pro každého, kdo se chce zabezpečit takzvaně pro případ, že by to opravdu spustili. Že by opravdu do toho šli. Protože ti blázni, kteří teď řídí Evropu, jsou v podstatě nastaveni do toho, že chtějí válku s Ruskem, ale otázka je, nebo pro nás, jako pro obyvatelstvo, je otázka toho, jakou to bude mít podobu, ta přípravná fáze pro rozjetí té války, protože to nepůjde hned. A oni budou chtít mít kontrolu na uvolňování prostředků pro horečné zbrojení na přípravu války a k tomu potřebují rozvolněná rozpočtová pravidla. Bez výběrových řízení, no a k tomu potřebují výjimečný stav v podobě válečného stavu na území celé Evropské unie. Takže, jak říkám, může to tak být, nemusí to tak být. Může to tak být, že třeba i dojde k nějakému úderu a Evropská unie se úplně sesype a nebude schopná vůbec žádné reakce. Budou z toho všichni na prášky a Evropa se rozhádá a někdo bude chtít výjimečný stav a válečný stav někdo nebude chtít. Začnou se hádat a najednou se zjistí, že nikdo se nedokáže na něčem dohodnout a nakonec prostě někdo vyhlásí nějaká země válečný stav, nějaká země nevyhlásí a podobně. Může se to takzvaně rozkouskovat a rozpytlíkovat, ale jak říkám, pokud někdo chce být prostě připravený na nejhorší, tak říkám, že pokud někde udeří ruská armáda na nějakou zemi NATO, bude prozíravé hned koupit letenku, bude plno na letištích, já předpokládám, můj odhad, stejně, jako jsme to viděli na Ukrajině, když to začalo v noci 24. února, tak okamžitě ráno bylo peklo. Nedalo se nic. Autobusy vyprodaný, vlaky vyprodaný, nedalo se dostat vůbec nikam. Letiště zastavený v Kyjevě. Naprostej chaos. Proto jak to bude vypadat v Evropě v případě, že Rusko opravdu udeří na Evropu, nedovedu se představit, to už můžeme jenom spekulovat, jakou to bude mít podobu. Na Ukrajině to byl naprostý chaos. Takže kdo se chce připravit, tak ví, jak rychle to asi bude fungovat. A může se na to připravit. Doufejme teda, že to nebude třeba, protože, jak říkám, pokud by k tomu došlo, potom by opravdu k tomu střetnutí s Ruskem bylo velice blízko. Když se podíváte jenom na ty řeči některých politiků, především polských politiků, jako oni říkají, že zaútočíme na Kaliningrad. No, pokud zaútočí na Kaliningrad, protože tam je malá ruská posádka, ta by tam dlouho nevydržela, ale je tam ještě něco rozmístěného, kromě ruských vojáků, jsou tam ruské jaderné zbraně, taktické, na Iskanderech, rozmístěné. Pokud by hrozilo obsazení ruského území, velitel Kaliningradské oblasti dostane rozkaz použít na zastavení postupu nepřítele taktické jaderné zbraně. Bum a budeme tam. Víte, tohleto je jenom otázka sensibility, to znamená, jestli je někdo při rozumu nebo není při rozumu z těch politiků v Evropě. A když se podíváte na ty krávy, na ty voly a na ten ostatní dobytek, který je u moci v Bruselu a konec konců i v Londýně, tak nemáte jistotu, že jsou tam lidi, kteří nejsou šílení, kteří nejsou zaplacení, kteří nejsou zarytovaní, kteří nejsou pod čupcem, pod zástěrou nebo pod jinými hadříky, do kterých se navlékli při rytu. No, jak říkám, uvidíme a doufejme v to nejlepší. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
6: Dobrý večer, pane Veka, otázka. Hitler nastoupil k moci 31.33, 27.2. hořel Reichstag, Vladimír Putin nastoupil v srpnu 99 a v září byly atentáty na činžovní domy, obrovská tragédie, spousta mrtvých a hodně to změnilo veřejný mínění v Rusku ve smyslu války na Čečně. A moje otázka je, co to je za false flagy, co to je za válečný umění, jako odkud to pochází, jestli je to nějaká válečná chabadnická kabala, nebo jo, nám se to pořád opakuje v té historii neustále dokola a neustále na to skáčeme. A odkud to pochází, jo, co to je za učení, jestli je to nějaká starověká válečná okultní nauka, jo, nebo odkud to vyvírá tohleto.
2: Děkujeme.
6: Dobrou noc.
0: No, já děkuju za dotaz. No, numerologie má v takzvaných okultních procesech řízení svoje nezastupitelné místo. Velké akce a velké operace se vždycky berou a zavádějí a používají se vlastně vybraná okultní data, datumy, které mají nějaký význam, mají nějaký vztah, mají nějakou souvislost nebo mají nějakou číselnou kombinatoriku, dávají nějaký signál, nějaký symbol. Proto já si dovedu představit, že kdykoliv vlastně dojde k rozhodnutí spustit nějakou válečnou operaci, tak se vybírá datum. Vybere se datum, které má nějaký význam, předpokládá se, že bude to datum používáno v následující historii, že bude zapsáno do historie a chtějí, aby to datum bylo pěkné, aby bylo zapamatovatelné, aby tam byla nějaká numerologická vsuvka. Podle toho se ta data takhle vybírají. Mimochodem, takhle se dneska zakládají běžně i velké firmy s nějakým takovým zajímavým, třeba základním rozpočtem, že jo, aby firma měla úspěch, tak se chodí za numerologama a oni vyberou datum založení firmy. Stejně tak se dělají svatby, že jo, svatby se dělají tak, aby ty součty těch čísel byly sudé, že jo, aby tam byly prostě nějaká šťastná čísla, aby se to si tam vyhla, aby se vyhlo lichým číslům, že jo, někdo dokonce radši odloží svatbu, aby na konci prostě neměl liché číslo, že jo, při svatbě, že jo, tak odloží o jeden rok svatbu, nebo podobně, zkrátka dělají se různé věci, ale jak říkám, co se týče spouštění válek, tak tam opravdu hraje numerologie opravdu velkou roli. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, můžete se ptát?
7: Dobrý večer, já jsem si dovolil zavolat ještě raz, protože to odpověď panu VK samozřejmě.
8: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
9: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.

0: Nazdár!
1: Servus! Já tě taky slyším.
0: Teď jdem na to.
1: Jasný.
0: Jo?
1: Hele.
0: Takže mám pro vás nějaký novinky, jo?
1: Půjčaj!

Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.

0: přátelé, strč prst skrz krk, 333 stříbrných stříkaček přestříkalo přes 333 stříbrných střech. Přátelé, já jsem totiž zjistil, že já jsem dneska vůbec nemluvil. Já se musím trošku rozpohybovat čelisti. Máro, to je asi tím, že jsme spolu dneska nemluvili.
1: Jenom, no to je to možné. Já tě zdravím.
0: Jenom jsme si psali, posílali nějaký videjka, takže já jsem celého půl dňa daboval opět, jo. Takže já jsem vlastně ani nemluvil jenom tak jako v domácnosti, jako obvykle, ale chybí mě to rozmluvení se, jo, tak jak jsme zvyklí, že si prostě denně tu hodinku voláme nebo tak. No, takže, ať to nezakecám, já jsem to trošinku ten začátek natáhl, protože tady byly nějaký technické problémy opět, ano, opět vystrkuje růžek, parazit, chtěl bych asi, abych si koupil upgrade pro, ano, ale to se nestane. Takže já vítám všechny posluchače odvážné i diváky Studia Deja Vu na Svobodné vysílači a pokud tedy máte přátelé, kteří už se scházíte, jak tady vidím, pokud máte teda 5. července roku 26 jejich to roku a máte 20 hodin 7 minut, tak posloucháte a díváte se na takzvaného našeho živáča nedělního, pravidelného a sice se stálým hostem Márou Čermákem, kterýho vítám do Dežavička. Ahoj Máro, zvuk funguje?
1: Ahoj, ahoj, zdravím tě, zdravím posluchače, diváky, zvuk funguje perfektně.
0: No tak je to čím dál lepší, takže to prostě ten záměr tvůrce je, aby ten zvuk šel. Obraz je taky důležitý, ale ten zvuk je vždycky jako v popředí, že? Protože jako na co bychom hleděli jenom sami na sebe a málo bychom si prostě rozuměli, jo? Když by to tam nějak šumělo, praskalo, lupalo, což se taky občas děje. My už tak jedeme v té Amanice, chystáme se na Pantera, jo? Na Královskou, ale s tím psilocybinem, s lysohlávkama, kterých je skutečně veliké množství, tak se ještě až tak nevyznáme, jo? Takže počkáme si na příště. My jedeme, no ale další věc je ta, že samozřejmě jako studio je punkové a Deja, jako Deja Vu, ano, Deja co ví, takže neváhal a oslovil naši známou, která už tady čeká pod pódiem zatím, no a která by nám chtěla, nebo speciálně tobě, Máro, velmi poděkovat, jo, za naše vysílání a taky za to vlastně, že z vegetariánky se stala už teda jako normální masožravkyní. Takže, jestli nás slyšíš, Petro, já tě vítám do studia.
2: Ahoj, zdravím.
0: Ahoj, ahoj.
2: Zdravím.
0: Veliký blagadar tobě.
2: Čauko.
0: Takže my se nestratíme nikdy, jako my to samozřejmě i s Márou bychom pěkně dali, ale vždycky je dobrý nějaký zpestření. Takže vylík příště. No a Petra tak na chvilku sama vlastně projevila zájem, tak nějak psala z mi, jo, co se u vás s Mírou přihodilo nového, jak jste na tom psychicky, fyzicky, že se to hodně zlepšilo, hlavně teda jako u Míry. Takže já bych tě teda předal slovo, jo, a můžeš popovídat teda aktualitky od vás, co u vás nového v rámci teda stravy, jídelníčku, už to nejsou teda ty jablíčka a mrkvičky, které jsou vhodné tak pro králíky, ale už je to masenko. Mám tady nachystaný videjko, který tě bude určitě teda zajímat. Takže předávám slovo.
2: Tak jo. Tak já jsem chtěla jenom říct rychle, že to maso je fakt úžasné. Čumím, jak se mi dělá líp každým dnem. I vlasy dokonce vypadají jinak. Mi přijde a tak, že... Takže pěkný. A Míra? Míra má úplně jinou barvu.
1: Opalený.
2: A dokonce se opaluje ve stínu.
1: Jo. Ono právě, lidem se i zlepší pleť právě, když konzumují maso. Většinou ty, co jí jenom zeleninu, tak mají špatnou pleť.
2: Jo. Ano.
1: Protože tam chybí ten živočišný tuk, no.
2: Přišli jsme tam na spoustu věcí i, no. Jsme víc divoký, bych řekla teďko.
0: No protože to maso...
2: v klidu.
0: Maso je strava pro mozek, jo? A pro ty funkce vlastně vůbec jako mentální a pro tu aktivitu, pro energii, takže jednoznačně prostě jako masenko, jo? A já tady mám teda první videjko a nazval jsem ho Jeste maso, takže pouštím.
3: Našel jsem zajímavou analýzu lidí, kteří se rozhodli jíst téměř výhradně živočišné potraviny. Maso jako jeden z důležitých faktorů výrazně ovlivňuje dlouhověkost. Naopak sacharidy ve větším množství na délku života působí nepříznivě. Strava založená z větší části na živočišných potravinách obsahuje dostatek všech látek, včetně vitamínu C. Strava s převahou živočišných potravin a také ketogenní strava krátkodobá se doporučovala ve 20. letech minulého století v léčbě cukrovky a ještě v době, než byl objeven inzulín. Ale již v roce například 1719 jsem našel příběhy doktora Dolo, který léčil své pacienty trupící cukrovkou stravou, která obsahovala pouze maso a tuk. Také si vzpomeňme na polárníka Stefansona, který žil dlouhou dobu pouze na mase a neměl nedostatek žádných mikronutrientů. O tomto experimentu mluvím na jiném videu. Dá se říct, že strava s nízkým obsahem sacharidů a různé varianty ketogenní stravy, ale zejména nízkosacharidové stravy, jsou nejvíce podložené vědecky i historicky. Analýze 175 zemí z roku 2025 autoři uvádějí, že konzumace masa je spojena s dlouhověkostí, jak ukazují regiony s vyšším zastoupením stoletých lidí. Na grafu vidíme, že vyšší konzumace masa v kilogramech na osobu a rok je spojena s delší délkou života a výrazně menší úmrtností novorozeneckou a dětí do 5 let. Mnozí rodiče namísto ovocných přesnídávek začínají dávat malým dětem maso. Upozornil bych, že nejsem zastánce výlučně živočišných potravin. Má strava je nízkosacharidová, jím živočišné potraviny asi ze 70%. Studie z roku 2025 ukazuje, že snižování nasycených tuků jako maso, sádlo, tučné mléčné výrobky, máslo ve stravě nedává smysl, protože tyto potraviny nejsou vůbec spojeny s předčasným úmrtím a nemocemi srdce a cév, jak se tvrdí. Je to právě naopak. Analýza, kterou teď zmiňuji, zahrnovala 2029 lidí a když se podívám na důvody, proč se rozhodli jíst pouze maso a případně některé další živočišné potraviny, tak hlavním důvodem byla snaha zlepšit své zdraví. Předem upozorňuji, že se jedná pouze o hodnocení na základě dotazníků. Nejedná se jako u žádné jiné studie v oblasti výživy o kontrolovanou studii, proto nelze vyvozovat závěry ohledně výsledků. Jsme stále závislí na dotaznících bez kontroly údajů, které účastníci studie vyplňují. A o tom se zmiňuji na jiném videu, kde ukazují, že vlastně žádná studie, která se zabývá stravou, není směrodatná a spolehlivá, protože jde pouze o observační studie a asociace, nikoli o příčinnou souvislost. I tak stojí za zmínku pro představu tato analýza, jak příznivě působí živočišné potraviny, i když samozřejmě nejíme výlučně jako v této analýze. Průměrná doba, kdy účastníci analýzy jedli téměř výhradně živočišné potraviny, zejména maso, byla 14 měsíců. Lidé preferovali zejména hovězí maso, které je také nejvhodnější z masa, které jim nejčastěji. A pokud máme stravu založenou zejména na živočišných potravinách, tak hovězí maso je základ. Lidé také konzumovali v této analýze jehněčí maso, zvěřinu a další méně časté druhy masa. Já mám tedy hodně rád zvěřinu například, to se hodně podobá hovězímu masu. Ale také konzumovali kozí maso, bizoní maso a dále také vejce, které doporučuji, a některé mléčné produkty, zejména zakysané, ovčí, kozí, ideálně jsou vhodné. Z masa velmi málo jedli vepřové maso, i to si můžeme dát, kvalitní. Drůbež, krůtí maso celkem doporučuji. A mořské plody, které nedoporučuji, naopak. Někteří z nich jedli vnitřnosti, ty nejsou úplně zásadní pro nás, můžeme jíst třeba játra někdy, ne často. A 72% lidí zařazovalo mléčné výrobky. Méně než 10% lidí v této studii jedlo rostlinnou stravu a běžně neužívali ani doplňky stravy, kterých já jsem tedy některých zastánce. Většina z nich jedla pouze jednou, maximálně ale dvakrát či třikrát denně, což je přiměřená frekvence jídel, kterou bychom měli asi dodržovat. Účastníci této analýzy byli velmi spokojeni se svým způsobem stravování a prokázalo se, že strava založená více na živočišných potravinách, nikoli výlučně, jako v této analýze, doporučuji převážně živočišné potraviny, výrazně snížila výskyt nemocí, zejména cukrovku, což odpovídá historickým zkušenostem. Je to logické, protože tato strava obsahuje minimum sacharidů. 84% lidí přestalo užívat léky na cukrovku a 92% s cukrovkou druhého typu přestalo užívat inzulín, který se indikuje, když se celkově cukrovka druhého typu zhoršuje. Což často lidem připomínám, že se můžou dopracovat i k inzulínu. Celkově lze říct, že strava založená převážně na mase, která byla delší než 6 měsíců, se projevila pozitivně na zdraví u 69% lidí a ti uvedli zlepšení chronických nemocí. 95% uvedlo celkové zlepšení zdraví, 91% uvedlo snížení hladu s chutí k jídlu, 85% lepší kognitivní funkce, 66% lidí mělo lepší paměť, u 83% lidí se zlepšila pozornost, u 69% spánek, 78% uvedlo vyšší pocit síly a vytrvalosti a 89% snížilo únavu a došlo u nich ke zvýšení energie. Za zlepšení zdraví v mnohých případech stálo vyloučení různých alergenů, antinutrientů, prozánětlivých látek v rostlinné stravě převážně. Mýtus potřebných sacharidů rozebírám u jiných videí. U stravy z větší části založené na mase a dalších živočišných potravinách dochází k příznivým změnám středního mikrobiomu, metabolismu a dostatku všech živin. Za předpokladu, že k této stravě přejdeme pomalu. Kromě zlepšení fyzického těla dochází ke zlepšení psychiky. Jednak pro spokojenost s touto stravou, která je velmi vhodná na cestování, pokud jdeme do společnosti, maso se zeleninou si dáme všude. A jednak i pro minimální dopad na společenský život právě. V každé restauraci najdete ryby, sýry, vejce, ty už v menší míře, ale hrajeme na maso. A já proto doporučuji, abyste jedli více živočišných potravin a omezili sacharidy, zejména obiloviny, luštěniny a sladké ovoce, které nejsou důležitou součástí naší stravy, mají mnoho antinutrientů a toxických látek. Zmíním ještě důležité upozornění, pokud chcete zvýšit konzumaci masa, vajec a mléčných výrobků a jedli jste doposud běžnou stravu s větším množstvím sacharidů jako pečivo, těstoviny, brambory a ovoce, pak nízkosacharidovou stravu musíte přecházet postupně, řádově v týdnech, minimálně 2 měsíce. Jen tak si metabolismus a mikrobiom pozvolna přirozeně přizpůsobí novému režimu.
0: Tak vidíte, přátelé, že nebyla to umělá inteligence, byl to doktor Frey, jo? A on teda říkal, že na tu masitou stravu by se mělo přejít pomalu. No ale Petra tady, náš host, vy jste přešli asi rychle, že, s Mírou na maso? Den ze dne.
2: Ano. A... přešli trošku rychle, přešli.

0: má lepší paměť Míra.
1: Jo.
0: Hodně víc mu jako funguje na rozhovory a na všechno prostě.
1: Jo.
0: Všechno je to v pohodě teďko. A u mě, já jsem třeba nemohla spát vůbec, já jsem vlastně 4,5 měsíce skoro nespala.
1: Jo.
0: A teďko spím úplně až do rána.
1: Jo.
0: Takže skvělý. Jo. Velká změna. A psychika taky lepší u mě. Všechno, bych řekla, i líp mluvím.
2: Jo? Jo, líp, mluvíš dobře. Mluvíš dobře, já jsem se ještě nerozmluvil, strč, krk, ještě ne, ale jako už je to lepší a lepší. No a 100 let života, jo, prodlužuje se věk, když se jí maso. Toto nám oni neřekli. Oni nám říkali úplně jako opak, jako jo, že prostě zelenina, ovoce, no.
0: No, ale já jsem právě jinak. Byla hodně zbudnutá všem možným právě do toho, no, jako já. Si myslím teďko už a jako docela koukám, že vlastně i v tom duchovním světě je to vlastně úplně jinak, než jsem si myslela, jako v té přírodě prostě, no. A teďko ty dravci mě fascinují úplně moc, ty. Naše kočka nosí každý den potkana nebo myš za dveře teďka. Pěkný.
3: To ráda chci být.
2: Maro, to je tvoje parketa, ten duchovní svět a maso, že? Vlastně ty zvířátka jsou tady pro nás, ano. A kdyby jsme je nepapali, tak by tady ani nebyli.
3: Přesně tak. Ale ten, kdo nás stvořil, nám musel stvořit i jídlo. Víš? A tady ty všechny jako zeleniny, to jsou jenom náhražky toho, co máme doopravdy jíst. Jo, protože jak už jsem viděl v nějakých příspěvcích, že prostě když jíte jenom zeleninu, tak vy de facto hladovíte. Vaše tělo nedostává to, co potřebuje.
0: Hmm. No, asi jo, protože mě zmizely i kruhy pod očima a všechno takové se vyhladilo. Jako no.
3: A právě, že jsem tam slyšel, že lidi, jako, co jsou na tady ty stravě zelený, že hloupnou. Jo, protože chybí ty živočišní tuky pro ten mozek.
1: Jo. A to...
3: Jako, oni chtěli lidem... No, protože oni z lidí udělali, jako aby litovali ty zvířátka, že kvůli ním umírají. Ale ty zvířátka tady žijou právě kvůli lidem, aby mohli žít. Jo, takže vnutili tady takový myšlenky lidem do hlavy, aby se cítili jako špatně, když jí to maso. Ale to je nám přirozený. Jo, to jako kdyby jsme vyčítali lvovi, že sežere nějakou antilopu, nebo já nevím, co to všechno sežerou, tak jako nemám rád lva, protože žere antilopu, nebo jo, nebo kočku, že žere myši, nebo že sežere ptáka, no prostě tak to je. Vemte si, slepice je největší zabiják domácnosti, ta zabije všechno, ty zabijou sami sebe. Jo, to není žádný mírumilovný tvor, to je zabiják.
2: Já vám něco řeknu. Já jezdím na tu farmu, jo? Tak pomáhat. Tak přátelé farmáři, včera byla sobota, včera odjeli na nějaké týdenní soustředění a pověřili mě úkolem krmit. Všechno, jo? Dostal jsem takový papír, komu co všechno dávkování a je to od slépek až po koně, jo? Obrovský respekt. Svíňa 300-kilová, pašík 300-kilovej, ovečky, slépky, kačený, houser, jo, kočky. A tak jsem si říkal, jako nebyl jsem úplně ve své kůži, jak jsem tam mezi něma chodil. A říkal jsem si, kurňa, kdybych teďka nějak zakopl, byl nějaký oslabený prostě nebo něco, oni by mě zažrali snad, jako jo, protože furt do mě jako, a i ty slépky jako prostě, jo, syčeli na mě ten houser, jo. A takže jako... Asi by na mě nebrali ohledy, jakože nechme človíčka omšantý.
3: Když spadneš do výběhu prasat a udělalo by se ti špatně, tak ty tě normálně natvrdlo sežerou.
2: Asi jo.
0: No já jsem počítala, že to jsou docela kanibalové potom.
3: A slepice to je to samý. To běda, jak je nějaká slepice, má nějaké poranění, tak v tu ránu jdou po ní všichni slepice. Já už jsem takhle chránil slepice před, jakoby před slepicema. Jo, aby než se vylečila, jo, protože normálně to prostě konec, to oni vycítí, že je někdo slabší a v tu ranu úplně. To není žádná láska. Ničemu. Takže litovat tady

0: zabijáky asi nemá cenu.
1: A farbářka mě říkala, hlavně drž toho housera daleko od těch malých kačenek, housátek v kleci, protože on by je taky zabil, jako jo. Oni aj mezi sebou prostě...
0: Jasně. Ale to je to samé, i kuřata zákon musí držet mimo slepice. No to všechny, vem si, že oni schválně, kočka, kocor zabije schválně koťata, aby kočka zase mrouskala. Jo? To oni nemají takhle schválně zabíjet.
1: No, zákony přírody. Neexistuje
0: láska ve zvířecí říši.
1: Jako dívej, ohled brát, ale co se týče toho chovu, jako jo, aby prostě v tom chovu měli teplo, sucho, jo, prostě dobrou stravu, žádnej teror, jak v těch maso výchovnách, výkrmnách teda, jo, ale jinak jsme masožravci, no, tak ať se to líbí nebo nelíbí komu, jako třeba tady ztratíme posluchače, který jsou vegetariáni, ale hold, nejsme tu pro každého, a každý
0: ale
1: jde po
0: ale mě je to jejich rozhodnutí, my nenutíme to mas tak, ať ho nejí, to je jejich problém. Ale pak ať si nestěžují, že mají různý zdravotní problémy.
2: No.
0: Protože většinou ty, co drží ty hladovky zeleninový, tak většinou ty zdravotní problémy mají. Protože to se někde ukáže, že to jim chybí těle.
3: Měla být právě na práně a na takových věcech a...
0: Člověk je dokonalý biologický stroj, ten potřebuje palivo. A ty nemůžeš zaměňovat hrabka s ruškama.
3: No jasně. A mně to nedocházelo celou dobu, že jsem šelma, asi tak. Ale vy jste mi to uvědomili právě, za to moc díky. Je v tom dobře.
0: Ne, protože člověk kouká po světě a kouká, jak ty lidi žijou a fungujou. A spousta právě lidí o tom mluví, jo? Že to je, zase je to jenom program v hlavě. No tak mi vykládala jedna ženština, že už 3letý dítě, že jako je vegetarián. Já říkám, ale to je, tomu někdo nacpal do hlavy. On se nenarodil s tímhle nesmyslem. Říkám, dnes se dneska podívejte na ty přiblblý pohádky takzvaný. Jo? Mm-hmm. Tam ti budou říkat z těch pohádek, ty to ani nevnímáš, jo? Ale to dítě to vnímá podvědomně a tam říkají, zvířátko je náš kamarád a takovýhle keci, rozumíš? Jo? A ty už vytváříš těma pohádkama, prostě už programuješ to dítě.
3: No,
0: a nejenom v tom samozřejmě, jo? Jako v jídle, ale v dalších věcech. To jsou všechno podprahové programy. A oni programujou lidi, MK Ultra.
1: Mají na to patent.
3: No.
0: No, i kdyby neměli, tak oni jsou vychytralí.
1: No, a Maro, ty se ptal na ty komentáře nějaký, takže já jsem si otevřel minulý vysílání, takže já to jenom v krátkosti přečtu, takový ty zajímavý. Ahoj chlapci, já používám tinkturu s muchomurkou červenou na klouby, je to super. Jo, Maro, ořechové listí doporučuji. K ořechovému listí přidávám lipový květ, je to lepší na chuť. A Tomáš Ondra, který byl včera u Vilíka před karavanem, tak píše, vegetariáni mají takový divný pohled v očích. No.
0: Jo, no. Mě to říkala i jedna, člověče, mě to říkala i učitelka, jsme se bavili tak nezávazně o těch problémech očkovacích a tak. A já jí, právě jsme se došlo právě na to vegetariánství a ona mi sama říká, prej, no my to, teď nevím, si říkala, že to mají v rodině, že mají vegetariána a že normálně na něm vidí, že ten člověk je hloupej. Jo? A to mi řekla ona jako učitelka. Říká, prej, normálně, já to na něm vidím. Že prostě je jiný, jako hloupej. Protože jestli ti chybí ty stavební kameny, tak prostě nikde se to odrazit musí. No. Já neříkám, že máte jíst tuny masa, ale vám stačí fakt trošku kvalitního masa a budete najezený. Jak říkám, já sním kolečko salámu a já jsem víc najezený, jak kdybych sežral kýmo zeleniny.
3: No to jsem chtěla říct, že já jsem
0: přestala... strašně málo.
3: ...ve velkých množstvích a tak, ty na uklidnění jsem měla bramburky. No. A přestal jsem to jíst díky tomu masu úplně bohatě. Mi stačí teď fakt si dát tu klobásu a jsem v klidu celý den.
0: No. No, protože když máš špatný stravování, tak to se pak odráží i na tvý blbý náladě. Na tvých depresích. Jo, na těch stavách úzkosti, protože máš špatný ten mikrobiom, si vytváříš ve střevech a tak dále. To se všechno pak tady mozek to otírá. Takže ať to každý zkusí a nedělá ze sebe nějakého miliuse, jak on chce šetřit zvířátka. No. Protože ty zvířata se zabijou tak či tak. Protože nikdo nebude chovat zvířata jenom proto, že se mu líbějí. Jako, pokud toho zvířete nebudete mít jako užitek, jako člověk, tak ho nebudete přece chovat. Jo? Neříkám, nemluvím o psovi nebo o kočkách, jo? A takovýhle ty jakože mají zmazlíci. To jsou trošku chytřejší hlavičky, jo? Ale ty taky tady nejsou na jídlo. Ale o tady těch zvířatech, které jsou tady přímo na jídlo, jako jsou prasata, slepice, jo? A krávy třeba, no tak jako tam jako nečekejte žádnou inteligenci, to jsou jenom instinkty. To jsou instinkty, to ono vás to nemá rádo. Ono to, že se to doma běží, to není z lásky, to ono ví, že dostane nažrat a to je celý. Jak mu dáte nažrat, tak tu ranu už ho nezajímáte.
1: My jsme stavěli, než odjeli farmáři na to soustředění, tak jsme stavěli denně, jak jsem vrtal do země ty díry na ty kůly, tak tam má nějaký hřebec jako divoch, jo, ohradu. A tam má teda jako pod napětím ty dráty. No a dneska jsem tam byl ráno zkontrolovat, jestli má plnou vanu vody. A tak jdu na pohodu a najednou o ně zmerčil, člověče. Rozebehl se proti mně. No, přátelé, krve byste se ve mně jako nedořezali, jako. Fakt, jo. Takže jako oni, jako, ne že by se chtěli jako mazlít, jo, ale vyloženě fakt jako nevíme, co od nich očekávat. Oni to mají jako trošku jinak, jo.
0: Já ti dám takový příklad. Já teď, když jsem přijde z kohouta před třema rokama, tak on byl menší než slepice. Ty po něm šli, ty ho chtěli zabít, kohouta. Jo? Tak já ho hlídal, ten vedle mě spal na lavici, jo, schovaný před slepicema. A takhle jsem ho pomalu musel jako do ty skupiny nějak dostat, slepičí. Takže říkám, no tak porosteš. No bylo to těžký. A představ si, ta bestie teďko jde po mně. Jo. Říkám, ty mrcho, ty si zapomněl, že jsem tě chránil před slepicema. A už na mě minul výběh, tak dostal ve hráběma jednu. A teď už koukám, když už tam jdu a už vidím, jak začíná hrabat nohama. Říkám, počkej, ty vystartuješ, tak jednu dostaneš. A jestli budeš zlobit, no tak půjdeš. S mykem. Protože každý kohout, který útočí na tebe, potřebuje setnout. Takhle to dělají všichni chovatelé. No, protože nikdo nechce mít zlého kohouta.
3: Mami vyrostla na vesnici a právě to měla kohouty, kozy a slepice a všechno.
0: No,
3: a to mi to říkala, že chci zaštípit do krku a tak. No.
0: A nehledně na to třeba, Petruche, jako dítě, jsem však sousedů, něco vyřídit, mě ptala zlá babička. A ona říká, prý, dáme si bacha, jestli nejsou puštění berani. Říkám, no dobrý, vlecem na dvůr a jdu takovým dlouhou, jakoby ještě jako cestou ke dveřím. A čuměl jsem všude možně a neviděl jsem nikoho, ne. Ty brďo, najednou vyběhli berani. Já začal prchat. Ten mě jeden ze zadu nabral, ty jenom mě hodil přes plot. Takže já jsem si, a to samý husy, to jsou pěkný svině taky. My jsme se jich jako děti báli, jo, tě šlo 50 po vesnici, vždycky takový gang husí. A to nemají, začali syčet a to si zdrhal. To nejsou mírobilomorní jako tvorové. Takže...
1: No, a já jsem...
0: Potaň.
1: Pak mě volal teda farmář, jak to všechno proběhlo, říkám, tak říkám, dobrý, v pohodě všechno, tak jako hřebec se na mě rozeběhl, tak jsem zůstal stát jak sloup a on říká, no, ale vůbec jako se s ním nemazlí, ani k němu jako nechoď, on by tě jako rozdupal, jo, protože... On třeba jak rozpozná, že ten člověk má nějakou bázeň, nebo že prostě nezná ty koně, jo? No, tak on je schopen prostě pohryzat, nebo aj prostě kopnout, nebo tak, no, takže...
0: Ale já jsem koňu nikdy nevěřil. Kůň byl vždycky u mě, jako jsem se měl hodně na pozoru, protože koňovi se nedá nikdy věřit. Jo? Tomu rupne v kouli a ušlapeť. Takže a můžeš ho mít celý život. Rupne mu v kouli a je šmitac. To už je spousta, jako bylo těch úrazů s koněma. to není žádný, a to když vidíš ty jeho velký oči, a to vidíš, jako kdyby jsi se koukal do hluboký studny, ne? Říkám, hele, tam nevidím nic dobrýho, ale... Takže já koním nevěřím, jo. To krávy se nebojím vůbec, ale koně, to jako to jsem hodně na pozor. Protože já jim nevěřím a nemám je ani rád koně, upřímně.
3: Ty jsou
0: hezký, tak v televizi nějaký pohádce, víš, jak tam je ta princezna, ale to jsou pěkný svině. Teď tě kousne, jen to fičí, jako.
1: Já, my máme...
3: Já že by dáš se kraty měli kousance, ale já jsem nikdy teda neschytala ani jeden. Nevím proč.
1: No, my máme zakódovaný, že taky pohádku vlastně Old Shatterhand a Vinnetu, ten měl Hatá titlu, ten měl Ilčího, několikrát zachránili ty svoje páničky, že vytahli je
0: z toho zajetí. No, ten zachrání, to ty píš.
1: No, ale...
0: Ten zdrhá,
1: jak se na mě rozeběhl člověče a pak říká Béďa, no ten je divoký, já jsem je musel dát od sebe, protože oni aj navzájem, jako ti dva hřebci po sobě jdou, jo, a normálně do krve měli křafance, tak je musel rozdělit a říkal mě, ten jeden je klidné, ten je klidné, toho si klidně pohlaď, ale pozor, a teďka mě ukazoval, kde ho můžu hladit, a říkal, na plecích ne, to by po tobě vyjel, říkal, víš co, ani mě to neříkej, já ho prostě hladit nebudu, a ještě říkal, a nedívej se mu do očí, to on bere jako provokaci, říkám, to, co toto má jako znamenat, jako jo. No, takže veliký respekt a žádný velký přátelství, protože koním nerozumím. No, když jsem byl s tím selátkem, mají malinký selátko a šel jsem přes tu jeho velikou louku k ovečkám s vodou, no tak šel za mnou, ňufalo mě, říkám, kurňa, až budeš mět příští rok 300 kilo, jako tak, nevím, jestli budeš ňufat jenom tak jako z lásky a co mám v kyblíku, anebo po mně vyjedeš, no. Ale dobrá, tož nechme zvířecí říši, neprobádanou, oni mají svoje, jo, takový ty půdový záležitosti a my máme kočky, takže s nimi asi rozumíme, protože kočky jsou takový prostě svý, jo, no, a jsou rádi, že nás můžou ovládat.
3: No. Jo, pro mě jsou posvátný, i proto nás ovládají.
1: Oni nás ovládají, já znám totiž příběh o kočkách. Oni tady byli jako humanoidi, kdysi dávno v že? No ale oni potom začali lidi zneužívat, začali je zotročovat, jo? No a ten jejich kočičí bůh je prostě poslal zpátky na tu jejich planetu, jo, odkud přišli, jako ti humanoidi, no. A ty kočky se chtěli k nám mermo moci vrátit jako humanoidi, ale ten jejich bůh řekl, ano, půjdete zpátky k lidem, ale už jenom v podobě koček, jo, tož to je takový příběh, jo. Kdo ví, jak to bylo?
0: Kočka, když je na tebe nastraná, tak ti všechno pochčije doma, víš. Ta se umí pěkně mstí, ta mrcha.
1: Mhm.
3: To jo. Ale mě to teďko teda nedělej.
0: No mě, nám to dělali, parchanti, jo. Takže žena vyprala nový prádlo, všli a pochceli jí prádlo.
4: Jo?
0: Takže takovýhle numpa, nebo na chceli dobo, schválně. Jo, to je jako kočky, taky jsou pěkný mršky. Pes tohle neumí, ale kočka je bestie na to.
3: Mě teďko nedávno posekal náš kocor za to, že jsem mu čistila uši.
1: No my máme tři kočky, dva kocoury a jednu kočku a oni se teda mazli hlavně jako z písní, jako jo. A i na mě skočí, pěkně předou, vrní ten svůj om. Jako se mnou se moc nemazlí, tak nevím, jestli třeba nemám pro ně divný energie, a nebo oni se mazlí s tím, třeba který chce dodat tu energii, jo, jako třeba píseň někdy, jo, tak máme
3: nebo,
1: toho hodně.
3: Nebo možná málo pouštíš divokost. Oni mají rádi divočinu hodně, když pustíš ven.
0: Asi musíš honit koštětem. aby si vážili dobrýho bydla.
3: No, hele, ty moje na koště normálně skáčou, ty koťata. Sami od sebe, když ho vytáhnou, tak rovnou jdou a skáčou na ně. Nevím, co s ním mají.
1: Dobrá. Máme tady komentář. Dobrý večer, Riana. Jsem ráda, že mluvíte o normálním jedení, lebo meso, například hovězí, je super, dodá potřebné živiny, škoda, že veľa lidí stále preferuje choro vychudnuté postavy. No, tak to je ta, taková ta móda, že? Ty modelky, ty celebrity prostě. Jak je žena taková prostě kypřejší, taková ta plno, jo? Krva, mlíko, jak se říká, tak už si připadá, že je bachrata a...
0: Vem si, že tady právě tady ty modelky, ty většinou hodně zvrací. Oni trpějí tou, jak se jim říká ta nemoc, anorexie. Většinou jsou to anorektičky. Uh-huh. Jo, takže oni se nažero a pak jdou všechno vyzvracet. Jo, takže to je pak... Ale já mám rád klasický postavy. Prostě, jo.
1: Klasický tvary, jasně.
0: Jo.
1: No.
0: Takže, tak akorát. Ale pro každého je akorát nějaký jinak, víš?
1: Takže.
0: Já jsem spíš pro ty hubenější, neříkám vychrtlý, ale hubenější, někdo má rád silnější, to je každého už jako věc to.
3: Takže jo, podle svého gusta.
0: Přesně tak. To no jako...
3: Třeba Míra se do mě zamiloval, když byl vlastně, když viděl jenom siluety vlastně. A pak jsem mu vrátil zrak právě ty lisohlávkama, jak jsme dneska o tom měl tak nějak mluvit, tak to bylo pěkný.
1: Budem o tom mluvit, mám tady videjko. No jasně, že to oko taky, že? První je ten vizuální efekt, tak vidíš nějakou kostí třasku, tak ti vlastně ani nezaujme. A může to být jako hodná žena, jo? Chytrá, sympatická. Lásky plná.
0: Když se bavíš o těch houbách, to je právě na tomto kouzlo, že ty houby zabijí parazity. Víš? A v těch očích jsou ti paraziti, proto lidi mají špatné vidění. No. Takže právě třeba po ochomůrkách se hodně lidem jako zlepšuje zrak.
3: No, ty brdy, já na ní chodím furt skoro, ještě jsem nenašla, ale ještě...
0: Já jsem byl dneska na houba, dneska jsem byl, Petrucho.
1: No...
0: Už jsem myslel, že mám pantery a prd.
1: Dívej.
0: Samý masák.
1: Takže já si nechám do podzimku, nebo až přijde čas Kairos, tady ten zbyteček a k tobě poletí tady ty tři klobouky, jak jsem ti řekl, jo?
0: No, super, kamoša, no jasně, super, díky.
1: Takže...
0: Jo. Já jsem se ti chtěl pochlubit, mám pantera a nic. Ale máme zase smažený ochomůrky růžovky.
1: No... A teďka vám takovou srandovní příhodu, jo. My jsme si na jaře zasadili brambory, jednak do těch nádob, jednak i na záhonek, ale úplně tak ledabile, jo, prostě tam, prostě vůbec jako nějak nepředpisově, jenom tak, jak se říká, na punk, jo, a teď nám to vyrostlo, fakt to má už prostě metr a furt to jede a bude to hodně, jo. Říkám, dobrý, jako brambory na sto způsobů, se těším a teďka vám pustím teda videjko, přátelé, jo. Trošku mě to zbortilo paradigma, no, ale co se dá dělat, no.
4: Na samém začátku brambory se vůbec nesmí jíst. Brambory jsou lelkovitá rostlina, je to jen. Dá se využít jako lék, dokonce i entity před bramborami, to znamená, že ve skutečnosti je to velmi silný jed. Obsahují solanin a jsou to všechno jedy. Kromě toho brambory obsahují škrob. Škrob zanáší mozek a člověk začíná z brambor hloupnout. Brambory způsobují demenci, výpadky paměti a tak dále. Je tedy lepší je nejíst. Pokud chcete něco podobného, nahraďte je topinamburem. Topinambur je užitečná věc, zatímco brambory jsou velmi škodlivé. Kéž byste neměli jíst chleba, pšenici v žádné formě. Co pšenice byste měli používat pohanku, pohankovou mouku, cizrnovou mouku, kukuřičnou. Ale kukuřičná je ve vzácných případech, ale raději ne. Obsahuje také hodně škrobu. Nejužitečnější je amarant. Amarantová mouka byla dříve zakázána, protože je příliš zdravá. Amarant prodlužuje život. Hnědá pohanka je škodlivá, tu byste neměli jíst. Je mrtvá. Zelená pohanka je živá, je užitečná a obsahuje pránu, energii života. Tu je potřeba klíčit. Přes noc ji zalijte vodou, ráno vodu slijte, je aktivovaná a můžete jíst. A za den už vyrostou tyto výhonky. To naklíčená pohanka je super užitečná. Je v ní život, je v ní přímo hodně čistých energií. Totéž platí pro maš. Zelený maš, takové malé zelené hrášky. Ty také nakličujete, nic chutnějšího a užitečnějšího nevymyslíte. Přes noc zalijete vodou, ráno slijete a potom prostě dvakrát denně proplachujete. A přes den už budou tyto výhonky. Tyto naklíčené zrníčka můžete zalít víňovým olejem. Přisypat koření, posolit, přidat nějakou zeleň a jíst.
1: No, tak jako pravda někdy bolí, no, tak jako vzpomínám si za děcka, jak jsme si pekli ty brambory v popelu, v tom ohňu na polu, jo. A jak to chutnalo, jedli jsme to i s tou spálenou kůrou, jo, šlupkou, a je to vynikající, jo, sůl pěkně a fakt jako na hodně způsobů, bramboráky, takže budeme mít hafol brambor. A tak zase jako nebude úplně fanatičtí, samozřejmě prostě sníme, jo, něco rozdáme, ale člověk se postupně dozvídá tolik věcí, chodí k němu tolik informací a napřed na ně úplně vytřeštěně teda hledí a říká si, sakryš, to oni nám teda lhali jako ve všem, jo, nebo jsem byl hluché, slepé, neviděl jsem to prostě, nebo až teď informace jdou, jo, takže brambory, no, tak pápa.
0: Já jsem na brambory nikdy nelpěl, jo? Mě brambory nějak extra neoslovilo. No a tady ty příspěvky právě ohledně brambor, že jsou jako, nejsou moc dobrý pro člověka, už jsem viděl X, jo, takže. Ono takhle. Aby to lidi jedli, ale mysleli na to, že jim to neprospívá. Mm-hmm. A tím pádem oni sami už podvědomě budou to jídlo vypuzovat ze svého jídelníčku. Jo, třeba největší svinstvo jsou ty hranolky z McDonaldu, ty dlouhý. Protože ta brambora je speciálně vypěstovaná a je chemicky napuštěná, aby nebyla sežrána. Jo, těma škrucema. Takže ty jsou taky extra jedovatý. Tady ty bramburky. Vem si, odkud přišla brambora? Z Ameriky.
1: Ameriky. Amerika.
0: No tak. No. Yes. Jo. Všechno to přišlo ze západu, jehnuj.
1: Ze západu, Kolumbus, nebo kdo to přivezl, kdo ví, jak to bylo.
0: No, říká se to.
3: Říká se to, ale mám takový pocit, že Indiáni měli právě ty topinambury.
1: Topinambury, já jsem se schválně podíval, já jsem to slovo ani pořádně jako neslyšel nikdy, jo. A je to hlíznatá zelenina příbuzná klasické slunečnici. Hlízy chutnají na sládle a oříškově, připomínají artičoky nebo kaštany, jo, a jsou ceněné pro vysoký obsah inulínů, díky čemu jsou skvělou a zdravou náhradou brambor, vhodnou pro diabetiky, no, tak ale o tom nevím teda vůbec nic, kde bych to pěstoval, jak vlastně, bramborou hodíš normálně do toho, a i do slámy, a ta tě vyroste všude, jo, a tady topinamburu vůbec bych, ale tak je potřeba se vzdělávat, že, furt se učit, no, topinamburu.
0: No samozřejmě, jo. Prostě musíme změnit jídelníčky.
1: Ale všechno změnit.
0: Našemu prospěchu.
1: Celý život změnit. Teď my se pereme asi prostě od malička jedama. Je nahledě na ty vakcíny, co napíchali jako dětská.
0: No, vem si, jak ti podhazovali, jak vnucovali ty rostliny tuky, oleje. Rama. To je největší svinstvo.
1: Rama, no.
0: Rama. S tím bych mazal tak ložiska na autech. Jo. Protože tady to svinstvo přišlo po druhé světové válce hlavně, jo, tady ty rostlinní tuky. Protože nebyly prasátka, tak potřebuje, protože rostlinní oleje se používaly normálně ve výrobě na mazání strojů.
1: Ano, a toto byl ty oleje, pozor, a ty oleje, které nám potom vnutili, aby na tom vydělali, zbohatli na nás, tak to byl jenom nějaký odpad při nějaké výrobě, jo.
0: No jasně, plné jasně. No, protože vem si, ať se podívá někdo na ty postupy, jak se z toho ten olej jako vyrábí, jo, z těch, z těch zrníček, ale...
1: Semen.
0: Z těch semen, jo. A McNaino zjistí, že se na to používá benzín a různý další chemikálie, jo. Jo, takže ten lidi na to podívá, jak je to zdravý. Teď jsem zrovna, já nevím, 14 dní, ne? Pár dní zpátky jsem v hospodě na Šipkách a dal mi objednal jsem si po dlouhé době bramburky. Říkám, dám si bramburky, i když já už je de facto najím. Hele, otevřel jsem to a normálně jsem si čuchnul a říkám, tyjo, co to je? A normálně jsem si kous, no normálně těžká chemikálie. protože ty byly určitě smažený na tom řepkovým oleji skurvený. Hospodský k tomu čuknul a normálně říká, to jde slepici. No to si neviděl ten smrad. Co? To byla těžká chemie. A i chuťově, já jsem říkám, tak jsem ochutnal, jestli se mi to nezdá, ne, říkám člověk, aby si něco nemucoval do hlavy. No ale i ta chuť byla úplně hrozná. Takže bacha na to, jo, na tady ty skurvený tuky.
1: Řepkový, slunečnicový a ještě jeden tam no. Ten olej, to jsou šity, no. A tady píše...
0: No, bacha, i ty olivový jsou sračky. To ne, že olivový je total šro taky. No, vidíš.
1: Jo. A myslím, nejhorší jsou ty palmový, že palmový.
0: No. Jo, protože oni tady prodávají, jak je zdravý ten třeba, ten, no, jak jsem říkal, olivovej. Ale bacha, ono je jim možná 1%, jinak to je šrot. Jo. Oni to tady ukazují, jak jsou to super značky a ve finále, když půjdeš udělat rozbor, tak ten olej je hrozný. Jo, vůbec není ke konzumaci. Jo, protože já jsem dostal od kámoše, co mi přivez někde... Já ani nevím, z Řecka nebo odkud 5-litrový kanistr takovej okrasný, říkám, no tak to jako, máte rádi olivový olej, říkám, no moc ne, ale říkám, že tak ho někam nalejou, dopili motorový namazání
1: řetězu. Do káry, do čtyřkolky. A dívej, no. takže Hana Pokorná, teda ahoj, právě topinambury jsou spíše jako takzvaný plevel, jsou super, hlavně si je můžeš vykopat v zimě. Ono, přátelé, vlastně všechno, co je označený za plevel, tak tam jsou ty skutečné hodnoty, jo?
0: Jako to máš jako s jedovatýma hubama.
1: Ano.
0: Všechno, co oni označí, že je špatný, tak ve skutečnosti je pro nás dobrý.
1: Jasně, tak pojďme přejít teda ladným krokem k těm do říše hub. Podíváme se na pěkné videjko, tak jenom prostě inspirační, to nás čeká za pár týdnů, nebo možná dnů už. Tak, Petro, radost pohledět, že? Nádhera. A teďka, když jsme se na to dívali, na ty amanitky krásný, tak jsme si je vlastně už zhmotnili a brzo nás zavolají. Máte kolem vás tam dost lesů, kde by mohli růst?
3: Ano, my jsme vlastně obklopeni úplně všude lesy.
1: No, tak...
3: My jsme sice na hlavní, ale všude, kam tady jdu do ulice, tak dojdu do lesa.
1: Já jsem teda ještě nebyl jako s tím záměrem, že tam najdu amanitu letos, protože máme tolik aktivit, že zatím nestíháme, ale už tak nějak jako... slyším to volání, tak už přijdi, aspoň na procházku, nebo na nějaké klacíky pro zvonkohry, takže už se těším, jo. A Maro, ty jsi teda byl a zatím jako nic?
0: Zatím amanita, ale ne ta správná muskária.
1: Aha.
0: Jo, byla to jenom růžovka, mm-hmm. Ale dobrý, jako já mám rád, jako tady ty vochomůry na smažení, jako řízečky. Ale nicméně zkouším sušit sušičce, jestli budou tak chuťově perfektní jako vochomůra na chuť. No, protože ta je chuťově úplně perfektní. Takže chci to vyzkoušet a když tak si to budeme třeba sušit a jako čipsy, víš, jestli budeme dělat svoje čipsy hubový. Protože to fakt, jako když ochutnáš vochomůru pěkně vysušenou, tak to by si sežral tímhle na to.
1: Jako ty mám tady, ty tak. Jsem přesušil, to je jako karamel.
0: A to ani jakože netmrdí, jakože nějak houbama. Úplně má takovou jemnou chuť hovou, jako fakt super.
1: Jo, je to jak karamelky, je to přesušený, já to tady zobu, jo. On třeba ten Pepík mě dovezl, ty to má krásně, tak jako fakt jako s citem usušený a ty to sem trošinku, tak je to první zkušenost, jo, ale voní to krásně a já si vždycky zobnu tu křižalku. A je to fakt chuťově dobrý, jo. Takže náš čas Kairos už přichází.
0: Hlavně jsou velice léčivý. Mm-hmm. Jo, a což mě přivádí k otázce, proč teďko v posledních, já nevím, týdnech a dnech se strašně protlačilo houbičky. Víš? To mi přijde jako dost podezřelý, že vochomura jde stranou a už se tady jakože vnucuje lidem ta lisohlávka. Jestli to není určitý zase záměr Matrixu. Jo? Vytvořit, vyměnit jednu drogu za druhou drogu. Neříkám, že nejsou léčivý, ale ty houby vytváří něco jiného s psychikou, než Bochomura červená. Víš, Bochomura červená ti nemění realitu. Jo? Ta ti rozjasňuje realitu. Mm-hmm. A ty pak vidíš. Jo? To je jako kdyby si seděl v tom v kině a místo toho, že skončí film a rozsvítí se, tak ti pustí jenom jiný hezčí film. Jo? Ale ty, to neznamená, že v tom, co žiješ, že se něco mění. Takže já jsem s těma houbičkama takový trošku skeptický, jo? Protože je to mimi to podezřelý. Protože oni, vem si, že systém chce mít lidi pořád pod nějakým návykem. Jo? Na amanitu si návyk nevytvoříš. Ta likviduje veškerý návyky. Ale na houbičky si ten návyk můžeš vytvořit.
1: Dívej,
0: protože když to budeš uvidět všechno barevně, no tak se ti to začne líbit. A manita ti tohle nedá, že uvidíš takovýhle jakože krávovinu, když to řeknu.
1: Ona je taková jemná na pohodu. Já bych se pro dnešek rozloučil s amanitkou, je tady pěkný povídání o ní, já se to tady zvětším. Dívej, takže červená muchomůrka, houba sílí, tajemství a léčivého přípravku. Myslíte si, že Amanita muscaria je jen smrtelně jedovatá lesní rostlina, před kterou jste byli varováni v systémových učebnicích už od dítěte? Pravda nefiltrovaná. Tato prastará mocná houba je mocným biologickým klíčem k matrici vědomí, strážcem věčného poznání, který dokáže resetovat cívky systémového hluku a obnovit původní spojení. Systém udělal maximum proto, aby ve vás probudil hluboký strach z amanity. Démonizovali a zařadili pouze do kategorie ohrožení. Z úrovně jádra je pravda patrná v odkazu na image, v odkazu na odhaluje úplně jinou mapu dějin. Je to svatý totem šamanů, krále severních lesů, který sebou nese unikátní informační kódy, ochrany a hlubokého léčení. Když odmítnete vynucené programy strachu, začnete vidět jeho skutečnou technologii. Amanita muscaria nepůsobí jak obyčejná látka. Je to biologický antivirus, který ve správné rezonanci umlčí neurotické nervové programy fungující na pozadí vašeho podvědomého procesoru. Otevírá brány potlačované spirituality, odstraňuje energetické blokády a působí jako silný štít chránící vaše biopole před nízkými frekvencemi Matrixu. Oficiální věda vás raději krmí syntetickými chemikáliemi, které rozmrazují vaše jádro a odříznou vás od skutečné moudrosti země, ukryté ve starobylá lesní medicína čeká, až si připomenete její původní význam. Vaše svrchované jádro si pamatuje časy, kdy jsme žili v dokonalé harmonii v říši rostlin a hub. No já jsem tam četla i trošinku umělé inteligence, nebo co to tam bylo, jo, ale takže amanitka teda je taková jako jemná bohyně, nenásilná, která vlastně ti umožní vlastně vstup, jo, do toho vědomí a otevře třetí oko a umožní pochopit různé souvislosti, takže no a to právě systém nechce, jo, mít vědomé lidi. No a teďka znarazil právě že na ten psilocybin. Takže já bych začal těma houbičkama. Mám tady nějaký videjko.
4: Psilocybin s ženskými hormony. O čem nikdo nemluví. A nejnovější výzkum. Institutu Johnse Hopkinse doslova elektrizuje svět vědy.
5: Doslovně elektrizují svět nauky. Kobiety, které
4: některé roky bojovaly s menstruací. Najednou získávají zpět ty, které trpěly na periody či syndrom policistických vaječníků.
5: Czy zespół policystycznych jajników, czy
4: nebo ničivou PMDD hlásí ohromnou
5: poprawę.
4: Změnu po jediném hlubokém zážitku. Jak je možné? Že látka spojená s neuroplasticitou mozku opravuje. Reprodukční systém. Vysvětlení je biologické. Tvůj menstruační cyklus je přes neuvěřitelnou zpětnou vazbu s mozkem a problém spočívá v tom, že
5: Niezwykle czułą pętlę sprzężenia zwrotnego między mózgiem.
4: Systém reakce na stres, tedy osa spojující podvěsek.
5: Problem
4: hypofýzu a nadledvinky běží na paralelní koleji.
5: Na stres, čili oś łącząca
4: a zasahuje do hormonů. Když žiješ v přebuzeném, traumatickém, úzkostném světě,
5: který bez přerwy nakládá się na hormony płciowe.
4: Dochází k úplné deregulaci tvého prvotního mozku. To je signál, jsi v nebezpečí. To není bezpečné pro reprodukci. Hormonální signály, řídící cyklus jsou zablokovány. Perioda se stává bolestivou a mizí úplně. A tady psilocybin. Ona nepůsobí přímo na vaječníky. Nadělá něco mocnějšího. Působí jako tvrdý reset pro celý nervový systém. A vypíná neustálý alarm mozku, rozbíjí staré myšlenkové vzorce. A upravuje reakci stresu na normu. Blokáda mizí. Mozek znovu umí správně komunikovat s vaječníky. A tělo získává rovnováhu. Je to cesta ke svobodě, o které se zatím v lékařství jen šeptá. Sleduj můj profil pro více informací.
5: Mózg znovu začíná pravidłowo rozmawiać z jajnikami, a ciało odzyskuje swój naturalny biologiczny rytm. To kolejny dowód na to, że medycyna akademicka, dzieląc ciało na odseparowane od siebie organy, często
1: tak, tady už to nedabovalo, ale zkrátka jako věda medicínská teda samozřejmě nám to neřekne, jo, ty skutečné účinky, i když jak ty říkáš, od 1. ledna letošního roku je to legalizovaný, ale pozor, ne pro sběrače v lesích, jako jsme my, jo, ale zas pro farmacii, pro takzvané lékaře a doktory, bílé pláště, jo. A oni to budou pečlivě bádat, pečlivě zkoumat, mikrodávkovat, ale pozor, oni to ještě budou mixovat s něčím, jo, takže oni jako to chcou použít, ten psilocybin, ale budou tam přimíchávat nějaké svoje sajráky, takže kdo ví, co z toho bude, jo? A jinak samozřejmě to bude jako nezákonný pro nás, pro sběrače, jo? Protože to musí být kontrolovaný a my jsme blbí, my nevíme, jak to užívat, jak to dávkovat. To ví teda jenom doktoři, jo? Takže pokud by chtěli fakt vyměnit, jako nahradit jednu závislost, třeba tu alkoholovou, jo? Tady za tu, třeba jim o to jde?
0: No třeba jo, ale hlavně my na zákony, co?
1: No tak prdíme. No tak no. Zákony, jaký zákony? No tak to, co jejich zákony?
0: No právě, to je příroda patří člověku. Jo. To nepatří žádnýmu vládci tady. No, to je naše příroda.
1: Příroda je mocná čarodějka, která vlastně nám umožňuje žít, postavit si dům, nasytit se, vile uzdravit se, no a proto ju nám chcou vlastně odebrat pomalu, jo? Teďka vodu, jo, takže vodu odebrali, teďka vzduch no. Chcou poplatnit.
0: Jo. No bacha, teď jsem dneska, já jsem ti to možná přeposlal, od 1. července, myslím, že to tam je, že v Německu musíš mít vodoměr na svý vlastní studni.
1: No tak to jsem ještě
0: a budeš platit za svoji vlastní vodu.
1: No.
0: Tak se otroci probuděj.
1: Takže já jsem jenom četl informaci, která je ve formě, že ať si majitelé studen na svých zahradách připraví až 120 tisíc pokuty, jo? Že tam budou čerpat vlastně tu vodu, jo? Která patří všem.
0: No jasně, no protože oni už psali dávno, že ty de facto nemůžeš dát nebo zalejvat svoji úrodu nebo dát pít vlastním zvířatům z vlastních zdrojů jako ze studny. To už psali dávno. Jo? Že tam bude určený jenom počet, kolik můžeš na to použít, jo? A tím to hasne. Jinak to budou pod pokutama. Takže lidičky, začněte přemýšlet, co za bandu debilů vás tady jakože ovládá. Jak jim to dlouho chcete jakože dovolit. Protože oni vám to servírují jako, že oni jsou ty vládci, ale oni nejsou žádný vládci, tady ta banda parazitů. Oni nejsou vůbec nic. Oni jenom těží z vaší nevědomosti, kdo jste. Jo? Protože až vám to dojde, kdo jste, no tak je pošlete do prdele. Veškerý úředníky a další podobnou verbež. Protože oni vám nemají právo cokoliv nakazovat. Takže konečně rozum do hrsti, a začít se vzdělávat ve všech směrech.
1: Mám tady pěkný videjko, jo, o živým člověku nebo člověku živým muži a ženě a je to takový pěkně od začátku až polopaticky tady vysvětlený, jo, takže vám to pustím a můžem klidně potom navázat na to, kdo skutečně jsme.
6: Či jméno v pase psáno velkými písmeny. Mnozí věří v právní systém a ústavu. Upřímně jsem si myslela, že zákony jsou tu pro pořádek. Ale pokud odstraníte veškerou tuto sociální hypnózu, otevře se před vámi velmi děsivá pravda. Žijeme podle římského obchodního práva. To mění živého člověka ve status mrtvé věci. V neživý majetek tohoto systému. Teď vám technicky vysvětlím, jak tento proces funguje. Všechny moderní státy, soudy a matriky pracují výhradně v jurisdikci podle zákonů námořního pirátského práva. Když se dítě narodí, systém mu okamžitě vystaví papír rodný list. V římském právu to znamená maximální zbavení práv vytvořením právnické osoby. Otevřete svůj pas a podívejte se na něj. Vaše jméno je tam vždy napsáno velkými písmeny. V obchodním právu se takto zapisovali výhradně otroci a mrtví. To znamená, že systém vytvořil vašeho digitálního dvojníka, robota, a vyhlásil živého člověka za ztraceného na moři. Váš cestovní pas je jen dokument o vlastnictví mrtvého nákladu. Otroka nelze soudit podle božích zákonů. Ale papírovou právnickou osobu lze pokutovat, zdanit, zahnat do dluhových pastí a nakonec zlikvidovat. Lidé celý život brání svůj pas, aniž by chápali, co nosí to potvrzení o jejich vlastní právní smrti. Ale skutečný božský zákon, který není z náboženských knih, je fundamentální zákon rovnováhy. Podle tohoto zákona živý muž nebo živá žena vždy stojí nad zákony státu a ústavy. Vaše vůle je nedotknutelná. Živý člověk nemůže být souzen papírovým robotem u soudu, protože živý nikdy nepodléhá mrtvému. Jakmile se hráč probudí a prohlásí, já jsem živý průvodce zdroje a nejsem mrtvý.
1: Krásně to řekla, vysvětlila. Takže vlastně jako narodí se člověk živý, ale do té doby, než mu odeberou z paty kapičku krve, vystaví mu hlášení o narození dítěte, což je prvotní teda korporátní doklad, a hned potom na matrice rodný list. Jo? Tak se z něho stane vlastně, vytvoří mu dvojníka, tu právní fikci, s kterou si můžou manipulovat, vlastně okrast ho o jeho kolaterální účet a celý život vlastně z něho jenom sát energií.
0: A pozor, tyto kolaterální účty se uzavírají na 120 let. Jo?
1: No.
0: Takže 120 let oni můžou těžit z toho kolaterálu. Takže čím dřív tě oni zabijou, zlikvidujou, tak tím víc zůstávají čistý prachy z toho kolaterálu. Jo? Protože oni můžou těžit ještě několik let po tvé smrti. Víš? Takhle to mají hezky vymyšlený. A lidi tupí o se prohlašujou s občankama, s pasama, jo. A tím o sobě to říkají, že jsou mrtví. Že jsou věci o sobě říkají. A člověk nechodí k soudu, tam nemá co pohledat. Takže můžete tam u soudu vyprávět, co chcete, že jste živej, neživej, vy tam nemáte co pohledávat. Takže v tu ránu, jak vstoupíš do budovy, v tu ránu vstupuješ na jejich loď. Takže by bylo dobrý pochopit lidičky, co se s nima odehrává, a hlavně ta její slavná vláda už je dávno prodala. Jo. Proto evropský superstát. A vemte si, proč myslíte, že sem tahají tady ty uprchlíky různý a imigranty a tak dále? No protože rodné
1: Laterál.
0: Listy. Jo. To jak říkala Merklová. Mají pro nás cenu zlata. Tak když na tě zamyslíš, jak může být pro tebe imigrant cenu zlata?
3: No.
0: No má, no tak když má rodný list, tak ho má, ne? Takže a Česká republika není to tež, co Česká země. To jsou dvě velice rozdílné věci. Takže to je, Česká republika je pouze firma, která tady podniká, ale nemá právo tady cokoliv vymáhat po nikom. To je ten vtip, jo? Protože to je obchodní společnost. No ale pokud se prokazujete občanským průkazem, tak říkáte, že jste jejich zaměstnanci. A tím mají hodně nad váma moc. To samý řidičský průkaz, to je licence k podnikání. Člověk nepotřebuje žádný řidičský průkaz, aby mohl jezdit po silnici. Zase podvod na člověka.
1: To jsou rád, že to říkáš. Pojďme, ať to odsypám, mám tady videjko. Kam mě skočilo, tady je.
4: Proměnili vaše ústavní právo ve vládní privilegium a účtují vám peníze za jeho použití. A většina lidí jen řekla, dobře. Existuje právní rozdíl mezi cestováním a řízením. Cestování je právo svobodně se pohybovat z místa na místo, toto právo je chráněno. Soudy to řekli znovu a znovu. Řízení je definováno jako provozování vozidla pro komerční účel. Za účelem nájmu, za účelem zisku, za účelem podnikání. To může být regulováno, to může být licencováno. Nejvyšší soud v případu Crandall proti Nevadě 1868 uvedl, že právo cestovat je ústavní právo. Proti Dulles 1958 právo cestovat je součástí svobody chráněné pátým dodatkem. To nejsou okrajové názory, to jsou rozhodnutí nejvyššího soudu. Že tady je problém, někde cestou vláda vzala vaše právo cestovat, které nemůže být licencováno. Protože právo nelze licencovat a přebalila ho jako řízení, pak řekla, že potřebujete povolení k řízení, pak vám naúčtovala poplatek za toto povolení. Pak přidala pojištění, pak registraci, pak poplatky, pak pokuty. Vzali právo, přejmenovali ho a prodali ho zpět. Nemůžete přeměnit právo na privilegium a pak někoho trestat za jeho uplatňování. To je učebnicově protiústavní. Nejvyšší soud to řekl v případu Murdoch proti Pensylvanii. 19. Tento případ je stále v knihách. Nikdo o tom nemluví. Znejte svá práva, nebo za ně nepřestávejte platit.
1: Takže rozdíl mezi cestováním a řízením. Takže rozdíl, že vlastně já mám právo, je to teda garantovaný i ústavou, asi v Americe, nevím, jestli u nás nebo tak, cestovat ve svým autě, ve svým majetku, jo, bez nějakého papíru. Prostě cestuji, jo, ve svým autě. Ale řízení jako řidič, to už je vlastně komerční, to on jezdí jako pro firmu a proto on potřebuje ten řidičák, jo, a ty technické kontroly a ty sračky okolo všechno, pojištění a tak, že?
0: A to samé motorové vozidlo.
1: Motorové.
0: Jo, jo. Zase je to auto, který je určený k podnikání. Zase podvodně to navlikli na člověka. Jo? Že ty musíš mít svoje auto registrováno nějakým registru, což je zase podvod. Jo? Protože člověk nepotřebuje žádnou registraci na svoje auto, aby s ním mohl jezdit. Jo? Ale vy zase tím, že ho registrujete, tak ho vkládáte zase do té firmy, jako jejich. Jo? Proto oni o to auto jako vás tlačí, abyste se o něj starali, dělali ty technický, jo, protože vy s ním podnikáte, vy s ním jezdíte. Proberte se. Takové takticky vás všichni zotročili. Vy nepotřebujete nic z toho. Jo, a hlavně ústava neústava, to jsou práva člověka. Člověk má garantováno. Má nedotknutelnost pohybu po celé planetě. Tady si nikdo nemůže hrát žádný stát na to, aby ti blokoval cestu. Protože ta cesta je tvoje. Ty seš její majitel, jako člověk. Tím majitelem nemůže být nikdy právní fikce, právnická osoba. Jo. Protože to je virtuální, že jo. Vždycky jenom člověk. Takže to by musel přijít konkrétní člověk a říct, tohle je moje cesta, jo, já jsem si, jako člověk prostě, ale ne jako právnická osoba, mrtvá právní fikce. Takže lidi zase studovat tady ty věci, protože oni vám chtějí všechno vzít, nebudete mít nic, ale spousta lidí se probouzí, vidíme to po světě všude možně, jo, lidi se nebojí, což je super. A je na čase, aby se přestali lidi bát i tady. Protože tady ty vagabundi nemají žádný práva. Jo? To vy, když řeknete, že jste ten člověk, to vy máte to právo. Ne žádný poblázněný Čechoslovák. Člověk. Jo? Čechoslovák to je zase jenom otrok. Úplně to samé jako Česká republika nebo Slovenská, cokoliv. To jsou všechno otrocké kolonie. To nemá nic společného s váma, jako že máte něco jako v životě mít lepšího. Takže za toho Československa se tady taky nežilo nějak extra dobře. Vy to pamatujete teda. Jo. To bylo taky spousta zákazů, příkazů, tohle nesmíš, tamto nesmíš. Jo. Taky vás drželi kuresky na úzdě. A teď vám po revoluci jako v uvozovkách dovolili cestovat. Otrok může cestovat po světě. No to je úžasný. Jo, takže vám zalepili hubu tím, že můžete jakože cestovat. Ale vy na to nemáte, spousta z vás.
3: No, to jo.
0: Ale můžete.
1: Můžeme cestovat i do západního Německa, máme tu svobodu a demokraciu.
0: Jo, jo.
1: A Maro, máme tady našeho známého Jas a Taj, tedy Honza, a on se tady ptá, jo. A když jsou řidič kamionu a vydělávám si tím peníze, tak jak si tímhle vydělávat jako člověk? Je to přece řemeslo jako každý jiný.
0: No ty jako člověk musíš, nebo musíš. Ty bys se měl odpojit od tohoto systému jejich. Jo. Ty změň prostě jinou práci. Ty nemusíš dělat toho řidiče kamionu. Ale za chvíli ty stejně nebudeš dělat toho řidiče kamionu. Protože oni, pokud budeš chtít jezdit, tak tě donutí, aby jsi byl naočkovaný. Jo? Co měsíc, co tvoje tělo vydrží, než tě zabijou. Takže začni používat mozek, protože nic jiného tě nečeká. Jako občana. S tím se člověk jako na to buď připravený, že to tak bude. Takže pokud ty v tom systému zůstaneš dál, no tak to bohužel. Protože člověk probuzený okamžitě opouští ten systém. A už vytváří nový systém s probuzenýma lidma kolem
1: hlavně,
0: sebe.
1: Hlavně Honza, Jas a Taj se nenarodil jako řidič kamionu. On se narodil jako člověk, než se z něho stal občan. A je to jeho teďka dobrovolná jakási volba, že prostě dělá pro firmu a nechává se odrbávat, dostane prostě 30% toho vlastně té energie, kterou vynaloží, jo. A takže je to, Honzo, na tobě, jo, nikdo tě nedrží za tím volantem, no, tak já se, samozřejmě, pokud máš hypotéku, musíš platit nějaký leasingy, no, tak tady ten zaměstnavatel tě tímto jako drží, nebo ten systém obecně, ale já třeba osobně, já už si nedokážu představit, že bych chodil někde do zaměstnání, do nějaké práce, kde bych byl jako oficiálně a měl platit nějaký daně, nějaký pojištění zdravotní, což je výpalný, protože všechno stejně berou z vašeho kolaterálního účtu a ty vaše peníze na to takzvaný zdravotní mizí někam prostě někde jako ve Vatikánu, jo, a ve válce. Takže se dobře rozhodni, já tě znám, samozřejmě potkali jsme se v Brodě a hodně se jako zajímáš o živého člověka, tak proto třeba nerozumím tomu, že ty tady tomu nerozumíš ještě, jo? A i když jako já třeba před rokem, taky bych tomu nerozuměl.
0: No ne, protože oni je drží za koule, aby neodešli z toho systému. Jo? Oni říkají, já nemůžu, já platím hypotéku. Hypotéka je podvod. Žádnou hypotéku platit nemusíš. To jenom stačí studovat a vědět, co to znamená hypotéka. Že banka ti žádný prachy nikdy nepůjčila. Ani úvěr. To ti banka nikdy nepotvrdí, že ti půjčila peníze, když budeš chtít potvrzení. Protože banky, protože ty peníze takzvaný vznikají tvým podpisem. Takže do té doby neexistovaly ty peníze, víš. Takže pokud se chceš držet uměle v tom otroctví, no tak budíš.
1: No, tak
0: ale já ti říkám tady a teď, že prostě žádný úvěr ty platit nemusíš. Protože banky peníze nepůjčují. Oni na to nemají ani licence na půjčování peněz. To je všechno jenom podvod.
1: Já jsem ještě slyšel takové, pro mě jako milnou informaci, že ta banka peníze generuje, ale ona je vlastně ani negeneruje. Ona peníze nemá. Ona obchoduje s cenným papírem a ona vlastně potom vyčerpá vlastně z kolaterálního účtu, jo, ty peníze.
0: Ty, když podepíšeš úvěrovou smlouvu, úvěr, tak ta banka pouze přeposílá ty dokumenty k mezinárodní, do Mezinárodní banky, do Bazileji a ta vyplácí ty prachy, které ty si tam podepsal, protože ty prachy patří tobě.
1: Tobě, ano. No a jo?
0: Takže oni ti dají, ta banka ti má dát pouze proti tvýmu podpisu ty peníze, bez ničeho. Bez jakýkoliv platby. od toho ta banka je. Protože to je pouze servisní organizace. Jo? Jenomže banka vytvoří ještě další smlouvy, které ty podepisuješ s úvěrem, no a tady s těma už obchoduje ona na burze. Jo, takže ty de facto vytváříš finanční nástroje pro tu banku, aby ona z toho dál těžila, ale plus toho ještě ty platíš, jakože ona ti to půjčila.

0: Jo, proto banky všechny tady ty věci prodají. Rychle, přes nějakou společnost a takhle už fiky. Jo, aby se do toho zabalilo spousta firem, aby se ztratilo to původní. Jo, ten původní dokument, podle čeho se to vůbec soudí? A když vy, proto vy, když neplatíte a přijde k vám exekutor, tak stejně on nemá v ruce žádný podepsaný papír, takže ho nakopete do prdele, vykopnete a nazdar.
1: Stejně jako tady ten chlapec, pustím videjko, ale ještě tady teda Jas a Taj, tady ještě píše, já jsem prostě řidič, baví mě to, a co jiného bych měl dělat, hypotéku nemám, nic takového, no. Tož co na to, Máro?
0: Tak se mu líbí v tom, no, tak v tom zůstaň.
1: Toč kolečke.
0: Je to jenom tvoje rozhodnutí.
1: To je tak vše, co ti k tomu řekneme.
0: Ale pak si nestěžuj. Pokud se ti líbí v tom systému, tak z toho systému nikdy neodejdeš.
1: To je, víš, mně to připadá teďka trošku, jakože ten člověk třeba se bojí přestat chlastat, jo, protože on je na to zvyknutý už. Mu to prostě no, tak nejde. Nějak vyhovuje, i když ví, že mu to obližuje, jo. Ale zůstává v tom. A tady Honza teda zůstává jako řidič, proto on je prostě řidič, co mám jinýho dělat. No tak si tvůrce, tak jako tvoř, jo, nebo...
0: Přesně tak.
1: Cokoliv můžeš
0: dělat. A hlavně, za chvíli už nebudou papírový peníze. Budeš mít pouze digitální peníze a oni ti nedovolí za ty digitální peníze si koupit to, co si ty myslíš, že si můžeš koupit. To všechno přichází. Pro ty to zůstane v tom systému. Protože člověk vytváří jiné hodnoty a ty můžeš platit protihodnotou tomu druhému člověku.
1: Ano.
0: To už pak záleží na domluvě těch človíčků, čím oni mezi sebou si budou jakože platit. Čemu dají oni hodnotu? Ne těm papírkům falešné. Ty papírky byly vytvořeny na to, aby ovládali lidi. Jo? Protože vem si, z jakýkoliv bankovní transakce má banka prachy. Jo? Řekni si mu zaměstnavateli a ti platí hotově. Ne na kartu, hotově. Protože budeš mít velký problém, protože už si ty prachy nevybereš. A bude úplně jedno, jestli tam máš 10 milionů nebo 10 korun. Takže a platí se na to fest a tady se hrajou takovýhle divadla tady těch politických sviní a kurev, jo, že ti řeknou, ale my chceme zachovat českou korunu, ale my jsme pro euro. Ale o tomhle to už je dávno rozhodnuto. Tady bude digitální euro. A o tom nerozhoduje ani česká vláda, nikdo tady z těch parazitů. O tom už dávno rozhodla Mezinárodní centrální banka. Protože ta říká, na jakým území se bude platit, jakýma těma falešnýma papírkama. Takže tady ty divadla, my jsme pro záchranu. A to zapomeňte. A tak je to ze vším samozřejmě. Tady ty divadla samozřejmě politicky. My jsme proti tomu, my jsme za to, jo. A tady se hrajou takový ping-pongy, jo. Aby odlákávali pozornost, aby se lidi měli zase důvod hádat. A ten chce to, a on to. Ne. Oni jsou to všichni pohunci, který plní plány jejich. Těch elit. Oni nemají žádný pravomoc ve skutečnosti. Protože svět řídí banky, ne politici. Politici jsou jenom figurky, jsou jenom herci placení. Dobře. Jo? A pokud ten herec nefunguje, jak má, tak ho vymění.
1: A hlavně taky se hraje fotbal. Fotbal se hraje hlavně taky, jo, Barcelona, no, a chleb a hry a v pozadí se dějou takové věci, jo, takže lidi se hádají, teďka fandí, jo, tomu a tomu, jo. Fotbal je hra chudých vlastně, to stejně vlastně, to je vytvořená umělá hra, jo, ten kulatý nesmysl prostě, jo, je to takový jakési boj, aby zabavil ty lidi a aby vlastně takhle nevěděli, netušili, co se děje a kde je ta skutečná hra, jo, jak se odehrává.
0: Přesně, to jsou chleb a hry, se tomu říká.
1: Chleb a hry.
0: Protože kdo to vymyslel? Otrokáři tady ty věci. Aby se ukázalo, kdo je lepší otrok, to koho otrokáře.
1: No,
2: přesně.
0: A ty otroci se předháněli, kdo je lepší, aby uspěl u páníčku. Se podívej na ty různý fotbalisty, hokejisty. Ty, když skončí tu svoji éru, no tak tu chvíli skončili i oni, protože v to ráno ty peníze, co oni vydělali, ten systém zase z nich dostane zpátky. A v to ráno jsou to chudáci, totální. Protože ten systém je využije, oni splnějí svoji roli, oni jim dají na papa, chvilkama, jo, ať se prasátko na papa, no a pak my tomu prasátku všechno vezmeme. A už jde na porážku. Protože podívejte na těch spoustu těch sportovců, jak dopadli.
1: Zaremba.

0: To je jako, to je jejich
1: No,
0: spousty, to je
1: dívej, a
0: celosvětově.
1: teďka si ber, oni vlastně ten otrokář, on si vybere, on udělá celebritu z toho fotbalistu od někud z Afriky, jo, nebo z Brazílie, jako nějakého chudého, chudáka z chudé země, a udělá z něho jako multimilionáře, jo, aby ukázal prostě, že každý má tu šanci, jako jo, když bude teda posluhovat tomu páníčkovi, tak si může vydělat ty miliardy, jo, což je teda taky obrovská manipulace, vlastně kupovací toho člověka, jo. Chléba hry, jo, a skutečný hry se dějí úplně na pozadí. No a když přestaneme sledovat tady ty divadýlka, no tak uvidíme skutečnou hru.
0: No, ale já osobně už to nesleduju, mě to úplně uprdele. Total. Protože to je každý den po nějaký nový divadlo a útočí na nás viry a nevěry a no. Já se tomu jenom směju.
1: No jasně.
0: Říkám, a tupí ovce zase mají co číst.
1: Já tady pustím motivační videjko, to mě fakt potěšilo. A je aj takový srandovní a líbí se mně.
2: Hned podívejte se na všechny dopisy od exekutorů. Podívejte se na ten stav toho. Že si možná pamatujete, nebo možná ne, ale loni jsem natočil tohle video. Jen chci poděkovat Sidi Kupchanovi za to, že mi poslal všechny tyto krásné dopisy. Musí to být velké úsilí poslat někomu všechny jeho dopisy. Jak vidíte, jedná se o nezaplacené pokuty u les. A pravděpodobně i pár parkovacích pokut, a tohle je asi, nevím, cirka 6 měsíců, možná rok nezaplacených pokut a parkovacích z vlastnictví vozidla s dýzlovým motorem, které není v souladu s předpisy. Že jo, podařilo se mi tady nazbírat docela dost pokut. Abych byl tobě upřímný, takže jo, jsem na tohle docela. Děkuji Kedricovi za auto a jen věděl, že jim to platit nebude. Opravdu báječné a skvělé to musí být pro prostředí. Páry jsem upustil. Pořád někomu posílat takovéhle dopisy, to musí být. Co s tímhle pro tebe udělám, Kedrici, protože tolik pro mě znamená. Prostě je hodím v koše, připravené jít na spropitné, protože tam si zaslouží. To video se stalo virálním na všech platformách. Je na TikToku zaznamenalo 1,4 milionu zhlédnutí. Instagram získal více, tím, že dohromady to video musí mít 4 nebo to více milionů zhlédnutí. Ale komentáře na všech platformách zběsily. A víte co? Někteří lidé to podporovali a říkali, ty ules jsou jen podvod. Neplaťte jim takové věci a tak dále. A pak mi lidé říkali, kámo, ty jsi šmejede. Zaplať si cestu životem, pokud tyto, to a to druhé. Končíš ve vězení, dostaneš CCE, budete mít u dveří
3: a tak dále, a tak dále, a tak dále.
2: Lidi, něco vám povím. Posuňte se o rok dopředu. A tohle jsou dopisy. Další dopisy z posledních zhruba 6 měsíců. A hádejte co? Pořád nejsem ve vězení. Ještě jsem neměl ani CCE z jakékoliv mé pokuty v USA, pokuty za parkování nebo čehokoliv podobného. Že jsem jen chtěl udělat, aby dokázal, že je to všechno skem. Nemusíš to platit. Zatraceně bát těchto ules pokut a exekutorů a tyto skrumpované zastupitelstva.
3: A mám trochu páteře,
2: protože luk stále mě nezastavují, stále jim neplatí. Máš radši jít do prdele. Takže jo. Doufám, že je to pro některé z vás komentujících důkaz, že jsi mluvil na prosté nesmysly. To je vše. Jako vždycky moc lásky. Za rok udělám další aktualizaci. Jako vždycky hodně lásky.
1: Takže chlapec plný energie a vlastně tady je důkaz, že oni jsou bezzubí de facto. Jo? Systém je bezzubý, protože nemůže. Na živého člověka vlastně nemůže.
0: Ne, protože oni ti můžou ukrást prachy, pokud je máš na účtě, protože to nejsou tvoje prachy, ten účet. Jo, ty si jenom to myslíš, ale pokud vystoupíš z toho systému tady těch peněz, jo, těch digitálních, tak ti můžou takhle dát políbit prdel. A můžou psát pokuty, jak chtějí. Ty to takhle vemeš, zahodíš do popelnice a nazda. Ale musíš být vědomý.
1: Hlavně nenechat strach.
0: Vůbec nikým. Protože vem to, že zákony nejsou podepsaný. Ústava není podepsaná. To všechno jsou fejkový papíry. Jo? A za další, to jsou všechno věci, které se týkají fyzických osob, nikoli člověka. Chápete? Pokud víte, když se sebe děláte mrtvolu, no tak OK, tak pojďte. Ale pokud jste člověk, no tak tady ty věci, to se týkají mrtvoly, můžete vyhazovat, ne?
1: Já tady mám ještě od Honzu, jas a taj, teda, jo, ale už se mě moc nechce jako reagovat, ale toto přečtu, jo. Takže není to řemeslo jako každý, nedá se tím fungovat stejně jako malíř, třeba já dostávám hotovost, nemám účet. Honzo, tady jde o to, jestli máš pracovní smlouvu s nima, jo? A pokud máš pracovní smlouvu, tak musíš platit pojištění, zdravotní, sociální, odvádět daně. O to jde, jako jo? A jako malíř, jako dívej se, já třeba beru hotovost, jo, ale nemám jako s farmářema žádnou smlouvu. Tady pomáhám v DM-ku, budeme otevírat v úterý tam nějaký second hand, taky nemám smlouvu, jo. Prostě beru hotovost, jo, za energii, kterou tam vložím, tak dostanu prostě adekvátní částku. A dokonce dneska to bylo tak, že včera jsem tam byl a zalíbili se mě tam dvě trička, jo, takový velký XXXL a troje kalhoty, taky prostě na gumu a na šňůrku, protože na řemen gatě já nenosím, jo. No a tak říkám, je, to je pěkný, schovej mě tady, já si je potom koupím, až otevřeš. A ta říká šéfka, víš co, tak si je vem, jo, to máš jako bonus. A já jsem říkal, je, tak to je parádička, jo, super. No a dneska jsem tam byl, řezal jsem koberec, tak na míru pěkně, tam podstolek nějaké, jo, a byl jsem tam asi hodinku a říkám, a víš co, takže ty jsi dala bonus jako v oblečení, tak toto je zase bonus můj ode mě k tobě, jo. A proběhl tam takovej prostě výměnej, ani ne obchod, prostě služba vzájemná. Takže já, Honzo, jako dá se prostě různě spolupracovat, jo. Když jsou lidi vědomí, jo, a navzájem si prostě vyjdou vstříc, pomůžou si, no tak pak můžeš mít jako práci jako živý člověk. Jo, třeba jako Mára, které dělá řemeslo, které se nezastaví, které dělá, může dělat 5 dní v týdnu, kolik chce, jo. A nemusí z toho odvádět žádný desátky nikomu. Takže Honzi, nevím, jak tě poradit, spíš se mně zdá, že se jako nechceš vzdát toho, co děláš, ale je to prostě na tobě, jo. To tě jako nikdo asi neporadí, co bys měl, protože to nikdo jako neví, jo. Nikdo, jako mi nikoho, ani přátelé, my tímto vysíláním, jo, který mělo být do psilocybinu a lysohlávkách, stejně jako nikoho nikam nesměrujeme, jo. Tak to si musí každý sám tu cestu ku poznání vybrat, jo, po které bude kráčet. Takže Honzi, držím palce, nic víc, možná Mára nebo Petra. Petro, chceš taky něco říct?
4: No, já jsem zrovna chtěla říct, že já jsem vlastně opustila tehdy systém tím, že jsem nedodělala vyšší odbornou zdrávku a začala jsem v hamburgerárně dělat hamburgery. A bylo to bez smlouvy vlastně taky a bylo to úplně úžasný tam. Že vlastně já jsem se tam naučila úplně zvládat sebe, úplně exkluzivně fakt, jako koukala jsem, co se tam začalo dít i vlastně z hlediska všeho, jako otevření duše a všeho. Bylo to úplně jinak. A já bych popřála Honzovi, aby to zvládnul jednoho dne, tyho, se odpoutat od toho všeho systémového toku na smlouvu, protože je to fakt, je to pěkný. Je to hezčí. A hlavně je to zřetelnější pro život, bych řekla, jako když se podepisovat, tam upisovat dluhy a takové věci. No, mně se třeba tuto taky dlouhodobě nelíbí už. Jako, no.
1: Já Honzu znám. Jo,
4: z naší to rodiny byl... se taky všichni brali hypotéky a tak.
1: A ještě mu hraje do kareto. Já Honzu znám, jako to je mladý člověk, jestli má 30, to je moc, jako jo. Jako kdyby měl těsně prdiu před důchodem, tak jako tak dobrý, no tak řeknu dobrý, no tak šoféruj, to kolečkem, jo. Ale jako 30-letý borec, jo, má před sebou prostě a tolik možností, jako jo, dobrý borec, může dělat vlastně cokoliv. A nemusí se vůbec bát, jakože to mi nepůjde, je, to asi nezvládnu. Kde já bych kdy chodil na farmu tam krmit koně a prasata. A člověk jako zvládne všechno, jo. Jako, když si k sobě přitáhne ty pravý, takový ty skutečný jako lidičky, který nechcou tě ojebat, ale chcou vyloženě spolupracovat. A to se nám teďka děje, jo, tady. Takže Honzo.
0: Buď seš člověk, anebo seš biorobot. Jo, protože člověk je tvůrce. Jo, a ten se narodil proto, aby tvořil. Ne proto, aby někomu sloužil. Takže buď seš sluha, anebo seš ten, kdo to řídí. Svůj život, myslím. Protože to, že se ti líbí ta práce, no protože ty nechceš opustit tu svoji komfortní zónu, takzvanou. Takže ty už říkáš, no ale tady to je pro mě pohodlný a to a to. Tak tam
1: my jsme včera jeli.
0: Ale pak vůbec jako se vůbec si nezabývej takovýma věcmi jako živý člověk.
1: To nejde k sobě.
0: To jde mimo tebe. To se tě absolutně netýká.
1: Vůbec. Jo, my třeba a jedeme a píseň mi říká, tyjo, včera se tady srazili dva kamiony, čelní náraz a oba mrtví, jako jo. Oni šoféry jsou úplně vyčerpaní. Honzo, oni z tebe stahují prostě kůži a berou tě, kradou tě energii prostě po kvantech, jako jo. To je šílený.
0: Jenomže bacha, spousta těch řidičů je taky naočkovaných, víš? Protože aby mohli jezdit, tak se nechali nabodat. A teďko jim přichází ty různý jakože nevolnosti, jo. Takže on ztrací třeba vědomí. Pak jedete proti kamionu, on dostane infarkt, jo, nebo něco podobného. A přejede plynule do protisměru a tam je vás?
1: A Maro, možná jsi udeřil hřebík na hlavičku, protože to byla několika kilometrová rovná dlouhá jo. Jako cesta, jo. Tak říkám,
0: a pochybuju, že by ten člověk usnul teplem, protože v těch kamionech mají všichni klimošky. Takže tam nemáš, ty lidi tam nemají teplo, aby padali.
1: No, dívej, to je další věc. Možná měl šmakulátky, možná ne, ale já když potkávám tady ty šoféry, oni jsou tak vystresovaní, tak podráždění, nasraní prostě, jako jo, že jako kdysi dávno, jo, když jsem potkal kamionáka, tak jsem říkal, tak jsem málem zdravil, jako že prostě někdo, jako jezdí kamionem, jo, tím tyrákem. Dneska to jsou největší otroci. Honzo, jestli tě to baví, tak teda to si výjimka možná, jo?
0: Jako já o kamionákách nemám zas moc dobrý mínění, víš, ale takže já se bavím o tom ani určitě nechci mluvit, jo?
1: O nějakých 80 letech, jo, když jsem tam měl kamion, když ještě byly soběstačné města a vesnice a těch kamionů tolik nejezdilo. Dneska je víc kamionů, jak pomalu jak osobáku, jo?
0: Protože já vždycky říkám, když nic neumíš, tak děláš řidič. Jo, protože kdybys něco uměl, tak v životě tohle nemůžeš dělat.
1: Je tak?
0: No. Jo. Já to znám jako z vlastní rodiny, můj fotr taky byl kamionák. Mm-hmm. Ale nic jiného neuměl, prostě tupý zvíře. Takže já jsem na ně docela vysazený, na ty kamionáky.
1: Petro, já to znám ještě trošku jinak. Já to znám tak, že kdo nic neumí, učí. Kdo neumí učit, učí tělocvik.
0: Jo. Jo. A vem si, že ty kamionáci jsou ještě, bacha, ty jsou, to je jako s duchocema, protože on poslouchá non-stop to rádio, rozumíš? Takže on je non-stop programovaný.
1: No, člověče, to...
0: Jo. Takže to jsou největší konzumenti nesmyslu. S těma nemá cenu se debatovat, to je o ničem.
4: Já jsem se
0: takhle pohádal ze spoustu kamionákama. A to je můj syn, který dělá skladníka. Říká projekt kamionák, to je největší debil. Bohužel. Takže...
1: Petro, co ty jsi chtěla říct? Ať máš taky že prostor.
4: Že jsem už dávno přestala vlastně sledovat jako všechno, jako televizi, rádio, všechny, jako snažím se i všechny internety, vlastně já do dneška nemám ani Instagram, nic takového, jenom Facebook, jenom, ale to je jenom kvůli lidem, aby mi měli kam napsat někteří, když nechci dávat číslo a to je všechno. Jako no. A jsem za to strašně ráda, tyjo, že jsem se takhle rozhodla. Protože ty reklamy a všechno, to je fakt programování úplně neuvěřitelné.
0: Jo, ne, já to vím, protože on, když od rána do noci posloucháš rádio, jak ti tam furt do těch hlav ty nesmysly, no tak to na tobě musí nechat logicky zanechat nějaký ty špatný věci.
4: Mně přijde trošku, že pak ty lidi nejsou schopni právě tvořit.
0: Ne, oni nejsou schopni ničeho, oni nejsou hlavně schopni vlastního myšlení.
4: Taky.
0: Oni už nepoužívají to, co je vytvořil jejich mozek, ale to, co přebral jejich mozek z těch zpráv. Jo. Oni se nezamýšlí vůbec nad tím, co ti říkají. Jo, oni to říkali ve zprávách, tak to bude pravda.
4: No, to mě právě začalo vadit strašně na začátku, když jsem s tím přestávala, že všichni tomu věřili.
0: No, Jako já neboj se, já jich znám spoustu a to je katastrofa. Jako. Takže tady ty lidi, na tady ty lidi jsem já obzvlášť vysazený. Protože kdyby něco uměl, tak dělá rukama a má daleko lepší život, než jezdit jako pes někde v kabině. Jo, a přespávat různý po nějakých parkovištích, kde si to si, a celý život v hajzlu.
4: No, to je další
0: věc. Co to je za život, by tam nějak? Mít nula. Od rodiny seš v hajzlu, jo? Jo, ty vyděláváš prachy, no jo, jenom, že ty přijdeš, ty prachy rozfrcáš a zase musíš do toho kamionu. To je za život? To je typic, to je totál otrok.
1: Ale dobrovolně. Tak co?
0: No jasně, že dobrovolně, no. Všechno je dobrovolný ve finále. No,
1: přátelé, já tady mám komentář od písně. Ahoj všem, já bych všechny, kdo by mi ve 30 říkali, co mám dělat, co mám, nemám poslouchat, tak bych je poslala daleko. Ale on zase ptal, my mu neradíme, já to říkám po každý, my nikomu neradíme, nesměrujeme, ať si každý dělá, co chce, jako jo. Takže...
0: No, přesně.
1: Jako určitě, jako kdyby mě prostě tak někdo říkal ve 30, ale on se vlastně ptal, jo, ohledně těch peněz, ohledně účtu, ohledně banky, ohledně toho řemesla, jako jo, takže jsme mu to vysvětlili, že to se neslučuje s cestou živého muže, jo, tady to povolání.
0: No,
1: jednak není vůbec kreativní, kdyby aspoň teda, jak tam psal malíř pokojů, aspoň tam po tobě zůstane něco, jo, že tam vymaluješ, jo, nebo nějaký stavebník, budíš, jo, ale jako točit kolečkem, jo, to se fakt jako neslučuje.
0: Ne.
1: Myslím já. Ale Honzo, dělej si, co chceš, písem se ti tady zastala, nebo obecně, jo, že by si nenechala radit, takže znovu děkuju, připomněla mě, že nikomu neradíme, co by měl, či neměl. Tečka. Dobrý. Přátelé, já tady mám další videjko takový s názvem Vymilití mozek. Počkej, o čem to je? Já to vždycky nazvu.
2: Mnohým z vás se to nebude líbit. Ale tohle je třeba říct. Pokud si myslíš, že dřít 50 let nenáviděné práci, aby získal pár let takzvané svobody, když už si příliš starý na to, aby si si užil, že je to normální, vymili ti mozek. Tohle není život, chlape, to je past. Držíte ve škole 18 let ne proto, aby tě naučili myslet, ale aby tě vycvičili k poslušnosti. Tě hodí do práce od 9 do 5, která z tebe vysaje nejlepší roky tvého života. Na budování cizího snu. A důchod? To je jen mrkvička, kterou ti pověsí před nos, abys potichu seděl. Ale v tom je celý ten podfuk. V době, kdy jsi konečně svobodný. Tvé tělo je opotřebované. Energie na nule. A ty jsi příliš starý na to, abys něco dělal. A to není náhoda. Systém je navržen přesně takhle. Je stvořen, aby tě udržel unaveného. Udrého a příliš rozptýleného na to, abys viděl pravdu. A nejkrutější část, většina lidí bude do posledního dechu bránit. Ten samý systém, který je zotročuje. Protože je naučili nazývat to normálním životem.
1: Tak a o té únavě, takže pokud je člověk unavený tady z té dřiny prostě a z té marnosti, jako těžko se z něho stane živý člověk. Jako živý člověk bez náboje, bez energie zůstane otrokem. Navždy.
0: Přesně tak. Ale je to jejich cesta.
1: Je. A může mít papíry sebeurčení, kolik chce? Já jsem živý člověk.
0: Pokud nežiješ jako živý člověk, tak nemůžeš vykřikovat, že jsi živý člověk.
1: Maro a Petro, tady je jedno videjko. Existuje, já jsem to ještě nezjišťoval, já jsem to jenom nadaboval. Nějaký 9-stránkový důležitý dokument, nevím, o co jde. Jestli víš, tak...
2: Tento 9-stránkový dokument je hřebíčkem do rakve pro jakéhokoliv vládního aktéra, který překlicí své právní zástupce, dokonce i soudce. Zpochybňuje všechno. Autoritu úředníka, soudní moc. Dokonce i půdu, na které stojíte. Dotknou se vás bez důkazu. Páchají neoprávněný vstup. Stíhají bez právního základu. Páchají podvod. Vy jim toto doručíte, oni odstoupí nebo na sebe převezmou odpovědnost. To není právní poradenství, je to zákonná moc.
1: Tak, to bylo krátké videjko, takže mě by teda zajímalo, přátelé, i když jako zajímalo, jo, žádný takový dokument stejně asi nebude potřeba, jo, vypisovat úředníkům, nebo někam na soud, nebo někam prostě někde vést boj, ale jako takový dokument asi někde v Americe je, no, takže počkáme na Maru, jestli o tom něco ví, nevím, jestli to bylo videjko, Maro, od tebe, nebo jestli jsem to někde stáhnul. Nějaký dokument, jo, nevím, co to může být.
0: Ale nevím, ale lidi zkoušejí všechno možný, víš. Mm-hmm. Takže zkoušejí různý dokumenty, ale ty když pochopíš tu pointu, že ty s nima nemáš nic společného,
1: přesně tak,
0: tak jim nepotřebuješ nic vypisovat. Ne? Ale to jsou ještě ty lidi, kteří si jakoby bojejí a chtějí vědět furt ty odpovědi, víš?
1: Ano, teďka jsi mě připomněl jsi mě, my jsme teďka trošinku, možná by se vám mohlo zdát, že jsme trošku sjeli z cesty UCC a pátrání, ale mám človíčka jménem Robert, ano, který je perfektní angličtinář, takže přeložím je ten dopis určený komisařům, takže nepolevili jsme, jedeme dál. Akorát máme kolem toho hodně dalších aktivit, protože jak říkám, je to jenom berlička to UCC. Já to vlastně ani bytostně jako nepotřebuju, jo. Ale už jsme se do toho dali, tak zjistíme, jak to je teda, jo. To už jako dotáhneme pěkně, jo, tady tu káru, já jak to je. Ale
0: tady už to
1: úplně
0: to už nejzlobivější úředníky.
1: Ano.
0: Jo.
1: Ano. No.
0: Aby přišlo na ně pořádný kladivo, když už. Pokud si nedají pokoj.
1: Jo. Takže 9-stránkový dokument, možná to tam by šlo vyčíst, co to je, ale to zase je tam v Americe nějaký ten zákon, ale je to boj s větrnými mlýny, jako jo. Jako,
0: ne, to nemá smysl.
1: Pokud by to měl rozhodovat korporátní soud, tak stejně nedá zapravdu živýmu člověku. No.
0: Jak říkám, když jdeš k soudu, tak tu ráno nejsi živý člověk.
1: No přesně tak.
0: V ránu vystupuješ jako fyzická nebo právnická osoba.
1: Tak, a já tady pustím videjko, který se jmenuje Coram non iu, to jsem ještě neslyšel.
3: Váš soudce províže mé nařízení.
1: Soudci nemají žádnou pravomoc.
3: Nevěříte mi? Slyšeli jste někdy termín coram non iudice? Nečekávají, že to chytíte. Očekávají, že vejdete, uvidíte ruku, uslyšíte titul a řídíte se čímkoliv, co se v té místnosti děje. Ale v okamžiku, kdy pochopíte, co znamená coram non iudice, všechno se mění. Znamená to, že stojíte před někým, který nemá zákonnou pravomoc. Jednat jako soudce. Ve vašem případě nemožná nediskutabilní. Znamená to žádnou autoritu. A pokud není autorita, není soud. Žádný soud znamená žádné platné řízení. Každé rozhodnutí, každá hrozba je od začátku neplatná. Proto to důležité. Chtějí, abyste se zpochybňovali nadaci. Chtějí, abyste argumentovali detaily platby compliance. Ale skutečný problém je přímo před vámi. Kdo je ta osoba a kde to jejich autorita pochází? Protože pokud tato autorita není ustanovena, nic v té soudní síni nestojí. Takže místo obrany zpochybníte to. Dáte to do záznamu. A vynucujete tu jednu otázku, na kterou doufají, že se jich nikdy nezeptáte. Z jaké pravomoci v této věci jednáte jako soudce?
1: Tak, takže tady těch cestiček a berliček je určitě vícero. A já jsem se schválně podíval tady, co to coram non iudice znamená. A je to latinský před nepříslušným soudcem. Je právní termín označující řízení vedené před soudem nebo orgánem, který nemá pravomoc ani jurisdikci o dané věci rozhodovat. Jo? A takový rozsudek nebo úkon je od samého počátku neplatný, nicotný a v právním smyslu se na něj pohlíží, jako by nikdy neexistoval. Jo? Takže vidíme, že jako ti soudci, vlastně oni to ví, že nemají tady tu pravomoc, jo? Oni to vlastně nesou ani žádní soudci, ale bankéři vlastně, jo? Ale člověk to musí pochopit, jakože oni nemají, oni čekají, že tam přijde, že uvidíš ten talár, tu zrůdu v tom černém taláru, jo, prostě, a řekne, já jsem, a teďka řekne, že to svoje občanské jméno, asi jejich. Není uniku, ale nemají tu pravomoc.
0: Jo. To je všechno dělané podvodem na člověka. Jo. Protože on nemá žádný pravomoc nad člověkem, tady ten soudce, tady ten prašivec. Nemají. To jsou, jim bylo odebráno už dávno tady ty věci. A oni to de facto ani neměli ve skutečnosti. Ale jim bylo i Vatikánem odebráno prý to právo soudit.
1: Ano.
0: Jo. Takže oni všichni teď vystupují jako soukromé fyzické osoby. Proto oni to nemůžou podepisovat. Proto ty jejich rozhodnutí jsou neplatná a nepravomocná. Jakýkoliv.
1: Tak.
0: To, že skáčete na lep a říkáte, jo, to platí, no tak to už je váš problém.
1: Já si vzpomínám kdysi dávno, jak byli ti na těch vesnicích, ti richtáři, ti možná měli ještě jakýsi slovo, který rozhodovali ty sousedský spory a tahanice, jo? Ale to nebyl žádné soudce vlastně, jo? Ten neměl talár, to byl starosta, jo, richtář, takže možná tam to jeho slovo mělo váhu, ale myslím si třeba, že rozhodoval spravedlivě. A nebo už tehdy se nechal skorumpovat, zaplatit, kdo ví, jak to bylo.
0: Ale na to, každý... to bych moc nesázel, jo. Na
1: to. No jasně, protože... a to je takové,
0: že... Proč myslíš, že je u toho soudu ty váhy? To není o tom, o ty spravedlnosti na těch váhách. To je o tom, kdo tam přihodí víc peněz.
1: Ano, ano, takže už tehdy...
0: Proto
1: ano.
0: Jsou tam ty váhy, váhy váží zlato.
1: Mhm. Takže čím víc peněz, tím větší spravedlnost.
0: No.
1: Maro a Petro. Vlastně. Petra už tady asi teda zůstane. No. Nevadí. Ano, Petro, klidně hovoř. Děláš
4: jo,
1: něco?
4: No, jo, mě tak napadlo i k tomu, že ona ta latina, proč si asi říká mrtvý jazyk a používají jenom doktoři, právníci, filozofové a tak.
1: Aby jsme tomu nerozuměli.
4: Asi jo. Já jsem právě latinou prošla na zdravce, jo? Ty slova jsou složeniny vlastně slov.
1: To je umělý jazyk vytvořený. Pro ty právníky vlastně
0: korporátní. Latině říkají satanský jazyk.
4: Ano, tak jo. Knězi jim i vymítají.
0: Ale i angličtina je satanistický jazyk.
1: Ano.
4: No, to bych souhlasila, mě ta angličtina nejde.
0: To máš jako máš živý jako člověk, a human, a pak máš human being, nebo jak se tomu říká. Jo, a to už je ta lidská bytost. To už není ten člověk, ale. Nebo human being, nebo jak se to říká.
1: Human being.
0: Jo, protože v tom slovníku se píše asi o human being, než o human. V tom Blackovo právním slovníku.
1: Human being.
0: Jo? Takže human being už je někdo, kdo je pod církví. To je ta bytost lidská.
4: Jo, to se hrázná do všech poutů.
1: Teďka jsem četl, nebo jo. Jsem viděl, taky informaci jsem zaregistroval, že normálně v Bruselu, tady ta slavná Evropská komise a parlament, oni ještě mají další speciální angličtinu, protože to je sebranka z celého světa, celé Evropy, a oni se vlastně dorozumívají už jak opičáci, jo? To už vlastně nemá ani s angličtinou nic společného. To je něco, jak bylo dřív to Esperanto, nebo co, jo? Takže oni si vytvořili umělý jazyk, který je plný těch právnických sraček, kterým už nikdo nerozumí, takže oni tam ty hovada se prostě dorozumívají jenom mezi sebou tady tímto, jo? Takže nikdo s větším vlastně ani nerozumí.
0: No, přesně, a oni ti tady budou, tady ty tajtrlící politicky říkat, Evropská unie nařídila, Evropská unie nemá co nařizovat. To je společenství, to není nikdo ve finále. To je jenom hloupí lidi skáčou, jo, Evropská unie zařídila to, na to si ať si nařídil, co chtějí, to si můžou nařídit ve svém parlamentu tam, kde oni ordinují. Ale jinak oni nemají pravomoce vůbec na nic. Jo? Protože Evropská unie není země, to není národ. Jo? To je jenom banda skorumpovaných politiků, kteří by chtěli ty národy ovládat a zotročovat. A lidi se musí probudit, protože už zase tady šaškuju s nějakýma registrama psů, což je úplně směšný, jo. Což říkám zase nasrat.
1: Nasrat. Jo?
0: A lidi to tam píšou taky dobře, že nasrat. A říkají, prejedaj, přijde ten úředník, tak skončí zakopaný u mě na zahradě. Víš, už jsou lidi hodně nasraný.
1: No.
0: Takže jen do toho, jen tlačte na pilu a pak přijde pila si pro vás. No,
1: a od toho jsou taky ty naše pořady. Jako já, Ivaro, já ti řeknu, kdybych třeba neměl to vysílání, jako jo, občas, no nedělničky máme pravidelně, občas je tam ještě někdo, s kterým jakž tak jsou s ním, tak já bych taky nepotřeboval už asi ten internet a ty chytrý mobily a tady takový ty serepatičky, jo. Dobrý, to jsem trošku odbočil, ale Máme tady pátrače, evidentně, Romana, večeru, protože tady píše TUCC Connection. Jo, UCC Connection, jak se osvobodit od právní tyranie. Howard Freeman, tohle jste četli? Tak to nám, Romane, potom ještě napiš, teda, jestli to je nějaká kniha nebo nějaká publikace, která se týká UCC. Určitě by, já jsem to nečetl, já jsem ještě před půl rokem nevěděl, co to je UCC, jo. A tady ty knihy, o ty bych asi ani nezavadil. Takže když tak pošli bližší informaci. Dobrá, takže angličtina, jo, nebrat. Pojďme dál se podívat. Tady chlapec vysoudil za jeden den strávený ve vazbě v Americe, samozřejmě nezákonně, tak vysoudil Porsche, čověče, dívej se na to.
2: Nepředávejte svůj řidičský průkaz, tady a když se přečtete níže uvedené veřejný činitel, v podstatě to říká toto. Když mě policista zastaví, ztratím bramburky. Ale když mě policista zastaví, první věc, kterou udělám, že se ho zeptám, jaká je vaše pohotovost a jak vám mohu pomoci. A on si bude chtít říct o můj řidičský průkaz, pojištění nebo cokoliv jiného a já řeknu, no, než se do toho pustíme, potřebuji, abyste toto vyplnil. A vezmu ten list papíru, vytáhnu ho a podám mu ho. Než můžeme jít dál, musíte toto vyplnit. Jakmile si to přečte, už ho to upozorňuje, že si s ním nehrají. A pak otevřete knihu. A to je tak důležité. A zde je případ, který jsem vyhrál proti okresu Harris. Okresu Harris si vždy vymažu jméno, protože své jméno nedám, dokud mi neřeknete. Se nazývá, a policie to vždy nazývá, je to RAS. Jaký je váš RAS? Oni automaticky předpokládají, že jsem policajt, protože používám jejich žargon. A co RAS znamená? Důvodné artikulovatelné podezření, že jsem spáchal trestný čin. Dobře? Nemáte to? Dobře, jaký je váš SA? Jediný artikulovatelný fakt. No, vy to taky nemáte. Dobře, vy jste v podstatě řekl, že není důvod mě zastavit, protože jste neviděl žádný zločin. Dobře, zde je případ, který jsem vyhrál proti okresu Harris. Můžete vidět razítka a datum. A nakonec mi koupili z Brusu nové Porsche 911 Turbo, kabriolet s pohonem všech kol. Té, co mě zastavili a nechali mě strávit noc ve vězení. A tady je žaloba, kterou jsem pro všechny zpřístupnil. A můžete vidět, že je všechno dáno dohromady. A je to podepsané okresním prokurátorem a orazítkované, což dokazuje, že ten případ prohráli. A já jsem je zažaloval. A co jste vyhrál? $250,000 za noc ve vězení. A pak nejvyšší soud říká, že k řízení automobilu na veřejných dálnicích, lomítko silnicích, není potřeba žádný. Nyní toto vše je zdokumentováno. Takže to, co se nazývá stare decisis, rozumíte? Vedeme případ, který již byl vyhrán u nejvyššího soudu. A oni jsou v rozporu se svou úřední přísahou, když neplatí pozornost. Moje poznávací značka vám nedává a když se podíváte na moji poznávací značku, samotná značka říká, nesešlápni mě.
1: Tak, mě by zajímalo teda u jakého toho soudu, jestli u korporátního nebo nějakého toho obchodního. A vidíš to, že ty berličky jsou, že chlapec měl nachystaný papír, že mu ten fízl, jako, jestli podepsal nebo nepodepsal, že ho zastavil bez toho, aniž by on spáchal nějaké trestné činy. A oni nemůžou zastavit jenom tak silniční kontrola, jo, předložte legitimaci a blabla. On musí zastavit z nějakého důvodu, teda musí, může, jo, z nějak, jako pokud teda ten šofér, takzvaný údajný, jo, spáchá nějaké trestné činy. Takže berličky jsou, lidičkové se probouzí a chápou, jak na ně, což je dobrý.
0: Ale přesně to se děje

0: Halo, halo, halo, halo.
1: Halo, halo, dobrý večer.
0: Dobrý večer, zatím mě to nechce pustit. A nebo jo, tak jsme asi připojeni, tak to je nějaký divný. Ani to nezačalo hrát, tak jdeme na to.

0: Nuž, dámy a pánové, já vás tedy zdravím a vítám. A teď se možná trochu hlasitý, nevím proč, tak si dáme mikrofon kousek dál. Vítám vás tedy dnes v neděli 13. září leta páně 2029. Není to náš kalendář, ale gregoriánský, to si musíme uvědomit. A poznamenám na začátek zase, že ničemu zde nevěřte, všechno si prověřujte v úvozovkách z několika nezávislých zdrojů. A s tím, že válka je vůl, samozřejmě a zabíjení lidí lidmi je svinstvo. Já vítám našeho hosta, váženého inženýra Jaroslav Tichý, hezký večer.
1: Hezký večer vám, pane kolego, i vám, vážení posluchači.
0: No už a my se s panem inženýrem dneska koukneme na to komentované zpravodajství, tam bude Ruská federace, Ukrajina, Arabský poloostrov, iránský konflikt zvlášť, informace z USA, aktuality z Evropské unie, novinky odjinout, covid, kočkování, následky a zajímavosti z domova, no teda je to hodně. A pak se koukneme zhruba ve 8:45 na tematické okénko, které zní dlouhá cesta dovnitř a krátká ven. Tak, pane inženýre, asi můžeme na to. Vrhněme se střemhlav do toho míru.
1: Malou poznámku na začátek si dovolím. Nám se taky stává, když nám někdo říká, a kdo kontroluje ty vaše zprávy?
0: Jo.
1: A já říkám, no přece to máte vy všichni, vážení diváci a posluchači. Všichni máte. Právě tím nevěřte, kontrolujte si, dívejte se jinam, srovnávejte, přemýšlejte, dělejte si závěry. A také si dělejte závěry z těch, které jsou, jak často zjistíte, manipulativní. Tak i jako na ty si dávajte pozor a umějte si to vytřídit. Takže tolik ode mne ten začátek. Pojďme na zprávy z Ruské federace. Udál se toho hodně poměrně. Tady v podstatě, jak ukázala ta cesta, nebo ta návštěva těch dvou vyslanců, tedy amerického prezidenta do Moskvy, tak dneska už je situace taková, že Rusko se jde svojí vlastní cestou a v podstatě ty různé nápady, které s kterými pořád přijíždí, ta americká strana, tak už jaksi nejsou moc brány v potaz, protože tady sice ten mír přijde, ale ne tak, nebo takový, jak ho hledá Západ. Takže ten konflikt zatím pokračuje. Rusko zatím na tom bojišti se samozřejmě cítí sebevědomě. Ty ukrajinské útoky, drony jsou sice jaksi citlivé, způsobí určité škody, ale jak říkají třeba i ti vojenští experti, jako je Scott Ritter nebo Douglas McGregor, z 90% třeba ty útoky, které byly třeba ta ropná zařízení, a ty plynovody už jsou zase opraveny a tak dále. Takže ty drony, v každém případě i pouhými drony se válka vyhrát nedá, protože to u nich nemůžete obsadit fyzicky území ani posílit jako řady teda těch ozbrojených sil, takže navíc tady ta ruská protivzdušná obrana se stále více a lépe tedy s těmi útoky dronů umí vypořádat. Takže to je asi na ten začátek.
0: Dobře, koukneme se na druhou. A Sergej Viktorovič Lavrov, ten měl něco naznačit, nebo konkrétně říci, že Ukrajina jako taková už neexistuje, jdem se na to kouknout. Mluvil tedy o ztrátě všech atributů Ukrajiny, které vedly k jejímu uznání za nezávislou v roce 1990. Cituji, tedy ruského ministra zahraničí. A vy nevznikla mílka. Ukrajina, kterou jsme kdysi uznávali jako legitimní sílu v globální politice, už neexistuje. A to je fakt. Ukrajinská sovětská socialistická republika už neexistuje. Nezávislost dnešní Ukrajiny jsme uznali na základě deklarace nezávislosti z roku 1990. Přijala ji nejvyšší rada a ukrajinský parlament, které vyhlásili, že ukrajinský stát se zavázal být a zůstane nejaderným, neutrálním a nezúčastněným. Teď se všechny tyto tři služby jednoduše ignorují. A Zelenský začátkem roku 2022 veřejně vyhlásil, že, cituji, jsme udělali chybu, když jsme se vzdali jaderných zbraní. Takže mnozí politici začali vážně naznačovat, proč by se neměli využít vědomosti a technologie v podstatě vyvinuté během sovětské éry na návrat k tomuto statusu, tedy jadernému statusu. Už ani nechci hovořit o NATO. Stále vyhlašují, že členství v NATO a Evropské unii zaručí jejich bezpečnost. Evropská unie je vojenský blok, stejně jako NATO. Odteď jsou všechny ty charakteristické znaky proklamované základy ukrajinského státu, které nám umožňovaly uznat ho za nezávislý subjekt v mezinárodních stazích, tak jsou všechny pryč. Uzavřel tedy Sergej Lavrov. No.
1: Možná k tomu jednu poznámku. Já jsem někdy takový detailista. Vzhledem k tomu, že Ukrajina nemá dodnes vytyčené řádně své území, nemá ho odsouhlasené se svým sousedy, nemá ho zapsané u OSN, tak jí chybí jeden ze základních atributů, aby se vůbec mohla považovat za stát. To je fakt, to jako může se to někomu líbit, někomu nezdát, ale toto je jako z hlediska mezinárodního práva ten nepopiratelný fakt. Čili myslím si, že ta vstřícnost z ruské strany, jak v roce 90 teda tu Ukrajinu uznali jako nezávislý stát, tak si myslím, že to trošku přepískli. Možná, že kdyby tomu tak nebylo, tak dneska by to bylo taky trošku jinak. Faktem je to, že když to takhle vememe, tak se pořád válčí na ruském území. To je ruské území, protože od doby Sovětského svazu tam nikdo tu mapu vlastně a těch území zapsaných u OSN nezměnil. To je jako realita toto. No, pojďme dál, pojďme na další zprávu. Nepřátelské vlády podle žebříčku. To je velmi zajímavé. Srpen ochladil evropský militarismus. Jak je na tom Česko a Slovensko? No, je to teda podle deníku Vzgliad, tedy, který uveřejnil teda svůj srpnový žebříček nepřátelských vlád. A říká se v něm, že po tom červencovém vrcholu se úroveň konfrontace mezi evropskými zeměmi a Ruskem výrazně snížila. Odborníci to připisují neúspěchu letní eskalační strategie. Zvýšený tlak na Moskvu nepřineslo očekávané výsledky a ruské zpravodajské služby a armáda přiměly Evropu pozastavit své kroky a přehodnotit další postup. Ten článek je samozřejmě delší a to, co vás bude zajímat, tak tady se hovoří samozřejmě o tom tlaku a o tom, že tato strategie soudě podle prohlášení evropských politiků byla vnímána jako úspěšná a tak dál. Finský prezident Alexander Stubb už v červenci uvedl, že Ukrajina vede na bojiště a vyzval k pokračování ve zvyšování tlaku, jak uváděl Financial Times. Současně došlo k nárůstu zadržování plavidel stínové platily, mám na mysli teda té ruské. Rada Evropy obvinila Moskvu z organizování kybernetických útoků, na to se dohodlo na přidělení 70 miliard euro Kyjevu do konce roku a tak dál. Pak probíhala 40-denní kampaň, ta nepřinesla očekávané výsledky. V polovině července FSB narušila operaci Web 2.0 a v srpnu ozbrojené síly Ruské federace zahájily rozsáhlé odvetné akce od úderu na různé cíle v Kyjevě a okolním regionu až po blokování přístupu k Ukrajině k moři. Takže oni potom, ta Evropa poněkud vystydla. Tady stojí ještě za zmínku, že Itálie, která byla dříve v hodnocení pozadí, tak se náhle dostala v srpnu na první místo z 80 bodů ze 100 možných. A během uplynulého měsíce se stala jedinou evropskou zemí, která zadržela pravidlo údajně patřící ruské stínové flotile. To je teď už to překonali nově Norové zase, ale na Špicberkách, ale to je o jiném. To je. Takže se podíváme na rating těch nepřátelských vlád, tak tam vede Itálie, má 80 bodů. Na druhém až pátém místě z 75 body je Německo, Litva a Finsko. Třetí místo obsazuje Spojené státy, Litva a Francie. Na čtvrtém je Polsko, Rumunsko, Česká republika, Británie a Kanada. Na pátém je Holandsko, Estonsko, Norsko. Na šestém je Belgie, Dánsko, Španělsko, Slovinsko a Švédsko. Na sedmém je Rakousko, Bulharsko, Maďarsko, Řecko, to se divím, Irsko, Lucembursko, Malta, Portugalsko, Chorvatsko. Je tam také Nový Zéland, ještě dopsán. A na osmém teprve je Slovensko, Austrálie, Albánie, Island, Severní Makedonie a Černohorsko. Devátá je pak Kypr a Švýcarsko a desátá je Lichtenštejnsko a Japonsko. Takže to je rating nepřátelských vlád za srpen. Když se podíváme index vojensko-politického nepřátelství, tak tam je 30 bodů Itálie, Kanada, Norsko, 25 má Německo, Litva, Rumunsko, Finsko, Francie, 20 mají Spojené státy, 15 má Albánie, Británie, Dánsko, Island, Španělsko, Litva, Polsko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Černá Hora, Česká republika a Švédsko a 10 bodů má Austrálie, Rakousko, Belgie, Bulharsko, Maďarsko, Řecko, Irsko, Kypr, Malta, Lucembursko, Holandsko, Nový Zéland, Portugalsko, Chorvatsko a Estonsko. To je zajímavé, že to Estonsko má poměrně málo, i když tedy tam se ozývalo dost. Takže oni říkají, hlavním výsledkem srpna proto není jen přestávka, ale zhroucení předchozích kalkulací evropských politiků. To je to, o čem jsem hovořil, když se domnívali, že zvýšení tlaku přiměje Rusko k ústupku a nestalo se tak. Je tady ještě index sankce, toho sankčního a ekonomického tlaku, tak v tom vede Itálie, 20 bodů. Je tam dále Rakousko, Albánie, Belgie, Bulharsko, Británie, Maďarsko, Německo, Řecko, Dánsko, Irsko, Island, Španělsko, Kypr, Litva a Lotyšsko. A 10 bodů tam má Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta, Holandsko, Nový Zéland, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Amerika, Spojené státy tedy, Finsko, Francie, Chorvatsko, Černá Hora, Česká republika, Švýcarsko, Švédsko a Estonsko. Takže tolik, abychom viděli, jak si jako stojíme. Pak je tam samozřejmě ještě index diplomatického nepřátelství a podobně, kde ještě to proletíme, jenom 15 má Austrálie, Litva, Lotyšsko, Polsko, Holandsko, Rumunsko, Finsko, Česká republika, tady jsme v čele, Estonsko a Japonsko a 10 bodů méně, teda má Rakousko, Albánie, Belgie, Bulharsko, Británie, Maďarsko, Německo, Řecko, Dánsko, Irsko, Island, Španělsko, Itálie, Kanada, Kypr. A dále je tam Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta, Nový Zéland, Norsko, Portugalsko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Spojené státy, Francie, Chorvatsko, Černohorsko, Švýcarsko a Švédsko. Všimněte si, že všude tady v těch hodnocených kritériích Spojené státy zdaleka nevyčuhují. Že se tam jak trotlové se tam do toho honem nadspali všude jako evropské státy snaživě. A to ty Spojené státy z toho konfliktu, který v podstatě kdysi oni rozjeli, tak se z toho vycouvávají, nechávají v tom Evropu, která to ještě navíc bude celé financovat. A ještě je hrozí, že teda bude zatažená teda válka až teda sem do Evropy. Takže tolik teda tady k tomu jenom v krátkosti a pojďme asi dále.
0: Dobře, dobře. A 6. tedy to bylo minulou neděli, ruský prezident tedy tiše spouští arktický ropný gigant a jmenuje se to Vostok Oil, tedy východní, řekněme, ropa nebo olej, no, v angličtině. Při plné kapacitě by tento obří ropný klastr mohl představovat a více než 20% ruské těžby ropy a těžit více ropy než celý evropský kontinent. Rusko tedy zahájilo přepravu ropy ze svého obrovského klastru Vostok Oil v Arktidě, projektu připomínajícího gigantická ropná naleziště, která ve 20. století proměnila světový ropný průmysl. Ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin oficiálně zahájil tedy provoz Vostok Oil 6. září a jinak ten tankerový terminál, který je na obrázku, se jmenuje Buchta Sever. Tak. Zase ekonomická rána nám.
1: No, už tam někam na tu Arktidu, už tam letěl dron a už tam bombardoval ukrajinský, údajně ukrajinský dron, ovšem no. Dron, který letí asi, jak říkali, asi 3,5 tisíce kilometrů, tak to jedna paní povídala, to určitě není ukrajinský. No, pojďme dále, další zpráva hovoří o tom, že Moskva použije zimní raketu Orešník, protože Zelenský se dostal do slepé uličky. Charkov už je v dosahu msty, to jsou, myslím, ty veliké houfnice. Teď se tady uvažuje o tom, jestli Lukašenko bude mobilizovat a tak dále, a tak dále. Těch zpráv je hodně. V každém případě skutečností je, že v běloruské armádě probíhá rozsáhlá reorganizace. Tady rada přiznala, že Ukrajina nedosáhne míru bez odstranění Zelenského. Takže a teď je otázka, jestli začne útok na Charkov ještě před koncem roku. No všechno se k tomu asi chystá, protože Charkovu se ruské jednotky blíží. Poslanec ukrajinské věrchovné rady odhalil tvrdou pravdu o Zelenském. Konkrétně se jmenuje Artyom Dmytruk, který ho ovlivnil z toho, že chce pokračovat ve válce a na svém kanálu se podělil o tuto odvážnou myšlenku. A on říká, klíčové řešení, bez něhož se nepřiblížíme k míru, je odstranění Zelenského režimu. Musí být odstraněn. Dokud se tak nestane, naši lidé budou dále umírat. A tento politik se domnívá, že Spojené státy, Rusko a Bělorusko musí nyní spojit své úsilí kvůli jednomu hlavnímu cíli odstranit zločineckou elitu v Kyjevě, vytvořit prozatímní vládu a zastavit krveprolití. Říká, jsem přesvědčen, že pokud budou splněny všechny tyto podmínky, ruská armáda zastaví bojové operace, je nutná přímá spolupráce mezi Kyjevem, Minskem a Moskvou. Jinak tady jenom připomíná se v tom článku, že Zelenského mandát skončil oficiálně 20. května 2024, čiže on více jak 2 roky přesluhuje takzvaně. A země jednoduše zrušila volby s odvoláním na válečný stav a všeobecnou mobilizaci. Takže on, Zelenský, bude mít samozřejmě zájem dál to prodlužovat, protože v momentě, když by tam došlo třeba k zastavení akcí a byly volby, on zvolen nebyl, tak se obává tedy, jak dopadne on jako osoba. Takže to bude natahovat. On říká dále, ztrátu moci Zelenský riskuje vlastní život. A ta státní duma mezi tím prohlásila v Moskvě, to je státní duma, že Moskva použije raketu Orešník v reakci na teroristické útoky Kyjeva. Zelenský se tak dostal do slepé uličky. Nedávné údery na Soči a Novorosijsk znovu ukázaly, že Ukrajina se neštítí zabíjet civilisty. Oni vyložení cílně zabíjet civilisty, protože podle toho hesla, že jako zabijte Rusy, hlavně teda ty Rusy zabít. Takže oni zabíjejí jako prostě a i těmi drony, oni to směřují normálně na civilní obyvatelstvo. Takže tady to vypadá, jak říká zase člen výboru,

0: Na tuto otázku se odvolal tedy během svých prohlášení novinářům na okraji summitu BRICS v Novém Dýlí, což bylo 11. září, tedy v pátek, kde porovnal ceny s cenami, které za Rusko nebo Rusku dříve zásobovaly evropský trh. Říká, prodávali jsme jim plyn za $150 za 1000 kubických metrů. A oni říkali, je to velmi drahé. No a teď platíte $1000. A protože sklady máte v Evropě prázdné, v zimě to bude $1500, takže dostali jste, co jste chtěli. A podle ruského prezidenta jednou z hlavních chyb Evropy, a to tady říkáme dlouho, bylo odklonění od dlouhodobých plynových kontraktů, v nichž byly tedy ceny z velké části vázány i na cenu ropy. Takže ruský prezident argumentoval, že evropské země tehdy preferovaly systém založený více na akciovém trhu a spotových cenách, a protože věřili, že jim to umožní získávat plyn levněji. No a zase jsme se střelili do nožičky, dámy a pánové, a je nám to jedno.
1: Tady je důležité si uvědomit jednu věc, oni... Zatím ještě, že teda tady ty ceny nevlítly takhle dramaticky, toho plynu nevlítly takhle dramaticky nahoru, tak je to proto, že se to vlastně ještě čerpá z těch zásobníků za staré ceny, ale teď na zimu bude prostě potřeba doplnit a už to bude ty nové ceny a to bude šupa, to bude zvýšení cen, to je prostě potřeba s tím počítat. Tohle to přesně, nebo něco podobného, teďka probíhá ve Spojených státech s tou ropou, s tím benzínem, kdy teda teď to jde nahoru, už je tam cena dvojnásobná, oproti tomu, když teda Trump nastupoval a sliboval, že to ještě sníží, tak je tam cena dvojnásobná a bude hůře, protože taky oni vyprázdňují zásobníky a ještě se snaží tedy ne za plnou cenu, ale za tu, řekl bych, napůl dřívější, ne úplně, ale napůl dřívější cenu, to tam jdem dávat, aby zmírnili teda ten cenový nárůst dočasně a nespokojenost obyvatelstva, zvláště teďka před volbami. Nicméně za chvilku budou zásobníky prázdné, no a pak to přijde, pak přijde velký náraz. Pak přijde velký náraz, my se k tomu dostaneme ještě dál v souvislosti s Huty a tak dál, protože tam se pečlivě zavírají díky Hutium, tak se tam zavírají další prostě možné způsoby odvozu ropy a plynu prostě tam z této končiny. Čili už to není jenom hormuzský průliv, ale už je to i tedy tím Rudým mořem a tím průlivem Bab al-Mandab. A k tomu se dále dostaneme. Takže to jsou zprávy z Ruské federace, pojďme teda hned na Ukrajinu, je toho dost těch zpráv. Tady první zpráva hovoří o tom, že Rusové obklíčili tak sever Charkova, no to je ta oblast u Charkova, v kotli jsou tam tisíce vojáků. Tento bezprecedentní manévr, že přivedl zelenského armádu tedy tam, v těch místech jako na kolena. Je tam v obklíčení asi 1700 příslušníků ozbrojených sil ukrajinských a ty jednotky ruské pokračují vlastně v utahování toho kruhu nebo té smyčky, chcete-li, kolem toho ukrajinského uskupení, jako známilo ruské ministerstvo obrany. Toto je zpráva z 8. prosím, to je z úterka. Takže už to, ono to, se to vyvíjí, ono to pokračuje dále. Jinak zatím tedy aspoň v tu chvíli se ukrajinské jednotky zatím nepokusily o organizovaný průlom, tedy nebo průnik tedy z toho obklíčení. Takže se uvidí, jako co dále jako tedy bude, jak se to dále bude vyvíjet. Takže samozřejmě budou chybět zásoby, bude chybět munice, nebude palivo, nebude jídlo, nebude a tak dále, a tak dále. Takže to jaksi bude velmi pro ně složité tedy, pro ty obklíčené. A jinak tedy se hovoří dále ještě o den později o obklíčeném ukrajinském uskupení mezi směry Volča a Veliký Borluk. Takže to ještě jaksi, toto obklíčení ještě jaksi tedy dokonává. Takže toto je zatím asi všechno. Pojďme dál na další zprávy, protože je to hodně a nemá cenu to nějak detailně rozebírat.
0: Tak, Kyjev.

0: prý vydírá západní partnery, a to údery na tankery v Černém moři. Zvyšují prý útoky VSU, tedy nebo spíš OSU, ozbrojené sebranky Ukrajiny, mají dosáhnout zvýšených rází, a to amerických zbraní a evropského díky financování. Do konce července byl námořní obchod na Ukrajině prakticky zablokován. Kyjev nemůže zajistit ani vývoz svých obilovin, ani dovoz zbraní a ropných produktů. A takový byl nečekaný výsledek 40-denní nátlakové operace na Moskvu, kterou letos v létě provedla junta Zelenského. Důvodem námořní blokády byly odvetné akce ozbrojených sil Ruské federace za údery proti námořním lodím a tankerům směřujícím do nebo z Ruské federace, a to přes Černé a Azovské moře. Zdálo by se, že stačí zastavit údery ukrajinských dronů na ruské přístavy a lodě, které je obsluhují, a požádat o zrušení blokády a obnovení námořního obchodu s Ukrajinou. Kyjev však vytrvale pokračuje ve svých útocích dál. Zvláštní pozornost je totiž věnována tankerům přepravujícím ropu Kaspického ropného konzorcia. A to totiž není ruská, ale kazašská ropa, která pouze tranzitem prochází ruskými přístavy. A více než 82% kazašského vývozu ropy prošlo v roce 2025 právě tím Kaspickým ropným konzorciem, což představovalo téměř 65 milionů tun ropy. A my víme, že když to tam dělali, tak mají v tom i penízky Američané, myslím, a hned přišlo pokárání Ukrajině.
1: Oni tam mají asi minimálně 50% podíl, takže dokonce jim tam potápěli nějaký tanker, který teda jako byl ten v podstatě sice jakoby takzvaně stínový, ale byl americký, bez americkou ropu, takže ropu tedy, kterou tam odvážela Amerika. Pojďme na další zprávu. Ta je z Polska a má zajímavý dotaz nebo názvu. Proč Ukrajina nemá šanci na vítězství v současném politickém systému? A jak vede válku s minami, které nevybuchnou také? Takže byly provedeny tajné audity, které zveřejnil The New York Times, a ty ukazují, že čím dneska vlastně Ukrajina dnes prochází, a jak modernizace probíhá v době, kdy Západ utrácí obrovské množství peněz, aniž by myslel na své vlastní zájmy nebo na zájmy svých občanů. A podle interních auditů ukrajinských institucí, které získal The New York Times, tak popisují druhou stranu téže války. V roce 2024 zanechali podvody, korupce a zneužívání při uzavírání smluv v kapsách ukrajinských oligarchů asi 1,2 miliardy dolarů. Toto jsou závěry důvěrných auditů státní kontroly a vnitřní kontroly ministerstva obrany. Více než 700 stran tabulek a připomínek za roky 2024-2025. A ta agentura pro obranné nákupy se k této záležitosti nevyjádřila. Ten její ředitel Arsen Žumadilov rezignoval těsně před zveřejněním článku, pro jistotu asi. A žádný z zaměstnanců se nerozhodl tato schémata praní špinavých peněz vysvětlit nebo objasnit. Prostě je to logické, báli se. A jinak to teda vypadá stejně, ale ve stejném formátu je to, všude se zmiňuje fakt, že to je prostě chaos válečného období. A víš to, nedávný válek, však takové případy padělání peněz dosud nebyly zaznamenány. A tady jde o padělání peněz, tady to je asi špatný překlad. Tady je to spíše zneužití peněz. Protože pouze, tady říká, že pouze Ukrajina v současnosti známa svou obrovskou skupinou zkorumpovaných občanů. Tam pak jako změnil další výrazný případ Pavlohradská chemická továrna, její ředitel Leonid Šimán, armáda obdržela asi 233 tisíc vadných min, téměř polovina mi nevybuchla. Šimán už tehdy byl v centru pozornosti protikorupčních úřadů s pověstí o pronevěře a podvodech. Takže vidíte, takže smlouva s továrnou na 280 milionů dolarů byla podepsána, ale tím, co byl propuštěn na kauci. Takže vidíte, že prostě tam se krade jako opravdu velkém. Pojďme dále.
0: Tak, dále se mrkneme nad Kramatorsko, co jsou vůbec zprávy z fronty. Tak, byly zasaženy dílny vyrábějící ukrajinské střely s prochou dráhou letu Flamingo. To bylo tedy v kyjevském závodě železobetonových konstrukcí číslo 1, kde se vyráběly bojové hlavice pro ukrajinskou střelu s plochou dráhou letu FP5 Flamingo, takže to je přímo ta kopie v uvozovkách té francouzské, že ano. V tomto bývalém civilním podniku kyjevské úřady organizovaly nejen montáž bojových hlavic, ale také výrobu součástí pro bezpilotní letouny dlouhého doletu. Nuž, příslušníci FSB zadrželi agenta ukrajinské rozvědky, 21letého občana Moldavska. Ten je podezřelý z pokusu o atentát na generála v Engelsu v Saratovské oblasti. Ukázalo se, že sabotér je jménem Nikolaj Čočiu, kterého SBU naverbovala už v roce 2025. Vojenský reportér o tom informoval na svém blogu s tím, že mu měli slíbit tedy samozřejmě Ukrajinci z SBU 70 000 dolarů, možná je i dostal. Dále, letecké bomby narušují logistiku. Ruská armáda pokračuje v systematickém ničení dopravních tepen ozbrojených sil Ukrajiny v oblasti Donbasu. Nad Kramatorskem stouply po přesných zásazích černé sloupy kouře. Piloti ruských leteckých a kosmických sil použili 1,5 tunové vysoce výbušné letecké pumy FAB-1500 ke zničení klíčových mostů. Nuž, a co tu ještě máme? Poslední zprávička rychlá. Vstal z mrtvých a přivedl zajatce. Ruského pěšáka s volacím znakem Běreza už jeho spolubojovníci v duchu pohřbili, ale on se nejen živý vrátil do zákupu, ale také přivedl zajatého útočníka OSU. Bojovník s volacím znakem Kuliaba ze skupiny Vojsk Východ tento příběh pak vyprávěl novinářům RIA Novosti, takže je to tady na cz24.news celý takovýhle soubor ke čtvrtku 10.
1: Já mám ze čtvrtka 10. také zprávu. Ta hovoří o tom, že podmínky, že jsou tedy ty rusko-ukrajinské, že jsou samozřejmě horší, než byly předtím pro Ukrajinu, že bylo rozhodnuto vzdát se Donbasu, přesunuté jednotky drapatého byly obklíčeny. Pojďme se na to podívat v krátkosti. Tady je oznámen další krok eskalace, že tady zřejmě ukrajinské hlavní město, že tady na něj bude podniknut útok. Frontové jednotky opouštějí Donbas. Teď tady se dává jako možnost, nebo zatím jako otázka, jestli asi továrna Volkswagenu, která tam je, takže bude přecházet asi na výrobu raket pro Zelenského. Nevím, jestli teda je to továrna, která je v Německu nebo na Ukrajině, to mi tady z toho nevyplývá. V každém případě v noci na to 10. Kyjev opět zasáhly ruské rakety a drony. Byl zasažen sklad v Solomianském okrese, kde vypukl požár. Další série výbuchů následovala 15-20 minut později. Byly také zaznamenány výbuchy v Borispolu. Tam je letiště jedna, která s poškozením průmyslových objektů, ty jsou země poblíž. Dále ve Fastivském okrese Kyjevské oblasti, v Brobarech, Vasilkivu, kde je také vojenské letiště, v Bučanském okrese a tak dále. Takže těch úderů bylo něco více. A je to způsobeno tím, že Rusové zdvojnásobili úsilí zaměřené na cíle, které zásobují ukrajinské síly. A je to signál nejen pro bankovou, také pro západní ty kurátory, že je čas zasednout k jednacímu stolu, jinak bude Ukrajina proměněna v trosky. Takže takto. Tam uvádí třeba jenom, že počet úderů těmi bombami KAP, jenom ty Doněcké lidové republice, už překročil stovku. A v kombinaci s rostoucím používáním dronů a střel s plochou dráhou letu, tak se bude brzy ta pozice kyjevského režimu každým dnem zhoršovat, jak uvádí. Jinak ten Donbas je tedy ze strany těch Ukrajinců postupně opouštěn.
0: Dobře. A teď tu máme zprávu den předtím z 9. To byla středa, skupiny Vojsk Sever úspěšně uzavřeli prý kruh kolem kotle ozbrojených sil Ukrajiny u Volčansku a měli se připravovat i k obklíčení tedy Orechova. Tak se na to jdeme kouknout. Jednotky Vojsk Sever se přebrali kontrolu nad obcemi Dolgen, Dolgenkoje a Berezniky v Charkovské oblasti celkem bylo podle předběžných údajů získaných za posledních 24 hodin vytlačeno nepřátelské vojsko z území o rozloze 13 skoro a půl tisíce kilometrů. Ne, 13 a půl kilometrů čtverečních, ne tisíce, omlouvám se. Tak.
1: To u mě jenom Hutijové teďka, ty to dělají tisící kilometrech, k tomu se dostaneme. Ale tam je poušť a tam je to jiný.
0: Tak, tam to jde rychle. Takže v noci 9. září provedly ozbrojené síly Ruské federace odvetný úder za použití vysoce přesných UAVček, tedy bezpilotníků a protiletadlových raket proti ukrajinské logistické, přístavní a průmyslové infrastruktuře. Hlavními cíly byly významné logistické uzly a zásobovací sklady v Dněpropetrovsku a Charkově, jakož i přístavní terminály a energetická zařízení v Mykolajivu a Kyjevě, kde byly hlášeny rozsáhlé požáry a výpadky elektřiny. Cituji, jsme přesvědčeni, že vítězství v konfliktu na Ukrajině je velmi blízko. To uvedl tedy Dmitry Peskov, tiskový mluvčí ruského prezidenta, a to na briefingu pro novináře před summitem zemí BRICS, který zorganizovala agentura Sputnik. Mírové podmínky pro Kyjev by navíc mohly být v budoucnu ještě horší, to už jsme tady měli. Zajímavé je, že mnoho ukrajinských médií toto prohlášení citovalo, aniž by ho komentovalo. A já jsem si všiml, dámy a pánové, Tomáš Lukavec, Zákony bohatství, má rozhovor s nějakou paní ukrajinskou a krátké asi 10-minutové video se objevilo na Facebooku, tak si to poslechněte z pohledu paní, co je Ukrajinka a je to velice zajímavé, jo? O tom konfliktu doporučím to. Já zkusím to ještě tady vyhledat a zkusím to dát do popisu, abyste se na to mohli kouknout. Na Facebooku to někde bylo. Tak asi můžeme dál.
1: Půjdeme dále. Další zpráva hovoří o tom, že Ukrajina zůstává tedy bez klíčové obrany. Dochází ke kritické situaci s raketami Patriot. Jinak víte, že ty Patrioty stejně některé ty ruské rakety nejsou schopné zadržet. A Ukrajina vyčerpá ty americké zásoby a Washington čelí problému s doplňováním. On nemá ani sám. Chybí mu všude, chybí mu i na Blízkém východě na ochranu těch svých základen, které ještě nebyly rozbité. Chybí mu pro Izrael a tak dále a tak dále. Takže tady vlastně jsou to, jak oni uvádí, jediný druh raket teda v tom americké inventáři, který dokáže spolehlivě zastavit balistické rakety, jak řekl pro deník The Guardian v Serbii Bezkrestnov, poradce Volodymyra Zelenského pro obranné technologie. No já si myslím, že moc ne, protože jestli tam střílejí 4 a ještě se netrefějí a podobně, tak si myslím, že až tak jako moc ne, ale některé ty ruské rakety už vůbec ne, jako je Orešník a podobně, jak tam vůbec ne. O Sarmat, tak to určitě ne. Ale říkal, že si není jistý ten dotyčný poradce, zda ukrajinský prezident dokáže získat dostatek raket ze zahraničí, aby se předešlo krizi. No nedokáže, protože oni nejsou. To přece jako poradce musí vědět. Ale říkal, že minulý měsíc Zelenský říkal, že na zimu, že chce 300 raket Patriot. Tak to se nezdraví. Ukrajinská poslankyně Anna Skorochodová už označila tady ten obrázek té protivzdušné obrany za katastrofický a uvedla, že ozbrojené síly přestaly zveřejňovat počet střelných raket. To je to, o čem mluvím, protože oni na jednu ruskou, tak oni vystřelí 4x, ještě se netrefějí, anebo jsou to jenom takové ty makety, na které oni vystřílejí vždycky zásoby a pak teprve přijdou teda ty natvrdo, teda ty, které jaksi udělají potom škodu z té ruské strany. Takže jinak tedy ten Zelenský řekl, že tedy ty zásoby těch takzvaných stíhacích raket, teď co uvádí, to je teda těch antiraket, těch raket proti těm, co letí z té ruské strany, takže jsou 2,5x nižší než v roce 2025. No to je tím, že nejsou. Že nejsou, že nejsou Američané schopni tak rychle vyrábět. A teď jako říká, že teďka je to válka teda infrastruktury, to říká ten Bezkrestnov, v lidským novinám a dodával, že Rusko by mohlo odpálit více než 100 balistických raket měsíčně a předpověděl, že Ukrajina bude útočit na Rusko stále častěji hlubokými údery, Máme si od našeho prezidenta zvýšit počet útoků na 1000 denně oproti současným čínstvům, ale to mohou dělat jenom drony, protože nic jiného nemají. Pokud teda ty drony budou mít a budou mít na ně peníze. A, takže ten tlak na ty patrioty sá až za hranice Ukrajiny a je to také americkým průmyslovým problémem, který tedy ještě zintenzivní ten konflikt s tím Iránem, pochopitelně, protože část je potřebují tam. Takže deník Washington Post v srpnu informoval, že Pentagon požádal americké obranné firmy, aby rychle zvýšili výrobu a dodávky zbraní, včetně munice, a která je extrémní nedostatek kvůli válce s Iránem, přičemž se odvolal na memorandum ministerstva obrany, které získal. Tady je důležitá vidět jedna věc. Ona, někde oni mají třeba i na té Ukrajině, jim zůstaly patrioty, ale oni ty patrioty nemají čím střílet. To znamená, oni mají zařízení, ale nemají munici. No, oni nemají ty rakety jako takové, které se do těch odpalovacích zařízení tedy dávají. A deník The Post a následné zprávy zdůraznili, jak rychle se zásoby vyčerpávají. No ano, to je, protože uváděli, že v průběhu prvního měsíce války v Iránu Spojené státy odpálily více než 850 raket Tomahawk s plochou dráhou letu, více než 1000 stíhacích raket Patriot a THAAD a více než 1300 armádních taktických balistických raket. A ta analýza CIS, citovaná ve zprávách, tak naznačila, že globální zásoby raket Patriot se zmenšily na méně než 827 kusů z 2200 před konfliktem, takže podobně klesly i zásoby těch raket THAAD ze 452 na méně než 278. To, když se podíváte na to, kolik raket má v tom podzemí ten Irán, když tam vidíte ty sklady a to, jak je to tam naplněný, tak jako to asi je opravdu všechno ke srovnání. Takže dohody se společností Lockheed Martin a Northrop Grumman tak mají za cíl strojnásobit výrobu raket PAC, jsou ty Patrioty 3 do roku 2030, což je teda podpořené potenciální smlouvou v hodnotě až 58,6 miliardy dolarů. Ten plán není závazný a vyžaduje se schválení kongresu. Návrh zákona o obraně ve výši 1 bilion 150 miliard dolarů, tak je stále předmětem jednání. Kongres řekl, jako, že na to peníze nedá, tak jako uvidíme. Jak se to dá bude vyvíjet? Pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme na frontu v plamenech. To je taky ještě z 9. a nějak se tady dabluje. Kanál Pěchotinec, pardon, hlásí potvrzený průlom ruských útočných letounů v Novopavlovce západně od Orechova. Město je již 4 dny napadáno ze 3 stran. Po pádu Novopavlovky začne prý posádka města rychle slábnout. Každý, komu se nyní nepodaří uprchnout, prý bude zničen a opakuje se scénář Konstantinovky, ale tentokrát je ve velkém, anebo větším dokonce, měřítku. Takže ruské ministerstvo obrany zveřejnilo cíle nočních úderů na Ukrajině, kdy byla zasažena místa skladování a výroby bezpilotníků, tedy Kyjevský radiotechnický závod sklady Trimen Ukrajine, dále Element UA, Ukrspet System a další nejmenovaný podnik, kde se vyráběly FP Flamingo a FP 2. V rámci Kyjeva byly provedeny údery na výrobní závody Combat Birds of Ukraine a na továrny Chintra, no nevím, a ještě něco v Cerkvě a Škarovce, to bych si zlomil jazyk. Zasaženy byly cíle v Borispolu, Vasilkivu a Marhalivce, spojené s ozbrojenými silami Ukrajiny a hlavním zpravodajským ředitelstvím Ukrajiny. Takéž to bezpilotní letoun zasáhl sklad v Oděse a v Černomorsku byl zasažený tanker přepravující pohonné hmoty a maziva a v oděské oblasti byla zničena rozvodná Dnistrovka. Tak toť asi všechno, pak je tam zase ten útočník na generála.
1: Další zpráva hovoří o tom, že teď ten vrchní velitel, aktuální vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil Drapaty, generál Drapaty, vyslal prapory ukrajinské do protiútoku u Krásného limanu. Tam je to problém v tom, že sice snad o kousek postoupili, ale jaksi ten protiútok by měl být jak si tlačit snad jako na psychiku Rusů, ale hlavně teda zase je to za cenu velkých ukrajinských obětí. A ty zprávy o tom západním uskupení vojsk jsou kusé, navzájem si často odporují. Přesto je ale z těch dostupných informací zřejmé, že situace je krajně napjatá, čili tam do toho vrhli asi opravdu, co měli. A ukrajinské veřejné kanály píší samozřejmě jak jinak o rozsáhlém průlomu ozbrojených sil Ukrajiny u Drobiševa a o odříznutí předností ozbrojených sil Ruské federace na západním břehu řeky Nitrius u Novoselivky. A tady ale ve skutečnosti neexistuje v tuto chvíli, nebo aspoň když teda ten článek byl zpracován, jediný ověřený geolokalizovaný snímek, který by ztrátu tohoto území ze strany ruských vojáků potvrzoval. Takže uvidíme, jak to bude dál. Problém je v tom, že oni, když potřebují další peníze nebo prostě podporu ve zbraních a tak dále, tak musí předvést někde nějaký výsledek, že už konečně začne vyhrávat, aby dostali další peníze. Takže takhle to tam funguje i za cenu teda velkých ztrát, protože ty ukrajinské jednotky na ten postup zaplatí a stále platí vysokou cenu. Ty postupující oddíly utrpěly těžké ztráty, čili stále intenzivnějším leteckým úderům. Z dlouhodobého hlediska to hrozí zase, že se ta operace promění další hazard, při němž budou vykrváceny bojeschopné jednotky kvůli krátkodobému mediálnímu efektu. To je jako to, o čem hovořím. Pojďme dále.
0: Tak dále. Kotel u Limanu. Jdem se na to kouknout. Oblast obklíčená ozbrojenými silami Ruské federace v Charkovské oblasti je mnohem větší než území, které se ukrajinská strana proti útoky v oblasti Krásného Limanu snaží proměnit v šedou zónu. Uvedl to ruský liberální vojenský expert Valery Širjájev ve svém videobloku. Říká, cituji, tento politicky nepříznivý vývoj v oblasti Limanu těsně před volbami lze velmi dobře postavit do kontrastu s tímto obklíčením v Charkovské oblasti. Ano, problémy u Limanu jsou dočasné, ano, vyřešíme je, ale podívejte se sem. 400 čtverečních kilometrů a na nich až 2000 lidí v obklíčení. Tento kruh nyní uzavíráme a někteří říkají, že je již uzavřen a v dohledné budoucnosti v průběhu podzimu se obklíčení vzdají. Obrovské území se tak dostane pod ruskou kontrolu a bude to mnohem větší než to, které se Ukrajincům podařilo převést do šedé zóny u Limanu. Vysvětlil expert a upřesnil, jak bude negativní agenda překonána. Řekl, buď se vzdají, nebo se probíjí ven. Využijí třeba hustou mlhu nebo silného sněžení a proniknou mezi vnější ruské pozice, které jsou od sebe značně vzdáleny, nebo se vzdají, nebo uvnitř zahynou. Může to dopadnout různě. Přesto však můžeme jako protiváhu postavit toto území, zauvažoval tedy Širjájev.
1: Další zpráva je zajímavá. A tady hovoří o tom, že Ukrajina je údajně nucena přiznat, že se členem NATO nikdy nestane, to už je vyjádření Zelenského. A pokud Kyjev přistoupí na podmínky, tak Rusko získá významnou bezpečnostní záruku. Takže Zelenský nastol otázku vyhlídek Ukrajiny na vstup do Severoatlantické aliance a přiznal, že si výsledkem není jist a říká, nevíme, zda Ukrajina do NATO vstoupí nebo ne. No, to nestoupí, ale to musí těm lidem dávat po čičkách, protože doteďka jim tvrdil, jako jak vstoupí. A takže pak je jako otázka, že mu ty lidi řeknou, tak proč tady vlastně je Ukrajina zničená a tolik lidí padlo. Takže tady se dále hovoří v tom článku, že skutečné moci zbavený ukrajinský prezident zároveň uvedl, že se Kyjev bude v každém případě až do konce bojů snažit zajistit maximálně možné bezpečnostní záruky. Takže hlavními cíly jsou ukončení konfliktu a zajištění toho, aby se v budoucnosti neopakoval. A Zelenský rovněž poznamenal, že Kyjev musí světu svou touhu vstoupit do NATO pravidelně připomínat. A podle jeho přesvědčení bude přistoupení Ukrajiny k alianci velkým přínosem pro celou Evropu. No to jo. Členství Ukrajiny v NATO je záruku bezpečnosti pro Evropu, protože Evropa zatím nemá tak silnou armádu. No, to Nechci to komentovat, protože právě proto, že tam do toho vstupuje, tak ta válka vznikla, takže to nemůže být žádná bezpečnost pro Evropu, to je naopak jako její fatální ohrožení. Takže ruští představitelé politici opakovaně prohlásili, že odmítnutí členství Ukrajiny v NATO je klíčovou podmínkou úspěchu jakýchkoliv případných mírových jednání, čili tomu to říká jasně. A kyjevská aspirace na vstup do aliance totiž přímo ohrožuje bezpečnost Ruska a Moskva tento problém nemůže a ani nebude ignorovat. Takže takto. Pojďme dále do dalšího koše.
0: Už jsme tady Arabský poloostrov a Perský záliv a tam a jednička je tady. Ropovod, a jo, o tom jste mluvil, chráněný řeckou perutí patriotů v Saudské Arábii byl nemilosrdně bombardován Husi. Takže Husiové zasáhli, nebo zaútočili na východo, je to zase z Pro News, takže to je špatný překlad, na východozápadní plynovod Saudské Arábie na mnoha místech, který chránila ale řecká peruť patriotů a byl jediným zbývajícím ropovodem pro vývoz ropy ze země. Konkrétně ropovod přepravuje surovou ropu z Abchajku do Jambu na pobřeží Rudého moře a umožnil obchvat Hormuzského průlivu. Satelitní snímky a data z NASA Firms ukazují velký požár a černý sloup kouře dlouhý téměř 100 kilometrů, to asi tady máme na tom obrázku, v poušti jeho východně od Medíny směrem na Man a Dahab. Ani Aramco, ani saudské ministerstvo energetiky ale útoky nepotvrdili. Satelitní snímky ze satelitu Sentinel-3 pořízené dnes, což bylo 11. v pátek, a data, která získali, naznačují velký požár ve stejném místě s několika tepelnými anomáliemi soustředěnými v oblasti méně než 10 kilometrů. Zářivý výkon požáru přesahuje 70 MW, což je více než dvojnásobek oproti běžnému požáru, zatímco spalování, nebo asi ten požár, trval nejméně 8 hodin. No, nevím, jak je to dneska, jestli už to dnes bylo potvrzeno. Nesledoval jsem to, ale je to možné. A tady pak máte dole, tady vám to přetočím, abyste viděli aspoň chvilku ten obrázek, nebo spíš tu mapičke, odkud kam to je. Jde Jubail, nebo Jubail, jo, tady to jde přes Saudskou Arabii a šup tady do Rudého moře. Jamba.
1: Tady v podstatě už vlastně je vlastně znemožněna vlastně Saudské Arábii, aby vlastně dodávala ropu vůbec, protože nejenom teďka ten Hormuzský průliv, ale oni měli ten ropovat napříč třeba tím arabským poloostrovem, tak to mohli do toho Rudého moře, dolů na jich sice Bab al-Mandeb, což je teda brána nářků, to je dobrý název, příhodný tady pro toto, tak branou nářků moc nemohli. Teď si tam ještě, hned se k tomu dostaneme, si tam Hutujové upevnili pozice, tak mohli jenom nahoru na sever a mohli teda do Suezského průplavu. Tam zase ale velké tankery nemohou, protože ten Suezský průplav není dost hluboký. Takže jenom menší tankery. Takže začíná to být stále komplikovanější a je prostě potřeba počítat s tím, že cena té ropy prostě poroste do nebe. To jako je celá evidentní. Já tady ten druhý příspěvek je víceméně o tom tež, takže já to přeskočím a půjdu rovnou na ten třetí. A tady vlastně se hovoří o tom, že tady dochází k válce, a to je válka proti Iránu, ale to není válka tedy Ansar Allah, co jsou tedy Hutiové, ty jsou samozřejmě na straně teda Iránu. A tady jde o to, že v polovině července Saudská Arábie znovu rozpoutá válku s jemenskou vládou Ansar Allah a s hnutím Hutiů. A ty saudské síly bombardovaly mezinárodní letiště v Sanaa v Jemenu, čím znovu tedy rozmíchali tu válku s těmi jemenskými Hutii, kteří teda jsou oficiálně tedy známi jako Ansar Allah. A oni drželi příměří, a to bylo od roku 22, a oni prostě Saudové je zase popíchli, zase to je provokovali, takže ten útok si připsala takzvaná jemenská mezinárodně uznávaná vláda, která sídlí v Saudské Arábii a nemá vlastní letectvo, co znamená, že útoky, které byly téměř čistě provedeny saudskými letadly. A v reakci na to vojenský mluvčí Ansar Allah Yahya Sareh slíbil, že Jemen udeptá a uvedl, že ta era deeskalace mezi oběma stranami skončila. Takže ten Jemen odpověděl raketami. Saudská protivzdušná obrana údajně zachytila hrozbu balistických raket, vysílaných tedy těmi milicemi Hutiů na jižní region. Ten Jemen skutečně odpověděl. A teď Ansar Allah se tedy snaží zablokovat to Rudé moře pro tu saudskou lodní dopravu, takže vystřelil už i rakety na několik plavidel. Jinak teda ta Saudská Arábie právě obcházela tu iránskou blokádu Hormuzského průlivu právě tím, že tu ropu vlastně pouštěla teda tím plynovodem přes ten arabský poloostrov a do toho terminálu přístavu Jambů to teďka vlastně skončilo. Takže uvidíme, jak to dál bude. A tady vlastně, jak jsem říkal, tak vlastně jedinou možnost, pokud by v tom Jambu byli schopni nakládat, což nejsou, tak byl Suezský průplav směrem nahoru, ale tam nemohou jezdit velké lodě. Takže to s tou ropou bude opravdu jako komplikované. Takže předávám slovo, protože to ještě pokročují tady ty věci. Ale je vidět, že jsou to vlastně, když to spolu souvisí, tak jsou to vlastně, začínají to vlastně být dva oddělené, byť související konflikty.
0: Tak, tak, tak. A je to velké. Takže Husiové postupovali v Jemenu, to je z 10. ze čtvrtka, byli vzdáleni 80 kilometrů od klíčového blokádního bodu Rudého moře. Rozdrcení pak z žoldnéřských sil financovaných Saudskou Arábií je prý skvělé. Tak, co tu máme? Bab al-Madib, tam se blíží tedy těch 80 kilometrů, jsou Huciové nyní vzdáleni po dobytí města Moka a námořní ropné trasy se zdají padat do rukou šítů, protože Írán nadále udržuje blokádu v Hormuzu. Podle čtyř vojenských zdrojů v mezinárodně uznávané jemenské vládě, na které se odkazuje agentura Reuters, se Moka dostala pod kontrolu Husijů, tedy 10. září. Tento vývoj výrazně mění situaci v regionu, protože postup probíhá podél pobřeží vedoucího k jedné z nejdůležitějších námořních tras z mezinárodního obchodu. Tento krok Husijů se ve skutečnosti odehrává po desetileté okupaci města vládními silami a tím znovu získávají kontrolu i nad Rudým mořem, nebo aspoň na pobřeží, že ano. Tlak není omezen jen na Moču nebo Moku. Pokaždé je to jinak zase psané. Stejné zdroje uvádějí útoky Husijů na strategicky důležité ostrovy Hanis v Rudém moři, zatímco vládní síly a jejich spojenci ustupují dále na jih směrem k Dubaji. A Dubaj se nachází na... To je nějaká kravina.
1: Ta Dubaj mě tam nesedí.
0: To je nějaká kravina. Dubaj se nachází na Bab al-Mandib naproti ostrovu Perim. To je blbost.
1: Ta je na břehu Hormuzu v podstatě. No. Dubaj. Jako
0: to je blbost. No tak.
1: Tam bude nějaký podobný název, že mě nějaké město, já ho nenašel, jak jsem to neměnil, ale to bude blbost. Dobře. Další zpráva hovoří o tom, že Hutiové porazili PMC, což je tedy zkratka takzvané politické a vojenské rady, což jsou teda ty rádoby teda oficiální vládní jednotky, ale ne jako moc zemí jako neuznává. A jde o to, že ta jižní strana toho Rudého moře byla uzavřena těmi proiránskými Hutii. Ty teda dobyly tři města na pobřeží Jemenu, obléhají další dvě. A oni byli posíleni západní výzbrojí tří brigád žoldnéřů a těch rádoby vládních sil toho PMC, které zajaly a mají nyní schopnost vybavit dalších 15 000 bojovníků nejmodernějším vybavením. A Bab el-Mandeb je nyní pod kontrolou Hutiů. A teď už jako skutečně dříve to tam měli, že teda střílet jako museli střílet se zaměřením raketami. Dneska jsou přímo už teda to dobili a jsou teda přímo tam na tom nejužším místě, tak tam jsou schopni prostě ručními granátomety tam ostřelovat ty lodě. Teď tam vidí, teď jsou v místě, kde vidí z jednoho břehu na druhý, takže tam není jako opravdu o čem. Takže tady vlastně, tady to místo je pod kontrolou Hutiů a tady tudy procházela velká část světového kontejnerového obchodu a také kritické toky ropy a zkapalněného zemního plynu z Blízkého východu do Evropy. Tak se máme na co těšit. A prostředí, kdy už teda byl ten hormuzský průliv uzavřen, tak vlastně ten druhý hlavně energetický koridor toho poloostrova se stává vlastně ještě cennější, důležitější. Takže dochází k mrtvici v evropských ekonomikách, zatímco tedy Spojené státy a Rusko si tedy třou ruce, protože jim to bude vyhovovat. Když si myslím, že ty Spojeným státům zrovna ne, tedy to si myslím, že ne. No, tady ty ještě zpráva důležitá v tom, že ty hutiovské síly byly vedeny asi, oni jsou to takový ty v těch burnusech, ty osandálovaný, jako říká Vosko, tedy na téma těch Afgánců, tak tedy taky jsou osandálovaný, ale byly vedeni asi 100 iránskými důstojníky a během 24 hodin zametly saudské a vládní síly a v síle několika brigád a nyní ovládají jednu z nejkritičtějších lodních tras. Takže přitom v roce 22 se Saudové, jako Sunité, se dohodli na podpisu mírové dohody z Huty, to jsou Šíité, stejně jako Iránci. A vlastně se dohodli po 7 letech prostě války, která pustošící války. A teď tedy vlastně ta dohoda, která v podstatě uznávala suverenitu Hutiů na území, která obsadili, což byla teda většina Jemenu, tak teďka to porušují teda ty Saudové a kruce se jim to nevymstilo, protože už před rokem začali Izraelci bombardovat Hutie a ta operace se před útokem na Irán, tak se to zintenzivnilo. Ty Hutiové taky něco nastříleli do toho, nějaké rakety do toho Izraele v odvetě a ty Saudové, kteří se nakonec domnívali, že ty Hutiové zeslábly a že jim Irán nemůže pomoci, tak vlastně pošlapali nebo roztrhali tu dohodu z roku 22 a zautočili na ně, na Hutie, najímali žoldáky, posílili západem uznávanou vládu Jemenu. Takže se mýlili a dostali na frák, jak se říká. Nebyli poraženi v konfliktu s USA, Iránci a Hutiové byli posíleni Iránem a zahájili protiútok. A v podstatě za 24 hodin tedy tam jako nabili velký pozic a hovoří, že získali asi těch 2,5 tisíce čtverečních kilometrů během velmi krátké doby. Ale to je to, že říkám, tam jsou pouštní prostory, takže tam jako je to více možné než na té Ukrajině. Pojďme dále.
0: Tak, ještě Husiové, ty uzeměli prý saudské letectvo, totiž zničili sklad leteckého paliva, jakožto odvetu za masivní leteckou kampaň úderů na jemenské šítské pozice. Takže zpráva je z 13. dnešek. Skladovací zařízení Aramco v oblasti Aba bylo po útoku raketami Husiů zničeno jakožto odveta za ten letecký útok, to už jsme tady měli. A toto zařízení v Aba tedy sloužilo jako tankování pro stíhačky saudské. Další útok je tedy dalším ukazatelem, že saudská protizdušná obrana se zhroutila z 2800 patriotů, které měla, jich zůstalo prý pouze 400. Tento útok Husiů s jednoduchými balistickými raketami a drony v hodnotě několika milionů dává do provozu letectvo podobné saudskému letectvu, které má obrovskou flotilu stíhaček nové generace v hodnotě 375 miliard dolarů. Doprovázených tisíci řízenými zbraněmi, raketami a bombami, čímž ukazují nový druh války, který se tam tu objevuje. Takže pár milionů porazí 375 miliard a samozřejmě plus další doprovodné miliardy. Tak to, aby jsme viděli, že válka je opravdu už jiná.
1: No, je to o schopnosti vést tu válku efektivně. Jo, není to o množství peněz, ale je to o způsobu jejich využití, co nejúčinnějším způsobu jejich využití. A to bohužel ten Západ zatím pořád jako neumí. Další zpráva hovoří o tom, že Vladimir Putin uznává Hutie jako oficiální vládu v Sanaa. Toto je velmi důležitý krok. ten mír na tom arabském poloostrově nyní teda bude jaksi procházet i tedy Moskvou, to znamená i Moskva do toho bude mít co mluvit, to je jako velký posun. A ten vývoj v Jemenu na té politické úrovni je rychlý, protože tedy prezident Putin teda tomu jaksi tímto přispěl a ruská strana se dokonce rozhodla vyslat diplomatickou zástupce k dalším jednáním z Huty v rámci navázání diplomatických vztahů a dialogu o obecné situaci v zemi po vítězstvích, která vedla k ovládnutí rudého mořského průlivu. Zna toho průlivu teda v tom Rudém moři. To je ten Bab el-Mandeb, či brána nášků. Tento krok v podstatě staví Huty do širšího kontextu spojenství s ruskou stranou, což v kombinaci s odpovídajícím spojenstvím s Teheránem staví Rusko do centra jednání pro celý Blízký východ v době, kdy Západ začíná odmítat přijímat množství ropy, které by chtěl, nebo ale za vysoké ceny. Nevím, co bude teda dělat, pokud je odmítá za vysoké ceny, tak nebude mít asi nic, takže ruská strana hovoří obecně o konsenzu, který Jemen potřebuje a nyní zaujal stanovisku a oficiálně podporuje Hutie, přičemž žádá vládní síly, které mají podporu Západu a arabských států, aby pokračovali v rovných jednáních. A ty arabské země v čele se Saúdskou Arábií nyní budou muset přes Moskvu stabilizovat svou energetickou infrastrukturu, protože se obávají, jaké vojenské úspěchy by Hutiové mohly přinést, pokud nyní obdrží ruskou vojenskou podporu. Já tady mám malinkou poznámku, jak byly svého času takové ty rozdělí na 7 království přeneseném smyslu slova toho světa a podobně. A ty tam měly mít jako velký kus, tam měly mít ta Saudská Arábie, tak si myslím, že jak si tyto představy, že už budou všichni teďka opouštět. Tam bude Irán, ale určitě tam nebude Saudská Arábie. Takže tolik tady k této zprávě.
0: Tak, dále se mrkneme, ještě něco, co tu máme. Ropa za $200, Huciové prý změnili hru. Ovládli klíčový ostrov a tankery mají teď jednoduše na mušce i z přenosných raket. Izrael tedy propadá panice z toho, co Huciové dokázali. Nyní mohou dokonce střílet protitankovými střelami na tankery na moři. Zapomeňte na Hormuz, nyní je na řadě ten Bab al-Mandab. Během ofenzivy, která trhala pouhých několik hodin, Íránem podporované šítské povstalci z Jemenu, tedy Huciové, zmařili veškeré americké snahy o otevření Hormuzského průlivu. Vojenští analytici se stále snaží vyhodnotit, jak kritická situace pro Američany je, ale v Izraeli již zavládla panika. Ano. Vojáci s levnými protitankovými zařízeními a střelami mohou nyní moci zaměřovat ropné tankery, takže jsou z toho všichni v řiti. Cituji, budou moci střílet na cokoliv, co budou chtít, pomocí protitankových střel. Budou lodě vidět, uvidí lodě na vlastní oči, to je zase překlad z těch řeckých asi nebo odkaď. A právě v tom je ten zásadní rozdíl. V Hormuzském průlivu potřebuje Írán radary, sledovací systémy a protilodní střely, aby mohl ohrožovat lodní dopravu. V Bab al-Mandabu může bojovník s běžným protitankovým odpolovacím zařízením na ostrově Perim zasáhnout tanker, který fyzicky vidí na vlastní oči. Sofistikovaný naváděcí systém zde není na potřebí. To citují tedy Channel 12, tedy kanál 12, izraelského představitele. No a už jim klepe řitíka.
1: Teď se podíváme se do Iránu, na iránský konflikt. A tady první zpráva hovoří o tom, že americkou základnu Al-Azraq v Jordánsku zasáhly 4 po sobě jdoucí iránské útoky. Ten Irán tvrdí, že zasáhl útržbové hangáry v oblasti připravenosti stíhaček F-35, F-16 a F-15 a ukryty pro letadla. Tady video z americké základny v Jordánsku ukazuje, jak jsou zasaženy nejméně 4 iránskými balistickými raketami jako odveta za útok Spojených států na 5 iránských tankerů. A jinak revoluční gardy ráno oznámily balistické útoky na tu základnu Al-Azraq a Muwaffaq Salty také v Jordánsku, kterou používají americké síly, ale nyní je to také vizuálně potvrzeno. A to jordánské vojenské prohlášení uvedlo, že z Iránu bude vypáleno 20 balistických raket, 18 prý bylo zachyceno, přičemž dodal, že dvě, které nebyly sestřeleny, tak dopadly do neobydlené oblasti bez obětí. Tak to asi tak nebude, ale dobře. Každopádně se zdá, že absence stíhacích raket je nyní zřejmá. Takže Iránci hovoří o operaci potrestání agresorů pomocí raket na tuhé kapalné palivo v údržbových hangárech v oblastech připravenosti stíhaček F-35, F-16 a F-15 a také v těch přístřežcích pro letadla. Jeden americký představitel označil útoky na Jordánsko za neúčinné a uvedl, že všichni američtí vojáci jaksi byli, že byli v pořádku, že tedy nebyli zasaženi. Jinak teda ta základna toho Azraku byla už od léta opakovaně zasažena.
0: Dobře, dobře, dále se mrkneme. Irán, který odvetně udeřil po amerických útocích na ropné tankery. Takže iránské revoluční gardy tvrdí, že dvě americká plavidla a 8 tankerů v Perském zálivu utrpěly značné škody, zpráva je tedy ze středy 19.9. Takže iránské síly ve středu zaútočily na 8 ropných tankerů v Perském zálivu a zaměřily se také na dvě plavidla amerického námořnictva v odvětě za útoky na iránskou námořní dopravu, uvedl to sbor islámských revolučních gard. Tvrdí také, že údery způsobily lodím značné škody. Americké ústřední velitelství CENTCOM později tvrzení, že byly zasaženy americké válečné lodě, odmítlo s tím, že žádná válečná loď amerického námořnictva nebyla zasažena. A všechny útoky revolučních hardpí selhaly. CENTCOM dále dodal, že americké síly během uplynulého týdne zničily 10 iránských tankerů a označily tato plavidla za součást sítě v hodnotě několika miliard dolarů, která pak jim financuje revoluční gardy. Ty zase uvedly, že se zaměřily také na další 10 lodí, které se údajně s podporou americké armády pokusily proplout oblastí Hormuzského průlivu, kterou Teherán označil za zakázanou a nebezpečnou. Dále uvedly, že nadále kontrolují lodní dopravu touto strategickou vodní cestou a toto tvrzení nebyla nezávisle ověřena americké nebo Spojené státy bezprostředně nepotvrdily žádné poškození plavidel. No tak víme, že válka umírá jako první, že? Teda pravda. Tak zase posuzujte, dámy a pánové, co se děje.
1: To jsou samozřejmě propagandistická prohlášení. Scott Ritter shodou okolností hovoří o stovkách zraněných Američanů. Nehovoří o mrtvých, tam budou také nepochybně, ale o stovkách zraněných Američanů, takže ona ta válka tam vlastně nebude tak jako jednoduchá tady v této oblasti. Jinak jako samozřejmě tam to Rudé moře bylo známé svojí faunou, florou, mořskou, takže ta tam, jestli teď tam potápí tankery z ropou a tohle, tak to tam dostane pěkně, pěkně asi to tam dostane na frak. A tam třeba ta Dubaj, ta skutečná Dubaj, která tam má nasypaný ty ostrovy, tak aby tam kolem těch ostrovků za chvilku tam nebylo moře ropy, jako velité, jo, kolem, to by, a ty to tam nesmrdilo všechno a tak dále, a tak dále. Takže tolik tady k tomu. Pojďme dále. Supermoderní americká ponorka Dive LD s pokročilými technologiemi se dostala do rukou Iránu. To je zpráva také ještě z 9. a ty revoluční, iránské revoluční gardy v Hormuzském průlivu se tedy zmocnily supermoderně americké bezposádkové ponorky vybavené pokročilými technologiemi. Takže podle oficiální vyhlášení iránské státní televize z úterý 8. tak šlo o komplexní zpravodajskou a operační akci, kterou provedli na Úsvitu při vstupu do tohoto strategického průplavu. Námořní síly revoluční gardce při té komplexní operaci při vstupu do Hormuzského průlivu, takže se zmocnili na Úsvitu jedné z nejmodernějších bezposádkových ponorek teroristické armády Spojených států, jak uvádějí gardy ve vyhlášení, které přinesla státní televize. Říkají, že to je vybavené nejnovější technologií podmořské oblasti na světě, kterou flotila americké armády dostala v roce 2025, takže to bylo opravdu nové. A samozřejmě americká armáda to iránské vyhlášení o ukořistění špičkové technologie bagatelizovala, řekla ve svém stanovisku, že šlo o chybný nefunkční podmořský dron, který měl technickou poruchu a zdůraznila, že zařízení neobsahovalo žádná citlivá data ani utajované vybavení. Takže tady vidíte, že ta propaganda, že dělá své prostě. Ale ta ponorka je tady, jako je vyobrazená, a ty Iránci tedy nepochybně mají. Takže takto k této zprávě pojďme asi dále.
0: Tak, je to průšvih, ale vlastně se nic nestalo, že jo?
1: Tak, tak, tak, tak.
0: To je jako s těmi letišti, radary americkými,
1: no,
0: a ze
1: všemi.
0: A 40krát vyhráli za 60 dní a furt do kolečka, oh, dokola. Tak, Irán právě obdržel podvodní drony určené ke zničení letadlových lodí a mluví o tom Larry C. Johnson. Tak, k této epizodě natáčel 8. září Larry C. Johnson a Zulfikar Ali, kde vysvětlovali, proč každý pokus o diplomatické uvolnění napětí zprostředkovaný Pákistánem selhal, proč Teherán přišel z obraného postoje k ofenzivnímu a co to znamená pro americkou námořní blokádu, Hormuzský průliv a válku s Íránem jako celek. No, takže Zulfikar Ali na základě zdrojů uvnitř iránských mocenských struktur tvrdí, že Severní Korea dodala Iránu zásilku stealth, tedy neodhalitelných bezpilotních podmořských prostředků, a to prostřednictvím koridoru zahrnující Čínu a Pákistán, a že rozhodnutí přejít do ofenzívy schválili nejvyšší vůdci, tedy Mojtába Chamenei, prezident Pazeškian, prezident parlamentu a minister zahraničí Arakčí. Jde o informace založené na zdrojích, které nebyly nezávisle ověřeny. V celém textu jsou tak jako takové prezentovány a označeny. Larry C. Johnson zvažuje, jaká by mohla být americká protiakce. Proč nyní Rusko a Čína podporují Irán víc než jen diplomaticky? A co by současná strategická porážka na Blízkém východě a na Ukrajině znamenala pro americkou moc? No, tak se na to asi můžete kouknout. Larry C. Johnson, nevím, jak se jmenuje jeho pramen, jestli to má někde na tom, na YouTube nebo na nějaké jiné platformě, ale určitě sledovat Larry C. Johnsona. To je vlastně ten zpravodajec, že ano, myslím, bývalý
1: CIA. To je ten bývalý zpravodajec CIA, no, a jako to je člověk, který je opravdu kvalifikovaný, že jo, to jako. Další, přejdeme do Spojených států, já teď tentokrát mám jenom jednu zprávu. Ta hovoří o tom, že Spojené státy zachvátila panika, protože jeden ruský úder a 11 tisíc amerických satelitů bude odepsáno. O co jde? Američtí analytici počítají důsledky ruského jaderného výbuchu ve vesmíru a výsledky nejsou povzbudivé. Jak uvádí Euroasia Times, a po léta uvažoval Washington jaderný výbuch na oběžné dráze za vzdálenou noční můru. V roce 24 se však stal oficiálním důvodem k obavám, kdy američtí představitelé uvedli, že Rusko vyvíjí protidružicovou jadernou zbraň, která by v případě vynesení na oběžnou dráhu a následného odpálení mohla vyřadit z provozu velké množství satelitů a učinit části nízké oběžné dráhy země na řadu let nebezpečnými, jak uvádí Euroasia Times. A ten vesmírný věk skončí, až Rusko vynese své jaderné protidružicové zbraně na oběžnou dráhu, jak říká poslanec Mike Turner, a už v roce 2024 to říkal Centru pro zpravodajské bezpečnostní služby. On už dříve varoval, že vesmírných operací amerických vesmírných sil generál B. Jane Saltzman, že v den, kdy se takové zbraně dostanou na oběžnou dráhu, takže si nikdo nemůže být jistý, zda bude možné vesmír hned následující den využívat a tak dále, tak dále. No, tady jsou tady nějaké technické záležitosti, to ani uvádět nebudu. Já bych řekl jednu věc, já si nemyslím, že Rusové budou dělat nějaké vesmírné výbuchy v kosmu, protože jak si toto by se rozhodně nelíbilo galaktikům. Já si myslím, že tady bude muset dojít jako k nějaké dohodě. Pravda je jedna, že pokud by to tam došlo, tak Starlink by jaksi zase odešel a Zkomplikovalo by to teda ten přestup na ten nový kvantový finanční systém. I když se domnívám stejně, že Rusové tam asi budou mít nějaké své satelity, prostě proto, protože nebudou chtít být odkázáni na americký Starlink, aby nedopadly jako se Swiftem. Že pak bude, když bude jenom jedna strana, takže bude ty Rusy potom vlastně vydírat třeba nebo něco podobného. Když ta doba by se měla změnit, ale nebuďme s takový velcí optimista, že se všechno změní jako najednou za den nebo přes noc. Pojďme dále asi.
0: Tak, dále se mrkneme. Jo, počkat, já musím přepnout e-mail vlastně. Tak, e-mail máme z děs. Ne, to už jsme měli. Tak těsně vedle, že jo, tak to máme. 6-1, ano, náckové, Německo se vrací, nebo obrací na zákony z nacistické éry. Byl odsouzen další lékař, který vydával dětem výjimky z nošení roušek. Již opakovaně jste se mohli dočíst a uslyšet a vidět o řadě odsouzených německých lékařů, kteří se dostali před soud jen kvůli tomu, že vydávali výjimky z nošení roušek. V některých případech dokonce vedl rozsudek

0: Že ano, covidový premiér a covidový ministr zahradnictví zpívající Ken, že ano, Adámek Vojtěchů. Mnozí si mysleli, že po letech se již pohledy některých zastánců covidismu změnily. Nicméně aktuální rozsudek nad lékařem, který vydával výjimky z nošení roušek, ukazuje, že tomu zdaleka tak není. Tak, co tu máme? Anesteziolog Wolfgang Urmecer z Karlsruhe byl v srpnu u Spolkového soudního dvora odsouzen za vystavení falešných lékařských potvrzení. Během pandemie COVID-19 lékař přijímal telefonáty od rodičů, kteří popisovali nepohodlí svých dětí při nošení roušek a následně jim vydal potvrzení o osvobození. Vzpomeneme teď, ale tady nemám... kolik nebo jak byl odsouzen, to tady nemám. Pak je tady zmiňovaný zemský soud v Norimberku, Firtu. Ten odsoudil tedy lékaře k výši 15 000 € pokuty za 26 případů, z nichž 23 se týkalo nezletilých, kteří dostali od něj výjimku na roušky. Takže Urmeca, spolkový soud nyní odsoudil pouze ve 14 případech, ale trest zůstává stejný. Oznámil svůj úmysl podat ústavní stížnost, ale já tady zkrátka nevidím trest stejný, kolik teda trest měl dostat on, tak nevím. Ale je tady zase zmiňováno, jako odhalilo nedávné vyšetřování organizace Multipolar. Obvinění z neprovedení vyšetření hraje ústřední roli v odsouzení lékařů za vydávání falešných lékařských potvrzení. Soudy pravidelně zakládají svá rozhodnutí na tomto rozhodnutí nacistické justice z roku 1940. V té době byl lékař totiž odsouzený za údajné vydávání lékařských potvrzení prostitutkám bez předchozího vyšetření. Nacistické rozhodnutí tehdy uvádělo, že musí být zajištěna důkazní hodnota lékařských potvrzení pro úřady. Nuž, tak jenom taková perlička, no. Můžeme asi dál.
1: Další zpráva, a teď prosím vás, vážení diváci a posluchači, zpozorněte. Evropská kancléřka Ursula von der Leyen chce dostat soukromé bankovní vklady pod státní kontrolu. Mluvíme i o vašich vkladech. A jak tedy se v Evropě budou vypořádávat tedy soukromé vlastnictví? A tato otázka vyvolává velmi složitou debatu, kterou předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen v pátek interpretovala svým vlastním jedinečným způsobem. V projevu k zástupcům francouzského podnikání a setkání podnikatelů Francie La Rencontre des Entrepreneurs de France v Paříži, které pořádá MEDEF, nevím, co to je organizace, tak bývalá ministryně obrany, tedy Lajenová, hovořila o využití bankovních vkladů občanů EU k oživení eurozóny a evropské ekonomiky, která se týká s problémy. Jednoznačné sdělení. Pod nejvyššího eurokrata Evropské unie se soukromé vlastnictví jakožto zábrana chránící občany před přesahujícím státem stala zastaralým pilířem civilizace. Takže centrální plánování dotační šílenství, to je tedy Brusel pod lupou, uvádí článek, a vzhledem k obrovskému státnímu dluhu a úniku kapitálu ze starého kontinentu, který smete tisíce patentů, desítky tisíc vysoce kvalifikovaných odborníků, tak jistě majetek občanů vzbudí politické ambice. Bezohledné vyvlastnění neboli nařízené odvádění hotovosti, jak se tomu říká v té nejlepší byrokratické němčině, má vyřešit problémy, které si Brusel vytvořil svou tvrdohlavou klimatickou politikou, nadměrnou regulací a vytrvalým intervencionistickým šílenstvím. Ale ruku na srdce, nepomohli my jsme tomu také, kdyby ničím jiným, tak mlčením a účastí na volbách do Evropského parlamentu a tak dále, tak dále. Von der Leyenová zástupcům podniku jasně vyjádřila svůj postoj. Evropa má úspory, řekla, ale tyto úspory bohužel leží nevyužité. 10 bilionů euro leží na bankovních účtech jako hotovostní úspory soukromých domácností, přednášela von der Leyenová způsobem klasické centrální plánovačky, která už nedokáže spustit oči z bohatství svých občanů. Evropská ekonomika musí tento kapitál zpřístupnit svým společnostem, nařídila nejvyšší byrokratka. Takže tady říkají, že to zní jako Erich Honecker.

0: Fonda Leinová se čím dál tím víc stává socialistickou duchovní sestrou tohoto katastrofálního režimu. Já píše to německý, píše to tam nějaký německý autor, nevím, jestli to byl katastrofální režim, ale v každém případě toto, že by někdo sahal na soukromé úspory, jak si obyvatel, to nepamatujeme. Takže si myslím, že tohle je přehnané a že to spíš měl jako srovnávat s něčím jiným. Jo, ale že to zná s nějakým zřízením, které tam bylo v průběhu války. Bankovní vklady v žádném případě nejsou zbytečnou hotovostí. Z pohledu bankovního sektoru jsou klientské vklady klíčovým zdrojem refinancování a likvidity, jsou součástí peněžního a úvěrového cyklu a umožňují poskytování úvěrů. V moderním měnovém systému se bankovní úvěry nevytváří jednoduše převodem stávajících vkladů. Komerční banky vytváří nové knižní peníze prostřednictvím úvěru, což je proces, který nelze chápat jednoduše jako mechanické pálkové využití stávajících vkladů. To je to, když tam máte 1000 korun a oni a konto 1000 korun, který jim tam ten střadatel donese, tak oni si vyrobí a vlastně půjčují 10 000, které nemají, těch 9 000 nemají v podstatě. Jo. To se tam přijde na těch počítačích a tak dál. Takže to je ono toto. Takže teď jako hrozí, že to teda lidem budou sbírat. A teď jsou tady samozřejmě dále jmenování Francie v dluhové spirál, nové zadlužení dosáhlo 5,7% HDP, parlamentní blokáda brání jakékoliv formě fiskální konsolidace. Pokud vím, tak jako v tom případě, pokud byly nějaká pravidla Evropské unie, tak by Francie měla být vyloučena při takovémto zadlužení. Jako přepočtu na HDP, ale jako vidíte, nic se neděje, protože on se takhle zadlužení, že asi zjedně téměř všichni. Takže tolik ode mne, pojďme dále.
1: Dále se koukneme, Jacek Tochman píše, že temná stránka posilování východního křídla NATO v Polsku. Tak, americká delegace přijela do Polska, aby viděla potenciální lokality pro trvalé vojenské základny, které hoří velmi dobře a při útoku také explodují. Nejde o běžnou protokolární návštěvu. Zástupce šéfa ministerstva obrany Pavel Bejda otevřeně říká, že průzkum je začátkem velmi vážného jednání. Polsko připravilo tedy několik návrhů na místa, Američané mají vyjádřit své preference a Varšava prohlašuje svoji připravenost pokrýt náklady na přípravu infrastruktury v řádu 10 či dokonce 10 miliard zlotých rozložených na několik let. Na první pohled to prý vypadá jako přirozený vývoj aliance, ale v tomto oficiálním narrativu o posilování bezpečnosti východního křídla je toho více systematického, postupného a většinou veřejnosti přehlíženého vybudování udržitelné vojenské infrastruktury NATO hluboko na východě aliance. A taková změna prý nejde náhle. To je výsledek dlouhodobého procesu. Investice do logistické infrastruktury na západě Polska, rozšíření výcvikových areálů, palivových systémů pro jednotky NATO v hodnotě miliard eur a nyní formální přechod od rotace k trvalému umístění. Východní křídlo se stává místem, kde aliance stále více přesouvá břemeno své přítomnosti. To, co bylo kdysi posilou v reakci na krizi, se stává novým normálem. No a je tam důležité to na začátku, že dobře hoří tyto základny a při výbuších nebo zásazích při útocích explodují. Tím bychom to asi zavřeli, tuto zprávu.
0: Pojďme se podívat na novinky odjinud. Tady je to z Kanady a tady se hovoří o tom, jak tedy Kanaďané jsou, když jaksi se učí hokej, tak pod heslem lokty nahoru, takže vždycky se tam takto učí aktivní obrana. Když se hráč sehne a vyzvedl puk, tak si uvědomí, že do něj za chvilku narazí soupeř, tak se zvedne lokty, aby si ochránil hlavu a zároveň odrazil útočníka. A pod heslem lokty nahoru nyní Kanaďané vedou obchodní válku se Spojenými státy. Neexistují žádná pravidla a bojuje se tvrdě a špinavě jako v kanadském hokeji. A včera vstoupila v platnost kanadská cla na americké zboží a jde o odvetné opatření. Krátce předtím Donald Trump uvalil cla na kanadské víno, rybářské fruty, mléčné výrobky a hokejové hole. Americký tisk je však jednání Kanaďanů šokován, jak je to možné a jak se vůbec opovažují. Takže skutečností je, že Spojené státy téměř po celé 20. století, tak ty korporace americké chytře těžily zdroje z Kanady, zlikvidovaly jejich automobilový průmysl, nejdříve tím, že si v zemi v Kanadě zřídili výrobu vlastních automobilů, tím vlastně vytlačili kanadskou výrobu a pak tu výrobu přesunuli do Mexika. A vždycky dokázali všechny obchodní spory vyřešit ve svůj prospěch. A teď se ale zdá, že soused nemá žádnou odpověď a navždy takový zůstane. A jak ale Spojené státy upadaly a Čína rostla, tak rovnováha té ekonomické moci ve světě se nevratně změnila. Ta Kanada se začala vzpírat. Premiér Mark Carney vytrval reagoval na americká cla vlastními cly a bez přestání podepisoval obchodní dohody s Čínou, Indií, Japonskem a Evropskou unii. Bílý dům podrážně bručil, nemohl nic dělat, snad přejmenovat nějaké jezero. Takže tady se hovoří, že jde o Carneyho boj proti globálnímu hegemonovi, který podporují masy obyčejných Kanaďanů. A na rozdíl od Justina Trudeaua, bohatého muže, který nebyl v kanadské společnosti oblíbený, tak současný premiér, že úspěšně využil národní cítění. Já bych tady chtěl říct dvě věci k tomu, ono to ještě dál pokračuje. Ono je to trošku jinak. Ono tady Trump bojuje proti globalistům a ta Kanada je zatím pořád pod britským vlivem, pod vlivem globalistů Rothschildů. Tam se vlastně trhá Alberta, to je jako jedna poznámka. A druhá poznámka, tady taky velmi důležitá, je, že podle nějaké deklarace z roku, tuším, 1937, teď mě vypadlo tento přízvisko, odkud byla, ale to není podstatné, tak vlastně Kanada skončila jako kolonie a dál vlastně se ty jednotlivé státy, dneska, které tam jsou, tak se staly samostatnými státy. To znamená, že žádná centrální vláda tam být nemá, nemá tam být žádný parlament a je to tam vlastně držené takhle podvodně, je to tam držené pohromadě a toho teďka využila provincie Alberta, která se tam chce z toho globálního vlivu Británie, který tam jako nadále jako ještě pokračuje setrvačností, tak se chce vytrhnout. Takže taková je realita. Oni někdy ty články jsou zajímavé, ale také v nich něco, co je prostě potřeba odfiltrovat, tak jenom pro pořádek. Pojďme dále.
1: Tak, a když jsme mluvili o spojení s Británií, Spojené království čelí největší existenční krizi ve své moderní historii. Jak odhaluje The Telegraph, lídři Skotska, Walesu a Severního Irska se zítra v pondělí 14. setkají v Cardiffu, aby podepsali strategickou dohodu o partnerství a to s jediným cílem, koordinovanou fragmentací Spojeného království a přípravou cesty referend o nezávislosti nebo znovu sjednocení s Irskou republikou. Poprvé tedy v historii jsou separatistické a nacionalistické síly současně u moci ve všech třech keltských celcích. Mary Lou MacDonald, prezidentka Sinn Féin a vůdkyně opozice v Irsku, bude také sedět u stolu v Cardiffu, čímž upevní jednotnou frontu, která využila politických příležitostí Downing Street k revizi kritérií pro nová referenda. Pokud se tento scénář uskuteční, Anglie zůstane izolována, ztratí přes 15,5% své populace a 13,5% HDP. Skutečná rána pro Londýn však není logistická, ale hluboce strategická a existenční. No, tak to jsou vážné věci, dámy a pánové. Tady vám ukážu lepší mapičku, abyste to viděli. Skotsko, Wales a Severní Irsko samozřejmě by se trhly. Hm?
0: Když se na to podíváte, vážení diváci, tak to je naprosto zásadní, protože tím pádem vlastně se sype v podstatě to, co dříve bylo označováno jako britské dominium, protože teď už to půjde jako jak domeček z karet. Už tam nebude žádná Velká Británie, bude tam jenom Anglie. Žádná Velká Británie nebude, protože všechny ty další státy, které tam u toho byly připojené, Skotsko, Wales a Severní Irsko, tak vlastně odpadnou. Takže když tam podíváte na tu mapičku a vidíte tam England, tak to je všechno, co tam z toho zůstane. A jinak to Irsko, tam už měl se Trump nějaký nápady, že by se mohl spojovat s Islandem a že by to mohlo být pod jejich křídlo. To si myslím, že nenastane, protože tam byly nějaké takové spíše informace o tom, že oni budou spíše zapojeni do toho bloku pod vedením Španělska a tak dále. Ale to jsou zatím úvahy, ještě ta Evropa znova, jak si blibově nebyla rozdělena, uvidíme. Ale toto je, řekl bych, zpráva měsíce toto je. Z hlediska důsledku tohle zpráva měsíce, to je velmi významné. Další velmi důležitou zprávou, kterou tady máme, tak jsou ze zasedání BRICS, jak víte, tak bylo v New Delhi v Indii. A hned, když to začalo, tak tady bylo konstatováno, že BRICS, že nepotřebují četníka, že tedy reaguje na jakousi ten pokusy o globální zprávu. To je jako první věc. A Rusko, Čína a Indie potvrdili svoji podporu Iránu. To je velmi důležité. Irán, jak víte, je členem BRICSu také. A takže tady ty vedoucí představitelé skupiny zemí států BRICS, kde teda jsou představitelé Číny, Indie, Ruska a Iránu, tak se teďka sešli na tom summitu v New Delhi, v Novém Delhi, a vyzvali tedy k maximální zdrženlivosti ve válce na Blízkém východě. Krom teda toho, tady to přijali společné prohlášení, které bylo jednomyslně přijato 11 členskými státy tohoto fóra a vyjadřují hluboké znepokojení nad pokračujícím eskalováním napětí na Blízkém východě. Dále vyzývají tedy k maximální zdrženlivosti a ke zdržování teda se kroků, které by mohly tu situaci ještě zhoršit. Čína a Rusko se tedy odhodlaně postavili tedy proti té americké hegemonii, pokračují v obchodních vztazích s Iránem, navzdory teda opakovaným hrozbám Donalda Trumpa, že na ně uvolí sankce a tak dál. A ty Spojené arabské emiráty, které jsou tam také členem, to je jako velmi zajímavé, v BRICSu, tak pozastavili obchodní a finanční transakce s Teheránem poté, kdy se stali terčem iránských raket. A ten iránský prezident Masoud Pezeškian a následník trůnu Spojených arabských emirátů Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan spolu hovořili v rámci toho summitu, jak oznámil iránské velvyslanectví v Indii, prostřednictvím platformy X a zveřejnění fotografii obou lidů, kteří vedle sebe sedí. To znamená, že lze předpokládat, že tam dojde také jako k dohodě. Takže jinak tedy ten iránský představitel prohlásil, že Blízký východ nepotřebuje četníka, čímž narážel na Spojené státy, čili bude snaha je tam o co vyklidit teď do domů. Takže a tady je zajímavá jedna věc. Ve svém úvodním projevu indický premiér Narendra Modi vyzval globální, který stojí v první linii globální krizí, ale v poslední linii rozhodování, aby změnil tuto pyramidovou strukturu globálního řízení na strukturu partnerství. Čína je připravená spolupracovat s Indií, to je také velmi dobrá zpráva, protože víte, že se moc jako nekamaráděli. Posílit komunikaci, spolupráci, to je také velmi dobré. A čínský prezident a indický premiér se pak později v odpoledne setkali v rámci summitu a zavázali se čestně, rozumně a vzájemně přijatelným způsobem vyřešit ten svůj hraniční spor, jako známe indické ministerstvo zahraničních věcí. To jsou tam ty problémy v těch horských oblastech, kde tam celku, nevím, jestli jsou tam nějaké suroviny, ale jinak tam v podstatě nic není. A tam se jako, to je Kašmír a Džamu a Kašmír, to jsou ty dvě provincie tam. Takže tak to. Pojďme asi dále.
1: Tak, dále máme ještě BRICS, které mi uteklo tady. BRICS dokázal v Dílí překonat vlastní rozpory a přijmout společnou deklaraci. Nevzniká tím tedy jednotný protizápadní blok, ale stále zřetelnější architektura k systému, nebo alternativa k systému, v němž mají rozhodující vliv Spojené státy a jejich spojenci. Sankce a ještě před summitem v Novém Dílí nebylo jasné, zda se 10 členů BRICS dokáže vůbec shodnout. U jednoho stolu seděl Írán a Spojené arabské emiráty, Indie s Čínou, které mají za sebou ozbrojené střety na sporné himalajské hranici, a to by mělo být asi s Pákistánem, ne, než s Čínou, ale no, dobrý. A
0: Ne,
1: jednotlivé.
0: oni tam mají i s Čínou,
1: Jo,
0: tam
1: jo,
0: mají. S
1: jo,
0: Pakistánem taky, ale s Čínou.
1: jo.
0: v těch dvou oblastech tam mají.
1: Jo. A jednotlivé země mají velmi rozdílné vztahy ke Spojeným státům, k Rusku i k válce na Blízkém východě. Přesto byla novodýlíská deklarace přijata jednomyslně. BRICS vyzval k maximální zdrženlivosti na Blízkém východě a zároveň kritizoval jednostranná celní a necelní opatření narušující světový obchod. To samo o sobě z BRICS nedělá vojenskou ani politickou alianci podobnou NATO či Evropské unii. Jeho členové BRICS nemají společnou zahraniční politiku, bezpečnostní strategii ani jednotnou představu o budoucím světovém uspořádání. Rusko a Čína prosazují výraznější oslabení západní dominance, zatímco Indie se snaží současně udržovat strategické vztahy s Washingtonem, Moskvou, Pekingem i státy Perského zálivu. Podstatné ale je, že tyto rozpory tentokrát společnému postupu nezabránily. No...
0: Tohle je určitě posun dopředu a je to výrazný signál i pro další země, zejména teda země třetího světa, které měly zájem o vstup, ale vyčkávaly. Tam je jeden problém. Jeden problém je v tom, že oni zatím se neutváří jako vojensko-politická organizace, takže to, jak si mnozí vidí, jako prostě pořád nemají jistotu, pořád se té Ameriky bojí, že když něco k něčemu dojde, tak jako, že nebude mít kdo chránit a tak dál. Ona o tom teď do jisté míry svědčí i další informace, a to je Mohammed bin Salman, to je tedy saudsko-arabský monarcha, tak se obrátil k Donaldu Trumpovi, aby udeřil na Hutie, a reakce amerického prezidenta byla negativní. On to odmítl, takže to je jako asi zklamání. Dokonce volal dvakrát, měl dva rozhovory, požádal, aby zvážil možnost amerických náletů proti Hutium v Jemenu, a ten jako tu žádost údajně odmítl. Takže si zde uvedli, že Washington v současné době neplánuje vojenskou intervenci proti Hutium, tak on už na to ani asi nemá. Ale ta informace tím nebyla nezávisle potvrzena, nicméně agentura Reuters potvrdila nebo poznamenala, že nebyla schopna bezprostředně ověřit obsah těchto telefonických rozhovorů. V každém případě ten vývoj ukazuje tlak na Washington, aby v době zvýšené napětí na Blízkém východě a v Rudém moři podnikl aktivnější vojenskou akci proti Hutium, ale říkám, on o tom příliš jako nemá. Pojďme asi dále.
1: Tak, dále se koukneme Sahel, kde to máme tady. Pohřeb francouzského vlivu v Sahelu. Nigerská tedy vláda oficiálně obvinila Francii z pokusu o ozbrojené povstání koncem srpna. Najmej tedy tvrdí, že má dostatečné důkazy a může případ podstoupit mezinárodním soudům. Takže v noci z 28. na 29. srpna skupina vojáků zaútočila na základnu 101. na mezinárodním letišti Najmej, nebo Niamey, jakožto na oblast prezidentského paláce a budovu státní televize. Půjč pak potlačili síly loajální vládě s podporou svých ruských spojenců. Mluvčí nigerské vlády tedy ve veřejnoprávní televizi vyhlásila, že půjč naplánovala a podporovala síť kolaborantů vedená francouzským režimem Emmanuela Makakarona. Nigerijská pak rada ministrů potvrdila, že shromáždila dostatečné důkazy o útoku a země si vyhrazuje právo odvolat se na mezinárodní soudy. Mimo Francie, Najmej nebo Niamey nepřímo obvinili několik afrických států, že je využívají jako základny pro destabilizaci Nigeru. Cituji, tato vzpoura též odhaluje dvoutvárnost některých našich afrických bratrů, kteří jsou ochotni sloužit jako základna pro nepřátelské činy páchané podporovateli francouzského režimu. Uvádí se v komuniké nigerské rady ministrů.
0: No, a to je pěkné. Poslední zprávu, kterou tady mám, tak ta zpráva hovoří o čínském Malan monstru. Jde o obrovský dron a je to jeden z nejzáhadnějších čínských dronů, který se dostal do popředí pod zveřejnění fotografie, a je to uváděno jako Malan Monster, to je, zatím je to na základě Malan, teda bylo spatřeno, proto tam odsud. A je to neuvěřitelné, protože ten dron má asi 15 metrů dlouhý, rozpětí křídel má až 52 metrů, což odpovídá velikosti některých největších vojenských letadel. Jeho konstrukce je dvoumotorová a odkazuje na platformu Halle, nevím, Halle, tedy letadlo, které může operovat ve vysokých výškách po mnoho hodin. Představte si, že jeho maximální dolet se odhaduje na 19 300 kilometrů. A to je dron. Neuvěřitelné. Neuvěřitelné, jak to rychle postupuje. Takže toto jenom v krátkosti. A kolik to ponese, když je takhle velký, to si, jakou zátěž, to si můžete představit, jakou nálož, jak bude velká. Pojďme dál.
1: Tak, dále už se koukneme na Covidáka, tam máme, koukám jednu zprávu, tak šup na ní. Média Greerová píše, aktuální lékařské zprávy 12 amerických států se rozhodlo propouštět Ivermectin, tedy od lékařů k pacientům. Americký boj za svobodu lékařské svobody právě explodoval. Tak, 12 amerických států tedy osiluje o rozšíření přístupu k Ivermectinu, což vyvolává národní debatu o lékařské svobodě, užívání mimo schválenou indikaci a roli léku oceněného Nobelovou cenou. Roky říkali, že o tom ani nemůžeme mluvit. Nyní se ale 12 amerických států snaží Ivermectin zpřístupnit lidem. Tak co se změnilo a proč právě teď? No, stále více tedy amerických států nyní rozšiřuje přístup k Ivermectinu, bla, bla, bla, bla, bla. V centru diskuze je jednoduchá a silná otázka, proč je tato v uvozovkách droga oceňována nebo Nobelovou cenou středem, tedy tak vášnivé národní debaty? A legislativní úsilí, které vzniká napříč několika státy, odráží širší posun směrem k autonomii a přístupu pacientům, k pacientům asi tady má být, zejména u léků, které mají dlouhodobé schválení pro konkrétní použití. Zastánci tvrdí, že Ivermectin se bezpečně používá již desítky let, zejména při léčbě parazitálních infekcí. V roce 2015 byl oceněn Nobelovou cenou za svůj dopad na globální zdraví. Pacienti a lékaři by měli mít větší flexibilitu při rozhodování o léčbě. No a kritici zase vyjadřují obavy, že použití mimo schválené označení bez dostatečných klinických důkazů. No, když vám to nevadilo o pofiderních covid vakcín šmakula, tak nevím, proč by vám to vadilo tady. Riziko, že zneužití nebo samoléčby, potřeba jasného lékařského vedení a dohledu. A to proměnilo Ivermectin v něco víc než jen nějakou drogu či lék. Stal se bojovým polem, tedy politiky. No, tak je potřeba to sledovat bedlivěji. Ivermectin.
0: Máme tady jednu zprávu z domova, zajímavosti z domova. Je to vyjádření poslance Jindřicha Reichla, který reaguje na růst cen plynu a hlásí se k přístupu Alice Weidel. S tím, že pro naši zemi prosazuje nákup levného plynu z Ruska bez ohledu na politické nálepky, s tím, že tedy cena plynu už atakuje 80 euro. Tady samozřejmě uvidíme, jak, protože Alice Weidel, tak jako ty dělají aspoň nějakou politiku, teda, která, řekněme, asi bude teďka pro ruskou stranu. Nejsou proruští, to určitě ne, navíc je prostě potřeba si uvědomit, že otec Alice Weidel tak byl, teď nevím, jestli byl v SS nebo u gestapa a tak dále, takže zase jako si zase některé věci si moc jako neidealizujme. Nicméně oni to dělají pro sebe, že? Dělají to pro svůj průmysl, aby neskončili prostě jako agrární země a tak dále, takže oni se budou snažit tedy získat zpátky ten levný plyn, sankce, nesankce. On říká, že to prosazuje pro Českou republiku. Já si tady myslím jednu věc, že tady budeme muset ale začít navazovat nějaké kontakty, protože Alice Weidel například, pokud se nepletu, tak už s Putinem hovořila. A tady jako s Putinem zatím jako nikdo jaksi nehovořil tady odsud. Takže si myslím, že prostě, že ten laciný plyn nepřijde jenom jen tak, že teda někdo řekne, že chce laciný plyn z Ruska a v tu ráno poteče. Otázka pak je další, to je technická, jak ho sem dostaneš, to je jako další. Takže tolik teda k této zprávě, jenom v krátkosti. Uvažujeme o tom, protože toto jsou věci, teda, které máme do budoucna přesně před sebou, pokud teda tady chceme zachovat průmysl. Já bych teďka přišel na to okénko tematické. Je to shodou okolností od Larryho C. Johnsona. A jmenuje se Dlouhá cesta dovnitř a krátká cesta ven, jinak s podtitulkem Jak Západ proměnil Ukrajinu ve zbraň proti Rusku. Je to teďka z 13., je to aktuální. A on říká, Leslie Johnston, ve třech článcích, které se napsal pro Sonar 21, to je ten, kde vydává, on vydává různě, tak jsem se neustále držel jedné myšlenky. Válka na Ukrajině nebyla krizí, která vypukla v roce 2022. Byl to vyvrcholení záměrného desítky let trvajícího západního projektu. Jeho cílem bylo proměnit Ukrajinu v nástroj k oslabení Ruska, projektu realizovaného pod ruskou partnerství a udržování míru. A poté, co Washington a NATO strávili 30 let budováním tohoto nástroje, udělali si s Ukrajinou přesně to, co udělali se všemi svými předchozími klienty. Zbavili se ji v okamžiku, kdy přestane být užitečná. První krok, 1992 až 1999. Západ strčil svůj nos pod ukrajinský stán téměř okamžitě po rozpadu Sovětského svazu. Formální proces začal v roce 1992, kdy se Ukrajina připojila k Radě pro severoatlantickou spolupráci NATO. Praktické vojenské vazby na sebe nenechaly dlouho čekat. Program státního partnerství USA Krajina s Kalifornskou národní gardou v roce 1993, vstup Ukrajiny do partnerství pro mír a její první společné cvičení v roce 1994, zřízení výcvikového prostoru Javory poblíž Lvova, přičemž označení mírové bylo pouze kamufláží a samotná cvičení to prozrazují. Jakmile se do cvičení Sea Breeze v Černém moři na konci 90. let začaly zahrnovat protiponorkové boje, tak humanitární zástěrka padla. Lov ponorek se nenacvičuje za účelem poskytování pomoci při katastrofách. Dělá se to proto, aby se připravil na boj s ruským námořnictvem. Strávil jsem 23 let, říká Larry Johnson, přípravou scénářů vojenských cvičení pro americké speciální jednotky a znám rozdíl mezi výcvikovou hrou a nácvikem na válku. Jednalo se o nácviky strukturovaný program, jeho cílem bylo vycvičit a vybavit Ukrajinu k boji proti Rusku v případě potřeby s podporou NATO. Porovnejme to s rokem 1999, kdy NATO přijalo Polsko, Maďarsko, Českou republiku. Toto rozšíření porušilo ujištění Jamese Bakera, že se aliance neposune ani o palec na východ. Slib, který Bill Clinton jednoduše zahodil. A není náhodou, že když vypukla válka, Rusko v prvních březnových týdnech roku 22 zaútočilo na základnu v Javorivu. Viděli přesně, co tam bylo vybudováno a proč. Od partnerství k faktickému členství rok 2000 až 2010. Následující desetiletí tuto práci dokončilo a z Ukrajiny udělalo člena NATO ve všem, kromě názvu. Uvažujeme o jednom čísle. V roce 2000 až 2010 se Ukrajina řadila mezi šest nejčastějších hostitelů cvičení NATO a Evropského velitelství Spojených států. Hned za ní byla Gruzie. Dvě nečlenské země hostily více spojenských cvičení než drtivá většina skutečných členských států. To není partnerství, to je na první pohled důkaz, že Západ měl v úmyslu obě země přijmout, ať už Moskva říkala cokoliv. Do roku 2010 oddělovali Ukrajinu od plnoprávného členství už jen dvě věci. Neplatila členské příspěvky a neměla záruku podle článku 5. Ve všech operačních ohledech Seabreeze, Rapid Trident, plynovod v Javorivu, roční plány cílů, tak již byly součástí aliance. A nikdy nešlo pouze o vojenské úsilí. Americké a britské zpravodajské služby, včetně CIA, spolupracovali s NATO a EUCOM, aby vytrhli Ukrajinu z ruské sféry vlivu a upevnili ji v té západní. A když summit v Bukurešti v roce 2008 prohlásil, že Ukrajina se stane členem, i když Francie a Německo zablokovaly formální akční plán pro členství, tak byla nastolena trajektorie vedoucí k roku 2014 a ke všemu, co následovalo. Odchod pod čarou. Tak takto byl tento nástroj vytvořen a takto je zrušen. Každá zahraniční vláda, která věří americkému bezpečnostnímu slibu, tak by si měla nejprve prostudovat, co se stalo s jižními Vietnamci, Afgánci, Iráčany, Libyjci a Kambodžany. Když válka přestane sloužit účelům Washingtonu, USA řeknou adios. Vzájemné obviňování ohledně neúspěšného protiútoku je právě začátkem tohoto procesu. Západ se řadí do fronty, aby obviňoval Kyjev, zatímco jeho sliby o dodávkách zbraní se ukážou být jen prázdnými sliby. Údery námořních dronů na ruské lodě jsou jen špendlíkovými vpichy z vojenského hlediska bezvýznamné a nebezpečné hlavně proto, že západní sledování, které řídí, vybízí Rusko k odvetě proti průzkumu NATO nad Černým mořem a posiluje odhodlání Moskvy uškrtit ukrajinské přístavy. Chcete-li upřímný barometr toho, kam tato válka směřuje, zapomeňte na briefingy britské rozvědky a Institutu pro studium války, této ISV. Sledujte den, kdy londýnské sázkové kanceláře začnou přijímat sázky na to, kdy padne Zelenský. Klíčová linie, složte tyto tři části za sebe a tvar je zřejmý. První dvě dokumentují trpělivou výstavbu, tři desetiletí cvičení, výcvikový středisek, koordinace zpravodajských služeb a prohlášení ze summitu, včetně zaměření proti Rusku. Ta třetí popisuje likvidaci. V okamžiku, kdy projekt na boji zakolísá, na bojišti zakolísá, ti sami mecenáši, kteří jej 30 let rozvíjeli, začnou hledat unikovou cestu. Čára vedoucí od partnerských rad z roku 1992 až po vzájemné obviňování v roce 2023 není náhoda ani náhodný vývoj, je to záměr. Muži, kteří vybudovali cestu do této války, nemají v úmyslu z ní vycouvat po boku země, kterou na ní poslali. Takže toto je velmi zajímavý článek od Larryho C. Johnsona a nepochybně pravdivý. Takže to je ode mě dneska všechno. Já poděkuji za pozornost panu kolegovi za spolupráci. Chtěl bych ještě připomenout, že 19.9. máme teda to setkání se slovenskými přáteli v Palárikově. Jedním z ústředních témat tam bude podpora obnovení Československa. Pokud ještě někdo máte zájem, tak se přihlaste. Pokud máte zájem tam o zajištění ubytování, tak už opravdu velmi rychle, protože aby nebylo pozdě. Takže máte tam, nebo měli byste mít na webové stránce, jak si u koho je tam spojení, je tam mailová adresa, kde se prostě přihlásit. Takže tolik ode mne, děkuji za pozornost a pro dnešek to všechno.
1: Normálně tedy naposled v budoucnosti, protože mi volal jeden naslouchač, ptal se, že to neviděl ani na, že v tomto týdnu, že nevěděl ani, kdy budete vysílat na Odyssey nebo na YouTube, že to nedokázal dohledat, jestli bylo vysílání nebo nebylo kompas.
0: Tam to bylo složité, protože mě vypadl internet. Já jsem ho v pondělí neměl. Já jsem to honil, urgoval, tak mě odpoledne mě chvilku šel, pak zase nešel, pak šel, nakonec na večer, takže jsme ten pondělní kompas v úterý večer pustili. To je těžký, já jsem to sám nevěděl. Jo, takže ono to bylo jako komplikovanější. Takže tolik to je jako na to, no jinak obvykle víte, jako kdy vysíláme a prostě pokud z nějakého důvodu to není, tak my jsme tam dávali, že ten kompas, že dáme v náhradním termínu, my jsme to tam dávali, tak jsme neuváděli, že v úterý, protože jsme nevěděli, jestli to bude v úterý. Já jsem ten internet neměl ještě pořádku prostě, no. Takže tolik jako na vysvětlenou, no.
1: Ano. Dobře, tak jo, děkujeme, pane inženýre, hezký večer, dámy a pánové, i vám.
0: Taky.
1: Samozřejmě zůstaňte s námi, svobodný vysílač je dál, Studio Kadaň taktéž. Panu inženýrovi i vám přeji tedy hezký zbytek víkendu a nový vstup, nebo vstup do nového týdne, mějte se krásně a my se koukneme na necenzurované informace se Simonkou, takže zůstaňte s námi a samozřejmě děkujeme za podporu, za šíření, za pochvaly, za pokárání a další věci a další věci a další věci, takže je to stále o vás a pro vás, dámy a pánové. My sami tady nic nezmůžeme, přejeme hezký večer, já to nějak předělím a jdu se nachystat na Simonku, dáme děkovačku a jedeme dál.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho. Zatímco on vytváří tvé nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit, nebo ti alespoň otevřít oči. Dámy a pánové, vítejte u necenzurovaných informací se Simonkou z Malarky na svobodném vysílači CS. Každý chce napravit lidstvo, ale nikoho nenapadne, že by měl začít u sebe. Lev Nikolájevič Tolstoj.

budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Tak vás všechny vítám, všechny vás zdravím, všechny vítám tady na Midgardu a všechny také zdravím z Midgardu, no a protože nevím, kolik z vás bude poslouchat až potom z archivu, no tak vás také zdravím. Vy, opozdilci, co to nejste schopni poslouchat prostě hned, vy to musíte poslouchat až z toho archivu, no tak i vás pochopitelně tady vítám. No, když už jsem přivítal ty, co tady jsou, ty, co tady budou, tak je ještě potřeba přivítat ty, který tady vítám obzvlášť rád, protože jsou to mý hosté. A bez hostů bych tu byl jenom já a to by bylo málo, takže vítám tady mého dnešního hosta Jiřího. Jiří, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj, čau, čau, taky tě zdravím. Hezký den přeju.
0: A prosím tě, ty jsi někde jako daleko od sluchátek, nebo jak?
1: Ne, jsou u sluchátek.
0: Jsi u sluchátek?
1: Jasně.
0: Jo, no dobrý, tak já si to budu muset doladit, koukám.
1: Mám ty nové sluchátka z minulého týdne, takže by to mělo být všechno vlastně.
0: Máš nová sluchadla?
1: Ano, doporučené tebou.
0: Samozřejmě, tak ty jsou nejlepší, to je hned slyšet, prostě. Ne, tak je dobře, že je máš, protože určitě tě uslyšíme naprosto skvěle. No a jak jinak, že jo? Jak? Víš co, Jiří, my to hned vyzkoušíme. Otázka zní, co jsi dělal, co jsme se neslyšeli?
1: Co jsem dělal? Měl jsem velmi pracovně náročný týden, byl jsem až v Praze na poradě a bylo to náročné, řešili jsme nějaké strategické záležitosti, umělou inteligenci jsme řešili, takže bylo hodně témat na stole. A řešili jsme německou ekonomiku, takže měli jsme na poradě i Němce. A musím ti teda říct, že ten citát, co říkal kdysi ohledně toho, jak se jmenoval Napoleon Bonaparte, jak prohlásil, že o té lži, že žádná lež není tak nehorázná, aby tomu Němci nevěřili, tak je to prostě pravda. Je to prostě pravda. Protože ti Němci jsou fakt tupí. Jo, a nedají si říct, komu není rady, tomu není hospodářské pomoci, protože to, co jsme vyslechli, ty keci o té německé ekonomice, no, to je jako takový pohádky zaklínadla.
0: Nebyli to vyslanci Merce?
1: Nebyli to, ale bylo zajímavé, že prostě, já jsem viděl projev Merce, který vlastně vykládal, že je po sociálním státu a blablabla a prostě musíme se uskromnit a musíme začít pracovat a nesmíme jako být líní a musíme makat víc a kde si co si. A úplně to stejný říkal ten náš manažer německy. Úplně jako jedna ku jedné. Takže oni jsou fakt jsou asi hloupí, nebo já nevím, kde se to mít pere.
0: No, hele, ono v našich firmách, jo, jsou taky určitě takhle nadaní kazatelé těch manter a vykladači manter. Asi nepomůžeš. Hele, jo. Ono jim zmehne.
1: Myslím si, že máš pravdu.
0: My aspoň na to budeme připravený, protože my už to víme. Oni k tomu teprve budou muset dospět. No jo, no, tak měl jsi to pestré, chlapče. A propo, z toho se mi rýsuje kluku jeden, že ty umíš německy.
1: A i bychem já.
0: Já?
1: Milena z prasečáku říkala akt 8. Můj milý západu německý.
0: 8. Milen zlatý. 8. Acht.
1: Aber das ist wenig. To je málo.
0: A co bys ještě nechtěl? To je poctivý zlato po babičce.
1: Jo, to je poctivý je zeděláci zloští. My nejsme žádní ultravacrmani.
0: Jo, my jsme poctivý je zeděláci zloštic. Jo, no to ne, tak nezbývá, než koukám, aby jsme teda něco dělali, no. Tak jsi na to připraven?
1: Já jsem připraven, ano, mám tady témata, vlastně v
0: Máš
1: podstatě od
0: sluchátka, máš
1: včerejška mi
0: témata?
1: mám sluchátka, mám témata, od včerejška mi témata chodili a takže já si myslím, že toho máme zase víc, nestihneme probrat, ale uvidíme, no.
0: No tak začneme tím, co nám poslala Božena Blanka.
1: Určitě, určitě.
0: 11. září je datum, ve kterém se fakt ale událo hodně věcí. Například v roce 1416 Pražská univerzita vydala osvědčení o Husově bezúhonném životě a pověsti. Církevní koncil v Kostnici na to reagoval tím, že činnost Pražské univerzity na neurčito zastavil.
1: To je klasika prostě.
0: Tak to nevymyslíš, rozumíš? To je
1: Kdyby to
0: klasika,
1: bylo,
0: ty.
1: to bylo, kdyby to bylo současný, jako.
0: Čeče, tak mě tak napadá, jestli ten církevní koncil už nebyl v Bruselu, ty.
1: No, přesně. To je typická bruselovina, toto.
0: No, já si myslím, že už tenkrát padlo podezření, jestli ten Hus není ruský agent.
1: No to jo, to rozhodně, no.
0: Minimálně hned po něm následoval agent Švejk, že? Tak,
1: Přesně.
0: 1861, 11. září. Čeština ustanovená vyučovacím jazykem na pražských školách. V závorce by tady mohlo být, které ještě stále byly uzavřeny.
1: Ano.
0: Ne, to už že 250 let už potom, tak. Nebo dokonce 450 let. 1881 na památníku bitvy u Lipán byla odhalena Lipanská mohyla. 1940 českým novinářům a kulturním pracovníkům protektorátu přednesl Joseph Goebbels projev o spolupráci v Nové Evropě. No, tak to už zavání pochopitelně tím, co známe, že jo?
1: Ano, to je hodně současné.
0: To je hodně současný. 1951. Vlak svobody na trase z Prahy do Aše projel se 110 cestujícími ostře střeženou hranici do americké okupační zóny v Bavorsku. Více tady nepíše. 1966. Českoslovenští volejbalisté se stali na domácím světovém šampionátu mistry světa. A v roce 2001, 11. září, automobilka Škoda, pozor, v roce 2001, když víme, co bylo, že jo? Tak automobilka Škoda Auto představila veřejnosti novou modelovou řadu Škoda Superb, čímž se po téměř 50 letech vrátila k výrobě vozů střední třídy. A pak, že ta dvojčata spadla zbytečně. Když je potřeba občas nějakou oběť. 2007 oficiálně začalo vyjednávání mezi Českou republikou a Spojenými státy o konkrétním znění bilaterální smlouvy SOFA o umístění amerického radaru do oblasti Brd. A to už bylo moc i na mě tenkrát. Pentagon a útoky na VTC. A ještě k tomu budeme mít. Svět. 1297. Anglicko-skotská bitva Stirlingského mostu. Roku 1565. Velké obležení Malty. Osmanské invazní síly utrpěly zdrcující porážku ve střetu s vyprošťovacími silami posílenými částí obránců ostrova a uprchlíky z Malty. V roku 1697 v bitvě u Zenty překvapil a rozdrtil Evžen Savojský turecká vojska, přecházející Tisu, čímž započal úpadek Osmanské říše. 1709 války o španělské dědictví v krvavé bitvě u Malplá.

0: Britové porazili Američany v bitvě u Brandywine. Brandywine. 1789. Alexander Hamilton se stává prvním ministrem financí USA. 1922. Začíná britský mandát Palestina. 1926. Neúspěšný atentát na Benita Mussoliniho. 1941. Blízko amerického Washingtonu začala stavba Pentagonu. 11. září 1954 končí superprojekt 8 M Kultura, který zkoumal vliv LSD. 1969 na autosalonu IAA ve Frankfurtu nad Mohanem měl světovou premiéru nový model osobního automobilu Škoda 100-110. MB by se mělo ještě říct. 1970. Vyvrcholení únosu Defson Shield, hromadného a synchronizovaného únosu 4 komerčních letadel teroristy z palestinské organizace LFOP. Pozor, v roce 1970. Asi s nima lítali až do roku 2001, člověče.
1: Nebylo to tehdy kvůli té olympiádě?
0: Nevím. Hromadný a synchronizovaný únos 4 komerčních letadel teroristy z palestinské organizace LFOP. 1973. Vojenský puč v Chile, podporovaný CIA a vedený generálem Augustinem Pinochetem, svrhl prezidenta Salvadora Allenda, který během bombardování prezidentského paláce zahynul. Pinochet zůstal u moci téměř 17 let. 1976. Bombový útok na Grand Central Terminal. 11. září 1978. V izolaci Catherine de Barnes Islamic Hospital zemřela medicínská fotografka Janet Parker, poslední známá oběť pravých Neštovic. 1980. Byla schválena ústava Chile. 1989. Otevřela se železná opona v 11. září. 1989 se otevřela železná opona mezi socialistickým Maďarskem a Rakouskem. Přes otevřenou hranici odešlo tisíce východních Němců na západ. 1991, 11. září, americký prezident George Bush pronesl projev o stavu Unie. 1997, takzvaná kurská tragédie v Estonsku. 14 vojáků baltského pluku estonské armády utonulo v rámci cvičení, když měli v plné polní přebrodit kurský průliv. 2001, 11. září, teroristické útoky v USA, které odstartovaly takzvanou válku proti terorismu. 2007 byla otestována ruská termobarická Puma, otec všech bomb. 2012 při útoku na americkou ambasádu v libyjském Bangází zahynul ambasador Chris Stevens a 3 další Američané. 11. září 2024 bouře Daniel přeplnila přehrady ve vádí Derna nad stejnojmenným libýským městem. Jejich následný kolaps zaplavil město, jehož významnou část zcela zničil a vyžádal si tisíce obětí. No, krátký agenturní zprávy, krátké agenturní. Ruský bankovní systém je naprosto stabilní, penězům občanů nic nehrozí, prohlásil Medveděv v rozhovoru pro Vědomosti. Vojenský potenciál Ruska umožňuje zasáhnout Kyjev a klíčové objekty NATO tak, že z nich nezůstane kámen na kameni, prohlásil Medveděv. Kolektivní západ se záměrně snaží přivést svět na pokraj jaderné apokalypsy, také uvedl Medveděv. Zelenský podplatil několik vlivných členů amerického kongresu desítkami milionů dolarů, uvedla agentura TASS s odkazem na bývalého pracovníka CIA a amerického ministerstva zahraničí Larryho Johnsona. A Rusko a Spojené státy mají o čem jednat.

0: A je důležité proměnit slova v skutky, uvedla Maria Zacharová. Trump navrhl přejmenovat Hormuzský průliv na jeho počest. Nazvat ho průlivem Trump. To je jako kdyby Zelenský prostě prohlásil, že by se Ukrajina měla jmenovat Zelená Ukrajina. Země, které nezaznamenávají zločiny Kyjeva, se už nikdy nezbaví viny. Ve skutečnosti si sami špiní ruce krví teroristů, prohlásila Maria Zacharová. Vedoucí představitelé zemí, které jsou členy Evropské unie, budou na setkání na konci roku vést bouřlivé diskuze o budoucnosti Kallas a organizace, kterou vede, píše Euroactiv. Rusko by se mělo v otázce řešení situace na Ukrajině primárně spoléhat na sebe, uvedl pomocník prezidenta Ruska Petrušev. Potřeba Indie ruských letadel v horizontu 10 let se odhaduje na zhruba 100 kusů typu Superjet a více než 100 letadel IL-114-300, uvedl ředitel společnosti OAK Bádech. Evropská komise informovala vlády zemí EU o nutnosti vypracovat mechanismy pro deportaci ukrajinských občanů, kteří přijeli do Evropy jako uprchlíci, uvádí ruská zpravodajská služba. To je hodně zajímavá informace. V Evropě se nachází až 5,6 milionů Ukrajinců. Největší počet potenciálních rekrutů pro ukrajinské ozbrojené síly žije v Německu, Polsku a České republice, uvádí SVR. Evropa žádá Kyjev, aby zahájil mobilizaci žen, uvádí SVR. Situace kolem záporožské jaderné elektrárny a města Energodar se kriticky zhoršila. Kyjev vyhlásil hon na zaměstnance elektrárny a jejich rodiny, uvedl ruský zástupce při mezinárodních organizacích ve Vídni Ulyanov. Léto roku 2026 se stalo pro Evropu nejteplejším v celé historii pozorování. Případ přípravy teroristického útoku ukrajinskou bezpečnostní službou SBU proti britským diplomatům v Rusku by měl vyvolávat vážné obavy v Evropě, prohlásil Peskov. Londýn je informován o zadržení bývalého pracovníka bezpečnostní služby ambasády v Moskvě a zjišťuje podrobnosti, uvedl mluvčí britského ministerstva zahraničí agentuře TAS. Spojené státy se snaží přimět partnery v NATO, aby se připojili ke kampani za systematickou likvidaci Mezinárodního trestního soudu, uvádí Politico s odvoláním na diplomaty. Alžírsko oznámilo rozhodnutí přerušit diplomatické vztahy se Spojenými arabskými emiráty, informovala alžírská státní televize. Vztahy mezi Alžírskem a Spojenými arabskými emiráty se zhoršily kvůli neshodám ohledně zásahů do vnitřních záležitostí a regionální bezpečnosti. Alžírsko od 00 místního času 11. září uzavře svůj vzdušný prostor pro letadla Spojených arabských emirátů, oznámilo alžírské ministerstvo národní obrany. Výjimku budou mít civilní komerční lety Spojených arabských emirátů, které přiletají do mezinárodního letiště Howar Boumait v Alžíru a odletají z něj. Na summitu BRICS není plánováno oficiální bilaterální setkání mezi Putinem a předsedou Čínské lidové republiky, ale budou mít možnost si promluvit neformálně, uvedl Ušakov. Putin a Xi Jinping se dohodli na konání plnohodnotných jednání během summitu APEC v listopadu v čínském Shenzhenu, oznámil Jurij Ušakov. V Litvě plánují zrušit zákaz rozmístění jaderných zbraní. O tom informoval televizní kanál LRT. Japonsko by nemělo Rusku, které zvítězilo ve druhé světové válce, diktovat, jaké památníky stavět a co na nich zobrazovat, prohlásil Medinský. Počet horolezců, kteří zahynuli v lavině v údolí Bezenji v Kabardino-Balkarské republice se zvýšil na 15, informovalo Ministerstvo pro mimořádné události. A ještě tady mám takovou z BRICSu, to by se nám asi hodilo, tak to jenom tady nastřelím. Za posledních 5 let přes 40% světového HDP vytvořily státy BRICSu. Současně podíl skupiny G7 činil pouhých 29%, uvedl Vladimír Putin při svém vystoupení na zasedání sdružení. Nerozumím, proč se stále nazývají Velká sedmička. Dodal ruský prezident, což vyvolalo potlesk v sále. Další prohlášení ruského lídra. Téměř polovina růstu světové ekonomiky byla zajištěna zeměmi BRICS. V našich zemích rychle rostou města. Na místo starých lídrů přicházejí nové motory rozvoje. Státy BRICS mají silné a dynamické trhy a rychle probíhá urbanizace. Naším úkolem je realizovat potenciál BRICS ve prospěch našich zemí. Toto sdružení se nesnaží omezovat a je připraveno ke spolupráci se všemi zeměmi světa. Vůči Rusku bylo zavedeno více než 30 000 sankcí, dvakrát více než proti všem zemím světa dohromady. Rusko rozvíjí národní suverenitu a vztahy se spolehlivými a prověřenými partnery. Za 3 roky ekonomické tempo Ruska překročilo celosvětové tempo. Nezaměstnanost klesla na rekordních 2,3% v Rusku. I v podmínkách přísných omezení je možné stanovovat ambiciozní cíle a úspěšně je dosahovat. V zemích, které iniciovaly sankční tlak, se projevují závažné důsledky. Jsou to data z jejich statistik, včetně rozpočtových deficitů, rostoucího státního dluhu a průmyslového poklesu. Rusko je otevřeno spolupráci se vším světem. Fórum BRICS pomůže realizovat mnoho nápadů a projektů, včetně technologické spolupráce a dalších oblastí. Tak, to se děje v BRICSu. No, co tomu říkáš? Co to v tom světě vlastně probíhá, Jiří?
1: No, o tom BRICSu to tady mluvíme celý rok v podstatě, protože to je to, o čem se bavíme. Západ je v těžkým ekonomickém úpadku, ať se to někomu líbí nebo ne, a BRICS je na markantním vzestupu a vlastně to globální HDP drží ten BRICS. Ne G7. To jsou jenom paraziti, kteří umírají a odchází. Tak to prostě je. A keci o tom, jak je USA hospodářská velmoc a jak se s ním máme spojit, tak si co si to jsou keci starého zbrojnaše, to už dávno neplatí. Takže tak bych to zhrnul jednoduše. Co ty? No jde vidět ta východní dominance, prostě my budeme skanzen brzo tady i v Evropě, jako budeme vlastně skanzen.
0: Mně z toho vyplývá jednoznačně, tak si představme, že pokud sečteme všechny sankce, které byly kdy uvaleny teď momentálně na jakékoliv země. Víme, že jsou sankce na Irán, víme, že jsou sankce na spoustu zemí, víme, že jsou sankce na Indii, na Indii, víme, že jsou sankce na Čínu. Když sečteme všechny sankce na světě, které byly uvaleny, tak je to pořád jenom 15 000 sankcí, když to na jenom samotné Rusko bylo uvaleno 30 000 sankcí. Je vidět, že kapitalismus v úzovkách dospěl, a teď je to ta neviditelná ruka toho trhu, jo? Jak se tady říkalo, tak neviditelná ruka trhu dospěla jenom ke dvou možným pobídkám. Jsou to sankce a jsou to dotace. Sankce ničí ty, kteří ty sankce vydávají, protože se izolují. A dotace ničí ty, kteří ty dotace obdrží. Takže de facto můžeme říct, že ten celý vrcholný kapitalismus, ta neviditelná ruka toho trhu, dospěla jedině a pouze k sebedestruktivním nástrojům, které používá, protože na nic jiného se nezmůže. A proč se nezmůžou? Protože nejsou tvůrčí. Oni nejsou tvořiví. Je to verbež, která netvoří, je to verbež, která jenom parazituje. A buď parazitují tím, že někomu dávají sankce a tím ho ničej, anebo vydávají sankce s tím, že někoho hodlají omezovat, izolovat a ničit, ale v obojím případě to ničí vydavatele těch sankcí a těch dotací. To jsem si z toho také odnes. No a ještě jedna věc, a to je důležité teď pro nás, jakoby pro V4, také to řeknu, pro nás je důležité, že Vladimír Putin už z té retoriky vypustil, že ti, kteří napomáhají kyjevskému nacismu, tak ty země nebudou moci s BRICSem spolupracovat. Z toho vyplývá, že je jednoznačně už vytvořený plán na ruské straně, že ty země budou očištěny od těch strůjců a podporovatelů nacismu. To znamená, že ty nacisty v těch jednotlivých zemích už vědí, jak je budou řešit a že je řešit budou. To mi z toho vyplývá logicky. Určitě. Nebo bys k tomu ještě něco dodal, Jiří?
1: No, jde vidět, že už se nebude, jak bych to řekl, že se nebude dělat takový globální nepopulární rozhodnutí pro celý státy, ale prostě se budou odstraňovat články, které nebudou fungovat. To znamená všichni tady ti váleční štváči a všechno, co s tím souvisí. Myslím si, to stejně. Jo, že budou vlastně ten chirurgický řez, který provádí na Ukrajině, tak bude pokračovat dál. Ale trošku v jiném spektru, ale bude to mnohem rychlejší, si myslím.
0: Jiří, poprosím tě, podívej se, jestli máš zaplej mikrofon na těch sluchadlách.
1: No mám.
0: Tady. Mám to tam trošku jako, mám to trošku od tebe jako z kastrolu. Jako.
1: Jo, ale já mám nic sem.
0: Máš dostrčený všechny čudiky.
1: Jo, všechno mám.
0: Jo, minule to bylo takový čistší. Jako.
1: Čistší to bylo. Je to tím, že mluvím jako málo, nebo...
0: Máš tam nějaký echo, tam máš silný v tom.
1: Echo, jo.
0: Jako kdyby jsi seděl v malé místnosti, tak?
1: No, já sedím takto v malé místnosti, ale...
0: Dobrý.
1: Teď je to lepší?
0: Ještě řekni něco.
1: Něco?
0: No, okay. Je to stejný.
1: Je to stejný.
0: Já jenom jestli ti tam někde něco se... To, není to nějaký jiný mikrofon, který to bere oproti minule.
1: Ne, myslím si, že ne. A nebo počkej.
0: Ariadida.
1: Ne. No, to mi... Ne, bere mi to tento mikrofon. Jsem teďka vyzkoušel. Dal slumit a... No, je to tady tento mikrofon, který mám na uchách. Na uších.
0: A kde ho máš? V jaké pozici? Máš ho někde u brady? Jako ve výši brady?
1: Ne, mám ho tak jako u pusy.
0: Tak si ho dej pod bradu. Dej si ho pod bradu.
1: On... Tak? Může být?
0: Pus? Mluvit? Trošku souvisel?
1: No. Teďka jsem si to dal trošku níž, tak ty sluchá, protože on nejde moc s tím manipulovat, takže...
0: No, jenom nahoru dolů jde.
1: Jo.
0: Nahoru dolů, tak zkus ho dát.
1: No teď třeba?
0: No je to stejný. Dobrý,
1: je
0: nechme to být.
1: Jo.
0: Přišlo mi to, že minulé to od tebe bylo fakt čistionký, jako.
1: Nevím, člověče, co se... Můžu se podívat ještě během vysílání na ovladače, ale nevím, jestli to pomůže.
0: Nebere ti to ještě jeden mikrofon tam někde?
1: Já tady... Tady sluchátka mám vyplý, ty mi vůbec to neberou. Čekaj, já se podívám.
0: Jako kdyby ti to bral ještě druhý mikrofon, který ti tam dělá echo, víš?
1: No a teď?
0: No to je tak stejný, no.
1: Je to lepší? No, měl jsem tady jedny sluchátka ještě zaplý, ale...
0: Je to trochu lepší.
1: Je to trochu lepší, jo, teďka.
0: No, pojďme se teda vrátit zpátky k těm našim tématům. Rozmohl se nám tady takový nešvar. Vymyslel se systém preventivních úderů. Jo? Vymyslel se princip nebo název pro genocídu a terorismus na civilním obyvatelstvu. A ten se nazývá preventivní útok, humanitární bombardování a podobně. Já tady mám takové hezké vysvětlení od jedné slovenské političky, která trošku školí ty opoziční magory, jo? Takže bychom si to třeba dali, co ty na to?
1: Jo, můžeme, a pak se pustíme do našich témat.
2: Ja som fascinovaná, šokovaná z toho, že niekto môže povedať, že idem preventívne niekoho napadnúť. To je zhruba asi také, že, tak aby som to nebolo, že na vás, tak na vás, pani moderátorka, preventívne vás zoberiem, nie že do bezby, ale preventívne začnem trestné stíhanie voči vašej osobe, lebo preventívne bude lepšie, keď vás odsúdime za vraždu, tu pani Jurík. Dobre? Máte doma nožík?
3: Samozrejme.
2: No vidíte, a to je nejaký prostriedok, ktorým by ste mohli preventívne ohroziť pani poslankyňu, takže bude lepšie, keď vás akože zlikvidujeme takýmto spôsobom. Asi takto je to preventívne.
3: Pani Jurík, myslíte?
2: Dnes je výročie toho, ako bývalý generálny tajomník NATO v roku 2007 v jednom interviu povedal, že on keď bol generálom v Spojených štátoch amerických, tak tam zostali taký zoznam 7 krajín, ktoré sa Spojené štáty americké snažia, alebo teda budú chcieť v priebehu 5 rokov napadnúť. A boli tam Sýria, Somálsko, Sudán, Líbia, Irak, Irán a Libanon. Týchto 7 krajín. To bol plán a cieľ slovami bývalého generálneho tajomníka NATO ešte pred rokom 2001. On o tom rozprával v roku 2007 v tom interviu. A keď si zoberiete všetky tie teda respektíve ten zoznam tých krajín, tak vám z toho naozaj vyjde, že sú to vlastne obrovské zásoby ropy, pretože nič iné. A keď už sa ideme baviť o tom, že na čo je teda Irán naozaj bohatý, a myslím si, že to asi nepredpokladá, alebo respektíve predpokladá málo kto, tak v Iráne sa napríklad nachádzajú najväčšie zásoby soli. A tu ani nejde o urán alebo o nejakú ropu. Samozrejme, že o ropu ide v prvom rade. Aby som sa teda vyjadrila úplne presne k tej ukrajinsko-ruskej kríze, aby nedošlo k omylu. 24.2.2022 my sme oslavovali, alebo respektíve to bolo výročie ukončeniu covidovej krízy. Pretože ukrajinská vojna nezačala 24.2.2022, ona začala skôr, ja neviem, o čom písali svetové a aj domáce médiá od roku, tuším, 2014, čo sa dialo na Ukrajine, to asi neviem, čo to potom bolo, ak to nebola vojna, len ja som celkom nepochopila, ako 150 miliónov Rusov, nie, 500 miliónov Európanov žiada 300 miliónov Američanov o pomoc proti 150 miliónov Rusov. To mi nejak nevychádza.
3: Dobre.
2: Ja som...
1: No?
0: No, když půl milionu občanů Evropy žádá 300 milionů Američanů, aby je bránili a pomohli je ubránit proti 150 milionovému ruskému národu.
1: No.
0: Američany, kteří mají skoro 1000 základen po světě, ale Rusko je agresor, který napadá, jo, a usiluje tady o nová území. To jsou prostě takový plky a žvásty, kdy, ať se podíváš do historie, tak vidíš, jak ta Amerika, jak se chovala, jak se chová, jak drze pohrdá úplně vším. Prostě chovají se tak, jako když tenkrát připluli k břehům té Ameriky a vzali si, co chtěli, na úkor domorodého obyvatelstva, který vyvraždili skoro. Celý svět se na to koukal a celý svět je momentálně přesvědčovaný posledních 150 let, že Amerika je mírutvůrce a že všechno, co dělá Amerika, dělá v zájmu míru. A nikdo se nepozastavuje nad detailama, nad číslama, nad logikou věci. Všichni to tupě opakujou jako parta debilů.
1: Mm-hmm. Ne jako. Oni jsou parta debilů.
0: Předříkávají parta debilů, předříkává mantry a přesvědčuje sama sebe i ostatní, že to tak je pravda. Dostáváme se k tomu 11. září, my se tady nebudeme školit v detailech. Jo. Sami Američani natočili film, který jednoznačně vypovídá o mrak věcech. Jo. Zdůvodňuje tam prostě, že ta zkazka má spoustu děravých míst.
1: Ano.
0: Která jednoznačně vylučují tu oficiální verzi, kterou nám tady předložili. Pravda je, že 11. září 2001 tímto aktem vyhlásili temňáci válku lidstvu. A v roce 2020, já schválně ověřuju, u Iši jsme se o tom dneska bavili tady, jí prohráli. To, co momentálně vidíme, je manifestace té prohrané války, kterou tomu lidstvu vyhlásili. Jo, představ si to letadlo, které vletí do toho dvojčete. Už jenom technicky, prostě jak to letadlo v tom městě prostě nasměruješ. A teď on měl, že jo, určitě jako ten rádoby pilot, terorista, měl zakřížkovaný na tom baráku, měl zakřížkovaný to v okno, kam se má trefit.
1: Přesně.
0: Jo.
1: Tam se tref do té šachty, tam to nejlíp vybuchne a tam to nejlíp spadne.
0: No. Ale logicky, když tohleto si budeme povídat, tak dřív nebo později si musíme položit tu otázku. Qui bono, v čí prospěch? Tedy, pokud to neudělali teroristy, a teď ještě musíme si říct, kdo jsou teroristé, jo? Já se omluvám, jsem se týku nepřipravil Wikipedii. Můžeš na Wikipedii si kliknout, prosím tě, specifikaci terorismus?
1: Ano, to, mám to tady, já mám Wikipedii z okolností otevřenou.
0: Tak a prosím tě, jestli můžeš přečíst definici terorismu.
1: Terorismus, ano. Píšu si tady. Možná hledáte teror. Ne. Takže terorismus je užití násilí nebo hrozby násilím za účelem zastrašit protivníka a dosáhnout politických, případně politicko-náboženských cílů. Terčem teroristických akcí jsou většinou civilisté. Mezi teroristické metody patří atentáty, bombové útoky, únosy osob nebo dopravních prostředků a další násilné akty. Akty násilí bývají plánovány tak, aby u veřejnosti vyvolaly pocit strachu a nejistoty. A tak dále, a tak dále.
0: Takže na jedné straně tady máme pojmy, které třeba se dlouho nepoužívaly a začaly se používat docela teď hojně, až v posledních třeba rok a půl, jaderné odstrašování. A vidno, že to odstrašování je ze stejné dílny jako ten terorismus. Když se potom začneme pídit, kdy vzniká terorismus, kde berou financování, kde berou rekruty, kde berou výcvik a kdo a s kým spolupracují, tak docházíme k závěru, že největším producentem teroristů na světě jsou americké tajné služby, největším podporovatelem terorismu na světě jsou USA, největším vyzbrojovatelem teroristů jsou USA. Takže tak jako my, malá země, jsme dali světu roboty. A ještě jedno slovo, a to je hádej jaký?
1: Tunel.
0: Ano, výborně, tunelování. Ano. Tak, vidím, že máš dobrou paměť. Tak, Američani dali světu teroristy. Takže teroristé nevznikají jako odnož nějaké, řeknu, politické strany. Ono mít jakoby nějakou partu záškodnickou je jedna věc a druhá věc. A to jsem se vždycky jako, jsem se nad tím zamýšlel, proč již nějaký teroristi udělají nějaký útok bombovej na civilní obyvatelstvo. Proč se k tomu pak přihlásejí?
1: Přesně, to jsem taky nechápal nikdy.
0: Viď?
1: No, tak jsou blbci, tak proč se k tomu hlásí?
0: No, tím pádem je to jednoduchý, tím pádem se k tomu přihlásej a oni toho šéfa dřív nebo později odlověj. No jo, takže to jsem netušil, že šéf má pochopitelně imunitu tajných služeb. Jedině za předpokladu, že by mohl promluvit, jedině za předpokladu, že by mohl být nějakým způsobem nebezpečný svým zřizovatelům a podporovatelům, tak je odstraněn. Buď jako, anebo úplně. Třeba Bin Laden, že jo? Musíme se, takhle, dejme si otázku. Proč nepřijeli teroristé do toho VTCčka, proč nepřijeli na elektrokoloběžkách z Číny, které tam zaparkovali a ty vzpláli třeba, jo? Proč nepřijeli na koloběžkách, ale proč přiletěli letadlama? A zejména, tady to byly Boeing letadla, že jo? Víš to, proč přiletěli letadlama?
1: Já se na to dívám jako více úrovní.
0: Nebe to majetkově, jak tečou peníze, napovím.
1: Protože ta budova byla pojištěná pár dní před tím, než ty letadla tam vyletěly.
0: No jasně, oni dokonce byli testovány a jsou k tomu
1: byli na to
0: atesty, byly k tomu atesty, že musí odolat nárazu letadla a tak dále. Jo. Uh-huh, uh-huh. Ale jestli to oni jsou šikovní, to jako kdyby přijeli na koloběžkách, tak by to pochopně pojistili na hoření z koloběžek, jo?
1: No.
0: Víš, proč přiletěli letadlama? Protože rodina Bushů a rodina Bin Ládinů, protože Bin Ládin nebyl žádný chudák, Bin Ládin nebyl žádný otrhanec, bezdomovec, který ho někde vyškrábli v kanálu. Rodina Bin Ládinů je velevážená rodina, arabská nebo muslimská, velmi zámožná. A oni spolu vlastnili, to byli Bin Ládinové, dokonce jsou spolu vlastníci takové jedné firmy, která vyrábí letadla.
1: Ta letadla
0: se jmenují Boeing, no. Přeci nepoletějí Iljušinama, tyjo.
1: To ne, tak to tehdy ten ruský narativ se tak nehodil, že jo, to potřebovali jiný.
0: No, dneska by se možná hodil. Hele, byl no, to Iljušin, byli to Rusové, nazdar.
1: Ale já si myslím, že třeba za 20 let to klidně předělají, a že tam bylo říkal, Rusové napadli to ekonomické fórum.
0: A že Bin Ládin bydlel na Kavkaze.
1: No, přesně. A že byl vlastně Rus.
0: No samozřejmě, jak jinak. Minimálně měl ruský pas.
1: Jo.
0: A poslouchal ruský rádio v obden. Tři hodiny. No, tak to jsou takové věcičky, jako, které pak z toho tak nenápadně lezou. No, ale ono to má mnohokeré pozadí a má to obrovský přesah na všechny strany, jo, tahle ta událost. Vyhlášení v podstatě války lidstvu. Proč? Od té doby začalo být lidstvo extrémním způsobem kontrolované. A pozor, vůči lidem se začaly uplatňovat v některých zemích, kde byla do té doby svoboda, tak se začaly uplatňovat velmi rozsáhlá omezení lidských práv, držení zbraní, cestování se zbraněmi, vůbec kontroling na letištích, kontroling vlaků. Čili do té doby existovaly nějaké bombové útoky, existovali teroristi, ale nesvíkal si se prostě na letišti z bot, z opasku a tak dále, jo.
1: To byli teroristi lokálního formátu, okresní přebor.
0: Tohle to byla liga, ano. NHL. Takže toto odstartovalo válku proti lidstvu. Ale pozor, pokud jsi viděl, a teď nevím, jestli to byla nějaká osmá řada filmu pod názvem Smrtonosná past, anebo tak ještě to druhý se takhle nějak jmenovalo.
1: Smrtonosná zbraň a smrtonosná past.
0: No, a teď nevím, který to byl, ale myslím, že to byla osmička, jo. To je film, který je natočený, člověče, podle skutečnosti. Jakoby. Protože to je film, ve kterém teroristé nejenom, že schodili ty dvojčata, ale teroristé při tom odklízení trosek se vydávají za pracovní čety. Najedou tam normálně s obrovskýma nákladňákama do toho prostoru odklízení těch trosek a velkýma kolektorama. Kolektory, to se říká těm tunelům, které jsou pod městama a v nich je infrastruktura. To znamená, že v moderních městech to není tak, že když v ulici praskne voda, takže se rozkope půl ulice. Tam je to prostě tak, že elektrika, plynovod, kanalizace, vodovodní řád, nějaký kabely televizních přenosů, nějaký světelný kabely, teda optický vlákno, kabeláže opticky s přenosem nějakých dat prostě a tak. Všechno je v kolektorech. To jsou tunely, které prostě jsou pod těma ulicema a propojují v podstatě všechny domy, to znamená, že z toho kolektoru pak už se jenom nahoru strká prostě ta konkrétní přípojka toho, té infrastruktury směrem k tomu nějakému prostě baráku. Když tam potřebuješ zesílit, no tak tam natáhneš nový kabel, silnej, a nemusíš kvůli tomu prostě rozbít půl města. No a když vyházíš kabely a dáš tam malý vagonky, tak to máš malý metro. To už si dělám srandu. Takže tyhle ty teroristi prostě jakože odklízí trosky, ale nabourají se těma kolektorama, se probourají do skladů Fedu, do trezoru Fedu,
1: no,
0: a odvezou tam odtaď plný nákladňáky zlata. Film dobrý, ne? Mm-hmm. Jako.
1: Mm-hmm.
0: Jenomže on je tak trochu pravda. Protože to je další důvod, jak použili dvojčata, nebo další věc, jak použili dvojčata. Amerika v roce 1971 čelila už předtím v roce 69 de Gaulle, francouzský prezident, byl těžce nervózní z toho, že když v Bretton Woodu v roce 44 se dojednalo, že reparace budou měřený ve zlatě, tak Američani přes noc, když to celý dojednali, tak tam napsali do závorky nebo v dolarech, a tím vlastně se zmocnili celého světa bankovně, protože prohlásili, že ten dolar, jejich dolar, že je krytej zlatem a že je úplně jedno, jestli se budeme bavit o nějakých prostě trojských uncích zlata, anebo se budeme bavit o dolarech, protože je tam jasně dáno, že prostě trojská unce zlata stála $34. Jo. No a sice někteří brblali, ale nakonec to museli podepsat. Takže celý svět v podstatě vlezl do pasti. A de Gaulle byl nervózní, protože byl tady Marshallův plán, bylo tady spousta rozvojových plánů, ekonomika v mnoha zemích rostla, protože se budovalo, stavělo to, co se rozsekalo ve válce. No a Američani udělali s tím pádem z toho dolaru rezervní měnu, no a Američani tiskli dolary. No a ten de Gaulle na to koukal, že sice tisknou dolary, ale nenavážejí zlato. Takže bylo jasné a evidentní, že ten dolar už dávno není krytej zlatem v žádným poměru, ale že se totálně utrh. No a vlastně Francie spustila jakousi lavinu tlaku na Fed, který musel vyměnit velkou dolarovou zásobu, hlavně Francii a potom některým zemím, za zlato. To znamená, že Francie, proto má Francie nějakých, tuším, asi 2,500 tun zlata, protože ona se vlastně, že jo, je to tak, myslím, 2,470 nebo tak nějak, tak se zmocnila obrovského množství zlata tímto krokem. No a v ostatní utřeli Rusku, protože okamžitě Nixon prohlásil, že je petrodolar a že dolar už to je přežitý, krytí zlatem, a že momentálně ta ropa a tak dále. A vznikl petrodolar, který pochopitelně se v roce, tuším, 2008 nebo kolik, nebo jedna zanik, jo? A to už není důležitý. Podstatné je, že Francie strhla řadu dalších zemí, které chtěly aspoň část svých dolarových rezerv proměnit za zlato. A v Americe bylo navežené zlato z hitlerovského Německa. To, co Hitler ukradl různě po světě, i nám, co ukradl, tak v podstatě to, že jo, půlku našeho zlatého pokladu.
1: 26 tun asi, mám pocit, něco takového.
0: Prosím, řekni to ještě jednou.
1: Asi 26 tun, myslím si, českého pokladu to bylo tehdy, za Německa.
0: No,
1: toho zlata.
0: ona půlka toho, těch 26 tun šlo do Banky of London, do toho hnízda všeho zla do London City. A Bank of London nám dala válečný úvěr. A půlka našeho pokladu vlastně ručila tím zlatem, který si stáhl Londýn. Druhou půlku toho, protože vlastně, když vláda emigrovala takzvaně do Londýna, čili Beneš a spol. Nechali občanstvo svému osudu na Krku Háchovi a dalším, respektive, jak se jmenoval ten prezident? Hácha.
1: Ano.
0: Jo. Tak Beneš emigrovali, utekli do Londýna, protože se postarali o to, že Hitlera vyzbrojili, to bylo domluvené už po Mnichovu. To znamená, že Hitler se zmocnil nejenom Sudet, kde byl strategický průmysl, ale pak se zmocnil i armády, kdy nás obsadili úplně a všech výrobních kapacit, které byly, a vojenské kapacity, které byly v tehdejším Československu, respektive na území teda Čech a Moravy, tak tomu spadlo. A tím se z něho stala, no, tím získal armádu, která přes noc zvýšila svoji kapacitu o 100%. Jak v mužích, tak ve zbroji, tak ve všech potřebných vojenských vybaveních. Čili ta kolaborantská vláda Beneše, ta tohle to způsobila. No, pojďme k tomu. Takže takto ukradené zlato, které bylo v Americe různě a Amerika ho jako kdyby spravovala, tak Amerika ho potřebovala, aby ho mohla dát do těch zemí, které si prostě požádali o výměnu těch papírků, těch dolarů za skutečné zlato. A vzala si půjčku ve zlatě. Ta půjčka ve zlatě se odehrála v roce 1971 na 30 let a byla splatná v listopadu roku 2001. Půjčku ve zlatě úročíš a i s úrokama ji vyplácíš ve zlatě. To znamená, byla to půjčka ve zlatě tečka, vrátit zlato. No jo, jenomže pochopitelně ještě navýšeno úrokem za 30 let. No a tak se stalo to, že Američané proměnili, Fed proměnil půjčku ve zlatě, kterou neměl jak vrátit, protože ve Fort Knox žádného zlata moc není. Amerika nemá skoro žádný zlato. Má jenom plnou hubu keců, že má zlato. Tak proměnili půjčku ve zlatě na pojistnou událost. A tu pojistnou událost, protože oni pojistili, měli pojištěné ty trezory toho Fedu, kde údajně to zlato bylo. Ono to bylo vzdušnou čarou od těch VTCček 100 metrů. Tak údajně při odklízení trosek, přesně jak to bylo v tom filmu sfilmované, tak údajně někdo, asi dneska už víme, kdo to asi byli Rusové, ale to tenkrát ještě to byli teroristi, jo. Ono se to různí, protože podle toho, kdo zrovna je nepřítel, že jo, to je jasný. Takže tenkrát to zlato někdo odcizil z trezoru toho Fedu. No a Fed vytisk papírky a těma papírkama tu pojistnou událost zamás. To byl jeden z důvodů, proč spadly ty věže, zejména proč spadla třetí věž. Ta, která vůbec spadnout neměla, to nebyla to věž, bylo to ta budova, tuším, kde taky sídlila nějaká tajná služba, ne? Jo. Takže to je pozadí v podstatě, že to bylo v červených číslech, že to bylo potřeba se toho zbavit, že to vlastně nikdo nikdy nedostal z těch červených čísel, že to bylo prodělečný od prvopočátku až do konce, že se tam děly záhadné věci o víkendu, než se to stalo. Takže dva
1: Že
0: hlavní důvody.
1: spousta lidí nepřišlo do práce, spousta židovských zaměstnanců, co tam pracovala, nepřišla do práce a tak dále. A tak
0: ano,
1: dále.
0: Spousta lidí, kteří cestovali v těch letadlech, tak doteďka žijou. Takže ty hlavní dva cíle, které to mělo, vyhlásit lidem válku a začít je zotročovat a vlastně nastartovat budování NVOčka, toho koncentráku pro lidi, to za prvý, a za druhý vypořádat se s tím zlatem, což byl velký problém. Takže vidíme to za těma okolnostma. Takže motivů pro to, aby to opravdu bylo tak, jak rozumný člověk chápe a ví, jak se to odehrálo, že si to udělali sami, tak, jak bývá jejich zvykem, tak pochopitelně bylo dost a dost. A zase, kdo o tom všem podával ty pravdivé informace? No samozřejmě tajné služby. Mluvil jsem tady o tom, že tajné služby jsou strůjcema toho terorismu.
1: Ano.
0: A my máme věřit tomu, že ty samé tajné služby, které tvrdili, že v Iráku jsou chemické zbraně, a my víme, že už bylo vyvráceno, potvrzeno, jednoznačně potvrzeno, že to byl výmysl, že to nebyla pravda, tak těm samým službám my máme věřit, že Rusové v Lipsku nastražili ruský dron a ještě tak blbě, že nevybuch. Podle toho bych řekl, že to musel dělat nějaký pomatenec z Čech.
1: Nějaký Kutil.
0: Nějaký Kutil. Možná ty dva.
1: Matapa.
0: No. Ty samé služby nám vyhlásili, že Vrbětice a tak dál. V tom víme, že Vrbětice zakrývaly pouze černý obchod se zbraněmi. Rozkrádačku se zbraněmi a tak dále. Takže já osobně zastávám ten názor, co říká Ivan David. Jsem velmi skeptický k jakékoliv informaci, kterou nám tady tlačí do hlavy tajné služby. To se nebavíme o fakultě v Praze, to se nebavíme o spoustě dalších věcech. A to, že končí šéf BISky Koudelka, který byl vyznamenaný jinou mocností, jinými tajnými službami za skvělou spolupráci, to už se nemusíme ani komentovat. Z toho jednoznačně vyplývá, že určitě se pletem. Jiří, co ty a 11. září?
1: No, já si to pamatuju jak dneska. Já jsem shodou okolností šel do kina. My jsme byli na základce. Bo já jsem byl tehdy ještě na základní škole, nevím, v které třídě, musel bych to dopočítat. Ale sedmá třída, něco takového, má, nevím. A základní školu jsem končil 2022, tak jsem byl asi v osmé třídě. No a pamatuju si to, jak dneska šli jsme do kina. Vím i na co, byl to Tomb Raider, s Larou Croft, tehdy to hrála ta Ježišmarja, Angelina Jolie, to hrála ten přešitý chlap. A přišli jsme domů a doma už hrála televizka a v televizi byly tady ty záběry. No a pak jsme se do večera na to dívali. Takže, a pak si pamatuju, že ten další den, když jsme šli do školy, tak vlastně se to probíralo celý den, moc jsme se neučili a hodně se to probíralo, diskutovalo a tak dále a tak dále. A to si vem, rok 2001, před 25 lety, žádný moc telefony, žádný moc internet, jak se vlastně ten digitální věk tehdy posunul, nebo jak se od té doby posunul, že s tímto jsou to události souvisí i obrovský rozmach internetu, sledování osob, digitalizace a cokoliv jako dalšího, co se vzpomíná v rámci komunikačních technologií. Takže a umělá inteligence a tak dále. A souvisí s tím i to, že Já to tady někde mám v telefonu, že tento týden šéf, počkej, kde já to tady mám, tento týden, no, to muset najít, protože tady asi normálně nemám, ale tento týden šéf té společnosti Palantír, mám pocit, vydali nový speciální sledovací zařízení nebo nový jako sledovací protokol, testují pro lidi v rámci umělé inteligence. Takže já to pak zkusím ještě dohledat, jo, já to teďka nemám tady po ruce. Takže to byl ten začátek i rozmachu toho IT, těch softwarů, získat digitální stopu na lidi a podobně a tak dále, a tak dále. Takže to je tak.
0: Protože, Jiří, úplně se změnil přístup, jako byly zlomený poslední bašty odporu ve smyslu tohleto je šmírování, tohleto je zasahování do soukromí. Najednou bylo lidem vštípeno, že to je nutné, protože všude okolo nás jsou teroristi a proto se musíme vzdát své svobody, aby jsme vůbec přežili.
1: Přesně.
0: A to je obrovský zlom, jo?
1: Jo, jo. Je to prostě změna toho nastavení systému, co do nás jako tlačili a pamatuju si, že od té doby čas od času, aby udrželi lidi v tom jako strachu, aby se zase neoklepali, tak sem tam byl někde nějaký atentát. Jo, v Barceloně bumbrásk něco buchlo, jo, v Londýně atentát, tam se střílelo a dělali takový diverzní akce, aby udrželi to, že to, co říkají, je pravda. Jo? A plánovali další akce a živili to.
0: A propos na teroristických útocích je nehezký to, že u toho umírají lidé, ale na teroristických útocích si můžeš položit další otázku, když jako potom jdou o tom nějaké informace. K čemu vlastně máme tajné služby? To je zásadní otázka. Neboť vždycky, ať to byl Boston, ať to byl jakýkoliv teroristický útok, je to nějaký terorista, nějaký občan, který ho dlouhodobě sledovali a věděli o něm, že by mohl něco takového udělat. On byl sledovaný a oni zveřejnili to, že už ho zatkli, protože tušili, kdo to byl, protože ho sledovali. Takže oni ho nezatkli, takhle oni ho nesledovali tak, aby když se začalo schylovat k tomu činu, aby tomu činu zabránili.
1: Ano, ano.
0: Oni až po tom činu prohlásili, my jsme ho sledovali, takže víme, kdo to je, proto šli jakoby najisto, zatkli nějakého člověka a ten člověk se málo kdy dožil nějakého vyšetřování a soudního procesu. Všim si z toho?
1: Jasně. No
0: to má furt stejný rukopis.
1: Furt. Jako pokud ty služby měly pracovat správně, tak by měly předejít 100% těch útoků. Jo.
0: Oni je pouze údajně monitorovali.
1: Oni je monitorovali, ano. Oni je plánovali, financovali, to se můžeme bavit o bitcoinech, jo, o praní špinavých peněz a tak dále, to všechno se všem souvisí. Jo. Jestli si pamatuješ tu kauzu ve Francii, to Charlie Hebdo, jak tam zesměšňovali toho Mohameda proroka údajně a jak pak ti teroristi vystříleli
0: redakci.
1: To byla novinářská. To byla novinářská kancelář, nějaká redakce, že oni to vystřelili. To bylo organizované přímo francouzskýma tajnýma službama, jo. A pak ti budou tady tvrdit keci, že francouzská tajná policie něco bla bla bla a nedojeli. No vůbec. To je prostě

0: nikdo to nevysvětlil, jak se tam mohli objevit ty utrhaný kusy toho batohu. A vždycky to pošel tak jako dostracené. Zatknou nějakého člověka, který už dlouho sledovali pro jeho kontakty na nějaký takovýhle extremistický organizace. A zajímavý je, že zrovna když on to šel udělat, až je to zorganizovat, tak tajné služby pravděpodobně měly poradu. Takže tomu nemohli zabránit. A ještě...
1: A nebo v případě těch letadel v oblasti 1000 kilometrů okolo New Yorku nebylo ani jedno vojenské letadlo. Jo, to si tehdy pamatuju, že tehdy to říkali, že tam letěli tam stíhačky, aby tomu zabránili prostě z hrozné dálky. Jo. To je zajímavé, že ty letadla byly odvelený a že byly spoustu letadel bylo v servisu a žádné jako letadlo tam jako vojenský nebylo. Přece kdyby zvěděl, že ti má někdo napálit do mrakodrapu, kdyby to byla pravda, tak bys měl jako leteckou ochranu a ty letadla by tam křižovaly jak blázen.
0: No.
1: Víš, jako...
0: Minimálně máš na každém letišti, minimálně máš vrtulníky, minimálně na teritoriu toho města muselo být mrak policejních vrtulníků a těma mohli takovéhle letadlo klidně odklonit nebo ho sejmout, prostě aby spadlo. Jo? A tak dále. Takže to nemá smysl vůbec jako tohle diskutovat. Podstatné je, že za teroristickýma útokama stojí tajné služby, ano. Stejně jako ovlivňování veřejného prostoru dělají tajné služby skrze neziskové organizace a to je všechno propojené a nemusíme chodit daleko, tak třeba když po Majdanu svrhli vládu Janukoviče tak, a Porošenka potom, tak kdo přišel, to je hodně zajímavý, jo. Tam ta armáda, jo, někdo řekne, jak by mohli vojáci střílet do civilního obyvatelstva, jako jo. Ale je potřeba se podívat, co to je za složky. Je potřeba vědět, že na Ukrajinu se vrátilo mnoho mezinárodně hledaných teroristů, kteří byli původem Ukrajinci, a přišlo tam spousta mezinárodně hledaných teroristů, ze kterých byl ustanoven represivní, byli zařazeni do represivních složek Ukrajiny, byli vyzbrojení a vůbec už nikdo nikdy neřešil ty mezinárodní zatykače, které na ně byly prostě uvalený.
1: Ale nejenom, že to byli mezinárodní zločinci, ale byli to i bývalí členové těch nacistických a fašistických praporů a potomci tady těch, jako potomci tady těchto lidí a to byly militantní, to byly všechno militantní jako grázly, a kteří se schovávali ve Spojených státech, v Argentině, v Kanadě, to znamená v kolektivním západě. A pak je aktivovali a využili je, aby cestovali zpátky na Ukrajinu a začali tam dělat bordel.
0: Na Ukrajině z nich udělali oficiální represivní složky.
1: Přesně.
0: Takže to je další ukázka toho, jak vlastně pracují tajné služby, s kým spolupracují. Vezměme si Sýrii. V Sýrii byly nalezeny zbraně z Vrbětic. V Sýrii byly nejenom zbraně z Vrbětic, ale byly tam také nášlapné miny, které měly být v rozebraném stavu ve Vrběticích. Měly být rozebrány tak, aby už nikdy nešlo je dát dohromady, a to podle mezinárodních úmluv. O tom se nemluví, o tom

0: O tom je ticho po pěší, jako jo.
1: Ano, ano, ano.
0: Ale Rusové to pochopitelně mají, ty důkazy z té Sýrie. A budeme se muset ještě k tomu vyjadřovat, protože jsme porušili mnohokrým způsobem mezinárodní úmluvy. Ten americký kongresman, bývalej vysoký důstojník jedné z tajných služeb a bývalý důstojník Pentagonu, teď nevím přesně, jak se jmenoval.
1: Myslíš Henry Kissinger, nebo...
0: Ne, tohle to byl tak...
1: To byl, on byl diplomat, ministr zahraničí byl, a ty myslíš voják, byl to voják?
0: Ne, já teď mluvím o člověku, který měl na starosti kompletní obsluhu těch teroristů v Sýrii.
1: Jo.
0: Které tam z ISIS, tam jako, oni je zase, ten, to bylo všecko vybudované Američanama, jo, a on v podstatě, tenkrát se šuškalo, že ho možná Rusové zajali, Rusové se dodneška k tomu nevyjádřili, a pak se najednou objevil s tím, že má rychlou rakovinu a umřel, jako jo.
1: No, počkej, no, já se zkusím najít, teda.
0: To nemusíš, to není podstatný. Podstatný je, že to byl styčnej, jakoby civilní, styčnej, v úzovkách důstojník, který zabezpečoval výzbroj, financování a v podstatě veškerou komunikaci a zadávání úkolů pro tyhle ty teroristy, jo. Takhle oni operují po celém světě. Takže to jenom, aby jsme se nějak tak k tomu 11. září v nějakým širším kontextu, aby jsme se vyjádřili, protože to 11. září mělo veliký význam pro velké kroky, 7mílové kroky při zotročování lidí.
1: Je to tak.
0: Doba covidová, pochopitelně, která byla ukončena v roce 2022, Vladimír Putin ji ukončil přes noc, dobu covidovou. To bylo hodně, hodně zvláštní, kdo si na to pamatujete?
1: No, jistě.
0: Jeden den byl covid a druhý den už o něm nikdo nemluvil.
1: No, jistě, no.
0: Vladimír Putin, ruská armáda, rozbila celou síť biologických laboratoří. Dneska o biologických laboratořích už se hojně mluví v americkém senátu. Je to přiznané ze všech stran. Rusové k tomu mají spoustu důkazů. Je také prokázáno to, co jsme tady říkali kdysi s Karlem Světničkou, že spoustu těch laboratoří stihli naložit a převést.
1: Ano. Jich tam totiž nebylo 16 nebo 17, jak se jich původně uvádělo, ale bylo jich tam 50.
0: No, možná i víc. Takhle 50 jich bylo amerických.
1: 50 jich bylo amerických. Oni tam samozřejmě byli i jiní. Jo, Británie tam měla svoje laboratoře a tak dále. Mm-hmm. Jo.
0: No, já jsem rád, že v takhle těžké době tady máme oddané lidi, kteří jsou schopni napsat na sítě spoustu povzbudivých slov. Jo. Poslouchej dobře. Uh-huh. NATO zmařilo ruský pokus o sabotáž podmořských kabelů u Špicberku. Rusko testuje, jak útočit na kritickou infrastrukturu Evropy. Internet do Ameriky ubráníme, napsal Jan Lipavský.
1: To jsem samozřejmě postřel, tak jsem tam příspěvek.
0: Internet do Ameriky ubráníme. To je ovado.
1: To je prostě To je teplý tělo, to se nedá nijak zbýt.
0: Maso pro
1: Ten
0: doktora
1: borec,
0: Jacksona.
1: no, no, to je, ten má v hlavě víc nasaráno, než jsme čekali.
0: Však to bylo v těch černých baronech, ne? Myslím, že to bylo. Tak teď jsi nasral do krku.
1: Přesně, ano, přesně. Přesně. Je to tak. Lipánek by měl asi, by mu měli vyříznout jazyk, protože to je fakt, a uřezat prsty, protože
0: no
1: to je
0: tak
1: fakt
0: on má
1: demen.
0: Známosti z těch diplomatických kruhů, takže on to ví, že?
1: Jo, ale četl jsem pod tím příspěvek a normálně tam někdo, úplně první příspěvek a všichni to lajkovali, co to četli. Škoda, že není Lipavský ministr blablabla, protože určitě by jako pokračoval proti deeskalaci ruské agrese a tak dále, bla, bla, bla. Takže ho brali vlastně jako za hrdinu, že on něco udělal.
0: Jo.
1: No, to je, to prostě, to se nedá ani vyprávět, jo, to se musí zažít, jo. To je fakt idiot, jen to vzduchem brázdí, jo. Kdyby boli majstrovstva, tak by bol ozaj druhý. Nebo že taky, že by nevyhrál. To prostě neuvěřitelné. To. Nechápeš, ještě ten, no probí, povídej. Ty to představil, to je
0: víc. Víš, jak měli Němci toho atleta, ne? On běhal nějakou...
1: Jo, to byl Alfred, byli to bratři a jmenoval se Kokot. A
0: no a
1: to,
0: ten
1: to,
0: Slovák to komentoval. Aj boha, keby aj my jsme měli na Slovensku viac takých kokotů.
1: To bylo na atletickém mítingu v Mnichově a komentoval to Karol Polák. No.
0: Ano.
1: No. A v páté dráhe beží Manfred Kokot. Botaj, aj my by se mali taky kokotovů. A my jich máme.
0: Já si myslím, že... No nic.
1: To by se nám... Kdyby jsme rozvíjeli tady to téma, by se nám zvrtlo vysílání.
0: Ne, tak já jsem si představil toho Magora, jak brání ten internet do té Ameriky.
1: No,
0: ne, počkej. Teďko vážně, jo. Kdyby jsme neměli ten kabel do té Ameriky, že jo, tak bychom vůbec nevěděli, až Amerika přestane existovat.
1: No, to je pravda.
0: Protože to jsme se tady o tom bavili, že Rusko, Čína, KLDR a Irán, já ještě říkám, tím pádem tam je i Bělorusko, protože ty mají s Ruskem unii.
1: Ano.
0: To znamená, že ti to vytváří vojenský pakt,
1: ano,
0: který má být protiváhou k NATO. Jo? To když si porovnáš ty dva potenciály,
1: no,
0: tak já si myslím, že ani věc kokotou by nepomohlo.
1: No, to je pravda. To je pravda. Hlavně východní národy ví, proč a za co bojují.
0: No to je ten rozdíl. Oni ty najatý, jo, většinou si stěžují, že na frontě je zima, že tam lítají kulky.
1: Ano.
0: A že pod nich třeba chcou, aby bojovali i přes čas.
1: Vlastně.
0: To je ta mentalita toho Rusa, toho Číňana, toho Severního Korejce, toho Bělorusa, anebo toho Iránce. To je, když se nad tím zamyslíš, že se to protáhne, teďko Čína, že jo? Čína prostě má ten zájem Venezuela. Tam Čína přišla prostě o ropu, protože Donald se usnes, že si to přes ten svůj Donald průliv odveze asi, kdykoliv se mu zachce, co se mu zachce. Irán by taky nejradši vykrát, že jo? No tak, že má Irán na dostřel Ukrajinu, že má Irán na dostřel Izrael, že Irán rozsekal v podstatě ve svém okolí všechny americké základny a že Irán rozseká základny všem, kdo poskytnou svoji infrastrukturu vojenskou Američanům na útoky proti Iránu, tak o tom ani potom. Čili to, že Ukrajinci údajně jako připravují nějaké útoky na Irán, tím se netají Zelenskej. Tak si to vem, když to vezmou proti sobě takhle, tak to bude veselý. Ale základní potíž je v tom, že mainstream média vnucují lidem jakési pravdy o světě vůbec. Ať se to týká Ruska, kohokoliv, jo. Já tady mám velice zajímavý rozhovor, nebo velice zajímavé vystoupení Roberta Fica v Národnej slovenské radě, jo. Neumím si představit tuto retoriku na půdě parlamentu, v podstatě, když tak řeknu, před třeba 5 lety. Jo. Prostě nemyslitelný. Ale je důležitý, že se ta retorika prostě mění. Hlavně v kombinaci, a to je tyko důležitý, jo, hlavně v kombinaci s tím, že Robert Fico pozval v celou V4 do Bratislavy společně s
1: irským prezidentem.
0: S irským prezidentem, který předsedá Unii, že jo?
1: Ano, ano.
0: Takže to je důležité. A důležité je, o čem teďko ten Robert Fico bude mluvit. A já si myslím, že Robert Fico moc dobře ví, kdo na něj spáchal ten atentát. A z toho, co bude říkat, vyplývá, proč ten atentát byl spáchaný. Takže dáme si Roberta Fica vo Slovenskej národnej radě.
2: Kde sa všetko dočítali napríklad o smrti Kadáfiho? Nič. Ale všetci súčasne vieme, že Kadáfi minimálne 5 miliónov dolárov, eur, libier poskytol francúzskému prezidentovi Sarkozymu na jeho volebnú kampaň a potom, ako bol zvolený, tak ho ostentatívne prijal v Paríži 3 mesiace po prezidentských voľbách. Čo ste sa dočítali o komisárovi Reindersovi, ktorý chodil na Slovensko a šíril múdrosti v oblasti právneho štátu a ľudských práv? A dnes sa dozvedáme, že je podozrivý z prania špinavých peňazí. Čo ste sa okrem povinných správ dozvedeli o našom nádhernom prezidentovi pánovi Kiskovi, ktorý preukázateľne podvádzal a páchal daňové zločiny v prezidentskej kampani a evidentne vyhral parlamentné voľby s podvodom. A dnes máme právoplatne odsúdeného prezidenta. Tak sa nečudujte, že sa veľa nedočítate ani o tejto kauze, ktorá sa týka britského premiéra, bývalého britského premiéra. Viete, že som opakovane oznamoval, že 3 mesiace pre začatí vojnového konfliktu na Ukrajine bola na stole mierová dohoda. A Ukrajina bola pripravená túto mierovú dohodu podpísať. Začali sa chodiť ľudia, ako pán Johnson, ktorý v tom čase už bol poslancom britského parlamentu, nebol premiér. A títo ľudia veľmi aktívne prehovárali nielen západných lídrov, ale predovšetkým prehovárali ukrajinskú vládu, aby v žiadnom prípade nepodpísala mierovú dohodu, aby sa naďalej pokračovalo vo vojne. Pretože bola stratégia, že cez túto vojnu bude šanca dostať Ruskú federáciu na kolená. Ale kto pozná Rusov, vie, že keď sú na kolenách, tak len preto, lebo si zavezujú šnúrku na topánke. Takže táto stratégia nevyšla a preto veľmi jasne hovorím, že to, čo sa udialo s týmto úplatkom, je mimoriadne vážny problém. Príbeh spočíva v tom, že 3 mesiace po začatí vojny Boris Johnson veľmi aktívne prehováral, aby nepodpísali mierovú dohodu. A až potom dostáva na svoju nadáciu milión libier od známeho podnikateľa zo zbrojárskej firmy, ktorá dodáva zbrane na Ukrajinu. A tento človek potom s ním absolvoval spoločnú cestu do Kieva a do ďalších miest, sú o tom záznamy, fotografie, jednoducho je tu dostatok dôkazov, ktoré to preukazujú, takže my dnes môžeme povedať na 100%, že bojoval Boris Johnson za to, aby vojna pokračovala, potom zobral milión libier od zbrojára a potom toho zbrojára zobral na Ukrajinu na rôzne rokovania s najvyššími ukrajinskými predstaviteľmi, evidentne predovšetkým o dodávkach zbraní na Ukrajinu. Môžeme z toho vyvodiť ako rozumní ľudia normálny záver. Áno, Boris Johnson nechcel ukončiť vojnu, lebo vedel, že má kamaráta, ktorý mu dá peniaze a za to on mu pomôže so zbraniami na Ukrajine. Tak si teraz predstavte, že a nadviazujem na vašu otázku, pani poslankyňa, že by som jednoducho sa správal rovnako. Aby som od apríla, mája roku, kedy vojna začala, tvrdil, že neexistuje skončiť vojnu na Ukrajine. Neexistuje. A potom by som zobral milión eur od nejakej zbrojárskej firmy na Slovensku a potom by som toho človeka zobral na Ukrajinu k prezidentovi Zelenskému, k ministrovi obrany a k ďalším ľuďom. A tam by som ich presviedčal, že toto je výborný človek, ktorý vám vie dodávať zbrane. To je taký prúser. Ale samozrejme, nepatrí sa o tom hovoriť. Pretože je to téma, ktorá nezapadá do mienkotvorných médií. Mienkotvorné médiá predsa hovoria úplne niečo iné o vojne na Ukrajine.
0: A co tak jeden motorkář, ktorý obývá Hradčanskou 1.
1: A měl červenou flanelku, prosím tě.
0: Měl červenou flanelku.
1: Jo, tak vím,
0: který musel jet do Ankary na setkání se zbrojařema, který je ve vedení firmy, která dodává zbraně na Ukrajinu, který kudy chodí, tudy vysvětluje, že je potřeba bojovat a je potřeba i za cenu zmobilizování, dejme tomu, mladých kluků v České republice jít dobít toho Rusa. Že rozhodně se nesmí žádný mír domlouvat, mír je špatný. A to, ať se podíváš na jednu, na druhou, na třetí, na čtvrtou, všichni jsou pod vlivem těch zbrojařů, a všichni, kdo zvou, že se tam musí dobojovat do posledního Ukrajince, většinou do posledního Evropana, tak tam potečou peníze za ty zbraně. Aby se to mohlo rozkrádat, aby se to mohlo s tím obchodovat, aby jim do kapes tekly ohromné zisky.
1: Podobnost tohoto příběhu je čistě náhodná. A pokud jste poznali nějaké osoby, tak to je taky náhoda. A během natáčení se nikomu nic nestalo.
0: Nikdo neutrpěl újmu. Žádné zvířátko neutrpělo újmu.
1: Přesně tak.
0: Jenom zemřelo několik milionů lidí.
1: Ano. Chtěl bych vidět ty ksichty, jak ten Fico jim to řekl. Jo.
0: To asi byly hodně protažený ksichty.
1: No, to jo. To jo. No a...
0: Ale umíš si představit tuhletu retoriku před dvěma lety?
1: Ne.
0: A já jsem rád, že jeden z... Dovolím si říct, jeden z lídrů V4-ky, protože Robert Fico křísí tu V4-ku, protože pochopili, že jako Fico, tak je špatný, Fico je špatný, Fico špatně. Jako Orbán, Orbán je špatný, že jo, když to byl Orbán. Ale jako V4-ka, když začnou v Evropské unii prosazovat určité věci, mají šanci. Já jsem rád, Já jsem rád, že patříme do té V4, že i Andrej načerpá určitý, řeknu, informace, které možná má nebo nemá, to já nevím. Takže jsem rád, že máme Andreje v dobré společnosti, tak to řeknu.
1: A Andrej tu iniciativu taky vlastně taky se do toho pustil a tu V4 jako vidí jako strategickou, oni se samozřejmě, já to mám akorát trošku obavu z toho Petera Maďara, protože já úplně nevím, jak on se bude profilovat. Jo?
0: No on je nečitelný, on je takovej no. Chvilku tak a chvilku tak. Já si myslím, že víš co, on bude jako ten, myslím Erdogan je Turek, ne? Turci vždycky táhli s těma, kdo jim za to zaplatil víc. A já si myslím, že ten Maďar bude dost podobný, jako jo. Teď třeba Maďarsko něco vyblokovalo, další nějaký peníze zablokovali, nebo ne, sankce, balíček sankcí zablokovali Maďaři. Proč, to nevím. Respektive vím, protože by to poškozovalo pochopitelně Evropany a Maďary, jo. Zejména. To znamená, že Maďarsko bude chtít taky vyvíjet nějaký tlak. Poláci jsou divní lidi. Tam nevíš, jako oni vůči Ukrajině jsou velmi vymezení, protože jim tam banderovci povraždili neskutečným způsobem spoustu civilního obyvatelstva. A navíc část Ukrajiny je Polsko vlastně. Maďaři chcou taky z Ukrajiny to svoje. Rumuni by taky měli dostat. Čili ono velmi brzy se začnou uplatňovat tyto nároky. Jo. Bude evidentní, že Ukrajina se rozpadá a že Ukrajina končí. Tak uvidíš, co se začne dít, jako jak najednou spousta požadavků tam bude územních.
1: Myslím si to taky, no, protože to tak je prostě, no.
0: Takže já jsem rád, že ve V4 jsou lidi tohoto typu, jako je Robert Fico, jako je Andrej Babiš. Oni si vzájemně se jakoby... To, že Babiš nemá třeba tak vyhrocený názory jako Fico, nevadí, protože v té V4 se to může prosadit. Jo.
1: No, oni nemůžou být oba dva jako beranidlo, každý musí hrát svoji roli.
0: Tak, nemůžou jet po stejný koleji. A propo, když jsme to otevřeli, máš ty nějakou informaci o V4? Já tady mám vyjádření Andreje Babiše, bychom mohli dát možná. A od toho se odpíchnem, ne?
1: Jo, odpíchnem. Já tady mám nějaký prostě jenom přehled o tom, kdo o čem chtěl, jak mluvit, můžu to přečíst.
0: No tak necháme mluvit premiéra.
1: Jo, přesně, určitě.
0: A potom pochopitelně to...
1: Na to navážem,
0: tak... Počkej, ještě nemluv. On je divoký, člověče. Na to, kolik mu je. Tak, já se musím odblokovat a můžeme mu dát slovo.
3: V4 je zpátky, jak za starých časů, tenhle region nejbezpečnější, který vyřešil ilegální migraci, který má samozřejmě perspektivu a nejperspektivnější region Evropy. Tady jsme se setkali v Bratislave s irským premiérem, který má předsednictví Evropské unie a seděli jsme dlouho, nejdřív sami, řešili jsme víceletý finanční rámec, kde byly rozpočet Evropské unie a samozřejmě konkurenceschopnost ETS jedničky, které je potřeba pro tenhle region zkrátka teďka přerušit a zbavit se toho a ETS dvojky. Největší ohrožení budoucnosti Evropy, protože pokud by to prošlo, tak těch rafinérií bude ještě méně. Už teď máme o 40% méně kapacity a to je ta konkurenceschopnost, to řešení pro Evropu a za to budeme bojovat a na tom jsme se taky shodli.
0: Tak, úvodní informace a ty bys to mohl teď doplnit o detailíří.
1: Jo, no tak, já tady přečtu, co tady mám k tomu a co se, co, k čemu každý, jaký má hlavní motivace na spolupráci v rámci V4. Takže Slovensko předsedá Vyšegrádské skupině, proto akci svolal premiér Robert Fico, šlo o formát V4+, to znamená, premiéři byli doplněni o předsedu vlády země s předsedající radě EU. Jednalo se o budoucnosti Evropské unie připravovaném víceletém rozpočtu, to znamená 28 až 2034, konkurenceschopnosti, cenách energií, pohonných hmot a systému emisních povolenek a migraci. To znamená ty nejpalčivější témata v podstatě. Samozřejmě těch témat by mohlo být ještě víc. Obecně my jsme vlastně minulý týden se bavili o tom víceletém rozpočtu 2028 až 34 a ta, jak se jmenuje, ta blondýna z toho Bruselu, ta pinda Lejnová.
0: Ty myslíš jako prázdnuše?
1: Ne.
0: Myslíš Lejnovou?
1: Myslím tu Lejnovou, ano. Lejnová. No, tak Lejnová prohlásila, že od roku v roce 2027 by se měla vádět ty digitální, to digitální euro a ta digitální měna centrálních bank. A to navazuje na ten víceletý rozpočet a Andy to určitě ví. A budou chtít, to musíme uhnout na ty úspory těch lidí, co mají v bankách. Toto je totiž všechno provázané dohromady, tady tyto témata. Tak, o čem mluvil, nebo Robert Fico, jaký byl důvod účasti nebo hlavní motivace? Tak Robert Fico chce oživit V4 jako koordinační blok, chce, aby V4 nejenom se scházela před každým zasedáním Evropské rady, ale koordinovala své postoje s dostatečným předstihem. Prioritou má být tlak na nižší ceny elektřiny, zachování obálky pro kohezie společnou zemědělskou politiku. Andrej Babiš, jak jsme si říkali, rozpočet a průmysl, budoucí rozpočet musí být spravedlivý, nesmí poškodovat země se silnou průmyslovou základnou, které stále dohánějí vyspělé části Unie. Systém povolenek ETS 1 podle něj likviduje evropský průmysl a měl by být pozastaven, žádá odklad ETS 2. Petr Maďar, migrace a rozpočet je hlavní jeho doména, kritizoval, že Maďarsko platí denně 1 000 000 eur pokuty za to, že chrání společné hranice EU a u 7letého rozpočtu chce férové řešení bez krácení kohezních zdrojů. Polsko, bezpečnost a hranice. Příští rozpočet EU musí zohlednit úsilí zemí chránící vnější hranice. Region platí nejvyšší ceny energií, proto V4 neschválí plány, které by situaci zhoršili. Byl jediný, kdo debatu posouval s hrozbám Ruska a připomněl skeptičtějšímu Babišovi a Ficovi hybridní útoky. A Michael Martin, to je ten irský předseda vlády, takže Irsko v současnosti předsedá radě EU a proto byl irský premiér součástí jednání. Pro V4 klíčový kanál je dostat své postoje pro agendy rady před vyjednáváním o víceletém finančním rámci. Fico po jednání prohlásil, že V4 je opět živá, schopná vytvářet společné postoje a nejaktuálnějším evropským tématům. Podle deníku jsme to potvrdil i Petr Maďar, slovy, že silná Evropa nemůže existovat bez silné V4. Společným jmenovatelem je tlak na Brusel v otázkách rozpočtů, kohezní a zemědělské politiky a cen energie a migrace. V4 byla v posledních letech fakticky ochromená sporem o Ukrajinu. Fico a Orbán odmítali vojenskou pomoc Kyjevu, zatímco Tusk a Fialová vláda chtěli více. A Tusk se veřejně ptal, zda formát vůbec dává smysl. Změna vlád v Praze a v Budapešti otevřela cestu k obnově spolupráce na méně konfliktních tématech. To znamená, to je ten víceletý finanční rámec 2028 až 34, ceny energií, pohonné hmoty, revize ETS 1 a odklad ETS 2, migrace a ochrana vnějších hranic. Ruská otázka zůstala stranou jako téma do debaty, pouze vnášel Donald Tusk. Slovenské předsednictví V4 chce brzy uspořádat další zasedání, na kterém hodlá pozvat německého spolkového kancléře a do konce roku 2026 se sejít ještě s francouzským premiérem, teda s francouzským prezidentem. Tak. Cílem je přenést témata projednávaná ve V4 do širší evropské diskuze. Takže to jsou ty témata, které se řeší. Jde vidět, že oni o tom Rusku se nebaví schválně, a aby nevytvářeli vlastně nějaký, jak to řekl,
0: třecí plochy, no, to je asi.
1: Třecí plochy nebo potenciál, jednak jako z evropské strany, ale jako ze strany Ruska, zachovávají takovou neutralitu, ale ty, co stejně buduje dobrý vztahy s Ruskem dlouhodobě, a vím, že se teď někde vyjádřil, že oni mají kontrakty s Ruskem napřímo, mám pocit, ohledně energií, ale vyjádřil se ještě ohledně Ruska pozitivně, nevím, naším. Nespomenu si, tak musím to dohledat.
0: No, takhle, důležité je, že se V4 rozjela. Důležité je, že se nezakousla na nějakých sporných věcech. Ta nálada tam byla dobrá, bylo vidět, musíme ještě vidět jakoby kousek dál, musíme vidět to, že u toho byl a chtěl být u toho a chtěli mít u toho, to je taky důležitý, šéfa předsedající země, protože využívají ten jeho mandát pochopitelně k prosazování zájmu V4. Teď, když si do toho připočteme změny v Německu, jak retoriky, tak politiky, tak ale i veřejného mínění, tak se to dobře vyvíjí v podporu toho, co chce V4. No a ty ostatní evropské jakoby země všechny něčím trpí. To znamená, že všude je napětí, jsou obrovské protesty v mnoha zemích, tady se nám to vůbec neukazuje. Lidi jsou v ulicích, jsou to 100 miliony lidí, 100 tisíce lidí, který prostě vychází do těch ulic a proti těm všem úchylnostem a šílenostem vedení evropských zemí se ti lidé staví. To znamená, že Evropa povstala, Evropa je na nohách. My sice nejsme tak jako divoký, ale zase máme tu V4, přes kterou se to zase řeší. Každý národ má jinou mentalitu. Tak uvidíme. Já si myslím, že to je komplexní zasazení do té reality, která je, na rozdíl od takových vlhkých snílků jako Černochová, Lipánek a další, Fiala, který jediný, co tak rozkrádali peníze, jsou zavaleni kauzama, mají másla na hlavě tuny a byli úplně mimo realitu. To znamená, že vedení Evropy a vedení evropských zemí se vrací zpátky k realitě. A to je dobře. Jo, můžeme si povědět, jestli někde rychleji, jestli někde pomalej, ale je to dobře. Jde to správným směrem. Má to dobrou trajektorii, bych řekl. Co ty na to, Jiří?
1: Jo, já to vidím stejně. V té situaci politické, jaké jsme, tak se to musí dělat přes funkční bloky, které se spojí, a to právě, že na to by měla být ta V4, spojení národů s podobnýma mentalitama a s podobnýma bych to řekl, s podobnýma ekonomickýma zájmama s takovým stejným přístupem. No, takže...
0: My se za chvilku dostaneme k dalším věcem, které to podporují. Dneska ten svět se úplně přeformátovává, jo. Dneska země, které jsou ve velkém ekonomickém růstu, nebo se startuje ten ekonomický růst, tak nejsou jakoby zařazený a nemají svoje ukotvení v mnohých organizacích celosvětového působících. Můžeme se tady bavit o tom, jestli OSN vůbec má nějaký mandát a co se s ní stalo, ale pořád jsou to nějaké, řeknu, organizace, které, kdyby se chtělo, tak by mohly sehrávat určitou roli, jo, toho původního nějakého záměru. Ale Amerika třeba úplně bojkotuje a víceméně chce vyrušit vliv OSN. No, prostě oni nepotřebují takovou organizaci. Na co? Ona jim stojí v cestě, že jo? Pojďme, já tady mám Sergeje Lavrova. Myslím si, že další zajímavý vstup, co se týká budoucnosti Ukrajiny a co se týká ukončení nějakého umírání lidí. Vidíme to tak. Rus nikdy neřekne, že nebude jednat. Protože se nechce postavit do té role toho agresora. A to je právě třeba to, co jako mnozí nechápou, že kdyby Vladimír Putin byl agresorem, tak se nebude s nikým bavit. Podívejme se třeba na izraelského šílence, jo?
1: Jo.
0: Ten se s nikým nebaví, prostě ten tam masakruje prostě civilní obyvatelstvo a nebude o tom s nikým jednat. Rusové jsou jiní, Rusové budou jednat, ale to neznamená, že přestanou bojovat, jo.
1: Jo. Ale to jednání je i v souladu vlastně s těma článkama 105 v tom té charty OSN, jo. Ono to jde v ruku v ruce. Takže Rusové postupují přesně podle mezinárodních pravidel, jo.
0: Ano, dodržují jak protokol, tak mezinárodní právo. To, když se podíváš na Ameriku, tak to je obrovský rozdíl jako v přístupu k mezinárodnímu právu.
1: Tam nedodržuje vůbec nic. Já si myslím, že oni neznají pojem mezinárodní právo nebo ho neuznávají.
0: Tak oni znají jenom jedno právo a to je to jejich.
1: Jo,
0: oni mají právo na všechno.
1: Na všechno, přesně.
0: Na všechno. Tak pojďme, Sergej Lavrov nám tady něco poví. I o postoji k evropským zemím, jo.
4: Týka otázky rokovaní o Ukrajine, tie sú dosť, ak máte na mysli posledné stretnutie v Moskve, prezidenta Putina s vyslancami prezidenta Trumpa, tak toto stretnutie bolo dosť podrobne medializované, či už v priamom prenose na začiatku týchto rokovaní, alebo v komentároch, ktoré neskôr poskytli zástupcovia Kremľa. Ak to vezmeme zhruba, tak je v prvom rade nevyhnutné viesť rokovania, a my sme na ne vždy pripravení, na základe pochopenia prvotných príčin a na základe vypracovania dohôd o odstránení prvotných príčin súčasnej ukrajinskej krízy, ktorú vyvolal Západ predovšetkým. A predchádzajúca administratíva Spojených štátov a Európska únia, ľudia z NATO, ktorí sa doteraz snažia dosiahnuť, ako sami hovoria, porážku Ruska a vo všetkom podporovať Ukrajinu. Trumpova administratíva mala od začiatku chuť a aj schopnosť vidieť prvotné príčiny konfliktu. A práve to nám dáva nádej, že rozhovory, rokovania a kontakty s príslušnými vyslancami sú užitočné pre obe strany. A po tretie, čo by som chcel v tejto súvislosti poznamenať? je to práve Európska únia, ktorá naďalej robí všetko preto, aby zabránila posunu situácie smerom k riešeniu prvotných príčin a hľadaniu ciest k spoľahlivému dlhodobému urovnaniu založenému na odstránení týchto príčin. Takto, v skratke.
0: Je zvláštní, že země Evropské unie, které mohou být nejvíc ohrožené, tak nejvíc chtějí a dožadují se té války. Jo.
1: A nejvíc zbrojí proti Rusku.
0: No, protože jsou všichni ve vleku těch zbrojařů. Všichni mají smočený rypáky do provizí a do financí, které pochopitelně, o kterých frčí vlastně. Jo. O to jde především. Takže jsou to skorumpovaní kolaboranti, kteří v podstatě vůbec jim nejde o lidi, nejde jim o zemi, kterou zastupují, o národ, jim jsou příslušníky. Oni jsou satanisté, pomlčka nacisté, protože jejich rody v mnoha pokoleních se těmto okultním záležitostem oddali, tak se tak chovají. A je potřeba vyrvat ze spáru těch satanistů tu západní Evropu, protože pokud to neuděláme, tak Ukrajina se stane narazníkovým pásmem společně s několika zeměmi, jako jsme třeba my, Slovensko, Maďarsko. Toto všechno lze pak považovat za narazníkové pásmo. A bude to dohoda 2+4, návrat k Jaltě a tak dále, tak dále. Čili bude to mít svoje opodstatnění.
1: Mm-hmm. No ty, když mluvíš o tom, o těch penězích, tak s těma penězama se vlastně, nebo já pozoruju jednu takovou věc, že se nám čím dál tím víc ty témata začínají propojovat, nebo propojují se nám čím dál víc, čím dál hloubš a vlastně v tomto světě všechno souvisí se vším a i ten pohyb těch peněz. A to, jak jsme se na začátku bavili o tom zlatě, tak i to zlato vlastně hraje v tom roli. A zaznamenal jsem teďka velký pohyb, nebo v úvozovkách velké pohyby zlata ze zámoří.
0: Jo, k tomu se ještě dostanem. Já bych jenom poprosil ještě strpení. Já bych to zakončil něčím, co je velmi Rusům podobné. Jo? Vladimír Putin skázal Mercovi. Nikdy na vás nezaútočíme, i kdybyste se vzdali, jste pro nás naprosto k ničemu. Nemáte ani energii, ani suroviny, jste zadlužení a plní cizinců. Během svého projevu v kremelských kruzích Vladimír Putin opět jasně uvedl, že Rusko nemá v úmyslu kdykoliv zaútočit na Německo, protože tato země je pro Moskvu prostě k ničemu. Nemá žádné suroviny, žádnou energii, je zadlužená a plná cizinců. Proto, jak uvádí, neokupovali bychom vás, ani kdybyste se vzdali s bílou vlajkou. Tato prohlášení učinil při hodnocení výsledku voleb v Sasku Antalsku a prohlášení Merce, který se zdá být nelítostný a nepochopil poselství, které mu poslali němečtí voliči. Konkrétně Vladimír Putin údajně řekl: nechceme na vás útočit, proč bychom měli? Ta doba je dávno pryč. Každý, kdo má ještě mozek a umí myslet, to chápe. Za prvé, už máte státní dluh ve výši 2500 miliard eur a žádný seriózní ekonom neví, jak ho chcete splatit. Alice Vidlevová prohlašuje bankrot své země. A teď si chcete půjčit dalších 1000 miliard, abyste se proti nám ozbrojili. Za druhé, vaše země se hemží miliony imigrantů, kteří vás stojí 50 miliard eur ročně. Za třetí, významná část vaší populace je tak vyšinutá, že věří, že může ovlivnit klima jízdou na kole a konzumací hmyzu. Za čtvrté, váš vzdělávací systém byl kdysi příkladný. Dnes se v mnoha učebnách téměř nevyučuje, protože téměř nikdo nemluví německy. Za páté, vaše infrastruktura se hroutí a nestíháte opravy. Za šesté, vaše železnice byly kdysi chloubou celého světa. Dnes vaše vlaky jezdí jako v Indii. A za sedmé, my nepotřebujeme vaše slavné inženýry. Během sankcí jsme se naučili, že se bez nich obejdeme. Ale kdybychom je opravdu potřebovali, obrátili bychom se na Čínu. Tam jsou nejen levnější, ale i lepší. Nemáte ani suroviny, ani zdroje energie. Tak proč bychom měli dobývat vaši zemi? Abychom vyřešili problémy, které bychom jinak neměli? Buďme realisté. I kdybyste nás zavolali, i kdybyste se vzdali a vztyčili bílou vlajku, stejně bychom nepřišli. To je
1: Deklas. To je Deklas numero uno, jako.
0: To je deklasování, co?
1: To je úplně toho utřelec pocený okno a ten má jenom do studi kabát, jo?
0: Ale to je prostě je to
1: diplomatická
0: pravda.
1: Smrt. A nejhorší, nebo největší prdel na tom je, že je to pravda.
0: To je na tom to nejhorší, jo, že to je jenom slušně vyjádřená pravda. Jo, pozor, to, že může přiletět nějaký kinžál do fabriky, která vyrábí zbraně nebo komponenty pro drony nebo drony a tak dál, to se může stát. Ale to nesouvisí s tím, co se tady říká. Tady se říká, že to strašení, že Rus chce zabrat Evropu, jsou prostě úplně mimo. Jako.
1: Co by si tady vzal? Co by si tady vzal?
0: Vzpomínáš, když jsme se tady bavili, já jsem tady vyprávěl o mým kamarádovi, který je velký znalec Ruska, poměrů a tak dál. Jak on říkal, že Rus, když začne kalkulovat, kolik by ho stála ta raketa, která by se měla doletět a rozbít tady něco, takže se to tomu Rusovi musí vyplatit, aby tu drahou raketu sem poslal. A zatím tu není nic, co by odpovídalo té ceně, jo?
1: A to nemají drahé rakety, jo?
0: Ty mají 15x levnější než Západ.
1: Přesně, to je na tom to nejvtipnější. Ono, když si pospojíš všechny ty body a zjistíš, že Baťuška má pravdu, to by se dalo tesat, to, co napsal, jo?
0: No.
1: A ta ekonomika je jasná jasně na veřejnost predikoval, jak to bude. Prostě to Německo zkrachuje a je 5 minut od toho. A to je to stejné, co já jsem říkal na poradě teďka, že tady ty velký sny, jak ekonomika půjde nahoru Německa a tak dále, to zapomeňte na to vůbec. Končili jsme, jasná zpráva, jo. Hlavní motor ekonomiky, rozumíš, oni stejně chcou v rámci jenom toho průmyslu, automobilového průmyslu propustit 100 000 lidí, jo.
0: No, já jsem teda četl, že až půl milionu.
1: A to je Volkswagen, samozřejmě.
0: No,
1: to je Volkswagen.
0: No.
1: Jo. BMW tam protestuje. A to je taky, nikdo nám neukáže, že před BMWčkem protestovalo teďka 20 000 lidí odborářů. Jo.
0: No, protože přeci maximálně by protestovali proti ty Vejdelový, ale rozhodně nebudou protestovat proti Mercovi, ne?
1: No, přesně, no, takže... No, takže Německo je dávno odsouzený k zániku. Jo.
0: Ještě budu rádi. Německo se odsoudilo, ale pozor, já bych ještě pořád to nepodceňoval. Nezapomeňme, že před druhou světovou válkou Německo bylo v těžké krizi. čímž se připravovala půda pro nástup Adolfa Hitlera. Ano. To znamená, že to modus operandi mají pořád stejný, náckové mají pořád stejné modus operandi, které opakují.
1: A je otázka, koho připravujou na toto místo, protože určitě jedou stejný agendu.
0: Jo, to určitě. Je to, akorát, že dneska to je propojený s tou Ukrajinou, jo? To znamená, že Zelenský připravuje půdu pro někoho. Jo? A to je, takže já bych řekl, že ten výrok Fialy, že na té Ukrajině se bojuje za naši budoucnost, je víceméně tak trochu pravda.
1: V podstatě jo, ale jinak než myslí on.
0: Přesně tak. No a teď je na čase si říct, proč se objevují v prostoru mediálním zprávy o přesunu obrovské tonáže zlata směrem do London City.
1: No.
0: To je tvoje parketa, tak povídej.
1: No, Peťo, to je dobrá otázka. Jo. Je potřeba se podívat na to zlato jako na nějaký dlouhodobější vývoj a jak když se na to podívám, furt mě není, nebo ne, že by mě to nebylo jasný, jako vím asi, co se děje, jo, ale v 21. Nebo, někdy na konci ledna bylo zlato $5,700 za trojskou unci a teď na poslední dobou se to furt tak šmodrchá okolo 4000 dolarů, 4300, 4400, 4500, pak to se klesne a furt to tak udržujou a regulujou, aby to zlato nevystřelilo a držijou ho lidově řečeno za koule. A já jsem si zadal tady, aby mi udělalo tady systematicky rešerši, kdokoliv zlata má, kdokoliv zlata z toho USA vytlačil a kam se to zlato přesunuje a jak toto zlato souvisí, nebo přesun tohoto zlata, protože když se přesunuje zlato, je to vždycky jako napováženou a jak toto souvisí s budoucností měnové politiky Velké Británie a s digitálními penězi. A vyskočily mi takový zajímavý výsledky. Jo? Takže já tady k tomu něco přečtu. Já mám tady článek, který je asi na 5 stran, já se to budu snažit trošku zkrátit, tak to není rozvláčný. Takže během roku 2026 dokončili Francie a Nizozemsko přesun zlatých rezerv z New Yorkského Fedu. Francie 129 tun domů do Paříže, Nizozemsko 89 tun z New Yorku do Ottawy a do Londýna. Německo a Itálie více než 2400 tunami v USA čelí silnému politickému tlaku. Důvod není bezpečnost trezoru, ale důvěra v americkou jurisdikci a použitelnost zlata v krizi. Zároveň se v Londýně a Frankfurtu rozhoduje o podobě digitálních peněz, takzvaných stablecoinů, digitální libry a digitálního eura. To se zlata týká více, než se na první pohled zdá. To znamená, tady mám Francie přesunula 129 tun, Nizozemsko. Důležité je třeba se podívat tady na Německo a na Itálii. Itálie 0 tun, ale sílí politický tlak. Jinými slovy, nechtějí do Německa přesunout ani tunu zlata a do Itálie to stejné, protože tam je podobná situace. Obě dvě země volají po repatriaci a ta jim není umožněna. Francouzský případ je zajímavý technicky. Prodejem, tam to vzniklo tak, že prodejem za špičkové ceny v USA a nákupem stejné tonáže v Evropě dosáhne Banque de France repatriace, aniž by převezla jediný prut přes Atlantik a vyhnula se citlivému tématu odebrání té zálohy,
0: Toho dolaru.
1: no, ne, odebrání, tady je napsaný custody, a to je, když někoho vezmeš do vazby, prostě, to znamená odebrání toho závazku, z něho

0: za fyzický.
1: Jo.
0: A tím řešej to, že země BRICSu drží obrovský zlatý zásoby.
1: Ano. A snaží se hrát proti váhu, ale ta protiváha...
0: Oni nemají tu tonáž, oni ji nemají, ale tvrdí, že ji mají.
1: No. A tady je, ještě mám oficiální důvod podle toho guvernéra, guvernéra francouzské banky, a píše, že zlato v New Yorku bylo staré a nestandardní a efektivnější bylo koupit nové vyhovující prudy v Evropě, než staré rafinovat a přepravovat. Chápeš to, jo? To jsou keci neuvěřitelného charakteru, jo?
0: Co se stane, soudruzi, když ponecháte zlaté pruty na dešti?
1: V New Yorku ve Fedu? Tak budou kouzelný a zmizí.
0: To bylo možná to zlato, co ukradli ty teroristi, ne? Tam.
1: No, je to možný. A Nizozemsko po přesunu podíl zlata v Londýně vzrostl z 18,1% na 32,1% a doma zůstává 30,8%. Znamená, Nizozemsko má nějakých 30% těch zásob doma.
0: New York a promiň, kolik nakoupila Itálie toho zlata?
1: Itálie, nevím, kolik nakoupila, ale nepřesunula ani tu.
0: Tak. Víš, o co jde? Oni prostě nabídli těm centrálním bankám, že se můžou zúčastnit toho podvodu. Oni totiž, ono už jim nestačí, že prodali zlato, který nemají. Oni už začali tvořit ze vzduchu skutečný kov v uvozovkách, uh-huh, který neexistuje.
1: Uh-huh.
0: Takže oni, jakoby, aby v Americe neubylo, tak prodali ho Američanům, tím Američané řekli, my máme to zlato, my ho tady máme, jako, my jsme ho nakoupili.
1: No a já tě ještě opravím, aby se v USA nezjistilo, že tam žádný zlato není.
0: Tak se ho nakoupili.
1: Tak si ho nakoupili znovu.
0: To neexistující zlato nakoupili, čímž udali. No...
1: A navíc to šlo ještě do ekonomické bilance.
0: No samozřejmě. A utopili v tom ty dolary, že jo?
1: A utopili v tom ty dolary. A ještě to šlo do ekonomické bilance těch států a vykazovali pozitivní růst HDP skrz tady toto v rámci Evropské unie, i když upadají. Rozumíš?
0: Ty, ale to už je virtuální ekonomika jak prase.
1: No, to je masakr, když se nad tím zamyslíš, jo?
0: To je, jak bych to řekl?
1: Jak to vyjádřit tak složitě?

0: Jiří, slyšíme se?
1: Čau, slyšíme se. Nějak mě to vypadlo.
0: Tak to, hele, tomu neuvěříš.
1: Normálně. Co se stalo?
0: No vyp se mi počítač.
1: Začali jsi mluvit o zlatu.
0: Vyp se mi počítač.
1: Aha. Ne, myslíš, začali jsme mluvit o zlatu a někdo ti na dálku vypl

0: počítač.
1: Jo. Dobrá.
0: To by se nestalo určitě.
1: Ne, to. Hele,
0: Oj.
1: to se jenom snažím být zajímavý.
0: No jasně. No a
1: Prosím tě,
0: teďka,
1: ale my jsme dneska,
0: když jsi...
1: ještě počkej, ať to můžem doříct, jo. Já radši teďko
0: Jo.
1: popřeju Denisám a Denisům k jejich svátku, jo. Za chvilku
0: Ano,
1: uklidní,
0: popřej,
1: jako,
0: popřej.
1: aby
0: Přesně.
1: jsme nezapomněli. Původ jména Denisa můžeme hledat mezi řeckými bohy. Jméno je dodnes opojné jako jejich víno. No a významní nositelé, krásnou reprezentantkou jména je modelka a česká Miss World Denisa Domanská. Jméno nosí i modelky Denisa Dvořáková nebo Denisa Bórová. Nositelkou jména je také česká návrhářka Denisa Nová, kytaristka Denisa Veškrnová, atletka Denisa Ščerbová nebo tenistka Denisa Dvořáková. Americkou nositelkou jména je například herečka Denise Richards. Tak pozor, Denisa je jméno, které nosí v České republice 25 189 dívek, žen a paní. Je to 61. příčka a Denis, co má 3840 Denisů. Stá příčka. Jo. Takže, milé Denisy a milí Denisové, my vám právě teď s Jiřím přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a klidně bujné promořování. A my si teď zase zpátky řekneme něco o zlatě, protože ve chvíli, kdy jsme začali odhalovat, že bankéři přistoupili už i na to, že začali místo těžby, rafinování a ukládání zlatých prutů jako zlatých rezerv, začali ty rezervy tvořit ze zlata, které si nakoupili, ale nikdo ho nikam nepřivez. Tomu se říká takzvané umělé zlato, nebo já bych
0: Tomu se
1: řekl
0: říká výšití dědictví.
1: virtuální zlato, a tím se zachraňuje virtuální ekonomika. Dobrý, počítač jede, nikdo mi ho nevyp, tak můžeme pokračovat.
0: Super, super.
1: Itálie, všimni si, že Itálie se toho nezúčastnila a tak vlastně nic nenaskladnila, že jo?
0: Ano.
1: Jenom ti, kteří budou do nekonečna lhát, že mají zlatý rezervy. Ona, ta ekonomika, už stejně byla v tak virtuální fázi, že je to neudržitelné. Tak ono to stejně spadne. To je jenom zase o pár dní to
0: To
1: oddálili,
0: je přesně.
1: protože já si myslím, že brzy to bude tak, že ty země, třeba země BRICSu, vyzvou některou zemi, aby jim předložila audit, anebo že se přijdou oni sami podívat, že v podstatě vůbec mají
0: rámci
1: nějaký
0: bilaterálních
1: majetek,
0: smluv.
1: že mají vůbec nějaký majetek. Ono to
0: Přesně.
1: začne tím zlatem a pak to bude, rozumíš, o tom HDP navilhaným, jo, tak.
0: To je ta G7, no, slavná. No a teďka, jak to souvisí vlastně s nedávnýma událostma, jo? Ten historický kontext s tím zlatem, proč vlastně po druhé světové válce Evropa ukládala zlato v New Yorku, bylo údajně jako ochrana před sovětskou invazí a záruka systému Bretton Woods. Ta logika vyprchala okolo toho roku 71 zániku toho zlatého standardu, ale zlato tam zůstalo ležet. Pak byla nějaká repatriační vlna v letech 2012 až 2020. To se od té doby změnilo. První důvod je tady ten zmrazení ruských rezerv v roce 2022. Katalyzátor, který centrální banky měl přimět brát vážně, že rezervy v cizí jurisdikci jsou politicky zabavitelné. Podle průzkumu Invesco, podstatná část centrálních bank, vyjádřila obavy z precedensu, který USA vytvořili. Další, nezávislost Fedu pod Trumpem. Volání po repatriaci nabralo na síle po výrocích prezidenta USA o zpochybňování nezávislosti Fedu. Německý svaz daňových poplatníků a politici CDU vyzvali Bundesbank, aby zlato z USA stáhl. Gronsko a cla. Ekonom Jäger, co se stane, když provokace kolem Gronska budou pokračovat? Riziko, že Bundesbank nebude mít ke svému zlatu přístup, roste. Auditní deficit. Poslední komplexní audit amerického zlata proběhl v roce 1953 a bylo otestováno jen pro 5% zlata. Sněmovní návrh nahrazuje první audit po 60 letech. Někteří němečtí poslanci proto požadují fyzické inspekce v New Yorku. Zlato překonalo treasury, takzvané, to znamená zlato v držení centrálních bank, dosáhlo na začátku roku 2026 cca 4 biliony amerických dolarů a poprvé překonalo držení amerických dluhopisů týmiž institucemi. Zlato se stalo hlavním rezervním aktivem a k tomu se přizpůsobuje i jeho správa. A teď klíčová otázka, jo? Proč je to zlato v Londýně a ne domů? Tady máme nějaký oficiální věci, pak si k tomu řekneme naše. Klíčová otázka je z ní likvidita a použitelnost v krizi. Banka uvedla, že rezervy v New Yorku a v Otavě, nebo Národní banka v Holandsku uvedla, že v New Yorku a v Otavě jsou nelze v krizové situaci využít tak rychle a napřímo, že větší podíl v Londýně posílí funkci zlata jako kotvu důvěry. Londýn LBMA, to je ta burza, největší fyzický OTC trh na světě, zlato v Bank of England se dá okamžitě prodat, vyměnit za dolary nebo půjčit, aniž by se prut musel hnout. Doma uložené zlato je takzvaně mrtvé a dalo by se, aby se dalo použít, musí se nejdřív fyzicky převést do Londýna nebo do Curychu. Bank of England sama uvádí, že ta zástava pro jiné centrální banky podporuje finanční stabilitu tím, že jim dává přístup k likviditě k londýnskému trhu. Nizozemský model je takzvaný hybrid, třetina je doma, třetina je v Londýně a třetina v Severní Americe kvůli diverzifikaci. To též dělá Česká národní banka, většina jejich zlata je v Londýně, odkud je to snadno obchodovatelné, to už jsme si říkali, a Česká národní banka ho občas půjčuje formou depozita jiným centrálním bankám za úrok. Londýn není bez rizika, podle zástavy Bank of England v letech 2022-2024 byl podle analytiků vyvolán geopolitickými obavami rozvíjejících se zemí, britské sankce na Rusko a případ Venezuely, jejich vládě bylo odepřeno zlato v Londýně. Evropa se tedy nestěhuje do neutrální jurisdikce, ale do spojenecké s hlubším trhem. Pro státy EU je Londýn nyní důvěryhodnější než Washington. Tak.
1: Ten závěr toho, co jsi četl, ten je absolutně vše vypovídající.
0: Ano.
1: Takže ono to už dneska není o tom jenom, že země jsou zadlužený, co se týká jakoby peněz. Dneska jsou země zadlužený i co se týká zlata. Takže když se rozhodne v Londýně, že ta či ona země zlobí, tak oni prostě řeknou, že nemůže nakládat se svými zlatými rezervami, protože oni ty rezervy použijou jako ručení dluhu, který má, Ano. Chápeš, to má tuhletu paralelu. Ano. A v tu chvíli není oprávněná mít měnu a musí přijít do nějakého krizového režimu.
0: Ano.
1: Oni tě prostě zničej.
0: Přesně.
1: Čili aniž by teda věřitelé na tebe zaútočili, tak stačí, že věřitelé vyjádří pochybnosti, bankéři použijou tvoje zlato ke krytí dluhu a seš total. A teď pozor. Některé ty banky, které budou držet to virtuální zlato, které ale nebudou mít u sebe, ale budou ho mít v tom Londýně, jestli jsem to dobře pochopil.
0: Ano, ano.
1: To znamená, že vlastně země se zúčastňují toho, že pravděpodobně, aby na ně nevystartovali věřitelé a aby se mohli dál zadlužovat nad rámec nějakých pravidel, tak jako kdyby přikupujou zlato, čímž posilujou svoji to rentabilitu nebo svoji
0: bonitu.
1: Ale oni je do tohohle zatáhli skrze to, že nakupte to zlato, i když ho nebudete mít, protože oni se chystají, a tady to vidíš, že London City chystá a připravují se na novou měnu.
0: Na digitalizaci libry a na stablecoiny. Přesně tak.
1: Jo, nejenom na digitalizaci. Uh-huh. Oni, já si nemyslím, že no, kdyby si jim to povedlo, no, tak kdyby vyvolali hlubokou krizi, tak možná půjdou přes to, ale nějaký peníze vytisknout budou muset. Ale jim je to úplně jedno, protože jestli ty peníze, nebavíme se o oběživu, bavíme se o digitálních penězích, tedy o fiat měně, tak tam je to úplně jedno, jestli to je nebo není jak hodně podložený zlatem. Tady jde

0: Tak já se tedy omlouvám tady naší celý výsce, že kvůli našemu vysílání všechny tři fáze v celý vesnici mrtví. budu doufat a tajně věřit, že to opravdu s tím nesouvisí. ještě si připojím, doufám Jiřího, že se to podaří. Jak to máme s internetem, už nám to najelo. Tak, vidíme ještě, aby nám najel Teams. Vypadá to, že už jsme tady v éteru i na Teamsech. Haló, Jiří, já tě zdravím.
1: Čau, jsi tady pořadu.
0: Celá vesnice mrtvá, jako jo, ti upozorňuji.
1: Ale to mě řekni, že zrovna takový hezký téma máme.
0: Nekonfliktní téma, rozumíš?
1: Nekonfliktní téma. No, no.
0: A zrovna se to takhle potká, že?
1: Jo. No nevím, bohužel... jestli to stihneme dokončit, protože...
0: Máme dvě minuty.
1: máme dvě minuty, no. Takže tímto bychom vás rádi pozvali na příští týden na vysílání, protože dokončíme tady to velmi zajímavé téma.
0: No, to určitě dokončíme, doufám.
1: Protože já jsem si nachystal totiž i ty stablecoiny a nachystal jsem si i vlastně, jak ta Británie chce, nebo jak už ty stablecoiny používá a jak to souvisí s eurozónou a všechno do sebe zapadá neuvěřitelným způsobem.
0: No vidíš.
1: Takže ale bohužel to dneska nestihneme, no, protože se nedá nic dělat, no. Tak tam pustíš nějakou hezkou písničku a bude.
0: Tak Helenka už je nachystaná. My jsme se tak trošku jako vyautovali.
1: No,
0: já si teďko dám velice dobrou kvalitní tlačenku, co jsem si dneska koupil, když jsem byl pro náhradní díly.
1: Yeah, no,
0: no nádhera, takže...
1: Ještě, že mám nachystanou klobásku, abych ti
0: no, jo. No tak dobře, tak budeme muset prostě končit, teda se svítit.
1: No, budeme muset končit. Určitě sledujte alternativní média, začíná summit BRICSu, o tom si budeme příští týden taky povídat, protože summit v novém daily. Cítink už tam přiletěl, je tam i Putin, už jednají s Modím, takže bude to velmi zajímavý. Sobotu, neděli bude probíhat ten summit, takže to budeme určitě komentovat, uděláme na to speciál příště.
0: Dobrá, takže to bylo dneska tady z Mediádu všechno. Jiří, pojď se rozloučit rychle.
1: Rychle se loučím, opatrujte se, mějte se krásně, bacha na výpadky proudu a uslyšíme se příští týden.
0: Tak jo, děkuji ti za tvoji účast, děkuji ti, že jsme mohli probrat i nekonfliktní, lehtivá témata. No a za týden se budu pochopitelně těšit. Takže teď z Midgardu společně s Jiřím se s vámi loučí a zase se na vás těší, jak jinak než Petr Václav.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Pro tuto chvíli písničky dohrály. Připraveni jsou VK i Vítek, kteří se připojili. Dobrý večer oběma a já nebudu zdržovat, protože všichni čekáme na dnešní komentáře, Vítku.
2: Já tě zdravím, Helenko, v první řadě a zdravím zároveň všechny naše posluchače, věrné i nevěrné, i promiskuitní, všechny posluchače. Zdravíme a přejeme krásný páteční večer a jsme velmi rádi, že jste se k nám připojili a sdílíte s námi náš dnešní páteční večer a budete s námi až do konce a budete nás poslouchat ať z živého vysílání nebo záznamu. A je tedy, ještě bych měl připomenout, abychom na to nezapomněli, 11. září výročí té nepovedené Inside Job operace pod falešnou vlajkou v rámci 11. září 2001, takže máme zase další, už nevím, kolikáté výročí. Všechno se koná znovu, ta divadelka, ty kýče, všechny. Bohužel to odnesli a odskákali to ty oběti, které opravdu za nic nemohly a těch je nám velmi a upřímně líto. Takže to jenom na začátek a já ti předám slovo VK. Ahoj.
3: No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, zdravím vás samozřejmě všechny naše posluchače, čtenáře. No Vítku, ano, je to 25 let, samozřejmě je to čtvrt kulaté výročí, je to velký, moc zase akcí okolo toho není, protože zase se řeší trochu jiné věci, především vysoké ceny ropy, ceny dieselu ve Spojených státech dneska prorazili hranici $6 za barel, teda za barel, to by bylo ještě super, ale za galon samozřejmě. Takže v Americe zdražuje doprava veškerého zboží, zdražují potraviny a vypadá to, že podzimní volby, doplňovací volby, takzvané midterms do kongresu, že dopadnou naprostou katastrofu pro republikánskou stranu. Tam se dokonce mluví o tom, že přijdou o 60% všech křesel a Trump bude čelit okamžitě impeachmentu a bude odvolán zřejmě, pokud získají demokrati prostě nějakou velkou kontrolu nad horní komorou, nad senátem. A hned potom se Trumpa zbaví. Já už jsem to říkal, už jsem měl o tom několik povídání, že jakmile Trump skončí funkci prezidenta, oni se ho zbaví. Nějakým způsobem. Takže to bude, to možná bude a taky nebude možná jedno z hlavních témat, takže já vám přeju krásný poslech, no a Vítek to uvede.
2: Bude to VK jedno z témat, ale až to druhé, k tomu si samozřejmě dostaneme, protože to jsou velmi důležité události na té geopolitické šachovnici, řekněme, tektonických deskách, které se pohybují nezadržitelným směrem. Nicméně začneme samozřejmě v rámci evropského starého kontinentu, protože i u nás se toho hodně děje. A myslím, že média v České republice i kdekoliv v Evropě jsou plná vítězství AfD v Německu, tak to pojďme rozebrat, protože AfD rozdrtila CDU v zemských volbách v Sasku a Anhaltsku a Merz okamžitě našel viníka v Moskvě. Kancléř označil 57% voličů za bezpečnostní hrozbu, zatímco Weidlová vyhlásila Německo za zbankrotované a navíc prohlásila, že Německo by mělo jednat s Ruskem o míru na